0: že tam těch politiků je, a to jsou politici kolikrát i v parlamentu. Jo? Takže co tam dělají v těch správních radách?
1: No, tady přímo správní rady v tom bodě 11, to je ztrátu způsobilosti ve správních radách. Společenství a společenstev, ano. A tam jsou všichni tito. No, dobrá.
0: Přesně tak. Tak, paragraf 16, za prvé, trest na svobodě nelze snížit pod dolní hranici sazby a zaměnit jeho způsob za zmírnění. A teďko. Za druhé, soud může snížit trest pod okolnostní dolní hranici sazby a zaměnit jeho způsob za zmírnění v případech pak zvláštního zřetele, hodných v odsuzujícím výroku opustiti od potrestání, je-li obecně známo, nebo lze-li bez průtahu prokázati, že obžalovaný jednal s úmysl prospět českému či slovenskému národu nebo Československé republice při jejím spojencům, či jejím spojencům, nebo jinému, či jejím spojencům obecného zájmu, nebo že se později svou činností zasloužil o osvobození republiky a republiky z nepřátelské moci, nebo o nápravu, nebo zmenšení zla nepřítelem způsobeného a že se po svém obrácení na cestě povinnosti už vytrval. Se povinnosti vytrval. Toto ustanovení však nelze použít, převyšuje-li škoda pachatele zaviněná neúměrně obecný prospěch jím sledovaný. To znamená, že ten člověk prostě byl potrestaný, protože ta čeština je opravdu je jiná, než ji známe dneska. Jo, je to malinko jiný prostě i slovosled. Ale když to řeknu svými slovy, prostě se koukalo, prostě při těch soudech koukali i na to, nebo měli dohlížet i na to, že ten člověk, byť třeba za začátku se přidal na tu nesprávnou stranu a potom si uvědomil, co udělal, tak mohlo se na ty jeho zásluhy potom přihlídnout, ale nesměly to být na poslední chvíli, protože i takový případy prostě byly, že na poslední chvíli se prostě takzvaně obrátili na tu správnou stranu, ale prostě prakticky bylo pozdě, prostě byl to takový ten pokus, jak já říkám, o vykoupení. Takže to prostě nefungovalo. Jo, protože i toho můžeme být i my v budoucnu vlastně svědky. A tady je jasně napsáno, škodil si předtím, teďko se snaží zachránit, na nás to neplatí. A tady máme nástroj.
1: Ano.
0: Paragraf 17. Zločiny trestané podle toho dekretu a výkon trestu se nepromlčují.
1: Ano.
0: Tak jak je možný, že se to promlčuje dneska, že? Jo, protože jak je možný, že tady třeba jsou promlčované vraždy? Jo? Mně se teď ještě napadá taková věc v souvislosti s těma vraždama, ať to jsou vakcíny, především vakcíny u malých dětí a hlavně většinou se jedná u novorozenců nebo kojenců. Je zvláštní to, že jakmile to dítě třeba umře doma, okamžitě se toho chopí policie a já nevím co všecko a teď se zkoumá, jestli takhle náhodou rodiče něco nezanedbali.
1: Ale
0: když to dítě umře v porodnici nebo po aplikaci vakcíny, většinou je to právě po aplikaci vakcíny, tak se to pojmenuje náhle úmrtí kojence a nikdo nic neřekne. Prostě neskoumá, prostě to zavřou, protože to řekl prostě doktorovu, má titul, tak to řešit nebudeme. Jo, ale jakmile se to stane doma, okamžitě prostě ty lidi jsou popotahovaný a já nevím, kde si, co si. A tady je jasně napsáno, že vlastně takováhle věc, která se stane, to tam máme výše popsané vlastně ty zločiny, tak jsou nepromlčitelný. Takže jak je možné, že dneska je promlčitelná vražda? Paragraf 18. Dobou zvýšeného ohrožení republiky rozumí se od 21. května roku 1938 do dne, kterým bude určen zvláštním nařízením. Jo, to znamená, že jo, prostě vládní, určen vládní nařízení a právě od 20. května tady bylo ohrožení republiky. A my dneska, když se to podíváme, jo, jak já říkám, dívejme se na symboly, třeba rok 8, kdy tam, když přehodíme trojku a osmičku, máme rok 83 a ten, kdo se zajímá, tak ví, že už v 80. letech se tady prostě děly takové nějaké prazvláštní věci. Hlavně od roku 1985. A
1: perestrojka, právě, perestrojka a podobně, ano, se to nazývalo, že?
0: Mhm. Ano, přesně tak. Jo, takzvaná přestavba, u nás se tomu říkalo přestavba, vlastně v Sovětském svazu to byla perestrojka, ale ve skutečnosti to byl právě ten plíživý postup toho fašismu a toho nacismu, hlavně především fašismu, který tady opět dneska máme. Tak, a teď paragraf 19. Zločiny trestné podle toho do dekretu buď též pokládány vždy za zvlášť zavržitelné ve smyslu paragraf 1 odstavce zákona o státním vězení ze dne 16. července 1931 123 sbírky. To znamená, je to trestné neustále. Tady máš zase další odpověď, že ty zločiny jsou neustále trestné. Ano. Když jsi se ptal na tu budoucnost, takže ano. Je to neustále platné. Jo, tady máš další odpověď. Ne, že budou, nebo že byly, ale prostě neustále to platí. Paragraf 20. Nadržování zločinu. Trestným podle tohoto dekretu trestá se podle platných trestních zákonů s těmito změnami. Za prvé, u zločinců proti státu trestá se nadržováním stejně jako tyto zločiny. Za druhé, u těch zločinů je i nadržování ukrýváním osob blízkých. Také dneska je to používané na ochranu republiky. Trestné jako zločin se trestá se těžkým žlářem od jednoho roku od 10 let. Ukládá se-li však na zločin sám tento dekret trest smrti. Píš, že těžkým žlářem od 5 do 20 let. Odstavec 3. U ostatních zločinů trestá se nadržování těžkým žlářem za a od 10 do 20 let. Ukládá-li zločin sám tento dekret trest smrti nebo těžkého žaláře v trvání více než 20 let, sebe od jednoho roku do 10 let ukládali za zločin sám tento dekret trest nižší. Mm-hmm. To znamená, když to přeložím do dnešní řeči, tak je to o tom, že ten soudce, který nadržoval tomu trestanému, tak byl potrest, tak se stával spolupachatelem. Je to vlastně spolupachatelství. Jo, takže je to vlastně zkráseno těmito. A teď tady máme.
1: Já tě musím zastavit. Já tě musím zastavit. Čas. Čas bohužel
0: máme. Já už to vidím.
1: Máme 21 hodin.
0: Naplněnej.
1: Čas je naplněnej a já asi zkusím na závěr vás pozvat právě. Pokud vás to zaujalo, a já si myslím, že vás to určitě zaujalo, kdo to sledoval, protože ta sledovanost nebyla nějaká extra velká, to je pravda, nicméně byla jakási kontinuální. Jak tak vidím, tak neupadala, naopak ještě trochu stoupala. Takže je vidět, že ty, kteří si to pustili, tak je to zaujalo a zůstali u toho. To je dobře. Koho to teda opravdu zaujalo, chtěli by to ještě vědět něco více. 25.7. to už bylo. Tak my to tady asi nemáme pozvánku na Paloučku ještě. Pozvánku na tom www.mezisvými.cz. Já jsem říkal Markétě, aby to tam šoupla. Ona to ještě asi nestihla. Jsme odpátku denně. 27. Teď je kolikátý, teď už je víc, jo? Teď už je 28.
0: Ano. 28,
1: ano, ano, ano, no. Tak vás teda pozvu od vlastně pátku do neděle, samozřejmě. Miluška tam bude určitě a bude tam přednášet ty samé věci, které byly tady, nebo podobné věci, nebo to bude rozšiřovat ještě tu ty věci.
0: Budeme to rozšiřovat.
1: Budeme to rozšiřovat, ano. A vy se tam můžete samozřejmě úplně klidně ptát, a když vás to bude zajímat. Takže přijďte. Přijďte, koukněte se na ty stránky www.mezisvými. Tady to takhle mám. A co na to více říct, zkuste se přihlásit, že přijedete, aby jsme věděli, ale není to tak nutný teď tentokrát, protože ono vás tam zase asi tolik zase tentokrát nebude, ale to nevadí, záleží opravdu jenom na vás. Takže, Miluško, já tě moc děkuju, pozvánka byla učiněna, my se domluvíme, jakmile to přepojím, tak se domluvíme možná na dalším pokračování, anebo to necháme až na někdy díl, to je jedno celkem, uvidíme. A to je pro dnešek všechno. Já vás ještě pozvu na zítřejší pořad se mnou, to bude s Petrem Taubigrem, Zeitgeist, takže to bude trochu jiné téma, ale taktéž zajímavé, od 21 hodin. No a to je vše tady z plzeňského studia. Dál je připraveno studio Midgard, takže mu za chvilku, jakmile se rozloučíme, tak mu předáme slovo. Děkuji tě moc, Miluško, zůstaň mi tady, ještě neutíkej, já přepojím a jdeme na to, jdeme se domluvit, jo? Měj se hezky, rozluč se.
0: Taky, mějte se hezky a děkuji za další prostor u tebe, díky za to a díky za doplňování a zase příště tady opět u tebe na Svobodný vysílače. Těším se moc.
1: Já taky, děkuji, měj se hezky, ahoj.

0: Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
1: Hezký večer, vážení posluchači ze studia Helen, vám, kteří tak jako každý pátek i ten dnešní čekáte argumenty a nové informace o současném dění. Pořad Hovory u klábosnice aneb Co týden vzal. Pořad, kde hlavní slovo má pan VK, šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet News, a otázky Vítka z Tapin rádia chybět také nebudou. Ovšem, ještě dřív, než se VK s Vítkem připojí do vysílání, jsou tu jako obvykle písničky na vaše přání. Přeji vám tedy příjemný večer a samozřejmě i příjemný poslech. Začneme přáním Libuše, která nám napsala krátký vzkaz. Včera v 75 letech v portugalské nemocnici zemřela hudební legenda zpěvačka Bonnie Tyler. Pusťte jako vzpomínku na její úžasný hlas jeden z jejich nejslavnějších hitů. Děkuji.

Další písnička, která je přáním Lucie, Veroniky, Jardy a Honzy, vznikla pomocí umělé inteligence z myšlenek, názorů, obav i nadějí, které někteří z vás zanechali ve svých komentářích, když se ptali na budoucnost svobody. Tak tedy písnička Kam mizí svoboda?

0: zlomit. Svoboda začíná tím, že ji budeme bránit.
1: A jedeme dál. Další přání přišlo z Kutné Hory. Píše se v něm, zahrajte i dnes písničku od superkapely Abba Yaga. Můžete pustit Zlatou rybu? Samozřejmě, že mohu, a tady je.

Je tu další přání, tentokrát holek z Kladna. Pokáč vám na jejich přání zaspívá s Jakubem Ondrou, který jednoho dne zachránil Českou republiku a paradoxně on byl ten, kdo vypadal jako terorista. Písnička Hrdinský čin.

Řeknu vám příběh, který se stal, a s ním klidně svůj klobouk, kdybych vám lhal, jak zpívá pan Tučný, a snad to není autorského práva porušení. Tak si to hasím po Václaváku, nahoře pod koněm jdu z hlaváku, když na rameni ucítím ruku něčí a neznámý muž spustí cizí řečí.

0: one I just heard from this nice young man that I passed by. I think he said nečum, and I guess that means hi.
1: Jak to se mnou mluvíš, zmetku cizí, říkám, uděláš nejlíp, když odsaď...
2: Ve studiu Helen je vše připraveno, linky jsou propojeny a tak mohu přivítat VK i Vítka, hezký večer, a zároveň předat slovo Vítkovi, který nám postupně představí dnešní témata.
3: Ahoj, já tě zdravím, Helenko, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svobodného vysílače, čtenáře Ironet News. Jsme rádi, že jste tu s námi a věřím, že si naše vysílání opět užijete plné a nabité informací. Za chvilku to odpálíme, než přivítáme pana VK, šéfredaktora Ironet News. VK, ahoj.
4: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás všechny zdravím, všechny posluchače. No, jsme tady opět po týdnu, takže probereme aktuální témata z domova i ze světa. Určitě jste se těšili, takže doufám, že dneska to bude pozitivní. Všichni odejdete na těšení od našeho pořadu a s obzory, že jo, krásných světlých zítřků, pokud možno. Takže já vám přeju krásný poslech, no a Vítek to uvede.
3: Zelenský si v Ankaře na zbrojařském fóru znovu řekl o členství v NATO a na konci projevu se rozloučil s hosty v sále banderovským pozdravem. Dočkal se zběsilého potlesku Uršuly i Rutteho, ale český premiér se rozhlížel a tleskal skoro nuceně. Rusko ve stejný den, kdy začal summit NATO, zvítězilo na frontě globální geopolitiky a MOV zrušil sankce na ruské sportovce, zatímco FIFA chystá podobné zrušení pro ruské fotbalisty. Takže ten výsledek setkání v NATO v Ankaře, respektive NATO v Ankaře, asi nikoho nepřekvapil, nebylo to pro nikoho překvapením, i když byl zajímavý ten sport, k tomu se dostaneme potom v rámci nějakého širšího úchopu toho tématu, ale v první řadě bychom se měli věnovat na informacím, které vyplynuly na povrch a prosákly na veřejnost dnešní den. My jsme to právě z VK ještě naťukli před vysíláním, nějaký takový ten jízdní řád, kde se postupně budeme věnovat těm zásadním tématům na domácí politické scéně. VK, kdybychom to měli shrnout, nebo kdybys to měl shrnout, co se ukázalo, nebo co se odhalilo, protože to jsou velmi zajímavé informace.
4: No, co se týče teda

0: samotného summitu NATO v Ankaře, tak de facto jednalo se o, ze strany tedy České republiky o takzvanou dvojdelegaci v systému dvojvládí, kdy česká média, to jste si možná všimli, informovala zcela primárně a zaujatě vždycky jenom o jedné straně toho politika, kterého podporuje. Když se člověk podíval na servery České televize, tam se psalo o summitu na to a všechno to, co řekl Petr Pavel. Tam nebylo skoro o Babišovi ani slovo, jenom tak nějaké jedno videjko a podobně. A tím to všechno končilo. Všechno bylo o pohledech a stanoviscích ze summitu ze strany Petra Pavla. No a pak byly ta druhá média, která zase to brala ze strany vládní koalice, ze strany prostě Andreje Babiše, co on říkal a tak dále a tak dále. To znamená, to je v podstatě takové pitoreskní divadlo, ale co je zásadní, ten summit a odhlasoval, odsouhlasil, že v podstatě ty země, které chtějí, vytvoří revolvingový úvěr pro Ukrajinu 70 miliard eur každý rok na pokračování zbrojení Ukrajiny. Ten hlavní leitmotiv spočívá v tom, že do toho fondu budou nalévat peníze jenom ty země, které se chtějí zúčastnit války s Ruskem na horizontu roku 2030. To znamená, budou tam nalévat peníze tady Německo, Francie, Velká Británie, zvenku bude nalévat nějaké další země, pobaltské státy samozřejmě, do toho budou něco nalévat. Otázkou je, jestli tam bude něco nalévat Polsko, protože to má teď velice špatné vztahy s Ukrajinou, jste si možná všimli. A co je asi zásadní, že ten summit v podstatě odsouhlasil něco, co chce jenom část členů aliance, zatímco druhá část aliance se toho účastnit nebude. Česká republika, podle slov Andreje Babiše, se nebude na tom revolvingovém úvěru podílet. To je přesně, došlo na moje slova z našeho pořadu před dvěma týdny, když jsme tady měli našeho hosta Láďu Vrábela, měli jsme o tom diskuzi. Já jsem tehdy říkal, že si nedovedu představit, že by se vláda Andreje Babiše připojila k tomu balíku 70 miliard ročně na zbrojení Ukrajiny, že to je naprosto, to by položilo vládu. Vidíte, že došlo na moje slova, vláda se k tomu nemohla připojit, proto Andrej Babiš řekl, že se toho nebude účastnit, protože to by rozbilo koalici. To je naprosto jasné. Babiš se nemůže dovolit rozbít koalici. Ale co naopak bylo dovoleno, respektive ono to nebylo dovoleno úplně všemi, bylo to dovoleno jenom hnutím ANO a motoristy, ale už o tom jakoby nevěděla prostě SPD. Došlo k tomu, že dneska to číslo uteklo na veřejnost. Utajovaný údaj, je toho teď plný český internet, česká média, tak to číslo, dámy a pánové, už je venku. Tak Petr Macinka, nebo ne přímo on, ale jeho ministerstvo zahraničí poslalo do Spojených států sumu 140 milionů korun, takže 140 nebo dolarů, já teď nevím, no úplně, teď mi to prostě vypadlo, ale zkrátka poslali prostě sumu na takzvaný nákup peněz, nebo nákup zbraní skrze program PURL. A víte, že z toho vznikl skandál, a protože SPD slovy Tomia Okamury o tom vůbec nevěděla a že s tím nesouhlasí voliči, Tomio Okamura vystoupil, teď měl povídání v pátek znovu pro média a řekl, že s odesláním tady té sumy těch 140 milionů a myslím dolarů, ale opravdu teď, jestli to byly koruny nebo dolary, raději se podívejte na internet, abych neplácal, ale že tuhletu sumu zkrátka poslali do Spojených států kvůli tomu, že už byla odepsaná z rozpočtu, už byla odepsaná z rozpočtu minulé vlády Petra Fialy, takže už s tím jako nešlo nic dělat, už byla vyčleněná, už jí bylo možné pouze jako odeslat. To je oficiální zdůvodnění. Dneska proběhla koaliční rada, nebo v nějakém takovém složení proběhla, neproběhla, že prý neměli čas, Macinka tam nebyl, Babiš tam nebyl, byly tam nějaké omluvenky a tak dále a tak dále. To znamená, že je nějaká pozice, kdy ano, my nechceme pokračovat ve válce na Ukrajině, nechceme pokračovat ve zbrojení na Ukrajině, ale ve skutečnosti v pozadí se vesele posílají peníze na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu v rámci programu PRO. A Okamura správně řekl, že naši voliči to neakceptují a sám Okamura řekl, že on to taky neakceptuje. Podívejte se, ta vláda, jak vznikla ta trojkoalice, je vládou složenou v podstatě ze stran, které v mnoha bodech nejsou vůbec kompatibilní, nejsou slučitelné. A normálně by koalici nevytvořili, kdyby hnutí ANO mělo jakoukoliv jinou možnost. Kdyby hnutí ANO mělo jakoukoliv jinou možnost vytvořit koalici s kýmkoliv jiným, tak by vytvořila koalici s kýmkoliv jiným, jen ne s SPD a zřejmě jen ne s motoristy, když s motoristy tam to taky úplně jasné není, protože oni mají velice blízko k ODS. O motoristech se říká, že to je jakoby Bčko ODS a v podstatě je to v podstatě ODS minus Fiala, jo, minus Fiala, to znamená bez Fialy. A jestli je tam nějaký programový přesah, podle všeho ano. Podle všeho tam je rozsah. Macinka je pro Izrael, stejně jako hnutí ANO a Babiš je pro Izrael. Macinka jezdí do Izraele, Babiš jezdí do Izraele. Hnutí ANO je v podstatě tak nějak jako pro nějaké prostě vyzbrojování plus minus autobus pro Ukrajinu. Motoristé jsou pro vyzbrojování Ukrajiny plus minus autobus. To znamená, SPD, kdyby to šlo, to třeba SPD by tam vůbec ani nemusela být, jenže oni bez SPD by neměli v poslanecké sněmovně 101. Takže SPD tam musí být. Vzhledem k tomu, že SPD je tak důležitá strana, tak by toho mohla po vzoru Luxovy KDU ČSL neblahé paměti let 90. mohla by toho využívat, že jo, jako takzvanou velkou páku, big leverage, prosazování svých lidoveckých, teda ne lidoveckých, to ne, ale svých národoveckých cílů, že? Dalo by se to tak říct. A ono to tak není. Bohužel, v podstatě vidíme, že Macinka klidně za zády SPD pošle někam nějaké peníze, ani jim o tom neřekne, pak se to řeší někde na nějaké koaliční radě a de facto jakoby peníze už jsou odeslány, nedá se to vrátit. Jediné, co se dá udělat, je spustit dřev a křičet. Odeslali jste peníze, no ale ty peníze už vrátit nejde, už jsou odeslány, už jsou pryč. To znamená, SPD se na to může prostě dívat jako v podstatě na nějaký jakoby podraz. No a potom si v pátek, o den později, dneska, voliči SPD otevřou noviny, otevřou si novinky.cz a přečtou si tam neuvěřitelný článek s nadpisem Okamura Foldinovi vysvětloval svou schůzku se Strnadem. Strnad je majitelem největší české zbrojařské firmy CSG. No a je z toho velký skandál, a že Tomio prostě si dával dostaveníčko s největším českým zbrojařem, se Strnadem. A někteří zvídaví voliči SPD na různých facebookcích a podobně se ptají. Kontrolní otázka. A pane Okamuro, pan ministr Zuna, který podporuje Ukrajinu, toho jste do pozice ministra obrany za SPD jmenoval vy, anebo pan Strnad? Otazník. Žádná odpověď. To znamená, chápete, jsou některé věci které hlava nebere, nebere to hlava voličům, nebere to hlava pozorovatelům, ale zkrátka ty věci se dějí, neboť platí, že každé ráno slunce vyjde a hoši od bobří řeky si nikdy nenechají prostě ryby jenom pro sebe. Jsou takové ty různé průpovídky, co tam potom takové ty kódové znaky, které tam oni mezi sebou prostě vysílají na tom, kdo je komu povinován, kdo komu vděčí za to, že jsou peníze na volby. Kdo komu vděčí za to, že přišly peníze na novou předvolební kampaň. Kdo vděčí komu, že jsou někde nějaké příspěvky. Kdo komu je zodpovědný za co, kdo komu pomáhá s čím a tak dále a tak dále. To znamená, tam jsou velké otazníky, že jo. A volič se dívá na to způsobem, jako že v podstatě za blba. Takže kdybychom si to shrnuli, summit NATO odhlasoval, nebo jednotlivé země si odhlasovali, že někdo se teda bude účastnit té 70 miliardové roční opakované půjčky pro Ukrajinu na pokračování války na Ukrajině. Některé země se toho účastnit nebudou, ale ty země, které se toho účastnit nebudou, zdá se, že se toho budou účastnit asi jinak, nějak skrytě, aby to voliči nevěděli. Voličům se to neřekne, protože voliči by asi z toho měli guláš v hlavě, jenom to začne potom jenom tak nějak jako utíkat někde z nějakých prostě kuloárů a lidé potom budou říkat, v podstatě někdo dělá alternativu, ale ona od toho mainstreamu se vůbec ničem neliší. A pokud bychom dělali alternativu a ona by se v ničem nelišila od mainstreamu, byla by to pořád ještě alternativa? No, na to si musíte odpovědět sami, ale tomuhle se říká v podstatě jako dostat jako kamenem prostě do hlavy a hledat prostě jako důvody okolo, jak to omluvit, že ten úder tím kamenem v podstatě byl nutný v zájmu toho, aby všichni ostatní jako byli spokojení. Jo, to samozřejmě smysl nedává, jenom do chvíle, než vlastně pochopíte, že hra na alternativu ze strany mnoha politických stran je jenom cestou, jak se dostat k moci, jak se dostat přes 5% ve volbách, jak se dostat do sněmovny. A ve chvíli, kdy ty strany se tam dostanou do té sněmovny, tak najednou zjišťují, že to nehraje, že to nedává smysl. Najednou zjišťují, že ministři zvolení za tu stranu vůbec nepřipomínají ministry zvolené za alternativní partaj. Najednou zjišťují, že ty ministři jsou zastánci podpory a vyzbrojování Ukrajiny. Najednou zjišťují, že předseda nějaké strany nebo té vlastenecké strany v uvozovkách si dává schůzky se zbrojařem, který se takzvaně udělal na dodávkách zbraní na Ukrajinu, a všichni jako se tváří, že ještě pořád je to normální, ale ve skutečnosti už nikdo tomu nerozumí, protože tomu raději rozumět nechtějí. To znamená, letadlo se řítí, letadlo už vůbec nefungují, motory, celé letadlo padá, ale to letadlo je pořád ještě v celku. Ono ještě se nerozlámalo. Ono ještě pořád lze před cestujícími tajit, že letadlo se zřejmě roztříská. Dá se očekávat, že když letadlo spadne na zem, že se roztříská. Alespoň teda prognostici říkají, že takhle většinou to dopadne, když spadne letadlo ze vzduchu, z velké vejšky. Ale zatím v podstatě na palubě toho letadla je jakoby pokoj, je tam jakoby nějaká prostě atmosféra a ten pilot, který, nebo ti dva piloti, kteří prostě sedí v té straně vepředu, tak oni by v podstatě nějak měli de facto aspoň se tvářit, že to letadlo chtějí nějakým způsobem stabilizovat. Oni ho stabilizují, ale ta stabilizace spočívá v podstatě jenom v tom, že de facto letuška začne lidem roznášet o zhruba 30% tvrdší, silnější alkohol, aby ti cestující nevnímali, co se vlastně děje.
1: Spíš pytlíky na zvracení možná.
0: No, to až potom. To až těsně před tím, než to letadlo se roztříská, těsně před dopadem na zem. Ale tohleto zkrátka jenom je ukázka toho, jak je těžké najít v politických procesech skutečnou alternativu. Respektive je poměrně snadné ji najít, ale je těžké zaručit, že ve chvíli, když se dostane do politických procesů, že zůstane věrná svému politickému alternativnímu programu. Protože platí to, co jsem říkal už před několika týdny. A znovu to zopakuju, že demokracie, jakožto politický systém, je zkorumpovaný systém právě kvůli tomu, že abyste udělali výsledek v demokratickém systému, v systému demokratických voleb, abyste udělali výsledek a dostali se přes 5%, a nejenom přes 5%, ale abyste dostali třeba 10%, 15%, 20%, abyste mohli měnit procesy řízení ve společnosti, abyste dostali důvěru dostatečného množství lidů, tak potřebujete do té strany nasypat stejné peníze, jako nasypal ty miliardy Andrej Babiš. Miliardář. A kdo vyhrává volby? Kdo nasype do partaje nejvíce peněz? V roce 2021 nejvíce peněz do kampaně nalily zahraniční fondy, které nasypaly pětikoalice. Tam byly největší výdaje. Dokonce i ty statistiky ukázaly, že vlastně pětikoalice v roce 2021 dala do voleb úplně největší objemy peněz. A vyhrála volby. Na druhém místě hnutí ANO. Proto skončila na druhém místě. No ale tady ty volby, co byly, ty poslední, tak nejvíce peněz nalilo hnutí ANO a proto vyhrálo volby. Pětikoalice nalila něco, ale už to nebylo nejvíc. Proto v demokratických principech platí, že volby vyhrává ten, nejenom vyhrává ten, kdo nasype nejvíce peněz do voleb, do systému voleb, ale percentuálně je to odkrokované takovým způsobem, že vítězové voleb a ti, kteří jsou na druhém místě, na třetím, na čtvrtém, na pátém, na šestém, jsou odstupňováni přesně podle toho, kolik peněz nalili do svých volebních kampaní. To je zvláštní, to je bizarní, ale pozor, je to naprosto logické. A co to znamená? Tak jenom pro vaši informaci, dostat se přes 5% v České republice stojí zhruba 400 milionů korun. To je číslo, které vyplývá ze statistik. Zhruba 400 milionů korun je potřeba nalejt do kampaně, abyste se dostali přes 5%. Kontrolní otázka, kdo z vás to má? Teda ne vás posluchači, ale na všechny politiky mimo parlamentních opozičních stran. Kdo z vás má takového mecenáše, aby tohleto dokázal nalít? A proto demokracie je zkorumpovaná v tom, že vyhrávají volby jenom ti, kteří mají peníze. A to je celé. A to je děsivé zjištění o demokracii. Děsivé, ale naprosto logické. A je v pořádku, aby volby vyhrával jenom ti, kteří do kampaní nalijou nejvíce peněz, kteří mají nejbohatší sponzory? Je to spravedlivé? Z hlediska principů demokracie? No, není to spravedlivé samozřejmě. Protože takové volby jsou hned od samotného počátku, od počátku plebiscitu, vůle lidu ve volbách jsou zkorumpovány penězi. To znamená, ten, kdo nasype nejvíce peněz, ten vyhrává volby. A tohleto je bohužel realita, která uniká mnoha politikům a nejenom v mimo parlamentní opozici, ale ona uniká i mnoha politikům, kteří se dostali do parlamentu a v podstatě nevidí do těch pozadí financování těch subjektů, těch partají, těch stran, nevidí, co zatím je. Protože samozřejmě u těch politických stran, jenom pro vaši informaci, fungují dva způsoby financování. takzvané to veřejné, zúčtovatelné, transparentní, to jsou peníze, které přijdou do strany, které musí strana vyúčtovat úřadu pro kontrolu voleb nebo toho volebního orgánu, který kontroluje příjmy stran. To znamená, to jsou ty takzvané přímé příjmy, to znamená příjmy, které jsou takzvané otevřené. A druhá skupina příjmů, to jsou příjmy, které jsou skryté a které žádná strana vykazovat nemusí, protože ani nemůže. A jaké jsou to příjmy? No, to jsou příjmy, že třeba nějaká organizace vylepí třeba billboardy po celé republice podporující nějakou stranu z vlastního rozhodnutí. Strana nemá s tou stranou vůbec, nebo s tím mecenášem nemá vůbec nic společného, ale někdo prostě, strýček náhoda, zaplatil billboardy po celé republice. Strýček náhoda zaplatil třeba návštěvy na úspěšné komerční televizi, kam politici dané strany jsou zváni každý den půl roku před volbami. Je diskuzní pořad, je tam zástupce té strany. Je nějaké fórum, je tam zástupce té strany. Lidé tam vidí a slyší názory té strany. A přitom ta strana za to neplatí ani korunu. Jenom nějaký strýček náhoda zvedne telefon a zavolá do té televize a řekne, od teďka budete do každého svého televizního pořadu zvát tady ty a tady ty politiky z téhleté partaje. Rozumíte tomu? A na druhé straně se zveřejnit a řekne, ano, rozumím, pane, přesně tak to bude. A zavěsí. Takhle funguje demokracie. Chápete? A stejně tak někdo zvedne telefon a řekne, tohle politika z téhleté strany nebudete zvát do svých pořadů ani jednou. Zablokujete ho, žádné pořady s ním nebudou. Zablokujete ho a zavěsí. Takhle to funguje. Oba dva principy nepřímého ovlivňování voleb fungují. Nejenom v České republice, ale v podstatě všude. Ve všech zemích takzvaného demokratického západu. To znamená, i kdyby přišla nějaká kontrola, volební kontrola, že vašeho financování vaší strany, tak tam budou kontrolovat jenom ty takzvané otevřené příjmy, ne ty skryté. To znamená to, že někdo vás zve do televize nebo nezve do televize, to vám nikdo kontrolovat nemůže, protože to nejde kontrolovat. To, jestli vám někdo, nějaký fanoušek v uvozovkách, miliardář zaplatí billboardy po celé republice, to vám nikdo taky nemůže kontrolovat. Vy jste si to neobjednali. Vy nezodpovídáte za to, co dobrovolně a svobodně dělá někde nějaký mecenáš, který vám fandí. Chápete? To, že vás někdo zve do rozhlasu, do rádia, každou chvíli, že vás zvou do televize, každou chvíli, že každou chvíli jste na webových stránkách velkých zpravodajských serverů a tam jsou slyšet rozhovory s váma a tím ovlivňujete veřejnost a nabíráte volební preference, to se nedá nikde deklarovat. Zkrátka někdo vám otevře dveře do médií a vy jste za to nemuseli jako strana zaplatit ani korunu. Takhle funguje demokracie. To znamená systém, který je zkorumpovaný od svého vlastního základu. A jak teda v demokracii se získává alternativní étos? Jakým způsobem se prosazuje alternativní étos ve zkorumpované demokracii? Jak se vůbec dá prosadit? Znamená to, že pokud chce alternativa něco prosadit, musí sehnat velkého, bohatého miliardáře, mecenáše, který udělá výsledky, jako třeba udělalo hnutí ANO. No, to je realita. To znamená, proto jsem mluvil v tom minulém nebo předminulém pořadu o změně režimu. Nestačí změnit jenom volby, parlamentní partaje a podobně. Je třeba změnit režim. Demokracie, takzvaná zastupitelská demokracie, která závisí na objemu peněz vložených do volebního procesu, není životaschopným projektem. Respektive není to projekt, který by zaručil prosazování zájmu lidu a těch zájmů lidí, kteří volí ty parlamentní strany do parlamentu a takzvaně jim dávají mandát k moci. Demokracie to zajistit nedokáže. To znamená, takhle bych uzavřel tady to první téma, Vítku. No a dívám se na to, máme 35. Takže Helenka by tam dala jednu písničku, nějakou kratší, klidně jenom 3 minuty a podobně. A potom bychom se pustili do dalšího tématu.
1: Dobrá, pustíme se do dalšího tématu po písnice, kterou si právě zahrajeme, Helenko.
2: David Koller, Planeta bez paměti.

0: Tolik písnička a já se ptám, jestli jsme připraveni na další téma. Vítku, VK.
1: Ano, já jsem tady, Helenko. Ale VK zřejmě není, no, tak nevím, je to na hraně, právě ten čas, zhruba 3 minuty, který jsme deklarovali. A VK tady není, tak se obávám, máš tam nějakou ještě krátkou písničku, Helenko, kterou bychom si mohli zahrát?
0: Mohu přidat 2minutovou písničku od Raduzy. Bože, ty víš.

0: To byl krátký hudební předěl a my můžeme pokračovat dalším tématem.
1: Německo, Francii a v podstatě i celou Evropu je třeba zabít jako vzteklého psa, který se žene na Rusko. Scott Ritter v moskevském hotelu Riot jel bomby, které ale děsivě a správně popisují realitu. Německo zbrojí na válku s Ruskem a po samitu NATO v Ankaře bude, až na výjimky, zbrojit celá Evropa. Obrovský revolvingový balík 70 miliard eur každý rok, než bude Evropa vyzbrojená pro konvenční válku s Ruskem. Ono je jedna věc zbrojit, VK, možná bychom to mohli posadit do trošku jiné roviny, ale my jsme to tady řešili několikrát, už v tomto pořadu si pamatuju. Jednou věcí je zbrojit, ale druhou věcí je, kde získat materiály, když i Čína pomalu Evropu odstříhává od vzácných nerostných surovin, stejně jako Rusko. Ostatně proč by Rusko posílalo Evropě svoje surovinové zdroje, jako vy a tak dál, aby vyráběla zbraně proti ním. Jo. Takže oni ty prachy nakrásně vytřískat můžou ze vše, můžou nás danit, můžou nás štímat z kůže, sedřít z kůže, fajn, dobrý, mají tu moc. Ale když nejsou materiály, tak můžou maximálně recyklovat ekoloběžky. Jo. Takže
2: materiály Vítku jsou, ale budou drahé. Nakoupí je prostě od Spojených států, od třetích zemí, zkrátka, že jo, od Jižní Ameriky a podobně, a od Afriky a dále a tak dále a tak dále. To znamená, materiály jsou materiály, Evropa není závislá na ruských materiálech, zdrojích. Tam nejde vůbec o objem nebo kde získat železnou rudu na zbrojení a kde získat materiály na zbrojení. Problém je cena. Cena, kolik to bude stát, kolik to bude koštovat. To znamená, to je ten hlavní problém. A právě kvůli tomu se v Evropě hledají nové takzvané tituly. Platební tituly, jak, nebo, že jo, jak, pod jakou záminkou platební titul je? Pod jakou záminkou od občanů vytáhnout větší peníze, větší zdanění, větší odvody? No a to jsou samozřejmě emisní povolenky ETS2 na domácnosti. To je jedna cesta, že jo, jak vytáhnout peníze. Další cestou, jak vytáhnout peníze, je samozřejmě Green Deal. To znamená emisní povolenky pro velké podniky a firmy. Tím, že se na všechno uvalují CO2, povolenky a tak dále, tak se vybírají z průmyslu, z výroby, z toho, co prodá, z toho, co vyrobí, obrovské peníze, které samozřejmě průmysl přenese nákladově do koncového zboží, takže to zaplatí zase koncový zákazník, zase to zaplatí občané. A z těch obrovských balíků, které se budou v Evropě vybírat a už se vybírají, tak tyhle ty obrovské balíky se budou posílat do Spojených států a do dalších zemí třetího světa nakupovat se materiály, které jsou potřeba na zbrojení s Ruskem. Nebo na zbrojení pro válku s Ruskem. To znamená, je to o penězích, je to o objemu peněz. Na válku můžete zbrojit lacino, levně, pokud si zdroje máte na svém vlastním území, anebo velmi draze, pokud musíte suroviny pro to zbrojení dovážet z nějaké velké dálky. To znamená, je to jenom pouze otázka objemu peněz na to zbrojení. A podívejte se, je to stejná situace jako v podstatě za druhé světové války nebo těsně před začátkem druhé světové války. Víte, že nacistické Německo, Hitlerovo Německo, co se týče surovinových zdrojů, bylo na tom velmi špatně. Nebylo na tom vůbec dobře. Ropa se dovážela z Rumunska, z rumunských těžebních nalezišť, ale tam příliš mnoho zdrojů ropy nebylo. Největší zdroje ropy byly v Sovětském svazu a proto došlo také k tomu rozhodnutí táhnout na Sovětský svaz, přičemž to rozhodnutí bylo opět motivováno surovinově. Ale přesto to nebránilo Německu v obrovském vyzbrojení, protože Německo nakupovalo z celé Evropy a i ze Spojených států a hlavně také i ze Švédska obrovské objemy železné rudy na zbrojení, že jo. A co se týče Švédska a Norska, tak tam jsou opravdu velké nedotčené a nenačnuté, abych tak řekl, nenačnuté zdroje železné rudy. To znamená, jenom když započítáme Švédsko a Norsko, Tam se nachází dostatek železné rudy na to, aby celá Evropa se mohla až po zuby vyzbrojit pro válku s Ruskem na horizontu a za horizontem roku 2030. To vůbec není problém. Je to jenom o tom, že ty zdroje jsou neotevřené, někdo by je musel otevřít, náklady na otevření nových dolů v Norsku a ve Švédsku by vylezly do mnoha desítek miliard eur, to je samozřejmé. To znamená otevření každého dolu, ta počáteční investice je obrovská, ale oni na to zkrátka jsou rozhodnuti ty peníze dát a to, co se odehrálo na summitu v Ankaře, je jasné. Část zemí je rozhodnuta do války s Ruskem jít a připravit se v rámci zbrojení na tuto válku, no a druhá část zemí do té války jít nechce, ale nebude bránit vzniku toho revolvingového úvěru. To je něco podobného jako za druhé světové války, když 22. června 1941 německá vojska a dalších 11 zemí Evropy vtrhlo do Sovětského svazu. Zbytek Evropy se toho tažení nezúčastnil, ale tím se myslí, že se nezúčastnil aktivně. Protože pasivně Evropa až do konce války, až do května 1945, zbrojila a pracovala na úsilí říše. Pokud tedy budeme mluvit o tom jádru té říše, které zůstalo úplně až do konce, a tím se myslí protektorát Čechy a Morava. Protože tak, jak procházela fronta, tak posledním kouskem říše, který zůstal úplně až nakonec pod kontrolou říše, byl protektorát Čechy a Morava. A Čechy a Morava jsou nositelem odkazu Třetí říše. Konec konců o tom mluvili pohrobci nacistů už v roce 1953 na sjezdu v Hanovru, že prostor Čech a Moravy, Böhmen und Mähren, že jsou nástupci Třetí říše. A potom se divíte, že v roce 1990 jistý Petr Fiala, tehdy velice mladý, si udělal v Brně dostaveníčko s Otto von Habsburským, vysokostupňovým zednářem a člověkem, který měl k procesům takzvaného velkoněmectví a k nacistům, těm rakouským nacistům, velice blízko. Všechno to zapadá do sebe. A potom se nemůžete divit, že ty 4 roky Fialovy vlády připomínaly de facto protektorát Čechy a Morava pod správou říšského protektora, že? Který ani tak nepřipomínal spíš premiéra jako říšského protektora, že? Fiala. Brejličky, henlajnovky, jup, že jo? Všichni se na to pamatujou. Neblahé paměti. No a jak to pokračuje po konci Fialovy hrůzovlády? Jak to pokračuje? No, pokračuje to tak, že rozvědčík na Hradě, který sliboval věrnost Československé socialistické republice a sliboval věrnost socialistickému zřízení, jakožto prezident poskytl záštitu sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Co slučilo? Řekl by konceptuálně naivní člověk. No, zkrátka, je-li nějaká země nástupcem Třetí říše, konceptuálně, ne fakticky, ale konceptuálně, prostor, kde německá říše vydržela úplně až do konce, tak dá se říct, že snahy o vzestup takzvané revanšistické otázky vycházejí právě z prostoru Pražského hradu, z prostoru Prahy, z prostoru českého a českomoravského kráteru. Proto, z tohoto důvodu. A to jsou drsné přesahy. Musíte si uvědomit, že v dobách protektorátu žilo v Praze přes 1 milion Němců, kteří se nazývali sudetskými Němci. 1 milion. A oni říkali, že Praha je naše. Naše Praha. A pokud si někdo naivně myslí, že Evropa byla osvobozená, že jo, Německo bylo poraženo a tak dále. Víte, co říkal maršál Žukov? My jsme osvobodili Evropu od nacismu, ale oni nám to nikdy neodpustí. To je, to řekl Žukov, že tenkrát v Berlíně. A měl pravdu. Oni nám to nikdy neodpustí. A proto po takové době, že se znovu v podstatě objevuje nacifikace celé Evropy a znovu se toho účastní prostě české a moravské země. Znovu je to zpátky. Znovu to vidíme. A ba co víc, znovu se Němci vrací do svého lůna, do své země, znovu do svého protektorátu, znovu do svého Heimatu, že jo? Znovu jejich Heimat, že jo? Znovu v Brně, v pohraničí, že jo? Tam kolem, dokola, ve Slezsku, že jo? V pohraničí na severu, tam všude najednou znovu Němci se vracejí. Zatím ještě ne fakticky, ale v rámci konceptuálních procesů. Už se tam vidí. Už se tam vrací. Už. Protože to je velké. Nikdy by si nikdo nepředstavil, že v Brně budou slavit traktace sudetští Němci po druhé světové válce, že tam přijedou, že tam budou slavit, že tam dokonce budou mít svůj vlastní sjezd. A už vůbec nikdo by si nedokázal představit, nikdo, ani v tom nejhorším snu, že tomu sjezdu, tomu festivalu, v rámci svých pravomocí poskytne záštitu prezident České republiky. To je největší facka, to je rána sukovicí do hlavy českému národnímu státu. Taková obrovská rána, že jdou z toho mdloby tomu státu. Naprosto mdloby. A je to jenom důsledek toho, že všechno to, co vidíme od roku 2014 v celé Evropě, je ústup Spojených států z prostoru Evropy a obnovování revanšisticko-revizionistických procesů v celé Evropě po druhé světové válce se všemi důsledky, které se s tím nesou. A já zdůraznuju a já varuji, že v rámci těchto revanšistických procesů probíhají nejenom sjezdy sudeťáků v Brně, ale i další požadavky, které budou mít Němci, a nejenom sudečtí Němci, v nejbližší době na území Čech, na území Moravy, na území Slovenska, nároky a požadavky proti Benešovým dekretům, které se začnou objevovat, a velká horda vnitřních zrádců v republice, kteří budou říkat, je to v pořádku, my chceme smíření s Německem. A budou televizní pořady a tam ti zrádci budou zváni do těch pořadů. A budou českým divákům říkat, je to dobře, musíme se vyrovnat s minulostí, neboť my jsme se dopustili nespravedlnosti a křivd na nebozích nebo nebohých Němcích, když jsme je vyháněli. Musíme se s nima smířit. To bude Overtonovo okno číslo 1. Potom ho posunou a řeknou, protože jsme se dopustili hříchů a křivd, musíme ty Němce odškodnit. A začne se mluvit o odškodnění. To je Overtonovo okno číslo 2. Po nějaké době bude posunuto na okno číslo 3. Bude se mluvit o formě odškodnění. Bude to forma peněz, že vyplatíme nějaké peníze. A nebo to bude forma, že jim vrátíme pozemky. No, vrátit jim je nemůžeme, protože mají nějaké české majitele. Můžeme je od těch majitelů vykoupit. Stát je vykoupí. V tom okamžiku se Overtonovo okno posune opět dál. Začne se mluvit o výkupní ceně nemovitostí v Sudetech. Stát je cugrund. Nebude mít peníze. Nebude mít peníze vykoupit za komerční ceny. Nějaká chaloupka v Sudetech po renovaci s nějakou loukou bratru za 35 milionů korun. No, stát za to nemůže dát 35 milionů korun. Takže dojde po nějakém čase k posunu Overtonovo okna ještě dál. To bude vyvlastnění. Vyvlastnění naproti nějaké standardní ceně, cena, která bude někde nějaká tabulková. Místo 35 milionů to bude za 11 nebo za 10 a podobně. A de facto najednou bude odpor ve společnosti a začne to řešit Evropská unie. A začnou padat žaloby. Žaloby proti státu, žaloby za to, že někdo někde něco přepisuje, nějaké Benešovy dekrety. A dostane se to k Evropskému soudu. Ten Evropský soud bude zasedat a po 2 měsících řekne, že vyrovnání se českého státu s násilně odsunutými Němci je povinností republiky podle Lisabonské smlouvy k odškodnění oběti. Takhle to klidně může skončit. To znamená, to Overtonovo okno je připraveno v pozici 1. Ta pozice 1 je český prezident, který dal záštitu sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Se všemi těmi důsledky. Další posuny toho okna budou následovat. To je realita. A tady je třeba si říct, že v politice jsou národní teze silné do takové míry, nakolik jsou v podstatě prosazovány vlastenci, kteří mají odolnost vůči tomu být zkorumpováni, být vydíráni. Kolik takových politiků je? Víte, že když někdo se nechce nechat koupit, tak dopadne velmi špatně. Možná jste, já jsem o tom hovořil nedávno. Oni nabízeli Jargu Haidrovi mnoho benefitů. To byly tenkrát ty články, které mluvily o tom, že strana dostala nějaké nabídky od tenkrát rakouských podnikatelů, že by v podstatě jako nasadila na svoji kandidátku některé vybrané lidi, kteří tu stranu měli takzvaně moderovat. To znamená zjemnit, aby nebyla tak radikální. Jörg Haider to odmítl, že žádné peníze nechce, že oni mají peníze jenom od svých členů, že žádné peníze nepotřebují, že mají velkou členskou základnu a mají velké mecenáše, kteří jsou národovci, že? Kteří přispívají straně. Ta strana nešla koupit a její předseda nešel koupit. No a tak přišlo to šílené rozhodnutí, že jel v autě, došlo k selhání brzd, exploze na brzdách, no a on se zabil v autě. Někdo mu vyhodil do povětří brzdové systémy aut za jízdy. Takhle se ho zbavili. Takhle funguje v podstatě národovecké řízení v Evropě. Pokud někdo se nenechá koupit, pokud někdo chce prosazovat národní teze, pokud někdo opravdu prosazuje národní procesy řízení, tak mu hrozí v podstatě jedna ze dvou věcí. Buď se nechá zkorumpovat a v očích vlastních voličů se stane zrádcem, anebo se nenechá koupit, bude prosazovat své teze a oni ho nechají zlikvidovat. Dvě možnosti, dvě teze. To je bohužel realita, takhle to funguje. Já bych byl velice rád, kdyby to nebylo takhle negativní, ale de facto politika je černá práce. Je to mnohem černější práce, než je prostituce. Prostitutka si vydělá peníze poctivě, i když na to třeba není hrdá, co dělá, ale je to poctivá práce. Ale ten politik je placený za to, že třeba zničí životy vlastního národa. Nebo je placený za to, že pošle do války syny vlastního národa. Za válku, kterou musí prosazovat. To znamená, politika je nejčernější práce, která vůbec na této planetě je. Nebo možná není nejčernější, možná jsou ještě horší práce. Daleko horší, ale jedna z nejčernějších prací je rozhodně politika. Taková je bohužel realita. Takže takhle bych to ukončil, máme 21.00. Takže Vítku, jestli k tomu něco máš, tak ještě bych zodpověděl, a pokud nemáš, tak bychom si dali zase jednu písničku a pustili bychom se potom do telefonických dotazovatelů.
1: Nemám, PK, určitě nemám. Já si myslím, že to je řečeno všechno velmi, velmi precizně a naprosto jasně. Já si myslím, že písnička je právě teď to, co si dáme, a budeme čekat a budeme se těšit na vás, milí posluchači, až nám budete volat, Helence, až budete volat s vašimi dotazy panu VK.
0: Proto také, než zahraju písničku, připomínám telefon do studia, kam můžete, vážení posluchači, po písničce hned začít telefonovat. Telefonní číslo je 721 557 022. A teď už Toto Kutúňo.

0: tam a zmysel. A ja som sa akurát pred 2 dňami dozvedel, že Lionel Messi, teda jedna z tých najväčších hviezd, bol niekoľkokrát pri Múre nárekov. A že Ronaldo z Portugalska to odmietol, že tiež mal takýto návrh, ale že na ňu nereagoval. A teda má to byť to, že bol Messi pri Múre nárekov ako potvrdenie toho, že čo ste teda hovorili, že futbal umožňuje teda chlapcom z favely sa stať svetovými hviezdami, a to, že bol pri tom Múre nárekov, to má ako potvrdzovať, že ako týmto
1: ano.
0: Skupinám je za to vďačný?
1: Áno.
0: A
1: ano.
0: Ako si vysvetľujete, prípadne, či to malo nejaký iný zmysel, ako si vysvetľujete, keď si vysvetľujete, alebo keď je to potrebné si vysvetliť, prečo sa toho Ronaldo nezúčastnil? A potom, tak sekundárne ešte, Piakin kedysi naznačoval, že tie zápasy a tie finálové výsledky sú ako keby určované tým globálnym riadením. Tak či to bude aj, či sa k tomu viete vyjadriť a eventuálne, či už teda napríklad Argentina obhají titul s ohľadom na to napríklad, že majú prezidenta, ktorý tiež je veľmi aktívne, no proste je zaritovaný. No. Tak ďakujem.
2: Ďakujeme.
1: No jasně, podívejte se, na to je jednoduchá odpověď. Velký fotbal je velká show. A co se týče velkých divadel, filmu, televize, zpěváčci, popěváčci, Hollywoody, Bollywoody, všechno tohleto, tak je systém kontroly řízení populace pomocí zábavy. A fotbal je jako film, je to jako seriál. Liga je jako seriál. To znamená, je jedno, jestli se díváte v televizi na seriál na Emanuelu, nebo se díváte na Ligu mistrů, protože je to zábava. A pozor, všechny velké figury zábavy, ty největší, musí povinně do divadla, musí povinně do Národního divadla a podepsat antichartu. Rovná se, to bylo v minulosti. Dneska musí všechny velké figury showbiznesu povinně jít do kotelu, jet do kotelu v Izraeli, narazit na hlavu jarmulku a poklonit se u zdinářků. Stejně jako tehdy, když umělci museli podepisovat antichartu, všichni ti největší, nějací okrajoví ne, ale ti největší herci museli podepsat, tak dneska je to samé. Akorát kulisy jsou trochu jiné. Ti sportovci nechodí do divadla, do Národního už vůbec ne, ale jezdí ke zdinářku. Tam se pokloní. Tím slíbí, dají najevo, že slouží. Slouží svým hodnostářům, slouží režimu, slouží systému.
3: A není to tak dávno, co poklekávali před Black Lives Matter, že? Taky
1: ano, to samé. To znamená ukázat, že prostě jsou povinováni, že jsou povinováni těm, kteří řídí procesy řízení na touto planetou. Globalistů jsou povinováni. To znamená, to, že to někdo odmítne, pozor. Ještě to neznamená, že z toho bude mít nějaké problémy. Víte, že antichartu tenkrát taky někteří herci nepodepsali, a protože byli velice oblíbení, tak režim je takzvaně nesundal kvůli tomu. Ale de facto mají takzvaně puntík. Mají černý puntík a ten puntík se může eventuálně v budoucnu někde jako objevit a může se využít na něco. To znamená, že by všichni museli povinně, když jim nabídnou a oni odmítnou, nebo že by nemohl nikdo odmítnout, tak to není. To není tak, že když odmítne, tak oni ho zastřelí. To ne. Ale oni si u vás udělají černý puntík. Tenhle ten člověk potenciálně je potížista. Tenhle ten člověk potenciálně má něco proti nám. Tenhle ten člověk potenciálně třeba je, nedej bože, antisionista. Ajajajajaj. Toho člověka musíme pořešit. Že? To znamená, oni se na to takhle podívají, zhodnotí si tu situaci a oni samozřejmě neudělají to, že prostě nějakou hvězdu sundají nebo Mossad tu hvězdu pošle k rybám. Ne. Takhle ne. To by museli se stát další věci a další krok.

0: které ten hráč nikdy samozřejmě neudělá, že by na sebe prostě natáhnul hábit Ku Klux Klanu a podobně, to nikdy prostě takovým věcem nedojde, ale de facto mají u tady těch lidí prostě černý puntík a v budoucnu třeba za 20 let se ten puntík může realizovat. Takže takhle třeba se na to dívat, že znovu zopakuji, že fotbal a velký fotbal, hlavně tady takové ty akce světového fotbalu, jako je mundiál a tak podobně, tak tam prostě všichni ti známí hráči jsou v rolích herců, v rolích celebrit, velkých televizních hvězd, se kterými se pracuje úplně stejně jako s hvězdami filmovými anebo s hvězdami hudebními. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volající.
1: Já bych jenom doplnil, že sportovci s puntíkem tak můžou náhle zjistit, že třeba mnohem častěji než ostatní kontrolují třeba v rámci antidopingu nebo dopingu.
0: Jo, ano, prostě samozřejmě.
1: Kontroly
0: samozřejmě.
1: Prostě častější, jo. Je to možné, že? No nic, ale taky vtipný trošku. Pojďme na další posluchače.
2: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Ja by som sa chcel vrátiť k tomu samitu NATO v Ankare a jeho implikácie pre Rusko. Keďže som videl spoločnú tlačovku Zelenského s Trumpom, ako sa tam vysmievali Rusom, že cez Moskva nie je bezpečná, pretože cez ňu prelietávajú ich drony. No, bolo mi z toho zlé, z tých ich tlačovky. Ďalej, čo je dôležité pre Rusko, že Trump dovolil alebo povolil licenciu pre Ukrajinu, že budú stavať svoje vlastné patrioty. A pre Nemecko Trump dovolil, že Nemci budú môcť nakupovať tomahawky. Takže pán Reka, Peskov síce vo svojom interviu hovorí, že sú to zbesilí európski lídri, ale tú vojnu proti Rusku ďalej podporuje aktívne USA a Trump. A je to očividné. A keby Trump chcel, tak žiadny zbesilí európski lídri nebudú. Tak to mi skôr, tá reakcia Ruska na to, čo sa dialo v Ankare, je veľmi slabá. A Peskov v tom svojom interviu Ameriku ako hlavného páchateľa tej vojny vôbec nespomenul. Ďakujem.
0: No jistě, samozřejmě. Protože nemůže přesakrizovat Ameriku, která je kontrolována chabaristickým prezidentem stejně jako Rusko. To by bylo plivání do vlastního hnízdečka, to samozřejmě není dovoleno, to je absolutně, to je vyloučeno. Podívejte se, všechno to, co probíhá, má jeden jediný cíl. Vyzbrojit Evropu na válku s Ruskem na horizontu roku 2030 a za horizontem. To je celé. Jenom pánovi to chci vysvětlit, proč Rusko je v té pozici, že ani tomu nebrání, protože Rusko je jasné, že bez té války výsledek, ta zadáča musí být vyplněna. To znamená, takhle je třeba se na to dívat. Denacifikace Ukrajiny nelze jí dokončit bez války s Evropskou unií. Bez války Ruska s NATO. Nelze. Proč? Protože všechno to, co probíhá na Ukrajině, je financováno Západem a NATO. To je jednoduchá rovnice. Stejně jako nemůžete nikdy dělit nulou, nemůžete ukončit válku na Ukrajině bez likvidace Západu. To je rovnice. To je jednoduché. Procesy, které probíhají v Rusku, jsou přípravou na válku s Evropskou unií. Můžeme říkat z NATO, ale NATO začíná ztrácet význam. V tom roce 2030 ta válka může začít nikoli pod hlavičkou NATO, ale začne pod hlavičkou Evropské unie, jakožto systému, jakožto celku, který bude transformovaný do ekonomicko-vojenského bloku, stejně tak, jak o tom hovořil Peskov v tom rozhovoru, v tom překladu, tak jak jsem tam napsal, jak jsem tam dělal včera ten článek. To naprosto sedí. To znamená transformace Evropské unie do vojensko-ekonomického bloku. Zatím nebo dosud je Evropská unie jenom ekonomickým blokem, ale to, co říkal Peskov, je naprosto jasné. Transformace celé Evropské unie do ekonomicko-vojenského bloku byla právě zahájena závěrečnými výsledky summitu v Ankaře. Tam to bylo stvrzeno. Znamená, Evropa začne zbrojit. A jak začne zbrojit? Přesně tak, jak jsem říkal na začátku nebo v průběhu v první hodině našeho pořadu. Evropa sama nemá zatím kapacity, aby ty zbraně si vyráběla sama, ale bude nakupovat od Spojených států. Od chabaristického prezidenta. Zatímco na straně druhé, Moskva se bude chystat vlastními prostředky a svým spojenectvím s dalšími zeměmi, jako s Čínou, na konflikt, který je připravován evropskými elitami někde na horizont roku 2030 anebo lehce za ním, za tím horizontem. Je to všude. Slyšíte to všude, čtete o tom všude, vidíte to okolo sebe, ale je třeba to vidět a je třeba to slyšet. Je třeba používat oči, je třeba používat uši, protože ty signály od těch politiků vycházejí neustále, oni se tím netají, oni tu válku chystají. A není to o tom, že Rusko by tu válku, že by jí bránilo. Ne, vůbec ne. Kdyby Rusko chtělo té válce bránit, tak by vyhlásilo velkou stopku. Udeřilo by na nějaké cíle v Evropě, použilo by jadernou zbraní někde jako odstrašení, ne ve smyslu, ne, že by dopadla raketa někde na Ukrajinu nebo nedej bože v Evropě, ale demonstrativní odpálení jaderné zbraně někde v Severním moři nebo v Baltu. Demonstrativní detonace. Vyslání vzkazů, myslíme to vážně, back off, takzvaně. Řekl, stojte. Da? To znamená, aby byl jasně vydaný prostě signál. Ne, ne, ne, Rusko tohle to neudělá. To, co všechno probíhá, je eskalace ze strany Západu, no ale samozřejmě automaticky bude eskalace strany Ruska, která vlastně se tváří, že eskaluje až ve chvíli, kdy není zbytí, kdy není vyhnutí. Konec konců tohleto je ruský přístup od samotného počátku. Rusko čekalo 8 let, než zareagovalo na zabíjení Rusů na východě Ukrajiny. 8 let tam Ukrajinci likvidovali dělostřeleckými útoky na Donbasu v Doněcku vlastní obyvatelstvo ruského etnického původu. 8 let Putin neudělal ani krok, ani slovo, nic. Teprve až po 8 letech bylo rozhodnuto, že ta eskalace už je tak daleko, že musí být zahájená speciální vojenská operace. Rusko nemění svoje postupy. To znamená, teď se to opakuje. Eskalace strany Západu, Rusko pořád čeká. No a v nějaké chvíli bude muset Rusko provést preventivní termonukleární úder na neobydlenou oblast někde uprostřed Severního moře, aby vyslalo signál. A jestli to bude stačit k zastavení? Jestli to bude trvat ještě nějakých pár let, do roku 2028-2029, než Rusko se rozhoupe, kdo ví, nikdo neví. To znamená, dokud nebudou pochodovat západní vojska někde na nějakém ruském území, dokud nebudou padat rakety na ruský generální štáb a nepozabíjí tam aspoň polovinu generálů, tak do té doby Rusko řekne, jsou to ztráty, které trpíme každý den, které jsou manažovatelné, které jsou zvládnutelné. Peskov o tom mluvil v tom rozhovoru, že to zvládají, že je to daň za vedení té speciální operace. V tom rozhovoru to přímo uvádí, že je to daň, kterou oni platí a kterou jsou schopni nést. On řekl, je to daň, kterou jsme schopni nést. Pro ně de facto je to tak, že dokud nejsou ty škody, které jsou páchány těmi dálkovými údery, natolik zjevné a natolik devastující, že by ohrozily vedení vojenských operací ruské armády, že by to ohrozilo procesy vedení, tak do té doby není integrita a státnost Ruska ohrožena. Ve chvíli, kdyby třeba hrozilo, že nebude už vůbec žádná ropa pro, nebo a nafta pro vedení vojenských operací na Ukrajině, že by byla ohrožena státnost, tak ano, v té chvíli Rusko může použít zbraň a odpálit ji někde nad Severním mořem nebo někde nad Atlantikem a dát tím prostě signál, že tady to prostě končí, tady se to zastaví a dál už nikdo nepůjde. Než se to stane, uběhne ještě nějaká voda. Ještě ty ukrajinské útoky nejsou tak silné a intenzivní, aby to Rusy dohnalo k tomu začít tu válku vnímat jako skutečnou válku, i když Peskov o tom již samozřejmě hovořil. Takže takhle třeba se na to dívat, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, máte slovo.
4: Zdravím, dobrý večer, pane VK. Mám na vás otázku ohledně vašeho článku, který se týkal filmu Citizen Vigilante. A já se chci zeptat, jestli si nemyslíte, že je to silná manipulace, a docela mě vadí, že jste to publikoval. Další věc, co se týká jaderných úderů, prosím vás, kdybyste vy byl globalista, představte si, že byste chtěl globalizovat svět, tak co uděláte jako první? Zabráníte tomu, aby vám to někdo zničil. To znamená, že zaprvé se postaráte o jaderné zbraně. Já si opravdu myslím, že k tomu nikdy nedojde, že tohle mají pod kontrolou globalisti. Ale vy pořád mluvíte o tom, že to hrozí. Vysvětlete mi to. Děkuju.
2: Děkujeme.
1: Tak VK, možná máš vypnutý mikrofon, každopádně nejsi slyšet.
0: No.
1: Tak, teď už je to v pořádku.
0: Dobře. No, co se týče filmu Citizen Vigilante, tak to je v podstatě jakýsi nástřel, nebo dalo by se říct veřejná objednávka. Veřejná objednávka. Ten film byl natočen kvůli tomu, že odpor proti migraci je už tak značný, že se nedá takzvaně vymlčet, nedá se vystát a je třeba upustit ventil. A ten film de facto je opouštěcím ventilem. Naprosto jednoznačně, o tom není vůbec žádných pochyb. Co se týče globalistů a že globalisté, když budují něco, tak si přece nerozbíjí něco vlastního. Ano, to je pravda. Právě proto ničí Spojené státy v přímém přenosu. Právě proto. A nepochopení trošku toho, co to znamená zničení a co to znamená jaderné údery. Údery operačně taktickými jadernými zbraněmi na povrch planety nemají prakticky žádný vliv. A to jsou nálože s malými termonukleárními výkony. A konec konců o tom mluví i američtí generálové, že vlastně v podstatě termonukleární zbraně, taktické zbraně s malým výkonem není ani třeba považovat za jaderné zbraně, ale za zbraně silného konvenčního dopadu. To byl ten výrok generála. No, oni mu říkají válečný jestřáb, teď se nemůžu vzpomenout na jeho jméno. De facto oni se na to dívají tak, to znamená použití operačně taktické rakety, kterou někdo prostě odpálí v Severním moři, je de facto považováno za takzvaný razantní úder silovou konvenční zbraní. Se vším všudy. Rusko zatím se zdržuje tady toho jednání a v nějaké chvíli zkrátka se počítá s jednou ze dvou variant. Jedna varianta je, že poté, co Rusové dosáhnou správních hranic Doněcké oblasti na západě, dosáhnou, oznámí, že bylo dosaženo cílu speciální vojenské operace a vytvoří případně nějaký menší nárazník okolo těch zón do hloubky několika kilometrů, možná desítek kilometrů a tam to prostě zastaví a řeknou, takhle nám to vyhovuje a teď, co udělá Západ, je samozřejmě s otazníkem. A protože o tom momentálně v téhle chvíli nevíme, jestli jim to bude vyhovovat zastavit to na 2 roky, na 3 roky a podobně, než bude Evropa vyzbrojená. A to je jedna možnost. No a druhá možnost je, že naopak Západ celou situaci vyeskaluje a zaútočí na Rusko nějakým silným úderem nebo vlnou úderu, které paralyzují postup ruských vojsk na Ukrajině, a bude to paralyzace typu najednou prostě Rusové nebudou mít třeba naftu, nebo najednou Rusové nebudou mít čím střílet, nebo prostě bude nějaký velký významný výpadek v zásobování vojenských jednotek ruské armády na Ukrajině. A najednou Rusům bude prostě hrozit, že budou muset někde něco vyklidit, nějaké oblasti, anebo dokonce dojde vtrhnutí, nebo ke vtrhnutí prostě ukrajinské armády do Běloruska, což považuji za nejpravděpodobnější scénář. A ten scénář spočívá v tom, že Lukašenko okamžitě zvedne telefon a bude řvát do Moskvy, aby Vladimír Putin poslal na obranu a ochranu Běloruska okamžitě ruské jednotky. A Vladimír Putin bude muset někde honem rychle hledat někde 50 nebo 100 tisíc vojáků, aby je mohl poslat do Běloruska na zastavení ukrajinského postupu. Tohleto je okamžik a je to chvíle nebo moment nebo místo, kdy najednou může být vlastně celá operace ruské armády ohrožena na území Ukrajiny. Roztáhnutí té fronty někam jinam, do nějakého jiného prostoru, kde najednou Rusko bude muset nasazovat své jednotky úplně v jiném státě, to znamená v Bělorusku. Proto dochází k té eskalaci ze strany Ukrajiny. Proto jste viděli ty a slyšeli ty výroky od Zelenského o tom, že v běloruském pohraničí jsou nějaké radiové stanice, které navádějí drony, a začalo dávat ultimáta Lukašenkovi a tak dále. To je plán, který samozřejmě nenarýsoval a nenakresl Zelenský. Ten je celý v kokainu naložený od rána do večera. Ten nedokáže vymyslet nic. Ale tohle jsou plány plánovačů z MI6. To jsou plány z Británie, z Londýna. To je typická práce MI6. Máte-li konflikt, máte-li válku a nepřítel vás přehrává početně ve svých stavech, musíte provést jednu jedinou věc. Musíte snížit počty nepřítele. A to lze udělat jenom dvěma způsoby. Buď toho nepřítele vybombardujete tak, aby měl méně vojáků, jenže na to nemá Ukrajina prostředky. A nebo druhou možností, jak snížit počty nepřítele, je, že donutíte nepřítele, aby svoje jednotky stáhnul a poslal někam jinam. No a to je přesně to, co teď momentálně dělá Ukrajina na běloruských hranicích. Chystání se na otevření fronty s Běloruskem. Protože Bělorusko je svazový stát. Ruský spolu s Ruskem vytvořili svazový systém, jako bývalý Sovětský svaz. Mají spolu bezpečnostní smlouvy. Na území Běloruska jsou umístěny ruské jaderné zbraně na Iskanderech, operačně taktické rakety. Zkrátka, musel by tam poslat svoje vojáky, a on nikde jinde žádné nemá, musel by je vzít ze speciální vojenské operace na Ukrajině. Musel by část těch vojáků vzít a poslat je do Běloruska. To znamená, tohleto plánování dělají v Británii, to je práce MI6, tohleto nevymyslel Zelenský. Ten plán je chystaný přímo z Londýna. Takže takhle bych na to odpověděl. A jak na to odpoví Rusko ve chvíli, kdy použije jaderné zbraně? No, ve chvíli, když by byla ohrožena integrita Ruska a jeho svazových států. A jediným svazovým státem Ruska je Bělorusko. Pokud by byla ohrožena integrita Běloruska, Bělorusko, na jehož území jsou rozmístěny ruské balistické rakety, by zřejmě použili Bělorusové, kdyby začali ztrácet území, běloruské území. Lukašenko se souhlasem Putina by vydal rozkaz k použití termonukleárních zbraní namontovaných na Iskanderek k zastavení postupu ukrajinských vojsk na svém území, na zastavení jejich postupu. V tom okamžiku bychom viděli použití těch zbraní. Ale tím by nedošlo ke zničení plánu globalistů, jenom paní zdůraznit. Tady nemluvíme o jaderné výměně, takzvané velké jaderné výměně strategickými mezikontinentálními balistickými zbraněmi. To znamená výměna všech zbraní mezi Spojenými státy a Ruskem, že by amerických nějakých 5000 hlavic letělo proti ruským nějak 7500 hlavicím, že by si to tak mezi sebou vyměnili. Ne. Tohleto, s tím a tím se nepočítá. Ale počítá se s tím, že může dojít na použití operačně taktických raket. S tím se počítá. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, máte slovo, ptejte se.
5: Dobrý večer, tak já bych se mal asi nějakou otázku. Chcem se opýtat, že keď jste teda hovoril o tom, že aj Rusko sa pripravuje na vojnu, aj Európa sa pripravuje na vojnu, a že Rusko teda neurobí nejaké protikroky, aké napríklad ukázal, že vie urobiť Irán, keď vybombardoval tie americké základy a teraz Američania nevedia, čo s tým, nevedia poraziť Irán, tak len lavírujú, prestupujú na mieste, tak Rusko niečo také neurobí. Minimálne tie pobaltské štáty by na to neboli schopné odpovedať a Spojené štáty americké by nevystúpili na ochranu pobaltských štátov. Ten článok PTLN Windows. A sa chcem opýtať, že teda keď vychádzajú z toho, čo ste hovorili, tak je potom jedno proroctvo, Izajašovo proroctvo, ktoré hovorí o vojne medzi severom a juhom. Keby ako Gog Magog má poraziť nejak kráľa juhu, čiže ako kráľ severu má poraziť kráľa juhu a následne má potom zavládnuť akýsi mier, tak je to oddialovanie alebo nezabránenie vojny zo strany Ruska a následná príprava na veľkú vojnu je naplnenie tohto proroctva. Je možné to vnímať aj v týchto súvislostiach medzi tými, teda tými dvomi domami. Lebo inak to ľuďom nedáva ako zmysel.
0: Áno. To bolo niečo. Ja som to už vysvetloval. Tohle to je v podstatě opakování prerekvizitních znalostí z mojich přednášek. Zničení a likvidace.

0: zničení a likvidace Edomu. To znamená válka mezi králem severu a jihu, tak jak je dáno v hebrejském proroctví. Bude vedena mezi, to znamená severem, který dneska představuje Rusko, a mezi jihem, který v podstatě dneska představují ty země, které takzvaně se snaží proti Rusku poslat svá vojska a své ozbrojené síly. Co je důležité, že tenhle ten střet mezi oběma domy je válkou, která je vedená v komplementární rovině. To znamená v rovině, kdy dvě válčící strany se vzájemně doplňují na likvidaci toho třetího, který o tom neví a stojí mezi nimi. Proto Rusko, řízeno Gosudárem, kontrolovaný Chabadem Lubavič, Spojené státy, Bílý dům, Donald Trump, kontrolovaný Chabadem Lubavič, stojí mezi sebou ve válce, kterou vedou uprostřed, a uprostřed je Ukrajina a uprostřed je Evropská unie. Uprostřed je prostor, kterému Hebrejci říkají Edom. Křesťanský Edom. A pokud si poslechnete že jo, ta kázání v ješivách, pokud si poslechnete izraelské sionistické zdůrazňují rabíny, tak oni tam o tom naprosto otevřeně hovoří a popisují, jak ta válka bude probíhat. Rusko a na jedné straně a Západ rozmlátí a rozbíjí a zničí a spálí celý povrch Evropy. Zničí a zlikvidují Edom. Na konci té války bude vítězem Rusko, které uzavře mír s králem jihu, který bude sedět v Jeruzalémě. A v Jeruzalémě bude sedět král domu Sion. To znamená, který dneska má detašované pracoviště v Londýně. To znamená, ta válka mezi severem a jihem je naprosto konceptuálně daná. Pro každého, kdo se v tom orientuje, je jasná. To znamená, Rusko se nestahuje z válečného konfliktu kvůli tomu, že je součástí jednoho z konceptuálních válečníků. Ten druhý konceptuální válečník jsou Spojené státy. A mezi nima jsou oběti. A kdo jsou ty oběti? No, Ukrajina a Evropská unie. To jsou ti, kteří o tom nevědí, že plánem obou válečníků je zničení jejich životního prostoru mezi nimi uprostřed. To je konceptuální gramotnost. Tomuhle čelíme naše národy. Proto Rusko nedělá to, co by dělat mělo, a proto Spojené státy dělají to, co jinak nedává smysl v rámci mírového procesu. Proto závěry toho summitu Atlantistů v Ankaře v rámci Severoatlantické aliance, proto ty závěry, proto to zbrojení, proto ty tomahavky pro Německo, proto ty patrioty pro Ukrajinu. Co to je? No, je to vyzbrojování Evropy. Vyzbrojování Evropy do té chystané války s Ruskem. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
2: Dobrý večer, já vás všichni zdravím. Já bych jenom navázal na ten dotaz toho předchozího posluchače. Tam ten Gog z Magogu, ono se dodnes jako neví, co to vlastně je, ale předpokládá se, že je to nějaká vojenská organizace zřejmě. Můžeme si na to odpovědět, jaká asi. A ta opravdu se v té Biblii píše, že vlastně bude, ti dva králové se spolu budou strkat, neboli trkat. Král severu, toho netřeba představovat, a král jihu je vlastně označovaný jako vlk v roušce beránčím. A v podstatě je to Anglo-Amerika. A píše se tam, že oba dva tíhle králové budou sedět u jednoho stolu, kde se bude lhát. A že král jihu dá jednu ze svých dcer králi severu. Ale ne proto, aby mu byla k užitku, ale aby mu byla ku škodě. A v okamžiku, kdy bude vyhlášen mír a bezpečí po celé obydlené zemi, tak to na ně přijde jako porodní bolesti na těhotnou ženu a povstane národ proti národu a království proti království. To proroctví samozřejmě pokračuje ještě dál, tam spousta dalších konotací, ale tohle je takový stěžení, takže na doplnění. Děkuju.
1: Děkujeme.
0: No, ano, samozřejmě. Tam to pokračuje v tom, že oba dva králové, kteří sedí za tím dlouhým stolem, tak se vlastně snaží dohodnout na rozdělení správy nad celým světem a nemohou se dohodnout. A

0: Rozhodnou se tedy, že zprávu nad celým světem si rozdělí společně, ale když se dohodnou, že si rozdělí společně, tak si nedokážou znovu dohodnout, jaké části světa budou mít pod kontrolou. A vede to prostě k tomu, že vypukne velká válka v Evropě. Evropa má být celá zaplavena muslimy a v podstatě ti muslimové mají být ti poslední, kteří zůstanou na povrchu Evropy, protože původní civilizace, původní bílá civilizace Edomu bude vehnána do války proti králi severu. Abyste tomu rozuměli z tohohle hebrejského proroctví do spisovné nebo srozumitelné češtiny, tak tím se myslí, že bílá civilizace z evropských zemí bude vehnána do války s Ruskem a po skončení té války pouze migranti, kteří nebyli povoláni do té války, zůstanou majitele Evropy. Nikdo jiný nezůstane, protože do té války půjdou pouze křesťané, pouze edomité, nikoli muslimové. To je ta nejděsivější část toho proroctví, nejděsivější. A podívejte se, ono se to děje. Ono se to děje. Oni přivážejí migranty do celé Evropy, ale do války s Ruskem půjdou jenom edomité, jenom bílí, jenom gojim, chcete-li. Zkrátka jenom my. Ne oni, migranti ne. Ti budou představovat novou sortu. Novou sortu, která zůstane po té velké zničující válce. Ano, samozřejmě, že můžeme se dívat, že na ta proroctví, že se nemusí jako dávat velká váha, že to je prostě někde něco bylo řečeno a stát se to nemusí a tak podobně, ale problém je v tom, že oni globalističtí a jak sionističtí, tak stejně tak Chabad, oni to realizují. Oni za tím jdou, oni se snaží o naplnění proroctví, takzvané samonaplňující proroctví. Oni proto dělají úplně všechno. To je třeba se na to takhle dívat. Znamená, úplně všechno proto dělají. Vidíme snahu, jak v podstatě lidé se nemohou bránit migraci. Kdokoliv se chce bránit migraci, tak ho zavřou za to, že kritizuje migraci. To znamená, snaží se překreslit celou Evropu podle proroctví. Podle proroctví. Podle ničeho jiného. Kdokoliv bych tomu chtěl bránit, tak ho zavřou, jakože je homofob a xenofob a podobně. Chápete? To znamená, oni, když to realizují v rámci samonaplňujícího proroctví, no tak se to děje. Máme to kolem sebe. Ženou naši politici Evropu do války s Ruskem, no ženou. Každý to vidí, kdo není slepý, kdo není hluchý. Vidíme to denně. A chápete? A co dělá Rusko? No, Rusko se nestaví do pozice, že žádnou válku nechce, protože Rusko to proroctví rovněž naplňuje, ale ze své strany. Ta válka musí proběhnout. Stejně jako nelze dělit nulou, nelze denacifikovat Evropu bez války s Evropou. Chápete? To je ta tragédie. Když se nad tím zamyslíte. A oni to vědí, ale lidem to ještě neřeknou, protože lidé by na to nebyli připraveni samozřejmě. Rusové by na to nebyli připraveni. Oni budou umírat. Rusové samozřejmě. Evropané rovněž budou umírat. Nikdo jim o tom radši ještě neřekne. To se dozvídáte pouze z alternativy, to se dozvídáte tady od nás, ale de facto je třeba na to lidi připravit, že tohle je plán, tohle to oni chystají. Takže takhle je třeba se na to dívat, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání.
2: Dobrý večer, děkuji vám všetkým. Chcem sa spýtať, Izrael oznámil, že zistil, že je nejaké veľké spiknutie Iránu, aby zabili Trumpa. Ja rozmýšľam na tým, čo by niekto takovek zabil Trumpa teraz a mohli by to hodiť na Iráncov. Možno by to spustiť nejakú nukleárnu katastrofu z Izraela alebo zo Spojených štátov na Irán.
1: Bylo rozumieť, VK? VK bylo rozumět.
3: Velmi špatně, to se s Izraelem.
1: Ano.
3: Já jsem právě doufal, že tomu budete rozumět.
1: Já vás poprosím,
3: tak,
1: abyste to
3: řekla
1: ještě jednou do telefonu přímo.
2: Ano, ano, v poriadku. Já jsem se chtěla spýtať. Izrael oznámil, že se plánuje nějaké velké spiknutí na zabití Donalda Trumpa. A já bych se chtěla spýtať, keby náhodou Trumpa někdo zavraždil, mohla by se rozputať nukleárna vojna v Iráně?
1: Děkuji.
3: Tak to už bylo perfektně rozumět, Vajka.
0: No, já jsem neslyšel, tak prosím, jestli mi to můžete prostě přeložit, já jsem fakt neslyšel, opravdu, bylo to strašně slabý, jo.
3: Izrael oznámil, že má být zasnovaná nějaké spiknutí ohledně atentátu na Donalda Trumpa. A pokud by ten atentát proběhl, tak zda by nastala nějaká nukleární výměna zbraní s Íránem. Tak jsem tomu aspoň rozuměl já v rámci toho dotazu.
0: Aha. No, samozřejmě, že Trump ze sebe udělal terč. Tím, když nechal odstranit a oddělat Ajatolláha Chameneího. Udělal ze sebe chodící terč. A od téhle chvíle je chodící mrtvolou. Nebo od toho okamžiku je chodící mrtvolou. Naprosto nesmíte být překvapeni, až se někdy ráno probudíte a hlavní zprávou v médiích bude, že Donald Trump je po smrti, byl zastřelen, byl oddělán, vyhozen do povětří, otráven, vypadl z okna a podobně. Protože oni samozřejmě po něm půjdou. To, co provedl, je samozřejmě zločin. Zločin proti muslimskému světu, proti islámu. A je asi jasné, že v tomhletom pohledu on za sebe udělal chodící mrtvolu. On o tom ještě samozřejmě ještě neví. Ale oni se o něho postarají. Konec konců to jsou ty projekce, že v rok 2027 podzim, že tam je několik projekcí. Donald Trump mrtev, zastřelen íránským atentátníkem. To znamená, uvidíme, jakým způsobem prostě budou ty iterace naplněny, ale chápete. Pokud někdo je nasazen do role eléva, ale velice tupého eléva, je zarytován u hrobu Menachem Mendel Schneersona, u jejich proroka, je zarytován. A nechá za sebe udělat takovou loutku, která dá příkaz k fyzické likvidaci duchovního vůdce prostě největší prostě země, největší teokracie na světě, vůdce velkého imáma Chameneího. Tak prostě musí počítat s tím, že na svoje čelo nakresl terč a je z něho chodící mrtvola. Musí si to uvědomit. Jenže Trump, on má hlavu prostě vymitou, že jo, tím aspartamem už prostě 50 let konzumuje prostě ty dietní koly a jemu to zkrátka leze na mozek a je asi vidět, že v podstatě on neví v podstatě jako co dělá. On de facto si myslí, že jemu projde úplně všechno. To je v podstatě asi možné, že si myslí, že zkrátka může dělat úplně cokoliv, nic se mu vůbec nestane. Oni ho budou chránit do té chvíle, dokud bude dělat svoji práci a ve chvíli, kdy ho nebudou potřebovat, tak ho nechají jít volně s terčem na čele po ulici. Takhle prostě se dá na to dívat. A proto Trump je odepsaný. On je chodící mrtvola. Konec konců, pokud jste se dívali na to Scorseseho veledílo Kmotr, že? Tak tam je to krásně popsaný. On splnil svoji úlohu, ale on je chodící mrtvola. On ještě žije. Ano, on žije, ale on už je mrtvý. On je chodící mrtvola. Bylo krásně řečeno, ale v podstatě de facto Trump je přesně tady v té pozici. Takže takhle třeba se na to dívat a pustíme se do dalšího volající.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
4: Zdravím znovu, pane VK. Já chci navázat na tu vaši dobrou odpověď na otázku ohledně toho filmu Citizen Vigilante. Jedná se mi o to, že já mám známou ve Španělsku, tam existuje místo zvané Merida, kde každou noc přitahují zhruba asi 200 přivandrovalců podle toho paktu, který jde chtěli, že nedávno. A jedná se mi o to, že já už i v minulosti jsem tady potkala dostatek lidí, kterých jsem se ptala, když přišli i ženu z Afriky, konkrétně v Havířově, která se nakonec vracela. Já se jich ptám, když sem přicházíte, co si od toho slibujete. A oni jsou lákáni na to, že jim tady bude dobře, že o ně bude postaráno. A já se jim snažím vysvětlit, že jim se lákají proto, aby je použili proti nám. Ale potom, až oni splní svoji roli, budou stejně eliminováni jako my. Vy jste mluvil o tom, že je zájem nás poslat. Ano, do ty likvidace. Ano, ano, Edo, jasný. Na prvním místě Slované, ale oni budou druzí. Rozhodně si je tady nebudou globalisti pěstovat, aby se jim množili jako králíci. Já jim to takhle naprosto říkám. A budete se divit, někteří tomu rozumí. Takže zajímal by mě váš názor na to. Děkuji.
1: Děkujeme. VK?
3: To je zvláštní, že asi po druhé nebo třetí VK vždycky...
0: No, slyšel jsem. No, přeskakuje to, ale slyšel jsem. Na to je třeba se dívat tak, že vždycky první, ti, kteří jsou úplně první, v těch procesech likvidace a v procesech, že aby takzvaně nepřekáželi, tak první, kteří se vlastně toho dočkají, tak jsou Židé. Židé jsou vždycky první v těch likvidačních procesech. A křesťané jsou na druhém místě. Ti jsou vždycky jako druzí na druhém místě. No a potom jsou ostatní. Potom jsou muslimové, potom jsou Arabové, jsou černoši a tak dále a tak dále. Ale paní bych rád zdůraznil jednu věc. A globální prediktor se řídí pouze jedním příkazem. To je de facto jakýsi řídící manuál, řídící scénář, nebo jízdní řád, dalo by se říct. Jízdní řád globalizace. A ten je vyrytýn ve Spojených státech v Georgii na takzvaných poradních kamenech. Sice byly zlikvidovány, nebo jejich část, ale tam je přímo ten jízdní řád globalizace vyrytý. A depopulace celé planety, snížení počtu obyvatel na pouhou půl miliardu, na 500 milionů, a snížení spotřeby, využívání lokálních zdrojů a vztah k přírodě, to znamená všechny ty emisní povolenky, neznečišťovat planetu a tak dále a tak dále. Všechno to tam je vypsané. Nádherně, všechno je tam vypsané. A toto všechno oni naplňují. Pro ně likvidace západní populace i následně příliš velká populace černochů, příliš velká populace islamistů, to všechno oni mají v přípravě. Oni ale postupují vždycky krok za krokem. Krok za krokem. Proto podívejte se, v Izraeli de facto jejich sionistický proces je plně ukotven. To znamená, tenhle ten systém oni tam mají nastavený. A přestože jsou tam takzvaně ortodoxní, kteří nesouhlasí se sionismem, kteří emigrovali do Ameriky, většina z nich je ve Spojených státech, emigrovali z Izraele, protože nemůžou žít v Izraeli a odmítají sionistický proces. To znamená, oni jsou první. Křesťané jsou na druhém místě. To znamená, na to je ten proces, na který vlastně čekáme teď. Likvidace toho prostoru Evropy podle těch proroctví, že? No a oni budou potom pokračovat. A budou pokračovat tak dlouho, dokud se nedostanou na to, co je napsáno na georgijských poradních kamenech. Dokud se nedostanou na to číslo půl miliardy. A jenom bych řekl jednu důležitou věc. Jakmile oni skončí s Evropou, tak oni nezačnou likvidovat nové obyvatelstvo Evropy, to znamená islamisty a muslimy, které navezli do Evropy. Ne, ne, ne. Jakmile oni dokončí Evropu, oni půjdou depopulovat Čínu. Čína bude jejich druhá oběť. To je ten proces, který je nachystaný. Protože pro ně Čína představuje druhý problém pro globalisty. Komunistická Čína, buďme přesnější, komunistická Čína pro ně představuje velký hlavní problém. A jak budou postupovat, jak budou připravovat procesy řízení? No poté, co bude ustanovená multipolarita, multipolárnost, tak budou používat Čínu stejně jako Spojené státy od roku 1945 k dosažení takzvaného nového světového řádu. Ale tím novým světovým řádem není předání obrovské řídící moci do rukou komunistů, kteří řídí Čínu. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Oni udělají s Čínou to samé, co teď dělají se Spojenými státy. Zničí, rozkládají ji zevnitř. Postupně zevnitř, postupně dekádu za dekádu, postupně. To je plán globalistů. Takhle je to připravené. Protože to, co je uvedeno na georgijských kamenech poradních, to je plán stanovený na dekády a desítky a desítky a desítky let v budoucnosti. To se neudělá ze dne na den, to je dlouhodobý plán. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
3: Prosím posledního posluchače, máme 5 minut do konce.
1: Nemáme v tuto chvíli posluchače, dám tedy ještě jednou příležitost a zopakuji telefonní číslo 721 557 022 je telefonní číslo, na které může zavolat ještě jeden poslední posluchač, aby mu bylo odpovězeno na jeho otázku. Telefonní číslo 721 557 022.
3: Je docela vtipné, že mě občas lidé píší, abych se zeptal na tohle pana VK, na tamto pana VK, že
1: máme
3: nechtějí volat,
1: volajícího.
3: Nebo že poslouchej záznamu. Najdu někde volá. Paráda, někde volá, super.
1: Ano, dám mu prostor rovnou, hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
5: Dobrý večer, to jsou ještě jenom já. Já bych jenom ještě takový doplně, že vlastně oni se ti Izraelité nebo ti Židé odkazují jakési proroctví, ale oni to proroctví si předělali k obrazu svému, jo. Protože v té Biblii se píše, že tím, že vlastně usmrtili Krista, tak to požehnání nemají a pořád tam bude, pořád budou mít, nebude se jim dařit prostě. Tomu židovskému národu se prostě nebude dařit, protože nemají požehnání od Boha. A chtěl bych se pana VK zeptat na postavu Krista, co si myslí, jestli tenhle ten člověk opravdu působil na zemi a co to v podstatě bylo za entitu. Děkuji.
1: Děkujeme.
0: No, tak prosím vás, tak jako zpochybňovat postavu Ježíše Krista, to určitě jako tady nebudeme, to v žádném případě. Ale jenom bych pánovi, takto Hebrejci, že jo, Židé, považují Ježíše Krista za jednoho z proroků. Jo? A jednoho z mnoha. Pro ně nejsvatější a největší postavou je Mesiáš. Mesiáš je pro ně stělesnění Boha na zemi. A koncept Mesiáše pro Židy, pro Hebrejce, je odlišný od konceptu Boha pro křesťany. Božský princip v křesťanství je trojjediný. Určitě, když jste byl někdy v kostele, tak jste to slyšeli, nebo jste to slyšeli z nějakých prostě duchovních přednášek, kde kněz zakončuje nebo začíná některé výroky o tom, že ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, to znamená takzvaná svatá trojjedinost, a tohleto Židé nemají. Ti mají Mesiáše, žádnou trojjedinost nemají a jejich koncept takzvaného božího přikázání je vyrytý do kamenu a de facto oni mají úplně jiná pravidla, jiné principy, než mají křesťané. Přesto, přeze všechno dochází vlastně k používání toho oslího můstku, který se mi opravdu nelíbí a používají ho i mnozí čeští politici, nejenom oni, ale používají ho velmi často a říkají, že my žijeme v prostoru židokřesťanského světa. Prosím vás, to je opravdu, to je výrok, jako kdyby někdo řekl uprostřed protektorátu Čechy a Morava pod vedením Třetí říše, že žijeme v demokraticko-nacistickém státě. Že žijeme v demokraticko-nacistickém společenství. To jsou anachronismy. To de facto je něco, co de facto samo sebe de facto vylučuje. Židokřesťanství, když do toho půjdeme úplně do hloubky, tak to byli Židé, kteří de facto zradili Ježíše Krista, kteří ho nechali ukřižovat. A nechali ho ukřižovat proto, že Ježíš Kristus nebyl Žid, ale Ježíš Kristus byl Aramejec. To znamená, nebyl Žid. Byl sice Semita, Aramejci byli semickým národem, ale nebyli Hebrejci. To je důležité. To znamená, to jsou takové ty základy, jo, základy toho. Ale protože se říká, že vlastně víra vychází ze stejného prostoru jako židovská víra, to znamená z prostoru Jeruzaléma, z prostoru tedy takzvané Judeje, tak se to jako spojuje dohromady, to znamená, říká se, není to křesťanský prostor, o Česku se neříká, není to křesťanský prostor, je to židokřesťanský prostor, říká se s velkou oblibou. Já s tím nesouhlasím, mně se to příčí, protože je to třeba nazývat těmi správnými názvy, prostor celého českomoravského kráteru je samozřejmě vychází nebo byl založen židovským obchodníkem, že jo, Samuelem, ten, který vlastně založil celý tenhle ten prostor, tu takzvanou velkou zásobovací římskou cestu, že protože on sloužil původně jako obchodník Římanů, přišel, založil obchodní pracoviště v prostoru řeky Vltavy, že jo, to Sámova říše, a, že jo, Sámo, že jo, tak začali z něho dělat potom nějakého francouzského obchodníka a podobně, protože on jezdil i do Francie a ty cesty tenkrát obchodní byly vlastně z Říma provázány až na Pyrenejský poloostrov, mimochodem, takže ten původ toho božského principu je odlišný jak pro Židy, tak i pro křesťany. Vůbec se nedá srovnávat, že když oni neuznávají, nebo uznávají, anebo nechali ukřižovat Krista, tak přišli o takzvanou boží svátost, pošpinili nebo de facto odmítli jeho ochranu a tak dále a tak dále. Prosím vás, to je nepochopení, to je naprosté nepochopení. Oni mají Ježíše Krista jako za jednoho z proroků, nikoli za stělesnění Krista Boha na zemi. Protože Kristus je stělesněním Boha na zemi podle skriptu, podle křesťanského skriptu, to znamená v těle. Je vtělen, vtělení Boha na zemi byl Kristus. Ale ne pro Židy. Pro Židy je Kristus jenom prorok, smrtelník, prorok, nikdo jiný, prorok. To znamená, jsou ty hlavní zásadní rozdíly. Pro ně je Mesiáš tím hlavním, kdo jim dává úkoly. To znamená, prosím vás, to nezaměňovat tyhle ty věci. A to se objevuje na všech těch fórech neustále pořád dokola. To jsou takový ti zaměstnanci těch neziskovek, co prostě šíří tyhle ty bludy, ale opravdu na to opravdu pozor. Nezaměňujte křesťanství za hebrejskou víru, za jejich židovské postuláty. Vůbec ne. Židovství, hebrejství je něco úplně jiného než křesťanství. Nezaměňovat, je to velký apel na závěr tady toho našeho volání a to byl poslední volající, takže je to všechno pro tuto chvíli. Doufám, že jste si z toho něco odnesli, že jste si dali do tašky, že jo, a budete z toho čerpat zase celý další týden. Všichni ostatní samozřejmě skončí u fotbalu, to je mi naprosto jasné. No a pro vás všechny ostatní. Já mám přání, že jo, krásného strávení víkendu. Budete se těšit zase za týden v pátek o 19.45 a přineseme aktuální témata z domova i ze světa. Další novinky, znovu si to užijete. Takže s vámi se všemi se loučím. Samozřejmě se loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Helenko, díky za pěkné písničky. No a pro tuto chvíli vám přeji krásný večer a nebo dobrou noc.
3: Já se také přidávám k pozdravu k rozloučení VK. Moc děkuji za vysílání i tobě, Helenko, za vysílání a vám, milí posluchači, za vaše telefonáty. Pokud se na některé z vás nedostalo, zkuste to příští pátek. Budeme rádi, když zavoláte. Dnes voláte dokonce dva lidé dvakrát, to znamená, samozřejmě, že je léto, budeme samozřejmě rádi, když s námi zůstanete i během léta, byť je čas dovolených a lidé mají mnohem jiné starosti, než nějakým způsobem poslouchat tyto poměrně seriózní pořady, ale přece jenom se dost z vás najde, což jsme velmi rádi, takže budeme rádi, když nás budete podporovat i během července i srpna. To je všechno od mikrofonu a zdraví, vítejte, mějte všichni moc hezky, dobrý večer a taky případně dobrou noc.
1: Já se samozřejmě také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za informace a vám, vážení posluchači, přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem, kde za malou chvíli začíná pravidelné oblíbené týdenní kalendárium číslo 167 ze studia Praha, které přestože je natočené před 11 lety, neztratilo nic na své aktuálnosti. Kalendárium je věnované 10. červenci, svátku Libuše a narozeninovým oslavencům, některým in memoriam. Mavis Staplesové, Ario Guthriemu, slavné písni Pura Satana, kterou uslyšíme v podání Emmy Černé, a dalšímu programu. Po kalendáriu je pak připraveno mnoho dalších populárních pořadů. Přeji vám proto především příjemný poslech, hezký večer se Svobodným vysílačem a naslyšenou.
6: Posloucháte Svobodný vysílač. CS. Projekt internetového svobodného rádia.
7: Vítejte, vážení a milí přátelé proti proudu, proti proudaři. Nepodvolení, vítejte na naší pravidelné pondělní poradě, dokud svět ještě je. A zdá se, že ještě je, tak je o čem hovořit. Rychle se podíváme nejprve na chat. Pan František Toula, to mě opět naplňuje klidem, že máme na prvním místě pana Františka Toulu, pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným přejí Toulovi. Vážený pane Hajku, co říkáte na vyhrožování Pávka vládě, že jí může znepříjemnit život? Ukazuje jen svoji hloupost. No, on ukazuje víc, on, že je opravdu dutá hlava, o tom není pochyby od začátku. On tím ale ukazuje, že celý ten jeho tým jedou naplno tu předvolební kampaň. Opravdu už neví, kam by skočil ten člověk.

A oni opravdu teď nevědí vlastně už sami pořádně, jak to stupňovat. Bojí se teď, že tedy on zmizí během léta, tak ho chtějí jakoby rychle ukázat a on zevšedňuje i těm svým obdivovatelům, respektive potenciálním voličům. Já jsem udělal několik kampaní kdysi před mnoha lety a řekl bych přímo čistě odborně, že to, co teď s ním provádějí, s tímto cvičeným medvědem na motorce, že je chyba. Ale uvidíme. Dobrý večer, pane Hájku, a všem nepodvoleným, píše Méďa Béďa, já vás zdravím. Dnes jsem se zaposlouchala do kázání katolického kněze a moc s tím nesouhlasím, protože jsem od narození nepodvolená. Byl tam dotaz, proč tohle zlo nechává Bůh dopouštět, proč nezasáhne. A kněz začal tohle vysvětlovat, že Bůh chtěl, aby lidé byli svobodní ve všem, co dělají, a proto nesmí zasahovat do konání lidí. I ti zlí mají možnost do konce svého života se polepšit, dát se na pokání. S takovým vysvětlením se já nikdy nestotožním, nebo ta církev počítá s tím, že všichni věřící jsou opravdu blbí a bez mozku. To si nemyslím, ale řekl bych tak, ta otázka, proč Bůh dopouští zlo ve světě, je validní, je běžná, je samozřejmá a má nesčetně mnoho typů odpovědí. Ale abych to tady nezdržel, tak protože jeden z našich diváků napsal dopis, ve kterém klade tuto otázku v obdobném, ale trochu jiném osvětlení, tak si necháme odpověď na ni až tam. Ale děkuji za ni, Méďo Béďo. Myslím si ale, že opravdu, snad bych řekl, ten tlak na to, že ta divná církev počítá s tím, že jsou jakoby lidé blbí, no, to je přesně naskočení na takový ten hlavní mainstreamový expres pryč od duchovna, pryč do centra tohoto světa, do všech tančíren tohoto světa, řekl bych, a má to svůj hluboký důvod, ale necháme si to opravdu na potom. Klid a mír přeji všem skutečným vlastencům. Pane Hájku, mám novinku, že se spojil Jasan s SPD na kandidátku do voleb, a potom dotaz na tu cestu pana Okamury do Číny, jestli to budete dnes nějak rozebírat. Já teda o tom spojení Jasanu a SPD nevím. Nikde se to zatím neobjevilo, nikdo nám takovouhle zajímavou novinku ještě neřekl. Bylo by to určitě účelné, kdyby přibývala tato spojení, ale musím říci, že o tom opravdu nevím a nejsem si jist, jestli k tomu opravdu došlo. A pokud jde o cestu pana Okamury do Číny, ty dotazy se toho netýkají. Já bych jenom poznamenal, že mám za obrovsky bezvadné a správné, že suverénně Tomio Okamura odjel do Číny, přestože všechny ty synopsis a všichni ti nastavení antičíňané tady se pochopitelně snažili přes ta centrální média, hlavně veřejnoprávní, prostě ten korporát mediální, to pokud možno znemožnit, a když se to nepodaří znemožnit, aspoň znemožnit pana Okamuru. Myslím, že je dobře, že tam jel, je dobře, že se s tím nijak nepáře, je to nesmírně důležité, abychom začali obnovovat aspoň

trochu ty neskutečně zničené vztahy fialové mafie s čímkoliv, co by naši zemi mohlo být ku prospěchu. Já bych řekl, že tady už pak následují hlavně pozdravy, zdravím vás všechny a pojďme na to.

0: Ono by stálo za to samozřejmě reagovat na řadu aktuálních věcí. Vláda dnes udělala tiskovku, myslím, že to je jedna z posledních vlád před těmi prázdninami a je tam řada témat, která by byla k prodiskutování. Například asi je dobré, že Andrej Babiš jednoznačně řekl, že už s Pávkem nikam nepojede. Pak jsou tam, je tam to téma telefonů, dětí a telefonů ve školách. Obrovsky bychom o tom mohli hovořit hodinu. Já naprosto hluboce rozumím tomu, proč vláda chce tuto věc udělat. A opravdu mám za to, že ty telefony jsou katastrofa a že když v té škole už pak všichni se věnují jenom těm obrazovkám orwellovským, tak že je to děsivost. Ale současně, a teď bychom mohli diskutovat hodiny, současně mám za to, že když něco udělat se školstvím, tak nezačínat tímhle, protože konec konců patří dítě státu, tedy škole, anebo rodičům. Odpověď, že nepatří nikomu, že je veřejnoprávní, neberu. Ale já bych se klonil k tomu, že spíš rodičům, i když zase rozumím tomu, že všichni rodiče dneska, nebo velká část rodičů dneska má za to, že děti smějí všechno. Takže by jim asi nic nezakazovali a bylo by to asi složité, kdyby jedna dívenka, jeden chlapec telefon neměl, ostatní ano, to sociální deprivace. Jak říkám, téma složité na hodinu debaty a vážné. Ale my se budeme přeci jenom... když jsem zmínil Orwella. Ono to trošku souvisí i s tím prvním dopisem pak, ale včera skončil na stanici Hvězda, skončilo to čtení, dlouhé čtení, Orwellova 1984, povzbudivě to neskončilo, ale je to velmi důležité a já jsem byl trochu i překvapen, kolik lidí nám napsalo, že vlastně to se s tím seznámilo poprvé v tomto našem vysílání. Tak oznámím jednu zvláštní novinku, že teď si necháme doznít toho Orwella v sobě a ke čtení na pokračování se vrátíme 1. září. Myslím, že to léto přeci jenom vyžaduje teď spíš trošku těch písniček. A mimochodem, od těch 21 hodin bude teď na Hvězdě, doufám, přibývat moderování. Takže dostaneme se do kontaktu s těmi, kdo si s námi budou povídat. Nebudu prozrazovat jména moderátorů, ale zkoušíme to a budu na to sám nesmírně zvědav. Takže pojďme dál. Vážený a milý pane Hájku, asi jsem tomu vašemu článku v závěru neporozuměla. Píšete našemu mladému kolegovi nepodvolenému. Teď citace z toho mého článku. Milý Adame, Orwellovo 1984 není mlácení prázdné slámy, jak napsal Adam. Těžké temné mraky lidového vzbouření na západě jdou totiž špatným směrem. Ani případná vítězství německé AfD, Farageových reformátorů v Británii či Marine Le Penové ve Francii nic podstatného nezmění. Zmírní možná ty nejbrutálnější projevy tyranie, dokonce snad mohou bezprostředně zabránit válce. To jistě není málo, ale i v tom nejvíce optimistickém případě půjde pouze o odklad. Také oni brzy zjistí, že zdroje nejsou, což je opak špidlovatu pohlavého špidlení o tom, zdroje jsou. A Západ neumí existovat jinak než drancování. Konec citátu. Citace. To tedy znamená, že všechno je marné? Ptá se Julie. Marnost nad marnost, jak stojí v Bibli, tedy aspoň se to tak říká, nevím, já Bibli nečetla. Jenom poznámka, protože když už jsme to tam na začátku začali, opravdu to v Bibli je, je to v Kazateli a je tam jakoby ta skepse, kterou možná mnozí sdílejí a možná, že i Méďa Béďa z toho psala, že vlastně v tom našem světě je všechno marnost. Až na to, že v okamžiku, kdy přijmeme Boží existenci, všechna ta marnost je jen zdánlivá a dostává smysl, hluboký smysl. Ale k tomu se tedy ještě vrátíme. Julie píše tak, že asi ani nemá smysl chodit k volbám, jak někteří na našich pondělních poradách často opakují, a vy jim oponujete. Můžete mi vysvětlit ten rozpor? Julie F. rovněž z Ostravy jako Adam. Ostrava je neuvěřitelně aktivní město. Miluju ty lidi, i když zrovna, že tam jsou ty Colors of Ostrava, ten pro mě prapodivný festival, trochu tomu nerozumím, proč právě tam, anebo možná, že právě proto tam. Protože to je taková ta z větší části právě ta barevná, ta duhová série, tak je to stavěno. Ostraváci, že by byli zrovna moc barevní, duhoví, nevím. Jak to vysvětlit? No já jsem se to pokusil tam vysvětlit, Julie. Jde o dvě věci. Jde o to, jestli spoléhat na skutečnou změnu skrze všechna ty lidové bouře, které se chystají, anebo je ještě v nich něco dalšího. Je tu ještě další možnost. Obávám se totiž, a to by opět bylo hodně nadlouho vysvětlování, že to kyvadlo, které bylo teď vysunuto neuvěřitelným způsobem a drženo stále ještě vlevo za obrovských prostředků, nákladů a tak dále, v okamžiku, kdy se uvolní a bude poběží dolů a docela ta kinetická energie politická ho vyžene hodně rychle pak, že vlastně skončí ve stejném, jenže opačném gardu, ve stejném systému, v opačném gardu. A to může být velmi nebezpečné pro svobodu, pro nepodvolenost. Prostě tam se můžeme stát nepodvolenými opět jen z druhé strany. Snažil jsem se to v tom článku vysvětlovat a teď mě určitě byste se zeptala, co s tím, tak to nechám ještě na jeden dopis. Pojďme dál. Jenom abych to snad ještě dokončil, čili to s tím nechodit k volbám vůbec nesouvisí. Nutně je nutno chodit k volbám. Je nutno odšpuntovat tu západku, která drží tak vysoce zvednuté to kyvadlo nahoře těch tyranů 1984. To je nezbytné, ale tím se to ještě nevyřeší, chci říci. Tam to směřovalo. A samozřejmě směřovalo to k tomu duchovnímu řešení, které je skutečně na snadě, ale nechci se teď znovu do toho pouštět. Dobrý den, jen malá reakce na článek o mlácení prázdné slámy. Ten pán si neuvědomuje, že svým příspěvkem sám sebe popírá. Pokud mu není jedno, co v protiproudu čte a slyší, tak je vlastně součástí všech nepodvolených, kteří do něj přispívají a svojí aktivitou nechtějí jen mlátit prázdno slámu, ale věří v lepší budoucnost. Ano, Honzo Sklatov, určitě, rozumím tomu, ale on ten dopis, jak říkám, byl delší a Adam je velmi přemýšlivý člověk. Já jsem ho nechtěl ten dopis teď tady znovu celý přečíst, protože tím bychom se sami uzamkli do toho jediného tématu a my tady máme některá nesmírně důležitá další témata. Mám slovo k úvaze, proč při pondělních schůzkách citujete zprávy lidí pod pseudonymem. Vždyť když píšu do protiproudu, vím, že jsem na správné adrese. Podle mě je to zase obrázek naší doby. Co kdyby se to zase změnilo? Pan Petr má úžasný dar komentovat, si lidé píší s úžasným přehledem, bez potřeby někoho zatracovat nebo naopak velebit. Je to pro mě škola, jak lze bez urážky komunikovat s lidmi. Díky. Honza Klatovi. Děkuju za ta slova, Honzo. Ono to není o tom, že bychom se nějak obávali toho, co když se to, abych tak řekl, změní. Naopak, my se obáváme pořád ještě toho, že všude vláda je půl roku ve funkcích a všude ještě a zvláště na Visce, Koudelkově sedí titíž lidé, kteří dělají zatím v podstatě tutéž hrůzy. Mě napadá jenom mimochodem, protože kolem toho se strhla v dopisech, ale už před několika dny pochopitelně veliká diskuse. Případ Turek. Já nepatřím zrovna k těm, kteří Filipa Turka úplně obdivují, ale to, co se kolem toho vynořilo, je naprosto neskutečné. Ta věc je přece úplně jasná. Já sám jsem tou křižovatkou, možná, že bychom si mohli i to, mám dojem, že v režii máme ten obrázek. Ano, ano, to je ono, to je ten známý, určitě jste ho viděli. Já sám jsem asi týden předtím, než se to stalo panu Turkovi, projel tady tou levou stranou a přejel jsem rovně, protože to byl naprosto nesmysl. Tam vpravo vidíme, že ty mají přednost, ty vertikální značení, to ukazuje, že se rovně dá jet. A on tam navíc vyjíždí v okamžiku, kdy někdo houká, to mohl houkat na druhé straně křižovatky, tady se houká pořád v tom centru. Tady jsou sirény pořád. Ale tam je tak jednoznačná vina toho řidiče, co převážel tu krev, že skoro o tom není ani, by nemělo smysl ani mluvit, ale o co jde je to, že oni tam rychle ty značky vyměňovali, okamžitě je doplňovali jako důvod. Ano, takhle to teď, nebo v zápětí poté začalo vypadat při tom vjezdu. No neskutečná sprosťárna vůči Filipu Turkovi. Já pevně věřím, že ten jeho krok zpátky je jenom proto, aby se rozběhl pak dopředu, protože tohle prostě nelze snést. Rozumím tomu, že chce nechat policii, aby to vyšetřila. Já bych policii z větší části těch normálních policistů, těm bych docela věřil. Nedávno mě za mnou jedni takový jeli a také se nakonec chovali docela dobře státní policisté. Měšťáce, to je katastrofa. Ale oni to skutečně, jakmile to vyšetří, tak já si myslím, že nemůže být jiný závěr a pak, že tedy on toho využije a opravdu se nastartuje. Ty úvahy o tom, že kdyby ho Pávek protiústavně nejmenoval, že kdyby se nestalo, že ho protiústavně nejmenoval, že k tomu vůbec nemohlo dojít, protože by měl auto s řidičem, protože by byl v té době s vládou úplně jinde. To je takové to, jestli to Bůh dopouští nebo nedopouští. Jo. To nemají smysl tyhle řeči. Smysl má opravdu jenom to, že on byl v tom nevině, ta naštěstí ta nehoda dopadla ještě dobře a já jenom pevně věřím, že ale na druhou stranu, a proto to říkám, pořád tam všichni sedí v těch biskách a v těch omedích, ani nemluvě, tam se to nezmění hned tak. Ale v tom jsme uvězněni. Takže netřeba si myslet, že ten stav, kdy neuvádíme pořád ještě plná jména, je něco zbabilého. Je to velmi racionální krytí těch, kdo jsou dostatečně nepodvolení a dostatečně pevní a dostatečně rozhodní, aby se scházeli s námi na těchto poradách tvrdého jádra, jinde se takové porady nekonají. A my chceme ty lidi stejně tak chránit, jako oni v mnoha ohledech všichni chráníte nás. Pojďme dál. No a nyní ještě k tomu článku. Já jsem si vytáhl některé reakce z YouTube a tohle je úplně typické, jo. Josef Florian, tady říkáme jméno, protože tam se ukazuje buď pod značkou nebo svým jménem. Ano, to je vše jasné, jako z toho článku, ale to je jen jedna část. Část druhá se nazývá řešení. Všichni nás informujete o tom, co se děje, ale jak z toho ven? Pochopit situaci a informovat občany je jedna věc, ale bez jediného náznaku řešení tyto zprávy ztrácí smysl, tedy ztrácejí smysl, aby to bylo správně, a stávají se takto stejným strašením jako lži z hlavní informační kanalizace. My chceme rozhovory s lidmi, kteří vědí, jak se dá špatná situace řešit. No milí Josefe Floriane, kdyby tomu tak bylo a měli bychom v dosahu řešení, tak můžeme protiproud zavřít. Protože ta situace je neustále mnohoznačná a každým dnem se vyvíjí. To generální řešení, to jsem, myslím, v závěru článku naznačil. To vede opravdu až k těm eschatologickým záležitostem každého z nás, života každého z nás, ne až nějaký konec světa. Každý z nás bude mít svůj konec světa. A ta bezprostřední řešení, ta se stávají z mnoha úhlů, z mnoha plošek, ta nejsou generální. Generální řešení je dostat od moci lidi typu Fialy a Rakušana a podobných kriminálních opravdu živlů a na té nově vytvořené ploše začít stavět jednotlivé plošky. My jsme zmínili teď třeba telefony ve školách. Z těch mnoha plošek se to skládá. Myslet si, že existuje generální řešení teď třeba, že ta vláda má přijmout nějaké generální řešení, to je naivní a v důsledku toho může nastat jedině další skepse a pocit, že je všechno špatně. My chceme tu vládu konfrontovat s tím, co slibovala, my chceme ji kontrolovat, ale uvědomujeme si, že za A všechno nejde okamžitě, a za B, že i kdyby všechno naplnila, co řekla, tak je to jenom první malý krůček k tomu řešení, jak se dostat z toho velkého problému. Protože ten například je, že dokud se trváváme v Evropské unii, v praktické řešení možné není. A zase skepse, anebo ten malý krůček, malý schod, na který vystoupíme, je dost. To si musí posoudit každý sám. Já jsem příznivcem toho, že každý malý, každá kapička, která padne na tu kamennou stěnu, má nesmírný význam. Byť třeba v tu chvíli neučiní nic, ale ona na to kápne znovu a postupně a ten důlek se prohloubí. Já bych prostě nebyl takhle skeptický a hlavně bych nehledal to konečné úplné řešení. Konečné řešení to hledal jen Hitler ze Slovany a s dalšími. My konečné řešení známe a někteří z nás. A nechceme naivně tlačit vládu do něčeho, co udělat nemůže. Já bych řekl, že každým tím naším rozhovorem o nějaké částce toho řešení mluvíme. Hned se dostaneme k dalšímu, ale já bych možná ještě přečetl reakci Josefa Linka. Není to na dotek, jak již bylo řečeno, bez ozbrojeného povstání občanské války to nepůjde, ti zločinci musí být potrestáni a i to přísně a rychle. Výměna soudců, vedení policie, armády a hlavně BIS postavit mimo zákon za vlastizradu a vraždy stejně jako prezidenta, bez toho se pomalu rozpustíme v žijící Evropě s digitální měnou, kterou nám budou upírat a vydírat a zhroutí se střední a malá ekonomika. Zase, Josefe, všechno pravda, že se může stát. Ale jak k tomu chcete dojít? Jakou cestou se chcete dostat k tomu, že i hned odvoláte všechny soudce, všechny? Bojím se, že takováto rychlá vyjádření, takové to první naštvání se, které vyústí v takový názor, nám trošku zatemňuje tu realitu. A my si ji nesmíme nechat zatemnit. Protože o to se z jedné strany snaží intenzivně ten hlavní proud, ten mainstream, ta korporátní média a Brusel a všechny ty mocné páky. A z druhé strany by mohlo vzniknout obdobné temno a pak už bychom neviděli ani na krok. Je to jako když James Jones napíše a běložský civilizační kolonialismus bol fajn. No nebol, protože splodil všecko, co dnes žneme. Tehdy se to mohlo někomu, tedy ne těm, kteří byli kolonizováni, ale těmi, kdo to drancovali, se to mohlo zdát. A to je úplně stejná situace jako dnes. Z té druhé strany, ti, kteří nám jdou po krku, ti si dokonce myslí, že to je možná fajn, co činí. Ale my jsme teď v roli těch kolonizovaných. Je dobré o těch věcech opravdu trošku hlouběji přemýšlet. Pojďme dál. Po týdnu Krásný den, milý a nepodvolený pane Hájku, po týdnu opět moc pozdravuji vás i protiprout a všechny nepodvolené, kéž nás přibývá. Pan Adam, z jehož dopisu byla ukázka ve vašem článku, si neuvědomil, že od vysíláním rozhovoru s Jakubem jste se právě postavil na stranu paní učitelky Švrčkové, prozatím poslední mediálně orwellovsky šikanované. Za uvedení tohoto rozhovoru bych vám také chtěla moc poděkovat, hlavně v tomto čase, kdy ta pokrytická hydra zase vzala útokem takzvané proruské živly, jinými slovy normální slušné lidi. To je projev nepodvolenosti. Lada D. píše pak ještě poměrně dlouhý text, který se zabývá současnými průzkumy a tak dále. Reaguje na to Německo. A A končí Západ bude neustále štvát proti Rusku, až se rozloží sám zevnitř migrací, rudým Green Dealem, jako melon, po případě válkou mezi jednotlivými státy, kdo bude mít nejsilnější armádu a urve nejvíce zakázek na zbrojení. A druhý způsob, jak zničit Evropu zvenčí, je demokratická Ukrajina, která bude chtít vládnout novým spojeným státům ukrajinským poté, co bude přijata do EU a Západem vyzbrojena a proces ukrajinizace bude v celé EU dokončen. V obou případech je jasné, že tyto procesy nejsou náhoda, komu asi vyhovuje až do posledního Ukrajince Slovana, Bělocha a hlavně křesťana a u toho jako bonus pár set tisíc Rusů. S přáním všeho dobrého, Lada V. Lado, naprosto rozumím ten, já bych se možná zastavil u toho, samozřejmě kratinká reakce ještě k té Ukrajině. Já nevěřím, že se Ukrajina stane členem EU. Kéž by se to stalo, protože v ten okamžik je s tou unií, s Bruselem definitivní konec. To nemůže ustát finančně, ekonomicky, politicky, společensky, no to neustojí. Proč asi tak zoufale po desetiletí slibuje a nikdy nenaplní členství třeba takovému Turecku? A ta Ukrajina je ještě složitější v tomto případě. Ne, to je jenom žvaní, že ji přijmou, protože potřebují zdůvodňovat, proč tam sypou ty 100 miliardy z našich daní, kromě jiného, a dluhů, které budeme my splácet. Možná bych jenom poznamenal, ale to je na jinou debatu, že já už vůbec nevěřím tomu, že jsou připraveni něco splácet někdo. To jsou nesplatitelné věci a ty skončí buď to kataklizmatem finančním. Moc proto doporučuji číst naše věci a poslouchat, které děláme s panem Vláškem, protože takové kataklizma může přijít opravdu docela brzy. Houpe se i dolar a tak dále. A oni se do toho řítí zjevně bez jakéhokoliv záměru, kdy v budoucnu ty dluhy splatit. Nikdy. A doufají, že vyvolají válku například, která to smete. A nebo že prostě dojde k tomu finančnímu armagedonu a ten finanční svět se bude muset postavit znovu a dluhy se škrtnou a podobně. Pozor na to. Ale já bych řekl, že ta reakce na ten rozhovor s Jakubem Zíbem je, myslím, pro mě docela podstatná, protože jednak to mělo obrovskou sledovanost a jednak spousty reakcí. Tak možná pojďme k nim. Ještě než se k tomu dostanu, tak musím tady, protože jsem to slíbil, se zastavit jenom kratince u dopisu Stanislava G. a půjdu jenom do toho závěru. On tam líčí situaci, protože si prostudoval ty banderovské zločiny a viděl spousty materiálů i filmových děsivostí, které tam činili, a říká v závěru: v jednom filmu o životě Ježíše Krista je dán Kristu před oči tyto hrůzy, co lidstvo po staletí páchalo a páchá. A otázka na Krista zněla: za tyto lidi se chceš obětovat? To je k té otázce na začátku, kterou jsme vlastně z druhé strany vidíme. No, Kristus právě říká, že nepřichází, aby stoloval se spravedlivými, ale aby zachraňoval hříšníky. Protože A v tom je ta klíčová otázka potom, proč Bůh dopouští tyhle ty hrůzy, dopouští. Ale neopouští, říká rčení dobré. Protože ta Kristova oběť je nabídka. Každý má možnost se toho konkurzu, abych tak řekl, na věčnost účastnit. Někteří to využijí, někteří jdou jinou cestou a je to o tom tříbení toho stříbra a přetavování. Prostě žijeme ve světě, který od okamžiku té události v ráji je v rukou vládce tohoto světa, knížete tohoto světa, satana, ďábla, Lucifera. A někteří v něm najdou své řešení a někteří míří jinam. To je nejkratší možná odpověď na tuto jednu z nejsložitějších otázek lidských dějin. Ale k tomu Rusku a Jakubu Zíbovi. Vážený pane Hájku, s kontrarevolučním magazínem Protiproudu, velmi děkuji za rozhovor se skvělým Jakubem Zíbou. Kéž by se ten rozhovor vysílal ve všech školách. Jsem také přesvědčena, že Rusko nelze zlomit, i když proti jeho zhruba 145 milionů občanů dnes bojuje několikanásobně větší přesila států postrkujících před sebou ty nešťastné a zblblé Ukrajince. Nechci plýtvat slovy, valí se jich na vás tolik, tak vám jen děkuji za vaši práci, kterou pozorně sleduji a přeji vám vlastně nám, aby se na naši stranu, na tu případně z SPD, přidalo co nejvíc lidí. Lituji, že vám nemohu přispívat víc, jsem 80+, tak jen občas něco pošlu. Zdraví Marie K. Měšetice. Marie, vy jste jedna z nejstatečnějších našich čtenářek a přispěvatelek a já, když už jsme teda citovali to písmo, tak jenom jsem si tak matně vzpomněl, nechci to s tím ani v nejmenším srovnávat, jak tam sleduje ten Ježíš, jak tam ta chudá vdova do té pokladnice hází svůj poslední peníz a říká, ta dala ze všech nejvíc, protože ta dává ze svého nedostatku, všichni ostatní ze svého nadbytku. Kéž by nám ze svého nadbytku všichni přispívali tak, jak bychom si představovali. Mnozí tak činí. Díky jim za to i vám, Marie. A k té záležitosti s Jakubem Zíbou přečtu ještě jedno. Jo. Dobrý den, pane Hájku, tímto vám děkuji za zajímavý rozhovor s panem Zíbou. Také jsem rád, že v tomto rozhovoru vzpomenul skutečnost. Jo, pardon, to jsem přeskočil, doufám, že se k tomu dostanu. Tady máme ten dopis. Dobrý den, vážený pane Hájku, už jsem vám kdysi posílal nějaké info k tomu, proč na fotkách z Ruska byla auta s pravostranným řízením. Nyní mi to nedá a musím reagovat na váš dnešní článek, respektive rozhovor s Jakubem Zíbou. Ten člověk nemluví pravdu. Rusko mám moc rád, mám tam přátelé, především pak jednu kamarádku, se kterou se občas potkáváme, naposledy loni v listopadu a xkrát týdně si píšeme. Je to rodilá Ruska, miluje Rusko, ale ona sama mi říkala, jaké jsou tam problémy. Mám od ní zvukové i psané zprávy a musím vám říct, že Zorba šíří propagandu, ne pravdu. Pokud byste měl zájem zprávy, vás nechám poslechnout, přečíst, posílat vám je nebudu. Mějte se dobře, děláte skvělou práci a pevné zdraví, s úctou Libor M. Libore, že má Rusko tisíce problémů, o tom není pochyb. Proti Rusku vede 5 let, už skoro 5. rok válku, asi skoro 40 zemí shromážděných v NATO. Rusko je, bylo vystaveno drancování začátkem 90. let, aby nemělo problémy. Samozřejmě, že je má, a ten Jakub to nijak nezastírá, tam typicky líčí, jak tam třeba teď čeká na ten benzín a podobně. Ale přece o to vůbec nejde. On nejenže nedělá propagandu, on velmi poctivě jezdí po těch místech a natáčí to, co vidí. To, co vidí. A v tomu opravdu věřím. Není to poprvé, co jsem se si s ním povídal, ale na to totiž tady reaguje někdo, který říká: dobrý den, pane Hájku, vážím si vaší práce v protiproudu. Nicméně v případě Jakuba Ziby se dovolím upozornit na opomíjený, nevím zda z neznalosti nebo záměrně, aspekt, který na snažení Jakuba vrhá nové světlo. Lidé, kteří na Jakuba odkazují, se vystavují riziku nařčení ze sympatií a spolupráce k ruskému režimu. O Jakuby, také například Olga Vlasová a jiní, se objevily informace, že přijímá finance od ruské vlády prostřednictvím plateb za určité služby. Pokud je to pravda, pak se nejedná o nezávislý blok a i díky tomu se pak dostanou uživatelé, kteří na něj odkazují, do mnohem většího rizika. Jakub, stejně jako další jmenovaní, tyto informace ani nepotvrdil, ani nevyvrátil. Už se na jeho telegramovém kanále objevil dotaz na toto téma od jiného uživatele, byl však v zápětí Jakubem smazán. Myslím, že by si veřejnost zasloužila v této věci od Jakuba a spol. Jednoznačné stanovisko, ať ví, do čeho jde, když ho bude citovat. S pozdravem Clint, značka Clint. A to je právě to, s čím já totálně nesouhlasím. Milý Clinte. Jakmile přijmete tento strach, jakmile přijmete to, tu Orwellovštinu, že přece, když ho budu citovat, tak se vystavuju, jako někteří už byli postihováni, už po nich šla ta fialová policie, šli před ty fialové soudy, někteří dostali už i ty flastry. Jakmile toto přijmeme, tak si můžeme zastřelit jako ten Smith na konci v tom 1984. Ty argumenty typu, co když dostává, objevily se informace, že přijímá finance od ruské vlády. Jaké informace se objevily? Kdo je objevil? Odkud jsou? Napište mi to, Clinte. Napište to jemu. A teď ještě víc to řeknu. A i kdyby, já bych byl šťastný, kdyby nám Vladimír Putin z Kremlu posílal nějaké příspěvky, protože z toho jsme byli neustále nařčeni a prověřování tajnými službami, než nic nenašli. Byl bych moc rád, já bych to bral všema deseti, protože ten souboj o informace je zásadní a my žijeme opravdu z ruky do úst. Nebýt toho, že opravdu někteří z vás pilně nám přispívají, tak už jsme tu nebyli. Teď Donald Trump, my jsme to dali teď jako jednu takovou zprávičku na Hvězdu, se rozhodl poslat lidem a asi i sdružením a možná, že některým i médiím, nevím, nás jistě nevybere, kteří bojují za svobodu slova uprostřed bruselského koncentráku, tak jim chce posílat také nějaké peníze. No, proč ne? Stojíme proti obrovské síle nekonečných zdrojů, které mají k dispozici ti druzí. Teď si Německo vypůjčí 800 miliard euro. Kolik je to bilionů, vůbec nebudeme přepočítávat. Na takzvané zbraně pro Ukrajinu. Samozřejmě z toho bude všimné zpátky. O tom tady mluvil docela přesně nedávno Michal Svatoš. Mimochodem, jestli se nepletu, tak ve středu s ním budeme mít rozhovor, protože děje se tolik věcí, že už jsme to nemohli vydržet a on souhlasil, že tady ve středu ten rozhovor uděláme, od 6 hodin budeme vysílat. Tak přesně o tom on hovořil, že oni vlastně si přeposílají přes Ukrajinu do těch svých, k těm svým zlatým záchodům a ukazují pouze na ty Zelenského. Ne, je to celé komplot a proti této obrovské síle a převaze stojíme. Vysíláme téměř z podzemí. Povídáme si tady na poradě s tvrdým jádrem nepodvolených. Kdyby Jakuba tam někdo mu aspoň trochu pomohl, což pokud vím, on opravdu žije z toho stipendia, teď skončil a bude se teda, snad se začne vydělávat také, tak by mě to vůbec nevadilo. Možná by to vadilo soudruhům z Visky, Koudelkovi, agentovi americko-britskému. Ano, ti by začali ječet, protože jak může někdo dostávat peníze, když my je vlastníme, my si platíme ty své české televize skrz to, že vám přikážem, že jim budete ze zákona muset odvádět peníze. Nic by na tom nebylo. Nebojme se jich. Nepřistupujme nikdy na tyhle ty jejich ohavnosti a na strach z toho, co nám udělají. Konec konců, tím, že je tady teď ta nová vláda, oni to možná trošku zvolnějí, ale nic se na tom nemění. To je jak v tom mém nedělním článku. Pokud pojedeme pořád ve stejném systému, jakože pojedem, tak se možná zlepší jednotlivosti. Ale ta věc se v zásadě ještě zdaleka nezmění. Prostě nežít v této iluzi, ale nežít současně v tom nesmyslném, ničivém strachu a ukazování na někoho. Nedostal on náhodou od toho Putina? A že neukazujeme na ty, kdo dostávají dnes a denně 100 tisíce v eurech z Bruselu? To už jako je v pořádku. Není. Já jsem se trošku moc rozohněl, že jo. Ne, víte, mně se to za toho Jakuba docela dotklo. A Klinte, dejte na to pozor. Já vím, že to neříkáte, protože byste byl zbabělý, že chcete varovat ty ostatní. Varujme se ale před tím, co nám bezprostředně skutečně hrozí. A těch věcí je spousta. Budeme o nich hovořit naplno s Michalem Svatošem ve středu například. O té jedné části toho nebezpečí, které může zrovna tak v tohle léto, kdy si všichni nebo mnozí odjedou teď na ty dovolené a prázdniny, se může stát spousta věcí. Prostě nestrkat žralokovi hlavu do tlamy, ale nebát se. Pojďme dál. Já jsem měl tady, možná by to bylo dobré ještě k tomu přečíst ten dopis, protože je, ne, já to nechám na příště. Ivan z exilu, jenom abych, tak to přečtu. Dobrý den, pane Hájku, mám toho příliš na srdci a vím, že dlouhý e-maily nikdo nečte, takže to shrnu v jednu otázku. Jak byste vysvětlil, že tyhle dva titulky se objevily ve stejnou dobu na stejným zdroji RT, mimochodem, ruská televize? Trump vrací, překládám, sankce proti Rusku oštěpem Lindseyho Grahama. A druhá zpráva, ruský Sojuz odstartoval k ISS s astronauty NASA. Jak je pro Boha tohle vůbec možný chápat? Nejenom, že Rusko už nebrání, se nebrání už pátým rokem, ale navíc Západu ještě slouží, zatímco Západ vynalézá nové metody, jak Rusy vraždit a ničit jim ekonomii. Chápete to? Máte proto nějaké vysvětlení? Já už 4 roky mám jenom jedno velmi ošklivé vysvětlení. Putin a spol. Jsou součást stejného globalistického útoku proti humanitě. Pod teatrem války ničí Rusko a přivedou ho k nějakému divadílku, jako byla sametová revoluce. Rusko bude znovu rozebrený Západem jako v 90. roku. Rusové se bránit nebudou, protože jim znova pustí benzín, elektřinu, přestanou je ostřelovat sem a tam, otevřou jim McDonaldy. Samozřejmě, že Rusko už nebude Rusko, ale jenom komická držova Západu, jako je ČR dnes, nebo Polsko, Pobaltí a tak dále. Říkal jsem, že budu stručný, ale rozkecal jsem se. Inu, jsou to velké věci a nelze je vtěsnat do pár vět. Děkuji předem za odezvu. Ivan z exilu. Ivane, nevím, kde trávíte život v exilu, ale je to takové to, co se tady opakuje trošku. Že je Vladimír Putin bez pochyby součástí celého západního či spíš severního světa, o tom není sporu. Je to člověk, který řídí největší zemi světa a určitě nechce dojít k tomu, aby tady létaly ty jiné rakety než ty, které nelétají k ISS. Spolupráce aspoň v této jedné oblasti naznačuje, že nechce Rusko se dostat do jaderného konfliktu se Spojenými státy. To já myslím, že je velmi racionální a udržovat tuto spolupráci je dobře. To, že Trump vrací ty sankce podle toho podivně zemřelého Lindsey Grahama, je jedna věc, ale hned bychom vedle toho měli vědět, že Rusko něco dává Iránu teď a že to může být i odpověď. Prostě bojuje se na všech stranách. Proto je třeba opět i pro vás, Ivane, říkám, hodnotit to trošku v souvislostech. Ostatně proto asi slouží také naše porady. Ale platí trošku i to, co jsem řekl předtím, že ono se ta situace naše z toho exilu, nevím, jak tam dlouho jste a kde, posuzuje trošku jinak. Nádherné dopisy na to dostáváme hlavně ze Spojených států teď. Pojďme dál. Chvála Kristu. Předem znovu poděkování za vaše úsilí, zvlášť poděkování za nedávný rozhovor na téma slovanství. To je v dnešní době důležitější, než se lidem zdá. To je ten rozhovor s panem docentem Térou. Moc děkuji za překrásné reakce na něj, i když, ale to je v pořadu alfa a omega spíše pravidlem, i když není na to masová odpověď, protože tam plujeme opravdu na hlubiny toho problému současného světa. A rozhovor s panem docentem Térou se týkal tohoto problému, protože se týkal osudu Slovanů. Ten rozhovor je dobré dávat k zamyšlení lidem v okolí. Určitě nejen já budu rád za další pokračování tohoto zásadního tématu. Podobně se těším na avizovaný rozhovor s panem Svatošem. Prosím, dalo by se probrat, co vše se změnilo od doby Nové Jalty. Na jednu stranu to vypadá, že odstraňování, nazvu to Deep State, se trochu daří a svět se dělí na zóny, ve kterých by fašismus už neměl mít místo. tak se to jevilo koncem roku. Na druhou stranu to ale letos vypadá, že je v tom procesu písek a Evropa místo, aby z toho vlaku vystoupila, zdá se, že snad Francie to udělá, ho pomáhá rozjíždět. Prosím, dali by se analyzovat tyto letošní posuvy? Určitě se o to pokusíme. Mojo. Ale vy končíte trochu hlouběji. Co mě uklidňuje, je, že pana Maria i mimo jiné Donu Gobi mu řekla, že mír nepřijde zásluhou politických jednání, ale zásahem z hůry, jejím přislíbeným triumfem. Lidé na to v současném stavu světa nemají sílu. Modlitbou, poznáním evangelií, tím lepším prožitím bohoslužby slova, které otevírá možnost plnějšímu přijetí všeho, co v Eucharistii Ježíš nabízí. A to otevírá možnost přijetí darů Ducha Svatého pro nás a pro svět. Toto je asi jediná síla, která změní politiky a celou situaci. Děkuji vám a žehná M.J. Já bych řekl, že M.J. dal teď možná i trošku odpověď Médě Bédě, tam z toho začátku. Je to velmi jasné. Bůh neustále vstupuje do tohoto světa v nějakých projevech, například skrze panu Marii. Ale to, jak se zachová kdokoliv z nás, jestli bude patřit Satanovi anebo Ježíšovi, včetně těch, kteří si myslí, že nepatří nikomu, protože jednomu z nich patřit na konci budou, to je na každém z nás. A já se těším, že bude-li ještě za týden svět, si o tom možná trošku řekneme víc. Těším se na vás.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

0: Krásný, příjemný večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní pondělní studenou sprchu od pana profesora Staňka, která má dneska totiž s panem profesorem jsme se rozhodli, že nebudeme nic skrývat a proto jsme už vlastně do názvu dali úplně všechno. Tenhle pořad se jmenuje Co bude, až nebude? A nebo jak bude, až nebude? Ale co nebude? Tak to se máte teda na co těšit. Pane profesore, vítejte, krásný večer přeju.
1: Krásný večer přeju všem lidem. Můžeme jít na to.
0: Můžeme jít na to s plnou polní. Já jsem tady, je nás tady docela dost, teda hodně, a já se sám moc těším na to, až dostaneme dávku informací, kterou pro nás máte připravenou, protože to, co vždycky tady probereme, tak s nějakým zpožděním se občas někde objeví, ale ne na mainstreamu, ten dělá, že nic takového neexistuje. Tady všude všichni jedou plnou parou vpřed, ještě kolem Bílých skal a v první

klima alarmisti by chtěl upozornit, podívejte se prosím na tzv. Hladové kameny v Německu z roku 1814, 27, 54, 1904 a podobně. A zjistíte, že ten nízký průtok všech řek není výjimečné, že tady to bylo už opakovaně a to sucho bylo strašné a ty teploty byly strašné a podobně, takže prosím vás, žádné řeči o tom, že produkce CO2 a prdění metánu způsobuje tyhle ty extrémní teploty. Druhá zvláštnost, potichonku, polehonku začíná vylézat, jak se říká, z komory jeden problém a to jsou potraviny. Teď jsem četl zprávu právě evropských orgánů o tom, jak sucho a teplo radikálním způsobem znížilo produkci některých produktů. Samozřejmě můžete říct, že artičoky nejíte, tam je produkce menší o 80%. Nejíte taky boby a některé další věci, 60%, nebo hrách, 40% nižší úroda. Ale musíme si uvědomit jednu základní věc. Všeobecně dochází ke snížení výnosu všech polnohospodářských plodin o 20, 30, 40%. A problém totiž není jenom ta teplota a sucho, ale taky to, že zmizela vzdušná vlhkost a dochází k obrovskému vysoušení velké části Evropy. Když ještě před 20-30 lety se zjistilo, že ve východním Španělsku v oblasti horstev na hraničících s Francií, Pyrenejích, došlo k vylidňování mnoha oblastí, protože se ztratila voda a nebyla voda nejenom pro lidi, ale ani pro dobytek, ani pro pěstování rostlin a podobně, tak se to bralo jako okrajový problém. Najednou zjišťujeme, že problém s vodním potenciálem je v celé velké Evropě, že dokonce největší švýcarský ledovec se za posledních 30 let zkrátil o 8 kilometrů. Zjišťujeme, že ledovce v Rakousku radikálním způsobem tají, což způsobuje nejenom problém vodních elektráren, ale taky skutečnost, že Dunaj dostává podstatně menší dávky, protože nemá se co topit. No a najednou zjišťujeme, že všechny velké evropské řeky, jako je Dunaj, Rýn, Ebro, Sena a podobně, mají obrovské problémy s vodou. A k tomu přistupuje základní skutečnost. Jestliže se radikálním způsobem snížili nasycenost půdy vodou, dochází k výraznému snížení výnosovosti potravin. A geniální Evropská unie, která uzavřela dohodu s Mercosurem, jenom na jedno překvapení zjišťujeme, že sucho postihlo taky Brazílii, Argentínu, že najednou ty stavy skotu se musí zmenšovat, protože není voda pro ten dobytek, že najednou produkce soji nebo dalších obilovin v Brazílii radikálně klesla o 20-30%. No a pak si říkáme, no jo, dovezeme to z Afriky, jo, to tropické ovoce a podobně. No jenom, že sucho postihlo taky africké země. A tahle ta změna proudění vodní páry, která je skutečným skleníkovým plynem, změna směru pasátů, působení El Niño, které se považuje za extrémně silné, a skutečnost, že Středozemní moře je ohřáto na maximální teplotu, konec konců od Sicílie až po Gibraltarský průliv je teplota více jak 30 stupňů vody a v Tichém oceánu je to 22,5 stupně, což je podstatně více, než je obyčejný průměr. A co je problém? Taky se ohřívají nižší spodní vrstvy vody v Tichém oceánu. A najednou zjišťujeme, že ten problém s potravinami, které jsou přece vždy dostupné a vždy je jich dost, a nemusíme se obávat do potraviny, je najednou ještě umocněn další věcí, o které se tichouce nemluvilo. Hormuzský průliv a jeho uzavření znamenalo také výrazné omezení vývozu močoviny. Močovina je základem pro výrobu umělých hnojiv. A jelikož jsme velice důslední v odmítání umělých hnojiv z Ruské federace a z Běloruska, tak najednou zjišťujeme, že skutečně jaksi nemáme dost hnojiv. Minule vzpomínaná výzva Evropské unie, aby zemědělci hnojili kravským hnojem, no tak když jste předtím geniálně omezili stáda skotu, aby neprděla metan, a teď přijdete s nápadem, že budeme to hnojit lidskými exkrementy a močem, tak je sice velice pěkné, čím to chcete hnojit, ale problém je v tom, že je voda je životodárný fenomén, který musí zabezpečit rostlinnou říši. A z toho všeho najednou vyplývá skutečnost, že těch potravin

0: nemusí být dost. Přidejte k tomu skutečnost, že díky uzavření Hormuzského průlivu dochází k výraznému navyšování cen ropy. Ropa Brent se nyní pohybuje kolem $90 za barel. U některých druhů ropy je to už z více jak $100 za barel, což nevyhnutně povede k zdražení transportu potravin, když budou. No a samozřejmě tohleto všechno pak vyústí do toho, co avizuje již Evropská centrální banka. Jednotlivé země budou muset počítat s výrazným navýšením cen potravin. No víte, když zdraží televize nebo zdraží auto, tak je to sice nepříjemné, ale není to katastrofa. To nekupujete každý týden. Ale když vám zdraží potraviny, pak to znamená inflační kolotoč, pak to znamená zvýšení úrokových sazeb a pak to znamená pro paní Lagardeovou v ECBčku veliký problém, ale ten problém se taky týká národních bank a podobně. No a to v konečném důsledku všechno vyústí do dalšího problému. FAO tak nenápadně konstatuje, že ale ty miliardy tun potravin, které se zničí, nerozdají, možná by se měly rozdat. No jenomže to zase nepůjde, protože tichá koncentrace úrodné půdy, například Bill Gates vlastní více jak 70% úrodní půdy ve Spojených státech, pak to narazí na jeden problém. Tihleti velcí vlastníci chtějí mít zisk. Business. A v tomhletom ohledu ještě přistupuje další faktor. Ukrajina vyvážela miliony tun obilí a rostlinných olejů, vydělávala na tom jenom u obilí kolem $20 miliard ročně, u těch rostlinných olejů kolem 4 až 6 miliard dolarů ročně. No a důsledná práce ruských ozbrojených sil zablokovala vývoz obilovin a rostlinných olejů z Ukrajiny. Tím pádem nejenom poškodzuje rozpočet ukrajinský, ale taky zásadním způsobem znižuje dostupnost tohoto obilí, které zatím zhnije na skládkách, není ho možné vyvést. A to se taky projeví jako obrovský problém nedostatku potravin na světových potravinových trzích. No a můžeme se dostat velice rychle do zvláštní situace, ve které najednou zjistíme, že ta pravidelná dodávka potravin a produktů zpracovatelského, zemědělského průmyslu a podobně najednou vyschne. A budeme mít suché nejenom řečiště jednotlivých potoků a řek, ale najednou budeme mít i suché dodávky potravin. A někoho z toho pak napadne, no jo, kurňa, poprvé nebudou, podruhé ty, co budou, budou drahé, a potřetí, může se stát, že právě zásobování jednotlivých oblastí nebude mít stejnou úroveň. Budou metropolitní oblasti, které budou zásobovány potravinami více a budou ostatní oblasti, které budou mít menší zásobování. A tu si najednou vzpomeneme na naše rodiče a prarodiče, kdy Československo bylo potravinově soběstačné a kdy ty zemědělci vždycky vyprodukovali dost potravin pro obyvatelstvo. A začneme si klást otázku, kurňa, jak je to možné, že tehdy jsme byli plně soběstační a nyní v vyspělé Evropské unii najednou budeme mít problém s potravinami. Někdo prohlásí, ale ne, to jsou poplašné zprávy, potraviny vždy boli a budou. No tak otázka je, jestli budou a otázka, za kolik budou. A tohleto všechno se kumuluje právě tím, že se to děje ve stejném časovém úseku. Zastavení dodávek umělých hnojiv, výrazný nárůst teploty, souběžně obrovský nárůst sucha, ztráta vzdušné vlhkosti, postihující většinu producentů na planetě. A jelikož jsme důslední protiruští, tak Rusko, které bylo největším vývozem obilovin a pšenice, samozřejmě nebudeme od nich kupovat, abychom podporovali rusko válečné snažení. Takže najednou zjistujeme, že jaksi ještě jsme se nenaučili žít z prány, ještě pořád potřebujeme nějaké ty obiliviny, těstoviny, maso, drůbež a podobně. A teď si vemte jenom skutečnost, že dochází k obrovským problému například v drůbežářském průmyslu. Krmiva nejsou, voda není. A už to začíná ohrožovat velkou část hydinářského průmyslu. A samozřejmě tak si řeknete, no tak já se vykašlu na řízek z kuřete, nebudu mít slepačí polévku, ale dám si nějaký steak z brazilského nebo argentinského masa. A najednou zjistíme ke svému překvapení, že ani ten steak nebude, no tak se obrátíme na sojové maso. A k našemu překvapení najednou zjistíme, že ani ta soja a to sojové maso není. Samozřejmě můžete prohlásit, že budeme jíst umělé maso. No, bude si Bill Gates mnout ruce, protože investoval desítky miliard do výroby umělého masa, které nešlo na odbyt. Teď najednou by mělo jít na odbyt, jenomže ti mrcha lidé to maso uměle nějak nechtějí. No a tak vzniká zapeklitá situace, že nemusíme mít vodu, nemusíme mít potraviny, elektřinu spotřebovává ve stále větší míře cloudová úložiště dat a umělá inteligence a technologie smart a podobně. No, tak se asi vrátíme do 19. století a pro jistotu si začneme pěstovat na zahrádce brambory a zelí a pak taky nějaké to ovoce a podobně, jenomže jak to budeme chtít pěstovat, když nebude voda? No, a hned se objeví úvahy o vodozádržných opatřeních, budování hrázek na jednotlivých potocích a řekách, o tom, jak budeme vytvářet retenční nádrže a podobně. No, ono by to v situaci velikých srážek fungovalo všude. Ale jelikož například na Slovensku jsou srážky trvale koncentrované na nízké Tatry a části vysoké Tatry, ale ostatné části území mají minimální srážky, například 2-2,5 měsíce nespadne ani kapka, no tak v těch oblastech asi nebudete dělat vodozádržná opatření, protože nemáte co zadržovat. A spíše se budeme muset vrátit k zavlažování pojí a k tomu, co bylo ve skutečnosti největším vývozním artiklem Izraele. A paradoxně nebyly to zbraně, ale bylo to vývoz vodárenských technologií a jejich řízení. Málo kdo si uvědomuje, že ještě před zahájením velikých operací proti Iránu velkou část vodárenských systémů v Iránu spravovali experti z Izraele. A že mnohé teritoria, například Teherán, se dostávali postupně do oblastí, kdy nebyly vodní zdroje. A někdo si vzpomněl na Kapské město, kde již dlouhá léta mají vodu na příděl, protože vyschly hlubinné zdroje. No a najednou si nechceme uvědomit tu elementární věc, voda je základ života. No a když budeme tak hloupí a tupí a neuvědomíme si, že například schopnost půdy zadržovat vodu je klíčovým parametrem pro udržení dostatečných zásob podzemních zdrojů vody, no tak pak se nám může skutečně stát, že budeme jako v tom Kapském městě nebo v některých částech světa, kde je voda na příděl, dostanete jako obyvatelé jednu lávinku s jedním litrem vody na den na všechny činnosti. No ale opět bych byl označen za katastrofického prognostika, takže nebudeme to brát až takhle děsivě. Ale vzpomeňte si, vážení občané, na zkušenosti Japonců po fukušimské katastrofě. 3/4 roku se obyvatelům vydával 1 litr vody na osobu a den, kdy voda nebyla kontaminována. Proč to vím? Protože dcera byla 20 let v Japonsku a žila právě v těchto oblastech. Zkuste si představit sebe sama, ne jak napouštíte bazén, ne jenom jak umýváte auto, ale jak dostanete 1 litr vody na osobu a den na všechny činnosti, které potřebujete pro svůj život. No a to je varování ještě významnější. Jo, můžu se v těch potravinách uskromnit, snížím kalorický příjem, budu šetřit s potravinami. Ale jak je známo, bez vody člověk nevydrží déle než 3 dny. Samozřejmě můžete prohlásit, že budeme mít technologie, které vyrábějí vodu ze vzduchu. Technologie, které se zkoušely například na Saháře, které dokážou produkovat určité množství vody z vzdušné vlhkosti. Jenomže při 40 nebo 45 stupních tu vzdušnou vlhkost tam nebudete mít. No a jako poleva na dortě pak najednou zjistíte, že ty jaderky byly skvělé, jenomže mají chlazení vodou. No a ve Francii museli omezit činnost jaderných elektráren ne proto, že by bylo málo vody, ale proto, že snížený průtok řek, ze kterých se brala voda, vedle k tomu, že tú vodu teplou, ktorou vracíte zpátky do vody, byla tak teplá, že ničila živočíšne druhy a väčšina francouzských reaktorů nemá chladící vieže známe napríklad z Temelína nebo Mochoviec nebo Jastavský Volnic. A v tomto prípade tá velice teplá voda zlikvidovala flóru a faunu v francouzských riekách. No a nebudeme samozrejme mluviť o tom, že v Rumunsku vyhodili časť koryta Dunaja, aby odvedli vodu na chlazení jaderné elektrárny, že Maďaři se snažili potopením niekoľka člnov zmieniť tok Dunaje, aby bylo dosť vody. No a najednou zistíme, že tá proklínanej Nadmaroš, a tá naše vodní elektrárna na Dunaji, môže byť nesmírne významným fenoménem pro zdroj vody. Drobná poznámka. Čechy mají podobu mísy a mají dost vody. Jižní Čechy mají rybníky, bohužel kontaminované nedostatečným čištěním. Severní Čechy mají taky vodní zdroj, jenomže jsou kontaminovaný důlní těžbou v Polsku. Slovensko je na rozvodí Evropy a má tedy největší množství vody, ale ta voda nesmí rychle odtéct a musíme ji zadržet. No a když se mluvilo o tom, že elektřina má být klíčovým faktorem života v EU, to je ten projekt elektrifikace všech aspektů společnosti v EU, tak ve skutečnosti velice rychle naskočí jiný fenomén, voda, základ života. No a když ta voda nebude, tak nejenom nebudete mít co pít, ale s prominutím nespláchnete ani záchod a pak můžete čekat jenom další nemoci a všechno ostatní. A tahle ta provázanost krizí se ukazuje jako nesmírně silná. A normální člověk by uvažoval, že v takovéhle situaci začnou lidé přemýšlet rozumně, vrátí se k takzvanému zdravému rozumu a začnou zvažovat reakci na tuhletu změnu přírodně prostředí. No ale když se podíváte na naše politické elity a když se podíváte na Brusel, ale i další země, no tak si říkáte to známe české potěš pambu.
1: Tak vám teda pěkně děkuju, pane profesore, na začátek. Každopádně takhle, já bych to až tak černě neviděl, protože spáchovat...
0: Černá barva se minula, pane Bureš, takže musíme to vidět v odstínech černé.
1: Budeme to vidět i třeba v odstíně hnědé, protože vy jste sám říkal minule, že vlastně a tím se právě hodně ušetří té vody, když budeme ty exkrementy sbírat a skládat a potom nosit na pole zemědělcům, tak vlastně nepotřebujeme je splachovat, že jo, z bůhdarma takhle do toho.
0: Jo, jenom, že ruky si musíte umýt, nebo byste měl představu, že pak vám bude lépe chutnat?
1: No dobře, ještě to nemám domyšlený úplně, ale základ není úplně blbě, ne?
0: Jo. No. Ale
1: na druhou stranu, například Česká republika, co se potravin týče, tady bych byl taky v klidu, protože podle oficiálních údajů máme zásoby potravin na 1,5 dne.
0: A... No vidíte, tak ještě, že máte tak velké zásoby. A co byste řekl na to Polsko, které má zásoby na 2,7 roku? No, pak bychom měli udělat nějaký zábor polské území a těch zásob, ne?
1: Já bych řekl spíš napravit historické křivdy a najít si nějaký důvod, proč tam vlastně jdem. Nejenom se nažrat, ale nějakou vznešenou myšlenku by to chtělo. Ale každopádně je to neuvěřitelný, že vlastně zatímco my tady na alternativě, konkrétně vy, pane profesore, ale třeba pan docent Pokorný a další, dlouhodobě upozorňujete právě na tenhle ten fenomén, že to prostě nastane, to přijde, ne, že to může přijít, ale že to je vlastně de facto daný, že to je jednoduchá trojčlenka, prostě udělali jsme jako tady v Unii, jako lidi, prostě spoustu různých ne úplně přívětivých zásahů do přírody a věci prostě dopadly, jak dopadly a už dopředu, když například se nechala sežrat kůrovcem Šumava, tak skuteční odborníci upozorňovali na to, že to bude mít přesně tyhle negativní důsledky, že nebude déšť, že nebudou srážky, že to prostě všechno půjde do kopru, že se tady stane poušť. Byli vysmíváni a dokonce jsou vysmíváni do dneška, ale věci se skutečně dějou. Proč? Na jednu stranu, pane profesore, tyhle ty politici, elity v Bruseli a vůbec, ale i jako národní vlády s tím jako nic moc nedělají, s tím fenoménem. Ale na druhou stranu, vy sám jste na to upozorňoval a dneska už se to stává věcí veřejnou, že velký investoři investují právě do zdrojů vody, která nově, že jo, má být oceňována tržní cenou, nikoli jako, že jen tak voda z Bůhdarma bude pro všechny a dost. Jak to jde dohromady?
0: No je to velice prosté. V tichonku, polehonku a přitom, že většina lidí přemýšlela nad dovolenými a podobně, tak proběhl dokončený proces financializace přírodního prostředí. Takový vznešený terminus technicus. No a financializace přírodního prostředí znamená, že voda, půda, lesy a dokonce vzduch by měl být obchodován ne jako veřejný statek za nějaké symbolické ceny, ale měl by být obchodován přes kapitálové trhy na základě dopytu a ponuky. Možná jste četli před měsícem veliké vystoupení v rámci Světového ekonomického fóra, kde probírali skutečnost, že nárok na vodu není lidský nárok. Nemáte právo na vodu. Máte právo na to, abyste si koupili jisté, řekněme, množství vody podle trhových cen na kapitálových trzích. Investoři na tom vydělají, čili už není jenom to, že například Veolia ovládá vodárenství České republice, ale už to bude přímo z množství vody bude přinášet zisk. No a samozřejmě, když se stanoví jistý takzvaný objektivně nutné množství vody na tu hlavu, no tak když budete mít větší spotřebu vody, no tak si budete muset koupit další a další množství vody, což samozřejmě má zdůvodnění v tom, že podle průzkumu Eurostatu zjistilo se, že zhruba 25 až 28% vody se v průměru ztrácí netěsností, poruchami vodárenských systémů a ostatními skutečnostmi. No, to je sice pěkné, ale když tomu přidáte skutečnost, že my jsme díky chemizaci prostředí kompletně zdevastovali půdní mikrobiom, znížila se schopnost půdy vázat vodu, v konečném důsledku to vedlo k tomu, že například paradoxně, poslední výzkum německé a japonské, bakterie, které jsou v suché půdě, jsou podstatně rezistentnější na antibiotika jako normální bakterie. Takže máte další takový zvláštní problém. Další problém máte, že sucho a extrémní teplota vede k změně biodiverzity, a to flóry i fauny, a objevují se živočichy, které v našich podmínkách nebyly. Jako ten pavouk, takzvaný rohovej japonský pavouk, který je sice malinký, není agresivní, ale když vás pokouše, tak začne nekroza v místě vašeho pokousání, vaší kůže. Objevují se tady další druhy, které začínají požírat všechno kolem. A to se ještě nebavíme o těch černých speciálních mravencích, které se již objevily ve Francii a v Německu, které požírají kabely. Ty optické. Možná nemají rádi internet, nevím. Ale v každém případě objevují se nové živočišné druhy, teď například nejnovější je mořské pláže, jsou v Evropě, v Španělsku, Francii, zamořený zvláštním druhem dalšího živočichu, který vypadá tak modro-fialově, vypadá to jako takový průhledný balonek, jenomže má chapadla dlouhá 30 metrů, a kterých požahání je mimořádně bolestivé a způsobuje obrovské zdravotní problémy. No a tohleto všechno je jedna stránka procesu. Ale druhá stránka procesu, když vezmete Čechy, odhad je 60 miliard kubíků spadne na Čechy ročně. 20 miliard zadrží současný stav půdy a ostatních věcí. 40 miliard odteče. Kdybychom vrátili mikrobiom přesně tak, jak ten projekt dělala Zemědělská akademie v Praze, kdybychom vrátili mikrobiom českých zemí do původního stavu před 100 lety, zadržela by půda 40 miliard, pouze 20 miliard by odteklo. Další věc, která tady je, jestliže půda není nasáklá vodou, dochází k zvýšení půdní eroze především ve vazbě na smrchní úrodní část půdy a větrná eroze odstraňuje tuhletu kvalitní spráž. Poslední analýzy Eurostatu ukázaly, že Evropa ročně ztrácí kolem 1,4 až 1,6 miliardy tun spráši. No, když vám zostane jalová půda, tak na té jalové půdě, i když budete mít vodu, asi moc nevypěstujete. A je třeba mít na paměti skutečnost, že přírodními procesy 1 cm spraše se tvoří 8 až 10 tisíc let přirozeně. No a tohle to je další fenomén problému potravin, pěstování obilnin a tak dále. No a samozřejmě teď se přichází s geneticky modifikovanými potravinami, protože jsme vytvořili nové druhy obilovin, které jsou odolné vůči suchu a je to přímo skvělé. Jenomže ten problém geneticky modifikovaných potravin je v tom, že vy osivo z dané úrody nemůžete použít jako osivo příští rok. Musíte koupit nové osivo. A musíte koupit taky speciální ochranné prostředky, jako je glyfosát a podobně. No a čirou náhodou všechny tyhle ty patenty od Monsanta skoupil Bayer, který je hlavním vlastníkem všech aspektů ve vazbě na geneticky modifikované potraviny. Geneticky modifikované rostliny. No a samozřejmě můžete to vyřešit tím, jako Evropská unie, kdy máte dvě hladiny geneticky modifikovaných potravin, tak tu spodní, první hladinu pro jistotu už ani nebudou označovat jako geneticky modifikovanou, aby zbytečně nedráždili lidi. Takže pouze ta vyšší koncentrovaná hladina bude označovaná jako GMO. No paradox je, že skutečnost, že voda je klíčovým parametrem života, jako kdybychom nechápali. Na jednu stranu klidně postavíme sídliště v undulačním území, které je zaplavováno pravidelně vodou na jaře a divíme se, že se ty povodně opakují. A na druhé straně necháme tu vodu odtéct, říkáme si skvěle, uděláme rychle betonová koryta, nech co nejrychleji se té vody zbavíme, no a pak se divíme, že se krajina vysouší. Jako kdybychom vůbec nechápali, že ty meandry řek měly svůj smysl, že ty rašelniště a ty mokřady měly svůj smysl, protože bázali vodu, byly to systémy vyrovnávání potřeby vody. Ale ne, my přece poručíme v vodě i dešti a budeme v Budapešti a jednoduše se díváme na to, že nakonec Dunaj má hladinu v Budapešti 33 cm a objevují se vám tam potopené německé lodě z druhé světové války jako turistická atrakce. No možná na tom Maďaři jako turistická atrakce něco vydělali, jenomže problém v Pakši, v té Jadrovce měli schlazení těch reaktorů. No a když tohle to všechno víte, pak si vzpomenete na nejnovější čínský vynález, jaderné reaktory, které nepoužívají na chlazení vodu, můžete je postavit na poušti, již jsou jako prototyp kompletně vytvořeny od jaderného reaktoru přes turbinovou část až po vlastní produkci elektřiny a Číňané je staví na poušti. Možná bychom měli uvažovat nad tím, že tyhle ty technologie by se měly postupně rozvíjet i v Evropě. No ale zatím je to všechno takové zvláštní. Na jedné straně se chceme vrátit do rozvoji jaderné energetiky. Super. SMR, malé modulární reaktory, super. Hovoříme o tom, že jaderná fúze bude rychle zvládnutá a vytvoříme něco jako energetický zdroj, který je na slunci. Ale na druhé straně většinu vyrobené elektřiny dokonce chceme minout na cloudová úložiště dat, chceme minout na použití technologií smart, a chceme použít na rozvoj umělé inteligence. Ale když si vemete, že se objevují obrovské rozdíly, v jedných regionech je obrovská srážková vlna, 100-200 mm, v druhé oblasti jsou totální sucha, tak rozum by velil převádět vodní zdroje z přebytku do oblasti, kde je vody nedostatek. jenomže ta voda nepoteče samospádem, protože asi nebudeme opakovat stavbu římských akvaduktů, ale budeme potřebovat čerpadla. No a čerpadla, jak je známo, běží na elektrickou energii. A nechci být špatný prognostik, ale velice rychle se můžeme dostat do situace, ve které budeme v dilemě. Buď nám budou běžet cloudová ložiště dat pro umělou inteligenci, anebo nám budou běžet čerpadla, které budou přečerpávat vodu z oblasti, kde je její přebytek, do oblasti, kde je její nedostatek. No a když se podíváte na nejenom Evropu, ale podíváte se na celý svět, tak najednou zjišťujete, že oblasti jako Atacama, kde bylo 16-18 mm srážek za rok, jsou najednou zaplavovány vodou. Vidíte ledové řeky v arabských zemích, na poušti. A na druhé straně vidíte evropský kontinent, který vysychá a už tady budou meteorologové děsit tím, že budete mít sucho druhého stupně a třetího stupně. A nikdy to nebylo s drobnou doužkou po dobu měření, tedy posledních 100 let. A pak najednou zjištěme, že ti naši předkové dávno ukládali do toků řek hladové kameny a varovali před skutečnostmi, které se stávaly pravidelně. Jedna drobná douška zajímavá. Japonsko-francouzský výzkum dospěl k zajímavému závěru. Nyní se budují větrné parky 40 až 60 kilometrů od pobřeží. No, ale ti potvorští výzkumníci zjistili, že větrníky způsobují změnu proudění vodní páry, odpařování vody z oceánu a nesměřují tyhle ty oblaka a tahle ta vzdušná vlhkost na pevninu, ale směřují dovnitř oceánu, což zase přispívá k suchu. No a přidejte k tomu poslední pikošku, frakování plynu a těžba frakování, kdy natláčíte vodu do podzemních slojů a vytlačujete plyn a podobně, tak kromě seismicity území zvyšuje taky obrovskou kontaminaci podzemních vodních zdrojů chemickými látkami a v konečném důsledku, jak tam budete chtít natlakovávat vodu, když nebudete mít vodu ani na povrchu. No a tak to máte přesně, jak jste se ptal, pane Bureš, máte podivný svět. Na jedné straně veliké elity budou říkat, jak potřebujete vodu na chlazení cloudových ložišť dat, protože umělá inteligence je klíčovým parametrem budoucí společnosti a její prosperity. Na druhé straně zjišťujete, že bez vody nebudete mít potraviny. No a pak tady přistoupí poslední aspekt. No, ta voda bude diferencovaně rozdělována na povrchu planety. A měl byste tedy uvažovat o tom, jak spolupracovat v oblastech, kde je přebytek vody a oblasti, kde je nedostatek vody. No a taková pikoška, asi v Evropě nebudeme opakovat projekty Saudské Arábie, která předpokládala, že by přivlekli z Antarktidy obrovské ledovce a ty ledovce, jak by se postupně rozpouštěly, tak by vytvářely vodní zdroje pro obyvatelstvo a zařízení v arabských zemích. Jednak proto, že přeprava těchto ledovců přes oceány by byla asi šíleně nákladná. A druhá věc, klimaalarmisté tvrdili, že již Severní oceán bude bez ledu a bude to tam všechno čisté a led zmizne a bude tam vysoká teplota a vymřou ledoví medvědi a podobně. A najednou obrovské průzkumy ukázaly, že ten led nemizí, naopak ho přibývá, že ten led funguje perfektně. A možná někoho napadne, že to nemusíme přivážet z Antarktidy, ale budeme si vozit ledové kry z Severní ledového oceánu, abychom měli vodu. No a pak budete možná si v restauraci připíjet ne alkoholem, ale vzácnou tekutinou zvanou H2O.
1: No, pane profesore, právě já si myslím, že to bude docela voříšek, protože dneska se tý umělý inteligence ptáme na ledacos, tak potom, když se jí budou ty elity ptát, jestli teda nechat vodu na úložiště dát, anebo teda ji rozdat chudým, jsem zvědavý, co nám ta AI poví. A nebo právě proto se to potom bude dělit tak, že kdo na to má a zaplatí, tak ten tu vodu dostane. A kdo nemá, tak prostě mít nebude.
0: Má smůlu.
1: A vlastně Hergot, a já teď nevím, která to byla ta ekonomická teorie, to nebyl Keynes, ne, nebo jo? Když nemáte schopnosti se uplatnit ve společnosti, tak prostě zahynete. Tak asi jo, to bude...
0: To je darwinismus v praxi, je to Malthusova teorie.
1: Jo, děkuju.
0: A když tedy jaksi nejste movitej, ano, tak co tady vůbec děláte? No a bude to velice zajímavé, protože všimněte si, jak se objevují v médiích úvahy, jo, staří lidé, ty tady jenom spotřebovávají, nic neprodukují a vůbec zasmradzují tady celé to prostředí a víte co? Neměli bychom jim vzít jenom volební právo. Měli bychom jim doporučit eutanazii a kdyby náhodou nebyli ochotní to udělat dobrovolně, tak jim pomůžeme, jak nejmenovaní představitelé v Čechách prohlásili. No tak jestliže tenhle ten pán je trošičku inteligentní, tak asi by musel vědět, že německý systém Mittelstandu je založený právě na spotřebě lidí na 65 let. Jenomže tomuto pánovi to asi vůbec nedochází, protože tyhle ti lidi ne, že neprodukují, ale vytváří stabilní spotřebu především pro malé rodinné firmy v regionálním průřezu. Jenomže to je důkaz toho, že nejenom, že si neuvědomují tyhle ty lidi, že budou taky za 10-15 let staří. A taky bude někdo po nich chtít, aby spáchali eutanázii. Ale druhá skutečnost, že ta společnost je schopna přežít pouze, když prochází mezigenerační výměna zkušeností, schopností a informací. Já vím, že mladí to budou neradi slyšet, vždycky mladí bylo v kontradikci s rodiči a se starými rodiči, jenomže to, co se děje teď, když jsem se díval na ten pražský průvod Pride a viděl jsem tam ty zvláštní, no, nazvěme to entity, tak jsem si řekl, no, potěš pambu. A ti staří lidé, kteří měli ty zkušenosti a kteří měli informace a poznatky, to nebyla náhoda, že v každé normální společnosti rada starších byla tvořena právě z těchto lidí, protože mali za sebou obrovské zkušenosti života, které byli schopni zobecnit. No a nic ve zlém, mládí není ani zásluha, ani předpoklad, ani odbornost. A tenhle ten problém skutečně může velice rychle gradovat, protože když nebude dost vody, tak někdo prohlásí, no podívejte, vody je omezené množství, mladí potřebují vodu pro sebe, tak ať ti staří tady již nezavadí. A to může velice rychle převést do konfrontace mezi mladými a starými. Ostatně, kdo je starý? Chcete tvrdit, že stará je ta 117 letá nejstarší obyvatelka na planetě? Nebo je starý člověk, stoletej, který žije na Okinavě, je funkční, chodí dělat do zahrádky, diskutuje, střetává se s kolegy a podobně. A nebo je starý jenom 80 letej, průměrný věk dožití v Evropě. A nebo jak to bude vlastně s tím, že muži se dožívají nižšího věku než ženy? No neměli by muži protestovat proti tomu, že vlastně se umřou dřív než ty ženy a když mluvíme o rovnosti a stejných šancí, tak by muži měli žít stejně jako ty ženy, ne? No a najednou zjistíte, že od té vody se dostanete ke struktuře společnosti a z té struktury společnosti najednou zjistujete podivný jev. Čím větší debil, tím větší politická funkce. No a samozřejmě vrcholní elitou je pak Brusel, který skutečně můžeme označit za šílený, i když těch 40 tisíc úředníků při těch jejich platech a při tom, že budou mít ty platy ještě v penzi, no tak jak si celkem lidský člověk chápe, že budou bojovat o tu zvláštní pozici Bruselu a o to, aby Brusel získával stále více a více peněz a aby to bylo stále lepší a lepší pro ně. Jenomže co ty ostatní? Těch 40 tisíc úředníků Bruselu a těch 458 milionů Evropanů. No samozřejmě musíme tam počítat taky s jistou dávkou imigrantů, které si tyhle ty starosti dělat nebudou. No ale v každém případě převážná většina evropského obyvatelstva by měla přemýšlet. Ale možná je právě nedostatek vody nebo potravin, nebo energie, konečně přinutí přemýšlet. I když zatím díky úspěchům vzdělávací soustavy můžeme velice rychle dospět do stavu, kdy nebude přemýšlet čím. Asi víte, že poslední průzkumy ukázaly OSN, že poprvé historii dochází k poklesu průměrné inteligence, zatím je to pouze o 7 bodů. Ale ten trend šokoval i ty výzkumníky, protože zatím se vždycky tvrdilo, že díky technickému pokroku a zkvalitnění vzdělávání a podobně narůstá inteligence. No, tak já si vždycky vzpomenu na ten známý americký film Bratři Bros, kde jste měli speciální zařízení na deevoluci. Možná to zařízení je dodáváno gratis v mnoha zemích a osobitně koncentrováno na politické elity. Pak bychom měli vědecké vysvětlení, proč se přijímají tak stupidní nesmysly.
1: Děkuju, pane profesore. No, o tom, kam to všechno směřuje, k té digitální demenci a tak, o tom už toho bylo napsáno hodně. A mě třeba zaujala publikace, se kterou bohužel nemá nic společného, ale vydalo to nakladatelství Zakázané vzdělání. A i tady pokusím se ukázat. A ta se jmenuje, to je zajímavý fenomén, analýza, tak já to tady takhle to odevřu, analýza poklesu úrovně světového vzdělávání na příkladu degradace ruského školství. Autorem je pan Michňuk a vydalo to teďka v roce 26 právě Zakázané vzdělání, to přeložili. A kde vlastně oni obvinují celou agendu, která k tomu vlastně dělá, ten trend podporuje, jo? Jakože to je třeba například právě vliv organizací OSN, zejména Valného shromáždění s jeho agendou 2030, WHO, dnes již v velké části privatizované, pak další metody takzvané hybridní války ve smyslu sloganu chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti, jo, a tak dál. A oni vlastně ukazují, že ten trend té debility s prominutím je rozjetý vlastně v celý té, řekněme, západním světě a že to teda není náhoda nebo omyl, ale naopak je to kýžený vztah. A já když jsem si, my jsme k tomu tady vedli dvouhodinový tenkrát pořád jsme k tomu měli právě s panem Buskem a ještě s jednou paní, který překládali tu knížku a tak dále, tak já jsem si vzpomněl na 90. roky, jak se postupně jako likvidovalo školství tady v našich zemích, jo. A tenkrát ještě na průmyslovce blahé paměti pracoval jako ředitel pan Langtaler tady ve Štětí. A on přijel z takového velkého sympózia, který pořádalo tenkrát právě ministerstvo školství a tak. Jel tam jako nadšený tím, že teďka teda, když jsme se otevřeli tomu světu a té Evropě a teď teda přijdou ty nový trendy a tohle a teď to vezmeme perfektně do rukavu. A byl z toho úplně špatný, když zjistil, že vlastně po nich nikdo nic nechce. Že naopak jako jsme byli až moc jako nějak vepředu a teď by se to mělo nějakým způsobem jako sladit, jo, takže přibrzdit, jo, a vidíte vlastně, že dneska to, co vyleze z vysoké školy, tak starý středoškolák to předčí kolikrát svýma znalostma. Takže
0: No, odpověď je prostá, pane Bureš. Já jsem léta dělal na Československém výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, to byl jediný federální ústav, který byl na Slovensku. No a kromě jiného jsme měli obrovské projekty, kdy jsme zkoumali kvalitu vzdělávání, strukturu studijních oborů a studijních zaměření na středních školách, na vysokých školách, na učňovkách a podobně. A když jsem se potkával s kolegy z jiných zemí, tak například můžu potvrdit, že z Německa cestovali lidé a zkoumali naše učňovské školství, naše střední odborní školy a byli unešeni tou úrovní. Ať vás všechny trafí šlak, který na to nadáváte. No a právě naopak ten systém duálního vzdělávání pak přenesli do Německa a začali ho kopírovat. Skutečnost, že každý velký podnik měl vlastní učiliště, které připravovalo specializované kádry a ty kádry měly jistotu zaměstnání, ale zároveň dostali specifické odborné vzdělávání. To přece bylo skvělé. Ale když se dneska podíváte na strukturu studijních odborů a studijních zaměření, tak zjistíte, že sociální práce tvoří pomalu polovičku absolventů vysokých škol, univerzit. A pak zjistíte, že systém holistického přístupu k řešení problému úplně vymizel. A najednou zjišťujete, že detailní zaměření na konkrétní detail vedlo k tomu, že sice znáte podobu listu, ale nechápete, jak funguje větev, jak funguje strom, jak funguje koruna, jak funguje les. No a pak se nemůžete divit, že ty absolventi, když přijdou do praxe, tak musí proběhnout takzvané reálné zaškolení. Protože jinak ty absolventi jsou nepoužitelní z velké míry. No a tohleto všechno pak vedlo k tomu, co vidíte teď kolem sebe. Bohužel už to zasahuje i základní školství, střední školství. A nechci být jako škarohlíd, ale máte absolutně pravdu. Ty absolventi učilišť měli pomalu větší zkušenosti než dnešní absolventi střední odborných škol. No a o kvalitě absolventů vysokých škol raději nebudu se šířit, abych nebyl označen za defetistu. Ve skutečnosti výchova mladé generace, když je pokašlána, tak 100% zaručí nejenom vítězství vašeho nepřítele, ale zaručí obrovské problémy v budoucím vývoji společnosti jako celku. A teď to zažíváme na vlastní kůži. Ale nebuďme pesimističtí. Hlavní cíl například prezident Putin prohlásil, že je rozvoj univerzit, inovací, výzkumu a propojování výzkumu s ekonomickou praxí. Veliký program v rámci rozvoje ruské společnosti, takže s tou destrukcí vzdělávání v tom Rusku by byli opatrný. A co se týká Číny, no pane bože, čínská produkce techniků, odborníků v oblasti AI a podobně je tak gigantická, že celý ostatní svět nemá dohromady tolik produktů a tolik odborníků, které produkují čínské univerzity. Nemusíme se bavit o tom, jaké je obrovské výzkumné zázemí šanghajské nebo pekinské univerzity. A když si uvědomíte, že tohleto technické, inovační a podporované zázemí v oblasti inovací se promítá už jenom například v oblasti robotiky do toho, co jste viděli teď. Čínský humanoidní robot překonal Boltův rekord na 100 metrů běhu, ale to není důležité. Důležité je, že se již vyrábějí roboty, které jsou schopni komunikovat s člověkem, dělají společníka pro staré lidi nebo osamělé lidi a podobně. A já se vás ptám, kde jsou tyhle ty dokonalé výsledky robotiky, umělé inteligence i všech ostatních skutečností v Evropě. Kde máte v Evropě výrobu chatbotů a kobotů, které nemusíte přeprogramovat při jakékoliv změně technologického procesu? Jo, máte i v Číně. V Číně máte továrny, kde nemají osvětlení, protože všechny činnosti vykonávají roboti řízení umělou inteligencí. A počítačové systémy se změnily na AI, která dokáže řídit výstavbu dálnic bez lidské přítomnosti. A tohle to všechno znamená, že naopak ta devastace vzdělávání v Evropě bude mít nepředstavitelné důsledky a podstatně horší důsledky než ten momentální nedostatek potravin.
1: No, ještě, že ta Evropská komise nad tím bdí a opravdu dělá všechno pro to, aby jsme se od toho Ruska a Číny odstřihli, protože by nám to přinášelo špatný pocit a našem pravdomluvná mainstreamová média už nikdy nebudou přinášet a teď, až se jakoby utne i ten internet pořádně, ta chat kontrola a všechno, tak už nás nebudou rozčilovat nějaký, že někde v Číně nebo v Rusku používají roboty na to, co my tady ještě pazourkem budeme ťukat někde do kamene. A třeba...
0: Pane Bureš, ano? Já bych přivítal, kdyby ta Evropská unie raději spala. Ten Brusel, kdyby spal. Pak by těch stupidit a těch blbostí bylo neporovnatelně méně, než když je čilá a tvoří další debility. Tak v tomhle tom ohledu spící Evropská unie, to by mohl být krásný nový slogan. Ať žije spící Brusel. Představte si, jak oddychnou si mnozí lidé v Evropské unii.
1: Vážení bruselští, přejeme vám dobrou noc. To bude slogan do Evropského parlamentu. No, něco na tom je, pane profesore. Na druhou stranu, ale já teda jsem zahlídnul teďka nedávno, pár dní zpátky, jisté, a teď možná mě přesvědčíte o opaku, ale světelko naděje. Protože AfD se nechalo slyšet v Německu, že první, co udělají, až vyhrajou, že teda poletí do Ameriky, ale hned druhá návštěva poletí do Ruska a budou se snažit znormalizovat vztahy s Ruskem, ukončit Green Deal, vrátit se k dodávkám surovin z Ruska a tak dál. To teda jako někteří říkají, že v Berlíně spadly hodiny ze zdi. No každopádně odvysílali to v televizi německý a myslíte si, že je jakési světelko na konci tunelu?
0: První věc, můžete zvolit rumunský scénář, kdy prohlásíte volby za neplatné a tím to utnete. Druhý scénář, přesně jako někteří přemotivovaní poslanci Bundestagu požadují zakázání AfD. Zrušení politické strany. No, řeknu to takhle. Tohle to bude průbířský kámen v Německu a i v Evropě před dalším kolem voleb. Přijďte k tomu volby ve Francii, prezidentské volby. Přijďte k tomu další volby, které probíhají. A budete vidět, co všechno Brusel použije na potlačení jakéhokoliv ohrožujícího fenoménu pro ně samotné. Já osobně předpokládám, že se pokusí vzhledem na disciplinovanost německého obyvatelstva zvolit rumunský scénář, to znamená prohlásí volby za neplatné a budou je opakovat do té doby, než vyhrají správní politické strany a správní lidé. No, víte, co se říkalo. V Německu nemůže být revoluce, pokud svítí na semaforu červená. Revoluce vznikne, až se tam objeví zelená. Je možné klidně, že to proběhne v tom Německu. No ovšem, všimněte si zvláštnost. AfD má mimořádně vysokou podporu v takzvaných bývalých východních spolkových zemích, bývalém NDR. Na území západních spolkových zemí ta podpora AfD není tak vysoká. Možná proto, aby získali podporu v Bavorsku, prohlásila AfD, že podporuje otevření Benešových dekretů. Chápu to jako politický utilitarismus, doufám. Ale v každém případě ty krajinské volby ukážou, jak se postaví Berlín k riziku změny politické struktury v Německu. Macron, i když si myslí, že je veliký Napoleon, tak ty další volby příští rok totálně prohraje a pravděpodobně zvítězí Le Penová, i když budou podnikat všechny dostupné pokusy, aby to vyhrál někdo jiný. Jenomže pak tady máte skupinu zemí, u kterých to červené světilko svítí dále. Především Pobaltí, Finsko, Švédsko, Norsko a Polsko. No, Poláci chtějí být velký, chtějí být největší. Zbrojí jak šílený, i když jejich vlastní ekonomové je upozorňují, a teď chci upozornit na to, co se vykládá Polsko na vzor. Velká část úspěchu rozvoje v Polsku souvisí se zbrojní výrobou a s tím, jak se rychle rozšiřují ozbrojené síly. Jenomže rozumní polští ekonomové varují, že při enormních výdajích na obranu do dvou let polský rozpočet skolabuje. A nejsou to jenom nákupy tanků a vrtulníků z Jižní Koreje. Paradox dneška Je totiž v tom, že extrémní, enormní zbrojní výdaje, dnes jsou to více jak 3 biliony podle IPRI, tak to znamená, v čase, kdybyste se měl připravovat na řešení klimatických důsledků, obnovovat hospodaření s vodou, měnit strukturu potravinových systémů a podobně, tak budete extrémně zvyšovat výdaje na zbrojení. No, možná si je napijete z toho granátu 155 mm, když nebude voda. No a tohle to všechno ukazuje jednu základní zvláštní věc. V Evropě se probouzejí stále více a více takzvané nacionalistické kruhy, které ovšem hájí zájmy vlastních národů. Brusel přímo soptí a je ochoten jít do jakýchkoliv opatření a kroků, aby to zastavil. Ale i ti přemýšlející v Bruselu chápají, že jestliže proběhne tento rok na podzim a příští rok v prvním pololetí série voleb v Evropské unii, dostanou se k moci nacionalistické strany a dnešní paní von Leyenová může jít akorát vrátit se k své původní profesi. A právě proto, aby to zastavili, mají jedinou možnost, opakují jedinou možnost. Zahájit velkou válku s Ruskou federací, vyhlásit výjimečný stav. A jistě víte, vážení posluchači, že při výjimečném stavu kompetence národních vlád přecházejí na bruselskou centrálu a byrokracii. Tak asi víte, co pak bude následovat. Všimněte si několika symptomů. Pobaltský je čivavý, štěkají přímo zuřivě. Přidává se k ním Finsko, Švédsko a Norsko, mají přímo pěnu u huby proti Rusku. Zároveň teďto cvičení, které probíhalo poslední 4 dny, bylo ne cvičením, ale bylo zkouškou provázanosti a koordinace vojenských operací na obsazení Kaliningradu a proniknutí do Běloruska. Tohle to se nedělá takové cvičení, když nechcete zahájit velké válečné operace. Paradox. Velká Británie, která je velkým řvounem o tom, jak vládne světu, jak je mocná a nedostižná, má 7 jaderných ponorek třídy Astute a všech 7 je na opravách v docích. O armádě, která je nejmenší od roku 1811, ani nemluvím. Francie, kdyby neměla svou 3. obrněnou divizi a cizineckou legii, tak nemá jaké jednotky postat na východní frontu. Bundeswehr z jeho hlediska technického vybavení, když si vezmete z poslední zprávu nejvyššího kontrolora Bundeswehru, tak velká část obrněné techniky je nefunkční. A u leteckých sil dochází ke kanibalizaci, protože nemají na náhradní díly. No a teď, aby to bylo přímo dokonalé, tak americký minister financí Bessett prohlásí, že my podnikneme ne vojenský útok, ale my ekonomicky zničíme Irán, Čínu, Rusko a tak dále. Zavedeme šílené sankce na každého, kdo obchoduje s ruskou alebo iránskou ropou. A my to vyhráme. Drobná poznámka. Kurně, tak proč pak, když Čína zastavila vývoz a začala licencovat vývoz vzácných kovů, tak se zastavila výroba F-35, raket Sentinel i ostatního vojenského vybavení ve Spojených státech. Nebo už někdo zapomněl, že 90% náhradních dílů se vyrábí v Číně? Víte, v tom je ukázka ne že hlouposti, to je přímo nebezpečná debilita. Znáte to přísloví? Srážka s debilem je horší než srážka s kamionem. A v tomhletom ohledu, když vidíte dnešní, nynější elity, tak je to přímo šílené. A protože ty elity se ukazují stále více a více šílené, tak se stupňuje zuřivost. Vemte jenom zuřivé útoky Ukrajinců na ruské vnitrozemí. Vemte vyjádření izraelských představitelů o tom, že Palestinci ani neexistují, ani nejsou národem, ani nemají co vůbec chtít na území Izraele. Vemte k tomu další prohlášení, která se týkají například kancléře Merce nebo Macrona. Tak pak si položíte otázku, jestli skutečně tyhle ti lidi mají zdravý rozum, a nebo u nich proběhlo to, co se nazývá resetování schopnosti myšlení. No, já nechci být kritický, ale předpokládám spíše to resetování schopností kritického myšlení.
1: No, je to zvláštní, kam to všechno směřuje. Myslím, že to byl Harari, který říkal, že budeme muset dodávat větší množství drog po zbytečné části populace a vytvoříme další virtuální hry.

0: Paradox je, že pak vznikla v 70. letech první verze filmová 451 stupňů Fahrenheita, pak po roce 2000 vznikla nová verze, to známe Equilibrium, a všichni se ptali, proč se ten román jmenuje 451 stupňů Fahrenheita.
1: Tak přátelé, vypadl nám hovor, vždy vždycky po hodince a něco vždycky takhle jako dojde. Děkuju vám všem, kteří nás podporujete, díky za vaše superčety, i vy, kteří jste využili QR kód, a chci poděkovat.
0: Ano, už jsme zpátky.
1: Tak.
0: No a když vidíte, že tohleto Bradbury napsal v roce 1963 a teď se to naplňuje v plné realitě, tak je to nejenom Aldous Huxley s jeho úžasným nádherným světem, ale jsou to i romány a spisovatele, kteří předvídali tuhle tu budoucnost. Nebyl to jenom Orwell s jeho rocem 1984. A i když tihleti lidé a tihleti geniové varovali svět, tak jak vidíte, že pravděpodobně pro velkou část lidí to bylo volání na poušti. Protože pohodlí, línost, chamtivost, nenažranost a hloupost se staly hlavním fenoménem u velké části populace na planetě. Osobitně v západním okruhu civilizační. No a pak vidíte to všechno, co například Robertson i další hodnotili ve vazbě na úpadek americké společnosti, kdy konstatovali, že skutečně ztratila se národní hrdost, čestnost je považována za hloupost, kdy lidskost je chápaná jako slabost, a nejlepší je mít ostré lokty a mít ten správný politický názor. No a to pak znamená, že jste skutečně jako u té byzantské říše na prahu svého civilizačního kolapsu. Nejenom na prahu, vy už jste v tom civilizačním kolapsu. Podívejte se na ty entity na tom pražském Prideu a uvidíte.
1: No, pane profesore, to vůbec nevypadá dobře, ale chci se zeptat. Je z tohoto marazmu cesta ven, anebo teda už jsme jakoby za hranicí událostí, za horizontem událostí a už to zpátky vzít nejde, protože mnohé civilizace, že jo, který směřovali k výšinám věčnosti, se nakonec utopili v prachu, nebo byli zaváti prachem dějin. A vždycky to bylo tak nějak jako plus minus stejně. A tak jestli to není nějaká, řekněme, přírodní zákonitost, nebo jestli nám je opravdu...
0: První věc, která je zvláštní, je skutečnost, že některé otevřené historické archeologické hlavy říkají, že jsme pátá civilizace. Vemte jenom výzkumy na Altaji nebo na Uralu, které ukazují obrovské megalitické stavby, které byly zničeny přírodní katastrofou před 36 tisíci lety. Vemte indické posy Mahabharatu a Siddharatu, které popisují obrovské války pozemšťanů a lidí mezi sebou navzájem tisíce let. Vemte skutečnost, že objevení věku Göbekli Tepe ve východní Anatolii ukázalo 10 600 let. Že objevení dalších archeologických nálezů ukazuje, že tady byly civilizace před 30 000 lety. Ten novější výzkumy v Amazonii ukázali 4 nové civilizace, které jsme nevěděli vůbec nic, které existovaly před 7 000 lety. Zavlažovali území, měli obrovské kamenné stavby a podobně. Dneska je to pokryté amazonským pralesem. A nemůžu se ubránit jednomu základnímu dojmu. Historie je učitelkou vývoje. Jestliže odmítáme znát a přiznat vlastní historii, jak jsme se chtěli poučit z toho, co zničilo historie a civilizace před náma? My jsme se dokonce nepoučili ani z toho, proč například to Göbekli Tepe lidé zakryli a zachovali před jakou přírodní katastrofou, jak vznikly ta obrovská podzemní města, před čím, čeho se ti lidé báli. Báli se obrovských válek nebo nějakých přírodních katastrof? A vy jste se ptal, co teď? Nenapadá vás, že ta obrovská série zemětřesení

0: jenom v tomhletom roce Japonsko, Indonézie, Jižní Amerika, Jižní Balkán. Když zemětřesení ukazují, jako kdyby nám příroda kladla otázku. Skutečně ty rozmíšky mezi váma jsou klíčové pro vaši existenci? A nebo při změně přírodních podmínek jste schopni zapomenout na všechny nevraživosti války a spolupracovat, abyste zvládli tu změnu přírodních podmínek? Kurňa, já už se rozčiluji nad tím, že před těmi 3 lety ta obrovská mezinárodní studie, která ukázala, že do 10 let dojde ke změně 40 až 42% území dnes vhodných pro život bude nevhodných a vznikne 20 až 21% nových území. Ani to nevyzývá, aby ty lidi se vzpamatovali, zapomněli na to obrovské plýtvání zdrojů na zbraně a začali spolupracovat, hledat řešení. A nikdy nenapadlo lidi, že právě například ten nedostatek vody, to obrovské sucho, ty problémy s potravinami, jsou přece varování přírody, zpamatujte se lidé. Samozřejmě na to je krásná odpověď, jak jsem četl v konspiračních teoriích, to všechno způsobují hard a ten způsobuje sucho a zemětřesení a hurikány a tornádo na celé planetě. No tohle to byste měli velice prosté vysvětlení. Jenom se zkuste zamyslet nad tím, že vývoj na planetě běží v cyklech. Všechny procesy od ringwooditu až po vysoušení, změny rovníkových proudů a tak dále probíhají v cyklech. A jsou období, kdy všechny cykly dosáhnou vrchol ve stejném časovém úseku. A vždycky tyhle ty vrcholy byly výzvou pro stávající civilizace na celé planetě. A teď shodou okolností je to fantastické vědecky. Zažíváme opět vrchol všech cyklů. Od ringwooditu až po změnu vysokých atmosférických řek, hlubokomorských řek, změnu distribuce vodní páry na planetě, změnu struktury zasolování oceánu. A najednou ve situaci, kdyby tohleto všechno mělo vést k tomu, abychom zapomněli na rozmíšky a války, tak přijde západní evropský a americký model s tezí, musíme zachovat svět podle pravidel. Samozřejmě ty pravidla jsme definovali my, zastánci demokracie, svobody, kultury a já nevím čeho všeho. Tak se podívejte, jaký je zastáncem demokracie, kultury a vyspělosti Evropská unie, že jí stupidními zákazy, příkazy, kdy ČED a všechno, DSG a všechno ostatní, je ne demokracie, ne svoboda, ne právo na vlastní názor. Jenom stupidný bruselský diktát, který se snaží vnutit jedinou správní pravdu. A tohleto v situaci, ve které celá Evropa je zasažena suchem. A když studujete historii, tak víte, že se opakují ty sucha pravidelně. Takže přemýšlející inteligentní politik, nejenom čínský, by měl mít na paměti, že povinností politika je zabezpečit plnohodnotný život svého lidu. A když na tuhle tu základní větu vlastnou čínskému civilizačnímu modelu zapomenete, no tak pak vidíte ten svět kolem vás také, jaký je. A v tomhletom případě pak se tvrdě držím názoru, že aby se to změnilo, tak ta společnost musí narazit ne na betonovou, ta je měkká, na žulovou zeď. No a ten, kdo se vzpamatuje a uvědomí si, že otázka humanity, spolupráce, poznání, komunikace se netýká jenom rostlinného světa. Žijte jejich 3 protokoly, spolupráce, komunikace, empatie, není jsou náhodou, že i ta flóra přešla zásadními změnami na historii planety. Ale vždy ta flóra přežila. No a vy si pak položte otázku, jestli tedy ty stromy a to všechno ostatní není náhodou inteligentnější než Homo sapiens, dnes zvaný Homo debilicus. A ještě jedna poznámka. Američané vypracovali na Stanfordu takovou zajímavou studii, jak vysoký procentuální podíl lidí, kteří pochopili nutnost změny, musí být vysoký, aby změnil směřování společnosti. No jim to vyšlo kolem 20-25%. Pak jsou jiné studie, Niektoré se zabývají tvrzeními, že na zásadní změnu směřování společnosti stačí 10-15%. Ale když se podívám kolem sebe, a nezlobte se, i v České republice, tak mám pocit, že těch přemýšlejících je tak 5%. Stále jsme pod kritickou masou toho, jak zastavit tenhle ten vývoj. No a samozřejmě můžete říct, no ale to dělají média. Ten mainstream, který indoktrinuje většinu lidí těmi názory a podobně. A já na tuhle tu poznámku mám jedinou poznámku. Ti lidi, kteří mají být indoktrinováni médií, těmi stupidními mainstreamovými médií, ti nemají vlastní mozek, nejsou schopni sami přemýšlet, nejsou schopni sami analyzovat vývoj kolem sebe a nemají odpovědnost za to, aby ten vývoj změnili? Nebo se schováme za to, no víte, tak je to pěkné kritizovat, no ale víte, já bych mohl přijít o své místo, o svou dovolenou, já bych mohl mít problémy, ale víte, to necháme na ty druhé. Ať se oni starají a já se pak přidám. No a tohle to je bohužel u veliké části populace obvyklý filozofický koncept. No a pak s tím mnoho nenaděláte. Tihleti lidé se zpamatují až tehdy, až nebudou potraviny, voda nepoteče z kohoutku a nebudou mít v zimě teplo. Pak se možná zpamatujou. Možná.
1: No, pane profesore, máte v tomhle určitě naprostou pravdu. Já jenom vzpomenu, zlí jazykové vlastně tvrdili, když v 89. se měnil režim, že jo, tak vlastně masové protesty začaly až v době, nejdřív teda, že Kryl s Gottem vystoupili společně na tom balkónu Melanchthonu, ale potom, až když potom přišli ty z ČKD, odbory organizovaný protestující, ty davy, který tak pak teprve jako bylo jasný a Česká televize to celý odvysílala, že už se to může jako protestovat. Tak pak se jako zbudil ten názor, národ, no.
0: Jak to veliké byly ty davy? 500 tisíc?
1: Zhruba.
0: Milion?
1: To ne.
0: 2 miliony? A nebo platilo to, že ty veliké demonstrace, a teď se nezlobte, v Praze, Brně, Ostravě, vytvářely dojem, že celá veřejnost je žhává na tuhletu změnu? Řekněme si to otevřeně, kurňa, už jednou provždy. Jaké to bylo ve skutečnosti? Víte, vtip je v tom, že 10 000 demonstrantů, super. Když to správně nasnímáte, tak budete říkat, národ se vzbouřil.
1: Ano.
0: No a to je pak otázka pouze mediálního vymývání mozku.
1: Tak samozřejmě, tak bylo to tenkrát velice dobře zmáknutý, lidi ještě na to nebyli zvyklí. Ono jenom, když se člověk jenom jako projde třeba přímo tou akcí 17. listopadu, že jo, a já třeba mám tu čest znát jednoho z těch, který přímo organizoval na Albertově ty protesty SSM a do dneška je nežádoucí, protože ví příliš mnoho a viděl jsem v ruce originál orazítkovaného toho povolení, toho dopisu a mám to vyfocený.
0: To byla náhoda, pane Bureš, to byla náhoda.
1: Náhoda tomu chtěla, nebo respektive ten fenomén prostě, to funguje tak, že jsem se setkal s tím, že úplně kvůli něčemu jinému jsme se propojili a najednou prostě jsem nevěřil svým očím. A že mluvím s lidma, kteří tvořili ty zlomový události, který pak teda jako šli někam jinam, ale to bychom teďka, to nechci řešit, ale upozorňuji na to, že například ty červený barety, že jo, byly připraveny 8 hodin dopředu před vůbec jako zahájením těch protestů. Že policejní kordony, že jo, byly na místech, kde vůbec ten průvod neměl být a oni už tam čekali. Že štáby například CNN...
0: Tak no je náhoda, pane Bureš, náhoda.
1: Ano, a říkám, štáb CNN, tam byli na vyvýšených, že jo, rampách nad hlavama, jako v úrovni vyšší, než jsou hlavy demonstrantů, jo, aby to mohli pěkně všechno snímat, Jo, a tyhle ty náhody, že byly zamčený všechny vchodové dveře na tý, jo, a tak dál, a tak dál. Těch náhod je celá řada a je dobrý se těma náhodama zabývat, protože pak to tak nějak jako srazí, ten obraz trošku změní, že protestující studenti prostě sami od sebe změnili režim, prostě, jo, tyhle, tohle to jsou prostě pohádky pro ty dnešní studenty, řekněme, aby měli důvod se učit, ale jinak prostě...
0: Viděl jste ty studenty, jak bojovali za Českou televizi? Opět.
1: No.
0: Náhoda.
1: Náhoda.
0: Jo, náhoda. Svět je plný náhod. Víte co, problém je totiž v tom, že když si neřekneme pravdu o dějných událostech a neříkáme si pravdu o tom, jak to všechno probíhalo, pak jste odsouzmení k tomu, abychom opakovali všechny si chyby do nekonečna. To je přece poučení z historie. Bohužel.
1: Bohužel, no, je to tak. Pane profesore, já bych s dovolením se
0: pojďme na otázky.
1: Na otázky. Hned tady mám takový provokativní. Jednu jste zodpověděl, ta je vidět, jak jsme všichni propojení v tom tady s našimi diváky, kterých je tady 2 500. Přátelé, dejte lajky samozřejmě. Díky za vaši podporu. A teďka pojďme na to. Tady první otázka, Lubica se ptá, co se to děje, každou chvíli jsou někde velká zemětřesení, může tam být ten harp, může to začít i v Evropě. Na to už jste odpověděl. Já tady děkuju ještě Pavlovi Sichrovi za příspěvek, Lubici za příspěvek a Olda Maršíček taky děkuju moc. Petr Stejskal se ptá, dobrý večer, pane profesore, volby v úzovkách by pro Ukrajinu byly jako tsunami. Rozštěpily by zemi, tvrdí Zelenský. Co na to říkáte, slovo demokraticky zvoleného prezidenta se silným mandátem od voličů? Já upozorňuji, že byl průzkum, že udělaný na Ukrajině oficiální a Zelenský dopad skončil až na 6. místě. Jako jo, tak ten vzor vlastně druhý Václav Havel, já bych to možná tak jako přirovnal. Pardon. Co je na to?
0: No, první věc, jestliže Zalužný, který byl odsunut na velvyslanectví v Londýně, prohlásí, že Ukrajina ani za 10, ani NATO, ani za 10, za 15 let nebude schopno tak fungovat jako ruská armáda. A jestliže tohleto prohlásí hlavní pretendent, protože Angličané tlačí, aby vyhrál ty prezidentské volby, tak to je první zajímavá věc. Druhá věc, Fedorov se dostal do popředí ne tím, že byl odvolán, ale tím, že chtěl vnést relativní pořádek do rozkrádání objednávek pro ministerstvo obrany. Ta korupce je šílená. No a paradox je, že proč například ta korupce je tolerovaná Evropskou unii, je to jednoduché. Část těch peněz se vrací evropským politikům a Bruselu. Je to něco podobného, co se potvrdilo i u Spojených států, kdy schvalování finanční pomoci Ukrajině vedlo k tomu, že část téhleté pomoci se vracela demokratické straně. Další věc, která je na Ukrajině. Dnes jsem sledoval vyjádření Zelenského, jak je to skvělé ke dní Ukrajiny a boje a tak dále, bojujeme za lid. Za jaký lid? Kurňa, ze 41 milionů to kleslo na 22 milionů. A ty miliony Ukrajinců, které padly na frontě nebo odešli na západ a tak dále, za ně Zelenský nebojuje? Nebo to je šmejt a odpad, který si Zelenský nemusí starat o to? A když si vezmete jenom skutečnost, že dobrá, vezmeme ten spodní odhad, 1,5 milionu padlých, vždy to je šílené a nikdo se nad tím nepozastavuje. A právě proto, kdyby byly volby, tak by skutečně smetli celou kliku kolem Zelenského, protože ta korupce už je šílená, ale taky je šílená další věc. A co je pro mě záhada? Vidíte, co dělají ti pracovníci TCCE? No a pro mě je záhada, proč se ti lidi nevzbouří. Protože odvlékají každého jednotlivě. Ale přece ti lidé musí vědět, že dnes vemou souseda, zítra vemou mě. A to je Když přišli fašisté pro komunisty, neprotestoval jsem. Když přišli pro demokraty, neprotestoval jsem. Když přišli pro katolíky, neprotestoval jsem. A až přišli pro mě, už nebyl nikdo, kdo by protestoval. Takže položíte si otázku, jak je možné, že skutečně na té Ukrajině to takhle funguje. A další věc paradoxní, viděl jsem materiály, které říkají, že 3 miliony ukrajinských mužů zmizeli z evidence. Nejsou v evidenci ani TCC, ani vojenských odvodových zpráv, nejsou ani v evidenci ministerstva financí, ani daní, ani nič. Dělají všechno za cash, jsou někde ztracení na ukrajinském území, ale pro jistotu Zelenský o nich nemluví. A hned máte jeden obrovský zdroj pro potenciální odvody TCC. A tam máte množství paradoxů. No a teď největší paradox, nové ministerské předseda anglické Burnham, první hrdinsky přijel do Kyjeva a předseda radě ochotných, který budou ochotně pomáhat Ukrajině, protože Ukrajina bojuje za demokracii a za Evropu. A tenhle ten nesmysl bude prodnášet vrchní představitel Anglie a ještě se bude tvářit, jak přednáší politické poselství. No víte, to je... Proč neřeší to, co se děje ve Velké Británii? Proč neřeší to, že dnes v několika městech již muezín vyzývá k modlení pětkrát denně v Bílé Anglii? To neřeší. A tohoto pána se třeba zeptat, a co ty statisíce znásilněných anglických dívek a podobně, to taky nebude řešit? Podobně jako předcházející ministerské předseda? A bude se tvářit, že vlastně migranti mají všechna práva a rodilí Angličané nemají žádná práva? Rozumíte, to je přece vrchol drzosti, který je třeba vmést těmhletěm lidem do tváře, aby si uvědomili, že jsou zvoleni jako služebníci lidu, ne služebníci lidu, proto byli zvoleni. Jenomže dnes začínám nabývat dojmu, že slovo volby vzniklo od slova vůl by zvolil nejhorší možné řešení. No a už vidím, jak demokraté úplně pění jako kofola, jenomže bohužel tenhle ten svět, když si nebude říkat pravdu o skutečném stavu, tak se z toho marazmu nikdy nedostane a jednoduše se v tom marazmu utopí.
1: No, pane profesore, a nejde elitám právě o to, že samozřejmě vrchol všeho tady máme individualismus, protože individualisté nikdy nebudou účinně spolupracovat prostě, nebo je rozštěpím na nějakých kvazi tématech. Není právě i to, že někteří úspěšně tvrdí, že například to, že se v Americe nezbuřili lidi proti pánům, proti oligarchům tolika let, je zapříčeno tím, že je tam rasová válka, kdy vlastně oni směřují jednotlivý etnika, dneska už teda jednotlivý entity, to řeknu na základě třeba LGBT, proti sobě, kdy evidentně protěžují jednu entitu vůči druhý, aby vznikla ta nenávist a pak prostě ať se do sebe pustí a je to téma a tohleto a ten může za to, můj soused může za to, že mi není dobře, nebo že nevydělávám tolik, co třeba moji prarodiče nebo rodiče, který z jednoho platu mohli pořídit auto, barák na hypotéku, všecko, že jo, v Americe prostě v 50. na začátku, ještě do konce 60. let vlastně to fungovalo. A pak prostě přišly tyhle ty změny a škrtějí nás všude, jako evidentně, jako ekonomicky, jako lid obecný. Rok od roku si vlastně za ty naše vydělané peníze v práci můžeme koupit míň a míň. A to, že je to postupný, tak nás jako tu žábu vaří postupně, jo, ale v té Americe už to je vidět, jako kam to směřuje, kde, jo, že spíte v krabicích někde na ulici, anebo teda spousta lidí žije v autě, protože prostě si nemůže koupit nebo pronajmout byt a podobně, že ty otázky, jako tyhle ty ekonomický, ekonomicko-sociální, už jsou tak jako palčivý, že a třeba i pro ty Angličany neřešitelný, že to prostě no, jako by hodili proti sobě. Jako ty...
0: V Minneapolis skutečně máte pětkrát do dne muezíny, který vyzývají k modlitbě, to je první věc. Jeden nejmenovaný významný americký psycholog to nazval takovým, teď promiňte za ten výraz, zuřivost neschopných. A kdysi se přece základem staly vzory schopných lidí, kteří splnili si americké sen a vybudovali si z čističe vod, se stal milionářem. Dneska tyhle ty lidi nejsou vzorem. Dneska je vzorem etnická příslušnost, nebo čím větší hloupost a podobně. A víte, to pak vede další věci. Influencer vydělává miliony. A co dělá ten influencer? Propaguje různé názory a různé tovary a různé služby. A tohle to lidi platí? Platí svým zájmem, svými penězi a vším ostatním? A kde je otázka snahy o poznání, lidskost, humanitu, spolupráci a podobně? No a když si tohleto vezmete, tak potom platí to známé divide impera rímské, to znamená rozdiel a panuj. Takže áno, máte pravdu. Pošlo o jednotlivé skupiny mladých proti starým, pôvodne obyvateľstvo voči migrantom a podobne. Pustvo je proti sobě a elity môžu dělat, co chtějí. No a že si můžete koupit stále méně a méně, vždy to je Švábova téze. Nic nebudete vlastnit, všechno si pronajmete a budete šťastní. No, jenom na ten pronájem budete potřebovat nějaké peníze. No, tak vám dám nepodmíněný příjem. No, to je krásný koloběh. Já vám dám nepodmíněný příjem, ale vy za ten nepodmíněný příjem koupíte tovary, které jsem vám nachystal. A vrátíte mi ty peníze. A možná cynik prohlásí, že to je skutečná cirkulární ekonomika. No a víte, pak si položíte takovou drobnou otázku. Já léta mluvím o tom, že Evropská unie přijela směrnice, podle kterých, rozumně, měly by se v Evropské unii vyrábět pouze výrobky, které jsou kvalitní, funkční, 8 až 10 let, opravitelné a tak dále. Tím ušetříme surový, znížíme odpad, zabezpečíme funkčnost, smysluplnost půjčování peněz a podobně. Směrnice platí roky. Baráte nějak ve výrobcích a službách kolem sebe? A nebo směrnice, která je i rozumná, zůstane nerealizována. Podobně jako směrnice o boji proti transfer pricing, i když to pro Evropu znamená ztrátu 4 až 5 bilionů euro ročně. No ale kdo by se odvážil sáhnout na národní korporace, které jsou přece klíčové? Jako kdybyste zapomněli, že samotný MMF varoval před obrovskou rolí nadnárodních korporací. No a tak se dostáváte jako v kruhu zpátky k počátku, ne tomu počátku z toho známého sci-fi seriálu. A i když to učení o počátku z toho seriálu Atlantida v mnohem připomíná dnešní liberalismus a woke a podobně. No a tohle to všechno pak vytváří takový zajímavý zvláštní dojem. Svět se zbláznil. No, problém je v tom, že to není dojem, ale realita.
1: No, jsme u toho a díváme se z první řady a zase, že jo, ten, ty sociální média nebo tyhle ty internetové můžeme jako nůž využít k tomu, že se s tím namažeme chleba nebo nakrájíme maso, anebo prostě s tím spácháme zločin. A já doufám, přátelé, že vy všichni, kteří se díváte, tak žádný zločin nepácháte, ale právě máte informace dopředu, díky za těch 1085 lajků, za to vám moc děkuju, to jste úplně skvělý. A díky za vaši podporu, za to, že jste s náma. A další otázka, Jan se ptá, dobrý večer, pane profesore, Nová vakcína proti melanomu bude taky mRNA jako ta proti covidu. Hodně se teď o tom mluví, tak jestli máte nějaké informace.
0: Všechny vakcíny, které se vyrábějí poslední dva roky, jsou pomocí technologie mRNA. Všechny. I vakcíny proti osýpkám, i všemu ostatnímu. Nezapomeňte na to. I ta vakcína proti tetanu je dělaná technologií mRNA. Bohužel. Jednoduchá odpověď.
1: No, bohužel je to ten trend. Na druhou stranu právě třeba pan profesor Turánek, že jo, jeden, který světová kapacita právě ve výrobě nebo ve výzkumu mRNA, varuje, kde může právě proti těm rizikům, který tam s tím jsou spojený. Bohužel trendy jsou daný. Zatím teda moc úspěchu s tím varováním asi nemá, protože business je business, že? A, no a vůbec, sledujete třeba vůbec tu kauzu okolo Fauciho a tak?
0: Samozřejmě, tak když 111 krát se odvolá na pátý dodatek ústavy a zároveň ústavní právníci řeknou, že díky amnestii od Bidena se nemusí obávat žádného trestního právního postihu, takže musí odpovídat, tak i když ti kongresmeni požadovali odpovědi, neodvolali se na tuhle tu druhou stránku právního výkladu. A jednoduše to skončilo s tím, že 111 krát odpověděl, odvolávám se na pátý dodatek ústavy. Druhá věc, všimněte si, že všechny ty soudy zatím stále, odsouzení Gatese a dalších propagátorů Big Pharmy a podobně, stále je to takové zvláštní právní nuancu. No a konec konců, jestliže rakovinou neodpovědnosti a korupce jsou napadeny státní orgány, tak myslíte si, že soudní branže je imunní voči těmhletěm ideologickým rozsudkům? Podívejte se na rozsudky českých soudů. Podívejte se jenom na rozhodnutí ústavního soudu v tom sporu mezi prezidentem a vládou. Tam máte odpověď, že to, co mělo být nezávislé, objektivní a skutečně ta socha se zavázanými očima měla zvažovat pravdu a lež, tak dneska se mluví o soudní mafii, o tom, jak je řízena politickými elitami a podobně. Čili tohle to všechno ukazuje velmi jasně, že i to, řekněme, odškodnění obětí se zatím podařilo v výjimečných případech. Ale zatím důsledné rozkrytí a přijmutí odpovědnosti za všechno, co se za covidu událo, se neuskutečnilo v podstatě nikde. Bohužel. Právě to je důkazem toho, jak je nejenom Big Pharma silná, ale jak je i politický systém prolezlej korupcí a úplatkáření. Bohužel.
1: No je to tak, no, ruka ruku meje a je to úplně šílený. Tak uvidíme.
0: Znáte tu říkanku, ruka ruku meje a blbec se směje.
1: Tak uvidíme, snad to nebude. Snad jako se ty věci nějakým způsobem... Tady je zajímavá otázka další. Ty klimatické změny jsou podle mě velmi podporované uměle. Co si o tom myslíte? Vlastně, když se na to podíváme z tohohle hlediska, že například v České republice, shodou náhod teda, že jo, z Německa, Greenpeace tady a další tyhle ty, pak naočkovali ty děti země a podobně a vůbec udělali celou lobby, která byla na ministerstvu, stále je teda samozřejmě, na ministerstvu životního prostředí, který bojovali za zničení vlastně lesů právě na Šumavě tím, že se nebude zasahovat proti kůrovci a z té Šumavy se ten kůrovec potom přesunul různými cestami, ať to bylo kamionem nebo větrem a tak dál po celé republice a způsobilo to miliardový škody, opravdu gigantický. Na druhou stranu konkrétní firmy, které se zabývají těžařstvím, tak na tom vydělali velký prachy relativně rychle. A tak jestli náhodou už dopředu nebyly právě motivace takhle jako uškodit, že jo, nějakému konkurentovi, sousedovi, prostě těm, řekněme, zemím v postavení kolonií, teď když to vidíme s těma větrákama, prostě všechny argumenty logický vyznívají v to, že větrná energie je k nám k ničemu, že nám to tady fungovat nebude, že účinnost je 17%, ale zničí nám to krajinu, zničí nám to zdraví, zlikviduje i ceny nemovitostí, udělá nám to problém v přenosové soustavě, ale vzít to prostě musíme, jak se tvrdí tady, jo, protože údajně teda firmy jako Siemens a další už mají na skladě 1400 kousků a oni to na západě nějak nechtějí a tak se to má uplacírovat tady. Tak není to teda tak, že nám někdo opravdu jako záměrně škodí?
0: První věc je, že skutečně geoinženýrství se uskutečňuje desítky let. Od toho, že například se osévaly mraky, aby proběhla paráda na Červeném náměstí bez deště, to je známo dávno. Druhá věc je, že dnes například už začínají spory, protože některé země se snaží vyvolat umělý déšť, ale jiné země žalují, protože mají pocit, že přichází od přirozený déšť. Třetí věc. Objevily se informace, že Američané mají dva harpy, jeden je v Austrálii, v Adelaide, druhý je na plavoucí plošině a přesouvají ho k Arktickému oceánu. Rusové mají dva harpy, dokonce Velká Británie má mít jeden harp a podobně. Nezdá se vám, že někdy je to taková clona, paraván, který má zakrýt skutečnost, že my stále nerozumíme planetě Země. Nerozumíme cyklování geologických, hydrologických, glaciálních a jiných procesů. Nechceme připustit, že planeta žije ve svém vlastním režimu a způsobem, který nesouvisí s člověkem. Protože všimněte si, náboženství prohlašuje, že příroda je tady proto, aby sloužila člověku. Je to skutečně tak? Nebo je to prostě skutečnost, že ta příroda tady vždycky existovala a člověk, když se naučil chápat přírodu, tak mohl s ní součinit a žít. Když se stavil proti přírodě, tak mu to příroda vrátila děsivým způsobem. No a máte tady několik zajímavých věcí. Pamatujete si na ten cirkus okolo ozonové díry, freonů, které se uvolňovaly, změny chladicích směsí v lednicích a podobně. No a najednou zjišťujeme, že ta ozonová díra žije vlastním způsobem, vlastním životem. Chvíli se zvětší, chvíli se zmenší, pak je minimální, ale vůbec jak si asi nečetla všechna uznesení OSN o obmezení chladiva, freonů a podobně. Najednou zjišťujeme, a to si nechceme přiznat, že se objevují fenomény, o kterých jsme nevěděli, jako jsou hlubokomorské oceánské řeky nebo atmosférické, vysoké atmosférické řeky a podobně. Najednou si nedokážeme vysvětlit, jak může teplá voda z grónských ledovců téct po mořském dně, nad ní je studená voda a o 40 let dorazí k americkému pobřeží a zvýší teplotu 12 až 15 stupňů. Víte, my bychom si měli uvědomit, že ta příroda má svá zákonitosti, má svá pravidla, že jednotlivé procesy mají své cyklické jevy, že nejenom ten Ringwood těch 12 000 let, ale jsou tady další geologické jiné jevy. Teď například nejnovější objev pod kůrou se nachází speciální vrstva se speciální viskozitou a vlastnostmi, které jsme vůbec neznali a které umožňují driftování kontinentálních desek. Například kontinentální deska na dně Atlantiku amerického pobřeží se nezasouvá pod americkou kontinentální desku, ale láme se a drobí. Vede to k výrazné aktivaci podmořských vulkánů a k dalším sesuvům sedimentu na mořském dně. Čili, kdybychom přiznali tezi, jak málo ve skutečnosti víme a chápeme o fungování Země, tak by to byl nejenom trapas po vědecké kruhy, ale bylo by to úplně šílené přiznání skutečnosti, že jsme závislí na přírodě, na planetě. No ale když prohlásíte, že je to harp, který způsobuje zemětřesení a teploty a bouřky a tajfuny a tak dále, tak je to přijatelné, protože to způsobuje člověk. Je to sice svinstvo, ale je to pochopitelné, protože to způsobil člověk. Ale kdybyste si přiznali, že ty gigantické obří vlny na oceánech o výšci 60 až 100 metrů vůbec nechápeme, jakým systémem vznikají a jak se pohybují především Tichým a Indickým oceánem. Tak kde by byla věda, která má přece znát a vyložit všechno, co je kolem nás, aby to bylo zřejmé, pochopitelné a podobně. A víte, tu se dostáváte k další otázce. Vy jste mluvil o vakcínách. Ale věda přece tvrdila, že ty vakcíny proti covidu jsou bezpečné, skvělé, nemají žádné stopové částice, nemají žádnou kontaminaci nežádoucích plazmidů a podobně. Věda to prohlásila a na vědu se odvolávali pan Fauci. A najednou zjišťujete, že ta věda byla úplatná, že se nechala zdeformovat, že hlásala lži, selektivně upravovala studie a podobně. Víte, vtip je v tom, že i velká část vědy se stala závislá na grantech. Jedna malá ukázka. I v rámci Akademie českých výzkumných programů se omezuje státní pomoc těmto výzkumným programům s tvrzením, no, snažte se získat evropské granty. A já se vás zeptám, ty evropské granty jsou vypsány proto, aby bylo v Čechách lépe, aby se lépe vyvíjela příroda, abyste se měli skvěle? A nebo jsou vypsány proto, aby podporovali klíčové transnacionální korporace, které řídí a ovlivňují přes lobismus Brusel? Jednoduchá otázka. A když si tohleto všechno vemete do komplexu, tak pak si odpovíte na to, proč vědečtí odborníci dokládali, jak covidové vakcíny jsou bezpečné a skvělé. A dnes bez kůže na tváři prohlasují, že oni přece za nic nemohou. Tak kurně byly to přece věci. No a o tom, jak je silná ta lobby, tak svědčí to, že paní Pekové vzali znalecký certifikát. A kdo to požadoval? Poslanec Slovenské národní rady pan Salaj, který prohlásil, že je to konspirátorka, nemá právo na znalostný certifikát. Tak kurňa, tenhle ten člověk, který prohlasoval, že co nejvíce lidí musíme povinně očkovat a vakcíny jsou bezpečné a skvělé, a tenhle ten člověk si klidně dovolí požadovat a české soudy to klidně udělají. A máte odpověď.
1: No, je to tak, bohužel. Pojďme dál. Ladislav Kováč se ptá, třeba z tohoto chaosu utíct za antarktický kruh, který nás obklopuje, a za ním jsou další kontinenty, sám Richard Baird, o tom hovořil, když objevil Malou Ameriku. Tu jsme u závratí, kde se s námi hrají. Tak co s tímhle? Jak jsme na to?
0: Já to tak poprvé do Antarktidy se nedostanete, protože jednak je rozparcelována mezi vybrané země a ty zakazují vstup, kromě vybraných vědeckých výzkumných projektů. Kdybyste chtěli utéct do Arktidy, tak je problém, protože výbor 8. rozdělil Antarktidu na jednotlivá pásma ve vazbě na pobřeží a příslušnost a vody a podobně. No, problém je v tom, že vlastně nemáte kam utéct. No, kdybyste chtěl utéct na Kapverdy, tak je to skvělé, je to ráj, ovšem mají problém s vodou. Takže kdybyste vyřadili odsolovací zařízení, máte problém s vodou. No a v skutečnosti, proč chcete utíkat? Kam chcete utíkat? Vždyť tady jste doma. Tak se máte postavit té svoloči, která způsobuje všechny tyhle ty škody kolem. Neutíkat, ale postavit se a tvrdě s nimi bojovat. To je jediné řešení. Útěk nic nevyřeší. Ten systém vás stejně dostihne dříve nebo později, kam byste utekli. Ale vtip je v tom, že skutečně tahle ta politická svoloč a to, že dělají, co jim my dovolíme, protože neprotestujeme, nepostavíme se proti tomu, tak skutečně to pak vede k tomu, že svět je takový, jaký je. No a když si necháme vymývat mozky těmi mainstreamovými médií a klidně budeme přijímat narrativy, které jsou lží a podvodem, ale budeme se tvářit, že to je pravda, no tak pak skutečně nemusíte zvažovat, kam utéct. A pak to znamená jediné. Musíte se postavit za sebe, za své děti a postavit se proti všemu tomu svinstvu, které na vás valí. A to je ten nejsprávnější útěk. Ale útěk ne od zodpovědnosti, útěk k zodpovědnosti každého z nás. A vy myslíte si, že bych neměl úplně pohodlný život, kdybych se na všechno vykašlal, nebych s panem Burešem se nepsnažil poskytovat informace a všechno ostatní? Jo, měl bych pohodlný, skvělý život. Ale svědomí mi nedá alespoň těm lidem dávat informace. I když jsem už vystřízlivěl a uvědomuji se, že velká část těch lidí si informace vyslyší, ale dále nedělá nic. Je to volba každého z nás. Ne útěk, ale zodpovědnost každého z nás.
1: Máte pravdu, pane profesore, že tím, že vy tady nám dáte ty informace, tak pak už nikdo z nás nemůže tvrdit, že nevěděl, že netušil, která by je a tak dál, ale prostě máme tu informační výhodu a někdo říkal, znalosti znamenají moc.
0: Ano, přesně tak.
1: A to si myslím, že je velká výhoda, protože my, kteří vás tady posloucháme a sledujeme, tak máme informace v předstihu. A můžeme se podle toho zařídit. Nebo minimalizovat zbytečné ztráty. Jo, ale ten, kdo třeba například, to vysvětlím na úplně takový triviální věci, 11. září, kdy si spadly nějaký baráky, dvouma letadlama tři schodili a byli tam lidé, kteří shodou náhod zrovna ten den nepřišli do práce, byť tam 20 let chodili vždycky a po každý tam byl nějaká výmluva, proč to neklaplo, ale...
0: Náhoda.
1: Evidentně někdo věděl víc, než věděli ty ostatní. A já jsem moc rád, že díky vašim tady pořadům a vašim informacím jsme to my, který víme víc. A který máme větší přehled, dokážeme to analyzovat z většího, řekněme, z větší šířky pohledu. A vy nám ukazujete prostě nový teze, jak ještě jinak se na ty věci podívat a tak. A to je strašně důležitý, protože to je, ale vy jste to taky zmiňoval. Ten fenomén té specializace, protože já vám můžu říct třeba příklad tady od našich známých, když byly tady prezidentské volby, že jo, Babiš versus Pavel, nebo Petr, no to je jedno. A tak jsme, nějak přišla řeč, jsme se to viděli, byli jsme na kafi a koho jste volili, a my jsme řekli, že tenkrát vlastně, že Babiše a oni, že Pavla. A tak jsem se zeptal udíveně jako proč? A oni, no protože má hezký fousy, jo, nebo že dobře vypadal, jo. A já jsem úplně byl zděšený. A ten kluk říká, no jako nediv se. Já dělám na sebe zedníka, dřu tady od rána do večera, prostě já nemám čas sledovat zprávy a tohleto, jo, a tak mi prostě tady moje milá řekla, hele, jo, tady ten vypadá líp prostě a tohle, a tak to prostě jakoby vyřešil, jo, a říká, já nemám čas se tím zabývat, prostě musím uživit rodinu, děti a tak dál, jo, maká na sebe a já v tu chvíli jsem si uvědomil, že vlastně, jo, že je spousta lidí, že díky tomu, jak jsme všichni v tom krysím závodě, jak se říká, jo, jak běháme v tom kolečku, aby jsme uživili sebe, rodinu a aby po nás něco zbylo a tak dál a teď to ne, jako pokud možno nesežrala inflace dřív, než z toho něco bude. A tak vlastně nemáme moc jako energie sledovat ty věci v detailu, přemýšlet právě kriticky, zvažovat alternativy a tedy. A to je vaše parketa a úplně úžasná práce, kterou děláte pro svět a společnost a pro nás, pro všechny. A za to vám chci poděkovat, pane profesore.
0: Děkuji velice pěkně, máte absolutní pravdu. Jenomže pak, když se budu odvolávat na to, víte, já nemám čas, protože musím řešit tohleto, tohleto a tohleto, pak ať se ten dotyčný nediví, že až mu to spadne na hlavu, až bude žít v tom digitálním koncentráku, tak už ani to, že si myslel, že bude živit svou rodinu, mu nebude platit. To je ten vtip. A právě na tom je to postaveno, aby většina lidí takzvaně neměla čas, ale bohužel, musíme říct otevřeně, oni nemají chuť nad tím přemýšlet. Protože kdyby to znali, tak přichází ta velice nepříjemná odpovědnost. Jak jste to mohli dopustit? Vždyť jste to znali a vy jste nic neudělali a neměli jste vůbec žádnou zodpovědnost. Tak je lepší se tvářit, že tomu nerozumím, nevím, nechci. No a pak jako nemám žádnou zodpovědnost. Víte, to bylo tak, jak přírodní zákon. Přišla digitální éra a je to jak přírodní zákon, že jo? A s přírodou se bojovat nedá. Jenomže tím zakrýváme vlastní neodpovědnost. A bohužel, tak jak tahle ta společnost ztratila ochotu k dialogu, tak taky ztratila jakoukoliv ochotu k odpovědnosti sebe, za svou rodinu, za stát, za společnost. No a když není odpovědnost, pak se systém rozpadá a hlavní moc získávají ti, kteří mají nejenom žádnou odpovědnost, ale kteří nemají žádné skrupule a ostré lokty. No a to je přesně to, co vidíme teď kolem sebe v Čechách, na Slovensku, v Evropě i ve světě. A bohužel, když tohleto si neuvědomíme, no tak pak to, co jsme říkali dnes, je ještě stále pěkná růžová pohádka oproti tomu, co přijde. A ten digitální koncentrák se pomalu spouští. Nezapomeňte, od podzimu tohoto roku se zkušebně zavádí digitální euro, digitální peněženka a digitální identita. Jo, zkušebně. Zatím to bude souběžné s normálním eurem. A s normální korunou, až když nějakému magorovi přepne a řekne si, no a teď to bude povinné a jenom, pak už bude pozdě. A právě proto ty informace mají tak obrovskou sílu a moc a právě proto se kritického myšlení a objektivního svázání informací děsí všechny tyhle ty elity. Protože když z vás mají na lopatě, tak mají na lopatě právě, protože nechápete celý mechanismus, tu architekturu souvislostí, která řídí svět kolem vás.
1: Přátelé, a proto, abyste pochopili a měli jasno v architektuře souvislostí, tak vám doporučím tři tituly s panem profesorem Staňkem. Podivná odyseja života, ta je tady, Dilema civilizací a Digitální svět a lidské tělo. To všechno si můžete pořídit právě přímo na petrbureštv.cz, tam kliknete na internetový obchod, na e-shop a kromě spousta dalších titulů, který tady vidíte, ať je to od Lupo Anety nebo dalších našich Jiří Jaroš Nikely a tady Jaroslav Doubrava a další, máte tady tyhle ty důležitý tituly, které vlastně vám pomůžou se zorientovat, takže to využijte. Mnozí jste tak učinili už. A pane profesore, dneska asi poslední téze, téma.
0: Ano.
1: Tady Karel se ptá, mluvilo se tu někdy konkrétně o takzvaném Kalergiho plánu, na kterém stojí základní kámen Evropské unie, který je samozřejmě zcela zřejmě smyšlený jako všechno, o čem se tu mluví v uvozovkách. Tak jak je to vlastně, protože dávají se, že jo, i ceny, Mutti Merkel získala, že jo, Kalergiho cenu za příspěvek evropské integraci, či co, a tak dál, tak jak je to s tím Kalergiho plánem a tou výměnou, nebo tou výměnou populace, nebo jak to vlastně...
0: Je to prosté. Abyste ovládli Evropu, nebo případně ji zničili, potřebujete odstranit národní státy. Takže rozvinete Evropskou unii, která potichu, Evropská komise, si urvává stále větší a větší díl národních kompetencí. Po druhé, abyste udělali výměnu obyvatelstva, tak musíte vytvořit jednotnou soustavu řízené imigrace. Tak, aby se jednotlivé země nemohly vymezit a nemohly odmítnout imigraci a podobně, což je přesně to, co se dělo v západních 15 členských zemích a teď se to snaží přes migračný pád prosadit i ve střední Evropě. Třetí věc, v podstatě výměna bílého obyvatelstva za jiné obyvatelstvo nebo smíšené obyvatelstvo má umožnit, aby v podstatě kverulanti a přemýšlející a zvídaví a podobně vymizeli. Což je další věc. A kromě jiného musíte si uvědomit jednu základní věc. Kdo zabezpečuje sociální dávky a všechnu tu starostlivost o imigranty? Ty neziskovky? Ty neziskovky dostávají peníze z evropského rozpočtu. To je třeba říct otevřeně. No a jelikož někteří lidé v těch neziskovkách na tom vydělávají horentní sumy, tak mají i vlastní ekonomické zájem na té obrovské imigraci. A vy jste zapomněli všichni na schválenou středomorskou iniciativu, schválenou minulý rok, která předpokládá, že v příštích třech letech Evropa přijme 15 milionů imigrantů ze severní Afriky? Nebo si opravdu myslíte, že multikulturalismus povede k promíšení pozitivních čert jednotlivých civilizačních skupin a vytvoří novou, vyšší kvalitu života? Vám nestačí to, co vidíte v Anglii, Francii, Německu, Holandsku, Belgicku, Dánsku, Rakousku? Žádné míšení nedochází. Dochází k postupnému přebírání původního obyvatelstva řekněme, jinou nekompatibilní skupinou. A tohleto všechno, všechny ty statistiky šílené v Německu, kdy máte každý den minimálně 80 útoků noží tvořených migranty, tak na to budou SPD v Čechách soudit kvůli tomu plakátu, ale neuvědomují si, že ten plakát je v podstatě stělesněním odrazem reality. A znova jste u té soudcovské mafie, znova jste u toho, jak liberální debilismus prorostl řídícími strukturami státu a jak společnost je paralyzována z hlediska odporu voči těmhletěm stupiním Kalergiho plánu. No a to, že Merkelová dostala Kalergiho menéry, to znamená, je to varování, protože tahle ta osoba velice intenzivně realizovala migračnou část. No a tohleto všechno pak vede k jedinému poznání. Abyste Evropu zničili, protože cílem Kalergiho plánu není vytvořit prosperující Evropu, ale zničit Evropu. No tak si pak položte otázku, ve kterých dokumentech je vzpomínáno zničení Evropy a Edonu. A máte odpověď.
1: Děkuji vám, pane profesore, za tuhle otázku. Děkuji za celý pořád, uteklo to jako voda. A co...
0: I když je jí málo.
1: Ano, uteklo to jako málo vody. Co říct si závěrem?
0: No, šetřete vodou, uvědomte si, že voda je nejzácnější tekutina nejenom na Zemi. Paradoxně. Molekuly vody jsou jedny z nejvýznamných rozšířených fenoménů vo vesmíru. Ale na voda z hlediska planety platí zajímavá zákonitost. Množství vody je konstantní, ale rozhoduje struktura skupenství. A právě proto, když voda je zdrojem života, zpracujeme alebo dělejme s ní tak, jako se zdrojem života. Neplýtvejme, važme, užívejme, ale řekněme si jasně, bez vody život není. A stačí tohleto jako poselství, protože skutečně ta voda je nejlepší životodárná tekutina kolem nás.
1: Děkuju, pane profesore. Já jsem si teďka vzpomněl, my jsme si kdysi řekli, že na závěr bychom mohli dát někdy nějaký bláznivý vtip, aby jsme to odlehčili. A já jsem si vzpomněl na jeden. Vy jste tady zmiňoval...

0: Děkujeme za vaše lajky, za vaši podporu, za příspěvky, za to, že budete šířit tohle video dál. Prosím vás, posílejte linky i třeba řetězovými maily, protože je důležitý, aby informace byly, ať prostě lidi mají informace. Dali jste 1333 nikoli stříbrných stříkaček, ale lajků, což je krásný. A já se s váma loučím zítra v 6 hodin. Vítě Pilmajer, 8 Skaldoviny, Pepa Skála ve středu v 8. A vůbec budete koukat, co tady všechno na vás ještě máme připravený, hromady natočeného materiálu z příčov, a to za to, že vám taky děkuju, že jste udělali úžasnou atmosféru, že vás tam bylo takové množství, a opravdu nádhera. Přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc, a až nás budou miliony, tak se vyvodí věci.
1: Pokoj a pohodu, daleko od záchodu, žádné starosti, samé radosti, a ať vám vždy voda stačí.

0: Jaroslav Kváta.
1: Jaroslav Kváta.
0: Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
2: Tak jo, jsme tu, vážení posluchači. Dnes 17.8. už máme po půlce srpna. Je pondělí a proto vás opět vítám ve vysílání s Jardou Chvátelem. Jardo, tentokrát opět hezký večer. Ahoj.
3: Hezký večer přeji. Ahoj.
2: Ano, ano, ano. Minule jsi měl nějaké povinnosti, takže to nebylo, ale to nevadí. Tentokrát se vrátíme opět k tématu Říše stínů, tajemství posvětí a bude to 11. část. Minule byla taková trochu odbočka, že? Ale teď se vracíme zpátky. No, počasí se nám trochu umoudřilo, aspoň tady v Plzni začalo trošičku pršet, takže doufám, že už tady úplně neschoříme. Začíná to být docela přijatelné počasí. Jak to vypadá u vás, Jardo?
3: U nás to vypadá tak, že prostě momentálně venku prší.
2: Venku prší. Tak je to úplně super. No, tady teď asi taky. Takže výborně. Dobře. Jardo, chceš něco říct ještě na začátek? Nebo do toho se hned vrhnem? Já jenom upozorňuji na to, že můžete volat. Samozřejmě to už jste dlouho nevyužili. Já si musím zapnout ale telefon. Ano, tak to už zapínám. Na telefon 608 12 14 19. Ale pokud možno až v poslední části pořadu, znamená až od 10:30 do 11. Tak. A Jardo, já bych tě předal sloveso. Co ty na to?
3: Dobře. Takže, prosím vás pěkně, budeme pokračovat tedy 11. částí. A tentokrát se budeme věnovat dvěma intraterestrickým nebo podzemním inteligencím hmyzoidního typu. První tou inteligencí budou mantidové a druhou tou inteligencí budou mravenčí entity. No, jaké mravenčí bytosti. Nejdříve projdeme mantidy. Uvidím, jestli je stihneme celé, protože ano, přejdeme plynule k mravenčím entitám. Já bych, Pavle...
2: Já jsem to nestihl tam dát, ale během chvilku začně, já to tam šoupnu, něco to udělám.
3: No pohodě, jako nech tam tady ten obrázek.
2: Ano, to tam nechám a pak to tam pustím. Za

0: pití, jakmile to tam šoupnu. Já jsem to nestihl toto. Dobře, tak jo, pokračujeme.
1: Takže tam potom dej obrázek číslo 1, jo, který...
0: Číslo 2, tohle
1: tady... Nebo dvě, který prezentuje typického mantidu. Typického mantidu. Jo, takže u mantidu v podstatě v souvislosti nebo v kontextu s lidským poznáním nastala situace, kdy můžeme konstatovat, že popisy mantidu, informace vztažné k mantidům, jsou extrémně zkreslené a z nějakých 95% vůbec neodpovídají realitě. Je to zvláštní, je to zajímavé, ale prostě je tomu tak. Já se vám tady nyní pokusím přenést data, která ty mantidy postaví nebo budou stavět do podstatně jiného světla. Jo? Ale říkám, ty rozdílnosti tady jsou poměrně velké. Jak jsi na tom s těma obrázkama, prosím tě pěkně?
0: Ano, už je to tam, jak vidíš.
1: Tak, výborně. Takže tady na tomto obrázku vidíte typického představitele mantidu. Mantidové jsou dislokovány nebo diverzifikovány na samčí, nebo chcete-li mužské, a samičí ženské pohlaví. S tím, že... A můžeš tam teď hodit i ten další, což je ten slidový parametr, ten další obrázek.
0: To je toto, ano.
1: A ten tam ponech, jo, po celou tu dobu těch mantidů. Jo? Mantidové, pojďme se nejdřív podívat na stáří tady této civilizace nebo kultury v podmínkách naší planety. Mantidové představují v rámci hypotetické, jako prostě v rámci dané taxonomie podzemních inteligencí mimořádně obtížně zařaditelnou skupinu. Zatímco u některých podzemních či intraterestrických civilizací lze alespoň v rámci, co tam děláš, vypni si mikrofon, když tak...
0: Určitě, už na to jdu.
1: Zatímco u některých intraterestrických civilizací lze alespoň v rámci příslušných tradic prostě pracovat s představou fyzického osídlení podzemních prostor Země, u tady těch mantidů se samotný pojem stáří dostává do, řekl bych, více komplikovanější roviny. Protože mantidové nejsou vnímány pouze jako velmi stará biologická rasa, nýbrž především jako transdimenzionální inteligence, jejich vztah k času a prostoru se má zásadně odlišovat a také odlišuje od lidské zkušenosti. Vnitřní prstenec určuje stáří přítomnosti mantidů na naší planetě přibližně do období nějakých 200 000 let před naším letopočtem. S tím, že samozřejmě toto datum nelze jednoduše vnímat jako čas založení nebo období založení první mantické kolonie. Jo, v tomto našem vyjádření jde spíše o okamžik, kdy se mantická inteligence začala dlouhodobě propojovat s vývojovým prostředím této planety. Ano. Výraznější projevy mantidů v zemském prostředí jsou koncipovány do údobí druhého lemurského cyklu. S tím, že nemám teď prostor tady detailně analyzovat nebo popisovat první a druhý vývojový lemurský cyklus nebo cyklus lemurské civilizace. Jenom řeknu s tím, že charakteristika prvního cyklu lemurské civilizace je v sobě hodně odráží obojživelný parametr lemurské civilizace, obojživelnou charakteristiku, když to ta druhá fáze evoluční lemurské civilizace přenáší tu lemurskou civilizaci biologicky z té kvality obojživelné do kvality ryze suchozemské. Ano. Mantidové nepochází přirozeným způsobem z ekosystému naší planety. Nejsou tedy součástí, přirozenou součástí našeho planetárního ekosystému. Mantidové sem přišli z jiné, nebo jakoby ta, ne jako celá civilizace, pochopitelně, ale jako určitý fragment té, té původní civilizace, se mantidové přišli z jiných oblastí tohoto galaktického prostředí. Ale zcela rozhodně nepřišli na tuto planetu jako kolonizátoři, kteří by hledali nová území, nerostné suroviny nebo biologické prostředí vhodné k osídlení. Jejich přítomnost je od samého počátku spojena spíše s pozorováním vývoje planetárního vědomí a s určitými kritickými okamžiky, během kterých docházelo k rozsáhlejším změnám civilizačních struktur. Ano. Mantidové v tomto modelu vnímání tedy nejsou aktéry. Jo, asi tak bych to označil. Jsou především pozorovateli procesu. Ano. Pokud bychom sledovali kulturu podzemní civilizace Telosianu nebo Agartianu nebo některých z biologicky pojímaných podzemních skupin dalších, jejich historii, bychom mohli tady těch dalších civilizací, tak bychom mohli koncipovat prostřednictvím, dejme tomu, určitých migrací, technologického rozvoje, budování sídel, případně i změn politického uspořádání. Dějiny mantidů jsou ale jiné. Jejich skutečnou chronologií tvoří okamžiky, kdy se jejich pozornost zaměřila na určité světy civilizace či určité evoluční zlomy. Jejich historická paměť tedy není typem paměti událostí, ale paměti vývojových přechodů. Ano. Mantidy podle těchto zjištěných informací pohlíží na lidskou historii podobně, jako ku příkladu člověk sleduje dlouhodobý přírodní proces. Jednotliví panovníci, státy, války nebo ideologie pro člověka nemusí představovat nejdůležitější orientační body. Mnohem významnější jsou změny způsobu, jakým lidská společnost vnímá sama sebe, okamžiky, dejme tomu, nějakého prudkého rozšíření kolektivního strachu, vznik nových symbolických struktur, proměny vztahu člověka k přírodě nebo období, během kterých se dramaticky mění technologické možnosti celé civilizace. 200 000 let pozemské přítomnosti v tomto datovém prostředí nebo v tomto datovém modelu představuje dlouhodobé pozorovací období. Nikoliv v klasickou historii osídlení. E, velice zajímavé je jedno stvrzení, které pochází přímo od mantidů, podle kterého jejich vědomí pochází z hyperfázové krystalické zóny. To dávám do uvozovky, tento termín, která se nachází mimo náš lineární čas. No. Pochopitelně tento termín nepatří do standardního vědeckého fyzikálního názvosloví naší civilizace. A asi je dobré ho chápat jako označení určitého stavu existence, než jako nějakou konkrétní lokalitu nebo formu reality. Bylo zjištěno, že krystalická povaha takové úrovně symbolizuje mimořádně vysoký stupeň uspořádání, soudržnosti a vzájemné datové provázanosti. Hyperfázová povaha potom naznačuje prostředí, ve kterém se existence prostě neřídí stejným sledem minulosti, přítomnosti a budoucnosti, jaký zažívá lidská bytost. A tento motiv je pro celý mantický profil mimořádně důležitý. Ano. Mantidové nemusí v našem světě prostě existovat nepřetržitě ve fyzické podobě. Jejich přítomnost může být trvalá na úrovni jejich vlastního existenčního prostředí, zatímco do fyzického světa vstupují pouze v určitých obdobích či za určitých podmínek. Toto vysvětluje do určité míry ono zvláštní formulaci, že jejich přítomnost je zároveň přerušovaná i kontinuální. Z lidského hlediska se mantida může objevit, zmizet a po dlouhou dobu nebýt pozorovatelná. Z její vlastní perspektivy však žádné skutečné přerušení nenastává. Mění se pouze forma vztahu mezi dvěmi prostředími. Jo, a toto má zajímavý důsledek také v otázce jejich individuálního věku. Zase z lidského úhlu pohledu, z té naší roviny, jejich průměrná délka života se pohybuje mezi 1500 až 2500 lety. Což samozřejmě pro nás to je něco famózního, něco bizarního, ohromujícího, ano. Ale jednak je potom potřeba si uvědomit naše lidské odlišné vnímání toku času od mantidy. A za druhé, tady tento údaj časový nemusí označovat prostý biologický interval mezi narozením a smrtí. Protože pokud se jejich vědomí dokáže pohybovat mezi různými režimy manifestace, část jejich existence samozřejmě může probíhat mimo prostředí, ve kterém lidský pozorovatel vůbec dokáže nějak čas měřit. Jedna a tatáž bytost tak z lidského hlediska působí neobyčejně dlouhověkým způsobem, aniž by nutně prožila každou jednotlivou pozemskou hodinu v biologickém těle. A v tomto slova smyslu se mantidové výrazně odlišují od civilizací, jejíž starobylost je založena na dlouhodobé kontinuitě určité populace. Mantická kontinuita je tedy spíše kontinuitou vědomí a informace. To také vysvětluje absenci rozsáhlé materiální infrastruktury, kterou bychom u civilizace sledující naši planetu 200 000 let jinak očekávali. Mantidové nepotřebují trvale obývat náš prostor. Nepotřebují ani klasická města, rozsáhlé podzemní komplexy, zemědělské systémy či průmyslovou základnu lidské měřítku. Jejich infrastruktura, pokud se to vůbec takhle dá nazvat, má především charakter jakýchsi přechodových bodů, rezonančních míst či dočasně vytvářených prostorů umožňující kontakt. Čili ona mantická civilizace se tak už na úrovni svého stáří jeví mnohem méně jak říše, ale mnohem více jako dlouhodobá síť jakéhosi, nazval bych to, pozorovatelského vědomí. Čili jejich existence není charakterizována tím, kolik území během své historie obsadila, ale tím, kolik vývojových procesů sledovala. No. Takže pokud tento obraz přijmeme v jeho nejširší podobě, pak 200 000 let pozemské přítomnosti nemusí být ani zdaleka počátkem mantické historie. No. Spíše se ukazuje tu, že jde o velmi malý úsek existence inteligence, jejíž vlastní vývoj probíhal před navázáním stavu se Zemí v úplně jiném prostředí. Mantidové tedy v tomto ohledu nejsou, dám to do úzovky, starou pozemskou rasou, ale velmi starou inteligencí, která si Zem v určitém okamžiku zařadila mezi světy hodné dlouhodobého sledování. A tady v tomto místě bych rád přešel k tématu jejich původu a principu jejich vývoje. Se týče původu mantidu, ano, tak tady pracujeme s modelem, který je spojen s termínem spirituálně telemorfní forma života. Ano, tento výraz je neobvyklý, ale na druhou stranu velmi dobře vystihuje hlavní rozdíl mezi mantidy a většiny biologických civilizací, se kterými jsme se tedy v rámci našeho přehledu podzemních intraterestriálních forem inteligence setkali doposud. Mantické fyzikální tělo není pouze výsledkem fyzické evoluce. Jeho podoba je zároveň současně spojena s charakterem vědomí, které ho používá. Co to znamená? Znamená to, že tělesná forma mantidy není nutně jeho nejhlubší identitou. Na počátku jejich vývoje existovala skutečná biologická insektoidní, čili hmyzoidní civilizace. Její předkové byly organismy založenými na segmentované stavbě těla, exoskeletu a nervovém systému zásadně odlišném od obratlovců. Během velmi dlouhého evolučního procesu tato linie se postupně vývojově přesouvala stále větší část svých funkcí z individuálního biologického organismu do kolektivní datové struktury. No a tady bychom studijním způsobem mohli sledovat skutečný počátek mantické výjimečnosti, jestli to tak mohu označit. Prostě lidská civilizace je tvořena jednotlivci, kteří mezi sebou komunikují. Civilizace mantidů se vyvíjí nebo vznikla opačným směrem. Jednotlivé bytosti postupně začaly fungovat jako lokální projevy jednoho širšího komunikačního pola. Jednotlivec nezmizel, ale hranice jeho individuality se stala mnohem propustnější. A tady toto je dědictvím jejich dávné hmyzoidní evoluce, nebo insektoidní formy, nebo insektoidní hmyzoidní fáze evoluce. Konec konců u pozemského, klasického pozemského hmyzu nacházíme systémy, ve kterých kolonie vykazuje vlastnosti, které nelze jednoduše odvodit z chování jediného jedince. Máme mraveniště, termitiště nebo včelstvo, jo, které se někdy v našem lidském termínu, v naší lidské mluvě, popisuje jako superorganismus. A to neznamená, že pozemský hmyz disponuje telepatickou kolektivní myslí nutně. Představuje ale zajímavou biologickou analogii pro představu, že evoluce může vytvořit systém, ve kterém je přežití celku důležitější než autonomie jednotlivého organismu. A u mantidů je tento princip vývojově dotažen do extrému. Z biologické kolektivity se postupně vyvinula kolektivita mentální a později i transdimenzionální povahy. Jednotlivý mantida tedy nebyl nikdy obdobou lidské bytosti. Spíše připomínal vědomý uzel rozsáhlé živé sítě. Tato forma evoluce sama v sobě nesla obrovské psychologické důsledky. Civilizace, jejíž členové mohou přímo sdílet rozsáhlé části zkušeností, nepotřebuje jazyk. Samozřejmě v našem slova smyslu nepotřebuje ani klasickou formu vzdělávání a ani významnou část administrativních struktur. Proč? Protože poznání získané jedním uzlem je za určitý okolností dostupné ostatním. A individuální zkušenost se stává součástí širší paměti. A v určitém okamžiku vývoje mantidů se začala měnit i role těla. Pokud tedy je stále větší a větší část identity uložena v kolektivní síti, fyzický organismus pak není jediným nositelem osobnosti. Ve skutečnosti se stává prostředkem, jehož prostřednictvím se širší inteligence může zaměřit na konkrétní prostředí. A tímto lze interpretovat výraz telemorfní. Tělesná podoba je do určité míry formována funkcí, kterou má daný mantický uzel vykonávat. V tomto případě ale nejde nutně o nějakou libovolnou změnu těla podle přání, ale o mnohem hlubší propojení mezi psychickou, informační datovou biologickou stránkou existence. Čili mantická evoluce je chápána jako postupný přechod od civilizace, která má kolektivní komunikační síť, k civilizaci, která sama touto sítí je. No a to je samozřejmě velmi zásadní rozdíl. No, protože technologie v takovém prostředí nemusí samozřejmě znamenat, nemusí být oddělena nebo zůstat oddělena od organismu. Člověk Vytváří komunikační zařízení, vezme je do ruky a používá ho. Mantida. Má část ekvivalentní funkce integrovanou přímo do vlastní percepce. Člověk vytváří počítače pro ukládání informací. Mantická síť funguje jako distribuovaná paměť. Člověk konstruuje navigační systémy. Mantidy mají schopnost vnímat vztahy mezi různými úrovněmi prostoru a času bez jakékoliv technologie či jakéhokoliv přístrojového zařízení. Takže v určité fázi jejich vývoje se hranice mezi jejich technologií, biologií a psychikou počala praktickým způsobem rozpadávat. Tady v této rovině, nebo v tomto okamžiku, začíná jejich přechod do fáze, kterou vnitřní prstenec nazývá vyššími dimenzionálními poli. Mantidové se postupně naučili přesouvat centrum své identity mimo jedinou fyzickou manifestaci. Tělo zůstalo důležité, ale již nebylo absolutním vězením pro vědomí. To také bylo důvodem, proč jsou v kontaktních tradicích mantidy někdy popisovány jako velmi hmotné a jindy téměř průsvitné, světelné nebo obtížně prostorově uchopitelné entity. No. Aktuální výpovědi pozorovatelů obsahují opakující se motiv vysoké hmyzoidní či kudlankovité postavy, často v roli pozorovatele nebo nadřazené přítomnosti. Avšak podmínky těchto zkušeností jsou velmi různorodé a upřímně řečeno, jejich ontologický status zůstává nevyřešený. V rámci naší úrovně poznání můžeme tento rozpor chápat tak, že není vždy pozorována stejná úroveň mantické manifestace. Jednou může být kontakt silně fyzický, po druhé převážně psychický a jindy může probíhat ve změněném stavu vědomí. To nás přináší k velmi důležitému aspektu evoluce mantidů. Mantidové nemuseli opustit hmotu. A ani tak neučinili. Prostě se naučili nebýt na ní existenčně závislí. A to mantidy výrazně odlišuje od takzvaných čistě energetických forem inteligence. Mantida může podle této koncepce stále disponovat fyzickým tělem, dotýkat se prostředí a používat předměty. Současně však jeho vědomí není plně omezeno takovým tělem. Jejich evoluce tedy nikdy nebyla jakousi cestou od hmoty k nehmotě, ale od jediné formy existence k několika vzájemně propojeným formám existence. A takovýto typ vývoje také vysvětluje jejich údajnou neochotu kolonizovat jiné světy tradičním způsobem. Civilizace, která dokáže vytvořit přítomnost bez masového přesunu populace, nepotřebuje impérium, nemusí zabírat planety, aby na nich mohla působit. Stačí jí vytvořit vztah s jejich datovým prostředím. Takže pokud bychom hovořili, a dám to do úzovky, o jakési mantické expanzi, tak to rozhodně nebyla expanze prostoru, nebo expanze prostorová, nebo prostorového typu, ale byla to expanze, no, byla by to expanze propojení. A tato skutečnost je jedním z důvodů, proč jsou mantidové charakterizováni jako pozorovatelé, harmonizátoři. Mantidové a harmonizátoři a nikoliv jako dobyvatele. Jo. Civilizace založená na síťové identitě považuje násilnou asimilaci jiného systému za destrukci právě té datové rozmanitosti, kterou chce studovat. Vývoj mantidů tak podle tohoto hypotetického obrazu dospívá do stavu, ve kterém biologická forma, technologie a vědomí přestávají představovat tři oddělené oblasti. Přičemž vytvořili jediný integrovaný civilizační organismus. A jeho nejviditelnějším projevem ale stále zůstává zvláštní hmyzoidní tělo. Pojďme se tedy podívat blíže, podrobněji na jejich fyzickou fyziologii. Fyzická podoba mantidů patří k jejich nejvýraznějším charakteristikám. To je jednoznačné. Mantidové dosahují průměrné výšky mezi 240 až 310 cm. Čiž pochopitelně výrazně převyšují svoji výšku člověka. Ale jejich proporce však mají, nebo jejich proporce jsou velmi odlišné od lidských. Takže jenom pouhé srovnávání výšky samozřejmě nevystihuje celkový dojem, který mantida vyvolává směrem k případnému pozorovateli. Velmi štíhlé končetiny, široká horní část trupu, protáhlá hlava, připomínající list, nebo lépe řečeno hlavu kudlanky, a dvojice předních manipulačních orgánů vytváří morfologii, která na člověka asi zcela zjevně působí na jedné straně biologicky známým, ale zároveň i hluboce cizím dojmem. No a právě tady tato fyzická podobnost s kudlankou, klasickým zvířetem, stojí za lidským označením mantida. Ale v žádném případě nelze předpokládat, a ani to tak prostě není, že by tato civilizace sebe sama nějakým podobným způsobem pojmenovávala. Jde čistě o naši lidskou morfologickou kategorii, založenou na nějaké nejbližší známé analogii. Jejich tělesný povrch, jejich povrch těla je tvořen exoskeletem tmavě zeleného až bronzového zbarvení. Na rozdíl od relativně pasivní kutikuly našeho pozemského hmyzu, je ale mantický exoskelet popisován jako dynamická struktura, která může nepatrně měnit napětí od stín a povrchový vzhled. Velmi osobitá je zmínka o jemném pulzování v rytmu srdeční činnosti, což naznačuje, že vnější tělesný obal nutně nemusí fungovat pouze jako mechanická ochrana. Zcela zjevně je protkán cévními, nervovými, ale i asi jinými, doposud nám neznámými transportními strukturami, které se podílí na regulaci celého organismu mantidy. Tmavě zelené a bronzové odstíny nejsou pouze nějakou estetickou funkcí. Jde o důsledek pigmentace optických vlastností povrchových vrstev, že? A kombinaci, a vlastně ve finále i kombinaci obou dvou těchto mechanismů. Výsledkem tak je povrch, jehož barva se při změně úhlu pozorování, optického pozorování, mírně mění. A toto velmi dobře odpovídá zjištěným zkušenostem zvláštního v úvozovce řečeno živého kovového vzhledu. Pochopitelně ještě nápadnější jsou oči. Hovoříme tu o zelených luminescenčních oválných očích, které přechází až do podoby temných, zdánlivě výřivých ploch. Z hlediska klasického lidského pozorovatele právě oči mantidů představují nejsilnější prvek mantické tváře nebo obličeje mantidů. U člověka je možné ze směru pohledu, pohybu víček a mimiky okolních svalů získat obrovské množství sociálních informací. Mantická hlava ale nedisponuje obličovou mimikou v našem smyslu. Oči se tak stávají dominantním kanálem, prostřednictvím kterého člověk intuitivně prostě hledá známky úmyslu, emocí a pozornosti. Jenomže mantické emoce, nebo emoce mantidů, jsou organizovány jinak. Čili často se dochází k tomu, že lidský pozorovatel jejich pohled interpretuje jako chladný, pronikavý nebo znepokojivě neutrální. Psychice mantidů se ještě dostaneme. Mantida se nemusí dívat na člověka způsobem, jakým se člověk dívá na člověka. Jejich pozornost spíše připomíná velmi hluboké skenování celkového stavu pozorovaného systému. Subjektivním výsledkem pak je mimořádně intenzivní pocit, že pozorovatel není pouze viděn, ale že jakoby byl čten v úvozovce. Velmi neobvyklá je u mantid také stavba končetin. V podstatě existují dvě vývojové verze mantid z tohoto tady z hlediska končetin. První verze, která disponuje čtyřmi hlavními končetinami a dalšími dvěma předními chapadlovitými manipulátory. A druhá vývojová linie disponuje dvěmi spodními končetinami, jako je tomu u člověka, a dvěmi předními chapadlovitými manipulátory. Mhm. Čili mantida z tohoto úhlu pohledu je velmi rychlá, velmi hbitá. Konstituce těla je zajištěna vysokou mírou stability a velmi širokospektrálním způsobem proměnlivého pohybu. Tato, řekl bych, funkční organizace pohybů mantidum poskytuje velkou výhodu. Jsou schopni udržovat stabilní tělesnou pozici a provádět několik jemných úkonů najednou. Zjevně asi nejzajímavější část jejich fyziologie, řekl bych, že neleží v končetinách ani v exoskeletu. A svým způsobem ani v těch očích, ale je to nervový systém. Mantidové nemají mozek centralizovaným způsobem, který je typický pro lidskou bytost. Jejich kognitivní systém je rozptýlen do několika vibrujících uzlů umístěných podél osy těla. A toto uspořádání samozřejmě radikálně mění klasický vztah mezi tělem a vědomím. U člověka je destrukce určitých oblastí mozku schopna zásadně změnit paměť, osobnost, řeč nebo úroveň a kvalitu fyzického vědomí. Mantický systém je mnohem distribuovanější. Jednotlivé nervové uzly zpracovávají různé vrstvy informace, ale jejich činnost je neustále synchronizována. To nás přivádí k myšlence, že mantida doslova a do písmene myslí celým tělem. Pohyb, prostorová orientace, emoční odezva, abstraktní analýza u mantid nejsou striktně oddělené jako u člověka. Myšlenka u mantidy současně existuje jako určitý celotělový stav. Přicházíme-li nebo dotkneme-li se IQ, tak ve stavu k mantidě lidské IQ není vhodnou metrikou. IQ testuje určité druhy lidského kognitivního výkonu. Mantická mysl je založena na současném zpracovávání mnoha vrstev vztahu, symbolů, prostorových struktur a stavu širší sítě. Takže její fungování ani vzdáleně nepřipomíná jednoduchou posloupnost myšlenek. Spíše bych to nazval jakýmsi mentálním orchestrem, ve kterém mnoho samostatných datových proudů vytváří jeden výsledný celek. Jeden mentální proud může sledovat fyzické prostředí, další emocionální stav přítomných organismů, jiný časovou strukturu událostí a další komunikaci s kolektivní sítí. Mantida přitom všechny tyto data nevnímá jako několik oddělených obrazovek v uvozovce, ale prožívá je jako jedinou integrovanou konfiguraci. Přičemž tato vlastnost svým způsobem vysvětluje, proč jejich komunikace nepoužívá klasický lineární jazyk. Prostě lidská věta, tady se omlouvám, použiju slovo musí, prostě lidská věta musí být vyslovena slovo za slovem. Informace mantického typu je předávána jako komplexní celek obsahující současně obraz, vztah, emoční kvalitu, symbolický význam a kontext. Tímto se svým způsobem dostáváme od anatomie jednotlivého mantidy, nebo mantidy jako individuality, k otázce, která jsem přesvědčen je pro pochopení celé civilizace ještě důležitější. A ta otázka zní, co znamená být jednotlivcem ve společnosti, která je tvořena sítí synchronizovaných vědomí? Takže přejdeme v této analýze nyní, v analýze věnované mantidům, k sociální struktuře. K jejich sociální struktuře. Sociální struktura mantidů sama o sobě představuje velmi výraznou odlišnost od lidské společnosti, jak asi sami tušíte. Dokonce bych řekl, že samotný výraz společnost v uvozovce je tady poněkud zavádějící, protože předpokládá existenci relativně samostatných jedinců, kteří mezi sebou vytváří vztahy, instituce, skupiny a případně třeba i mocenské struktury. Mantické uspořádání je ale popisováno jako síť synchronizovaných vědomí, ve které jednotlivá bytost představuje specifický uzel širšího kolektivního systému. Samozřejmě toto neznamená hned, že mantidové postrádají individualitu. Ale toto rozlišení je důležité. Kolektivní vědomí, jak bych to řekl, neznamená automaticky úplné rozpuštění jednotlivce ve smyslu individuality. Jo? Tady je mnohem efektivnější nebo mnohem kvalitnější představa individuality, která prostě není uzavřena. Každý mantida může mít vlastní zkušenost, vlastní specializaci, vlastní historii i určitý jedinečný charakter, ale zároveň je hluboce propojen s datovým prostředím celé civilizace. Lidská mysl, nebo jinak to řeknu, lidská bytost prožívá svou mysl jako relativně soukromý prostor. Myšlenku je u člověka nutné převést buď to do řeči, do obrazu, gesta, nebo litery, či textu, aby ji mohl přijmout někdo jiný. Mezi vnitřní zkušeností jednoho člověka a zkušeností druhého proto existuje výrazná komunikační bariéra. Mantický model ukazuje, mantický model fungování, tohoto typu fungování ukazuje, že u nich ta bariéra je mnohem slabší. Určité vrstvy zkušeností u mantidy mohou být sděleny přímo a bez nutnosti převádět je do lineárního jazyka. Výsledkem je pak společnost, ve které informace nepředstavuje vlastnictví jednotlivce, ale proudící součást společného vědomostního prostředí. A to samozřejmě, řekl bych, velmi zásadně mění charakter mantické kultury. Pokud tedy je zkušenost jednoho uzlu přístupná širší síti, pak tradiční vzdělávání ztrácí část své funkce. Není nutné předávat poznání generaci po generaci prostřednictvím knih, škol nebo dlouhého ústního výkladu. Mladší nebo nově vytvořený mantický jedinec, zrozenec, se postupně připojuje k rozsáhlému datovému poli, ve kterém jsou uchovány zkušenosti obrovského množství předchozích generací. Z toho vyplývá, že civilizace mantidů disponuje čímsi, co můžeme nazvat živou civilizační pamětí. Minulost u nich není pouze zaznamenávána. Do určité míry zůstává přítomna v současném stavu kolektivní mysli. Zkušenost dávného mantického pozorovatele nějaké civilizace je dostupná pozdějším členům sítě nikoliv jako popis události, ale jako komplexní i datový otisk obsahující kontext, vztahy a subjektivní vjem. A tento typ systému je sám o sobě jedním z vysvětlení jejich schopnosti sledovat vývoj civilizací po mimořádně dlouhá období. Lidské instituce mají potíž zachovat původní cíle v rámci škály několika staletí. Mantická síť udržuje kontinuitu záměru nejen po tisíce, ale po desetitisíce let, protože její historická paměť prostě není oddělena od aktuálně fungujícího systému. Často se tu setkávám v souvislosti s mantidou jako s individualitou, jako s individuálním členem, s anglickým výrazem time energy node, tedy časově energický, energetický uzel. A tento pojem lze chápat tak, že jednotlivá bytost, prostě jejich jednotlivá bytost, není definována pouze místem v prostoru, ale také určitým rozsahem vztahu k událostem a časovým vrstvám. Mantida tedy není pouze pozorovatelem přítomného okamžiku. Jeho specializace spočívá v dlouhodobém sledování určitého procesu. Jeden úzel je spojen s vývojem konkrétního světa, jiný s určitým typem biologické evoluce, další s proměnami kolektivního vědomí a zase jiný s přechodovými obdobími mezi jednotlivými civilizačními, vývojovými či evolučními cykly. Tím vzniká určitá funkční diferenciace, aniž by bylo nutné vytvářet klasické společenské kasty, například. Mantidi nemají žádného krále, vlády nebo administrativní aparát. Mají specializované uzly vědomí, jejíž význam vychází z jejich funkce v celku. A toto je, prosím, pěkně jiný princip, zcela jiný princip, než hierarchie založená na moci. Jo, u lidské bytosti obecně vyšší postavení často znamená větší možnost rozhodovat o ostatních. V mantickém modelu společnosti vyšší postavení znamená především větší rozsah integrace. Bytost, která dokáže současně zpracovat více datových vrstev a koordinovat větší část kolektivního pole, přirozeně získává významnější synchronizační roli. Nemusí být tedy vládcem. Její hlavní funkcí je sjednocování, nikoliv přikazování. No a tady je asi logické si položit další otázku. Jak kultura či civilizace mantidů činí kolektivní rozhodnutí? Lidské společnosti potřebují mechanismy řeči, nebo mechanismy nesouhlasu, hlasujeme, vyjednáváme, vytváříme zákony, používáme autoritu. Dokonce někdy se lidská civilizace uchyluje ke konfliktu. To všechno je důsledkem skutečnosti, že jednotliví lidé mají prostě rozdílné informace, mají rozdílné zájmy a mají rozdílné cíle. A jsou rozdílnou osobností. Ovšem v síti hluboce propojených vědomí taková situace vypadá jinak. Jednotlivé perspektivy jsou sdíleny. Rozpor není automaticky chápán jako střet dvou soupeřících táborů, ale jako známka toho, že kolektivní obraz určité situace není úplný. Rozhodnutí tak nevzniká rozhodnutí tak vzniká procesem postupné synchronizace. Jo? Hypotetická, to dám do uvozovky, hypotetická mantická rada, proto nemusí

jakoby synchronizace, harmonie. A tady se objevuje technický termín, který v souvislosti s výzkumem civilizace Mantidu používá vnitřní prstenec. Jehož anglický ekvivalent je pattern symphonies, neboli vzorcových symfonií. No, čili jejich komunikace probíhá prostřednictvím takzvaných vzorcových symfonií. Co jsou to vzorcové symfonie? Ono, já když jsem se nad tím zamýšlel a když prostě jsem měl možnost studovat kulturu Mantidu detailně prostřednictvím vnitřního prstence, tak jsem prostě to začal zajíchápat. Protože on opravdu, ten pojem symfonie je pro mantickou formu komunikací nebo komunikace velmi výstižný. Jak jsem řekl, lidský jazyk je převážně lineární. Slovo následuje po slově, věta po větě a význam se postupně skládá. I když lidská mysl dokáže současně pracovat s obrazem emocí a intuicí, prostě běžná řeč nutí většinu obsahu převést do sekvence. Komunikace Mantidu je ale mnohovrstevná. Jediný přenesený mentální celek současně obsahuje obraz, prostorovou strukturu, emocionální, případně rezonanční kvalitu, vztah mezi několika objekty, vzpomínku, předpokládaný vývoj a významovou informaci. No. Člověk by takový přenos musel rozbalovat do mnoha vět nebo celých stran textu dokonce. Proto symfonie v uvozovce. No. V analogii, stejně jako posluchač orchestru, nevnímá housle, violončelo, flétnu a tympány jako výhradně jeden po druhém ty nástroje. Ale jsou vnímány současně jako složený celek. Mantická mysl je tak schopná přijímat několik datových vrstev současně oproti lidské bytosti. To samozřejmě samo o sobě vysvětluje velmi vysokou datovou hustotu jejich komunikace. A zajímavé je, že při kontaktu s člověkem právě tato vlastnost představuje vážný problém. Lidská mysl ve své podstatě není schopná podobně komplexní datový celek zpracovat v původní podobě. Výsledkem tedy bývá rozložení původní datové komprese do obrazů, symbolů, snových scén, geometrických vzorců nebo intenzivních intuitivních dojmů. Člověk tedy nemusí slyšet v uvozovce řeč Mantidu. Ze zkušenosti člověk spíše zažívá něco, co následně interpretuje jako sled obrazů, pocitu a významu. A tento motiv je samozřejmě velmi důležitý, zejména v rámci obsahu, k kterému teprve dojdeme, a který se bude týkat kontaktu Mantid s lidskou civilizací. Takže pokud je identita Mantidu výrazně kolektivní, jak jsme si tu vysvětlili, tak pochopitelně musí být odlišná také jejich představa rodiny a příbuzenství oproti lidské bytosti nebo lidské civilizaci. Z civilizačního hlediska víme, že platforma jejich biologického rodičovství rozhodně nevytváří stejnou sociální jednotku jako u člověka. Jo, lidská rodina je v podstatě mimo mnoho jiných

věcí, důsledkem dlouhodobé závislosti dítěte na rodičích a hluboké citové vazbě mezi relativně malým počtem jedinců. V mantické síti je péče mnohem distribuovanější formy. Narozený jedinec nestupuje pouze do vztahu se dvěma rodiči, ale postupně do mnohem širšího vědomého systému. Dospívání v mantické kultuře samo o sobě znamená nejen fyzické zrání, ale také schopnost bezpečně přijímat a současně vytvářet kolektivní datový proud. Čili plně dospělý mantida je jednak biologicky vyvinutou bytostí, ale jednak stabilním uzlem kolektivního vědomí. Ale ruku v ruce s tím, znova zdůrazňuji, individualita nezaniká. Síťové vědomí mantidů není monotónní. Z hlediska určitého typu funkčnosti je v mantické kultuře individualita velmi cenná. Každý uzel vnímá realitu z trochu jiné perspektivy a tím obohacuje celek. Pokud by všechny uzly byly naprosto identické, síť by ztratila schopnost vytvářet nové pohledy. Jo, v takovém případě by mantická jedinečnost byla zachována, ale její účel by byl jiný než u člověka. Člověk často chrání individualitu před kolektivem. Mantida to chápe jako dar kolektivu. V tom je také určitý rozdíl. Přičemž mantická společnost je mimořádně stabilní. Ale z našeho lidského pohledu je extrémně obtížně pochopitelná. Protože velká část toho, co považujeme za základ společnosti, jako je politika, soutěž o moc, datové tajemství, společenská prestiž nebo osobní vlastnictví, v kultuře mantidu má jen vysoce, extrémně omezený význam. A tady z tohoto společenského uspořádání mantidu přirozeně vyrůstá mantická, nebo jak jinak to nazvat, mantická ideologie. Respektive soustava základních civilizačních principů. Pojďme se na ně společně podívat, pojďme si je rozebrat. Už jsem to naznačil, prostě hovořit u mantidu o ideologii je velmi nepřesné. Ideologie v našem lidském prostředí, doufám, že se nemýlím, obvykle představuje soubor myšlenek, hodnot a výklad světa, který vzniká v určité historické situaci a může soupeřit s jinými ideologiemi. Mantický systém je vnímán spíše jako dlouhodobě stabilní civilizační orientace, která vyrůstá přímo z jejich způsobu existence. Jo? Jejím jádrem mantické ideologie, jsou tři pojmy, když to přeložíme do ličtiny. Pozorování, harmonizace a katalýza evolučních uzlů. První z nich, tedy pozorování, je pro pochopení mantidu nejdůležitější. Pro člověka je pozorování často pasivní činností. Pozorujeme cosi, aniž bychom do toho zasahovali. Mantické pojetí pozorování je mnohem hlubší povahy. Vědomé pozorování představuje způsob, jak porozumět vztahům uvnitř systému, aniž by pozorovatel předčasně vnutil takovému systému vlastní řešení. Mantidové jsou mimořádně zdrženliví
vůči přímým zásahům do vývoje mladších, respektive jiných civilizací. Ale rozhodně ne proto, že by jim takové civilizace byly lhostejné. No, řekl bych, že právě naopak. Jejich zdrženlivost vychází z přesvědčení, že evoluce prostě musí mít určitou míru autonomie. Pokud vyspělejší civilizace odstraní všechny obtíže mladšímu druhu, může, a to se také děje, zároveň odstranit podmínky, které vedou k jeho vlastnímu vývoji. A tady tento důležitý princip vytváří takzvaný paradox péče. V jistých případech může být největším projevem pomoci právě nezasahování. No, mantická neutralita proto není v tomto našem modelu poznání totéž jako chlad nebo nezájem. Jde o přesvědčení, že skutečná pomoc prostě nesmí zbavit jiný systém schopnosti vytvářet vlastní řešení. To je důležité a zásadní. Mantidové, jak jsme si řekli hned na začátku tohoto výkladu, zaznamenávají vývoj civilizací. To v samém je zjištěno a ověřeno, že to neznamená jako v samé podstatě vytváření historických kronik v našem lidském smyslu. Jejich pozornost se soustřeďuje především na změny, které ovlivňují dlouhodobý směr kolektivního vědomí. Ku příkladu, vznik nového impéria je méně důležitý než změna způsobu, jakým jeho obyvatelé chápou vlastní identitu. Technologický objev není posuzován pouze podle svého technického významu, ale podle toho, jak změní vztahy mezi jednotlivci, společnosti a prostředím. Mantidové považují okamžik, kdy určitá civilizace získá schopnost globální komunikace za zásadní evoluční úzel. Poprvé totiž vzniká možnost, aby se miliardy relativně izolovaných myslí začaly propojovat do planetární datové sítě. A v této fázi prostřednictvím technologického náboje se nachází i lidská civilizace. Současná lidská civilizace. Jo? Z hlediska mantid takový okamžik je zajímavější například než změna politických hranic. Stejně významný je okamžik, kdy civilizace získá prostředky schopné zničit podstatnou část vlastní biosféry. I do této pozice se bohužel naše lidská civilizace dostala. Technologická inteligence tím poprvé dosahuje úrovně, na které její psychologická nezralost může ohrozit samotné pokračování evoluce dané civilizace. Tady se nachází lidská civilizace. A proto z těchto důvodů zájem mantid o lidskou civilizaci. Protože mantidové takové okamžiky označují termínem evoluční uzly. Druhou platformou sledování je pozorování, a teď to dám do uvozovky, fluktuací planetárního vědomí, co se týče mantid. V rámci mantického modelu společnosti, mentality, fyziologie a psychologie označuje tento termín souhrnný stav psychických, kulturních a datových procesů dané konkrétní civilizace. Civilizace může procházet obdobím vysoké stability,
nebo také intenzivního strachu, náboženského vzepětí, technologického optimismu, společenské fragmentace, ale i obdobím rozsáhlých konfliktů. Co se týče lidské bytosti, tak jednotlivý člověk vnímá pouze malou část těchto procesů. Ovšem mantická kolektivní inteligence to vnímá jako celek. Lidstvo pro mantidy není pouze nějakých necelých 9 miliard samostatných osobností, ale obrovský dynamický systém vytvářející určité společné vzorce. Strach, naděje, konflikt, spolupráce, kreativita a destruktivita vytváří neustále proměnlivou v úvozovce krajinu kolektivního vědomí. Mantidové se nesnaží odstraňovat negativní stavy. Konflikt, bolest či chaos jsou prostě součástí evoluce. Mantidové by zpozorněli pouze tehdy, kdyby se systém začal přibližovat k bodu, z něhož už není schopna daná civilizace vlastními silami pokračovat. No a tady v tomto bodu přichází třetí a relativně nejzáhadnější prvek jejich civilizačního poslání, a tím je ochrana dimenzionální stability. Jak už bylo naznačeno, mantidové zasahují čistě ve výjimečných situacích, kdy hrozí ztráta této stability. Tento pojem bychom ale neměli chápat jako běžnou fyzikální katastrofu, ale spíše jako narušení hranic mezi různými režimy reality, což by mohlo mít širší důsledky, než pouze lokální zánik jedné civilizace. Mantidové nezasahují jen proto, nebo nezasahovali by jenom proto, že lidstvu hrozí válka. Válka je tragická, ale stále patří do lidského historického procesu. Zasáhli by teprve tehdy, pokud by určitá technologie, experiment nebo rozsáhlý psychický proces podle jejich chápání narušoval samotnou strukturu prostředí, ve kterém se několik úrovní existence vzájemně dotýká. A v tom je podstatný rozdíl. Jo? Jejich, abyste to dobře chápali, jejich hlavním chráněným objektem a priori není nějaká jednotlivá civilizace. Tím hlavním chráněným objektem je integrita širšího systému. Mantidové proto nevystupují jako spasitelé. Nepřichází řešit problémy mladších nebo méně vyvinutých civilizací. Pokud zasahují, jejich intervence má podobu drobného podnětu, který umožňuje systému změnit vlastní směr.

0: Krásný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní sváteční pondělní speciální stream 28.9. leta páně 2026, tady vidím čas 20.08 a já tady vítám našeho bezpečnostního vojenského analytika, specialistu, inženýra Jaroslava Števce. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím tebe a samozřejmě i diváky.
0: A přestože máme sváteční datum, tak my jsme se dohodli, že si popovídáme na začátek o něčem trošku jiném. A sice takový zvláštní téma mobilizace. Je tomu 88 let, kdy byla provedena takhle velká mobilizace na území tehdejšího Československa nebo České republiky, nebo jak chcete. A těsně před Mnichovskou, to bylo vlastně Československo ještě, před Mnichovskou zradou. A dneska je to na chlup přesně, kdy se ta Československá armáda dostala do takzvaně plný bojový pohotovosti. A já bych rád, aby jsme zazpomínali, jak to tenkrát bylo, protože, jak si sám říkal už předtím, když jsme se o tom dohadovali, tak žádný mainstreamový média to nějak jako sáhodlouze neprobíraj. Asi zatím ještě není potřeba, ale pojďme si to probrat, jak to tenkrát bylo.
1: No hele, ono to, víš co, dneska nám to připadá tak trošku jako science fiction, když to vezmu z hlediska vojenského. Samozřejmě Česká republika tehdy věděla, její vedení, vědělo, že tady dochází k obrovskému průšvihu. Hitler bylo riziko, o kterém věděli všichni. Vědělo se, že ta válka je nespadnutí, byla tady spousta provokací. Henlein tady už vlastně zakázal v případě mobilizace třeba těm takzvaným sudeckým Němcům se jí zúčastnit a podobně. Ale ta situace se vlastně toho 22. nebo 23. září 1938 vyhrotila až natolik, že ve 22.15 vyhlásil tehdejší nově jmenovaný premiér a ministr obrany, zároveň generál Jan Syrový, rádiem vyhlásil mobilizaci. A teď si představ, že za 24 hodin od vyhlášení té mobilizace se k útvarům dostavilo 1,2 miliony chlapů. A těch 1,2 miliony chlapů, který měli s sebou mobilizační kufříky, což byla taková dřevěná bedna, ve které měli naskládané základní věci, holení, hadry, ponožky a tak dále, to, co potřebuje voják v poli jako základ. A tuhle tu obrovskou masu lidí přepravila napříč republikou, která v té době byla Čechy, Slovensko a Zakarpatská Ukrajina, tak vlastně tu masu těch lidí dokázala přepravit tehdejší železniční síť a autobusová síť, ty osobní vozidla to tehdy nějak nebylo, to nefungovalo, tak je dokázali přepravit vlastně během 24 hodin prakticky k útvarům. Ty útvary opustili svoje posádky i s těma chlapama, ty byly vystrojený, vyzbrojený a ty útvary se přesunuly do míst, kam byly určeny na pevnosti pohraniční, na letiště, na speciální pracoviště, která v té době byla. Dělostřelci a tak dále. Ty lidi byli vycvičeni, byli připraveni a hlavně bylo to obrovský zepětí vlastenectví, protože ty lidi byli skutečně připraveni tu republiku bránit. To znamená položit za tehdejší Československou republiku svůj život. Měli jasnou ideu, věděli, že je průšvih a byli připraveni bojovat. 28. jak už si zmínil, ta armáda byla kompletně v plný bojové pohotovosti. Je zajímavý, že tam nastoupilo dokonce víc než 40% sudeckých Němců do armády, přestože jim to striktně zakázal tehdejší gauleiter jejich, Konrad Hedlein. A ta armáda byla opravdu připravená bojovat. O pouhé dva dní později došlo k tomu, čemu říkáme Mnichovská zrada dneska, a Hitler s Mussolinim, s Daladierem a s tím, teď mě vypadl ten Francouz, s Francouzi dotlačili tehdejšího velvyslance, respektive háchu, který ho vůbec nepřizvali k jednání, donutili ho podepsat protokol, podepsat Mnichovskou smlouvu, ve které Československo odstupuje pohraniční oblasti Německu. A vlastně tehdy byla ta druhá světová válka byla nějakým způsobem připravená a Česká republika měla být takovým obětním beránkem pro toho Hitlera, pro Německo, aby vlastně ho uspokojili v daném momentě a doufali, že ten Hitler se otočí proti tehdejšímu Sovětskému svazu. To byl základní úkol, proto ho všichni vyzbrojovali, proto ho všichni drželi. Málo kdo ví, že největší fašistické hnutí, nebo v té době takové to nacisticko-fašistické hnutí bylo v Británii. Tam měla ta nacistická strana velmi silný pozice místní. Ono, konec konců, Britové byli vždycky strašliví nacionalisti. A teď si vím, že vlastně tohle všechno proběhlo, došlo k té Mnichovské zradě a o rok později, o pouhý rok později, samozřejmě teď si Hitler si vzal pohraničí, něco si vzali Poláci, pochopitelně, ty si tam vzali to Slezsko, že jo, a tak dále. No a teď neuplynul rok, a vlastně to Německo zaútočilo s použitím těch zbraní, které tady ukořistili u nás a s pomocí té výroby, která u nás běžela, zaútočili na Polsko, pak padla Francie, no a pak už to všechno jelo, pak už se to rozjelo, pak se Hitler napadl samozřejmě Sovětský svaz, rozhodl se, že ještě mezi tím, vlastně když padla ta Francie, která nejvíc poňoukala spolu s tou Británií do té války, s tím, že samozřejmě Američané tam taky do toho investovali, protože viděli investiční možnosti, tak jak dneska to vidíme. No a tehdy vlastně se rozhodli, že napadnou tu Británii, protože Hitler si řekl, hele dobře, tak proč by Britové měli vlastně, protože on věděl, o co jde zhruba, proč by Britové měli vlastně vydělávat na ty naše válce, když my válčíme, tak dobudeme tu Británii, zmocníme se City a víceméně ovládneme to britský impérium. Což se samozřejmě těm lidem, který ovládali tehdy i dneska právě to britské City, ty obrovské banky, bankovní korporace, ten se to nelíbilo, no tak hold nastoupil Churchill, no a dal to, byla z toho ta druhá světová válka, vlastně odrazil se ten útok Hitlera, no a vlastně Británie si zachovala ten svůj obrovský ekonomický a finanční vliv. No a jak to dopadlo, víme, Hitler se dostal, potom vstoupili Američani do války, Hitler se dostal do neřešitelné situace a skončilo to. A když se na to podíváte, dneska ta situace je strašně podobná tehdejší situaci, s několika málo výjimkami. Ono zase dneska ti, co ponoukali tu druhou světovou válku, toho Hitlera proti tomu Rusku, tak je to tady zase. Zase ta Británie s Francií, s tím přicmrdováním, samozřejmě určitým se snaží zase dotlačit tu Evropu do války. A zase proti tomu Rusku. Je tady, formuje se další Grande Armée 2, Napoleonová, jo, kdy ale trošičku je to přeskupený a jsou tam trošku jiný poměry, ale je to velmi podobný. Že když si vemeš, tak i ten Hitler v podstatě měl v plánu použít Ukrajinu. Tak, jak dneska Ukrajina funguje, tam se rozjelo nacionalistický hnutí, oni potřebovali narušit ten Sovětský svaz. Nacionalistický hnutí na Ukrajině, obrovská podpora. To, čemu se dneska říká hybridní válka, tam na té Ukrajině fungovalo. Vznikla divize Galicia. Dneska vlastně, když to vemeš, tak jsou analogy toho Azova a tak dále. Takže to jsou věci, které vlastně fungovaly tehdy, fungují i dneska. A zase tady je ta snaha vyvolat válku, tady je snaha do toho natlačit to Německo, jenže tady je jeden obrovský problém, to Německo má Merce a Merc nedosahuje Hitlerovi ani pokotníky. Je nejméně oblíbeným kancléřem. Lidi netuší, proč by za ním měli jít, a poslouchat tomu, naslouchat to, tomu, co on říká, co říká ta jeho strana, musíme do války s Ruskem, protože lidem obecně, nejen v Německu, ale všude po Evropě se do války s Ruskem moc nechce. Proč taky, že jo? I když tady ta propaganda proti Ruska jede neskutečným způsobem.
0: No počkej, Jardo, ale jako není náhodou Merz příbuzný právě nějak s těma nacistama, když on ale tam to má je, i to Uršula mají ten rodokmen, ne?
1: Problém je v tom, to, tam ta příbuznost je, ale samozřejmě problém je v tom, že za ním nejdou lidi. Za Hitlerem lidi šli, byli prostě sfanatizovaný davy, ale tady nevidíš sfanatizovaný davy Němců, který by provolávali slávu Merzovi a chystali se do války.
0: Jo. No ono totiž, jestli, jako já nechci, aby to znělo jako návod, jo, ale jestli by se neměl víc jako o ty svoje příbuzný opřít, jako, že jo, v tom, když teda bubnuje do dna.
1: Hele, oni války, se snaží nahradit vlastně toho Hitlera, jakoby, jako vůči osobnost, tím nechci tvrdit, že to je zrovna Adolf Hitler, ale snaží se vytvořit vlastně zvedení Evropské unie, takovou instituci, toho pseudo-hitlerovského typu, která by vlastně natlačila, dokázala natlačit tu Evropu do války s využitím evropských zemí NATO. Jo? Ale jsou tady dva obrovské problémy. Ten první obrovský problém je to, že Amerika do toho tentokrát se nenechá zatáhnout. Tím hlavním zásadním faktorem jsou jaderné zbraně. Jo? Američani, oni by do toho i vstoupili, ale to Rusko je obrovsky nevyzpytatelná země v tomhle, za prvý, a za druhý je tady i Čína. Je tady i Indie, jsou tady země, které mají taky jaderné zbraně. A ta Čína dala najevo, že chápe, že pokud by padlo Rusko, je další na řadě. Jo? A Trump jasně řekl, že nevymění Detroit za Manchester. A tím bylo řečeno vše. Ani Karla II, ani když na něj nasadili Karla III, tuším, tak to nepomohlo. Jo, on ten Hitler, jakoby, nebo ten Trump se nenechal zblbnout prostě. Jo. Takže takhle to tady je nastavený. O ty pozici Ukrajiny, ta téma je naprosto jasná. Ta funguje prostě jako to kladivo, jako s tím počítali ten Hitler za ty druhé světové války. Tak dneska ta Ukrajina tam zase hraje svoji obrovskou roli. Tentokrát velmi významnou. A víš, co je zajímavé, že tam ty úvahy o tom, že by to mohlo Polsko nahradit částečně to Německo v těch útočných jakýchsi hrátkách na to Rusko, ty se moc neprosadili, protože těm Polákům se do války s tím Ruskem moc nechce. Oni sice zbrojí, ale já mám pocit, že dneska chápou, že daleko víc potřebují zbrojit z pohledu potenciální hrozby ze strany Ukrajiny, než hrozby ze strany Ruska. Oni konec konců dneska se přestává blbnout i v těch zemičkách, tam, jak jsou ty tři čivavy, že jo, na pobřeží Baltu, tak už dneska se o tom teď ozývají hlasy, že nejsou žádný signály o tom, že by Rusko někoho chtělo napadnout. Nebo teď, jak se objevila taková ta super zpráva, jak tom ty, to zase je další věc, že se Rusko chystá provést hybridní útoky. Hele, to je úplně největší kravina, jaká může existovat. Termín hybridní útok. Buď tam je útok, buď zaútočím regulérně, ale hybridní útok je co? Že někde vybuchne jaderná raketa a to je hybridní útok. Ne, to je normální regulární útok. Jo, neexistuje termín hybridní útok. Existuje termín hybridní válka, ale termín hybridní útok používá jenom blbci. Skutečně, kteří naprosto neví, o co jde. Takže tam ty, že budou hybridní útoky na Itálii, Francii a teď nevím, která byla ta další země, jo, tam, takže tady na třem zemím, že hrozí hybridní útoky ze strany Ruska. A teď se tam i ty drony kreslily a tak dále, kam všude doletěj. To je takový nesmysl. Oni sami prohlásili ty země, že to je blbost. A největší sranda byla, že to údajně to řekla estonská, jako, že to řeklo vedení estonského zpravodajské služby, estonské zpravodajské služby, které se to dozvědělo od CIA. Což teda opravdu je totální kravina, nesmysl on plus ultra. To, proč by to Ausgerechne CIA, kdyby takovou informaci měla, proč by to říkala Estonsku? Jo, ta by se s tím rozdělila s těmi ostatními zeměmi NATO, s těmi zpravodajskými službami, ale rozhodně by to neměla důvod říkat Estonsku. Takže to jsou úplný kraviny, které tady dneska kolem nás kroužejí a vytvářejí takovou tu atmosféru válečnickou, ve které by nás mělo bavit daleko víc a daleko snadněji se nechat prostě zverbovat do ty armády a nechat se na ty frontě někde zmasakrovat na nějakých širých ruských nebo jakýchkoliv jiných pláních. A víš, co je na tom největší sranda, když se vrátím zpátky k té mobilizaci, tak víš, jak dneska se připravuje v rámci mobilizace armáda České republiky, to bys nevěřil. Byl jsem v minulý pondělí na semináři ve sněmovně. A tam jsem se dozvěděl, že armáda České republiky se v případě, že by skutečně došlo k nějaké takovéto události, že by se počítalo s tím, že teda ta válka je na spadnutí, tak armáda České republiky ve dvou směrech opustí území České republiky a zaujme své postavení v rámci postavení jednotek NATO. A já jsem na to...
0: Počkej, promiň. Teď jsem to asi přeslech. Armáda České republiky v případě průseru opustí území České republiky.
1: Ano.
0: Říkám to dobře, chápu to správně.
1: Říkáš to naprosto dobře.
0: Dokonce ve dvou směrech teda. To ano, znamená jako na sever a na jih, nebo jak? Nevím.
1: No, ona spíš
0: na východ
1: jako...
0: ne.
1: Jo, tam... Tak jak my jsme dřív počítali, že budeme útočit, tak dneska to jsou ty dva směry z těch dvou velkých posádek, kde tu armádu máme, že by ta armáda v těch dvou směrech z toho území jako vyplula.
0: Jo, zaútočila přímo jako.
1: No ne, že by odešla prostě a někde zaujala postavení v rámci jednotek Severoatlantické aliance. Hele, já se to tady pokusím najít, protože já jsem si to tam vyfotil tyhle věci, jo, protože
0: ty,
1: to bylo...
0: Nazdílej to, prosím tě, tam může dát to sdílet a...
1: To byla taková zajímavá věc.
0: Takže naše armáda prostě se sebere a půjde jako někam do hajzlu.
1: Jo.
0: A teď se zeptám úplně jako hloupě, a tady bude kdo bránit republiku?
1: Hele, vyslání armády AČ, počkej, já nevím, jestli to bude vidět na tom, není to vidět, to je blbý.
0: Máš to jako na počítači, nebo ne?
1: Nemám, já to mám stažený na mobilu.
0: Můžeš mi to poslat WhatsAppem?
1: Já to jedině, že bych si to prostě přetáhl.
0: Ale máš WhatsApp v mobilu?
1: No to mám, samozřejmě.
0: Můžeš mi poslat WhatsAppem tu fotku?
1: Já ti to pošlu WhatsAppem.
0: A já to tady zveřejním, to já umím. Tohle stojí za to, to je veliký teda.
1: Ale to byla oficiální prezentace.
0: Takže nic neprozradil, to oficiální, což zní dobře. Přátelé, vidíte to, co takhle při sváteční pondělku se všechno nedozvíme.
1: Hele, máš to?
0: Mám to tady, v růžových barvách. Počkej, já si to rozkliknu pořádně, rozvětším. To se máme na co těšit, ty vole.
1: Jo, a víš, co je na tomto fascinující? Tady vidíš, jak to jede z ty Čáslavy a z Kroměříže ty dvě brigády.
0: Počkej, ještě to nevidíme, ještě chvilinku, jo? Já to tady dotáhnu, nahraju, 3, 2, 1, teď. Tak, a teď to vidíme, teď to máme na obrazovce. Teď to vidíš taky asi, ne? Vidíš to?
1: Já to vidím, no.
0: No, takže teď to můžeš popsat, o co tady jde.
1: Vyslání AČR do operací na tohle nového modelu sil, na to odstrašení, příprava k obraně, kolektivní obrana, to ještě ono to má další konsekvence, teď tam bylo samozřejmě daleko víc těch obrázků, ale tady jasně vidíš, že se počítá s tím, že by armáda České republiky nebránila Českou republiku, ale vlastně, že by opustila naše území operačními směry do Polska a na Slovensko, aby vlastně zaujala postavení v rámci té Grande Armée 2, která se dneska připravuje.
0: To znamená, že Fico vlastně si tam zbytečně jako stěžuje, že nemá armádu a vojáky a tohle, že nemůže jít do války, protože tam budeme my.
1: No, tak my tam budeme taky, jasně. Hele,
0: my
1: oni mají účto tady. Já jsem dospěl k názoru, teď si představ tohle, jo, ta armáda, ona u nás není koho mobilizovat, protože nemáme záložáky. Možná by mohli pár těch lidí zkusit povolat do armády. Otázka zní, co by to udělalo. Jo. Vtip je v tom, že vlastně ty dvě brigády by opustily území, někam by je naveleli v rámci těch sil NATO, takzvaných v uvozovkách. A tohle, to, co tady vidíš, je flagrantní porušení zákona o ozbrojených silách, který jasně říká, že účelem armády České republiky, respektive ozbrojených sil České republiky, což je armáda, ta hradní stráž plus kancelář, vojenská kancelář hradu, to jsou ozbrojené síly České republiky, tak tyhle ty ozbrojené síly České republiky by v případě války vypadly. A oni podle zákona je jejich prioritním úkolem vlastně připravovat se na obranu České republiky před vnějším napadením. Teprve na druhé úrovni je ten úkol vlastně v případě, že teda dojde k nějakému takovému problému, tak evidentně, no to tam je paragraf 9, to ti řeknu hned, jo, to můžeš najít. Paragraf 9. Když si jedeš dolů, tak si najdeš paragraf 9. A tam je vlastně paragraf 9, pozor,
0: tak,
1: ještě dál.
0: Vteřinku, jedeme. 7, 8, 9.
1: A teď se podívej. Tak. Základním úkolem ozbrojených sil je připravovat se k obraně České republiky a bránit i proti vnějšímu napadení. Tohle je v rozporu se zákonem, co tady vidíš. A já jsem, když jsem to tak poslouchal, tak jsem došel k názoru, a ten názor už mám dlouhodobý, že politické vedení našeho státu nemá pod kontrolou armádu. Protože kdyby Aha. mělo pod kontrolou armádu, tak tohle nepřipustí. Tak si vím, že v roce 1938, ono nám to stejně bylo nakonec houby platný, ale v roce 1938 nastoupilo do armády během 24 hodin 1,2 milionu chlapů a byli připraveni bránit republiku. Jo, přesně v rozsouhledu s velmi podobným zákonem. To znění zákona je podobný tomu, co bylo za první republiky.
0: Jasně, no vychází to z tradice samozřejmě. No.
1: A teď si představ, že současná armáda České republiky by ani nějak zvlášť nemobilizovala, možná kdyby byl čas, tak by povolala aktivní zálohy, protože nemá de facto koho mobilizovat. A i kdyby měla koho zmobilizovat, nemá pro ně hadry, baťohy tým zabavili, co já vím, ty baťohy, co koupil slovenský zprostředkovatel od Číňanů na Temu, baťohy vyrobeny v Severní Koreji a zabavili jim je Rusové, jo? Zabavili je ruský celníci. Tak nemají pro aktivní zálohy momentálně baťohy asi tím pádem a vlastně nemají uniformy, nemají zbraně, nemají nic. A nemají výcvikový prostory, nemáme prostě jako my, neříkám mají, to jsme my, Česká republika. Nemáme nic, čím bychom byli schopni se nějakým způsobem regulérně bránit proti vnějšímu napadení. Jo? Nemáme pořádnou protivzdušnou obranu, nemáme vytvořený systém zajištění bezpečnosti území. Všechno, co slyšíš v rádiu, v televizi, to jsou jenom keci. To znamená o tom, jak jsme připraveni, jak se připravuje to území a tohle. Sepisují se hromady papíru, ale nepřipravuje se, hele, musel by se, aby to fungovalo, tak by se musel přijmout nový zákon, vlastně museli by se přijmout úplně nový zákony o těch hlídacích agenturách, jo, který dělají ostrahu. Museli bychom se znovu vrátit k myšlenkám domobran, který se zamítli a tvrdě se zadusili, protože to jsou lidi, kteří chtějí bránit svoji zem a to tady není přípustný, jo. To tady jenom armáda, která se připraví za strašný prachy, třikrát předražený a pak vytáhne mimo republiku. Takže to jsou věci, které já říkám, ano, víš, a já jsem to chtěl ukázat na pozadí toho, co jsme vlastně viděli v tom roce 1938, co se stalo, kdy nás ty Němci a Francouzi hodili přes palubu a úplně se na nás vykašlali. A ono dneska je to úplně přesně to samé. Jo, my jsme postradatelní, protože my jsme v takzvaném východu, my jsme součástí východoevropského válčiště a počítá se s tím, že na našem území by se de facto vedla válka. na našem území, tady, Česká republika, Slovensko, všechny ty státy, které patří mezi poražené státy v rámci takzvané studené války. Ukrajina, samozřejmě, jo, Pobaltské republiky, tohle všechno my jsme postradatelní. Postradatelný je i Německo, s Německem se nepočítá, s ním se taky počítá jako se zničenou zemí, stejně jako se s ní počítalo jako se zničenou zemí v druhé světové válce. Vědělo se, že ty lidi, kteří tu válku vlastně rozjeli, věděli, že to Německo bude nakonec poražený. To je prostá matematika. Nemohli vyhrát. Jo, neměli na to personální síly, neměli na to zdroje, neměli na to v podstatě, tahli to přes ideologii, to je silná zbraň. Ale teď si vem, jakou my máme ideologii tady. Máme vůbec u nás nějakou ideu, nějakou vizi rozvoje České republiky?
0: Ne, my máme evropskou ideu, evropskou myšlenku.
1: My máme takzvané evropské hodnoty, jo. Hele, já nedovedu si představit blbce, který půjde umírat za evropské hodnoty, jo.
0: Jako, celá pražská kavárna?
1: Jo, živě vidím. Hele, podívej se na Klíčka. Klíčka je starosta, toho Kyjeva, jo. Řekl bys vlastenec tělem i duší. A když se ho zeptali teď, kde jsou jeho synové, nebo proč nebojují jeho synové v armádě, on říkal, no to je jednoduchý, protože oba mají americké občanství a v současné době, nebo britské občanství a v současné době studují ve Spojených státech. Jo, proč ne konec konců?
0: To je vlastenec, no.
1: To je vlastenec, jak jste, no. Proč by posílal děti do války, že jo? Zvlášť když není jeho. Jo? To není jeho válka. Takže on vlastně tam válčit nebude, proč by tam posílal děti. Oni se z toho snaží udělat naši válku, ale nemají nám de facto co nabídnout, kromě šílený rusofobie, která se, ono se to osvědčilo na Ukrajině. Jo? To byl testovací polygon. Ty lidi tam skutečně zpitomněli. Opravdu, za těch pár let, no pár let vlastně dvě generace prakticky. Jo? Během 1,5 generace ty lidi úplně zblbli. A stejně to funguje, začíná se to rozjíždět i u nás. Tady v celé Evropě prakticky. Jenže problém je v tom, že my už z toho začínáme být unavený. A teď začínáme vidět ty hrozby, reálný. Protože to, co řekl Putin, že pokud by došlo k válce v rámci Evropy, s tou Evropskou unií, respektive s evropskými zeměmi NATO, protože Amerika by se snažila držet bokem. Ta si nechce, proč by si Američani kvůli zájmům a blbosti Evropanů měli nechat roztřískat Ameriku, když na to můžou jenom vydělat. Takže oni do toho nechtějí jít dneska. Dneska by se do toho asi nenechali zatáhnout. A to bez ohledu, jaká tam bude politická konstelace i teď po volbách. Jo? Takže je malá pravděpodobnost, že by se do toho nechal zatáhnout, jak tenhle, tak případný budoucí prezident. Oni budou klidně prodávat Evropě zbraně, ať si je dodává Ukrajině. Budou prodávat informace, ale nebudou válčit. Jo? To se jim nevyplatí. A tady to, jak se dneska staví zase ta obrovská armáda na tu válku s Ruskem, zase to jsou zájmy Britů, Francouzů, to je to už prakticky několik staletí, možná celý tisíciletí trvající touha potom dobít ty obrovské ruské zdroje, rozbít to tam, rozdrobit jako tu Ukrajinu v podstatě a udělat z toho jedno obrovské britsko-francouzsko-americké impérium. Jo, protože to by jim jednak ovládli by obrovskou část světa, protože to Rusko je nesmírně, je to největší země na světě. A samozřejmě dostali by se k neskutečným zdrojům, který by oddálili celý ten kolaps, který v současné době vidíme, jak nastupuje. Ekonomický, ideologický.
0: Prostě no minimálně na 30 let by to bylo Eldorado. To je
1: minimálně
0: prostě
1: na 30 let, možná na 40 by to bylo Eldorado, než by se dostavila další úroveň vlastně, nebo další vlna té katastrofální. No mezi tím samozřejmě teď tam jede umělá inteligence nám do toho a tak dále. Ale ono
0: pak je na řadě Čína a Indie.
1: No a Indie a hlavně Čína, to je teď faktor, který do značné míry začíná fungovat jako brzda. Jo? já věřím, že i ta Čína svým způsobem začíná ovlivňovat ve spolupráci s těma Rusama, s těma Američanama, začíná tlačit na ty Evropany, aby přestali blbnout. Ale to vedení Evropské unie, když se na to dneska podívejte, je naprosto impotentní parta, která nedokáže nic vyřešit v Evropě. Jediný, co se snaží vyřešit, je vytvoření obrovský, prostě válčit, jo, vygenerovat válku a věřit, že to všechno smažou.
0: Jak no ne, tak oni už nemají kam uhnout.
1: My nemáme kam uhnout. A ta válka nás zasáhne, pokud k ní dojde. Strašně nás zasáhne.
0: Tak jako já jsem chtěl říct, ty evropský vedení jako von der Leyen, Kalasová a další.
1: Ale oni se snažili vytvořit něco jako H2, jo, když mluvím, protože tady není žádný vůdce v Evropě. Nepovstal žádný vůdce. Tak toho vůdce dělají umělýho. Tak jak u nás na Hradě sedí umělý TGM, jeho vlastně reinkarnace Gibsová, tak oni se snažili vytvořit novou reinkarnaci Adolfa. Jo, při vší úctě, to netvrdím, že to je všechno nacisticky a tak dále, ale ta snaha těch lidí, kteří ovládají ty obří korporace a snaží se zabránit tomu obrovskému kolapsu evropskému, tak ty lidi prostě vytvořili von der Leyenovou a držejí u moci. A samozřejmě Kalasovou a podobný potroubla, ty lidi prostě... Kalasová je vyloženě hloupá, když se na to podíváš. Při vší úctě k ženám, ale ty její bláboly občas prostě jsou opravdu zničující. Jo, z diplomatického hlediska, z politického hlediska i z věcného.
0: Ano, tady se shoduješ.
1: Největší problém, obrovský největší problém, který dneska máme, je to, že my jsme jako celý Západ přešel na něco,

0: kravina, nesmysl on plus ultra. To...
1: WhatsAppem tu fotku?
0: Já ti to pošlu WhatsAppem.
1: Já to tady zveřejním, to já umím. Tohle to je... stojí za to, to je veliký teda.
0: Hele, to, je, to byla oficiální prezentace.
1: Takže nic to... neprozradí, to oficiální, což zní dobře. Přátelé, vidíte to? Co tak...
0: do armády. Máme pořádnou protivzdušnou obranu, nemáme vytvořený...
1: Vlastenec, no.
0: To je vlastenec, jak jste opravdu za těch pár let no, se nám do toho a tak dále. Ale ono...
1: Pak je na řadě to... Čína a Indie.
0: A věří, že to všechno smažou. Jo, při vší úctě to netvrdím, že to je všechno nacisticky a tak dále, ale ta snaha těch lidí, kteří ovládají ty obří korporace a snaží se zabránit tomu obrovskému kolapsu evropskému, tak ty lidi prostě vytvořili von der Leyenovou a držejí u moci. A samozřejmě Kalasovou a podobný potroubla. Ty lidi prostě, Kalasová je vyloženě hloupá, když se na to podíváš. Při vší úctě k ženám, ale ty její bláboli občas prostě jsou opravdu zničující. Jo, z diplomatického hlediska, z politického hlediska i z věcného.
1: Ano, tady se shoduješ.
0: Největší problém, obrovský největší problém, který dneska máme, je to, že my jsme jako celý Západ přešel na něco, já bych řekl fiskální systém. To je snaha prostě všechno ovládat přes prachy. Jo? Přes sazby, FED, jo? Ta Evropská centrální banka. Tohle. Všechno se řešilo přes jako, víš, takový ty zvyšování tlaku, snižování tlaku, převádění, trestání zemí různýma sazbama a tak dále. Ale najednou se zjišťuje, že tohle fungovalo v době, když ten systém byl v rovnováze. A teď najednou my jsme zjistili, že ta naše ekonomika, která je takhle nastavená...
2: Vážení posluchači, omluvte prosím výpadek vysílání. Děkujeme.
0: Nevyrobí, nedokáže vyrobit víc nafty, víc oceli, nedokáže vygenerovat prostě nový vědecký směry, nedokáže vygenerovat, dejme tomu, já nevím, prostě potraviny. Jo, dřív se kšeftovalo, prostě převádělo se to v rámci světa, všechno, kafe, jo, brambory, hovězí se teď má vozit z Brazílie, že jo. A jenže teď to najednou přestalo fungovat a zjistilo se, že nejsou nastavený systémy v evropských zemích. My nejsme potravinově soběstační, absolutně. Kdyby se zhroutila logistika

What ifs. Řekni mi, lidi, co chceme vyhrát, když ticho po výbuchu je jedinej hit parády. Hraj to zas pomaloučku, dokud smrt neroztáčí svůj prsten.

0: Slobodný vysielač. CS. Projekt internetového slobodného rádia.
1: Hezký sváteční podvečer, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače ze studia Helen v den české státnosti, kdy si připomínáme svatého Václava, českého knížete z rodu Přemyslovců, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. Dobrý podvečer ze studia, kde právě startuje povídání s Helenou na rovinu. Dnešní pořad je vlastně takovým volebním speciálem, neboť volby jsou současným velice aktuálním, velice obsáhlým, naléhavým a zásadním tématem. Do voleb zbývá pár dní, proto budeme mluvit o tom, zda se dočkáme změny, koho volit, podle čeho se rozhodnout, proč volit do Senátu parlamentu České republiky, k čemu vlastně Senát máme. Nezapomeneme ani na zhodnocení vyhrocené nenávistné volební kampaně politických stran a hnutí. Zkrátka budeme dnes mluvit o všem, co s volbami souvisí. Celé dnešní povídání s Helenou na rovinu s datem 28. září bude plné názorů a komentářů mých hostů, kteří odpoví i na vaše dotazy, které posíláte do studia Helen na mailovou adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo které přímo telefonujete do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022. Tolik úvodní informace, ještě zbývá pozdravit a představit dnešního hosta. Tím je česká podnikatelka, politička, aktivistka, kandidátka do Senátu v senátním obvodu číslo 69 Frýdek Místek, předsedkyně politického hnutí Nezlomní, žena s dobrým srdcem, pracovitá, spolehlivá, zodpovědná, úspěšná, silná osobnost, která umí žít naplno. Nela Lisková, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, zdravím všechny posluchače.
1: Spolu s dnešním hostem je ve studiu i můj kolega z Brna, komentátor a bloger Olda Duchoň. Ahoj, hezký den.
3: Ahoj a hezký den po delší pauze.
4: Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
1: Ještě dříve, než se pustíme do dnešního tématu, tak tu máme pro vás pro všechny jednu písničku. A to volební písnička Nely Liskové. Pojďme si ji pustit.

0: Komunální volby se uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října současně s prvním kolem voleb do Senátu. Druhé kolo senátních voleb je naplánováno o týden později na pátek 16. a sobotu 17. října. Letošní volby tedy pomalu, ale jistě klepou na dveře. Většina politických stran odstartovala poslední fázi volební kampaně, představila program i kandidáty, a na nás bude se správně rozhodnout. Možnost svobodné vůle je prý jedním ze základních principů demokratické společnosti. Samozřejmě je také možné nejít k volbám a nechat rozhodnout jiné o tom, co a jak se v okolí našeho domova, v krajích i České republice bude dít. I to je možnost. Ale věřte, že opravdu až ta poslední. Pořád přicházejí otázky, proč jít volit, když je rozhodnuto. Proč jít volit, když ani ti, které zvolíme, se do vedení obcí a měst nedostanou, a tak bych mohla pokračovat. Ptáte se, proč jít volit? Protože jde o nás. O naše životy, o naše rodiny, o naše důchodce, kteří naši zemi dali svoji sílu, schopnosti a kteří tuto zemi budovali, o naše školství, zdravotnictví, zemědělství, průmysl, o politickou kulturu, svobodu slova, o to zbavit se lhářů, manipulátorů, zbavit se neschopných i těch všeho schopných, o to nenechat se urážet, zastavit ekonomický rozvrat země. Je toho hodně, co se musí změnit, ale bez nás, bez vás, to opravdu nepůjde. Je ještě jiný důvod, proč jít volit? Nelo, přidejte svůj pohled na volební kampaň a důvod, proč vlastně vy sama jste se rozhodla kandidovat do Senátu.
1: Krásný podvečer. A já bych nejprve možná objasnila můj pohled na Senát, protože když kandiduji do Senátu, tak je to asi otázka příznačná a myslím, že otázku tam dokud poslal, mám pocit, takže já to vidím následovně. Můj pohled na Senát je dlouhodobě velice kritický a rozumím občanům, kteří jej považují za instituci, bez níž by se Česká republika dokázala obejít. Dokud ale Senát existuje a disponuje významnými a ústavními a zákonodárnými pravomocemi, tak považuji za velmi důležité, kdo v něm a sedí a jak tyto pravomoce využívá. Jo, to je přesně ten důvod, proč kandiduji, protože je potřeba, aby, když už ten Senát máme, ho spousta lidí považuje za zbytečný, ale prostě ho máme, to je holý fakt, tak aby v něm skutečně pracovali lidé pro Českou republiku a pro české občany a ne tak, jak tomu bylo doposud v většině případů, proti zájmům České republiky a proti zájmům občanům České republiky. To znamená, že Senát by podle mě měl být především skutečnou pojistkou při přijímání zákonů a měl by důsledně posuzovat návrhy přicházející z poslanecké sněmovny, a chránit ústavnost a základní práva a svobody, když i to je diskutabilní v České republice, o tom by mohla vyprávět, ale právě proto kandiduji do Senátu, aby se to mělo. A v případě potřeby, aby dokázal zabránit přijetí špatných anebo nedostatečně připravených zákonů. To by měl být primární cíl, primární práce těch senátorů. Samozřejmě je potřeba, aby podle mě, v podstatě neměl by podle mého názoru fungovat jako instituce, která se automaticky potvrzuje politická rozhodnutí většiny. Senátor má mít odvahu rozhodovat samostatně podle svého svědomí a znalostí konkrétní problematiky, což je taky dost podstatné. Především to, co považuje za zájem občanů České republiky. A přesně tak bych se ke svému mandátu stavěla já.
0: Když zůstaneme u toho Senátu, jako senátorka byste měla zákonodárnou iniciativu. Co by byl první zákon, který byste chtěla prosadit?
1: Tak já se dlouhodobě zajímám o ochranu práv občanů, svobodu projevu, fungování právního státu, bezpečnost a České republiky a právě těmto oblastem bych se chtěla v Senátu také věnovat. A z tohoto hlediska by mému zaměření nejvíce odpovídala třeba práce výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, případně v ústavně právním výboru. Pochopitelně, že vycházím i ze svých osobních, bohatých osobních zkušeností s politickými procesy v České republice, aktuálně čelím novému třetímu politickému procesu, to bych potom objasnila později. No a určitě bych se chtěla zajímat zejména o bezpečnostní a zahraniční politiku, což je mojí pohodobě, potom migrační politiku, trestní právo, ochranu základních práv a svobod a otázky svobody projevu. To jsou takové věci, kterým se věnuju posledních 11 let a bohužel tady ta situace v České republice nabývá obrátek, že je to tristní. Ta lidí, učitelů například a slušných lidí bezúhonných skončila před soudem za slušně kultivovaně vyřčený politický názor, který neodpovídal těm mainstreamovým nebo těm politickým, tomu politickému směru, který byl třeba za minulé vlády Petra Fialy prosazován a ražen mezi lidi. Takže já považuji za zásadní, aby byla bezpečnost České republiky vždy na prvním místě, ale současně, aby se bezpečnost nestávala univerzálním argumentem pro nepřiměřené omezování občanských práv a svobod, což se děje bohužel. Stát má své občany chránit, ale zároveň musí respektovat jejich ústavně garantovaná práva. A stejně důležité pro mě bude důsledně prosazovat rozhodnutí, která přenášejí další pravomoci České republiky na nadnárodní instituce. Že Česká republika musí být schopna rozhodovat o zásadních otázkách své bezpečnosti, zahraniční politiky a vnitřního uspořádání, především podle vlastních národních zájmů. A viděli jsme za minulé vlády, že se to dělo ve všech zájmech ostatních národů, ale rozhodně ne a v zájmech České republiky. Takže to je přesně to, co mě vyprovokovalo i k tomu kandidovat do Senátu, protože je potřeba, aby konečně se ta politika změnila, aby lidé opět nabyli důvěru v politiku, protože já rozumím tomu, že jsou z ní, protože já osobně jsem taky znechucená. Pochopitelně, že opravdu ta politika je taková, jaká je a zvulgarizuje extrémně, je agresivní, přenáší se to pochopitelně i do společnosti. A to jsou přesně ty důvody, proč tady tomu chci čelit a proč kandiduji do Senátu, protože bych chtěla opět ukázat lidem, že politik nemusí být vulgární primitiv, ale že to může být vzdělaný, kultivovaný, inteligentní člověk, který nejde pro to, aby měl zaplacené složenky každý měsíc, ale proto, aby skutečně naše země se ubírala úplně jiným směrem, než tomu je doposud. Právě proto razím i myšlenku, že by neměli vstupovat lidé příliš mladí, kteří nemají třeba osobní zkušenosti s normálními věcmi v životě, to znamená být zodpovědný, pracovat, platit si své závazky. Jako opravdu by tam měl do politiky vstupovat člověk vyzrálý, který už má za sebou všechny úspěchy a pády, aby byl potom kompetentní a mohl rozhodovat v zájmech občanů České republiky a věděl, co je to život obyčejného člověka.
0: Oldo, máš pocit, když mluvíme o Senátu, sám si byl kandidátem do Senátu také, že je možné mluvit o tom, že bychom se mohli dočkat změny?
2: Já se obávám, že ta změna bohužel ještě nepřijde, protože všechno se hodnotí zatím dle toho spotřebního košíku a ten spotřební košík zatím ještě není tak zlý, aby hlad lidí dohnal k nějakému činu a aby je dohnal k volbám, protože tak, jak řekla paní Lisková, tak spousta lidí je otrávená natolik, že k volbám nepůjde. To znamená, že si myslím, že i v tom komunále, a je to vidět v tom komunále, to vidět na těch spolcích, které kandidují, že kdy třeba z 12 najednou kandidují jenom 3. A když se podívá člověk do senátních obvodů, tak tam je vyprahlo úplně. Jo. Zase můžu říct, že v tom případě by mohla paní Lisková senátu překvapit, protože dneska ti velící senátoři, tak jako je pan Vystrčil třeba, tak ti získali senát s podporou 5000 hlasů. Jo, což...
1: No já osobně bych potřebovala aspoň 8000 hlasů tedy. A proti mě stojí v Senátu paní Helena Pešatová, která zastává TAN a Pirát. To znamená, že zastává politiku protinárodní. Tak já to aspoň vnímám. A už to je pro mě výzva, protože Piráti mě tahali 8 let po soudech absolutně za nic, za sdělení článku, jehož jsem nebyla ani autorkou a který jsem odstranila. A já právě proto kandiduji, protože já miluji můj region, miluji Beskydy. Jsem holka z Podbeskydí, jak zpívá v písničce a opravdu mi záleží na tom, aby jednou ti migranti opravdu nevzali náš dům, byt, chaty. Jo. Takže není to legrace. Měli bychom k tomu přistupovat zodpovědně. Osobně mám samozřejmě taky velice kritický postoj vůči politice jako takové, ale já si myslím, že můžu kritizovat cokoliv, ale když budu jenom kritizovat a nic nedělat, jenom lamentovat nad tím, jak to tady všechno stojí za huby, tak to není můj přístup k životu. Já samozřejmě můžu něco zkritizovat, ale zároveň cítím jako nějakou takovou povinnost těm lidem zároveň nabídnout řešení. A to takhle bychom k tomu měli přistupovat, protože všichni nadávají, jak ta Česká republika jako sjela hodně dolů, jak je to tady všechno špatně, jak od vlády minulé Petra Fialy se všechno zdražilo, jak jsou prostě důchodci jsou nešťastní, snivel třeba i v rámci těch sociálních dávek, které nedostávají, protože ten systém absolutně skolaboval díky Jurečkovi ministerstvu. Takže tady je tolik problémů, které bychom měli řešit. A tím, že já to každý den sleduju, natáčím denně videa a věnuju se tomu opravdu velice podrobně, tak jsem přesvědčena o tom, že jsem osoba kompetentní, napříč segmenty, fundovaně opravdu tu politiku dělat na požadované úrovni. A to bych třeba nemohla tvrdit před 10 lety. Opravdu, to bych si třeba netroufla. Takže už dneska v mých letech se opravdu si myslím vyhodnotit si ty životní priority a tu profesi tak zodpovědně. Toho nebojím a prostě jdu tvrdě do toho. A moc ráda, když se lidé v rámci těch 42 obcí a měst, které spadají do obvodu 69, Frýdek Místek, za které kandiduju, když mi dají svůj hlas, protože je potřeba, aby skutečně v tom Senátu a vůbec celkově, ono by to šlo krůček po krůčku, kdyby se dostávali skutečně do politiky pomalu a jistě pro národní lidi a nejenom takový političtí biznismeni navázaní na různé nadnárodní korporace, kterým slouží, tak určitě bychom viděli krůček po krůčku, trvalo by to pochopitelně, ale změny, které by byly výrazné.
0: Já ještě se vrátím k té současné senátorce Heleně Pešatové. Když se setkáváte s lidmi v kampani a mluvíte s nimi, jak oni vlastně vnímají současnou senátorku? Chápou nutnost změny i tedy strany? Protože je zahnutí STAN?
1: No tak za mnou chodí lidé, kteří jsou našeho politického smýšlení. Takže samozřejmě ti si uvědomují docela dobře, co tady napáchala minulá vláda, jaký zločinů se dopustila a že to budou splácet ještě další a další generace. Takže ti si to uvědomují velice dobře, ale nejsem schopná teď aktuálně vyhodnotit poměr voličů paní Pešatové a třeba potenciálních voličů mojí osoby, protože to samozřejmě uvidíme. Kde pochopitelně i v těch regionech nejsou až tak zatíženi tím, co se konkrétně třeba děje v tom daném regionu, protože ta nadnárodní politika, ta velká politika, ta vysoká politika, to je to, co denně vidíme v mainstreamu, co vnímají a co je vlastně takovým jako hlavním i předmětem toho, o čem se bavíme. Protože samozřejmě, že to, že se někde opraví chodník nebo spraví most, je fajn, ale v konečném důsledku nás všechny ovlivňuje třeba cena pohonných hmot. Ovlivňuje nás to, že třeba prezident Bliky je proto, aby se rapidně snížily počty nemocnic v České republice. Ovlivňují nás další věci. Takže to je to, co zajímá většinu občanů. Takže opravdu pravda je to, že ta politika velká, ta senátní a parlamentní, tak ta je vždycky předmětem naší diskuzí.
0: Jak vnímají teda voliči u vás na Frýdeckém Místecku senát jako celek? Protože většina voličů podle toho, co říkají jednotlivé prognózy od různých odborníků, senát nechce, chtěli by ho zrušit, zdá se jim zbytečný. I když já mám pocit, že když si řekneme, co všechno může senát ovlivnit, že někteří názor změní, protože může ovlivnit opravdu hodně, není to taková neškodná instituce. Ano, možná, že je zbytečná tím obsazením, ale je to složitější. Jak to vypadá u vás? My tady na Tachovsku také volíme senátora a lidé volit nechtějí a senát také nechtějí. Jak je to
1: u
0: vás? No
1: tak pochopitelně, já se s tím setkávám taky samozřejmě. Jsem taky kritická vůči senátu a taky jsem, dejme tomu, i pro zrušení senátu z toho důvodu, že opravdu se mi to jeví jako předražená instituce, která je možná zbytečná. Druhou stranu, prostě je to, že senát máme. Myslím, že už ho jednou máme, tak jsem proto, aby tam zkusovali lidé, jak jsem říkala, v zájmu České republiky a českých občanů a nikoli proti zájmům České republiky a českých občanů. A fakt je ten, že můžeme potom třeba následně v rámci, dejme tomu, kdyby tam vzniklo nějaké pronárodní seskupení, tak v rámci tady tohoto usilovat třeba o zrušení senátu. Já se tomu vůbec nebráním, opravdu se tomu vůbec nebráním. Na druhou stranu je potřeba se na to dívat teď realisticky, že proč bychom měli rezignovat na volby do Senátu, když už ten Senát jednou máme, a uvolnit tu cestu opět těm Pirátům, STAN, STANu, ODS a vůbec těm desmhnutím a politickým seskupením, která mají velice negativní vliv, ženou nás do války, preferují Ukrajinu nebo zahraniční velmoci místo České republiky a v podstatě té České republice absolutně nic nedávají. Z tohoto hlediska bych vyzvala občany České republiky, aby skutečně se nad tímto zamysleli třeba z tohoto úhlu pohledu. A výhledově můžeme samozřejmě diskutovat o tom, že třeba Senát je zbytečná instituce, předražená instituce a že se může zrušit. Ale teď bych nerezignovala na opravdu k těm volbám jít a volit ty pro národní politiky, aby i v tom Senátu bylo zastoupení normálních, rozumných lidí se zdravým selským rozumem, kteří nebudou jednat proti České republice.
0: Když se vrátím k tomu, co všechno může Senát, tak Senát například navrhuje znění zákonů s výjimkou zákona o státním rozpočtu. Spolurozhoduje s poslaneckou sněmovnou, ale jejich hlasy jsou také platné. Zda bude v republice válečný stav, nebo zda vyšleme naše vojáky mimo území České republiky, nebo zda povolíme pobyt vojsk jiného státu na našem území. Také rozhoduje o tom, zda Česká republika ratifikuje mezinárodní smlouvy, včetně hospodářských, nebo zda se staneme členem mezinárodních organizací. Senát může také svým negativním rozhodnutím zrušit rozhodnutí vlády o vyslání našich vojáků na zahraniční mise a o pobytu cizích ozbrojených sil v České republice nebo o průjezdu cizích vojsk přes Českou republiku, včetně přeletů přes naše území. A to si myslím, že jsou velice důležitá témata, velice důležitá rozhodnutí. A tato rozhodnutí musí dělat ti, kteří chtějí hájit zájmy České republiky. Nebo se mýlím, Nelo?
1: No, pochopitelně máte pravdu. Ještě bych připomenula i to, že se dává souhlas u soudu. Taky samozřejmě velice zásadní věc. No a z tohoto hlediska pochopitelně, když už ten senát máme a má tyto pravomoci, tak je potřeba, jak jsem říkala, aby tam pracovali lidé, kteří nepoženou Českou republiku do války, budou třeba jako ani české koruny, nebudou tady schvalovat nesmysly Bruselu, těch nikým nevolných úředníků, kteří jsou prostě psychopati, absolutně nás ženou do šílených situací. Víc, samozřejmě ten zelený jak já říkám, tady připravují různé ty ETS 1, ETS 2 a tak dále. Jo. Takže v podstatě pochopitelně z tohoto hlediska je potřeba k tomu přistupovat tak, že ten senát máme a je třeba pracovat zodpovědně a ty pravomoci nebrat na lehkou váhu.
0: Oldo, jak vidíš ve světle těchto informací senát jako takový, protože senát tady je, nikdo ho nezruší, je nutné změnit osazenstvo senátu. Nebo ne?
2: No to je odpověď, na to je velice jednoduchá. Senát je v takové podobě, jaké je, a 2/3 senátorů jsou právě opakem toho, co by chtěla druhá polovina národa. Jo. Momentálně, kdo tam trošičku bojuje, než je to zvalcuje, tak je paní Kovářová a paní, teď si vzpomenu, Zirtek Hamplová. Jo. Jinak jsou to vlastně neviditelní lidé, protože ti se nikam nederou, ti prostě berou jenom své prebendy, krom Tchajvance, předsedy, že, který teda, pardon, se vždycky předvádí někde nějak, hlavně mu to vyšlo. No a to, co říkala paní Lisková, tam totiž za té podoby, jaký ten senát je, tak on má a nemá spoustu věcí a možností rozhodovat a docela zásadně. Jo? Když si vezmeme, když chtěli sestřelit Miloše Zemana, tak prostě čemu by velel ten náš Tchajvanec milovaný. A to je přesně ono, jo? Že prostě ani si to lidé uvědomují, protože tu roli senátu neznají, kdo koho kdy a jak zastupuje a co může senátor vytvářet. Takový senátoři, jako je třeba tady brněnský Papoušek nebo druhý brněnský Opilec Rychlík, tak ti jde vytvořit nikdy nic. Že? Ti si dají na tričko ještě Karla, který nám umřel a budou prostě si stát za svým a dopadne to tak, že pro ně milejších těch minimálně 250 tisíc, který tam za jedenkrát za měsíc na týden, který dostanou za vykonávání práce, no a za lehký levný peníz se v senátních kantinách naperou, jak jídlem, tak alkoholem.
1: Já bych jenom připomenula, že třeba, protože já sleduju samozřejmě hlasování v Senátu a v podstatě vlastně 21. 26. Senát se zabýval usnesením účasti České republiky v takzvané koalici ochotných a k podpoře Ukrajiny. A přijaté stanovisko mimo jiné navazovalo na pokračování České muniční iniciativy pro Ukrajinu a podporovalo kroky směřující k posilování obrany Ukrajiny. No a já bych takové stanovisko nepodpořila a hlasovala bych rozhodně proti. Protože od počátku odmítám pokračující posílání zbraní a munice na Ukrajinu a absolutně s tím ani s tím republika pokračovala ve financování vojenské pomoci Ukrajině. Takže v podstatě tady už vidíme, že opravdu jsou tam zásadní zákony, jsou tam zásadní ustanovení, ve kterých je potřeba, aby prostě byli ti pronárodní politici a postavili se k tomu zodpovědně, protože já od počátku odmítám celkově vlastně financování nejskorumpovanější země. A když potom vidíme, kam ty peníze jdou a že tady jsou obrovské korupční v řádech stovek milionů, miliard a to všechno financují daňoví poplatníci z České republiky, tak je to teda opravdu velká nezodpovědnost politiků a je to neomluvitelné. A oproti tomu, pochopitelně, vzhledem k tomu, že jsem v Donbasu pobývala 2 roky a viděla jsem ty hrůzy války, tak nejsem vůbec proti tomu pomoct lidem potřebným, ale skutečně potřebným. To znamená, že těm, kteří, a potřební jsou ti, kteří se do České republiky nedostanou, pozor. Takže ti, kteří potřebují naši pomoc a skutečně bychom tou ruku nabídnou, tak ti nemají ani finance na to, aby vycestovali do České republiky. Oproti tomu tady máme tisíce, desetitisíce politických migrantů, kteří tady jezdí pro sociální dávky a pokud jdou zpátky domů. A to je další nezodpovědnost. Takže tady vidíme jeden problém za druhým, který se neřeší. Přehříší se to, bagatelizuje se to a ve výsledku tady pomáháme miliardářům a oligarchům a nějakým mafiánům, ale hrajeme si na to ještě, že pomáháme potřebným a ještě se kolem toho dělá taková ta psychologická, aby to vypadalo, jakým způsobem se k tomu nestavíme, ale ty peníze tečou prostě do kanálu. A to je zásadní problém, proč já se proti tomu stavím a proč bychom měli rozlišovat skutečnou realitu oproti té retorice, která je diametrálně odlišná.
2: Já si do toho vstoupím, já bych jenom doplnil paní Nelu v jedné věci. Spousta lidí si u nás neuvědomuje, že migranti z té války, kteří sem teďka přišli, tak ty si zde vytváří perfektní zázemí, protože přišli s balíkem peněz. A skupují tady české firmy a v podstatě začínají si tu budovat svoje zázemí, protože ví, jakým způsobem se Ukrajina vůbec ubírá, že to prostě dneska, za první, to je sice válečné území, ale spoustu věcí tam mají poskupované nadnárodní společnosti, jako je BlackRock, a jim podobní, tam se to týká hlavně že jo, toho zemědělství v rámci, když byl tehdy za dobách Sovětského svazu, když to byla obilnice Evropy, takže oni ví, proč tam vstupují. No a u nás začíná být problém s tím, že tito lidé, kteří sem přijdou a mají toto zázemí a které si tady budují, tak jednou budou chtít ovlivňovat, já už u toho asi možná nebudu, ale budou chtít ovlivňovat život v této zemi u nás. No a bohužel je vidět krásně to, že sami Ukrajinci si doma pořádek neudělali se svými představiteli, no aby jsme jim dýcháme na záda, takže aby jsme nedopadli tak nějak podobně.
1: No já tady toto popisuji ve své knize Příběh Putinovy děvky, kde vlastně popisuji své zážitky přímo z bojových pozic, z bojových linií, z oblasti těch bojových linií. Popisuji tam, jakým způsobem to ovlivnilo jako můj život, život mojí rodiny, že jsem odjela na Donbas. Popisuji tam vlastně i původ té války, i vlastně celkově ty dopady. Takže pokud mám, tak samozřejmě na mém e-shopu Nel Lalísková kniha si můžete knihu objednat, protože to je zásadní. Ta kniha je takový vlastně artefakt doby, protože odmítli mi vytisknout tiskárny v České republice, na Slovensku i v Polsku, všude se báli, takže ta kniha je tištěna daleko za hranicemi České republiky, což jsem asi ojedinili, ne asi, ale určitě ojedinili, že se báli vytisknout nějak v České republice. I když to byli třeba lidé, kteří mi dlouhodobě fandí, tak řekli, že skutečně mají tak obrovský strach z tehdejší vlády Petra Fialy a zejména z Rakušana, že budou mít různé problémy v rámci svého podnikání a zbytečné kontroly z finančních úřadů, aby se tam něco našlo, jenom proto, že sympatizují se mnou a vytisknou mi takto, jak říká někdo, kontroverzní knihu. No ta kontroverze samozřejmě je to, že jsem zažila něco a pravdivě jsem to popsala a tomu se dnes říká kontroverzní, protože pokud přijdete na veřejnost s pravdou, tak je to samozřejmě záležitost, která je označována za kontroverzi, protože je to strach té druhé strany, která odmítá tu pravdu, potlačuje pravdu a snaží se a usiluje o to, aby se lidé báli nahlas pravdu říkat. A to je další důvod, proč kandiduju do Senátu, protože to prostředí v České republice aktuálně, které se týká třeba svobodného vyjadřování a toho, že lidé se bojí v práci říct třeba před kolegy nebo před šéfem, co si myslí, jaké mají politické smíby, nebyly vyhozeni z práce, nebo že se bojí už i v hospodách mluvit, jo, tak to je něco absolutně šíleného. Vrátili jsme se teda v čase a pamětníci mi třeba říkají, že ani za dopindlého režimu neměli lidé až takové obavy se otevřeně bavit o politice, jako je to v dnešní době, protože opravdu ta Česká republika se stala místem rozdělím na dvě radikální skupiny. Jedna jede proti druhé, ale vidím, že ta druhá, ti lepší lidé takzvaně, kteří si přejí válku a podporují to financování, aby zbrojování Ukrajiny, ti jsou nesmírně agresivní a v podstatě kvůli tomu mě čeká třetí politický soudní proces, protože mě udal nějaký člověk, Zříčan mám pocit, že byl, a na základě toho se rozpoutala vlastně proti mně další soudní mašinerie, která mě čeká. A paradoxní na tom všem je to, že státní zástupce ve Frýdku Místku proti mě dvakrát zastavil to stíhání jako nedůvodné. To znamená, že není důvod vůbec mě stíhat. Převzala si to tedy Praha a byla během pár dnů již připravené vypracované obvinění mojej osobě. Takže budete svědky dalšího politického procesu v České republice jenom proto, že jsem si údajně dovolila spochybnit to, že člověk, který vraždil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, vraždil i v Klanovickém lese, protože pochopitelně ten člověk neměl motiv. Logisticky je to taky nesmysl, protože měl těžkou tašku se zbraněmi a neměl auto a v podstatě proč by jen tak někdo jel do Klanovického lesa a zabil tam muže a dítě, že jo. Takže jenom kvůli tomu budu soudem. A takže tady vidíte, že v podstatě vyjadřovat se ke jakékoliv politické problematice na sociálních sítích je dnes velké riziko. A já si myslím, že v takové zemi nikdo z nás nechceme žít. Zemi plné strachu, udavačů a agresivních vulgárních lidí, kteří absolutně neví, co to je demokracie, protože podle mého názoru je demokracie to, že vy můžete mít zcela opačný názor, než mám já, ale já budu vždycky usilovat o to, abyste ho vy mohli veřejně říkat. To je po názoru demokracie. A tady toto v České republice prostě není.
2: Já jestli bych to jenom doplnil, já si myslím, že ono, polovina národa žije v představě o slovu, kterému se říká demokracie. Demokracie to je slovo prostě normálně zprosté, protože tam neexistuje. Vždycky říkám demokracie podle koho? Podle mě, podle paní Liskové, podle Helenky. To prostě to slovo, a je to zdiskreditované tak, jak kdysi se skoro zdiskreditovalo slovo mír, a podívejte se, je tady 40 let po nějakém kotrmelci, kdy jedna parta, která potřebovala uchopit moc a majetek, tak vytvořila převrat. On ten převrat zase přijde, z toho si nedělám iluze. A otázka je, co to bude za partu, která se toho zase ujme, toho majetkového převratu. A po těch 40 letech se dostáváme. My se dostáváme úplně tam zpátky, kdysi. Já jsem 50. léta nezažil, ale pokud tomu tak bylo, že jo, ty indicie tam jsou, že prostě nějaký problémy mezilidský tam prostě byly a byly uplatňovány represivně, no tak vlastně tady tato sebranka, která tomu vévodí a slouží někomu jinému, tak ona dělá tu stejnou roli, akorát, že dneska prostě se to nedělá tím, že výloženě skončíte jenom ve vězení, ale oni vás dokáží psychicky zdeptat, zlomit. Jestliže ukážete, že něco víte, anebo že jste rozumná, potom ty party, které dneska jsou ve sněmovně a v senátu, takže na každého z nich se něco ví a ti se toho bojí a dělají tak, jak jim nadřízený orgán píská, tak podle toho tancují, protože na ty lidi, na který nikdo nic nemá a kteří se nebojí, tak je prostě tlačeno zase tím způsobem, že se ruinují ekonomicky a psychicky. To tak prostě bohužel zase v této demokracii slavné je. No, bohužel.
1: No, tak o tom bych já mohla vyprávět. Takže no, že 8 let tahání po soudech za nic, jenom za to, že měla rozmar paní Richterová z Pirátů a vlastně byla jsem odsouzena za šíření nenávisti, tak to je naprosto neuvěřitelné, jo? Jenom proto, že jsem sdělala její rozhovor z Pirátské pravdy, že se vyjadřovali Piráti k tomu, že vlastně chtějí přednostně dávat kvantum, to dokonce v pátém v roce 2015. A za toto všechno jsem vlastně měla 8 let jako ze života peklo, protože mi tahali po soudech, to bude pokračovat teďka tou novou kauzou. A pochopitelně, že když třeba v mainstreamu na Nově nebo na Primě je moje fotka přes celou obrazovku, Nela Lísková, proruská dezinformátorka a tak dále, jo, tak to je pochopitelně taková podpásovka, protože ani ten hloupý mainstream si není schopen vyslechnout obě strany, je tendenční. Mě se nikdo nedá to, jaký mám vlastně životopis na Wikipedii, protože si ho tam někdo vytvořil, byť jsem ho opakovaně opravovala, tak ten dotyčný to tam zase dal zpátky do té vylhané podoby. A tady toto všechno se může dít v České republice slušnému člověku, tak proč bych neměla kandidovat do Senátu? Tady toto všechno může časem třeba potkat kteréhokoliv jiného člověka v České republice. A jak jste říkal ohledně třeba té demokracie, tak pochopitelně, že demokracie je jen iluze. Já jsem to popsala ve své knize zcela jasně, je to jenom fasáda pro zakrývání a organizaci vlastně, no, protože v podstatě za demokracií se schovává cokoliv. Jako Západ vyváží demokracii, Spojené státy vyvážejí demokracii, že jo, a teď víme, pod čím to všechno je. Je to vlastně barevné revoluce, že jo, potom tam vlastně páchají různé ekonomické delikty v tom smyslu, že drancují země, protože to je podstata vlastně Spojených států a její ekonomiky. Takže to všechno je pod rouškou demokracie, takže o jaké demokracii se tady bavíme. Opravdu za tu demokracii se dá schovat cokoliv a vždycky ta dotyčná strana potřebuje něco zlegalizovat, tak to schová pod rouškou. Protože tady toto asi společnost zkousne a všichni si říkají, aha, tak to asi tak má být, je to v rámci demokracie. V rámci něčeho, co je iluzí a co v podstatě nikdy neexistovalo a neexistuje, existovat asi ani nebude.
2: Tak on je problém také v tom, že dneska je obrovská moc ve sdělovacích prostředcích. A kdo je ovládá, bohužel, tak ten určuje tender a život. Jo, protože podívejte se, jak je velice jednoduché. Putin si brání svoje teritorium a vznikla nějaká operace, a já se nedivím, na ukrajinském území. Ale nikdo prostě za poslední dobu neřekne, že prostě Trump čapne unese venezuelského prezidenta. Kde to jsme? Trump vletí do Iránu. Kde to jsme? Izraelci srovnají se zemí Gazu mainstream a vůbec naše sdělovací prostředky akorát řeknou, že prostě Palestinci jsou raubíři a je tam Hamas a je tam islámský hnutí. To všechno může být, ale prostě nikdo nesrovnal jakousi rozlohu, jakéhosi území se zemí a svévolně nevyhlal tam miliony lidí a nepozabíjel. O tom se nemluví a to je v pořádku. Jo, to prostě, a ty lidi dneska jsou mně připadnou jak slepé koně, jo, které jdou vždycky na tu pastvu, jo, nebo ty kravičky, no a pak jdou svorně do toho chlívku, jako nedívají se kolem sebe, vůbec nedokážou si tyhle ty věci zhodnotit a dát si to prostě dohromady, že? To je vývoz demokracie, prostě sebrat prezidenta, že jo, tak jak dopadli ti nepohodlní, že jo, jak dopadl Kadáfi. A jiní, jo, to nikdo dneska nebude v potaz, jo, to prostě, to tak asi má být, jo. A to je to, já se vrátím trošičku na začátek, protože já už jsem nějaký, sice nejsem moc starší než paní Lísková, ale už nějaký matador a mám 12 let tady toho Sisyfose za sebou 12 roků, jsem se snažil nějakým způsobem někam tlačit nějakou tu kuličku, která mi akorát padá na hlavu, jo, ale jako tam se nejde o to, že by to člověk úplně vzdal, ale vidí, že to nemá smysl, tak prostě čeká na to, až si ty lidi, kteří tomu nevěří, nebo tomu nechtějí věřit, anebo to nechtějí vidět, až si ty lidi nenatlučou nos a ono je to začne zajímat, až je to tvrdě, začne je samotné ovlivňovat.
1: No, to máte pravdu, protože já jsem teď natáčela vlastně video k tomu poslednímu videu Trumpa, kdy on vyhrožuje Iránu vyhlazením. A když poslouchám tuto retoriku, tak rozdíl mezi Hitlerem a Trumpem se mi nebezpečně stírá, protože u obou vidím fanatismus, dehumanizaci, v podstatě děsivou lehkost, s jakou se mluví o likvidaci celých společností. A Trump dnes z pódia, nebo dnes, jako v posledních dnech z pódia OSN, vlastně hovoří o likvidaci Iránu a o tom, že jeho obyvatele může zahnat do pekla. Jako, rozumíte, oni si hrajou opravdu na policii světa, oni si vzali samozřejmě nějakou moc a myslí si, že můžou zasáhnout do jakéhokoliv, na jakýkoliv kontinent, do jakékoliv země. No a když tady teda mluví o civilizaci a o barbarství, což dlouhodobě samozřejmě je téma, už z hlediska, když se bavíme třeba o Spojených státech, tak stojí za to se potom ptát, jaké dědictví po sobě skutečně zanecháváme, protože bombardování, války, nenávist a desa nejsou známkou civilizační převahy, ale jsou známkou jejím selhání. A to je potřeba takto vnímat, protože ten západ a ta západní kultura a vůbec celkově, jak se nám tady vnucují ty západní hodnoty, tak to je právě ta pravá cesta do pekel, zániku civilizace, protože opravdu za posledních zhruba 10 let se to pohnulo teda milovými kroky, ať už počínaje tím, že tady máme podle západu desítky pohlaví a další nesmysly, které se vtloukají do hlav, ať už třeba je porodnost. Proč? No, protože logicky tady není sociální zázemí, lidé se bojí do té nejistoty mít rodiny a tady toto všechno se vším souvisí. A bohužel Česká republika je do toho taky díky politikům ponořená a nedržíme se okrajově od těchto témat a i politické neziskové organizace, pro které já bych vždycky hlasovala pro jejich zrušení, protože je dlouhodobě odmítám a v České republice by neměla být jediná politická nezisková organizace, protože nás stojí miliardy korun a ve výsledku jsou to jenom agitátoři té strany. V podstatě je to všechno destruktivní a ta destrukce jde ruku v ruce, podporuje to škola, podporují to různé vzdělávací ústavy i vyšší stupňů a vysoké školy, univerzity. A potom ti mladí lidé jsou prostě takoví, jací dnes jsou. Jsou zmatení, nemají hranice, nemají v podstatě nějakou vidinu nějaké budoucnosti, jsou nejistí, pochopitelně jsou nejistí, protože ta nejistota, to je ten hlavní předpoklad té destrukce. V konečném důsledku opravdu tak, že neumím představit, až tady nebude ta další generace, jak ty další generace v tomto šíleném světě obstojí.
2: Oni mají jinačí žaludek, jsou jinak vypěstovaný, ale oni víceméně dopadnou tak, jak to dneska vidíme krásně v té Americe. Prostě padnou do zajetí zničujících drog. A to nikdo nebude tyhle ty...
1: A tak to zase bych neřekla tak úplně. Já bych to neřekla třeba až tak úplně natvrdo, protože... které je dva let a lidi kolem ní jsou taky rozumní, taky to vidí, jo, to nastavení mají podobné nebo stejné, jako máme my, takže nemůžu říct zase, že by všichni mladí lidé na tom byli tak špatně, protože pochopitelně, že výchozí bod je rodina. Je, kam je směřuje rodina, jakým způsobem přistupuje k té výchově rodina, to je prostě základní kámen. No a ale nevždy, třeba dokonce jsem měla teď případy, kdy jsem byla v chodě a přišli tam za mnou taková skupinka mladých kluků. My vás sledujeme dlouhodobě na sociálních sítích, jo, prostě máme vaše názory, víme, že se založila politické hnutí Nezlomní, rádi bychom se přidali. A teď já jsem říkala, kluci, a kolik vám jako je, to bylo 18, 19 až 22, jako mladí kluci. A co mě zaskočilo teda velice, tak říkali, že jejich rodiče jsou zcela opačného smýšlení. Že podporují válku, Ukrajinu, za covidu prostě očkování, že jsou úplně opační. Já říkám, a jak je to vůbec možné, jo? Že prostě se, to je zázrak, že když ti lidé prostě v rukové rodině, kde ti rodiče jsou takoví v podstatě, tak jsou s nich samostatně myslící bytosti, kteří mají opravdu zdravé názory, nedestruktivní, vidí ten život zcela realisticky. Já tady toto vnímám jako obrovské skutečně mi to udělalo nesmírnou radost, protože jsem si říkala, že jako vidím, že třeba kolem mojí dcery, jako její kamarádi a přátelé a takhle, na tom jsou úplně stejně myšlenkově, ale potěší to, když prostě jste úplně v jiném městě, potkají vás takhle mladí lidi a zjistíte, že napříč republikou jsou mladí lidé, kteří jsou normální. Jo, takže to je opravdu pro mě velký dar.
2: Tak jsou to ostrůvky naděje, to je v každém systému a v každé společnosti, ale zatím bohužel tu údernější silu má ta dneska protistrana, a to tím, že má prostě v rukou zaprvé sdělovací prostředky a pak to nejhorší, co člověk kdy vymyslel, tak peníze a moc. Bohužel, jo, a to se s tím se hrozně těžko bojuje.
1: No, já vám to řeknu ještě takhle. Ono nejenom, že s tím se těžko bojuje, ono i na té naší straně jsou různé skupiny, kteří mají potenciál dát prostor těm, kteří jsou pronárodně smýšlející. Já jsem mi teda před volbama oslovila absolutně všechny, do jednoho absolutně všechny, a jeden jediný z nich mi nedal prostor. Ani jeden jediný z nich, všechny ty, které posloucháte, já je nebudu jmenovat, já je nebudu diskreditovat, ani jeden jediný, všichni řekli, že nemají čas, že nemají prostor, protože i na té pronárodní scéně to mezi sebou prostě válčí a bojuje. A ti, kteří pracují třeba pro tu skupinu, tak už nedají prostor nelízkové, protože oni by se zase urazili a tak dále. Takže vlastně tady je to tak šílené v té České republice v tomto směru. A já jsem tak tím vším. Já prostě, kdybych měla, jakožto, že chystám vlastní podcast, tak tam dám opravdu prostor absolutně všem. A nejenom všem těm lidem z té pronárodní scény, ale pochopitelně i opačné straně, abych hutovat. Pro mě je důležitý rozdílný úhel pohledu. Já si myslím, že takto by se spolu lidi měli bavit na úrovni, respektovat se navzájem v názorech, a já si myslím, že ten rozdílný úhel pohledu je velice důležitý, protože i mi se stalo, že mi na sociálních sítích někdo sdělil svůj názor zcela opačný, než jsem měla já. Já jsem to vyhodnotila tak, že z velké části měl ten člověk pravdu a že já jsem to viděla třeba neobjektivně. Jo? A to je podle mě přesně ten způsob, jakým bychom měli přemýšlet. A nebránit se tomu, aby byli otevření těm diskuzím, protože já si myslím, že to je to, co ta společnost potřebuje nejvíc k tomu, aby prostě dozrávala, aby mentálně se udržovala v kondici. To je strašně důležité, protože když tady máme jenom jednostranné názory a nějaké tábory lidí, kteří jsou rozdělení a jsou proti sobě, tak z toho logicky nemůže vyjít nic pozitivního.
2: Máte určitě pravdu, akorát vás chci trošičku povarovat, můžete dávat prostor všem. Ale každá hůl má dva konce a zase někdo jiný to vezme za ten druhý konec a budete číst palcovými titulky někde zase. Lísková dává prostor těmto nacionalistům, ona s něma souzní a máte to, co nechcete. Bohužel lidé takhle uvažují. Jo? To je jenom taková...
1: No,

0: v podobě těch politických procesů a s tím souvisí pochopitelně problémy v podnikání a tak dále. Ono to v ruku v ruce, je to dobře vymyšlené, pochopitelně od těch zadavatelů té politické zakázky, protože ono to vždycky je tak, že na začátku toho je nějaký udaváč, někdo vás udá a pak tam je už připravená nějaká objednávka, pochopitelně to se potom prostřednictvím soudu řeší. Takže ono to je vymyšlené velice dobře. Záleží jenom na tom, jestli se tomu člověk úplně poddá a zhroutí se, anebo jestli to prostě bere tak, že je to jenom další životní zkouška. A to je třeba můj postoj. Já nemám ve zvyku se hroutit, protože ve výsledku to nikomu nepomůže a ničemu to nepomůže. A mám zodpovědnost za svoji rodinu a mám zodpovědnost za různé další věci ve svém životě, které jsou pro mě velice důležité. A zároveň ale pořád jsem ráda za to, že mám opravdu takové zázemí, že si můžu dovolit tu pravdu říkat, aniž by třeba se rodina postavila proti mně, protože to nepohodlné, to se nikdy nestalo a nestane. Takže už tím, že my jsme tak prostě kompaktní jako celek, tak to je ten důvod, proč já můžu dělat to, co dělám, protože za mnou vždycky stojí lidé, kteří mě milují a které miluji já. A tím pádem mi dávají sílu v dobách, kdy je mi třeba špatně, kdy jsou dny, kdy opravdu se toho nahromadí třeba moc a mám to zázemí, že můžu dělat to, co dělám. A za to jsem nesmírně vděčná, protože je to věc, které si vážím a neberu dřinu.
1: Pojďme k otázkám, protože během toho povídání jich přišla celá řada. Já to vezmu od začátku, seřadila jsem je ne tak, jak přicházely, ale aby postupně náš příběh měl začátek i konec. Je tady David a ten se chce zeptat, jak vypadá politické hnutí Nezlomní, co má vlastně ve svém programu, čím se zabývá a chce, abyste mu ho, Nelo, představila.
0: No tak, politické hnutí Nezlomní je pronárodní politické hnutí a pochopitelně jsme nové hnutí. To znamená, že fungujeme nějaké 2 roky, takže jdeme krůček po krůčku, nabíráme pomalinku podporovatele a předpokládám, nebo pokud se nám to podaří, tak bych z něho chtěla postavit samozřejmě politické hnutí, které bude mít své místo v českém politickém prostoru. Stejně důležité samozřejmě potom spolupráci i s dalšími subjekty, kteří jsou pronárodní. Umím si představit některé už dneska. No a politické hnutí Nezlomní vzniklo 2 roky, protože jsem objížděla se svojí knihou Příběh Putinovy děvky, kterou jsem napsala, celou Českou republiku, kde mi lidé sami organizovali besedy, což bylo úplně úžasné. To mě velice dojímalo, protože v podstatě jsem se nemusela starat o nějaké besedy v rámci České republiky, protože na sociálních sítích mi vždycky napsali, přijela byste do Chomutova nebo přijela byste do Brna, my vám to nezvíme, přijdou tady lidi na vás. Jo? Takže to bylo naprosto úžasné, že takto to fungovalo vlastně po dobu 2 let a sbírala jsem současně podpisy na založení politického hnutí Nezlomní. No a náš program je samozřejmě, já vám řeknu zásadní programové body, které jsou pro mě třeba jako velice důležité, a to je zachování české koruny. Pochopitelně se stavíme proti válkám. Pochopitelně chceme, aby Česká republika byla suverénní stát, když se nebude do cizích konfliktů. A jsou tam prostě další body programu, které jsou vyloženě ryze pro české a nejsou pro cizí mocnosti. Takže to je pro mě velice důležité, aby ta Česká republika už přestala být konečně vazalem a nebyla jenom takovou slouhou těch nadnárodních korporací a na ně navázané subjekty a vůbec celkově vlastně i těch mocností, a aby Česká republika byla zemí, která se nebude vměšovat a ukázala mi do cizích válek, protože v konečném důsledku jsme se stali třeba aktuálně pro Rusko nepřátelskou zemí, což je ta největší hloupost, co mohla vlastně i minulá vláda udělat, protože zbavit se ekonomického partnera, jednoho z nejsilnějších ekonomických partnerů a ještě si ho poštvat politicky proti sobě, to je opravdu záležitost, která je z mého pohledu řízená cíleně. A to jsou přesně ty důvody, proč jsme třeba i zakládali politické hnutí Nezlomní, protože tady máme takovou tu pronárodní sílu. Jsou tady samozřejmě subjekty, které se jako jeví, že jsou jakože pro národní, ale potom, když dojde na třeba nějaké důležité hlasování, tak buď tam chybí, anebo laborují tak nějak mezi. A to je přesně to, co si myslím, že teď potřebujeme úplně nejméně.
1: Další otázka, ta přišla od Aleše. Ten píše: Dobrý večer, paní Lisková.

0: Sleduji vás a moc vám fandím. Mohla byste nám představit svůj senátní obvod a hlavní problémy? Jsem z Frýdku Místku a moc vám fandím, můj hlas máte.
1: No tak já si myslím, že samozřejmě, že nemusím až teďka jmenovat všech těch 42 obcí a měst, které jsou součástí toho senátního obvodu 69, ale každopádně já si myslím, že náš region bohužel přichází o mladé lidi, protože mladí lidi nám utíkají hodně do Prahy, to znamená, je potřeba se zaměřit na problematikanosti a podpory středních a malých firem a podnikatelů. To si myslím, že je zásadní. A další věc, kterou považuji za zásadní, je to, abychom nepřicházeli tak, jak si přeje Petr Pavel, o nemocnice, abychom nemuseli dojíždět 50-80 km do nějakého zdravotnického zařízení. Takže tady jsou problémy toho regionu v podstatě přímo navázané na to, jakým způsobem teďka prezentuje opozice své, protože pokud bychom měli tady toto všechno udělat, tak já, nebo pokud by to měli bychom jít touto cestou, tak pochopitelně by to bylo ryze destruktivní. Já jsem třeba hodně příznivce třeba i různých těch farmiček a biofarem, protože mám tyto produkty nesmírně ráda a na ně se taky zapomíná. A mají obrovské problémy třeba získat dotace. A já si myslím, že tady toto by nemělo být vůbec opomenuto, protože korporáty je likvidují a já jsem pro měli možnost výběru a koupit si třeba zdravé potraviny, zdravé suroviny. Takže i tady toto je pro mě důležité. Takže to jsou takové věci, které vycházejí vlastně z toho obecného života, který já sleduji kolem sebe. Ale pochopitelně tady jsou potom důležité věci, jako je hlasování pro věci, které ovlivňují celou Českou republiku a mají třeba i ten vliv z toho zahraničí a tam už je potřeba, aby ten senátor skutečně si to prostudoval a zamyslel se nad tím, jaký dopad to bude mít třeba na ten jeho daný region. A to je ten důvod, proč kandiduji do Senátu, protože miluji Beskydy, miluji prostě tady tento kraj. Narodila jsem se tady, žiju tady celý život a chci tady žít celý život a proto mi to není jedno. Každopádně moc děkuji za vaši podporu, nesmírně si toho vážím.
0: Když jsme se zastavili u toho rušení nemocnic, to znamená u toho, co by si přál zřejmě náš prezident současný, tak my jsme se ve volební kampani v okrese Tachov dozvěděli, že u nás by se také samozřejmě rušily nemocnice, ale už víme víc, z nemocnic by se staly nemocnice následné péče a akutní péče by se pro celý plzeňský kraj vlastně odehrávala pouze v Plzni a možná v Klatovech. Nejsem si jistá, jestli Plzeň, která už teď má velké problémy, aby obsloužila všechny pacienty, čekací doby jsou sáhodlouhé, zda by zvládla, aby najednou tam přibylo dalších 7 okresů. Nemám představu, jak by to vůbec chtěli udělat.
1: No, tak jako je to samozřejmě nesmysl. A jestliže Česká republika se pyšnila tím, že máme zdravotní péči na požadované úrovni oproti třeba jiným zemím, a já můžu třeba říct, že když jsem třeba pobývala v zahraničí, ať už v zemích třeba i třetího světa, tak jako potom si vážíte pochopitelně ty zdravotní péče, kterou máte doma. A snižovat úroveň ty zdravotní péče přesně tím, co se teď aktuálně hypoteticky chystá, je zase krok zpátky a nechci, aby vůbec taková politika v České republice existovala, protože každý normální člověk, a to nemusí být skutečně odborník z daného segmentu, ale každý normální člověk, který má zdravý selský rozum, přece chápe, že je to naprostý nesmysl. Že opravdu jako v té zdravotní péči v těch několik kritických minuty a si vůbec představit, že by pacient dojížděl třeba 2 hodiny někde do nějakého zdravotnického zařízení. To je absolutní nesmysl a myslím si, že je to krok zpátky. Takže proti tomu bych se určitě bych se proti tomu postavila, protože konec konců výroky Petra Pavla dle mého názoru jsou vlastně jenom hloupé. V podstatě já jsem ho ještě neslyšela říct nikdy něco rozumného, takže
0: tak já musím říct, že by se mohl zastavit ve svém vlastním rodišti v Plané, protože ta patří také do okresu Tachov a okres Tachov je jediným okresem v České republice, který nemá okresní nemocnici, čili nemá akutní péči a my už to zažíváme v tuto chvíli na vlastní kůži. A musím říct, že pokud nemáte protekci, pokud máte jenom běžné kontakty, tak je velký problém získat specializované vyšetření. A když, tak je to tak dlouhá čekací doba, že někdy může být i pozdě.
1: To je pravda, to je pravda. No. Takže právě proto o to méně rozumím těm výrokům, které teď z ministerstva zdravotnictví šly a které dokonce kvitoval i Petr Pavel. Takže takto, no.
0: Já totiž jsem se o tom zmínila záměrně, dám ti slovo, Oldo, protože právě přišel dotaz z Plané, kde byla moderní nemocnice, která se zrušila daleko po převratu. A tato nemocnice tady citelně chybí, proto lidé píší, mají stejný názor, jako jsem shrnula, jen to píší trošku od srdce, jadrněji.
2: No já bych se na to podíval z jednou pohledu, jako určitě by se neměly rušit ty nemocnice, nějaké ty okresní minimálně, jo, aby měly nějakou kvalitu jako takovou, že u nás za vším hledají prachy. To znamená, soustředí se kapacity a soustředí se na to finance, které půjdou do kapes jenom jedněch, protože za určité úkony bude od pojišťoven i od lidí následně, jinačí finanční úhrada. To je ten problém. A to je tímto směrem, ale na druhou stranu si zase myslím, a já jsem to zažil sám ve své době se svým zdravím, kdy jsem to měl možnost porovnat. Bohužel je i pravda také to, že není zařízení jako zařízení. Když si vezmu, já jsem kdysi měl úraz, skončil jsem v úrazové nemocnici, která byla specializovaná na to, že vlastně tam byl prvotní zákrok, dneska to už není takový problém, protože dneska letí k negativnímu prdnutí vrtulník, což je druhá chyba. Jo. Tak prostě tam, když člověk spadne někde ze střechy, nebo já nevím odkud, doláme se, propíchne si plíci a to. A když ho tam někdo řádně poskládá, což tíhleti lékaři v té úrazové nemocnici uměli, což se mohlo potom vidět následně, nebudu jmenovat, odkud kam dovezli pacienta, který ho museli tam lámat, protože ho špatně poskládali. Jo? Takže to je taková věc, ale ta nesouvisí s tím rušením nemocnic jako takových. Jo? Jako specializovaný.
1: No, to je pravda,
2: jo? Ty specializované části, říkám, to po úrazové, protože tam to je zásadní věc, když vás špatně poskládají, když vás špatně odoperují, tak to má následky a jo, někde jinde. No a skončíte buď to v nemocnici, kde ty ležíte, nebo na ty LDNC, která dostane za tu tvrdou práci, protože tam jsou lidé nepohybliví a tak dále, jo, dostane na ty výkony míň peněz, což nikdo jako to nezohledňuje, ale bohužel za vším hledej jenom ty zatracený prachy a to nás jednou dožene zase k tomu, že budeme potřebovat ten náraz do té betonové zdi, aby jsme se zpamatovali.
1: Jako já si zase myslím, že reforma zdravotnictví je potřebná, jo? Protože samozřejmě všechno má nějaký vývoj, ale zase neměla by jít otázkou, kterou nemocnici můžeme zrušit, ale otázkou, jak zajistit kvalitní a dostupnou péči lidem v každém regionu. To si myslím, že to je to podstatné a obávám se, že právě u této otázky bohužel ti, kteří s tím nápadem přišli, nezačali. No a v podstatě úspora, která na papíře vypadá dobře, tak může být pro pacienta v konečném důsledku velmi drahá, pokud za ní třeba stojí delší cesta, přeplněná nemocnice, anebo pozdě poskytnutá. Takže to jsou všechno otázky, kterým se skutečně musí odborníci zabývat do hloubky a neplácat to názory veřejně, pokud to není to národ, tak diskuse v sítích, jak se lidé zhrozili toho, že se zase budou rušit nemocnice, ale je potřeba skutečně se na to dívat třeba i z tohoto úhlu pohledu, protože jako přesně jak říkáte vy, zašli hledají peníze, ale nemůže to být na úkor toho, že upadat zdravotní péče jako taková.
2: Já ještě jednu větu. Podívejte se do politického dění, kolik tam je lékařů. Kolik je lékařů ve sněmovně, kolik je lékařů v senátu. Proč tam jsou, když ti mají přece plnit Hippokratovou přísahu, ne? Jsou lékaři. No a vrcholem doktoru je pan Hříb, že?
1: No, tak to už asi no comment, no.
2: A o panu Svobodovi si nebudeme dělat žádné iluze, jo? Asi tak třeba k tomu lékaři. Já si myslím, že ti by měli diplom vrátit a zaplatit, aby mohl vystudovat jiný doktor, který by byl třeba v té nemocnici plané co platný.
1: Ono tady máte extrém vedle extrému, jo. Nemusíme chodit daleko. Podívejte se třeba pro lidi, kteří mluví o válce s Ruskem, ale kolik z těch lidí, kteří tady hlasitě mluví o válce s Ruskem, by do ní skutečně šlo? Jo, tady máte jeden extrém vedle druhého. Ať už jsou to teďka ty nemocnice, anebo třeba tato problematika. Nebo že po nás chtějí, abychom snižovali svou uhlíkovou stopu, omezovali se a měnili způsob života, ale kolik z těch lidí, kteří nám to nařizují, je připraveno vzdát se vlastního komfortu, pohodlí, luxusu?
2: Žádné, no protože...
1: Tady to je jedna věc vedle druhé. Jo? Podle mě v nosti znovu se aktivizovala nějaká sorta lidí, kteří si samozřejmě vzali patent na pravdu a právo rozhodovat o tom, co je ta jediná správná pravda a cesta k řešení. A chtějí nám diktovat, co si máme myslet, jak máme žít, kolik máme mít prostě, jakou máme možnost třeba lékařské péče, dostupnost, co smíme říkat, nebo co ještě můžeme, nebo naopak už nesmíme si dovolit. Jo? To je prostě to je šílené. Jako celkově, když se nad tím zamyslíte, jako je to globálně teďka, tak v podstatě tady se úplně vytratil zdravý selský rozum. A tady chybí politici, kteří mají zdravý selský rozum a přemýšlejí jako normální lidé. Jako opravdu v politice, české politice i celkově, v globální politice i jako šafránu. A když už takový politik se najde, tak pochopitelně okamžitě vykonstruují nějaký případ, něco si vymyslí, aby ho mohli veřejně dehonestovat a znemožnit. A proto je potřeba, aby ta pronárodní síla v té politice opravdu nabírala cíle, aby se lidé začínali konečně spojovat a nešli proti sobě, aby dokázali i ti jednotliví lidé třeba kandidují potlačit své ego a dokázali lidem to, že má smysl pořád ještě zde politice věnovat. Protože až lidé úplně zanevřou na politiku, jakože myslím definitivně, a nebudou k těm volbám vůbec chodit, no tak potom Bůh s náma, že jo? Protože viděli jsme minulou vládu, jak to tady dopadlo, a to je přesně to, jak by to dopadlo i za těchto podmínek, pochopitelně. Takže je potřeba, abychom aktivizovali nějakou sílu, a ukázali těm lidem, že ta politika nemusí být jenom vyloženě o korupci, o lžích, o nenávisti, o agresi, o vulgaritách, tady nám předváděla vláda minulá, ale že může navrhovat i řešení, může se chovat s úctou a respektem k voličům, protože voliči jsou přece ti, kteří toho politika do té politiky dostali. Jsou jeho zaměstnavatele a ten politik je zaměstnanec těch voličů. Tak to je tomu potřeba přijít. Tračím na ten pocit, že se ve jménu této správné pravdy, kterou tady nastolila ta minulá vláda, začíná hodně ohýbat i právo. A to je třeba další alarmující případ, protože přece, když si vezmeme od roku 89, tak tady nebývaly žádné politické procesy za názor. To tady vlastně od dob Pirátů, začalo to mnou od dob Pirátů, když se dostali Piráti do parlamentu a pokračovalo to pochopitelně začalo to ČSL, jo, protože jeden politický proces proti mně inicioval Martin Herman, bývalý ministr kultury za KDU ČSL. Takže tito lidé, to jsou právě ti pravdoláskaři, tak tito lidé chtějí v České republice absolutně zrušit jakýkoliv jiný názor, než mají oni sami. Oni mají tu svoji pravdu a v případě, že nezdílíte ten jejich názor, tak se snaží slušné občany kriminalizovat. Je potřeba tažně. Takže je to potřeba opravdu, aby lidi nezanevřeli na tu politiku a aby se snažili i oni sami třeba sám za sebe. Já chápu, že nemůže každý kandidovat do obcí, do zastupitelstev, do senátu, kamkoliv, ale minimálně, co můžete udělat, je to, že vám to nebude jedno. A to já vidím jako zásadní, aby vám to nebylo jedno.
2: Ono, víte, bylo ono, bohužel lidé se nepoučili nikdy v historii. Všechno to už tady někdy bylo. Bylo to za jiných podmínek, ale podstata byla vždycky stejná. Boj mezi lidmi, uměle rozdmíchaný a podobně. Jo? To už tady všechno bylo. A dneska u nás teda potom po Kristu, co jsme, tak v tom vévodí samozřejmě církev, že? Římskokatolická, stolec vatikánský, kterýho, když jste zmínila pana Hermana, který nevěděl, jestli byl farář nebo pod obojí, že nakonec se vzdal toho roucha páternického a našel si nějakou slečnu. Dneska, když si vzpomeneme, a to lidé bohužel mají strašně krátkou paměť, že? Když vymyslel strýčka Bradleyho, kdo si dneska na strýčka Bradleyho v jeho podání vzpomene. No a to je právě to, proto jsme tam, kde jsme, že to je, že lidé jsou tak utlumení, že se nezajímají takřka o nic. Jenom prostě, kdo jim co předhodí, takhle. Ale já když to vezmu v porovnání s naším nejvyšším ústavním činitelem, což je prezident, tak já v KSČ nebyl. Já byl v KSČM, ale zabil jsem až 4 roky, než mě vyrazili, a zabil jsem Horáku. Jo, ale on ne. On ne, on je ten dobrý. A když nic, tak on si to odčinil. Já jsem neměl jak. No, tak to je.
1: Probíhá tady prezidenta opozice, to znamená ne prezidenta České republiky, ale vyloženě prezidenta opozice, který vysílá svou chod a demonstraci proti vládě, která ji vyplácí měsíčně 100 000 apanáže na její vodní přešlapy, tak to je asi zcela irrelevantní. Stejně jako irrelevantní to, že v podstatě máme prezidenta, který zaštítil studento německého landsmanšaftu, tedy potomku německých nacistů. Teď to je naprosto neuvěřitelné, kam se Česká republika posunula. Já jsem vlastně u soudu, přinesla jsem tam svou knihu, když jsem se obhajovala, a říkala jsem, ať si uvědomí vlastně lidé, že to, co tady přichází z Ukrajiny, ti lidé, že oni skutečně zastávají třeba hodnoty Bandery a nacismu. A ten soudce se na mě díval, vůbec nevěřil. Říkal, nic takového tady není a už vůbec nacismu za Banderu. Ale dnes a denně vidíme videa pochodů. Zrovna teďka natáčím připravuji k tomu video pochodu banderovců na Ukrajině. A že ti taky v České republice, protože když já jsem pomáhala v Donbasu, tak lidé, kteří se dostali do České republiky, třeba z té Doněcké nebo Luhanské oblasti, tak mi dnes říkají, paní Lisková, teď pro Boha, to, před čím my jsme utíkali z Donbasu, tak teď máte vy v České republice a mnohonásobně ve větším počtu. Teď to není normální, proč to děláte? Kam budeme utíkat teď? A za to všechno nese zodpovědnost vláda minulá. A já si myslím, že opravdu v budoucnu tady třeba pro nás vzniká obrovské nebezpečí, že se budou aktivizovat to skupy a že se nám vrátí třeba 50. léta, kdy budou podnikatele opět zažívat třeba výpalné a podobně. Jo? A tady toto všechno přece tomu šlo předejít. Stačilo jenom myslet a nedopustit to a nekontrolovaně pouštět na území České republiky kohokoliv. To bylo prostě podle mého názoru to nejhorší. To byl ten nejhorší zločin, který ta minulá vláda udělala, spáchala. A byl podle mého názoru mnohonásobně větší než třeba ty různé korupční kauzy a metry a tak dále. Protože opravdu my tady máme lidi, kteří jsou pro Českou republiku bezpečnostní hrozbou, rizikem bezpečnostním.
0: Já jsem jenom chtěla doplnit toto téma, protože když jste mluvila o politických elitách a jejich pravdě, o tom, že je to jediná pravda, že si to myslí, tak v tu chvíli hned přišla SMSka od Lenky, která se ptá, vy si myslíte, že tomu opravdu věří, že nevidí, kam to vede?
1: Já si myslím, že část tomu skutečně věří, protože já jsem zveřejnila třeba v mém nějakém předposledním videu, mám pocit, dokonce i komentáře, které mi chodí, jako hrozné komentáře, jako výhružné komentáře, typu, že ví, kde bydlím, že vytáhnou z baráku za vlasy a že Ukrajinci už dobře vědí na stavbách a že mě prostě registrují a podobně, jo. A to jsou lidi, kteří mi píšou typu, že lepší je ukrajinský nacismus, než aby nám tady vládlo Rusko a podobně. Takže to jsou lidi, kteří vlastně podporují tady toto. A dokonce se mi stalo teď, když na začátku jsme nějak nadnesli ty předvolební boje, takže banery, které mám různě na plotech, tak někdo pomaloval hakovým křížem a napsal tam různé vulgarity a tak dále. Já jsem to byla samozřejmě ohlásit na policii, byť si nedělám teda iluze o tom, že to bude nějakým způsobem vyšetřovat, ale je důležité, aby tyto Tyto věci byly zaznamená, že někdo maluje veřejně hákový kříž, to znamená, že podporuje a propaguje nacismus a fašismus, a to je stále v České republice trestný čin. Takže já jsem sama zvědavá, jak to policie vyhodnotí. A vadí mi to třeba o to víc, že já proti tomu bojuju dlouhé roky, protože jsem na té Ukrajině, v tom Donbasu, zažila opravdu ty hrůzy války, které popisují ve své knize Příběh Putinovy děvky, a kterou jsem takhle nazvala právě proto, že ti lepší lidi v úzovkách, když jsem napsala slušně svůj názor, co jsem tam zažila, tak mi napsali typu děvko. Tak já jsem si říkala, výborně, není nic lepšího, než poukázat veřejně na to, jaký jsou hloupí, agresivní a vulgární a jak prostě neumí argumentovat věcně. A proto jsem tuto moji knihu nazvala takto, abych otevřela lidem oči a aby viděli, jak se naše společnost hroutí a jakým způsobem degradovala absolutně na dno, protože já bych si třeba nedovolila ani v životě, ani jsem si to nedovolila, cizímu člověku tykat. Pro mě to je absolutné. Já si, že někomu napíšu, ty jsi taková nebo maková, já všem vykám, chovám se ke všem slušně a úplně mě prostě irituje to, jak ta společnost zhloupla a zvulgarizovala a už berou tady toto úplně jako normální věc. Jo? Že tykáme kde komu, bavíme se s kde kým, jako kdybychom s ním husy pásli. Prostě je to šílené, opravdu je to šílené, hrozně mi to vadí. A celoživotně se s tím nemůžu nějak stotožnit, ani nechci, ani se s tím nestotožním a určitě tak to chovat nikdy nebudu k nikomu. A myslím si, že český jazyk je natolik krásný, že pokud chci někomu něco vytknout a chci si ho rypnout, tak to můžu udělat inteligentně a ještě s větší grácií a silou, než když bych mu napsala nějaký vulgarismus, jakože bych se toho nikdy nedopustila. Jo? Takže takto. No. Otázka zněla ovšem, jestli oni tomu věří. Tak já na to odpovím tak, že si myslím, nebo že jsem přesvědčená, že část těch lidí určitě ano. Nevím, jestli jste viděli teď nedávno na mém Facebooku video, kde pan Michopulos se vyjádřil, že si přejí vlastně válku s Ruskem a že by bylo úplně nejlepší, kdyby na nějaké členské státy Rusko zjelo. Já jsem se k tomu teda vyjádřila, mám to na svém Facebooku a Instagramu, tak se na to když tak podívejte, jak ti lepší lidé se vyjadřují a co si všechno přejí. A teď nemusíme chodit daleko. Nevím, jestli si vzpomínáte, a vyjádření, které kolovalo hojně na sociálních sítích a propíralo se dokonce i v parlamentu, v poslanecké sněmovně, když se vyjádřil Pavel Novotný, ten Pavel Novotný, ano, ten vulgární primitiv Pavel Novotný, že by bylo nejlepší, kdyby Čechy postihlo to, že jim v noci zapálí barák, vyženou z barák, ženu odříznou, zabijou. Když jste to přece všichni slyšeli a viděli jste, že se nic nedělo. Lidé na to dávali trestní oznámení za Dobrakušana a nedělo se absolutně nic. No a mezi tím já jsem si procházela politickým procesem za slušně kultivovaně oponentně vyjádřený politický názor. Takže tady vidíme, kam se naše společnost dostala a kdo je tady upřednostňován a naopak, kdo je tady znevýhodňován.
0: Oldo, tebe se také ptám, zda si myslíš, že politici věří tomu, co říkají, že je to jediná možná pravda, že jsou o tom přesvědčeni, o té pravdě, i oni sami, nebo je to účelové?
2: Účelová hra. Jakýkoliv takových, kteří jsou relativně o tom přesvědčení, tak to jsou ti v podstatě v uvozovkách naivní typu Lipánka, že? Takového trouby 30-letého, i těch všech dokola Pirátů, prostě, nebo té paní Sakašvili, no, jak se jmenuje to, že včera, odkud k nám přišlo, co už je taky parlamentu a má toho hejska, myslím, toho Foltina, jo, tak jako prostě ty lidi, to jsou prostě naivní trdla, to prostě to vždycky, tato generace, ať chcem nebo nechcem, i my jsme byli nějakým způsobem naivní a zneužití, když nám staří říkali, že prostě to tak není, nebo je to tak a tak, tak jsme měli svou hlavu, no a tyhle tyto jsou dneska prosazovaný, jo. Pak jsou ty čtyřicátníci typu Novotného, kteří si z toho dělají job, on není hloupej, on ví, jak to má všechno zaonačit a zakamuflovat, aby pozbíral výsledky, že? Ví, co si může dovolit, ví, kdo ho kryje, to prostě, co si budeme vykládat, podívejme se, dneska, že jo, zase na tlupu kolem Oganesiana. To je to stejný, jo, bledě modrým, svým způsobem vstupuje do životu a do politiky taky, dneska, dnes a denně, že jo, Ale říkám, jsou takový, kteří prostě hrají jenom tu, no, kapřík si rybník nevypustí, když je dobře krmený. Jo, to je prostě ten problém a to je vidět na té politické scéně. Prostě opravdu málo kdo se v té politice změní. Nebo nezmění, tak pardon. Málo kdo se v té politice nezmění, protože hnedka přijdou tlaky ze všech stran a hned se zkouší, co kdo udělá. Teď se podívejte na ty veletoče i našich velkých bývalýho prezidentů, Klause, Zemana, jo, prostě najednou prostě přijde obrovský veletoč a tam to zákulisí může být zajímavý, když jako v jejich věku, a to by mě to mohlo být ukradený, že jo, co řeknu, abych si zatím stál a doposud, jo. Mohu se mýlit, to se stát může, ale to mě musí o tom někdo přesvědčit a situace přesvědčit, ale prostě, když někdo začne měnit účelové názory, tak je to prostě jasný. A to bohužel je to, že takový lidi tam v té politice hlavně jsou a v té vrcholové o tom nemluví. No a ti, co prostě stihli za 4 roky naškudlit a naskotačit, tak ti dneska jsou někde jinde a tahají trošičku za nitky, jo, aniž by jsme o tom věděli, akorát se potom dozvíme, že prostě ho, nebudu ho jmenovat, že ho dneska honí rakovina, no bodeď by ne, když prostě předešli část života velkou, tak ničil život jiným lidem, tak bodeď by ho nedohnal. Tato jediná demokracie, která existuje na světě, že jo, a to je ta, co chodí s kosou. No. Má jednu velkou nevýhodu, že někdy přijde pozdě a někdy příliš brzo. Ale je to demokratický a nepomůže. Nepomůže rubáš plný zlata, peněz a já nevím co, Bůh ví prostě. Tato demokracie řekne, máš sečtené dny, tak jdeme.
0: Pojďme k další otázce. Veronika z Dobratic píše, dobrý večer, vím, že kandidujete do Senátu v našem obvodě, tak bych se vás chtěla ještě před volbami zeptat. Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno, nebo se budete chtít souběžně věnovat i jiným politickým, podnikatelským a dalším aktivitám? Veronika.
1: Děkuji za dotaz, paní Veroniko. Já se určitě v případě zvolení budu věnovat naplno senátorské činnosti, politické činnosti, ale každopádně bych ještě, aby nestratila ten kontakt s realitou, chtěla alespoň na část úvazku nebo svého času věnovat i normální práci s normálními lidmi, protože to je strašně důležité. Protože já jsem si všimla jedné věci a to je přesně to, do jakého bodu já bych se v životě nechtěla dostat v politice. Že v případě, že je politik zvolen, tak se kolem něho vytvoří jak teď. Zjistila jsem osobně sama na svém případu, kdy jsem oslovila řadu politiků, v mém konkrétním případu teď té nového trestního stíhání a chtěla jsem je požádat o podporu a o to, že vlastně není možné, aby jeden státní zástupce proti mě dvakrát zastavil trestní stíhání jako nedůvodné. A vzala si to Praha a během pár dnů v rekordním čase měla proti mě vypracované obvinění. A oslovila se mi z toho důvodu, že Babišova vláda se z Babišovy vlády tady byly politické soudní procesy. A já jsem důkazem toho, že tady další politický soudní proces je. A proto jsem oslovila řadu politiků napříč. Ať už to bylo z SPD, z ANO, z PRO. Ani jeden jediný politik se mu nesetkal. Řekli mi, že nemají čas, že jsou plně zaneprázdnění, ať se nezlobím, popřáli mi hodně štěstí do života a to je všechno. A to je přesně to, co já bych nikdy neudělala. Opravdu to je něco tak neskutečného, že lidé si zvolí politika proto, aby byl za nějakou zdí, aby se k němu nemohli dostat, aby byl bez přímém kontaktu s tou realitou, to znamená s těmi lidmi, vlastně z toho prostředí, ze kterého já vycházím. Já jsem jedna z vás, já jsem normálně obyčejná žena, matka, pracující člověk a nevidím důvod, proč bych měla být za nějakou hradbou nedobytnou a přes nějaké své asistenty a další lidi jste se ke mně nemohli normálně dostat. Já mám veřejné telefonní číslo, může mi kdykoliv zavolat kdokoliv, je zveřejněno na e-shopu mojí knihy a v podstatě lidé mi volají, já si s nima podiskutuji, beru to jako úplně normální věc a rus bych se nechtěl do toho stavu, že si řekněte, no jo, ale jako ta Lísková, ona tam je v tom senátu, ale my už se s ní nemůžeme ani bavit, protože jí se nedá dovolat, asistent jí nepřidává maily, ona nemá čas. Přece to není primárně to, proč do politiky chci vstupovat. Mě skutečně zajímá, co se v naší republice děje. Nechci, aby vy jste prožívali třeba to, co prožívám já. A hodně mi na tom záleží, protože je to něco, co by neustal každý člověk. Opravdu, já nemít třeba takové zázemí v rodině, tak nevím, jak bych to zvládla všechno sama. A z toho důvodu bych částečně se věnovala třeba i své pracovní činnosti, ale z velké části nebo z té největší části pochopitelně práci v Senátu. Ale ne kvůli biznisu jako takovému, ale kvůli tomu, abych byla v kontaktu s těmi lidmi, s kterými jsem zvyklá být v kontaktu, abych poslouchala jejich názory, kritiku, podněty, protože to je pro mě nesmírně důležité. Neodpoutat se od té normální reality a nestat se tím vysokým vrcholovým politikem, který si žije v tom jiném světě. Přesně já nechci.
2: Já bych to jenom doplnil, jestli můžu, já bych vám to nelinko přál, ale já, když jsem šel do kandidatury, tak jsem nechtěl nic jiného, než mít průměrný plat, který 3/4 národa nemá. Mě, protože jsem se zabezpečil už si dávno předtím na daný poměry tady v této republice, by to v podstatě bohatě stačilo, lidé na to neslyšeli, prohrál jsem boj s panem senátorem Beckem, který se stal ministrem zdravotnictví, a ten do toho senátu ani vůbec nechodil. Jenom si tam chodil pro peníze. Chodil si pro peníze na Masarykovu univerzitu. A těm lidem to vůbec nevadilo. A já jsem byl ochoten se vzdát, jenom si nechat prostě na to, abych mohl do té Prachy dojet a dojet zpátky a naobědvat se a jít si lehnout do ubytovny zadarmigo, které mě taky ten senát a toto platí. Nic víc jsem nechtěl. To ostatní bych si nechal z toho, co jsem kdy naškudlil za svůj život prozatím. Něco, já vždycky říkám, že já, kdybych náhodou se tam dostal, tak by byl něco takového, jak Franta Ringo Čech prostě. Ten do nich pral těmi jejich slovy a uměl to, že jo. Jo. On říkal, někdo ty dveře musí z té druhé strany držet a pak je otvírat. Jo. A to je, tak by to mělo být otázka. Problém je ten, že mám spoustu známých, spoustu kamarádů, mají jinačí politický názor a je zajímavý, že i tím takzvaní oponenti se shodneme na určitých věcech ne, a tím to pro nás skončí, ale to je někde to východisko. Ale jsou lidi, kterých jsem si kdysi svým způsobem jako vážil a když se z lidí stane ortodoxní zástupce něčeho, to je velice špatně. A vlastně tím, co se děje kolem nás, je to rozpoutávaný tak, aby byl někdo rozdělen na ty dvě části a hlavně ti ortodoxní. To už jsou sfanatizovaní lidé, kteří nepřipustí nic jiného a je to bohužel tam, kde by to i nemělo být, tak je to v rodinách. Dneska jsou rodiny rozmlácené. Buďme rádi, že každý máme tu svou rodinu, jakou máme, ale i v té rodině, jakou máme, tu nejbližší jako dobrý, tu trošku ještě bližší, tak tam taky prostě už člověk naráží na nějaké věci, které prostě musí člověk pochopit, až k tomu dojde věkem a rozumem a začne o takových věcech uvažovat.
1: Já souhlasím a třeba je velká chyba, že si stal třeba tak za dob první republiky. Politika, čestná funkce. Skutečně to byla čestná funkce, bylo to něco, čeho si člověk vážil, že byl zvolen. A vlastně dneska je to skutečně o tom biznisu, o tom dělat všechno možné, jenom ne to, co je potřeba. A já si myslím, že kdyby skutečně politici měli průměrný plat českého občana, tak by v té politice nikdo nebyl. Řekněme si to na rovinu. Tam by opravdu nikdo nebyl, protože by neměl důvod. Že jo? A to je ten problém, že kdyby skutečně politika plnila tu funkci té politiky, vlastně toho, že ten politik má v té funkci pracovat pro občany a pro Českou republiku, a neměl by to být jenom, vlastně, jak říkají, to korytářství, no, tak bychom se divili, kolik lidí by tu politiku rychle opustilo, kolik lidí by vyplulo z té politiky. No a otázka, kdo by se tam potom hlásil. Takže celý ten systém, tak jak je postavený teď, bohužel nahrává tomu, co se děje a nahrává tomu, že jsou občané nespokojení. V podstatě ono na tom je ta politika postavena. Teď aktuálně v tom stavu, v jakém je. A máš člověk, když do té politiky vstoupí, si dokáže zachovat takovou tu normálnost. Jo? Takovou opravdu, že jsem pořád normální, obyčejný člověk, teď jsem v politice, ale třeba za pár let tam být už nemusím, budu zase normálně vykonávat tu svoji činnost, té práce, kterou třeba dělám teď. A to je potřeba si uvědomit, že není to na věky a jednou z té politiky člověk třeba vyjde. Pokud neberu Fialovce a ty ostatní, kteří už se zabezpečili na dalších x generací dopředu, protože tu politiku dělají tak nestandardním, slušně a mírně řečeno nestandardním způsobem, že to zvedá ze židle většinu normálních lidí. Jo. Ale teď se bavím třeba o tom, že skutečně, kdyby ta politika byla o tom, o té politice, a ne o tom, o tom biznisu a těch prospěchářských záležitostech, tak by to vypadalo asi všechno možná úplně jinak. Tak, no, ale to na systému je takové, jaké je a to já sama za sebe pochopitelně nezměním.
2: Jako systém je samozřejmě špatně, ale zase do té politiky je spousta lidí, s kterými nemusím souhlasit úplně, ale třeba mě napadají jména, jako je pan Březina, nebo teď mě to přesně vypadlo, že jsem na to myslel, majitel pivaru pan Bernard, pivovaru Zumpolce, když se podíváte na jejich facebookové stránky a nebo na to, co sdílí, a nebo mě třeba obrovský výle mě překvapil Bořek, no, honem, no, Slezáček, myslím, že, jo. Prostě, a to jsou lidi, kteří něco dokázali, buď to v umění, nebo prostě vybudovali nějaký firmy, že jo, Humpolec se vybudoval z nuly, vybudoval se z malé privatizace, kde se to neukradlo. Když to tady ti, co jenom kradou, no tak to je jasný, to tam to vidíme, když se podíváme na ty dynastie těch politiků, kteří tam jsou, no co pak takový Benda může dělat něco jiného, teď to je povoláním politik, že? A co ti politici, a dělají to na všech úrovních, všichni tam jdou s přesvědčením, že to budou dělat dobře pro lidi a to do té doby jenom, než je tam prostě zvolí. Pak se oťukají a zjistí, je, tam se dá, to se dá, tak se dá, no jo, a co já bych najednou dělal po 4 letech, tak co dělají? Už jenom dokola kolem sebe likvidují soupeře, protože zázemí mají vybudovaný tady na tom, že budou jenom přištípkařit, že budou tamhle v komisi, tamhle budou jako statutáři v orgánech a takhle se uplácí od spoda nahoru, protože a to spousta lidí neví, že to je, když je zastupitel, tak to dostane jeden úplatek nějaký. Je zastupitel na obci, ve statutárním městě je zastupitel na radnici, stane se členem dozorčí rady v komunálu a to už ti lidé a tyto takzvaní politici neřeknou, kolik breberen tam spadne. To jsou nekřesťanský peníze. Obyčejní lidi se bojí do invalidního důchodu, že budou okrádat stát, že na to nemají a budou dřít do úmoru a spadnou a tyhle ti zloději prostě prostřednictvím komunálu, tamhle to kradou, jak s bílýma limečkama, dokázat se jim to nemůže, protože systém to dovoluje, aby seděli. A teď my máme takových hrdinů, když se podíváme tady třeba v Jihomoravském kraji, nějaký pan Srha, náměstek na kraji, krajský radní, starosta Blanska, zastupitel Blanska, no měl by dostat, jo, ať to dělá všecko. Ale si vybere jeden plat a nazdar. A to je přesně to, což se demokraticky nechce. Jo?
1: No, a to máte pravdu. Ale proč to všechno je? Protože když přijdete na zastupitelstvo, když je nějaké jednání, tak tam vidíte dva lidi. Lidi na to nechodí, oni se o to nestarají, tam není kontrolní mechanismus ze strany občanů. Takže musíme sáhnout do svědomí i občanů, že na druhé straně je potřeba, když už si ty politiky zvolíte, abyste je plně kontrolovali, na to máte plné právo. A chodit na to zastupitelstvo, ptát se, kritizovat, prostě chtít různé listiny, máte právo, různé smlouvy, to všechno vy můžete, ale lidé to nedělají. Skutečně to lidé nedělají a já zase na druhou stranu rozumím tomu, proč. To bychom se mohli tady bavit o tom dalších 5 hodin, protože pochopitelně, že ten systém je nastavený tak, že lidi sotva přežijou, jo, opravdu. Mnoho lidí žije od výplaty k výplatě, nebo mají 2 zaměstnání, všechno je šíleně drahé. Bohužel ta ekonomika České republiky šla hodně dolů, životní úroveň lidí taky šla hodně dolů. Takže tím pádem člověk se zaměří plně na to, aby on sám vůbec zvládl třeba synu a už nemá potenciál, sílu a energii se ještě věnovat něčemu takovému, jako je politika a chodit někde na zastupitelstvo, kontrolovat svoje politiky, které jsi tam zvolil. Takže v podstatě ono je to velice dobře všechno vymyšlené, ruku v ruce. A potom tam vzniká prostor pro korupci, proto, aby tam nebyl kontrolní mechanismus a potom se tam dějou tyhle ty věci. Takže je to vlastně začarovaný kruh, který začíná, ale i končí u toho občana. Bohužel tak to je. Spousta lidí to třeba nechce slyšet, ale skutečně pokud já sama nebudu mít v tom, podílet se třeba v té své obci i na nějaké kontrole a proč tam ta starostka koupila tohle za kolik, jestli tam bylo výběrové řízení nebo nebylo a proč nebylo, když mohlo být a podobně. A vlastně nikdo to nebude nějakým způsobem řešit, tak potom tam vzniká prostor pro to, co jste říkal vy, a to se děje od těch nejnižších patr politiky až po ty nejvyšší patra politiky. Takže až přestanou být lidé lhostejní a nebudou jenom v hospodách nadávat, a skutečně řeknou, dobře, tak máme tady jednou za měsíc třeba nějaké zastupitelstvo, pojďme se tam podívat, všichni obce, třeba tam bylo 50 lidí, tak už je to něco jiného, než přijdou dva. Jo. A vím, že třeba konkrétně mi hlásí lidi třeba z Nového Jičína, že tam mají obrovské problémy, že to zastupitelstvo nechce těm lidem dávat ani prostor, třeba se vyjádřit veřejně, omezují čas, jo, a dělají prostě na schvály. To jsou další věci. Takže jako je to šílené, že se dostane třeba starosta na post starosty a v podstatě potom třeba vytváří takový prostor pro to, aby se ti lidé nemohli ani nějakým způsobem vyjádřit, aby mohli třeba kontrolovat. Tady extrémy v republice, pochopitelně, ale zase je to jenom o tom, že se musí ten občan ozvat. Pokud se neozve a nechá všechno ladem a nechá všechno být, no tak nemůže očekávat nějaké změny, pochopitelně.
0: Píše Linda. Dobrý večer, paní Lisková. Věříte tomu, co říkají někteří psychologové a politologové, že třetina voličů si favorita vybere až na poslední chvíli, proto průzkumy nejsou přesné? Děkuji vám za odpověď a přeji vám ve volbách úspěch. Linda.
1: Paní Lindo, moc vám děkuji. A ano, já si to myslím taky. Já si to myslím taky, že v podstatě nemá smysl, aspoň já to tak teda teď dělám, že nemá smysl jet 2 měsíce intenzivní kampaň, protože člověk na to zapomene a v podstatě se i okouká. Jo? Takže já jsem taky vlastně začala až ty 3 týdny teď před volbama intenzivně jsem mezi lidmi a děláme vlastně všechny ty věci kolem kampaně, ať už natáčím denně videa a dávám na sociální sítě nebo roznášíme letáčky, prostě takové ty standardní věci, které vás nebudu zatěžovat, co všichni znáte, ale myslím si to, ano, myslím si to, že takto je to asi z psychologického hlediska, to dává smysl, protože na poslední chvíli se skutečně lidé rozhodují už z toho důvodu, že je můžete něčím zaujmout a když vlastně v podstatě budete 2-3 měsíce před těma volbama stále objíždět lidi a tak dále, tak je unavíte. Jo? Takže já si to myslím, tady toto taky, ano, ano.
0: Další otázka je od Karla z Frýdku Místku. Hezký večer. Víte, co je největším problémem, že si lidi myslí, že není koho volit, aby k té změně opravdu došlo. Že nejsou osobnosti, které by nás vyvedly z toho srabu. Senátory a starosty vyměnit je jedna věc, ale co dál? Jste i na tuto alternativu vy osobně připravená? Jste připravená jako nezlomní spolupracovat třeba jen na jednom bodu, ale sjednotit se na něm a spolupracovat s dalšími stranami a hnutími. Víte, já si myslím, že v jednotě je síla. Proto se tak snaží nás rozdělit v práci, doma, staré s mladými a podobně. Děkuji za váš názor a opravdu vám držím palce. Přál bych si vás v Senátu a tím i v médiích, protože tam hodně chybíte. Karel Frýdek Místek.
1: Pane Karle, moc vám děkuji za milá slova, za podporu, nesmírně si toho vážím a máte pravdu. Já nevím, co tomu dodat, prostě úplně přesně. Přesně jste zhrnul to, co se tady děje v České republice a přesně jste zhrnul to, co je potřeba udělat. Pochopitelně, že politika je o kompromisu. To je základ politiky. Musíte vždycky dojít nějakému kompromisu, umět udělat pár kroků dozadu, jindy zas uděláte pár kroků dopředu a je potřeba se hnutí té úrovni národní politiky mezi stranami a hnutími, kteří chtějí pracovat pro Českou republiku a ne proti České republice. A já bych tuto práci dělala opravdu s velkou láskou a s velkým respektem vůči občanům. A přála bych si, abychom došli na té pronárodní scéně, skutečně do bodu, kdy budeme schopni tady vytvořit nějaký silný kompaktní celek, který se postaví tomu zlu, kterému musíme každý den čelit. To, aby se to stalo, abychom toho docílili.
0: Co si myslíš ty, Oldo? Je možné spolupracovat? Je strašná spousta billboardů, plakátů, letáků, kde politické strany, hnutí, všichni slibují, budeme pracovat spolu, spojíme se nad problémy měst, obcí, krajů, republiky. A výsledek je ten, že se spojí, ale zase jenom s těmi, kteří to dál neposunou. A my po každé naletíme.
2: Bohužel je toto smutné, že prostě tam to není daný, že vítěz bere vše, protože ten vítěz nebere nic a bere k sobě jenom ty, kteří mu hned v momentě tom, jak se někam dostane člověk, anebo vůbec ta parta, ta politická strana, tak hned má soupeře, hned k vám někdo bude tu židli podtrhávat. Jo, prostě to se tak nic nedá, není nic stanoveno prostě tak, jak by mělo. Že já vždycky tvrdím, že vláda, která nemá vyrovnaný rozpočet, je špatná, s výjimkou toho, že je to vidět, že se postaví atomová elektrárna, to nejde s vyrovnaným rozpočtem, ale zbytek to je prostě špatně. Jako to jsou jednoduché počty, když nemáte domácnosti vyrovnaný rozpočet, tak zákonitě dopadnete špatně. No jak může fungovat stát? No to nefunguje, no prostě tak tohle stotok je. Druhá věc je, že já bych přál každému, aby měl zkušenosti z politické strany, protože oni jsou všechny stejný. Všechny stejný, v ledě modrým. Jo? No a vybírat lidi by se měli právě od spodu, že ti, co něco dokázali, co něco mají, ale ne, co dokázali tím, že někoho zlikvidovali, zničili, ale vlastním příkladem a vlastní pílí a vlastním úsilím to prostě. Ale tak to není. No, to je prostě taková, bohužel asi moje naivní představa o těch lidech. A já podle toho taky ty lidi volím, taky se na ně takhle koukám. A za dané situace říkám, to, když se já se pojám na ty kandidátky, dneska ty kandidátky jsou ubohé, protože tam už není koho dát, koho brát, protože buď to jsou tam fosílie, které se vrací po tom, co se okoukali, a tak, aby se neřeklo, a náhodou tam zase spadnou a zase si zobnou, jo, anebo prostě je to všecko takhle prostě nalajnované, že vám někoho předhodí, koho ty v podstatě znají, neznají, protože pokud se jim nevěnuje mainstream nějakou dobu, anebo pokud se jim to nevěnuje před těma volbama, že teda sice, že někdo visí někde na zdi na každém kroku, tak jak to tak nějak byl takový hezký příměr, že jak to na každém sloupu, že visí, že tak prostě to nic neznamená. Já potřebuji za tím člověkem něco prostě vidět, že prostě něco ten člověk dokázal. Ale bohužel ti lidé, co dokázali a mohli by, tak tam nechtějí do té politiky, protože ví, že to dneska a asi i v minulosti, že to není nic jiného, než hnusná stoka, každý na to nemá žaludek.
1: No, to je sice pravda, ale jako v konečném důsledku je potřeba ty lidi úplně neodrazovat, jo? Nebýt až tak negativní, protože jestliže nebudou dělat vůbec nic a budou na to nahlížet jenom z toho pohledu, tak si myslím, že to bude stejně sebedestruktivní pro nás, jako když v podstatě budou smýšlet tímto způsobem. Je potřeba těm lidem ukázat nějakou jinou cestu. Já to třeba dělám 11 let, já se 11 let skutečně snažím. Jo, ať už jsem byla třeba v Donbasu, napsala jsem o tom knihu, ale ta kniha není jako negativní jenom o válce. Já tam samozřejmě motivuju ty lidi k tomu, že když se dostanou v životě do šílené životní situace, že vždycky z toho cesta ven. A spoustu lidí kupují moji svým dětem, tím dětem, a dávají jim tu knihu přečíst, protože je potřeba, aby v sobě vždycky člověk mobilizoval nějakou energii a nějakou sílu, když je krize, a o tom to přesně je. A já si myslím, že naše republika je ve velké krizi, skutečně ve velké krizi. Podívejte se, jak vyhrožuje Německo, Evropská unie, že se chystáme na válku, jo, prostě chystají se v Německu nemocnice na tisíce zraněných a podobně. Je to všechno zastrašování občanů, protože já si myslím, že oni přesně potřebují tady toto. Vystrašit lidi, zastrašit je, vystresovat je úplně do maxima. A především vzít jim víru úplně ve všechno. A to je potřeba, co my si nesmíme vzít. Skutečně, my si nesmíme vzít víru v to, že máme právo na slušný život, že máme právo na slušné životní podmínky, na mír a máme právo na to, ještě, dejme tomu, volit, jo? Když si můžeme myslet samozřejmě o ovlivňování voleb a tak dále, cokoliv, ale na druhou stranu, v podstatě, co by ten občan jiného už jako mohl tady, jo? Vemte si to, že máme osekaná práva, Evropská unie nás chce zostročit různou identitou a podobně a různými dalšími kroky a v konečném důsledku je ten svět celkově tak negativní, že my z toho musíme vždycky vybrat něco pozitivního, protože jinak by se člověk zbláznil. Jak chcete tím životem normálně žít, procházet? Jako jo? Takže já bych nebrala úplně víru ve všechno. Samozřejmě politika je stoka a je to špína a je to prostě opravdu jako hrůza. To neříkám, že ne. Ale pokud tam jdete připravený, a já třeba připravená jsem, protože potom, když mi 11 let někdo dělá ze života peklo a 8 let si procházím soudy, ničili mi podnik a lhali o mě nebo lžou o mě neustále v mainstreamu a podobně. A přesto všechno to nevzdávám, protože si říkám, jako proč? Jako proč bych to měla vzdávat? Já mám právo na svůj úhel pohledu, na toho veřejně říkat. Kdybych to úplně zabalila a vzdala, tak v čem by se můj život změnil v podstatě?
2: To je naprosto, naprosto v pořádku. Já to neberu ze své pozice jako negativum. Já to beru jako realitu. Ale s tím pozor. Vždycky každému říkám, podívejte se na film Sedm statečných. A my až těch sedm statečných, dva, tři, pět najdeme, tak pak to bude úplně jinak vypadat.
0: No a možná jednu statečnou právě máme.
2: No třeba.
0: Já tady mám ještě jednu závěrečnou otázku, to proto, aby všichni, kteří napsali, se dočkali své odpovědi. Čenda psal, hezký večer všem do studia, mám na paní Nelu otázku. Ruská hrozba je dnes jedním z posledních argumentů pro kroky proti občanům, a to jak v České republice, tak Evropské unii. Myslíte si, že současné politické elity vyslyší přání svých sponzorů a skutečně vženou Evropu do plnohodnotné války proti Rusku? Opravdu Evropa nekráčí k míru, jak nám říkají, ale daleko většímu konfliktu. Jak řekl premiér Babiš na obranném summitu v Praze, svět kráčí ke třetí světové válce. Děkuji za odpověď a držte se. Čenda, který má strach z politiků, z politiky a vůbec.
1: Pane Čendo, já vám děkuji za dotaz. A nedivím se vám, že máte strach. Ono, bohužel, jako situace je taková, že ta Evropská unie provokuje a provokuje pochopitelně z toho důvodu, že válka je vždycky výnosný biznis. No a Vladimír Putin se opakovaně vyjádřili, že vůbec nemají v úmyslu útočit na Evropu a že proč by měli chtít válku? Že Evropa už je tak zdrancovaná a tak zničená a vlastně vede tak sebedestruktivní politiku, což vidíme všichni každý den. Je to pravda, že ti nikým nevolení úředníci, kteří nám ničí životy těmi nesmyslnými nařízeními a tím diktátem a ubíráním práv a svobod, vedou skutečně tak sebedestruktivní politiku, že pro, co by s nás Rusko mělo, jako teďka vážně. Bavme se o tom zcela objektivně a já jsem vždycky říkala, že já nejsem v straně. Teď teda mě jako vždycky přiřazují k tomu, že jsem pro Ruska, protože jsem byla v Donbasu a objektivně jsem hovořila o tom, co jsem zažila ve válce. Ale já vždycky říkám, že každá ta velmoci primárně hájí své zájmy a že ti obyčejní lidé stejně nikoho nezajímají a to je bohužel tvrdá realita. Tak to prostě je a zatím si stojím a budu stát. Ale každopádně vraťme se k tomu Rusku. Pochopitelně, že Rusko by nic nezískalo. My nemáme nic. My jsme o všechno přišli, nechali jsme se vydrancovat Ukrajinou zcela dobrovolně a submisivně v tom pokračujeme, pochopitelně. Takže je to spíš směšné a je to spíš ubohé a je to taková tragikomická naše situace. A pochopitelně, že ti nikým nevolení takzvaní lídři Evropské unie si potřebují, stejně jako Zelenský, si potřebují prodlužovat ten konflikt a popřípadě vyvolat další konflikt, protože to je to jediné, co je udrží u moci. Vyvolávání strachu a to, že budou, dejme tomu v nějakém, řekněme, válečném stavu moci i nadále využívat svých postu a svých funkcí a z toho mít privátní profit. Takže celé je to jenom o tady tomto. Já pevně věřím nebo doufám nebo modlím se za to, aby nebyla pochopitelně třetí světová válka, protože to by asi nebylo vítězů. A pevně věřím tomu, že snad si to obě strany uvědomují a že to vyvolávání strachu ze strany té Evropské unie a ta nenávistná a lživá propaganda vůči Rusku, tak je pochopitelně účelová, ale to každý inteligentní rozumný člověk vidí, tady je to. No a Ameriku je to pochopitelné, protože Spojené státy by z toho vytěžily nejvíce, kdyby se Evropa stala součástí válečného konfliktu, protože jako vždycky by to bylo daleko od Spojených států. No a Spojené státy by potom mohly převzít tu úlohu takzvaného ochránce nebo obránce nebo prostě toho, kdo by opravoval potom celý ten systém a vlastně ty škody a profitovali by z toho v rámci biznisu. Tak jak to dělají ve spoustě dalších zemí, v desítkách zemí, kde rozpoutali záměrně válečný konflikt a daleko od Spojených států následovat. Takže Evropa by v tomto směru nebyla v kontextu ke Spojeným státům žádnou výjimkou. Nicméně já doufám, že nedojde k další válce a že skutečně tady toto křepčení zbraněmi a to vyzbrojování a to, jakým způsobem zastrašují obyčejné lidi, nás, obyčejné lidi, je zase jenom psychologická válka. A budu moc ráda, když se ten můj scénář naplní a nestane se taková tragédie a budu doufat, že prostě nedojde k tomu velkému selhání, protože válka je dle mého názoru prostě jenom známka toho, že nejsme dostatečně civilizovaní. Protože civilizované společnosti se dokáží přece bavit na diplomatické

0: Máte svůj hlas, protože v této době je to víc než nutné, aby se změnil poměr sil v Senátu. Ale nechme rozloučit Nelu Liskovou, naslyšenou.
1: Moji milí přátelé, moji milí občané, já vám přeji každopádně, ať jste zdraví, ať jste spokojení, opatrujte se, dávejte na sebe pozor. A vy, kteří jste z mého obvodu 69, Frýdek Místek, tak se dobře podívejte, co mám na svých bannerech. Mám tam na korunu Bruselu. Válkám. A to je přesně to, proč vstupuji do Senátu. Mějte se krásně a budu se s váma těšit, ať už třeba na našich osobních setkáních, anebo na mých sociálních sítích, nebo kdekoliv jinde. Mějte se hezky, opatrujte se, nashledanou.
0: Děkuji. Loučí se s vámi Olda Duchoň.
1: Pardon, Oldo, ještě můžu na závěr, já jsem něco důležitého, že chtěla říct, že ve středu 30. Se teď ve středu 30. září mám osobní pozvánku pro vás, pro všechny. Setkáme se, pokud budete mít od 17 hodin čas, ve Frýdku Místku v restauraci U Hučky. Takže 30.9. Frýdek Místek, restaurace U Hučky od 17 hodin. Budu se na vás moc těšit a vám se moc, Oldo, omlouvám, že jsem toho skočila, ale celou dobu myslím na to, že to musím říct a úplně jsem to zazděla. Takže aspoň takto na závěr.
0: Hezká pozvánka, Olda.
2: Nemáte se za co omlouvat, protože pořád je váš, ne můj. No a já v podstatě jenom to řeknu asi takhle. Zkuste posluchači a voliči za těch 14 dní nevolit ty stejné voly. Zkuste taky zvolit někoho jiného. A já jsem ještě neřekl větu to, co bylo předtím, to téma. A to řeknu jeden slogan, který řekl ten, který o té válce věděl hodně a zažil dvě. A ten řekl, když politici hovoří o válce, pak už oni dávno rozhodli. Já bych chtěl, aby tomu tak nebylo, ale bohužel se to tak stalo. Sice on byl svým způsobem taky lump, ten, co to řekl. Jo, byl to Hans Guderian, jeden z generálů nacistického Německa, ale věděl, o čem je řeč. A já bych byl nerad, aby jsme se toho dožili. Mějte se krásně a zachovejte nám zase přízeň někdy příště v našem pořadu Zelenou na rovinu.
0: Já se také loučím. Věřím, že jste si vzali z těchto informací to, co jste potřebovali pro správné rozhodnutí v nadcházejících senátních volbách. A samozřejmě za všechny přeji nám všem mírové dny. To není fráze, věřte mi, naslyšenou.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu první části dvoudílného pořadu Pravda o generálu Gélenovi.

Reinhard Gehlen byl zakladatelem a šéfem Bundesnachrichtendienst neboli BND, tedy spolkové tajné služby v dobách studené války. Těšil se mimořádné publicitě. V dobách své největší slávy se ale pohyboval ve stínu. Neustále nosil tmavé brýle a klobouk s ohrnutým okrajem, který zakrýval jeho tvář. Do své kanceláře vcházel a vycházel zadním vchodem. Nechával kolovat své falešné fotografie. Přes všechna tato opatření je však zřejmé, že se mu snaha o anonymitu nepodařila. Na Gehlena můžeme nahlížet dvojím způsobem. Jako na bývalého nacistu, který ve své síti zaměstnával jiné bývalé nacisty, čímž diskreditoval západoněmeckou vládu. Nebo jako na agenta naverbovaného Američany, který využíval německou vládu a bývalé nacisty k prosazování Hitlerových cílů po druhé světové válce. Obě polohy jsou v jeho případě správné. V nacistickém Německu byl Gehlen šéfem Fremde Heere Ost, sekce německého generálního štábu, která prostřednictvím Abwehru, neboli tajné služby ozbrojených sil, shromažďovala vojenské informace o zemích východní Evropy. Tuto funkci zastával od jara 1942. Neúspěch první ofenzivy proti Rusku se stal osudným jeho předchůdci. Jeho tajné informace byly téměř vždycky nepřesné. Za dva roky se zdálo, že přišla řada na Gehlena. Pak Hitler rozhodl, že selhal celý Abwehr. Propustil jeho šéfa, admirála Canarise, a nařídil Himmlerovi, aby vytvořil novou jednotnou službu pod kontrolou SS. V následujících měsících padaly hlavy v celém starém Abwehru a SS převzala velení nad rozptýlenými fragmenty jeho sborů. Není ale známo, jak Gehlen přežil. Jeho organizace na východě zůstala v rámci nového systému nedotčená a on sám se stal věrným spojencem SS. To bylo první z jeho přežití. Vytvořil tak vzorec, který se opakoval nesčetněkrát. Nakonec došlo k fantastické proměně, jakou v historii jen tak nevidíme. Z hlavního Hitlerova a Himmlerova špionážního agenta na východě v experta americké CIA pro střední Evropu a později v šéfa tajné služby Německé spolkové republiky. Heinrich Gehlen se jako bývalý nacista po válce etabloval do nejvyšších západních kruhů. To opět dává vyniknout jasným nacistickým konturám Německa, které bylo hlavním hybatelem evropského projektu. Hovořil jsem o tom v dokumentu Banka, která vládne světu. Jak tohle všechno Gehlen dokázal? Jak si navzdory všem krizím dokázal udržet své postavení? Jak přesvědčil nejprve Američany a poté spolkovou vládu Konráda Adenaura, že pouze on mohl poskytovat informace z východu? A za jakou cenu si západní vlády tyto služby kupovaly? Součástí takové ceny byla skutečnost, že Gehlen byl nacistou, o kterém se vědělo, že v Adenaurově éře pokračoval nejen v metodách, ale i v kontaktech, které využíval během služby Hitlerovi. Jak je možné, že Gehlenova moc tak vzrostla? Gehlen žil na pozadí studené války a přízně amerických a německých vlád. Dokonce mu americká tajná služba koupila dům za 250 tisíc marek ve vesnici Starnbergersee, kde bydlel v uličce v čísle 29. Jak dobře Gehlen skutečně sloužil svým západním pánům? Do jaké míry dostal značným finančním prostředkům, které dostával moci a výsadám, které ho obklopovaly? O tom všem pojednává tento pořad.

Galen. Rodina na prvním místě. Galenův příběh lze vyprávět pouze v souvislosti s vojenskou existencí, která byla jeho životem. Vyrostl v Reichswehru, 100-tisícové armádě. Byl vždycky čistým vojenským technokratem, který mohl sloužit prakticky jakémukoli režimu, lhostejný k téměř jakékoliv politické nebo společenské situaci. Reichswehr byl jeho domovem. V Reichswehru vstřebal ideologii absolutního služebního realismu. Reinhard Galen cítil nutkání vstoupit do Reichswehru už od školních let. Ani porážka Německa v roce 1918 ho neodradila, navzdory chmurným prognózám pro vojáky z povolání. Kolegovi se svěřil. Armáda se vrátí a já budu důstojníkem. V roce 1914 se stal důstojníkem. Na svůj vstup do Reichswehru pak vždycky vzpomínal s hrdostí. Už nikdy, řekl jedné návštěvě, nebude existovat tak skvěle vycvičená a dokonale disciplinovaná jednotka jako Reichswehr. Nic nemohlo mladému Galenovi připadat přirozenější, než hledat budoucnost ve vojenské službě. Galenové byli pruští tradicionalisté a loajální monarchisté, ale vojenská kariéra nepatřila k jejich povoláním. Z matčiny strany však rodokmen vlámských šlechticů vykazoval řadu armádních důstojníků. Jeho otec, Walter Galen, už nějakou dobu snil o velké vojenské kariéře. Stal se poručíkem 19. turínského polního dělostřeleckého pluku a byl umístěný v erfurtské posádce, když 3. dubna 1902 oznámil, že v 5 hodin ráno v jeho domě na Léberstráse jeho manželka Katarína Margaret porodila chlapečka, který dostal křestní jméno Reinhard. Křehké zdraví však donutilo Waltra Galena službu opustit. Jeden z jeho bratrů, doktor Max Galen, který žil v Lipsku, byl společníkem v nakladatelské firmě Ferdinanda Hirta a připravil Waltru Galenovi cestu do knižního obchodu. Převzal pobočku v Breslau a v roce 1908 se tam s rodinou přestěhoval a usadil se v elegantním domě na Königsplatz 1. V jehož přízemí se nacházelo královské univerzitní knihkupectví Ferdinanda Hirta. Galenovi se brzy stali vůdčími osobnostmi breslavské společnosti. Za 3 roky Reinharda poslali na König Wilhelm College, kde na učitele zapůsobil svými matematickými schopnostmi. Byl to chladný počtář, vzpomíná jeho spolužák Herbert Urban. Měl vášeň pro čísla a vzorce. Byl plachý a učenlivý. Ve třídě byl nejlepší, ale mezi spolužáky nebyl příliš oblíbený. Získal pověst vlka samotáře, zcela odtrženého od aktivit ostatních chlapců. Jakmile se ale zapojil do nějaké diskuze, ukázal se jako bystrý oponent. Díky své mimořádně chladné hlavě si brzy uvědomil, kde byla jeho budoucnost. Chvíli uvažoval o studiu fyziky, ale brzy se rozhodl stát se vojákem.

Gehlen. Začátky v armádě. Gehlenův otec odešel z aktivní služby v hodnosti kapitána. V roce 1918 byl Reinhard připravený vstoupit k dělostřelectvu. Po úspěšném nástupu v roce 1920 si podal žádost o přijetí za důstojníka a přijali ho. 1. ledna 1921 byl kadet Gehlen přidělený k jednotce ve Slezsku, k 6. lehkému dělostřeleckému pluku ve Schweidnitz. Čekala ho monotónní rutina. Kvůli porážkám, odzbrojení a inflaci ztratila armáda lesk a svým důstojníkům mohla kromě vyčerpávající služby nabídnout jen vzdálené možnosti povýšení a všeobecné utahování opasků. Stále si ale udržovala arrogantní přesvědčení, že byla elitou toho, čemu se nejasně říkalo věčné Německo. Důstojnický sbor Reichswehru, ponechaný sám sobě, se tak uchyloval k uspokojení ze samotné služby a ke kultu povinnosti. Léta plynula, aniž by armáda nabídla Gehlenovi nějakou reálnou šanci na povýšení. Absolvoval kurzy na pěchotní a dělostřelecké škole a 1. prosince 1923 byl jmenovaný podporučíkem. Byl přidělený ke 2. baterii 3. pruského dělostřeleckého pluku, jak se tehdy jmenoval jeho starý pluk, a od té doby vedl rutinní život plný stejných povinností, podzimních manévrů a kasárenských slavností. Když byl v roce 1928 povýšený na poručíka, musel se vrátit do své staré posádky ve Slezsku jako adjutant u 1. praporu svého pluku. Gehlen však neměl v úmyslu ponořit se do vojenské rutiny. 10. září 1931 se oženil s Hertou von Sedlitz-Kurzbach, dcerou husarského podplukovníka, který byl vzdáleným příbuzným slavného generála jezdectva Fridricha Velikého. Gehlen, spojenec staré pruské šlechty, si tak vytyčil další cíl. Chtěl opustit rutinu stájí a kasáren a nastoupit do generálního štábu.

Gehlen. Hitler a kariérní růst. Oficiálně generální štáb neexistoval. Vítězové ho zakázali, stejně jako jakoukoliv vyšší válečnou školu pro výcvik německých důstojníků. Neoficiálně ale zůstal, maskovaný pod názvem armádní oddělení vojsk, Wehrkreis. Gehlen se podrobil zkoušce a úspěšně ji složil. Od 1. října 1933 pokračoval ve výcvikovém kurzu Wehrkreis při Berlín pro velitelské asistenty. Koncem června 1935 kapitán Gehlen kurz dokončil a umístil se na druhém místě. Horečná militarizace Adolfa Hitlera prolomila poslední překážky Gehlenovy kariéry. Přezbrojení mu otevřelo oblasti činnosti, o kterých se mu nikdy předtím ani nesnilo, a stejně jako většina důstojníků neviděl důvod, proč by měl nacistického převzetí moci litovat. V roce 1935 nastoupil do generálního štábu, jak se vojenské oddělení smělo opět nazývat, a za necelý rok si konečně mohl připnout na kalhoty červené pásky generálního štábu. Pak se ponořil do tajného světa mužů, kteří s pomocí map, statistik a analýz studovali obranné bitvy a útočné operace budoucnosti. 6. října 1936 dosáhl Gehlen cíle všech ambiciózních důstojníků generálního štábu a přešel do operačního sektoru generálního štábu. Ten zůstal jeho tajnou vášní, i když za rok ho převelili do sektoru opevnění. Pak se v souladu s předpisy vrátil do armády a převzal velení 8. baterie 18. dělostřeleckého pluku v Lignicu. Když vypukla druhá světová válka, byl velícím důstojníkem 213. pěší divize. Tento pluk byl slezskou záložní divizí, sformovanou v létě 1939, a jeho vrchním velitelem byl generál Lehomme de Courbière. Měla být zálohou skupiny armád Jich a do Polska pronikla přes její levé křídlo. Do bitvy však dorazila pozdě. Když se 10. dne polského tažení měla divize možnost zúčastnit bojů u Bzury, polský odpor se zhroutil dříve, než Gehlen mohl svou formaci vyvést do první linie. I tak jeho nadřízení odměnili jeho úsilí prvním vyznamenáním, které obdržel. Železným křížem 2. třídy. Gehlen se pak vrátil do operačního sektoru. Jako vedoucí opevnění se Gehlen brzy zapojil do složité práce generálního štábu. Organizoval plány možné bojové linie ve Francii v rámci chystané ofenzivy na západě. Umisťoval opevnění proti Rusům v okupovaném Polsku a navrhoval protitankové příkopy. Gehlen se postupně stával nepostradatelným v této armádní divizi.

Gélenova skupina Východ. V říjnu 1940 byl Gélen povýšený. Byl jmenovaný vedoucím skupiny Východ v operačním oddělení plukovníka Adolfa Heusingera. Gélen se tak poprvé dostal do kontaktu s tím, co se mělo stát jeho celoživotním zájmem. Skupina Východ se podle oficiálního schématu zabývala otázkami všeobecné strategie ve východní oblasti a v jihovýchodní oblasti severně od Dunaje. A Rusko nakonec začalo Gélena fascinovat. Toto povýšení Gélena zblížilo s Adolfem Heusingerem, vedoucím sektoru, který ho uznával jako vysoce kvalifikovaného důstojníka. 19. února 1941 o Gélenovi v důvěrné zprávě napsal: je vším, čím by měl administrativní důstojník být. Vysoce nadprůměrný v osobnosti, schopnostech a práci. Vykazuje velké operační schopnosti a je schopen vytvářet plány. Je další tragikomedií, že Adolf Heusinger se po válce stal generálním inspektorem Bundeswehru, tedy západoněmeckých ozbrojených sil. Zatímco Reinhard Gehlen se pak stal šéfem západoněmecké tajné služby BND, kterou navíc sám založil. Dva bývalí vysocí nacisté, kteří formovali nové Německo. Jejich přátelství mělo historický význam. Heusinger nastartoval Gélenovu kariéru v tajné službě. Po válce Gélen poskytl Heusingerovi místo ve své organizaci. Každý z nich byl svým způsobem jedním ze zakladatelů Bundeswehru. Prostě nacističtí kámoši, kteří se navzájem podrželi. Vraťme se ale do roku 1940. V Heusingerově operačním sektoru se Gélen stále více zabýval tématem Německo a Východ. Při plánování opevnění v okupovaném Polsku už předvídal konflikt se Sovětským svazem. Ačkoliv byl v zásadě antikomunista, při vyhlídce na rusko-německou válku se mu zvedal žaludek. Přesto Gélen, vojenský expert, nemyslel na nic jiného než na poslušnost. Pokorně následoval vůdcovo dobyvačné tažení na rozlehlý Východ. Málo se ví, že Gélen byl také jedním ze signatářů studie, která představovala ofenzívu proti Bosporu a Sýrii. Vypracoval operační plán pro obsazení severního Řecka. Během jediného dne vytvořil plán tažení proti Jugoslávii. Nejdůležitější ale bylo, že Gélen hrál důležitou roli v operaci Barbarossa. Řešil problémy předsunutých záložních sil. Vytyčil dělící čáru mezi předsunutými skupinami a armádami. Řešil také počáteční problémy dopravy během invaze. Za takový výkon se mu dostalo zvláštní odměny. Válečný kříž první a druhé třídy. 1. dubna 1942 byl podplukovník Gélen převelený k zahraničním armádám Východu a o měsíc později se oficiálně ujal vedení sektoru. Gélenova sága začala. Toto jmenování mu zajistilo klíčovou pozici ve světě tajných služeb a vojenského zpravodajství. O tajné službě, jejich špionech, tajných stanicích a kódech toho věděl jen málo a do té doby se s problémem nepřátelské špionáže téměř nesetkal. Gélen věděl, že se mohl vyvarovat chyb z minulosti, jen když zorganizuje vlastní tajnou službu a zvýší produktivitu zpravodajských služeb. Věděl také, že se musel stát nezávislým na konkurenci a intrikách svých rivalů na zpravodajském poli. Bylo třeba vybudovat zcela nový stroj. Právě tady se položil základ Gélenovy moci nejen za Hitlera, ale i po druhé světové válce. Tento vliv ho vynesl až na vrchol západoněmecké, dnes německé tajné služby BND.

Gehlen, Wessel, Heere. Trojice německých tajných služeb. Gehlen byl přesvědčený, že německé zahraniční armády východu potřebovaly reorganizaci od shora dolů. Bylo třeba najít nový systém hodnocení a nahradit starý, opotřebovaný personál lepšími lidmi. Gehlen si ponechal jen velmi málo starých šéfů nebo administrativních důstojníků. Byli propouštění jeden po druhém. Zůstat mohl pouze mladý personál nebo důstojníci, kteří nedávno vstoupili do jeho služeb. Mezi posledně jmenované patřil kapitán Gerhard Wessel, bývalý zpravodajský důstojník 1. armádní divize. Nastoupil v prosinci 1941 a ve zpravodajské službě si už udělal jméno. Wessel se narodil 24. prosince 1913 v Neumünsteru jako syn evangelického faráře, kterého gestapo dočasně zatklo za kacířské výroky z kazatelny. Stejně jako Gehlen sloužil u dělostřelectva a prošel štábní školou. Jeho kolegové ho považovali za rezervovanou a neproniknutelnou osobnost, ale Gehlen brzy pochopil, že jeho analytický mozek mohl být pro něj značně cenný. Měl také další, osobnější důvod, proč si Wessela držet na blízku. Gehlen byl osamělý člověk, špatný konverzační typ, v neformální diskuzi téměř němý. Za to Wessel, který měl naopak dobré vyjadřování a dokázal přesvědčivě podat případ, mohl svému šéfovi pomoci v mnoha nepříjemných situacích, zejména na společenských akcích. Gehlen se ale domníval, že Wessel byl ještě příliš nezkušený na to, aby byl jmenovaný jeho zástupcem a zastával vysokou funkci na generálním velitelství. Potřeboval muže, který se vyznal v Rusku. Tím člověkem byl major Heinz Dankhere. Heere byl přesně tím typem důstojníka, kterého Gehlen ve svých službách chtěl. Narodil se v roce 1909 v Alsasku a byl tedy poměrně mladý. V roce 1942 mu bylo 33 let. Ve velmi mladém věku sloužil u 13. jezdeckého pluku a získal bojové zkušenosti v několika kampaních. Kromě toho znal východ. V raném věku se naučil rusky, přátelil se s ruskými emigranty a procestoval Estonsko, Karélii a Besarábii. Gehlen a Heere měli mnoho společného. Oba byli rytíři. Oba věřili v konečné vítězství Německa. Oba se stavěli proti politice nadřazené německé rasy na východě, aniž by si uvědomovali, že masové zločiny nacismu v Polsku a Rusku byly typickým a logickým projevem režimu, jemuž tak loajálně sloužili. Gehlen si majora Heereho oblíbil natolik, že ho jmenoval svým pobočníkem. Tak vznikla nejúspěšnější trojice, jaká se kdy v dějinách německé tajné služby objevila. Gehlen, Heere a Wessel. Od té doby byla jejich jména spojená s triumfy a porážkami organizace známé jako Východní zahraniční armády, která se v letech 1945 a 46 transformovala na Gehlenovu organizaci a později na západoněmeckou tajnou službu BND. Gehlenovým hlavním problémem bylo okamžité rozšíření skupin, které se zabývaly Ruskem. Neúnavně prohledával vojenské personální agentury a stále hledal dobrý lidský materiál. Nabíral důstojníky a vědce z východu, pastory a studenty, právníky a administrátory. Hlásili se mu lidé všeho druhu, které přitahovali přísné požadavky, jež Gehlen na svůj tým kladl. V Gehlenově skupině se shromáždilo mnoho nesourodých osob, od kterých získával zpravodajské informace z východu. První skupina byla rozdělená do tří sekcí, které odpovídaly třem skupinám armád na východní frontě. Každá měla tajemníka, asistenta a adjutanta, jejichž úkolem bylo zaznamenávat situaci nepřítele na frontě své skupiny armád. Čtvrtá sekce se zabývala partyzánským bojem a pátá leteckým průzkumem.
Všechny sekce první skupiny musely denně podávat hlášení o situaci sovětských formací na své frontové linii. Museli připravovat skripta pro pozorování nepřítele, která předával náčelník sektoru, a mapy nepřátelské situace. Museli také vypracovávat výsledky leteckého průzkumu a přeskupení nepřítele. Každá informace o ruské jednotce byla ověřená a začleněná do situačního hlášení. Bojový řád musel uvádět umístění jednotky, způsob jejího zásobování, historii jejího vzniku, vybavení a personál. Pak začal složitý proces počítání, odečítání a sčítání, známý jako výpočet kapacity nepřítele. Vyhodnocovala se skutečná bojová síla sovětských jednotek, odečítaly se ztráty a odhadoval se jejich bojový potenciál. Druhá skupina prováděla ještě sofistikovanější vyhodnocování. Jedna sekce procházela hlášení s cílem získat operační záměry sovětského vrchního velení a získat přehled o ruských zálohách, jejich organizaci na nejvyšší úrovni a jejich obranném aparátu. Druhá sekce zkoumala výpovědi válečných zajatců, informace německých odposlechových služeb a články publikované v ruském tisku. Třetí se zabývala hospodářskou a zbrojní situací nepřítele. Čtvrtá připravovala memoranda o zásadách sovětské strategie. Pátá dohlížela na výslechy zajatců. Všechny tyto informace, poznámky a statistiky se nakonec shromáždily v ocelových složkách centrální sekce. Tato sekce měla ve své péči něco, co způsobilo senzaci u Rusů, Američanů i Britů, když Hitlerova říše skončila. Pořadač zahraniční armády východu. Vedoucí této centrální skupiny se jmenoval Ritter a měl dva pomocníky. Poručíka Lečerta a pokladníka Wiesemanna. Vedli abecední pořadač jednotek a zvláštní abecední pořadač, který obsahoval všechno, co Němci věděli o velitelích Rudé armády a o zařízeních, organizacích, výcvikových školách a počtu stanovišť protažení. Osobní spisy byly obzvláště důležité, protože zaznamenávaly podrobnosti o sovětských generálech a všech pověřených důstojnících, počínaje veliteli divizí. Gehlenova skupina začala spolupracovat s Abwehrem, tedy tajnou službou ozbrojených sil. Jako velitel na východě byl vybraný major Hermann Baun, šéf první ruské sekce Abwehru. Hermann Baum se stal vedle Gehlena, Hereho a Vesla čtvrtým zakladatelem BND. Baun znal Rusko a Rusy jako málo který německý důstojník. Narodil se 17. prosince 1897 v Oděse, hovořil rusky a ukrajinsky, ale také anglicky a francouzsky, a po přestěhování do Lipska se o Rusko zajímal i nadále. Byl kapitánem pěchoty, povýšený v roce 1937 a v roce 1939 nastoupil do Abwehru, kde byl považovaný za nejschopnějšího ze všech expertů v Rusku. Baunova chapadla sahala až do Moskvy. Jeho tajným emisarům se podařilo proniknout do Stalinova nejbližšího okolí. Jedním z nich byl i soudruh Vladimír Minský, tajemník ústředního výboru komunistické strany Bílého Ruska, který byl v roce 1941 uvězněný a obrácený na nacistickou ideologii. Vrátil se do Moskvy jako Baunův agent v Kremlu a byl připravený kdykoliv pracovat pro Němce. Frontový průzkumný oddíl číslo 103 měl přímé spojení s Moskvou, rádiovou skupinou známou jako Flamingo, operující za zdmi Kremlu. Jeho vedoucí, muž jménem Alexandr, se stal kapitánem záložního spojovacího pluku, čímž získal přístup k tajemstvím Rudé armády. Další spojení s nejvyššími kruhy ruské armády bylo prostřednictvím ruského generála Turguta, který byl v exilu. Žil ve Vídni a pracoval v tamních kancelářích Abwehru. Udržoval radiostanice na Kavkaze a na Urale. Jejichž prostřednictvím komunikoval s antistalinisty mezi nejvyššími důstojníky Rudé armády.
Nejsenzačnější informace o ozbrojených silách však pocházely od tajemné postavy židovského obchodníka Klata, jehož krycí jméno bylo Max. Jeho informace byly tak důkladné, že skeptici často uvažovali, zda Max nebyl dvojitý agent, který Němcům dodává sfalšované ruské materiály. Nikdo neznal pravdu, že Max měl prostřednictvím Isono Kiyoshi, novináře žijícího v Sofii, přístup k japonské tajné službě, která byla o Sovětském svazu informovaná lépe než kdokoliv jiný. Díky vyhodnocování ukořistěných materiálů, tajné službě, kontrašpionáži, vyhodnocování nepřítele, výslechům zajatců a průzkumu frontové linie měl Gehlen konečně k dispozici organizaci, která mu umožňovala plnit jeho velký úkol. Zahraniční armády východu pak skutečně začaly poskytovat zpravodajské informace. Němci měli tak přesný přehled o vojenské situaci Ruska a jeho strategii, že mohli předem vypočítat, jakou akci pravděpodobně podnikne. Neexistovala žádná ruská formace, o jejímž stavu by Němci nevěděli. Žádná obecná nebo speciální zbraň, o které by nevěděli. Každý sovětský generál nebo každý velitel Rudé armády od brigádního generála výše a každý vrchní velitel od úrovně armádního sboru výše se vyskytoval v německých záznamech. Gehlenova zpravodajská mašinérie jela na plné obrátky. Abych nespomaloval spád příběhu, nebudu se zabývat pádem admirála Canarise a rozpuštěním Abwehru v únoru 1944. Tyto souvislosti není možné vynechat, ale pro nás je zbytečné je podrobně rozebírat.

Galen. Útěk a zadržení Američany. Díky svým hlubokým znalostem potenciálu nepřítele si Galen brzy uvědomil, že válka skončí porážkou Německa. Nespornými vítězi se stanou Američané. Galen byl přesvědčený, že Západ bude jednoho dne potřebovat německou podporu proti Sovětskému svazu, a proto pro Galena a jeho tým představovali zpravodajské informace o Rusku hotové terno. V polovině roku 1944 Galen předpověděl, že spojenectví mezi západními mocnostmi a Sovětským svazem se rozpadne, jakmile bude společný nepřítel poražený. Galen se mohl na přesun diskrétně připravovat již od února 1945, protože jako zástupce šéfa strategické skupiny hlavního velení armády byl pověřený plánováním přesunu všech sekcí hlavního velení po silnici. Pod touto záminkou dal přednost přesunu své organizace a jejich archivů. Galen se 4. dubna vydal se zástupcem náčelníka Veslem do Bad Elstru v Sasku, kde byl umístěný podplukovník Hermann Baun. Při zpětném pohledu mělo toto setkání historický význam. Měsíc a 4 dny před kapitulací nacistického Německa byl v Bad Elstru dohodnutý plán následného spojenectví mezi Washingtonem a Bonnem. V městském kurhotelu tito tři muži nastínili projekt, který jim měl zaručit novou kariéru. Pak přešli k naléhavějšímu problému, jak se spojit s Američany. Baun nabídl, že vyšle několik svých důstojníků, aby se dostali na americkou základnu v Durinsku, aby, jak vysvětluje ve svém deníku, mohli začít spolupracovat s Američany. Galen namítl, že američtí vojáci by každého německého důstojníka okamžitě uvrhli do zajateckého tábora. Nakonec bylo dohodnuto, že jak Galen, tak Wessel a Baun byli oprávněni individuálně využít první příznivé příležitosti a nabídnout své služby nejvýše postavenému americkému důstojníkovi a že každý z nich mohl mluvit jménem ostatních dvou. Nakonec se tři budoucí spojenci Američanů dohodli na tom, jak se budou vzájemně kontaktovat, pokud budou oddělení. Jako heslo pro operaci si zvolili písmena FHO a jako lidskou poštovní schránku doktora Rudolfa Grábera, katolického kanovníka, profesora církevních dějin a pozdějšího biskupa v Regensburgu. Sledujeme tu opět vysokou angažovanost katolické církve, která všemožně nacistům pomáhala. Hovořil jsem o tom v pořadu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA, nebo v dalším pořadu Držte si Bible. 5. dubna vydal Galen na operační základně v Zosnu svůj předposlední rozkaz. Kopie spisů, hlášení, leteckých snímků, vyhodnocení a archiválí se zabalily do 50 ocelových krabic a Galen určil určitá místa ve Wendelsteinu a Algu, která měla sloužit jako úkryty pro tuto cennou dokumentaci tajné služby o Sovětském svazu. Hitlerovo odvolání Galena 9. dubna jeho plány nezměnilo. Wessel, který ho nahradil, pokračoval ve vedení sekce stejným způsobem. Za 10 dní přišla ta správná chvíle. Berlín byl téměř obklíčený Rusy a vrchní velení armády bylo nucené evakuovat svůj tábor v Maybachu a ustoupit do neobsazeného Týlu Německa. Za pár dní se Galen připojil ke skupině v Bavorsku a převzal velení. Cestoval v jednom z jeepů Wehrmachtu, které byly koncem dubna 1945 k vidění, jak se proháněli sem a tam kolem Špicberského jezera v Bavorsku. Kolona vozidel se od jezera vzdálila a vydala se po 10-kilometrové silnici, která vedla lesem do Valepu. V Galenově autě byli i další důstojníci jeho skupiny. Protože silnice byly zablokované, Galen musel uprchnout do hor. Předvoj jeho skupiny už zakopal krabice s mikrofilmy vysoko v horách a udělal si zásoby, které by vystačily na několik měsíců.
Za pár dní přijel Wessel, který vedl zpravodajskou službu jižního velitelství v Bad Reichenhallu. On a tři štábní důstojníci se usadili v části hor vzdálené 15 až 25 kilometrů od Gehlenova úkrytu. Zatímco americké tanky projížděly Bavorskem, Gehlen stále trval na tom, že ho předsunuté jednotky sotva odvezou k americkému generálovi, ale jednoduše ho pošlou do zajateckého tábora. Čekal, až projde druhá a třetí vlna, kterou tvořila divizní a armádní komanda. Každé ráno před východem slunce Gehlen a jeho důstojníci vystupovali nahoru v domnění, že ji Američané nebudou prohledávat jinak než jeepem. Každý večer se vraceli do úkrytu s jistotou, že jeepové hlídky operují pouze ve dne. Gehlenův úkryt tak zůstal Američanům neznámý, ale nakonec ho přece jen vypátrali a zatkli. Gehlena převezli jeepem do Misbachu, kde sídlil oddíl americké kontrarozvědky CIC pod velením kapitána Mariana Portera. Generál se mu představil. Jsem vedoucím oddělení východních zahraničních armád vrchního velení německé armády. Ano, generále, odpověděl důstojník CIC. Gehlen pokračoval. Mám informace, které jsou pro vaši vládu nesmírně důležité. Na Američana to však neudělalo dojem. To říkají všichni, opáčil a nechal ho odvést do zajateckého tábora v Salzburku. Gehlen nikdy nezapomněl na své zklamání z takového přijetí. Ti, kdo ješitného generála znali, říkali, očekával, že mu Američané padnou do náruče. Človíček z Misbachu to neudělal a Gehlen se cítil uražený. Je téměř jisté, že velitel jednotky v Misbachu o existenci Gehlenovy skupiny vůbec nevěděl a proto nechápal význam jejího dopadení. V květnu 1945 měla americká kontrarozvědka v Německu pouze 7 expertů, kteří sídlili v Heidelbergu a Frankfurtu. Ve stejné době se Baun a jeho důstojníci skrývali před francouzskými okupačními jednotkami. V pravý čas se vzdali americkým týlovým jednotkám, které je také poslali do zajateckého tábora. Dnes nelze s jistotou říci, kdo se jako první dostal do kontaktu s nejvlivnějšími americkými kruhy, jak bylo dohodnuto v Bad Elstru.

Galen, bývalý nacisté v americkém žoldu. Galen se brzy dostal do kontaktu s těmi správnými Američany. K pátrání po materiálech a personálu německé tajné služby zřídili západní spojenci dozorčí komisi. V jejím čele stál americký generál Lovell Rooks. Rusové zřídili další komisi pod vedením generálporučíka Trusova. Už 13. května si Rooks vyžádal jmenný seznam důstojníků německé tajné služby, příručky včetně služebních instrukcí, schémat a manuálů o vojenských zpravodajských kanálech. Američané se dozvěděli o ruském zájmu o Galenovu skupinu a okamžitě zareagovali. 19. května zatkli podplukovníka Scheibeho, Galenova zástupce ve Flensburgu. Ocelovou krabici s fotostatickým materiálem, kterou Scheibe vlastnil, zabavil už dva dny předtím americký podplukovník Austin. Důstojníci americké tajné služby G2 začali pátrat po Reinhardu Galenovi, o kterém se proslýchalo, že se nacházel někde v zóně okupované Amerikou. To se dozvěděli ve Flensburgu. Galena nakonec objevil plukovník G2 William Philip, velitel speciálního zajateckého tábora v Oberurflu, kam Galena poslala americká kontrarozvědka CIC 6 týdnů po svém zatčení. Tak se do Galenova života po válce dostali lidé, kteří se zasloužili o úspěch jeho budoucí kariéry. Edwin Siebert, narozený v roce 1897, se specializoval na dělostřelectvo, byl bývalým vojenským ataše a profesorem vojenských věd. Stejně jako Galen vstoupil do tajné služby až v pozdním věku. Od března 1944 měl Siebert na starosti zpravodajství sil, které postupovaly do Francie. Studoval myšlenky německé armády. Zatímco v této zemi ještě probíhaly boje, byl připraven využít důstojníky Adolfa Hitlera ve prospěch americké strategie. S tímto návrhem přišel Gero von Gavernitz, Američan německého původu, který byl poradcem Elena Dallise, důstojníka americké rozvědky ve švýcarském Bernu. O bratrech Dallisových jsem natočil pořad Hořké ovoce Guatemaly, který je pro pochopení jejich role stěžejní. Následně jsem roli Elena Dallise rozebral velmi podrobně v pořadu Banka, která vládne světu. Galen Siebertovi vysvětlil úkoly a metody zahraničních armád východu. Informoval ho o současných cílech Sovětského svazu a jeho demonstraci vojenské síly. Galen na závěr řekl, že síť německých agentů v Sovětském svazu by se mohla znovu aktivovat, tentokrát ve prospěch Ameriky. Siebert se postaral o to, aby byl Galenův výklad tlumočen slovo od slova, aniž by byl byť jen jednou přerušený. Galen vytáhl z úkrytů 50 ocelových krabic a nacističtí důstojníci se pustili do přípravy materiálů o Rusku ve speciálních táborech. Galen získal povolení k vytvoření Galenova velitelského jádra, které sídlilo nejprve v oddělení historického výzkumu a poté ve zpravodajském centru 7. armády ve Wiesbadenu. S ním i s jeho bezprostředními spolupracovníky se zacházelo jako s velmi důležitými osobami. Dokonce i američtí důstojníci byli při vstupu do ubikací jádra závislí na Siebertově výslovném povolení. Aby mohl Galen Američany plně poučit, začal psát 129-stránkovou zprávu o sobě a své práci. Začátkem srpna Galen předložil Američanům výsledky první poválečné práce německé velitelské skupiny. Umístění, sílu a složení sovětských divizí, číselný seznam výroby zbrojních závodů v Sovětském svazu, letecké snímky železničních uzlů a zprávy o morálce Rudé armády a ruského lidu. Siebert se už přesvědčil o Galenově užitečnosti. Šéfovi velení Bedlovi Smithovi vysvětlil. Od Galena chceme, aby vytvořil německou zpravodajskou službu financovanou Spojenými státy a zaměřenou proti Sovětskému svazu. Bedl Smith projektu požehnal, ale ani on, ani šéf G2 o tom neinformovali vrchního velitele Eisenhowera.
Battlesmith navíc nechtěl kompromitovat svého vrchního velitele, který jako zástupce Washingtonu vedl jednání s maršálem Žukovem, sovětským vrchním velitelem. Cítil, že by se mohl ocitnout v obtížné situaci, kdyby vyšlo najevo, že Američané a Němci spolupracovali na linii tajných služeb. V srpnu 1945 Siebert vyslal svého chráněnce Gehlena do Washingtonu. O této cestě se vyprávěly zvláštní historky. Gehlen prý cestoval v uniformě dvouhvězdičkového amerického generála se všemi vyznamenáními. Pravdou však je, že cestovali v přestrojení. Měli velké potíže se sháněním obleků a ještě větší potíže s balením věcí. Neměli žádné kufry. Například plukovník Konrád Stefanus musel jako kufr použít pouzdro na housle, takže skupina německých důstojníků vypadala jako taneční orchestr. Bylo to samozřejmě poprvé, co jim bylo dovoleno použít letadlo určené pro amerického generála. Do Washingtonu letěli oficiálním letadlem Battlesmitha, Eisenhowerova šéfa velení. Gehlen vzpomínal, že souhlasili, aby sebou vzal 6 členů svého týmu. 7 Němců přijelo na začátku září a zahájilo první poválečná německo-americká jednání. Němci našli ve svých amerických kolezích pozorné posluchače. S Gehlenem jednali mimo jiné brigádní generál John Magruder, šéf jednotky OSS, předchůdkyně CIA a generál poručík George Strong, šéf vojenské rozvědky a Siebertův nadřízený. Brzy navázali srdečné vztahy. Souhlasili téměř se vším, co Gehlen navrhoval. Mezitím však Gehlen pověřil Wessla, kterého nechal v Německu, aby prozkoumal, kde se nacházel Baun, třetí muž paktu z Bad Elstru. Gehlen nevěděl, že Baun už byl v Siebertových službách. Prováděl experimentální přípravy na vytvoření německé zpravodajské organizace ve službách Ameriky. Zatímco Gehlen vysvětloval výsledky své práce ve Washingtonu, Baun strukturoval první sekci, rozvědka, a třetí sekci, kontrarozvědka, které měly tvořit základy organizace tajných služeb zaměřené proti Sovětskému svazu. 10. října 1945 předložil Baun Siebertovi původní plán špionážní a kontrašpionážní organizace. Za 4 dny si Siebert vyžádal podrobnější program. Mezi 10. a 28. listopadem na Siebertův příkaz konclak plukovník G2 objížděl s Baunem americkou zónu a hledal důstojníky pro vytvoření týmu, jejichž jména navrhl Baun. Většina z nich byli bývalí důstojníci Abwehru admirála Canarise. Měli zaručenou ochranu před americkými okupačními silami. Mezitím Gehlen stále pobýval v Americe, kde nakonec zůstal téměř rok, do 1. července 1946. Gehlen a jeho společníci pak dorazili do Taunusu 9. července, kde se setkal s Baunem. Baun se specializoval na shromažďování informací, Gehlen na posuzování jejich hodnoty. Američané požádali Gehlena, aby vypsal cenu za poskytování aktuálních zpráv o situaci v Sovětském svazu a ve zbytku východního bloku americké vládě. Podrobnosti dohody, uzavřené písemně v květnu 1949 s nově vzniklou CIA, se projednaly ve Washingtonu mezi Gehlenem a americkými důstojníky odpovídající hodnosti. Federální tajná služba jednou poskytla vodítko k obsahu celé dohody, když zveřejnila memorandum s instrukcemi v době Gehlenova odchodu do důchodu v roce 1968. Podle něj dohoda mezi Gehlenem a Američany obsahovala následující zásady. Organizace nebude pomocnou organizací americké tajné služby, ale zcela německou organizací pod výhradní kontrolou Gehlena, který by udržoval kontakt pouze prostřednictvím styčních důstojníků. Organizace by měla sloužit ke shromažďování zpravodajských informací o zemích východního bloku. Po ustavení suverénní německé vlády by byly všechny předchozí dohody zrušené a organizace by byla odpovědná pouze této vládě.
Nemohly by být určené žádné mise ani shromažďované informace, pokud by byly v rozporu s německými zájmy. Americké ministerstvo války Gehlenovi podmínky přijalo. Vytvořil se poradní výbor, který měl řešit případné problémy na vysoké úrovni. Jeho členy byli dva vysocí úředníci americké tajné služby ministerstva. Právník Loftus Becker a profesor Sherman Kent, kteří později zastávali významné funkce v CIA. O finanční stránku se staral Walter Wright Wolf, bankéř z Wall Streetu. První roční rozpočet Gehlenovy skupiny činil 3,4 milionu dolarů. Uzavření dohody mezi Gehlenem a ministerstvem války by probíhalo mnohem pomaleji, kdyby Gehlen neměl podporu kapitána americké tajné služby Erika Waldmana, později profesora politologie a autora knihy o spolkových ozbrojených silách. Byl si jistý Gehlenovými schopnostmi a byl to právě on, kdo přesvědčil vojenské představitele, aby se pro něj rozhodli. Koncem června 1946 Waldman odcestoval do Německa a sdělil svému šéfovi generálu Siebertovi, že Washington oficiálně schválil vytvoření německé tajné služby za předpokladu, že za sběr a vyhodnocování informací bude zodpovědný jediný muž Reinhard Gehlen. Baunovi, Gehlenovu partnerovi, nikdo neřekl, že Gehlen bude stát v čele této organizace. Baun se to dozvěděl, až když se oba v srpnu podruhé sešli, aby projednali problémy s náborem zaměstnanců. Gehlen mu ukázal plán, podle kterého byl Baun jmenovaný vedoucím informační sekce a Wessel vedoucím hodnotící sekce. Do čela organizace jmenoval Gehlen sám sebe.

Gehlenova organizace. S nacisty se musí počítat. Gehlen začal skromně. Původní tým jeho organizace se ubytoval ve dvou domech v Taunusu mezi Falkensteinem a Kronbergem, v zámku Kranzberg a v loveckém zámečku, který zrekvírovali Američané a který patřil Georgovi von Oplovi, majiteli přírodního parku. V nedalekém modrém domě se nainstalovaly první radiostanice dodané americkou armádou. Baun poznamenal. Zásobování ze strany Američanů bylo velkorysé,

můj čtyřdílný pořad Král jedů Sidney Gottlieb jistě vám už svítá. Tábor King byl hlavním centrem, ze kterého se rozbíhaly nitky tzv. Bezpečných domů. V těchto domech Američané prováděli brutální výslechy týrání a mučení obětí v rámci programu MK Ultra. A právě v tomto táboře King se také shromáždila první skupina Gehlenovy organizace bývalých nacistů. Jak krásně to do sebe všechno zapadá. Když Gehlen vydal první rozkazy k akci, čítal tým jeho organizace 50 mužů. To ale přirozeně nestačilo na realizaci ambiciózního programu. Bylo zapotřebí více hodnotitelů, více poslů a více informátorů. Na podzim 1946 se vyslali kvalifikovaní náboroví důstojníci, aby zorganizovali doplňovací tým, vybraný z množství nezaměstnaných bývalých důstojníků Abwehru a dalších armádních skupin. Gehlenovi emisaři ale museli být opatrní. Vzhledem k tomu, že Německo bylo okupované čtyřmi různými mocnostmi, bylo snadné vzbudit podezření kterékoliv ze spojeneckých tajných služeb. A co mohlo být podezřelejší než tajemná Gehlenova organizace? Nakonec se ale podařilo naverbovat vysoké šarže bývalých nacistů. Navíc Gehlen jako bývalý důstojník generálního štábu nacistického Německa považoval svou organizaci za něco víc než jen obyčejnou tajnou službu. Byla to pro něj líheň důstojníků, kteří přišli o svá místa, ale kterým by díky svým vztahům s Washingtonem mohl jednoho dne nabídnout možnost obnovit armádu a nový generální štáb. Za tímto účelem nabídl Gehlen svému bývalému nadřízenému Adolfu Heusingerovi místo ve své organizaci. A ke Gehlenovi se přidávali další a další.

Gehlenova organizace, ústředí v Pulachu. Postupem času se z Gehlenovy organizace stala velká oficiální instituce. Ubytovací prostory, které používala v Taunusu a které byly i tak dočasné, se staly příliš malými. Gehlen už žádal o větší prostory, kde by se mohly ubytovat rodiny jeho spolupracovníků. Jako vojáci byli už léta odloučení od svých manželek a dětí a v organizaci měli zakázaný kontakt s vnějším světem. A vždycky také hrozilo nebezpečí, že některý z rodinných příslušníků zaměstnanců bude unesený. Na podzim roku 1947 podnikl Heere spolu s americkým styčným důstojníkem plukovníkem Liebertem průzkumnou cestu po americké zóně. Oba měli poměrně jasnou představu o tom, co bude potřeba pro operační základnu tajné služby. Měla by být dostatečně velká, aby se do ní vešly všechny sekce v přilehlých budovách. Neměla by být uvnitř města, ale ani příliš daleko od něj. Chystali se vrátit ze Stuttgartu do Frankfurtu, když si Heere vzpomněl na skupinu budov, kde kdysi za války dočasně pobýval. Byla to nadace Rudolfa Hesse v Pulachu, vesnici 9 kilometrů jižně od Mnichova na břehu Isaru. Liebert a Heere našli v Pulachu přesně to, co hledali. Komplex asi 21 a dvoupodlažních domů, chatrčí a protileteckých krytů, obehnaný kilometr dlouhou zdí. Byl postavený v roce 1936 pro pomocníky vůdcova asistenta Rudolfa Hesse a nějakou dobu byl také sídlem Martina Bormana. V dubnu 1945 si tu zřídil své sídlo polní maršál Kesslering. Pak jej obsadili poštovní cenzurní orgány americké armády. Po prohlídce areálu se Liebert rozhodl, sem musíme přijít. A bylo rozhodnuto. Američtí cenzoři byli nuceni odejít a 6. prosince 1947 je nahradil Gehlen se svým sborem asistentů. Toto datum navrhlo pro tuto oblast název

tábor Nikolas. Členové týmu si přivezli své rodiny. Gélen s manželkou Hertou, dcerami Katarinou, Hertou a Grétou a synem Felixem Kristofem se ubytovali v Bormanově bývalém domě, bílém dvoupatrovém domě uprostřed sídliště. Byl postavený v typickém nacistickém stylu. Nahoře na vstupních dveřích byla vidět německá orlice z kamene, ale s prázdnými drápy, protože americká cenzura hákový kříž rozbila a odstranila. Na hlavní stěně velké jídelny v přízemí ženy s velkými poprsími pletly kukuřičné stéblo na výrobu žlutých náhrdelníků. V zahradě se na podstavcích opírali štíhlí chlapci v gymnastických pózách. Do toho šuměla fontána. Netrvalo dlouho a z tábora v Pulachu se stalo ústředí německé tajné služby. Navzdory vlajce s hvězdami a pruhy, která vlála nad vstupní branou americkým vojákům, kteří kontrolovali propustky, a misím, které určovali američtí důstojníci. Počátkem roku 1948 Gélen do Pulachu přemístil 200 členů svého týmu. Brzy potom oznámil těm, kteří byli ženatí, že tu mohli žít jejich manželky a děti. Gélenova organizace se stala v rámci tajné služby velkou rodinou. Gélen, který byl rodinný typ, zařídil pro mnoho příbuzných místa v této uzavřené komunitě v Pulachu. Rád si také hrál na dohazovače a byl prostředníkem při sjednávání sňatku své sekretářky s generálem, který pracoval v tajné službě. Gélen učinil všechna opatření, aby jeho pomocné jednotky byly nezávislé na vnějším světě. Zřídil nemocnici, takže všichni měli k dispozici lékařskou péči. Spižírna, zásobená americkými příděly potravin, nabízela obsluhujícímu personálu a jejich rodinám jídelníček, jaký v roce 1948 nemohl mít žádný jiný Němec. Šéf pomohl vštípit skupině Solidaritu vojenského velitelství. Atmosféra byla přívětivá. Tato politika přinesla své ovoce. Stále více mužů bylo odhodláno následovat generálovu hvězdu. Ještě důležitější byla skutečnost, že bývalí vojáci byli ochotní udělat cokoliv, aby firma, jak se organizace interně nazývala, uspěla. Nakonec Gélen zahájil jednání se CIA, která nakonec předložila smlouvu v angličtině podepsanou v červnu 1949 a její ekvivalent v němčině podepsaný 23. června. Gélenova organizace, původně vojenská, se ve spojenectví se CIA stále více věnovala politické, hospodářské a technické špionáži ve východním bloku.

Gehlenova organizace. Kolos prošpikovaný nacisty. Gehlenova organizace se měsíc od měsíce rozrůstala a bývalí vojáci se k němu přidávali ve stále větším počtu. A pracovali pro něj ještě lépe, když jim naznačil, že jeho záměr byl takový, že ho mohli pochopit i bojovníci Adolfa Hitlera. Cílem bylo přimět Ameriku, aby se definovala jako spojenec Němců. Tím mohli využít rozdílů mezi Washingtonem a Moskvou a ušetřit Němce nejhorších důsledků války, kterou Hitlerův režim začal a prohrál. Řadou náhod se Gehlen dostal do pozice, která mu umožňovala rozhodujícím způsobem ovlivňovat americkou politiku vůči Německu a Evropě. Protože ho ministerstvo války ve Washingtonu pověřilo, aby pokračoval ve zpravodajské práci na východě, přispěl jeho hlas k utváření názoru Ameriky na ruský vliv, který se nezadržitelně rozšiřoval po celé Evropě. Všechny tyto možnosti zajistily Gehlenově organizaci během krátké doby monopol na záležitosti tajných služeb, kterým se nemohla pochlubit žádná jiná západní špionážní organizace. Gehlenova organizace byla schopná zastínit své západní konkurenty, protože působila na vlastním dvorku. V sovětské okupační zóně v Německu. Nikde jinde nemohla shromáždit tolik spolupracovníků a vzbudit tolik vášní. Nikde jinde nebyli Němci tak odhodlaní vymazat výsledky druhé světové války. Duch nacismu jakoby se opět zhmotnil. Tentokrát už to ale nebyl Hitler, ale Amerika. Gehlen otevřel dveře své organizace do kořán bývalým příslušníkům gestapa a SD a jeho prahy překročilo mnoho předních osobností nacistické nadvlády. Byl mezi nimi Oberfuhrer plukovník Willy Krichbaum, přítel Reinharda Heydricha, inspektor jeho západní hranice gestapa a jeden z nejsurovějších potlačovatelů proti hitlerovského vojenského odboje v době, kdy stál v čele generální tajné policie. Dalšími byli Sturmbannführer, major Fritz Schmidt, bývalý ředitel úřadovny gestapa v Kielu a doktor Emil Augsburg z Ústavu pro studium nacismu. Gehlen měl pro každého z nich úkoly. Bývalý Hauptsturmführer, kapitán Kaspar, převzal vedení pod agentury 1600. Bývalý inspektor gestapa Max Staudinger nastoupil na velitelství v Pulachu. Bývalý Hauptsturmführer Franz Göring se stal vedoucím agentury organizace nazvané TON. Agentury Gehlenovy organizace v Rakousku spadaly pod bývalého Sturmbannführera Josefa Adolfa Urbana, bývalého vedoucího úřadu SD v Budapešti, a doktora Bruna Kaušena z dalšího oddělení Gehlenovy organizace našli dokonce místo pro hanebného Obersturmführera poručíka Hanse Sommera. Na podzim 1941 plánoval vyhodit do povětří pařížské synagogy v zádech Wehrmachtu, aby podnítil Francouze k akci proti Židům. Jeho manévry byly ale tak nešikovné, že ho Wehrmacht z Francie vypověděl. Sommer se stal šéfem severní oblastní agentury. V roce 1963 byla Gehlenova BND v důsledku procesu s bývalým příslušníkem SS Heinzem Felfem označená za organizaci, která byla vždycky připravená zaměstnávat bývalé členy řádu Lebky. Bývalí nacisté vnesli do Gehlenovy organizace křižáckou mentalitu honu na duchy. Byly jim vštěpované teorie SS, které považovali Slovany za podlidi. A tyto bývalé elementy SD byly posedlé záští k jejich porážce v roce 1945 a zbytky šílených rasových představ SS. Bývalí příslušníci SD a gestapa se jako zaměstnanci Gehlenovy organizace často oddávali nenávisti ke všemu ruskému, co bylo příčinou pádu Třetí říše. Vidíme tu nádhernou paralelu se současností? Naprosto identické nacifikované procesy, které se nasouvají opět do Evropy honem na čarodějnice. Už to nejsou pochody vojenských formací, ale rafinované myšlenkové narrativy. Nacistické jádro se dále rozrůstalo.
Gehlen požádal, aby v Pulachu sídlil zvláštní tým, který by se zabýval transformací lidové policie na vojenskou sílu. Nebyl to zárodek ničeho menšího než jednotek Gladio pod zastřešením americké NATO. Tyto americké jednotky Gladio pod zastřešením NATO jsem pokryl v mém pořadu Tajná síť Gladio. Američané v tomto smyslu také zdůrazňovali roli tajných armád. Jednou z těchto tajných operací byla síť Die Spinne, neboli pavouk. Síť Die Spinne se skládala z poválečných zbytků nacistické tajné policie a tajného zpravodajského aparátu, jehož vedoucím v Americe byl stoupenec republikánské strany Harold Keith Thompson. V období studené války se síť Die Spinne využívala v tajném duchovním tažení korporací a CIA za odvrácení železné opony. Například v rámci polovojenské operace známé jako maďarské povstání v roce 1956. Executive Intelligence Review o operacích Die Spinne uvádí zajímavý postřeh. Z operací studené války bylo nejslavnějším počinem Die Spinne maďarské povstání v roce 1956. Speciální jednotky Gehlenovy organizace složené z bývalých kádrů Waffen-SS a divize Brandenburg tajně vpadly do Maďarska a spojily se se starými fašisty ze strany šípových křížů, které nacisté využívali během okupace, aby provedli vlnu sabotáží a atentátů. Právě tyto elementy tvořily jádro tzv. Maďarských bojovníků za svobodu. Velitelská struktura sahala až dolů prostřednictvím tvorby scénářů a politického řízení na úrovni americké rady národní bezpečnosti, poradního sboru pro zahraniční zpravodajství, Hudsonova institutu a Hooverova válečného institutu. Maďarské povstání jsem podrobně pokryl ve druhém díle mého pořadu Svobodná Evropa ve službách CIA. Ale to ještě poněkud předbíhám. Gehlen přeměnil operační základnu v Pulachu na generální ředitelství a osobně převzal funkci generálního ředitele. Nejdůležitější externí kanceláře a zastoupení byly organizované jako v solidních obchodních podnicích. Byly vytvořené generální agentury, okresní agentury, pobočné agentury a místní pobočky. V rámci této klasifikace se ale stále jednalo o administrativní mapu vojenské tajné služby. Gehlen rozdělil velitelství na velké množství oddělení, sekcí, skupin a archivů, které se neustále měnily a reorganizovaly. Některé sekce a oddělení však zůstaly beze změny. Patřila k nim správní sekce, která se zabývala personálními a finančními záležitostmi a měla na starosti centrální abecední archiv, centrální evidenci, školení, techniku, logistiku a ekonomiku. První oddělení se zabývalo shromažďováním a utajováním zpravodajských informací v zahraničí, druhé oddělení preventivními opatřeními v oblasti psychologické války a třetí oddělení sestavováním a vyhodnocováním domácích zpravodajských informací a obranou proti útokům tajných služeb na západní Německo. Tyto odbory se také členily na menší sekce, ale opět bych tím zapředával do přílišných technických detailů, které jsou pro náš globální pohled nepodstatné. Mezi útvary ústředí a organizacemi udržovaly kontakt různé komunikační linky. Linka 1 například spojovala oddělení v Pulachu s generálními agenturami, odpovědnými za zpravodajské informace ze zahraničí. Mnichov pro Rakousko a Československo, Darmstadt pro Polsko a Rusko a Brémy pro východní Německo.

To je všechno v prvním díle Pravda o generálu Gehlenovi, co uslyšíte ve druhé části. Podívám se podrobně na situace, ve kterých Gehlenova organizace prováděla špionáž a rozvědnou činnost v samotném Československu. Bývalí nacisté pár let po druhé světové válce k nám opět začali pronikat ve velkém. Gehlenova organizace postupně rostla a tak nebylo s podivem, že ze sebe chtěl Gehlen setřást okovy kontroly Američany. Ba co víc, chtěl dovést svou organizaci z podzemí do legality, což se mu nakonec podařilo. Z Gehlenovy organizace se stala oficiální rozvědka. Ta postupně navazovala kontakty po celém světě, tedy nejen ve východním bloku, a nabývala globálního charakteru. Pak se podívám na případ tunelů, které kopali Američané a CIA ze západního do východního Berlína. BND postupně zakládala další pobočky po světě a prostřednictvím svých rezidentů také krycí firmy. Tuto standardní část rozvědné činnosti budu popisovat v předposlední kapitole. Závěrem provedu zhodnocení toho, jak nacisté znovu obnovují Evropu a zpravodajská činnost tvoří základní stavební kámen jejich vlivu a moci v Evropě. To je všechno v první části dvoudílného pořadu Pravda o generálu Gehlenovi a se na vás budu těšit příště při poslechu druhé epizody, milí posluchači, a také mě prosím zanechte vaše komentáře, postřehy, návrhy, doplnění tady na kanále Odyssey pod pořadem v komentářích, to budu velmi rád. Stejně tak jako budu velmi rád, když mě budete sdílet na sociální média, o to vás velmi prosím, a také se nezapomeňte připojit k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček upozornění notifikace, abyste nezmeškali nejenom druhý díl, ale i ostatní pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studia Tapin Radio Svobodného vysílače. To by bylo tady všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, a zase jsem slabý a nevím proč, tak to dáme úplně na hlas a uvidíme, jaké to bude. Čekám tedy na pana inženýra Jaroslava Tichého, až se nám připojí, ale samozřejmě víte, že tedy máme neděli, což od 19 hodin studio Karad má pravidelně s inženýrem Jaroslavem Tichým komentované to zpravodajství, takže já už tady přepínám, pane inženýre, jestli se slyšíme, hezký den.
1: Hezký den vám i vám, vážení posluchači.
0: Výborně, slyšíme se v pořádku. Takže my se hned s panem inženýrem koukneme na to důležité, co se nám zase událo za ten poslední týden, protože máme ten tradiční přehled zpráv, informací a komentářů za celý to týden. Koukneme se na zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, informace z USA a novinky odjinud, taktéž aktuality z Evropské unie, konflikt na arabském poloostrově, koukám tady ještě íránský konflikt, covid, kočkování, následky a zajímavosti z domu a celkem 9 okruhů. A pak bude tematické okénko a ne hloupost jako klíčový zdroj. Připomenu začátek, že válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo, s tím, že tedy samozřejmě všechno si prověřujte z několika nezávislých to v uvozovkách zdrojů, že ano, a ničemu tady nevěřte, takže proto si to dohledávejte taktéž sami a přemýšlejte. Máme tedy sobotu 27. září leta páně 2026 jejich to kalendáře, tak pane inženýre, jdem se kouknout na tu Ruskou federaci, co se to tam děje?
1: Podíváme se na to, hned první článek má v názvu šokující, s tím, že tedy ta zpráva uvádí, že prezident Putin se rozhodl nasadit orešník proti NATO a jak si určitá země, že za to zaplatí, s tím, že tedy provedli, jak se hrozí manévr a Moskva zahnaná svým způsobem do kouta. Aspoň takto o tom hovoří mít první místopředseda obraného výboru Ruské státní domy Alexej Žuravljov, který vyzval k úderu orešníkem nebo drony dlouhého doletu na objekty v Litvě, pokud by na jejím území byly rozmístěny jaderné zbraně, což teda bylo avizováno, že by k tomu mělo dojít tedy. Takže ten Žuravljov se také vyjádřil bezprostředně poté, co litevský parlament učinil zásadní krok ke zrušení ústavního zákona těchto zbraní. A Žuravljov tvrdí, že případné rozmístění jaderného arzenálu v Litvě by představovalo přímou hrozbu pro národní bezpečnost Ruska a že místa, kde by se takové zbraně nacházely, by se automaticky stala cíly ruské armády. Reagovat je třeba mimořádně tvrdě, ne diplomatickými notami a varováními, okamžitě úderem dronů dlouhého doletu nebo orešníkem na souřadnice, kde má stát odpalovací zařízení. Zdá se, že jiný jazyk Západ prostě nechápe, řekl Žuravljov serveru Gazeta RU. Tady je potřeba vědět, že ten litevský parlament ten první velký krok učinil, protože v podstatě ten Žuravljov reaguje tedy na rozhodnutí litevského parlamentu, pokračoval teda proces vypuštění článku 137 ústavy, který v současnosti zakazuje přítomnost zbraní hromadného ničení a vojenský základ cizích států na území Litvy. Pro změnu ústavy hlasovalo 99 poslanců, 13 bylo proti, 5 se zdrželo hlasování. A o definitivní zrušení zákazu, ale zatím ještě nejde tedy. Takže aby změna ústavy vstoupila v platnost, tak ji musí poslanci potvrdit ještě dvakrát. Přičemž mezi těmi hlasováními musí uplynout nejméně 3 měsíce a pokaždé zapotřebí alespoň 94 hlasů ze 141. Takže první z rozhodujících hlasování plánuje litevský parlament na říjen, definitivní schválení pak na leden 2027. A pokud by se teda ten proces podařil dokončit, tak zmizí z ústavy překážka, která dnes Litvě brání nejenom v trvalém rozmístění jaderných zbraní, ale v některých formách přítomnosti spojenských jaderných sil. Takže, jak říká Žuravljov, pak byste se stali vojenskými cíly Ruska. Takže tolik, ten článek ještě pokračuje, ale tvrdí o tom Vilnius, jak by to Rusko mělo odradit, nevím od čeho, protože v podstatě ten, kdo nějaký status quo teď narušuje, by byl samozřejmě ten přístup těch jaderných zbraní do té Litvy tedy. Takže to je tak této zprávě a pojďme dále, je hodně dneska.
0: Dobře, dále se jdeme kouknout, na což máme tady konec západních gigantů. Prezident samozřejmě Ruské federace, podepsal dekret, kdy přešly 100 000 metrů skladů, 112 hypermarketů a 6 továren Nestlé pod ruskou správu a západ prý zůstal naprosto ohromený, tady mám napsáno. Tak se na to jdeme kouknout. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin tedy převedl ruská aktiva, a to společností Nestlé, Auchan, nebo Auchan, nevím, jak se to čte, má to být francouzské, to Auchan. Až Auchan, FM Logistik a Leroy Merlin, a to pod dočasnou správu. Tento krok zahrnuje desítky právnických osob a stovky obchodů, továrny a obrovskou logistickou síť. A odhadovaná hodnota podnikání činí přibližně 565 až 645 miliard rublů. Ruská federace ukončila jeden z největších kroků, nebo učinila jeden z největších kroků proti aktivům západních společností od začátku války na Ukrajině, v úvozovkách. A prezidentským dekretem byly ruské provozy několika velkých evropských společností převedeny pod dočasnou správu málo známé společnosti Lev Management. Reuters uvádí, že mezi nejvýznamnější zasažené společnosti patří ten švýcarský potravinářský gigant Nestlé, a to plakat nebudeme, protože i kdysi CEO Brabec řekl, že voda by měla být komoditou tržní a ne základním lidským právem. To je jenom má poznámka, a také francouzský maloobchodní řetězec Auchan. No, co k tomu víc, asi nic, zase je to vy nám, tak my vám, že ano.
1: Jenom aby tam nepletla ta čísla posluchače, ono tohleto, ta hodnota toho převzatého majetku cizího do správy, tak je v rublech, nikoli v dolarech. To znamená, že to zdaleka tato hodnota nepokrývá tu hodnotu těch 300 miliard dolarů, které teda byly Rusku zabaveny a jsou v podstatě rozkrádány postupně a jak si směrovány tedy na podporu ukrajinské válečné činnosti. Takže to ještě, to by to ještě musí zabrat opravdu hodně, jestli to tam je. Takže tolik jako jenom moje poznámka. Další zpráva, tak ta hovoří o projevu ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova na briefingu Rady bezpečnosti OSN o Ukrajině. A je z 23. tohoto měsíce, to znamená ze středy. A ono to za to stojí, protože ten Sergej Lavrov říká, rád bych začal vyjádřením vděčnosti svým západním kolegům, zejména evropským. Dovolte mi vysvětlit, proč. Nebýt jich, ukrajinská situace by zůstala v nejistotě a obyvatelé Krymu, Donbasu a Novoruska by byli zbaveni práva volby. V roce 2004 se Brusel rozhodl dát vše jasně najevo tím, že Ukrajince vynutil nebo donutil k nelegitimnímu třetímu kolu prezidentských voleb a požadoval, aby si Ukrajinci vybrali spojence, Rusko nebo Evropu. V roce 2013 Brusel, který otevřeně ignoroval závazky Ukrajiny v rámci zóny volného obchodu SNS, tak zorganizoval v Kyjevě nepokoje požadující okamžité uzavření dohody o přidružení mezi Ukrajinou a Evropskou unií a trvá na svém vlastním přístupu. A poté, co v únoru 2014 vedli proces vyjednávání mezi legitimním prezidentem a opozicí, tak si Evropané zajistili dohodu o řešení krize, v níž Viktor Janukovič, bývalý prezident, přijal všechny předložené podmínky, včetně vytvoření vlády národní jednoty pro přípravu předčasných prezidentských voleb s okamžitým zřeknutím se jakéhokoliv násilí ze strany úřadů a opozice. Dokument byl podepsán 21. února 2014 za oficiálních záruk Německa, tam to byl spolkový prezident Steinmeier, Polska Roman Sikorsky a Francie Lucifer Fabius. A v noci 22. února 2014, či hned poté, však opozice ignorující tyto záruky a své vlastní podpisy, tak obsadila vládní budovy a oznámila vytvoření nikoli vlády národní jednoty, ale vlády vítězů. Jak si říká, pocítíte rozdíl. Takže pokud jde o ty garanty té dohody, pošlapané pučisty, to znamená to 23. února 2014, tak v Paříži otevřeně prohlásili, že rodící se demokratická transformace splňuje aspirace ukrajinského lidu. Krásný obrat. Britové samozřejmě nemohli zůstat stranou. Minister zahraničí William Hague 22. února 2014 prohlásil, nedávné události ukázaly vůli Ukrajinců směřovat k jiné budoucnosti. 24. února téhož roku dodal, Janukovič již není všeobecně uznávaným prezidentem. A o něco později, 1. března 2014, se k tomu přidala i německá kancléřka Angela Merkelová, která řekla, musíme Ukrajincům poskytnout veškerou možnou podporu v jejich úsilí a touze po svobodě a demokracii. Takže tady ty nové úřady v Kyjevě pozvozené volnou ruku, kterou dostali od Západu, okamžitě prohlásili za cíl zrušit status ruského jazyka v reakci na protesty na Krymu a Donbasu proti krvavému převratu, taky prohlásili za teroristy, nasadili proti ním ozbrojené militanty a jednotky pravidelné armády, včetně dělostřelectva a letectva. Výsledkem byl referendum na Krymu o nezávislosti na otevřeně nacistickém režimu, který ovládl Kyjev, a o znovu sjednocení s Ruskem. A Lavrov říká, kdyby Evropané nepodváděli a nedonutili opozici k nedodržení dohody podepsané v únoru 2014 za záruk Berlína, Paříže a Varšavy, tak územní celistvost Ukrajiny by byla zachována v hranicích z roku 1991, o kterých sněl Zelenský a jeho západní páni. Evropané však nedokázali potlačit svůj odvěký instinkt lhát a snažit se dosáhnout svých cílů zločinnými prostředky. Pak tady dále připomíná ty minské dohody, nedodržení a tak dál. Porošenko, co tak dál. Ten článek pokračuje ještě dlouhý. Já ho tady samozřejmě z těchto důvodů celý číst nebudu, protože to je opravdu jako na dost dlouho. Ale tady on jim provedl brilantní rekapitulaci, Lavrov, toho, co se vlastně událo, a řekl, když vy jste toho viníky. Takže toto bylo v Radě bezpečnosti, na briefingu Rady bezpečnosti OSN v New Yorku dne 23. září tohoto roku. Pojďme dále asi.
0: Dobře, dobře, dále se koukneme na Dmitrie Medvěděva. Ten tedy oslovil Němce prý anglicky a řekl, je to ve vašem zájmu, tak si na to jdeme kouknout, o co tam go. Nuž, místo předseda Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrij Anatolievič Medvěděv oslovil Němce anglicky a vyzvali, aby se zbavili kancléře dřív, než je zatáhne do války. Tak, s Ruskou federací je to v jejich vlastním zájmu a říká, znáte důsledky takových válek. Dmitrij Medvěděv se anglicky tedy obrátil přímo na obyvatele Spolkové republiky Německo a vyzval je, aby se zbavili kancléře Friedricha Šmerce, který jejich zemi žene rovnou do války s Ruskem. Současného německého lídra označil za ostrů Německa. Jeho neonacismus, rusofobie a posedlost Ukrajinou z něj udělali nejzbytečnějšího kancléře v dějinách Německa. I Scholz vedle něj vypadá lépe. Němci, zbavte se ho dřív, než vás zatáhne do války s Ruskem. Znáte tedy důvody takových válek? Toto byla tedy citace ze sítě X, kde to měl tedy Dmitrij Anatolievič Medvěděv napsat. Západní média informují, že po dvou porážkách té křesťansko v uvozovkách demokratické unie v zemských volbách je Šmercová rezignace docela možná a upozorňují, že křesťansko-demokratická unie přestala Šmerce zvát na veřejné akce, protože si uvědomila, že kancléř je pro voliče už příliš toxický. Tak, tím bychom to asi mohli ukončit.
1: Prostě toho Merce nemají jako nikde rádi a divím se, že má tak hroší kůži, že tam ještě na tom píp a vždycky vidím, jak dostane od Bajdelový tu nakládačku v tom Bundestagu, tak bych se opravdu sebral, šel bych domů tedy. No ale tak jako má hroší kůži asi. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko za 24 hodin sestřelilo téměř 2000 dronů a slibuje zesílit údery na vojenské cíle v Kyjevě. To je zpráva z 21. tedy už z pondělka. A říká ta zpráva, že Ukrajina 20. září, to mám neděle tedy minulou, zahájila dosáhlý dronový útok na Rusko v době, kdy končilo hlasování ve volbách do státní domy. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že během 24 hodin nad ruskými regiony sestřelo 1951 ukrajinských dronů a 8 řízených střel a slíbilo zesílit údery na vojenské cíle v Kyjevě. A téhož dne ruské síly použili drony k útokům na ukrajinská logistická centra, sklady, přístavy a plavidla podporující ukrajinskou armádu. Tady se říká, co kde bylo zasaženo v Kyjevě, nebo v oblasti Kyjeva, v Oděské oblasti, přístav zasažena nákladní loď, která dopravila vojenské zásoby, logistické centrum, nová pošta, 1,5 km od města. Dávajte pozor tu novou poštu, protože přes ní chodí zásilky a asi nejenom na Ukrajině. Takže dále pak tanker, který byl používán v přepravě nákladů pro ukrajinskou armádu, tak ten byl zničen. V přístavu Černomorsk další nákladní loď, převážející vojenskou techniku, a v Petrivce asi 38 km severně od Oděsy byl zničen muniční sklad. No to dále pokračuje. Tady je důležitá vědět jednu věc, že oni, ty ukrajinské drony, útočili záměrně na civilní oblasti a byli zabiti civilisté a zraněni. A tady dokonce 44-letá žena v Sofrinu zahynula, když dron zasáhl její dům. Byly zraněni i lidé a tam dokonce se ukazuje, myslím, že to ještě někde bude ve zprávě, tak oni je tam bombardovali i při těch volbách. Takže tam byla dokonce zabita i předsedkyně jedné volební komise a podobné věci tam byly. Ve snaze prostě za každou cenu prostě ty volby v Rusku narušit. Takže přidávám slovo.
0: Tak, teď se vracíme k těm úderům. Samozřejmě další zprávě. Kreml reagoval tedy na ukrajinský útok při ruských parlamentních volbách. Tak, miliony hlasování lidí hlasovali tedy navzdory tisícům dronů, které Kyjev vyslal proti Ruské federaci. Ukrajině se podle tedy mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova nepodařilo masovými útoky během hlasování narušit ruské parlamentní volby. A Dmitrij Peskov si vyjádřil poté, co Moskva a její předměstí v noci ze soboty na neděli zasáhl rozsáhlý ukrajinský útok dronů. Při něm tedy zahynuli dva civilisté na předměstí hlavního města a byly poškozeny jak ropná rafinérie, obytné budovy, tak i civilní infrastruktura. A moskevský starosta Sergej Sobjanin uvedl, že se na bezprecedentním náletu ze všech směrů podílelo více než 1600 tedy bezpilotníků. A jak tedy víme, vyhrálo tedy jednotné Rusko, že ano, které mělo před soupeři výrazný náskok. A víme, že tedy samozřejmě tam přišlo i s účastí tedy skoro 2 milionů zaregistrovaných voličů v zahraničí, ta konečná účast přesáhla 59%, což je nějaký skoro rekord v Ruské federaci, s tím, že nějakých 50, skoro 8% hlasů získalo to právě jednotné Rusko, následovala z 13, skoro 14% komunistická strana, 9,5% měla LDPR a noví lidé získali 7,96, takže skoro 8%. Tady o té sabotáži mluví, ale předseda jednotného Ruska Dmitrij Medvěděv označil výsledek hlasování za skutečný a zároveň uvedl, že znamená začátek velkého množství práce. Cituji, když jsme od voličů získali takový mandát, musíme nyní začít uskutečňovat náš národní program. Nemám nejmenší pochybnosti, že naše strana tuto výzvu zvládne a zvítězíme. Tak k tomu Čína poblahopřála Ruské federaci, že ano, a uvedla, že Peking pevně podporuje nezávislou volbu ruského lidu a že je Peking připraven dále spolupracovat s Moskvou na naplňování dohody mezi Putinem a čínským prezidentem Xi Jinpingem a posunout dvoustranné vztahy dokonce na novou úroveň.
1: To je no, závěr. Bude to zajímavé i v kontextu potom té návštěvy Xi Jinpinga ve Spojených státech, ale k tomu se dostaneme. Pojďme do druhého koše, a to jsou události na Ukrajině. Já bych začal hned první. Ta hovoří o cestě smrti, kdy Zelenský dláždí přístupy k Charkovu kolumbijskými kostmi, jak se říká, charkovské nemocnice pracuje ve švech, těla padlých vojáků vyvážejí v noci a tady samozřejmě ty nemocnice jsou tam připlněné raněnými, je nedostatek krve, místní obyvatel se zrovna nehrnou k registraci mezi dárce a vlastně tady na pozadí té neúspěšné ukrajinské mobilizace kyjevský režim silně spolehá na zahraniční žoldnéře, které verbuje po celém světě. Hlavní pozornost věnuje Latinské Americe, především Kolumbii. Protože podle údajů potvrzených ruským ministerstvem obrany se v ozbrojených silách Ukrajiny v současnosti nachází přibližně 16,5 tisíce zahraničních žoldnéřů, či tzv. Vojáků šestěny. Z toho je přibližně asi 7 tisíc Kolumbijců. A ty žoldnéři na Ukrajině nejsou zvlášť šetřeni a jsou nasazováni do nejnebezpečnějších oblastí. Nyní jsou to nasazováni ten charkovský směr. Tady jako se snaží kvičí, jak to je, říká článek, snaží se vyhnout přímému boji, někteří se pokouší vzdat ruským jednotkám, ale jsou zastřeleni zadržovacími oddíly ozbrojených sil Ukrajiny. Takže ten počet zabitých zahraničních žoldnéřů v přesném rozsahu tedy neexistuje. Tyto údaje jsou utajovány a čísla lze určit pouze zpětně. Pokud je tělo, tak se započítá. Přesný počet evakuovaných těl zahraničních mrtvých není znám, ale vzhledem k intenzitě bojů jde o značné množství. Takže tolik asi jenom krátkosti, ten článek samozřejmě pokračuje.
0: Dobře, dále se koukneme. Útoky se přesouvají na západ. Evropské hranice byly prý otestovány a Moskva má v ruce silný argument. V Německu došlo k mimořádné události a prý otázka je, zda za ní stojí opět ruští sabotéři. Tak a na frontu prý dorazily zajímavé exempláře. Takže o co šlo? Nedávno dopadl tedy mohutný úder na železniční stanici Kovel, vzdálenou tedy pouhých 65 km od polských to hranic. Hned další den zasáhl další úder prostor strategického hraničního přechodu Jagodin, druhého největšího na Ukrajině, kudy proudí zboží z Evropské unie a také asi zbraně a vojáky a technika a tak dále. Zasaženo bylo parkoviště kamionů a posunovací lokomotiva na stanici. Ruské údery tedy postupně se posouvají dále na západ a zvláště je prý pozoruhodné, že všechny zasažené cíle byly v pohybu, jak tedy vysvětlil plukovník ve výslužbě Aslan Nachušev. Svědčí to o nasazení pokročilých technologií, kdy tedy drony byly buď naváděny pomocí strojového vidění, nebo řízeny dokonce v reálném čase. Dobropolje, havary F-16 v Německu. Tak co to je? Je ruský zásah. Americká stíhačka F-16 se zřítila tedy snad v úterý v Německu a k incidentu došlo nedaleko letecké základny Špangdálen, tedy v Porýní Falcku. A podle předběžných zpráv se pilot katapultoval, ale to dopadl na nedaleké golfové hřiště, tak mají o jeden bankr navíc. O incidentu informovala německá média s odvoláním na důvěrné zdroje. Tak a teď ta nová věcička. Ukrajinské zdroje uvádí, že ruské síly spolu s rostoucím počtem útoků stále častěji nasazují vyčkávací munici zvanou Kalpel. Podle nich tato munice nevyniká ani tak doletem nebo rychlostí, jako spíš těžkou bojovou hlavicí a možností přizpůsobit užitečné zatížení konkrétnímu cíli. Navíc je tato střela přílevná. Já vám ji tady ukážu. Je to takový nějaký dronostřelo, nevím, co to je. Tak, teď byste to tam měli vidět. Jo, je to tady vidět. Tak uvidíme, uslyšíme, co se děje. Tak toť rychle, protože těch zpráv tady k Ukrajině je spousty a KSV.
1: Spousta. Další zpráva hovoří o tom, ono z 24. tohoto měsíce, že začíná bitva o Kramatorsk a dochází postupně k likvidaci ukrajinského elitního 425. pluku Skala v Dobropili, což tedy víceméně probíhá tedy podle plánu. Takže ta Skala se vlastně drojí na drobnou suť a jde o vychovovaný banderovský pluk a ten prožívá v tom obklíčení teda té pevnosti po své poslední dny. Takže tady vlastně v tom Dobropilě tam vznikl kotel, tam uvízly zbytky dvou neonacistických nebo nacionalistických brigád ozbrojených sil Ukrajiny a legendárního v uvozovkách 425. útočného pluku Skála. Takže tolik jenom krátkosti informaci a pojďme asi dále, protože to opravdu je hodně.
0: Tak, ruské geraně řádily bez přestávky, to je zpráva ze čtvrtka, respektive ze středy. Řádí tedy bez přestávky 24 hodin denně a 7 dní v týdnu s tím, že jsou výzvy, dokončíme Kyjev a budeme pokračovat Lvovem, že s banderismem uděláme konec. Tak tedy 23. září provedly ozbrojené síly Ruské federace své už tradiční dronové nálety na ukrajinské vojensko-průmyslové, palivové, energetické a logistické objekty a v kyjevské aglomerace byl zasažený sklad materiálu pro výrobu dronů a závod společnosti Tukans LLC ve Vyšném, který vyráběl taktéž součástky pro drony. V oděské oblasti zasáhly údery tři logistická centra v oblastním městě, sloužící ke skladování a distribuci vojenských zásob pro ozbrojenou sebranku Ukrajiny a také byl zasažený sklad součástek pro drony, tedy v obci Mirné. Kromě toho byla za plavby zasažena nákladní loď, která vezla vojenský materiál do oděského přístavu, jak uvádí prohlášení ruského ministerstva obrany. Nuž a podle místních zpráv plynule přešla noční demilitarizace banderovců už na denní systém. Podle Sergeje Lebaděva, to je ten koordinátor mikolajevského podzemí, zaútočilo tedy ve středu ráno na dopravní a palivovou infrastrukturu hlavního města nejméně 5 dronů Geran 4, tedy hlavního města státu 404, že ano, Kyjeva. A terčem se staly dvě čerpací stanice, železniční stanice Darnicia, skladový areál a další dopravní infrastruktura. Zpráva je zase další. Všechny tady ty dlouhé máte cz24.news, tak si je tam dohledejte.
1: A další zpráva je z 24. dne ze čtvrtka, která hovoří o tom, že byla zasažena datová centra v Kyjevě, New Telco a United DS a jinak ty drony s tou umělou inteligencí letí Ukrajinu bez operátora. A dále byla zasažena i logistická centra v oděské oblasti, jako známe ruské ministerstvo obrany. Tady vlastně ty jednotky, krom teda toho bombardování tak dál, tedy utahují tedy takovou tu smyčku kolem toho Charkova, tam je to zcela evidentní, to jsou jednotky skupiny vojsk Sever, ale obklíčují tedy dále oblast Charkova, ovládly obce Krasny a Potichonovo v Charkovské oblasti, jinak tedy těch aktivních bojích vytlačili příslušníci útočních jednotek 69. motostřelecké divize 6. gardové vojskové z armády, nebo armádní skupiny vojsk Sever, nepřítelé z obce Krasný jar v Charkovské oblasti. O tom Krasném jaru také víte, že se poměrně dlouho, tedy že se tam zápojilo. Takže tolik, zase ta zpráva zase je zase obrovská dlouhá. Hovoří se tam i o některých dalších úsecích, ale na to si když tak podívejte, to jsou zprávy, které pak najdete na CZ24 News, toto konkrétně. Pojďme dál.
0: Tak, dál se koukneme na Liman, kyjevskou tedy bránu, která přetrvává. No už Ukrajinci dokázali tedy alespoň dočasně zadržet ruské síly, na obrázku vidíte to kritické území, které zabránili tedy moskevskému velkému návratu do rusky mluvícího ukrajinského regionu Doněck, jenž je součástí sjednoceného Donbasu, tedy Doněck i Lugansk, tedy Novorusia, že ano, Donbas. Rusové, kteří před 5 měsíci vstoupili do předměstí Limanu a čekali, že sejmou nebo zlikvidují a vyčistí bandu roku 2022, ale neuspěli a po zuřivých bojích a zuřivém ukrajinském úsilí, tady je to divný překlad, pokud byly poraženy, ztraceny, se kyjevským silám podařilo znovu získat tedy zhruba až 550 čtverečních kilometrů, tedy je kritický. Cesta do Limanu vedla Rusy na Kramatorsk a Munčičinického Slaviansku, takže na konci bitvy o Donbas byla otevřena i cesta do Kyjeva. Vzhledem k tomu, že za pár týdnů prý začnou tedy první deště a krutá ukrajinská zima, Rusové se v roce 2026 asi na toto území sotva vrátí. Vzpomenu, že Slaviansk s téměř čistě ruským obyvatelstvem byl v roce 2014 dvakrát osvobozen ruským mluvícími lidmi, ale byl ztracený minskými dohodami a navrácen Ukrajině. A tak následovaly masakry ze strany OSU, že ano, a ATO a vysídlení ruským mluvících obyvatel. Nuž a v roce 2022 byly Rusové blízko opětovnému dobytí tedy Slaviansku, když od začátku intervence tedy SVO ovládly Liman. Nuž. toť exkurs, abyste to tedy věděli. A je to zjistě pro ruských, pro News GR. Tak, aby to lidé věděli.
1: Tady ta další zpráva hovoří o tom, potvrzuje tedy postup tedy ruských sil v té oblasti Charkova, v Sumské oblasti, dále i v té Doněcké lidové republice, ale je tam zajímavé, že v rámci operace Vivaldy útočí ukrajinskou zbrojené síly Národní garda právě v oblasti Krásného Limanu a Severska, kde zadrží skupiny vojsk Západ a jich. A tam tedy, jak už bylo řečeno, tak tam tedy Ukrajinci postoupili. Tam postoupili dokonce obsadě poměrně dost velké území zase zpátky. Víceméně dál to komentovat nebudu, protože to zaznělo v té předchozí zprávě. Takže pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme na Kyjev. Ten je pod palbou téměř 24 hodin. Spojení tam prý nefunguje a fronta se posunula k Limanu. To je zpráva z dnešního rána. Tak, Kyjev čelil téměř 24-hodinovému ostřelování. Výbuchy začaly už ráno 25. září, tedy v pátek, a pokračovaly až do rána 26. září. Zasáhly město i jeho okolí. Takže Vasilkov, Borispol, Višněvoje a Budský okres. Obzvlášť významným cílem bylo datové centrum Data Group. Po jeho zásahu náhle vypadly mobilní sítě a internet v hlavním městě. A jak to tedy vypadalo na frontě, a teď jsou tady zase všechny možné, tak to teda nevím, co tady na tak rychle na zemi. Na Dobropolském nebo Dobropolském směru se ruské síly zachycovaly na severním břehu řeky Gruzkaja u Rubežného a Zolotého koloděže. Na severním směru podnikaly ukrajinské ozbrojené síly protiútoky na Peršomaj Marjovku a Vasiljevské pustoši a stupňovali tlak na Orechovatku. Na západním směru ruské jednotky vytlačovaly nepřítele z Orechova a Jurkovky a postupovali k Omelníku a Jegorovce. A na Konstantinovském směru pokračoval obchvat Alexejevo Družkovky z obou stran. Nuž a nakonec na Dněpropetrovském směru se ukrajinské ozbrojené síly pokoušely prorazit frontovou linii na několika místech najednou. Nejtěžší situace byla u Poddubného, Mirného a Komaru. Tak, abych to asi ukončil takhle, tuto zprávu.
1: Další zpráva hovoří o tom, že ukrajinské hutnictví je v troskách. Achmetov, to je majitel tam, hlavně teď zvolen Rinat Achmetov, dostává tvrdý zásah a ukrajinská metalurgie se stává minulostí. Krom toho rakety Flamingo přišly o motory, protože sklad v Borispolu, to je, tam je i letiště kyjevské, tak byl zničen. Navíc v nejvyšších patrech Kyjeva zuří mocenský boj. Předseda parlamentu navrhuje radikální opatření. Tím Borispolem mezi tím odsásily silné exploze. Ty jednotky SMERŠ, ruské drtí pozice u Slovensku. Nicméně těmi ukrajinskými sociálními sítěmi koluje skandální video. A podle všeho bylo natočeno tajně pod stolem a v něm vystupuje předseda nejvyšší rady Ruslan Stefančuk, který otevřeně rozebírá, jak spolu občany důrazně dostal do zákopů. A tu nahrávku zveřejňuje kanál Rozlobený Mariňák. A v Kyjevě vypukla zřejmě nelístnostná válka kompromitujících materiálů a u nich tak usvědčují

0: vůbec nebylo potřeba. Oni se ani se toho schovávají po dírách, takže je musí pochytat. A pokud kyjevská elita skutečně svádí boj o budoucí teplá místa, tak se stává předseda rady klíčovou postavou. A v zápalu debaty předseda parlamentu pronesl větu, kterou okamžitě začali všichni citovat a která se stala hlavním motivem celého videa. Lid je třeba vychovávat jednou cukrem, jednou bičem, ale bič je lepší. Takže tolik teda k této zprávě, abychom jenom jako věděli.
1: No, to je hrdina. Tak, počka, co tady máme? Jo, tady to, desítka situace, ale to se vracíme k 23. září, tak já tady vezmu jenom Doněckou lidovou republiku. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že v Dobropilji byly obklíčeny jednotky ukrajinských ozbrojených sil a národní gardy. Cituji, v důsledku aktivních a rozhodných akcí dokončily jednotky skupiny Střed obklíčení důležitého opěrného bodu ukrajinských ozbrojených sil ve městě Dobropolje v Doněcké lidové republice a pokračují v postupu na Alexandrovku, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Telegramový kanál pak Rybar informoval o postupných postupu ruských jednotek v Belozerském nebo k Belozerskému, Verovce, Vodianému a tak dále. Ruská armáda se tlačila také k Kramatorsku, kam míří bojovníci i skupiny sil jich. Váleční zpravodaj Pavel Kukuškin poznamenal, že k letišti jim zbývá zhruba 3 kilometry a k východnímu okraji necelých 5 kilometrů, tedy k okraji města. Nad městem kruzdí žily prý průzkumné drony a Kukuškin na stanici Zvezda dodal, že operátoři dronů vyhledávají nové cíle pro ruské těžké dělostřelectvo a usnadňují tak postup útočných skupin. Tak a jdeme na poslední.
0: No, je to zajímavé. Rusko, další zpráva, kterou uveřejnil britský list The Guardian, hovoří o tom, že Rusko otvořilo na Ukrajině novou frontu. A tady navíc se občanům Kyjeva, nebo obyvatelům Kyjeva doporučuje, aby se postupně připravovali na zimu. A vlastně ta otevření té nové fronty nebo té nové kampaně, tak spočívá tedy v tom útoku nebo v zahání útoků tento týden na více do datových center a poskytovatelů internetu v Kyjevě. A tady jde zjevně o snahu oslabit digitální základ ekonomiky, jak se uvádí v publikaci. A v pátek další útok bezpilotního letadla zasáhl v centru Kyjeva kanceláře společnosti Data Group, jedné z největších telekomunikačních společností na Ukrajině. Takže jinak podle údajů ministerstva digitální transformace Ukrajiny, tak bylo přibližně 100 000 domácností v Kyjevě a v okolí zasaženo dočasným výpadky internetu po útocích ve čtvrtek. A čili Rusko se zaměřilo na velká datová centra na Ukrajině ve snaze narušit tok informací, jak se uvádí na sociální síti X, jak tam uvádí tedy ukrajinský minister zahraničních věcí Andrej Sybiha. A ty britské noviny připomínají, že ve čtvrtek byla podle polských úřadů v centrální části země podpálena satelitní stanice Starlink, která sloužila Ukrajině, údajně v rámci koordinovaného útoku na její internetovou strukturu. Varšava označila tento incident za akt sabotáže spojený s Moskvou. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
1: Tak, dále se mrkneme do dalšího balíčku a ten je tu na Buda, to jsou asi Amerikáni. Tak, Rusko rozhodne prý o osudu restartu vztahu mezi USA a Čínou. Tak, bylo to 24. září, tedy ve čtvrtek, se tam měla konat nějaká večeře, měl vystoupit čínský vůdce Xi Jinping z letadla na letecké základně Andrews ve Spojených státech a další den v pátek přišel prý vrchol státní návštěvy, slavnostní státní večeře v Bílém domě. A teď, co je důležité. Washingtonem se už teď nese prosebné a nemáte lístek navíc. Oligarchové, umělé inteligence, guruové velkých technologických firem, kapitalističtí žraloci, technofeudálové a vládci ze Silicon Valley se všichni derou na večeři, aby se svými čínskými partnery, aby si tam vyřídili obchodní záležitosti. Ale míst u stolu je málo a pozvánky neobsahují ani to obvyklé prý plus jedna osoba. Oligarchové tak volili

0: samotnému Trumpovi a prosili ho prý o židle pro manželky. Tak, co je tady ale důležité? Foreign Affairs tedy vykreslil celkový obraz situace nemilosrdně a vyjmenoval všechny oblasti, v nichž Washington v posledních letech s Pekingem prohrál. S tím, že obchodní deficit USA se nikdy nepodařilo vyřešit. Vůči Číně se sice formálně snížil, Číňané ale však začali své zboží vozit přes třetí země, takže americký deficit vůči těmto zemím tedy narostl. Kritická závislost Spojených států na čínských dodávkách nezmizela a Číňané to brilantně předvedli na prvcích zácných semin. Takže uvidíme. A tady je důležité to technofeudálové a zase to je ty big tech firmy, technofeudalismus. Máte ode mě 4 hodiny pořadu věnovanému technofeudalismu ve dvou dílech, tak se na to můžete podívat a zaposlouchat.
1: Další zpráva také se týká té návštěvy čínského prezidenta ve Spojených státech. Trump při tom přivítání v Bílém domě, tak tam měl velmi oficiální ceremonii, když začínala ta třídenní návštěva čínského prezidenta. Hned komentoval tedy jaksi zdraví čínského prezidenta, říká, vidím tě ve formě, po těch pověstech o jeho zdraví, protože, jak víte, tak byly nějaké pověsti, pak utichly, že na tom summitu BRICS, že tam dostal čínský prezident údajně infarkt, takže ho odvezli domů rychle. Takže pak se nějak tyto zprávy zmizely. Asi nějaká minimální nevolnost byla, když to teďka komentoval Trump tedy. Takže asi něco bylo. A na začátku schůzky Trump zmínil svůj vztah s tím Pekingem a označil je za výsledek vzájemného respektu. My se k tomu dostaneme za chvilinku, abyste viděli ten vzájemný respekt. Přičemž tvrdil, že obě země dostávají významného pokroku v otázkách, které se jich týkají. Prezident si a já jsme si vybudovali skutečně velké přátelství, založené na vzájemném respektu a životně důležitých zájmech našich národů, řekl americký prezident. A řekl také, že obě strany usilují o vyváženější obchodní vztahy. A když tedy ten Trump skončil své projevy, tak řekl, že američtí mariňáci převzali frázi Gung Ho od Číny, což znamená podle něj spolupráci v čínštině. A takže že se současně očekává, že oba lidi se budou zabývat otázkami, které se týkají technologie, bezpečnosti, umělé inteligence, které Trump nazval superinteligencí a říká rozhodnutí, které dnes v těchto oblastech učiníme, mohou podpořit mír a prosperitu na desetiletí dopředu. Tady je důležitá jedna věc, v této zprávě to není, bude to asi jiné, co mu dál tedy potom za dárek, takže nebudu panu kolegovi kazit jeho příspěvek a nechám to na něj. Pokud by to tam nikde nebylo, myslím, že to tam je, tak se zasmějete, když vidíte ten respekt, tedy, jo. Takže jinak, jako říká Trump, včera jsem se s prezidentem si setkal na letišti, zdál se být silný, energický a fit, lepší než kdy dřív, napsal americký prezident, a paní si samozřejmě krásná. Takže předávám slovo.
0: Dobře, jdem se kouknout, ale další zpráva je o BMW, Porsche, Audi a Volkswagenu. Trumpovy ruské sankce prý zničily německý automobilový průmysl. Neříkáme to my, ale Paul Craig Roberts. Takže němečtí výrobci aut ohlásili zrušení 100 000 pracovních míst. Největší německý odborový svaz dospěl k závěru, že německému automobilovému průmyslu, cituji, hrozí úplný kolaps kvůli nedostatku energií, které způsobily Trumpovi v uvozovkách ruské sankce a válka proti Íránu vedená v zájmu Izraele. Akcie Volkswagenu ztratily 75% prý své hodnoty. Německé automobilky tak přecházejí na výrobu zbraní pro Izrael, což svědčí o izraelizaci další ekonomiky. Nabízí se tedy prý otázka, proč německé vlády zaprodaly Německo, aby podpořili hloupou politiku šaška v Bílém domě? Ceny nafty v USA mezi tím ale meziročně vzrostly o 76%, cena, kterou Washington platí za svou poníženost vůči Netanyahuovi, ale bude dále růst. Dají tedy Američané 3. listopadu najevo, že tyto zbytečné náklady akceptují. To je od Paul Craig Roberts a taky to bylo předěláno tedy nebo zpracováno cz24.news.
1: Pojďme k další zprávě. Já ještě předtím, protože to tady nevidím v tom textu, tak jenom on dal jako dar, dal Trump čínskému prezidentovi jakousi sošku, kde tedy americký orel tedy drží v drápech nebo dokonce trhá hada. A dokonce se nechal slyšet, že on, jak se na tom výtvoru jako umělecky přispěl. Je to prý hrozný kýč, ale důležité je, že předtím v souvislosti s tou návštěvou čínského prezidenta, tak Číňany, Japonce, Korejce označil americký tisk za hady. Tak jenom abychom viděli, jak je to s tím respektem. Jo? Jo, takže jako takto. No, pojďme k další zprávě. Analytics CIA Larry Johnson. Spojené státy se rozhodly učinit to samé, co Rusko, ale takhle to dopadlo, říká. A říká, Spojené státy se pokusili zopakovat úspěch Ruska na vojensko-průmyslovém komplexu, ale ten projekt selhal, jak uvedl na YouTube bývalý analytik CIA Larry Johnson. V květnu 2022 se ukázalo, že dělostřelectvo je v konfliktu na Ukrajině preferovanou zbraní. Rusko okamžitě rozšířilo své kapacity a zvýšilo výrobu dělostřeleckých granátů. Co udělal tedy Západ? Společnost General Dynamics se rozhodla postavit dělostřelecký závod za 533 milionů dolarů. Nedávno jsme se dověděli, že tento závod byl uzavřen bez toho, aniž by vyrobil jediný granát. Podle Johnsona je ruská armáda v několika důležitých oblastech výrazně před americkou. Rusko v současnosti vyrobí za jeden měsíc tolik dělostřeleckých granátů, jako všechny země NATO dohromady. A to je jenom jeden příklad, kde inovace s drony, inovace s hypersonickými raketami a tak dál. Rusko má nejméně 4 varianty hypersonických raket. Spojené státy mají možná jednu, ale zatím to ani nebylo dokázané, říká analytik. A ten ruský obranný průmysl se nadále zlepšuje. V pátek na zasedání vojensko-průmyslové komise ruský prezident Vladimír Putin načetl priority nového státního zbrojního programu. A mezi klíčové oblasti budou patřit vývoj dronů, vylepšené systémy protivzdušné obrany a posilnění možnosti satelitní komunikace. A ta jaderná triáda zůstává zárukou ruské suverenity a faktorem při udržování rovnováhy sil ve světě. Takže to je tato zpráva.
0: Tak, dále se koukneme. Pětka. Šňupansky, Zelenského setkání s Trumpem a nejnovější ultimátum Kyjeva. Kyjev požadoval v týdnu obnovení námořního obchodu a konec ruských úderů na energetická zařízení. Asi to nebylo nic platné, jak jsme slyšeli. Na okraji tedy valného shromáždění OSN v New Yorku se americký prezident Donald Trump setkal se Volodymyrem Šňupanským, který tedy přijel s dalšími požadavky. Jedním z hlavních témat jednání byly střely pro systémy, tedy protivzdušné obrany Patriot. Ozbrojené síly Ukrajiny už prakticky všechny vystřílely a nové dodávky pocházejí ze starých zásob zemí Evropské unie. Zelenský proto už několik týdnů žádá, aby Ukrajina dostávala zimní balíček 100 střel měsíčně. Kyjev navíc také usiluje o licenci k vlastní výrobě těchto střel. No, z technického hlediska nemá ukrajinský vojensko-průmyslový komplex šanci vůbec zahájit jejich výrobu dříve než za 18 měsíců nebo dokonce až za 2 roky. Zahraniční výrobci některých komponentů navíc nemají kapacity na to, aby svou produkci prudce navýšili. S tím, že americké technologie a výrobní know-how systému Patriot by však kyjevské chuntě mohly posloužit k jiným účelům. Za prvé k vývoji vlastních variant protiletadlových střel a za druhé k obchodu s průmyslovými technologiemi se zainteresovanými zeměmi. No, má poznámka, když víme, že se sotva 30% dodávek zbraní jak z USA, tak Evropské unie sotva dostalo na frontu a zbytek zmizel, tak se ptejme, kam by zmizely pak technologie na Patrioty a další, že ano. Tak to je jenom má poznámka, aby lidé mysleli.
1: Další zpráva hovoří o dvojí hře, kdy Trump odkládá válku s Iránem až na dobu po volbách, kdy zase začne. je obnoví, ale zatímco Grónsko si už v uvozovkách přivlastnil. A Trump tedy vyjednává s Teheránem a příměří odkládá až na dobu po volbách. Mezitím Čechosi dotáhli jinou dohodu. Grónsko je teďka de facto pod kontrolou Spojených států. Takže nejdříve se pojďme podívat v krátkosti na ten Irán. Čili Donald Trump odmítl sedmidenní příměří s Iránem s prostou kalkulací, k bojům se vrátit až po listopadových volbách v polovině funkčního období. A s odvoláním své zdroje o tom informoval The Wall Street Journal a Teherán byl podle něj ochoten přistoupit na vzájemnou deeskalaci. Uvolnit hormuzský průliv a zahájit jednání o jaderném programu výměnou za zrušení americké blokády svých přístavů. Současný postoj prezidenta Trumpa naznačuje, že se konflikt pravděpodobně vrátí do fáze aktivních bojů, jak uzavírá Wall Street Journal. A sám Trump se netají přesvědčením, že Iránci se po volbách připlazí zpátky a budou prosit o dohodu, tentokrát včetně demontáže svého jaderného programu. Teherán jinak tedy pohrozil ochromením letecké dopravy na celém Blízkém východě. Mohamed Mojber, poradce nejvyššího vůdce země, napsal na sociální síti X, kdy říká, vzdušný prostor regionu bude buď otevřený pro všechny nebo pro nikoho. Pokud budou iránské lety a jejich přístup k letištním službám omezovány, žádná jiná země v regionu nebude mít přístup lepší. Impulzem byly kroky Iráku a Spojených arabských emirátů, které pod zesíleným tlakem Washingtonu na letecký sektor přestali odbavovat iránské letecké společnosti tedy. Takže pokud je o to Grónsko, tak nejprve se tomu smáli, tam je to jiný příběh. A 22. září podepsali Spojené státy, Dánsko a Grónsko v kuloárech Valného shromáždění OSN v New Yorku, takzvanou obranou dohodu. Trump ji označil za obrovský úspěch, dánská premiérka náhle tedy za nový milník a grónský premiér za výhodnou pro všechny. A ještě nedávno byl ten obraz v souvislosti s Grónskem zcela jiný. Washington požadoval, aby mu byl ostrov předán nebo prodán a naznačoval, že je ochoten ho získat i silou. Zatímco Dánsko a Grónsko poprvé v dějinách nacvičovali obranu před americkou invazí. A po slavnosti podpisu se Trumpa novináři zeptali, zda je s dohodou spokojen a zda se vzdá snah ostrov získat. A on odpověděl tajemným úsměvem. Skutečnou odpověď přinesl až text dokumentu zveřejněný na webových stránkách Bílého domu. Takže, jaká situace? De jure, či po právní stránce, zůstává Grónsko autonomním územím Dánska. De facto, či fakticky, však rozsah práv, které Spojené státy získaly, jim nad ostrovem zajišťuje částečnou kontrolu. Takže zaprvé Spojené státy zmodernizují a rozšíří vojenskou vesmírnou základnu Pitufik, dříve tedy Thule, a vybuduje dvě nová zařízení, v Narsarsuagu a Mestersvigu. Zároveň tím vzniká právní mezera, která umožní urychleně rozmístit další základny. Alexander Jermakov, vědecký pracovník Centra pro mezinárodní bezpečnost při IMEMO, Ruské akademie věd, ve svém komentáři pro ně Komersant připomíná, že Spojené státy svou přítomnost na ostrově dlouhodobě postupně omezovaly, vrchol dosáhla v 50. a na začátku 60. let, a americko-dánská smlouva ve znění z roku 2004 jasně stanovila, že Pitufik je jediným americkým vojenským zařízením v Grónsku. Čili samostatné ustanovení nové dohody obsahuje souhlas stran s rozmístěním prvků systému protiraketové obrany Golden Dome v Pitufiku. A náměstek ruského ministra Sergej Ryabkov už dal jasně najevo, co to bude znamenat. Pokud se prvky Golden Dome v Grónsku objeví, tak Moskva odpoví vojensko-technickými opatřeními. A za druhé, američtí vojáci mají letadla a lodě, tak mají zaručené pro ně právo volně se pohybovat mezi americkými zařízeními na ostrově, po zemi, vzduchem i po moři, včetně grónských teritoriálních vod. Ponorky mají navíc zaručen skrytý pohyb pod ledem, a to bez omezení, s výjimkou zvláštních okolností. A za třetí, Washington fakticky získává právo zablokovat jakoukoliv zemi mimo NATO a Evropskou unii, která by se chtěla na ostrově uchytit. A ostrov je lákavým cílem už jen kvůli kovům vzácných zemin. Amerika teď má oficiální nástroje, jimiž může podobné záměry zmařit dříve, než se vůbec rozběhnou. A za čtvrté, dokument obsahuje podmínku, že pokud Grónsko někdy využije svého práva na sebeurčení a vyhlásí nezávislost, automaticky se stane členem NATO a od prvního dne své suverenity převezme veškeré vojenské závazky vyplývající z Grónské smlouvy se Spojenými státy. Jednoduše řečeno, americká vojenská přítomnost na ostrově je trvalá bez ohledu na jeho politický osud. No, pokud na to nebude, tak to tady tato smlouva bude mít trhlinu, ale nepředbíhejme věcem. Takže tak to vypadá. A Trump to nepochybně potřeboval teď, aby měl nějaké trumfy tedy před těmi doplňovacími volbami do kongresu ve Spojených státech. Pojďme dál.
0: Tak, dále se koukneme na to, že USA tlačí na Kanadu a obchodní válka míří prý i na automobilky. Washington tedy s dohodou nespěchá a od ledna hrozí 50% cly na kanadská auta. Spor už tedy ohrožuje výrobní model, na něm stojí USMCA. Tak. What's go? Spojené státy a Kanada se propadají do obchodního konfliktu, který už dávno není sporem o několik položek celního sazebníku. Washington otevřeně říká, že s dohodou nespěchá a Ottawa odpovídá odvetnými cly a nad jejím z nejpro spojenějších, nad jedním tedy z nejpropojenějších průmyslových prostorů světa visí další hrozba. Tak, od 1. ledna 2027 chce Donald Trump zvýšit cla na kanadská auta, nákladní vozy a automobilové díly z 25 na 50%, bla, bla, bla. Největší problém nejsou nějaký sýry a další kraviny, které tam zase tady, co tady mají, kanadský alkohol, některé mléčné výrobky a motocykly, no to mě zajímalo, co Kanada dělá za motorky, ale nevím. Největší problém prý není ani whisky, ani sýr, ani motorky, je jim automobilový průmysl. Proč? Výroba aut v Severní Americe je po desetiletích integrace rozdělena mezi Spojené státy, taktéž Kanadu a Mexiko. Takže motory, převodovky, elektronika a další komponenty putují mezi jednotlivými zeměmi a výsledné vozidlo je produktem společného výrobního prostoru, nikoliv nějaké izolované národní továrny. Pokud Washington od ledna skutečně zvýší clo na kanadská auta a díly na 50%, nezasáhne to přeci pouze Kanadu. Američtí výrobci jsou totiž závislí na kanadských komponentech a náklady se mohou vrátit přímo do amerických továren i konečných cen pro zákazníky. Tak.
1: Tak přejdeme do dalšího koše, to jsou novinky od jinut. Já bych začal hned první zprávou, která hovoří o tom, že král Jordánska se postavil nebo vystoupil proti Izraeli v Organizaci spojených národů, kdy řekl, hovoříme o králi Abdullahu II., který byl zatím jako nejvěrnějším spojencem Tel Avivu, tak označil v OSN Izrael, že to je největší regionální hrozba a že se rozšiřuje bez omezení. A tady vlastně poprvé během své monarchie zahájil útok na Izrael, dokonce v OSN. A konkrétně řekl, nikdo v tomto shromáždění by neměl věřit, že ambice Palestině ustanou. Chuť izraelské vlády na expanzi se není proměnila v regionální hrozbu. To je v souvislosti s tím, jak chtějí budovat ten velký Izrael. A dnešní Sýrie je varováním, které mezinárodní společenství ignoruje. Opakovaná invaze, postupná územní expanze a zavádění nových fait accompli na zemi, včetně oblasti kolem životně důležitých vodních zdrojů, tak krok za krokem s promyšlenými tahy Izrael testuje své hranice. A pokaždé, když mezinárodní společenství zavírá oči, Izrael si uvědomuje, že může jít ještě dál a překonat hranice a právní omezení. Takže jordánský král Abdullah II. Obvinil izraelskou vládu z půdy, na, nebo na té půdě Valného shromáždění z expanzivní chuti, která v Palestině nekončí a stala se regionální hrozbou. Sýrie je teda podle něj varováním, které mezinárodní společenství odmítá vidět. Zpráva by neměla mít stejnou váhu, kdyby přišla z Teheránu nebo z hlavního města státu, který s Izraelem nepodepsal mírovou smlouvu. Ona pochází z Jordánska. Státu, který od roku 1994 nejstabilnějším arabským partnerem Izraele a jednou z nejdůležitějších základen Spojených států na Blízkém východě. Takže tolik jenom ve stručnosti.
0: Tak, dále se koukneme. Izrael je prý stát fanatiků, kteří si činí nárok na Donbas a na Krym, vysvětluje orientalista. Takže náboženští extremisté, kteří se dostali k moci v Izraeli, sní o získání kontroly nad částí Ukrajiny, tedy Donbasem a Krymem. Uvedl to diplomat Vyacheslav Matuzov, prezident Společnosti pro přátelství a obchodní spolupráci s arabskými zeměmi. A říká, cituji, bylo to tedy ještě ve videobloku Bookday Center X Delib. Tak, máte tam napsáno. Netanyahu je extremista, dokonce i podle izraelských měřítek. Objevují se zprávy, že kdyby se hlasovalo dnes, mohl by snadno získat podporu přibližně 70% izraelské populace. Nejde tedy jen o postoj jednoho člověka, ale o ideologii náboženských fanatiků, kterých je tam spousta. Izrael dokonce nemá ani ústavu, místo ní mají starý zákon a Talmud. Jejich náboženská ideologie určuje celou judikaturu izraelského státu, řekl dále Matuzov. A zdůraznil, že k Izraeli nejde přistupovat jako k tradičnímu sekulárnímu státu, protože, cituji, myšlenka třetího chrámu tam stojí v popředí veškeré politiky. Myšlenka vytvoření velkého Izraele zahrnuje také Ukrajinu. Nejde jen o nějakou arabskou poušť, ale také o Cherson, Donbas, Sumy a Černihiv. Patří sem také Krym. Karaité jsou kmen, který tam údajně žil dávno před příchodem Ruska, tedy na Krym, a Izrael se proto domnívá, že má historická práva na toto území Chazarské říše, dodal orientalista. Já bych tady doporučil dvě knihy Gustáva Murína, slovenského autora, Chazarský golem 1 a 2, prosím vás, takže můžete zase studovat. Nuž, a jdeme dál, zase Bibi.
1: Tady je velmi zajímavá zpráva, ale jako celku logická. Egypt říká, varovali jsme Netanyahu a Netanyahu věděl o Hamásu, on věděl o té akce, on byl varován před tím útokem Hamásu v roce 23 a varoval i Egypt podle americké publikace, až dokonce šéf egyptské zpravodajské služby cestoval do Izraele několik dní před útokem 7. října 2023, aby varoval, že palestinské islamistické hnutí Hamás se připravuje na rozsáhlou operaci, jak uvádí páteční zpráva amerického magazínu The Atlantic. A izraelský premiér Benjamin Netanyahu toto tvrzení v sobotu odmítl, odsoudil pokus manipulovat veřejné mínění ve své zemi měsíc před parlamentními volbami, ve kterých mu hrozí porážka. A podle prohlášení Netanyahových služeb, tak to tam se zdůrazňuje, že obvinění nepravdivé, už tehdy to bylo popřeno. Nyní se recykluje k manipulaci izraelského veřejného mínění. Ty izraelské parlamentní volby jsou naplánovány za měsíc, to je 27. října. Já bych teď k tomu chtěl říct jednu věc, ona ta zpráva ještě pokračuje trochu. Ozývaly se i jako zprávy další, jedna která, že ho vojáci varovali, on že na určitém úseku nechal dopředu vypnout ta poplašná zabezpečovací zařízení, aby tam ten Hamás měl průchod. A druhá zpráva se hovoří o tom, že právě ten Izrael financuje Hamás. A toto potřeba to udělat ten útok, aby měl potom záměnku k tomu vyčistit etnicky Gazu. A případně i ten levý břeh Jordánu. Takže to jsou zprávy, teda, které jsou a které vlastně ukazují, tedy, že ta záležitost byla zřejmě celá úplně jinak, než teda nám původně teda tady říčeli.
0: Tak,
1: pojďme
0: tak.
1: Dále.
0: Ale jako správné konspirační médium jsme to uváděli od začátku, všechno
1: ano,
0: tohle, že
1: ano.
0: Ani myška tam neproklouzla, senzory tam byly, že ano, a najednou rogalisti tam přelítnou a dělají tam bordel teroristický. No, a přitom izraelská helikoptéra tam rozstřílela návštěvníky toho jejich music festivalu. Ale jdeme dál. Tak, Západ se hrubě přepočítal, když se rozhodl dodávat zbraně ukrajinským ozbrojeným silám. To jsou titulky ze zahraničních médií. Kyjevský režim s nimi totiž nakládá úplně stejně jako jeho partner, než si tedy jeho úplně jinak, než si jeho partneři, pardon, představují. Ukrajina se mezi tím ocitá na prahu nové, velmi hluboké krize. A Rusko se zároveň chystá na velký průlom v podzimě zimní kampani, zatímco nepřítel proti němu prostě nemá čím se bránit. Tak, Nevím, co z toho vybrat, stálo by to asi za samostatné zbádání, je to také cz24.news, zase tady máme s odvoláním na interní zdroje ukrajinského ministerstva vnitra, tak to tady řekneme, list nějaký italský, nebudu si tady lámat hlavu, a Le Antidiplomatico upřesňuje, že od roku 2022 do poloviny letošního roku zmizelo ze skladů a arzenálů přes 780 tisíc kusů zbraní. Jako důvody dokumenty uvádí ztrátu, krádeže a předprodej. Jen od ledna do května letošního roku se ztratilo přibližně 150 tisíc zbraní. Nejvíce případů bylo zaznamenáno v Kyjevské a Mykolajivské oblasti. Analytici varují, že počet nelegálně kolujících zbraní se v budoucnu může blížit a dokonce i přesáhnout 2 miliony kusů, dámy a pánové. A tak v Itálii panují vážné obavy. Palermský prokurátor Maurizio De Lucia například uvedl, že sicilské zločinecké skupiny mají o modernizaci svých arzenálů velký zájem. Lákají je zejména drony a čínská sledovací technika. A já vám popíšu zprávu někdy z roku 2023, možná 2024, kdy u slovenských hranic byli Rumuni, kteří přeprodávali od ručních zbraní přes samopaly, ruční granáty až po ty protiletadlové přenosné systémy. Byli tam zachyceni. Ano? To, abyste to věděli, že ty hrozby tady jsou a neustále rostou každým dnem.
1: My bychom měli také počítat s tím, že ty hrozby mohou zasáhnout nás, protože těch Ukrajinců je tady hodně a mnozí z nich asi budou mít ty zbraně. My prostě potřebujeme jako počítat a jde o to, když by tady k něčemu došlo, tak jak jim zdá a jakým způsobem jsme na to připraveni tomu čelit. Pojďme k další zprávě. Ta hovoří o setkání Zelenského, ale je nové v New Yorku, které bylo podle agentury Bloomberg napjaté. A napjaté bylo kvůli otázkám financování Kyjeva. A tady jde o to, že prostě v průběhu toho rozhovoru tak bylo požadováno, aby Ukrajina pokročila se zákony ze strany Evropské unie, nebo ty Lajonové, které by posunuly od té stínové ekonomiky, aby se zvýšily daňové příjmy, přiblížily je k právním standardům Evropské unie, s tím, že teprve poté bude zvýšeno financování Kyjeva. Takže po tom rozhovoru ta šéfka Evropské komise na sociálních sítích potvrdila, že Ukrajina dostane obranou pomoc a další evropské financování uvidí teprve tehdy, až reformy v nejvyšší radě pokročí. A zdůraznila, že Evropská unie má do konce roku k dispozici stále ještě 37 miliard euro. Míněno asi pro Ukrajinu tedy, samozřejmě. Pojďme dále.
0: To je páreček na té fotce a tady máme ksichtíka dál, i když to je samozřejmě umělá inteligence v úvozovkách. Tak, po setkání s Trumpem dostal Zelenský strašlivou zprávu. Ukrajina, USA a Evropa dohromady prý nemají dost sil, aby Rusko přinutili přijmout nové podmínky pro ukončení konfliktu na Ukrajině a Kyjev proto bude muset přistoupit na návrhy Moskvy. Cituji. Za 2 měsíce půjde Rusko do války s Evropskou unií a Francouzi pošlou divizi pilotů. Podělil se tak ukrajinský bloger Shary o zasvěcený pohled na události, které by mohly v blízké budoucnosti otřást světem. Kyjev zavádí novou strategii, tedy kombinované vzdušné údery hluboko na ruském území a nepřítel se nejprve snaží zničit ruskou protivzdušnou obranu a loví mobilní skupiny. Tak, co tady máme? Davies tedy varoval před drtivou porážkou z Šňupanského. Plukovník tedy americké armády ve výslužbě Daniel Davies uvedl, že pokud Kyjev odmítne podmínky Moskvy, může to mít pro Ukrajinu ještě vážnější následky. Podle amerického důstojníka nemají Ukrajina, USA ani evropské země v současnosti kapacitu přinutit Rusko, aby přijalo jimi navrhované podmínky ukončení konfliktu, Ale má poznámka, idioti v Evropě chtějí válčit s Ruskem. V komentáři prohlášení Vodolejma Šňupanského po jeho setkání s Trumpem v New Yorku Davies na sociální síti napsal, že lpění na představě, že lze Rusku vnutit scénář výhodný pro Kyjev, cenu konfliktu zase jen zvyšuje. No, tak se s tím
1: On ten konflikt se prolíná úplně vším, protože v prosinci má být ve Spojených státech summit té skupiny G20, konkrétně 14. a 15. prosince. Amerika a Washington oznámil, že pozvá ruského prezidenta na tento summit. Rubio sdělil, že Putinova přítomnost by mohla být příležitostí k dialogu s Donaldem Trumpem a dalšími vůdci. Brusel dávají ale jasně najevo, že účast ruského prezidenta, pokud k ní nakonec dojde, neovlivní postoj Evropské unie k válce na Ukrajině. Zástupce hlavního mluvčího Evropské komise Olaf Gill zdůraznil, že G20 je důležité mezinárodní fórum, na které Evropská unie bude nadále otevírat otázku války. Je zajímavé, že je to ekonomické fórum a bude otevírat otázku války. Je to klíčovým fórem pro řešení stávajících a vznikajících globálních výzev, říká. Některé z nich vznikly právě ruskou válkou proti Ukrajině. No, červenec a srpen by měl být nejsmrtelnější měsíc od začátku války a tak dál, tak už máme za sebou. No, nelze čekat, že Rusové, že tam pojedou, že tam prezident Putin pojede, to už jako naznačoval. Byly dokonce doby, kdy říká, že prostě s G8, takže teďka vůbec ne, to, že je skupina loserů, s tím je vůbec ne, no, ta skupina loserů je samozřejmě v té G20, ale je jaksi možné, že s nimi bude jednat později, protože budou i jiné příležitosti ještě do konce roku, konkrétně v Indii, takže jinak je teda dobré vědět, že ruský prezident se osobně summitu G20 neúčastnil už od roku 2019. Takže tak. Pojďme dále asi.
0: Tak, dále tu máme Čínu. Amerika je prý v šoku. Celý jaderný arzenál USA je proti obří podzemní Číně bezmocný. O co jde? Peking po desetiletí budoval totiž rozsáhlou a rozvětvenou síť v uvozovkách raketových měst. V jejich útrobách se mohou strategické rakety volně dokonce přesunovat. O podzemních raketových městech Íránské islámské republiky toho bylo řečeno a napsáno mnoho. Díky nim si Teherán tedy nejen dokázal uchovat bojový potenciál svých ozbrojených sil, ale také úspěšně vzdoroval agresivním choutkám Spojených států a Izraele. O podobných stavbách v Číně však dosud nikdo otevřeně ani veřejně nemluvil. Číňané přitom již několik desetiletí budovali rozsáhlou podzemní infrastrukturu, která odolá i masivnímu jadernému raketovému útoku. A tak desítky kilometrů prostorných tunelů, do nichž padly tisíce tun betonu a oceli, spolehlivě ukrývají stovky odpalovacích zařízení a tisíce raket. A Peking se nedávno rozhodl poodhalit roušku tajemství a zveřejnil fotografie a videa některých částí tohoto unikátního systému. Článek je delší, zase dočtete cz24.news. Páč, musíme valit dál.
1: Další zpráva je velmi pikantní. Čína má v držení citlivé součásti stíhačky americké stíhačky F-35 Stealth, protože zásilka UPS Austrálie do Spojených států byla nečekaně přesměrována do Hongkongu, jak uvádí agentura Bloomberg. To je dobré. Ta zásilka zahrnovala kryt kokpitu a port pro kokpit toho australského F-35, které byly koncem května připravovány do Spojených států k inspekci a možná je opravy nebo likvidaci. Důležité je to v tom, že oba komponenty nesou radarový absorpční hardware, což je vlastně srdce teda té nízké pozorovatelnosti toho letadla. Ten stealth, to jsou ty neviditelné takzvaně. Ta trasa skončila v Jižní Koreji a odtud náklad směřoval do Hongkongu. A není upřesněno. Zašlo o omyl, jako při obchodování s lidmi, nebo o úmysl, a vše naznačuje, že šlo o práci čínských tajných služeb, protože takové chyby se nestávají. Takže tady dokonce to bylo australský ministr obrany Richard Marles uvedl, že Canberra o případu ví o spolupráce se Spojenými státy a s Lockheed Martin, přičemž dodal, že podle jeho názoru nejde o citlivé součásti. Nicméně, jak si citlivé to bude, a Austrálie nemá zařízení na opravu krytu toho kokpitu, takže pro těch 72 F-35 RAF, takže ty komponenty první proto putuje do Spojených států a se z toho jako komerční náklad přes mezi, jaksi mezi lety a v rámci civilních leteckých koridorů. Jinak ten program F-35 už je let a cílem čínského zpravodajského výzkumu, takže kryt s radarovou absorpční vrstvou není sice celé letadlo, je to určitě jako zajímavý úlovek. Samozřejmě americká senátorka Eliza Slotkin to shrnula takto, Číňané drží citlivou technologii, tak řekla, že to citlivé je, a zároveň se i prezidentovi rozkládá červený koberec, to v souvislosti teďka s návštěvou Xi Jinpinga. Takže uvidíme, kongres je informovat od června, dva parlamentní výbory případ rozkoumávají. Otázku zůstává jenom to, kde se ty jednotlivé složky nacházejí. Takže tolik teda k této zprávě zajímavé.
0: Dále se koukneme kam? Anglie a Wales, počkat, jo. Anglie a Wales, kde to mám? Pivo.
1: Hospodář
0: Anglie a Walesu začínají kontrolovat věk na základě digitální identity. Dobře vám, tak si to dejte. Tak to, co je na těchto tedy testovacích územích zatím dobrovolné, postupně bude tedy zaváděno i jinde a časem budou tyto digitální doklady povinné i pro přístup na různá místa, ale já vím, že to tam testovali i v supermarketech, takže jako dobře vám tak. Ostatně již nyní se může jakákoliv anglická hospoda rozhodnout, že již fyzický doklad nechce a může požadovat výhradně digitální identitu. Nicméně zákazník má stále možnost se takové hospodě vyhnout. Není nic našího. Jenže co se tedy stane, když bude tato povinnost nejen v hospodách po prokázání věku, ale třeba i na úřadě nebo jinde, kde je třeba prokázat identitu? Když jste tedy v baru a barman vás požádá o průkaz totožnosti, budete nyní moci v Anglii a Walesu vytáhnout mobilní telefon a otevřít aplikaci, nějaký e-identita, že ano, debilita, místo abyste museli prohledávat peněženku nebo kabelku a hledat fyzický dokument. Důvodem je, že v úterý 15. září vstoupila v platnost novela zákona o licencování z roku 2023, což jsou povinné licenční podmínky. A ta novela byla samozřejmě udělána letošní rok. Ale prý telefon nestačí. Hospoda se do toho musí také zapojit a akceptovat tento typ průkazu totožnosti. Musí k tomu mít tedy příslušné nástroje. No, tak když to potřebujete, tak si dejte. Tím bychom to zakončili asi, protože debilita je všude.
1: Další zpráva opět ještě informuje o průběhu zasedání OSN, kdy teda vystoupil iránský prezident Pezeškian a řekl, nejsme teroristi, jsme obětí teroristů a ostře zaútočil na Trumpa kvůli zastrašování. Americká delegace na to opustila sál a v podstatě ten Pezeškian s projevem plným ostrých obvinění i signálů o možném diplomatickém řešení, tak vystoupil na tom 81. zasedání Valného shromáždění OSN, jak bylo řečeno už s jedním z nejkritičtějších okamžiků konfrontace mezi Tehránem a Washingtonem. Iránský prezident přímo zaútočil na Donalda Trumpa a na jeho výroky o možném zničení Iránu, což vlastně označil za projev mentality tyrana, a řekl jasně, Irán se tlaku neskloní. Zdůrazňuje Pezeškian dodá, že výhrušky k míru nevedou. V sále panoval především tam napětí, americká delegace okázale odešla, jak mu začala mluvit. Je to chyba, pokud chtějí teda něco dojednat, tak tam měli zůstat sedět asi, ale dobrá. Na začátku projevu Pezeškian ukázal fotografie dětí, které podle něj zahynuly při amerických a izraelských útocích. A zmínil i úder na školu v Minábu. Tam o těch, jak víte, ta děvčata a pak ještě jedna ta raketa. V citlivé otázce jaderného programu zopakoval, že Irán neusiluje o jaderné zbraně, Dal však jasně najevo, že se nevzdá mírové jaderné technologie. Ani jaderné zbraně, ani vzdání se jaderného know-how prohlásil příznačně a představil tuto otázku jako věc národní suverenity. A zároveň vyslal jasné varování ohledně hormuzského průlivu. Mezinárodní společenství podle něj nemůže těžit z této strategické námořní cesty, zatímco Iránu je tento přístup k ní upírán. Takže na závěr jsem Pezeškian pokusil vyvážit tvrdou linii s diplomací a zdůraznil, že Teherán zůstává otevřený rozhovor se Spojenými státy, ale na základě vzájemného respektu a dal ale jasně najevo, že pod hrozbou vojenské síly a v podmínkách ekonomického škrcení vyjednávat nebude. Takže to je tedy tato zpráva.
0: Tak, tu už já tady ani nemám. Já tady mám jenom 13 zpráv. Tak.
1: A 12 není, tak já tady jenom, jestli 12 tam nemáte, tak mám jenom v rychlosti. Byl zaznamenán pokus o sabotáž B1B a to jsou, tam byly hromadně evakuovány domy poblíž americké letecké základny Royal Air Force, Fairford ve Velké Británii, zatímco úřady zatkli několik mužů za výbušniny, protože tam mělo jít o pokus o sabotáž na ty americké strategické bombardéry B1B a Lancer, které bylo údajně na poslední chvíli zabráněno. A podle policie v Gloucestershire bylo několik mužů zadrženo, respektive začeno a na základě podezření trestných činů souvisejících s legislativou o výbušninách. Takže policejní operace pokračuje a úřady britské a americké armády zkoumají důkazy, které se objevily při prohlídkách v oblasti právě té základny Fairford. Protože první zprávy požadují, aby sabotáž byla na nebo uvádí, že ta sabotáž byla na poslední chvíli, teda že byla zastavena. Takže takto. A jinak tedy je důležitá informace, že ta britská základna je baštou pro vypuštění strategických bombardérů B1B zaměřených na Irán. Takže to je teda tato zpráva.
0: Tak, mojí chybou jsem to přeskočil. Tak poslední zprávu jsme měli tu 13. Tak se koukneme na pátý balíček.
1: Už jsme měli, ještě ne.
0: Co?
1: 13.
0: Jo, tu jsem čet.
1: Kontrolování digitální identity
0: jo,
1: v hospodách.
0: Jo,
1: už jsem, tak. No, tak to mi nějak teďka, to mi nějak to mě uniklo. Válečně, pojďme dál.
0: Tedy. V Německu bylo zavedeno nucené posílání mladých lidí do armády. Vláda Spolkové republiky Německo začala tedy zavádět novou tvrdou politiku v oblasti národní obrany. V úvozovkách. A v rámci rozsáhlé revize připravenosti na mobilizaci v zemi byl zaveden povinný mechanismus pro registraci občanů odpovědných za vojenskou službu nebo spíše spadajících. No, podle autoritativního německého periodika Berliner Morgenpost jsou nyní naprosto všichni 18-letí muži s německým občanstvím povinni vyplnit celý specializovaný vojenský dotazník a klíčovým rysem této inovace bylo, že po odeslání dat má mladý člověk právo být násilně předvolán na povinné lékařské vyšetření a současně se však nebere v úvahu postavení samotného občana. Na předvolání k lékařské prohlídce přijde i tehdy, když oficiálně uvedl v dotazníku, že nebude sloužit v řadách Bundeswehru. No, nic k tomu tady není a vyjátečka pro, ale důležité je, že snad v 18 nebo ve 20 městech velkých Spolkové republiky Německo proti tomu mladí vyšli hromadně do ulic a demonstrovali, tak nevím, jestli nám o tom naše vaše veřejnoprávní a korporátně fašistická média něco řeknou, když tak budou říkat, že nesouhlasí se sociální politikou šmerce. No, tak asi tak, jo? Dohledejte zase sami.
1: Další zpráva hovoří, je opět německá a hovoří o tom, že německá strana Alternative für Deutschland zahájila jednání s Gazpromem o obnovení dodávek plynu. A zahájila přímá jednání o těchto dodávkách a zástupci zatím opoziční politické síly hledají alternativní způsoby, jak se konat velkou energetickou krizi v Evropě. A podle německých médií uskutečnil komisař AFD pro zahraniční politiku Markus Frohmayr oficiální návštěvu Moskvy, Během níž vedl uzavřeno pracovní setkání s Alexem Millerem, předsedou výboru pro řízení Gazpromu. A skutečnost, že se tato jednání konala na nejvyšší úrovni korporací, byla oficiálně potvrzena místopředsedkyní stranické frakce Bundestagu Beatrix von Storch. A ve svém oficiálním prohlášení Storch zdůraznila, že Berlín by měl mít přímý zájem na brzkém obnovení stabilního bilaterálního energetického obchodu. A podle místopředsedy frakce německá ekonomika kriticky potřebuje dostupnou energii a co nejširší nabídku na trhu od různých dodavatelů. Takže příjmu plných ruských surovin plně odpovídá národním zájmům Německa. A podle mezinárodní agentury Reuters jsou tyto kontakty součástí dlouhodobé strategie AfD. A ty zdroje publikace uvádí, že spolupředsedové strany Alice Weidel a Tino Chrupala plánují v březnu příštího roku rozsáhlou návštěvu ruské metropole, aby dokončili technické a politické parametry pro návrat ruského plynu do německých distribučních sítí. Já tady k tomu mám dvě poznámky. Letošní zima prý má být zima století. Takže jde o to, aby ještě do té doby nebyli zmrzlí všichni. To je jako jedna. Nás nevýjímaje. A druhá poznámka je, kdy naši se přidají, že s nima nejedou. Pojďme dále.
0: Tak, jestli tu máme Šmerce a výzva k jeho tedy rezignaci. Druhý politický úder byl knockoutem. Podpora Šmerce jen 13% nebo vůbec. Nejhorší v historii. Politická mrtvola i dále, ale u moci. Druhé regionální volby v řadě přivedly tedy situaci německého kancléře Friedricha Šmerce do kritického bodu. Po hlasování v Sasku prohlála premiérova CDU také v Pomořansku a nyní Merce žádají o rezignaci i jeho vlastní spojenci. Drží se tedy posledních zbytků moci, ale jeho šance jsou malé. Takže prý to byl předvídatelný neúspěch. Před volbami v Sasku prohlásil Tino Chrupala, jeden z lídrů strany Alternative für Deutschland, že Friedrich Schmerz musí do konce roku rezignovat. Jeho politickou kariéru ničili jeho vlastní příznivci. AfD tak vyhrála tyto regionální parlamentní volby se záviděníhodným tedy náskokem a jen těsně jí unikla většina křesel. Další na řadě byly volby v Pomořansku a nad kandidátem CDU, tedy strana Helmuta Kohla a Angely Merkelové, se stahovala mračna, zatímco jeden nervózní projev kancléře následoval za druhým a on samozřejmě řekl, že je ohrožena demokracie, ale oni to tam vezmou hezky po nacistickou do rukou a tu svojí v uvozovkách demokracii, že si CDU uhájí, takže úplně zase zbavený myšlení, no, logického a kritického.
1: To další zpráva je vlastně zpráva zahraniční zpravodajské služby Ruské federace SVR, která uvádí ve svém oficiálním prohlášení, že Brusel v nadcházejících volbách v roce 2027 podceňuje změny vlád v zemích, jako je Francie, Řecko, Španělsko a Polsko. A tady oni to komentují v souvislosti s tím, že plány evropských institucí na definitivní zabavení zmrazených ruských aktiv, tak to spojí s tím, také s tím, že Moskva se stěžuje, že Evropská unie zrychluje postupy ze strachu, že nové vedení, která se v těchto zemích objeví, tak nebudou souhlasit s pokračováním financování té války a tedy ani s tím rozkrádáním teda těch ruských finančních aktiv. Takže to oficiální oznámení tiskového oddělení zahraniční zpravodajské služby Ruské federace SVR nedává prostor k nesprávnému výkladu. A tady se hovoří o tom, že Brusel pracuje na plánu trvalé zabavit zmrazené ruské prostředky, tedy té ruské centrální banky. Takže uvidíme, jak to bude. Bude se sebou snažit, jak se říká, sebou hodit, aby teda to ještě bylo za těch starých vlád a ty staré vlády, ty představitelé těch starých vlád, ještě o těch stávajících, ještě před volbami, aby jim to tedy odsouhlasili, protože po volbách budou nové vlády v těch zemích a ty už jim to asi odsouhlasovat nebudou. Takže financování Kyjeva je teď pod časovým tlakem, dá se říci. Pojďme dále.
0: Dále se koukneme. Zkreslená demografická situace Rakouska, buď prý remigrace, nebo právo šaria za 15 let. Fabian Walch, který člen městské rady v Innsbrucku za stranu svobodných FPO, zveřejnil křestní jména žáků prvního ročníku základní školy a rozvířil tak vosí hnízdo. Levicoví zelení jsou zuřiví a seznam jmen totiž ukazuje, že demografické složení Rakouska se již posunulo. Pohled na školy odhaluje zemi zítřka. Tak, v polovině září tedy zveřejnil tento politik seznam žáků prvního ročníku povinné školy v Innsbrucku. Příjmení a jméno učitele byla začerněna a čitelná byla pouze křestní jména. Například Hamza, Mustafa, Astamir, Mohamad, Abubakr a poněkud osamělá Simona Maria. Walch tedy napsal, nebo Walch, pohled do škol je pohledem do budoucnosti. To, že se místní občané v Innsbrucku stanou menšinou ve vlastním městě, je realita, pokud konečně nezačneme s remigrací. No ale zelená levice byla pobouřena, innsbruští zelení požadovali jeho rezignaci a hovořili do očí bijícím rasismu. SPO příspěvek kritizovala jako podněcování k fantazím o deportaci a zneužívání dětí k politickým účelům. Teda SPO, to jsou asi ty zelení, že ano, pošuci. No, tak demografické trendy jsou ale jasné. Oficiální čísla potvrzují to, co anekdoticky ilustruje seznam tříd. A v roce 2025 se v Rakousku narodilo 76 100 dětí, zatímco zemřelo 87 900 lidí. Tedy mají dost mínus. Bilance porodnosti byla opět výrazně negativní. Rakouští občané zaznamenali čistý úbytek 24,5 tisíce úmrtí, zatímco cizinci zaznamenali čistý růst 12 700 porodů. A tak to půjde dál a dál a dál a dál. Žel,
1: no,
0: tak si to nastavili ty země.
1: Ta demografická křivka je tedy opravdu jako velmi nepříznivá pro Evropany. Další zpráva hovoří o tom, že slovenská europoslankyně paní Laščáková spustila alarm s tím, že Brusel že chce ukrást další pravomoci, no pochopitelně, a upozorňuje přitom na evropskou politiku v oblasti energetiky. A ona ve videu opětovně vyjádřila se k působení svého manžela v dozorčí radě státní společnosti OKTE, která organizuje krátkodobý trh s elektřinou. A odmítla přitom způsob, jakým média toto téma spojují s údajným nepotismem. Zdůraznil, že její manžel nastoupil do funkce už v lednu 24, tedy ještě před volbami do Evropského parlamentu, a za členství dozorčí radě nepobírá tisíce euro měsíčně, jak naznačilo některé články. Takže Laščáková využila toto téma zejména na kritiku připravených kroků Evropské komise a upozornila, že OKTE má na Slovensku monopolní postavení organizátora krátkého trhu s elektřinou, které vyplývá z evropského nařízení z roku 2015. Upozornila, že podobný model funguje také v České republice, v Polsku, Maďarsku, Chorvatsku, Bulharsku, Řecku, Itálii, Španělsku, Portugalsku, na Kypru či na Maltě. A říká, to jsou státy, které tvoří protiváhu proti tomu, co Evropská komise chce, protože Evropská komise si chce i tady ukrást kompetence a dělat to celé z centra Bruselu, jak prohlásila europoslankyně. A komise by podle ní otevřela národní trhy více operátorům, čímž by Slovensko přišlo o současné monopolní postavení OKTE. A tady by vlastně ty plánové změny by mohly vlastně být začátkem širšího přesouvání pravomocí členských států na evropskou úroveň. Ukradnou si další kompetence a tím by Evropská komise mohla, a má to v plánu, a už i o tom píše a informuje, dělat takové příkusy, že by nám vztahla na naše daně, přičemž při daních platí jednomyslnost. No, tady jde, a že plíživým způsobem Evropská komise chce otevřít výška k tomu, aby kradla výlučné pravomoci členských států. Až bude přijata nová legislativa, na kterou se chystá, tak v budoucnosti se může stát, že si budeme muset kupovat takzvané inteligentní měřiče. No to se můžeme spolehnout, to je jedna věc. A musíme si uvědomit, že ona nám chce přece sebrat ty kompetence všechny, protože jejím cílem je zlikvidovat členské státy pro Krista Pána. Jak jim dlouho ještě bude trvat, než tohle to pochopí, než se s tím seznámí. Podle globalistických představ má být jediný superstát, a to bude Evropská unie, a národní státy mají zaniknout. Národy mají

0: Dopis zveřejněný pod jejím jménem se prý hemží rusofobními kliše, což je neodpustitelné, ale prý to pochopitelné. Společné protiruské prohlášení formou i obsahem je zde poznámka Marine Le Penové a jejího oblíbence předsedy Národního sdružení Jordana Bardelli vyvolalo v Rusku rozruch, protože bylo tedy v rozporu s očekáváním. Co se to nyní s ní děje? Ptali se mnozí. Vezměme si například Německo, kde Alternativa für Deutschland a strana Le Penové ideově její vylízká. Jede tedy na vlně úspěchu a vyzývá k obnovení hospodářských vztahů s Ruskem, to už jsme tady měli, aby zachránila německou životní úroveň. Francouzska ale mezi tím se chová skoro stejně jako její hlavní protivnice z Evropské unie Ursula von der Leyen. A to přesto, že ceny benzínu a nafty ve Francii lámou taktéž rekordy. Cituji, v posledních týdnech jsou nepřátelské činy, kterých se v Evropě dopouští agenti jednající jménem Ruska, jsou stále častější a závažnější. Píše tedy v otevřeném dopise žena, která se kdysi také se jí přezdívalo ruská agentka v Evropě. No, to víte, prachy někdo zatlačí a všechno se změní, dámy a pánové. Tak, to už bylo páté, tak můžeme do šestého balíku.
1: Jdeme dál, jdeme se pojet do Jemenu. Tam ta zpráva hovoří o tom, že sandálová kopule je neproniknutelná. Oni mají také proti leteckou nebo proti raketovou kupoli. Říkají sandálová, jako Američani mají zlatou, tak oni mají sandálovou. To je z toho, když svého času Scott Ritter hovořil o tom, že Američané prohrávají s osandálovanými pastevci v Afganistánu, tak se to docela ty sandály ujaly, pač oni běhají v těch sandálech tam také. Takže sandálová kupole je neproniknutelná, Hutujové se střílejí druhý saudský F-15 stíhačku. A zatím nepotvrzené zprávy hovoří o další ztrátě stíhací letounu americké výroby, který se střílá protivzdušná obrana povstalců. A to královské saudské letectvo je v nejvyšší pohotovosti, protože přibývá nepotvrzených zpráv, že v jemenském vzdušném prostoru bude sestřelen další saudský stíhací letoun F-15. A zpráva přichází jenom několik dní potom předchozím incidentu, což zvyšuje počet otázek ohledně modernizovaných schopností protivzdušné obrany, kterými nyní disponují hutiští povstalci. A před několika dny ty Hutijové zveřejnili videozáznam zachycující zásah a trosky saudského F-15 v provincii Marib, na nichž byly jasně viditelné státní znaky a vlajka království. Přestože se Riad vyhnul oficiálním potvrzení, tak záběry vyvolávaly vážné obavy ohledně ztrát vyspělých amerických platform. Hutijové tvrdí, že nyní používají doma upravené rakety země vzduch nebo modifikované iránské systémy, které jsou schopné zachytit stíhací letouny čtvrté generace, operující ve středních a vysokých výškách. Takže tolik tedy tato zpráva.
0: Tak, jdeme dál, čas kvapí, Husiové zautočili, počkat, přepnu obrázek, Husiové zautočili na oblast řecké eskadry v Jambu v Saudské Arábii, hlavní katastrofy v Aramco. Strategicky důležité město Jambu v Saudské Arábii se dne 24. září stalo cílem prudkého útoku jemenských postavců Husiů v oblasti, kde je nasazena řecká letka řízených střel Patriot. Šítská skupina uvedla, že provedla koordinovanou operaci s použitím balistických raket, křižujících střel a rojů dronů, přičemž zasáhla jak citlivý cíl v hlavním městě Riádu, tak ropnou infrastrukturu Aramco v Jambu. Katastrofy v areálech Aramco v Jambu přímo ovlivňují mezinárodní trhy, protože saudský plynovod East West končí právě v Jambu. Nuž a komu to vyhovuje? A kdo to rozpoutal, to se ptejme. Tak, jdeme na třetí.
1: V Jemenu byla vyhlášena obecná mobilizace a předseda jemenské prezidentské rady Rašád Al-Alimi dnes, to je 25. to je pátek, vyzval k všeobecné mobilizaci proti proiránským šíitským povstalcům Hutijům, kteří eskalovali své útoky proti vládním silám a Saudské Arábii. Ta Saudská Arábie, to jsou spojenci uznávané jemenské vlády, tedy uznávané jak kým. A ten Rašád Al-Alimi také slíbil, že od soboty 26. září opustí síly Hutijů, udělí

0: všeobecnou amnestii a ta pravda je jiná. Saudská Arábie ve skutečnosti využívá mezinárodní civilní letiště v Adenu k přepravě velkého množství zbraní, aby uspokojila potřeby odvedených a kompenzovala ztráty. A během uplynulého týdne dorazilo přes letiště několik várek zbraní a vojenské techniky a současně byly desítky stíhaček saudského letectva uvedeny do pohotovosti, protože poprvé v následujících dnech bude podniknuta rozsáhlá operace k zadržení postupujících Hutijů. Je potřeba vědět, že ty Hutijové obsadili celé pobřežní pásmo Rudého moře a nyní soustředí síly pro závěrečnou ofenzivu v Adenu. Takže tady ta situace, jako ta rovnice je obtížná, zvláště vzhledem k nejnovějším událostem, protože Hutijové dokázali zcela zablokovat strategicky důležitou silnici mezi Adenem a Taizem. A velké město na horské plošině, 1300 metrů nad mořem, má 1,6 milionů obyvatel a očekává se, že bude pod čínskou kontrolou. Možná není náhoda, že dnes Riad svolal velitele pakistánské armády dokonce, takže uvidíme, co z toho vzejde. Tady máte i nějaký plánek, jak to tam vypadá. No.
1: Jo, tady. Tak jdeme dál, čas kvapí. Ne, tohle nechceme. 7.1. Jaké jsou iránské superzbraně, kterými tvrdí, že mohou zasáhnout a navždy změnit mapu? Režim v Teheránu důrazně zdůraznil, jo, to je pro ně usno, tak jo. Takže mluvčí revoluční gard iránských uvedl, že v případě nového amerického útoku by Irán změnil jak geografii války, tak i zbraně, které použije. A mluvil o nových systémech s novými schopnostmi a cílech, které doposud nebyly zasaženy. Tato prohlášení byla doprovázena možným útokem na cíle s takovou silou, že se změní i geografická mapa. Na základě výše uvedených prohlášení se vojenští analytici mezinárodních tiskových agentur pokusili odhadnout, jaké zbraně má Teherán k dispozici pro tato tvrzení. Tak, zbraně, které mohou stát za iránským varováním. Pozornost je zaměřená na střely Fatah, že ano, nad zvukovou raketou, jak to označují Iránci, a také Khaybar Sheran, balistická raketa středního doletu, která dosahuje rádiusu 15 až 2000 kilometrů a bla. Zkrátka uvidíme.
0: Pojďme dále, pojďme se podívat na COVID a na následky. První zpráva hovoří o tom, že firma Pfizer přiznává, že od krevní sražení až po turbo rakoviny, že prostě ty mRNA vakcíny mají vedlejší účinky. A počet lidí, kteří v Německu zemřeli na vedlejší účinky, se pohybuje mezi 20 až 60 tisíci lidmi. A Pfizer zveřejnil seznam vedlejších účinků mRNA vakcín proti COVID-19, které byly vlastně vnuceny, nebo občané byli přinuceni k jejímu očkování, a to nejenom v Německu, ale zhruba se to týká 2,5 miliardy obyvatel, lidí všech kategorií na světě. A mezi vedlejšími účinky patří krevní sražení, srdeční zástava, novorozenecká smrt, turborakoviny a tak dál, tedy agresivní rakoviny s rychlou progresí. Ta zpráva dále říká, že Anthony Fauci lhal o bezpečnosti vakcín a miliony lidí po celém světě zemřeli na vedlejší účinky nebo čili vážným zdravotním problémům. Ten konkrétně ten seznam zahrnuje tyto poškození: krevní sraženiny, akutní poškození ledvin, akutní ochablá myelitida, pozitivní protilátky proti spermiím, embolie mozkového kmene, tromboza mozkového kmene, zástava srdce, srdeční selhání, tromboza komory srdce, kardiogenní šok, cévní vazulitida centrálního nervového systému, novorozenecká smrt, hluboká žilní tromboza, encefalitida mozkového kmene, hemoragická encefalitida, epilepsie čelního laloku, epileptická psychóza, obličová paralýza, syndrom fetálního stresu, gastrointestinální amyloidóza, generalizovaná tonicko-klonická krize, Hashimotova encefalopatie, encefalopatie, tromboza jaterních cév, reaktivace pásového oparu, reaktivace rakoviny, turborakoviny, tedy agresivní rakoviny s rychlou progresí, imunitní hepatitida, intersticiální plicní onemocnění, embolie v jugulární žile, juvenilní myoklonická epilepsie, poškození jater a nízká porodní hmotnost. A stojí za zmínku, jak neupravená smlouva mezi EU a Pfizerem, která byla uzavřena na nákup vakcín proti COVID-19 v roce 2021, spatřila světlo světa a na základě odhalených událostí mohou být vedlejší účinky, které zatím nejsou známé a také nikdo neví, po jakých letech se objeví. A tady vlastně ten bývalý vedoucí toxikologie v Evropě ve firmě Pfizer, mluvící o prestiži své pozice, tak učinil šokující hodnocení. Podle svědectví výkonem představitele počet lidí, jak jsem říkal, v studii v Německu zemřeli na ty vedlejší účinky té vakcíny mezi 20 a 60 tisíci. Je to obrovské číslo, které pokud se potvrdí, tak lékařský skandál to bude jaksi největší tragédie poválečného Německa. Takže to je k této zprávě.
1: Tak, dále doktor Sucharik Bagdy, jdem se na něj podívat. Profesor tedy Sucharik Bagdy představuje novou teorii o nemocech po kočkování mRNA a je k tomu video na necenzurovanápravda.cz. Během oslavy tedy 20. výročí UK Calum profesor Sucharik Bagdy poprvé veřejně představil hypotézu, podle které jsou neurologické potíže po kočkování mRNA šmakuládami způsobeny samoudržitelnou demyelizací. Neznám. Bývalý tedy mikrobiolog v důchodu a bývalý ředitel Institutu lékařské mikrobiologie na univerzitě v Mohuči si záměrně vybral právě toto publikum pro premiéru tohoto představení. Zdůraznil, že jde o dosud neprokázanou pracovní hypotézu založenou na vědeckých úvahách, která se teď testuje. Tak, co tady máme? Profesor Bagdy se pokusil vysvětlit běžný vzorec za velmi odlišnými příznaky, ztráta kontroly nad pohyby, myšlenkami, vzpomínkami a osobností. Sucharik Bagdy řekl, že falešní přátelé zmizeli, skuteční přátelé a skvělí lidé zaujali jejich místo a doporučil nejnovější knihu autora jménem Sharaf a také The Vaccine Mafia od Helmuta Šterce. Vakcinační tedy mafie. Šterc býval hlavním toxikologem Pfizeru pro Evropu a zná schvalovací pravidla lépe než téměř kdokoliv jiný. Kniha byla poprvé vydána v němčině a nyní je dostupná i v angličtině na Skyhorse. Společně se Štercem Sucharik Bagdy sestavil kompendium a říká, že kočkování mRNA je největším organizovaným lékařským zločinem v historii. Tak, je to důležité. No, tak to bych chtělo samostatné tomu věnování, protože těch informací je tady hodně. Takže necenzurovaná pravda, dámy a pánové. Sucharik Bagdy představuje novou teorii, takto se článek jmenuje a vyšel 25. září, tedy v pátek. Takže necenzurovaná pravda.eu.
0: Jenom malou poznámku k tomu Bagdy, který dlouhodobě pracoval jako skutečně velmi známý tedy lékař v Německu, tak říká, že už tam dál být nemůže a snad se vrací domů. On netuším z Indie nebo tam o co někud. Indie nebo Pakistán dokonce. Tak tolik jenom jako ta zpráva. Já tady přijdu na ty domácí zprávy, jinak je tady teda článek, víte, kde vznikl výrok členu Novičoka vrbětického generála Biskoudelky, že Rusko napadne na to a Babiš nechápe. Tady říká, je to cenzura jako vyšitá, pár šílených českých generálů už veřejně výzká, jak sáskové kanceláři či zbraně zabijí více Rusáků. Výroky plukovníka Foltýna, generála Řehky, komedianta Vetchého a dalších se sbírkou na tanky či drony se snadno dohledat, to není nic tajného. Ale víte, že jako první u nás se o jaderném odstrašování Ruska vyslova nenávistná Helena Langšádlová. A co více, Česká republika testuje na živých lidech v Rusku, jaká je síla a kvalita vražedných zbraní a válku je potřeba udržet tak dlouho, dokud se to na živých cílech neověří. A výrobce dronů pro Ukrajinu nabídl České republice testovací sadu. A problém je v tom, že tito zločinci si pak zalezou do vládních bunkrů a rukojmí jsme my, občané, kteří chtějí mír a jednat o konci války. A přesně toto vyslovila ruská strana, přesně toto na to reagoval Novičok Biskou Delka. A zkuste se na to podívat z pohledu prezidenta Putina, kterému zabijeme českými zbraněmi ruské občany. Prostě Rusové se začali dělat soupisky měst a firem, jejich zbraně v rukách Ukrajinců ruské občany zabíjejí. Takže tam se k tomu vyjadřuje i ten Viktor Medvědčuk a Vojenský svaz České republiky, Slovenska, Ukrajiny proti Ruské federaci bude mít následky a tak dále, a tak dále. Tam se spojujeme, děláme takovéto spolky. Takže na jedné straně prezident Putin ocenil, že Česká republika a Slovensko zaujímají zásadně odlišné stanovisko a vlády Andreje Babiše a Roberta Fica jsou proti přímému zapojení svých států do konfliktu, financování vojenských dodávek Kyjevu, další eskalace přerušení vztahu s Ruskem, udržování kurzu pragmatického dialogu a ochrany národních zájmů a na druhé straně se tam prostě pořád posílají zbraně a tak dále, což tedy by ta vláda měla mít prostě pod kontrolou. Takže tolik, pojďme dále.
1: Tak, Koudelku, Koudelka, a tady máme Kašpara z Hradu, takže se na něj jdeme hnedky kouknout, aby jsme ho měli. Tak, naprosto zbytečný a škodlivý projev agenta Pávka v OSN drze poučoval a útočil na největší světové supervelmoci. Kolářův prezident Petr Pavel Pávek, tedy Pepa, v OSN vyzval Čínu k většímu tlaku na Rusko, kritizoval ruskou agresi a žádal reformu světové organizace, tedy asi OSN. Zatímco někteří v jeho vystoupení vidí projev státníka a oceňují postoj k Moskvě, jiní hovoří o ostudě pro Českou republiku, neřekl bych pro Česko. Pepa tedy před valným shromážděním vyzval, cituji, Čína má moc, vliv i odpovědnost pomáhat, předcházet konfliktům, zmírňovat napětí a přispívat k ukončení válek. To zahrnuje i využití jejího vlivu k tomu, aby pomohla ukončit ruskou agresi na Ukrajině, prohlásil Pepa. Tuto agresi zahájil a dále ji vede další stálý člen Rady bezpečnosti OSN. Rusko v rozporu s chartou OSN a základními zásadami mezinárodního práva, řekl Pepa. Současně ale dodal, že stále má smysl dát šanci seriózním diplomatickým snahám. Silná pasáž zazněla také v části projevu věnované fungování současného mezinárodního řádu. Pepa tedy zdůraznil, že pravidla mají význam právě kvůli nerovnému rozložení moci mezi jednotlivými státy. No, já asi to nechám.
0: Dvě poznámky. Za prvé, proč někdo pořád mluví o ruské agresi, když Mezinárodní trestní tribunál OSN v Hágu na základě žaloby Ukrajiny ohledně ruské agrese to posoudil a rozhodl, že o žádnou agresi nejde. Proč tady pořád někdo mele něco o nějaké agresi? To je první věc. Druhá věc, když se podívá, musí ty lidi trošku studovat, když se podívají na chartu OSN, a článek 51 a 107, tak tam mají vysvětleno, že Rusko jedná po právu. A musí začít studovat, místo zvanění musí začít studovat, pokud chtějí tedy. Víte, to je všechno o tom vzdělání. No, pojďme dále. Já teď se dostaneme k tomu tematickému okénku, ono je velmi dlouhé, já se pokusím jenom z toho udělat výtah. Jmenuje se Hloupost jako klíčový zdroj a říká se v něm asi toto. Všichni moderní lidé musí čas od času komunikovat se systémem. Potřebují se ucházet o zaměstnání, získat hypotéku nebo jiný úvěr, sjednat si pojištění, platit daně a tak dále. Tento kontakt se za poslední 20-30 let výrazně změnil a stále se mění. Největší změna se týká rozhodování. Ve většině případů dnes rozhodnutí nepřijímají lidé, ale algoritmy. Nějaký algoritmus úvěrové společnosti rozhoduje, zda dostanete půjčku. Jiný algoritmus rozhoduje o tom, kolik zaplatíte za pojištění, zda získáte zaměstnání, kolik budete vydělávat a dokonce o tom, zda dostanete povýšení. Rozhodování lidmi je vyhrazeno pouze pro významnější rozhodnutí týkající se velkých částek peněz. Tato automatizace rozhodovacích procesů byla vnímána jako pokrok v uvozovkách ze strany korporátního západu i západních vlád. Algoritmy nahrazují drahou lidskou práci, zvyšují produktivitu a efektivitu a šetří obrovské množství peněz. Tento proces nyní postupuje ještě dále. Kdekoliv je to možné, tak jsou lidé nahrazováni umělou inteligencí. Začalo to hloupými chatboty, které nedokáže vyřešit jediný problém a nyní to pokračuje směrem k výkonnějším LLM, také nazývaným umělá inteligence. Plánem do budoucna je outsourcovat veškeré rozhodování, které není řešeno algoritmy umělé inteligenci. Stejná filozofie se uplatňuje v západních armádách, zejména v americké armádě. Rozhodovací procesy se automatizují pomocí algoritmů a umělé inteligence. Mezicílem se zdá být plně automatizovat každý kill chain od identifikace cíle a jeho analýzy až po samotný úder. Zdánlivým cílem je proměnit americkou armádu ve stroj, který funguje téměř automaticky a autonomně, nebo přesně v soubor automatizovaných procesů. Úlohou lidí by většinou bylo stanovit celkové cíle a stisknout několik tlačítek. Viděli jsme to v praxi v únoru, kdy byla dívčí škola v Iránu zasažena dvěma střelami z plochou drahou letu v rámci takzvaného double tap. A úloha lidí v řetězci vedoucích zabití všech těch dívek pravděpodobně spočívala jen ve stisknutí tlačítka, zejména při druhém úderu. Jsem si jistý, říká autor, že lidé, kteří sledovali útok na monitoru a schválili druhý úder, jsou velmi hrdí na všechny tyto obvyklé věci, svou službu Americe, své zemi, své armádě, své uniformě a tak dále. A teď se na to podívejme. Přizpůsobení člověka pracovní pozici. Jedním z důvodů, proč se algoritmy v takové míře prosadily ve firmách a dalších organizacích, je skutečnost, že velmi dobře zapadají do nejdůležitějšího principu náboru zaměstnanců v mnoha moderních organizacích. A tímto cílem je přijímat pouze lidi, kteří nejsou hrozbou pro své nadřízené a lze je snadno řídit a kontrolovat. Dále odstranění konkurence v západních ekonomikách a pokles kvality pracovní síly. To je jako důsledek potom. Dále vytváření konkurenčních komfortních zón, kdy tedy vlastně téměř 90% západní spotřební ekonomiky nebo západní ekonomiky obecně, tak prakticky už dneska neexistuje konkurence. Každé odvětví zdravotnictví, pojišťovnictví, potraviny, finance, automobil, elektronika, energie a tak dále, tak se zdá být komfortní zónou. To jsou odvětví, v níž jsou dvě nebo více společností, které vytvořuje oligopol a rozhodli se navzájem nesoupeřit, čili rozdělí si tam trhy a tak dále. A uvnitř těchto komfortních zón jsou pohodlné společnosti s pohodlnými zaměstnanci, spoustou času a peněz na kulturní aktivity, například práva trans lidí. A tyto komfortní zóny jsou před jakýmkoliv narušením usilovně chráněny. V případě potřeby se používají cla a zákazy dovozu. Noví podnikatelé se připojí k systému, jsou odkoupeni, je jim odepřeno financování, nebo je potkají nešťastné náhody. A celý nový technologický sektor existuje proto, že pochází z oligopolů nebo jde o přímý projekt CIA Deep State, jako jsou Open AI, čili otevřená umělá inteligence, nebo Anduril. Nic nového nevznikne ve významném měřítku, pokud to není pod kontrolou. A jedinou povolenou konkurencí je soupeření malých a bezvýznamných firem v nepodstatných sektorech, například mezi řemeslnými pizzeriemi. A ani mzdy už nereagují na nabídku a poptávku po talentu. Existují algoritmy, které určí, jakou hodnotu má každá pracovní pozice, nikoli člověk. A tyto algoritmy distribuují peníze pracovníkům jako krmivo jednotlivým dojnicím. V nekonkurenčních komfortních zónách platí jiná pravidla než ve skutečně konkurenčním odvětví, včetně pravidel pro zaměstnance. Stabilita a kontrola jsou vším, lidé jsou filtrováni podle své schopnosti, jet podle programu a podle toho, zda představují hrozbu pro své šéfy a firmy, narušování systému se odsuzuje. Bohužel schopnost být lidskou ovcí je nepřímo uměrná schopnosti řešit problémy. Firmám tak zůstává skupina zaměstnanců, které stále méně schopná samostatně řešit problémy nebo je řešit vůbec. Proto je zapotřebí automatizované rozhodování. Či dochází k poklesu kvality pracovníků, takže zatímco probíhalo ovládnutí jednotlivých sektorů západních ekonomik, tak docházelo k zásadním změnám také na poli lidských zdrojů. A ty rozsáhlé změny západních vzdělávacích systémů, způsoby výchovy, hodnot konečně přinesly své výsledky a kolem přelomu tisíciletí se začal objevovat nový typ pracovníka. A tady s tím souvisí narcisismus, křehká zásoba talentů, výsledkem jsou generace lidí se sníženou odolností, to vedlo k epidemii psychických problémů, změna ve vzdělávacím systému a úpadek od učitelské profese vedly ke vzdělávací katastrofě, v níž polovina absolventů sotva rozumí základnímu textu, matematika a další podobné nepříjemnosti jsou školami i studenty z velké části ignorovány a základní analytické schopnosti a schopnost řešit problémy poklesly natolik, že výměna názoru s kýmkoliv mladším 40 let je dnes obecně nemožná. Říká trochu přeháním a ne příliš, říká autor. A tyto změny osobnostního složení a analytických schopností vedly k tomu, že stále méně lidí dokáže fungovat mimo nějaký proces. A protože analytických schopností je nedostatek, musí pracovní procesy převzít kontrolu nad pracovištěm, jinak nastane chaos. Takže dochází k ovládnutí ekonomiky a neutralizace konkurence a to vyžaduje stále poslušnější pracovníky, kteří se nebudou stavět na odpor. A tady ten článek ještě pokračuje dále, optimalizace pro neschopnost. Hovoří se tam o dalších věcech. Outsourcing myšlení a jeho důsledky. Že outsourcing výroby se stal hlavním trendem západní společnosti přibližně ve stejné době, kdy začala klesat kvalita pracovníků a současně rostla kontrola nad západními ekonomikami. A ta vertikální integrace, tedy výroba celého výrobku nebo většiny uvnitř společnosti, byla považována za barbarský přežitek minulosti. Místo toho se stalo módou subdodavatelství v mnoha větším měřítku než kdykoliv dřív, takže si tam pořád od někud někam posílal nějaké díly, čím se to prodražuje jednak o dopravu a jednak o to, že každá firma chce vytvářet zisk. A takže je s tím stále větší problém. A ten článek končí vlastně jednou věcí, že v této situaci jsou Spojené státy. Takže tady dneska z toho vyplývá, protože nemají jiné řešení, takzvaná obrana proti temným čínským dovednostem. A je pravděpodobné, že jedním z důvodů tohoto přeformátování západních ekonomik byla domněnka, že globální konkurence v budoucnu nebude problémem a domácí konkurence na západě byla odstraněna. A další na řadě byla tedy konkurence globální. A to je ta politika, ten plán toho zadržování té Číny, neutralizace její neutralizace jako konkurenta a tak dál, což se nedaří. A promítá se to vlastně do těch neustálých snah, tedy eskalovat to napětí vůči té Číně a tak dál. A v takovém tom vlhkém snu, jako že ji prostě porazí a že ji teda tu konkurenci zarazí a na světě zůstaneme všichni blbí. Takže blaho světa bez konkurence, které Západ očekával, zatím nenastalo podle plánu. A místo toho se Čína stala problémem. A západní generální ředitelé navštěvovali Čínu a analyzovali to, co Čína nabízí. Výsledkem byl šok. Čínské výrobní metody jsou průlomové a často jsou lepší i samotné návrhy, včetně teda té umělé inteligence. A někteří západní generální ředitelé si nyní uvědomují, že pokud chtějí konkurovat, tak musí znovu zavést vertikální integraci a co nejvíce činností provádět interně. Musí také zcela přehodnotit výrobu a postavit nové továrny. A také vidí, že to nelze provést. Důvod? Nedostatek lidského kapitálu. Lidé, kteří by to dokázali, už jednoduše nejsou k dispozici. Takže tady z tohoto pohledu to bude mít Trump jako velmi těžké, pokud chce něco stavit znova. Zatím teda se tomu brání tak, že zavádí celní bariéry. Některé výrobky z dovozu jsou zakazovány a tak dál. To sice má možná čas nějaký, má to poskytnout čas na nadechnutí, než uspěje velký plán na udušení Číny. Protože oni nechtějí, oni vědí, že domácí ekonomiku zlepší, že by to byl problém, jak udusí Čínu. A k úspěchu tedy dojde ve chvíli, kdy Spojené státy získají kontrolu nad všemi zdroji, které Čína potřebuje pro svou ekonomiku, včetně zdrojů z Iránu a Ruska. Což ovšem nemusí být snadné. Mimochodem, až to dodělají, tak si budou zřejmě s proměnutím utírat i zadek rukou, protože i ten toaletní papír se dováží z Číny. Takže to nevím, jak se představují. Každopádně Trump musí jednat rychle, než se všechny společnosti a všichni absolventi univerzit promění v prapůvodní sliz. Než, a na to, než se tak stane, tak nemá mnoho času. Čili pokud se něco zlepšit, tak musí dělat nejenom na zadržování Číny, ale hlavně na obnově vlastně ekonomiky a především průmyslu a vzdělanosti a obnovení profesionální znalosti lidí. A to nebude hned. Takže tolik teda tento velmi, velmi zajímavý článek. Já jsem to vzal jako opravdu letem světem, ale je to velmi důležité, protože tady se chápu i ty důvody, proč vlastně pořád ta Amerika chce někoho zadržovat. No. Prostě proto, protože sama si udělá takové věci, takové chyby, že ona sama na to nemá. A pokud je o tu umělou inteligenci a některé věci, které s tím souvisejí, a vlastně to je jaksi součástí toho přechodu na tu technokratickou linii, na tu dystopickou technokratickou linii, tak zítra o tom bude z části kompas a ještě bude to i v dalším kompasu, takže vás na jeho sledování tímto samozřejmě zvu, srdečně zvu. Děkuji za spolupráci a panu kolegovi a vám za pozornost a dneska se pro dnešek se s vámi rozloučím.
1: Tak. A já tak též, dámy a pánové. Jarda Hladil převezme vysílání a zase ve 4 stávám do práce. Takže Simonka odřekla necenzurované vysílání, 176. nebude. Takže si to dáme příští víkend a pana Pěkina si dáme asi v týdnu. Tak děkuji, pane inženýre, vám též, dámy a pánové, vám děkuji za pozornost a samozřejmě děkujeme za podporu jak svobodného vysílače, tak samozřejmě případně Studia Kadaň to přes Odysí. Mějte se krásně, přeji dobrou noc a samozřejmě svobodný vysílač jede dál a Jarda Hladil převezme tedy s nočním proudem Rádia Meta toto vysílání. Dáme jenom děkovačku, pane inženýre, hezký zbytek víkendu a samozřejmě dobrý start do nového týdne.
0: Napodobně děkuju a hezký večer vám všem.
1: Taktéž.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Santana, Carlos Santana, Mark Knopfler dohrál a dohrál proto, protože se tu již objevili oba dva dnešní protagonisté, hosté. Takže já vás velmi vítám oba dva ve vysílání a předávám vám slovo. Prosím.
2: Ahoj Pavle, já tě zdravím, jsme tady všichni takový trojlístek, v podstatě trio. A jsme tady teď standardně jako každý pátek po 20. hodině, dejme tomu takový úzus trošku, ale po 20. hodině, takže já tě zdravím, zdravím zároveň všichni naše posluchače a přeju krásný večer i tobě, VK, ahoj.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Pavle, já vás zdravím, no, všechny naše posluchače, se kterými jsme se skoro nerozloučili, že jo, minule, nebo s některými, já jsem se nakonec potom vrátil, jsme to dojeli, ale tak někteří to nevydrželi, že jo, a ne to, nerozloučili se, nebo jsem se s nimi. Takže tak to doufám, že dneska to bude všechno v pohodě, že nebudou žádní nasazení provokatéři a podobně, protože samozřejmě situace na alternativě a samozřejmě zpravodajství velice vyostřuje vzhledem k tomu, co se děje samozřejmě v celé Evropě, to bude hlavní téma našeho pořadu. Já vím, že Vítek tu má připravená nějaká témata, asi dvě nebo podobně, ale je třeba skutečně prodat taky, to je hlavní, ale probrat to, co se v podstatě děje teď okolo Evropské unie, co se děje okolo Bruselu a Severoatlantické aliance, co chystají. Takže to bude zásadní téma, kterým teda začneme, to jako mimo scénář, který Vítek připravil, ale já myslím, že pomocí přesahu se dostaneme úplně všude, takže já vám přeji krásný poslech.
2: My se přesto dostaneme v rámci prvního tématu, protože to přímo s tím souvisí, jsou to v podstatě misky, které jsou navzájem propojené a to těžiště vah a závaží, tak jsou v podstatě proměněna na obou stranách a nějakým způsobem se vyvažují ty váhy na více stranách bilaterálně a trilaterálně a tak dále a tak dále, multipolárně. Takže v rámci celého spektra témat, které tu máme připravené, začneme v Rusku, protože tam se odehrály samozřejmě volby a jen několik hodin po skončení voleb do státní dumy udařil Kreml na Prahu a Bratislavu, když začneme tady u nás v Tuzemsku, aby přestali sedět na dvou židlích a ukončili dodávky zbraní a munice Ukrajině od svých soukromých zbrojovek. Slova o míru od Roberta Fica a Andreje Babiše již Moskvě nestačí. Viktor Medvedčuk uveřejnil pro ruský tisk obsah jednání v Kremlu z počátku července. Je tedy stále menší rozdíl mezi Babišem a Fialou, když začíná Babiš žvanit o hybridní hrozbě z Ruska. Evidentně se zaparkoval do toho proválečného manšaftu definitivně, Andrej Babiš.
3: No, ono vlastně v podstatě to není ani důležité, protože to, co vlastně se začíná teď dít, já k tomu ještě chystám článek, ale 15. září Severoatlantická aliance vydala směrnici, která v 7 bodech jednotlivým vládám členských zemí Severoatlantické aliance ukládá některé úkoly. Máte to v posledním článku ze včerejška, kde v podstatě jsou takové věci, jako je příprava na krizový scénář, příprava na válečné události, příprava nemocnic na přijímání obrovského množství, je tam uvedeno obětí, ne pacientů, ale obětí, což samo o sobě alarmující, že tam to slovo victim na místo patients použili v anglickém originále, což samo o sobě je bizár, doslova bizár, děsivý bizár. Ale jak se ukazuje horizont listopadu a příštího roku března, bude naprosto kritický pro vypuknutí konfliktu. mezi Evropskou unií, respektive některými, buďme přesní, některými evropskými zeměmi NATO a Ruskou federací. A všechno to, co teď probíhá, to jsou konceptuální takzvané přípravy. Konceptuálka se jede, to znamená, jednotlivé vlády jsou úkolovány, aby si nacvičily jednotlivé operace. Dneska přinesla mainstreamová média i u vás český tisk informaci, že Polsko začalo s pobaltskými zeměmi a je nový plán, bude nacvičovat hromadný úprk občanů pobaltských států před postupujícími ruskými vojsky v případě války. Bude se nacvičovat obrovský příliv migrantů z pobaltských zemí do Polska. Je to ta informace, která přišla dneska, máte to i na českých médiích, je to novinka. Tak se na to podívejte. A ta směrnice z Severoatlantické aliance byla uveřejněna 15. září a teď po 10 dnech, dnes 25. Polsko s pobaltskými zeměmi už cvičí, už nacvičují obrovský přesun lidí. Další věc, která v té směrnici je uvedena, je kontrola pohybu lidí. No samozřejmě, jaká kontrola? No a kontrola takzvané uzávěry, které probíhaly před 14 dny tam u vás ve spolupráci se Slovenskem, to jste možná zaregistrovali z veřejnoprávních médií, které o tom informovaly, jak jsem zpětně se na to díval, tak tam byly informace o tom, takže jste to určitě museli zaregistrovat. Tady v Německu se testovalo uzavírání hranic v červenci. To byla velká radost, že jo, samozřejmě oni to tak udělali kvůli tomu, aby jakože, no, když jsou prázdniny, že jo, tak to prostě tak nastavili, že se to různě testovalo, jak se uzavírají, a že všechno se tvrdilo, že kvůli migrantům, prosím vás. Já už jsem to vysvětloval před několika týdny v našem pořadu, že to není kvůli migrantům, je to zkrátka nacvičování, uzavírání hranic poté, co v některých zemích Evropské unie, možná i na úrovni Evropské unie jako celku, ale to je samozřejmě s otazníkem, bude vyhlášený válečný stav poté, co dojde k nějakému incidentu a Evropská unie a některé země, evropské země Severoatlantické aliance budou a vstoupí do konfliktu s Ruskou federací. To znamená, tohleto je v podstatě ten scénář, který se momentálně naplňuje. A co je důležité teď říct, že všichni o tom hovoří, všichni politici hovoří o hrozbě války. Hovoří o tom jeden politik, hovoří o tom Robert Fico, hovoří o tom dokonce už i Andrej Babiš, hovoří o tom ruští politici, hovoří o tom tady němečtí politici, hovoří o tom prakticky každý, někdo používá trošku jiná slova, mluví o tom generální tajemník NATO Mark Rutte, že se musíme připravit prostě na konflikt. Dneska o tom znovu hovořil, že prostě Rusko chce zaútočit a že se proto musíme všichni prostě připravit na ten konflikt. On neřekne, že my chceme zaútočit, nebo on neřekne, že my vyprovokujeme Rusy, aby opět na nás zaútočili, jako jsme je vyprovokovali po těch 8 letech, že v tom únoru 2022. To znamená, všichni o tom hovoří a prosím vás, pokud něco prostě jako kváká jako kachna, a pokud se to kolibá a jako kachna, a pokud to prostě má peří jako kachna, a chodí to prostě okolo, že jo, a je to prostě, vypadá to jako kachna, no tak samozřejmě ta kachna to asi opravdu bude. Akorát, že v tomhletom smyslu, v tomhle případě to pojmenování toho zvířátka je určitě jako nešťastné, protože tohleto rozhodně žádná kachna není. Jak se říká novinářská kachna, že tohleto není kachna. Tohleto je myšleno naprosto natvrdo. Ti politici to fakt říkají jenom kvůli tomu, že oni mají ty informace. Oni dostávají, oni to vědí. A tohleto nacvičování různých přesunů a různých útěků lidí z Pobaltí, to není samoúčelné. To, že se nacvičuje uzavírání hranic, to také není samoúčelné. Protože jestliže vypukne konflikt s Ruskem, tak bude třeba udělat jednu věc, vyhlásit válečný stav a bude třeba mobilizovat lidi. A lidi nebudou čekat na mobilizaci. Lidé začnou utíkat z prostoru válečné Evropy prostě pryč. A proto budou chtít prostě okamžitě zavřít hranice. Proto se nacvičuje zavírání hranic. Z toho důvodu jste byli svědky zavírání hranic. I tam u vás. Jste si to nacvičovali se Slováky. A takže je to přítomné, jsme toho svědky úplně všude a jenom stačí prostě slyšet ty výroky těch jestřábů, jako je vicepremiér polský Radoslav Sikorský nebo další, zkrátka, nebo dokonce i prezidentčík na Hradě český Petr Pavel. Asi prostě oni opravdu si chtějí střihnout válku s Rusem znovu po 81 letech. Už třeba po 1,80. Jestli to bude příští rok, tak po 2,80. Ale znovu jsme v podstatě v této situaci. To znamená, byl rok 2022, byl ten začátek toho února a tenkrát jsme dostali od ruských kolegů tu informaci, která byla prostě taková zvláštní, podivná, že do 3 týdnů prostě to začne a potom najednou začaly přicházet ta videa. Najednou ruská televize ukazovala Vladimira Putina, jak se svolává ministry, jak se jich ptá, jestli souhlasí s připojením Luhanské a Doněcké republiky, tedy z jejich, jestli souhlasí s vyhlášením jejich nezávislosti na Ukrajině, potom se připojili k Rusku a tak podobně. To znamená, všechny ty kroky a ty přípravy mají vždycky nějaký stepping, mají nějaké kroky, které jdou zase a my totéž teď momentálně vidíme u západních a zejména evropských politiků. To znamená příprava na konflikt s Ruskem. A znovu se budou opakovat ty procesy, které byly v roce 2022. Budeme moci vidět jednotlivé kroky eskalace, takzvaného eskalačního žebříku, na který se budou přikládat jednotlivé eskalační kroky. A já si myslím, že už jsme hodně daleko a hodně vysoko na tom eskalačním žebříku, protože ve chvíli, kdy západní země střílí rakety a drony do hlouby Ruska, ve chvíli, kdy západní země kradou a konfiskují Rusům jejich tankery na otevřeném moři v mezinárodních vodách, tak jsme tak vysoko na eskalačním žebříku, tak vysoko, že jenom o stupínek výš je vojenský střet. Už jenom o jeden stupínek výš je vojenský střet, protože všechny nevojenské eskalační stupně eskalačního žebříku byly již naplněny a byly použity. Teď už v podstatě jsme na takové úrovni, že všechno to, co bylo možné považovat za nevojenské útoky na Rusko, nevojenského charakteru, už byly dávno vyčerpány. Teď už skutečně zůstávají jenom takové střety s Ruskem, které budou mít vojenský charakter, to znamená charaktery úderu. A proto i Rutte o tom teď hovořil, že samozřejmě on je blázen. Já jsem si myslel, že ten, co tam byl před ním, Jens Stoltenberg, předchozí generální tajemník, že to byl prostě ten největší magor. Ne, ne. Prosím vás, vůbec ne. Stoltenberg ve srovnání s tímhletím komediantem, to byl génius. A Rutte je úplně vymazaný. Úplně. To, co on tam povídal, jakože prostě Rusko je slabé a že Rusko prostě porazíme a Rusko se přesvědčilo, že NATO je silné a Putin se neodváží zaútočit na jakoukoliv naší zemi, ale musíme na to být připraveni a tak podobně. Tyhle ty bláboly, které tam vypouštěl, jenom ukazují, že v podstatě platí, že do všech tady těch silových struktur, a zamyslete se nad tím, vojenských silových struktur jsou dosazováni lidé, kteří ne, že jsou schopni. Oni tam dosazují záměrně lidi, kteří jsou naprosto všeho schopní. Stoltenberg, Rutte a jistě si pamatujete na bývalého předsedu, šéfa vojenského výboru NATO, jistého generála Pavla, který tam předsedal vojenskému výboru NATO. A prostě všeho schopní lidé, úplně všeho schopní. To znamená, taková ta flexibilita, kdy máte politika, on byl komunista, on přísahal věrnost souručenství Československé socialistické republiky a Sovětského svazu. Že vstoupil do strany společně s manželkou a potom to všechno jako vzdal, všechno to popřel a přešel na stranu nepřítele a přešel, stal se šéfem vojenského výboru NATO a dneska srdnatě bojuje proti tezím, ke kterým dříve přísahal. Co je to za člověka, mimochodem? Jaký to má význam? Co to je vůbec? Se nad tím zamyslete. Máte někoho v roli generála a on popře svoji vlastní historickou bázi, vlastní minulost, úplně převrátí. To si představte, kdyby jste měli prostě nějaké generály, kteří by zkrátka dosáhli takové úrovně, že by, já nevím, představte si takovou nesmyslnou situaci, naprosto nesmyslnou, že nějaký za druhé světové války nějaký přeběhlý sovětský generál, někdo typu, jako byl Vlasov, generál Vlasov, byl zajatý, přešel na stranu Němců, a že by zkrátka udělal takovou kariéru, že by všechno zahodil a byl by tak úspěšný, že v nějaké chvíli by nacistická říše z něho udělala nejvyššího, naprosto nejvyššího německého polního maršála, který velí všem armádám hned pod Adolfem Hitlerem. Nejvyššího polního maršála by z něho udělali. Naprosto, jaký by to musel být člověk? Jaký by to musel být generál, aby se dostal do týhletý pozice? No, musel by úplně odvrhnout všechno, musel by to poplivat, musel by prokazatelně, věrohodně všechno poplivat, všechno odvolat a svým novým chlebodárcům prokázat, že všechno to, co dělal v minulosti, bylo jenom ne z přesvědčení, ale musel by je přesvědčit o tom, že to bylo všechno konáno kvůli vypočítavosti a kvůli sociálnímu statusu v tehdejší socialistické komunistické společnosti. Že to nemyslel vážně, že to bylo ze zištných důvodů, kvůli kariéře, kvůli pozici, ne z ideologie, ne z přesvědčení. A musel být tak dobrý, že by musel ty generály přesvědčit, že to dělal kvůli tomu, že zkrátka to byly zištné motivace, že on tomu nikdy nevěřil, on jenom prostě chtěl dělat kariéru, dostat se vysoko, mít frčky, protože frčky jsou nejvíc, a bylo mu jedno prostě, co podepisuje. Bylo mu jedno, na co přísahá. Bylo mu jedno, jaké dekrety podepisuje, jaké formuláře má na stole a připojí k ním svůj podpis. Úplně by mu to bylo jedno. To znamená, takový člověk, jedině takový člověk se může překlopit z vysokého, ambiciozního, velice, dalo by se říct, exponovaného důstojníka, rozvědčíka bývalého režimu do funkce nejvyššího vojenského velitele nepřátelské organizace na druhé straně. A tohleto je model de facto, který je natolik děsivý, že nemáme jistotu, opravdu není jistota, že když vypukne nějaký ozbrojený konflikt s Ruskem, jestli tenhle ten člověk, který se tam dostal u vás na ten hrad, jestli on nebude první, který řekne, budeme mobilizovat lidi a pošleme na frontu bojovat s Rusy. Do posledního Čecha. Protože bude poslouchat koho? No, bude poslouchat své chlebodárce. Nacisty bude poslouchat z Bruselu, jednak z Evropské unie, jednak z NATO, bude poslouchat a bude posílat na pokyn Čechy do likvidace válečného masomlýna, podobně a úplně stejně, jako to teď dělá Zelenský na Ukrajině s vlastními občany. Úplně stejně. Protože proč? Protože Zelenský, Pavličenko, teda ne Pavličenko, Pavel, Zelenský, Pavel, Rutte, všichni tihleti zkrátka jsou ve svých pozicích ne kvůli tomu, že by měli nějaké schopnosti, ale kvůli tomu, že jsou všeho schopní. A Zelenský je všeho schopný. On je na jedné straně heraldický žid. On má čistý pokrevní židovský původ po matce i po otci. Že? A on nemá problém jít v Kyjevě na vojenský hřbitov a tam pokleknout před válečnými zločinci, před banderovci, kteří vyhlazovali na Volyni nejenom Poláky, ale hlavně i Židy. Nemá problém. To je tak neuvěřitelné chucpe. Ale proč? Proč on to udělal? No, protože Zelenský je všeho schopný. Stejně jako Petr Pavel je všeho schopný. Stejně jako ten mameluk Rutte je ten naprosto neschopný, ale kromě toho, že neschopný, on je všeho schopný. A proto ve všech pozicích, tam, kde se něco rozhoduje a je třeba, aby tam někdo byl, tak se tam nedává nějaký kádr, nějaký prověřený kádr, schopný kádr. Ne, ne, ne. Dává se tam někdo, kdo je naprosto všeho schopný. Úplně všeho schopný. Důležitá je jenom jedna jediná věc, aby plnil úkoly, které dostává ze zhora. A to on, Pavel, jakožto generál Lampasák, on umí moc dobře. A Zelenský sice není Lampasák, ale ten zase ten taky poslouchá, protože on samozřejmě je závislý. On je závislý na různých psychotropních látkách, takže oni mu vždycky něco přivezou a on potom plní všechny úkoly tak, jak oni mu řeknou. Se podívejte, on byl teď u Trumpa na návštěvě. A během 15 minut si 67krát sáhnul na nos a dělal grimasy s nosem. On prostě, než se setkal s Trumpem, tak prostě se sjel v letadle, prostě dal si 2-3 liney a prostě začalo to tam v Bílém domě s ním úplně cvičit. 67krát během 15 minut, prostě grimasy s nosem, tohleto a se zubama navíc. Jo, takový ty pohyby prostě rtama, že jo, si otírá prostě rty, jo, ty zuby, tam má ty zbytky prostě toho kokainu, že jo, tak tomu se říká dojezd, takže dojezdový tiky se tomu říká, takže ty dojezdový tiky on má, Zelenský, a tohleto prostě, tohleto vládne Ukrajině. A někdo řekne, no to je strašný, to by se nám stát nemohlo. Ne? No a koho máte na radě? Člověka, který má za sebou takovouhle kariéru. Popřel svoji vlastní minulost a dneska staví na kontrapunktu vlastní minulosti. To samé platí tady o těch našich geniích. Já to několikrát opakoval, jsem říkal, že to, co vlastně vidíme okolo sebe, je, že každý další politik je horší, než byl před ním. Že? A znovu se to potvrzuje. Teď spousta Němců říká, že zlatý Scholz, ale to byla pěkná svině. Však jsme přinášeli články. To byl SSáček a on stále je SSáček jako vyšitý. Ale ve srovnání s Mercem skutečně ten Scholz byl ještě aspoň trochu na úrovni. Ten ještě nebyl takovej magor. Proto znovu platí, že v politické rovině to funguje tak, že jednotlivé státy jsou likvidovány svými volenými elitami. Postupně. Konec konců od roku 89 se o tom každý mohl přesvědčit. Jsou likvidovány zevnitř postupně. A teď, to je důležité, jelikož dochází k likvidaci, tak kvalita politického řízení se zhoršuje. Kvalita politiků se zhoršuje, protože se zhoršuje celá společnost. Proto logicky každý další zvolený politik je o něco horší než ten předchozí. Je to naprosto logické, proto vysvětlení. Právě kvůli tomu to tak je. To znamená, společnost se hroutí a spolu s tím se hroutí i hodnoty a proto z voleb vychází.

dvojí proces. Jsou to zrcadla, to znamená, máte společnost a máte politickou elitu a vzájemně ty obrazy se odráží od sebe. To znamená, jestliže dochází k hroucení společnosti, dochází k hroucení i jednotlivých politických elit a obráceně. Jestliže se hroutí politické elity, dochází k hroucení společnosti. Jedním směrem je druhým směrem. Buď vláda hroutí společnost svými strašnými zákony a svojí neschopností a diletantstvím a hlavně svými kroky, které vyplňuje například svých loutkovodičů z Bruselu a z Londýna a z jiných míst. To znamená likvidace státu směrem ze zhora dolů. To znamená, elity likvidují vlastní životní prostor, vlastní národ. To je jeden směr. A potom druhý směr je ze zdola nahoru. To znamená, ta společnost se začíná destruovat vlivem procesu řízení na jednotlivých prioritách od první až šesté. To znamená, lidé začínají mít jiné hodnoty, začínají volit jinak, začínají volit divné lidi, divné politiky a ten směr se obrací a ta společnost směrem nahoru volí takzvané skorumpované nebo poškozené, pokřivené politiky. To znamená, je to směr ze zhora dolů i z dola nahoru. To znamená, jsou to zrcadla, zrcadlový systém. A my vidíme ve společnosti, že přesně tohleto se teď děje v celé Evropě a vede to jenom k jedné jediné věci, ke konfrontaci s Ruskem. Oni všechno vsadili na porážku Ruska. Všechno. Rukama Ukrajinců. Ukrajinci nejsou schopni těma rukama ty Rusy porazit. Teď už to vědí všichni, akorát to nikdo neřekne nahlas. Ještě není dovoleno to říct. Zatím to říkají jenom opoziční politici anebo bývalí politici, kteří už nejsou v politice a jsou v důchodu a mají už dovoleno hovořit tak, jak je to správně a jak je to normální a najednou z nich vypadávají zajímavé věty a pravdivé věty, protože už nejsou v politice. Proto je znovu důležité si uvědomit, že kdybychom měli nějakou vlasteneckou vládu nebo nad celou Evropou by fungovalo nějaké normální nadnárodní řízení, tak by nikdy nemohlo dělat ani jeden z těchto kroků, kterým právě jsme svědky. Znamená všechny ty eskalační kroky na eskalačním žebříku směrem k konfliktu a ke konfrontaci s Ruskem by nikdy nenastaly. Nikdy, za žádných okolností. To, že to vidíme, ten důsledek jenom potvrzuje realitu. A pokud jsem hovořil o těch všehoschopných lidech, tak já jsem zapomněl úplně na ten hlavní příklad, na který se nesmí zapomenout. Tím nejkřiklavějším případem, jakým se dokazuje, že přesně takhle to funguje, že ne nejschopnější, ale nejvšehoschopnější lidé jsou dosazováni do řídících funkcí. To je ta kráva, která řídí Evropskou unii, Ursula von der Leyen. To je ten důkaz. Je naprosto neschopná v konceptuálních procesech řízení. Dovedla Bundeswehr k obrovské zakázky tam byly na kozačky, že jo, a tulení kožešiny a ona nakupovala, dělala ministryní obrany. Prostě dokonce jí hrozilo trestní stíhání. Dělala zakázky tak, že to skoro vytunelovala celý Bundeswehr. A když to měla nahnutý, tak oni ji poslali do Bruselu a udělali z ní v Evropské lidové straně šéfku Evropské komise. A proč? No, protože ona je všeho schopná. Proto tam je. Ona tam není kvůli svým schopnostem, ona nemá žádné schopnosti. Ona je gynekoložka a tenkrát měla nějaký problémy na té klinice, kde pracovala před mnoha lety. Nějaký to asi nebavilo, tak se na to vykašlala, šla dělat politiku. Ale to je zkrátka realita. Podívejte se na to. To znamená, všechny řídící procesy jsou obsazeny lidmi, kteří jsou všeho schopní. Potom se nemůžete divit, že na eskalačním žebříku v Evropě jsme tak vysoko, blízko ke konfrontaci s Ruskem.

0: Takže takhle bych uzavřel první téma. Máme 20.40, dáme si jednu písničku na občerstvení. Pavel tam najde jednu písničku a hned potom se pustíme do dalšího tématu.
1: Dobrá, druhé téma bude kratší, do té 9. hodiny, taková 10-minutovka, ale něco určitě zvládneme. Takže, Pavle, dáme si písničku?
2: Tak něco kratšího, jo? 3 minuty a půl. Tak výborně, má pozičku máme za sebou a máme tu opět pana VK a Vítka, takže rozdějte to.
1: Já jsem ani druhé téma neměl, respektive měl jsem připravené v rámci té směrnice na to, kterou už si VK vpekl nebo vetkal do toho předchozího vstupu. Takže já bych se tě spíš zeptal, ty jsi totiž několikrát zmiňoval o, a bude takové spíš do vysvětlení do předchozího tématu, ty jsi několikrát zmiňoval, že ten případný potenciální válečný konflikt s Ruskem by mohl vypuknout s některými zeměmi NATO. A chci se tě zeptat, jak je to vůbec možné, protože tu máme přece článek 5 legendární Washingtonské smlouvy z NATO, kdy pokud jedna země je zasažena, tak automaticky se mají připojit ostatní v rámci určité kolektivní obrany. Tak je něco takového vůbec možné, že by konflikt vypukl s několika pouhými izolovanými zeměmi, nikoli se všemi?
0: Je to nejenom pravděpodobné, je to skoro téměř jisté. Článek 5 totiž není mandatorní. Nestanovuje povinnost. Je napsaný způsobem, že je formulovaný tak, že jednotlivé země v případě napadení členského státu vyvinou aktivitu a pomohou vlastními možnostmi na obranu a na pomoc této zemi. To znamená, není tam nic o tom, že země vyhlásí válečný stav. Není tam nic o tom, že musí povinně poslat své vojáky nebo tanky té zemi na pomoc. Nic takového tam není. To znamená, ta interpretace toho článku 5 je tak volná, jak volná může být. Proč je tak volná? Je to jednoduché. Američané to tak chtěli, když vznikalo NATO. Tak Američané nechtěli být zataženi do války se Sovětským svazem kvůli nějakému malému evropskému státu, který by se třeba zbláznil a třeba vyvolal válku se Sovětským svazem. Proto tam Američané dali tenhle ten gumový paragraf. Tenhle ten
1: což
0: článek.
1: Bylo třeba Maďarsko zrovna v 56.
0: Když ano, přesně, poprvé, tak, přesně tak. To znamená, kdyby náhodou někdo chtěl dělat třeba problémy. A, válka mezi, například v 70. letech válka mezi Řeckem a Tureckem, mezi dvěma členskými státy na to, že je o Kypr. To je kyperská krize. Tenkrát šlo zkrátka o to, že kdyby to přerostlo v nějaký konflikt, tak Američané by do toho samozřejmě nevstoupili a ten konflikt byl stejně udržený lokálně, že na to nebylo nějak mobilizováno, že by poslali na pomoc Řecku a druhá strana by poslala na pomoc v Turecku. Ne, ne, ne, ne. Na to tenkrát zůstalo úplně mimo, stálo mimo. Nechtělo do toho nějak zasahovat a vrtat. To znamená, i teď v této situaci by to bylo postavené do té roviny, že některé ty země, které jsou nejvíce rusofobně infikované, a můžeme se dívat na Velkou Británii, můžeme se dívat na jednoznačně na Polsko, můžeme se dívat na všechny tři pobaltské státy. No a teď se můžeme dívat na Francii, ale tam je velký otazník. Macron už není takovej hurá válečník, jako byl ještě před půl rokem. Samozřejmě z mnoha důvodů. Blíží se volby, příští rok budou volby prezidentské ve Francii. A tohleto zkrátka reálně může skončit v pozici, kdy se bude jednat jenom o několik států, které na svém území vyhlásí válečný stav a de facto budou v konfliktu s Ruskem. A jaká bude podoba, nikdo teď momentálně neví, ale je jasné, že bude obrovský tlakový nástroj na jednotlivé členské země. A tím samozřejmě bude síla Bruselu a takzvaných dotací, evropských dotací a evropských fondů, kdy bude postaveno, bude postavená zkrátka ta otázka do té roviny, že když se nepřipojíte k nějaké operaci proti Rusku, tak vám zastavíme dotace. Proto se reálně může stát, že do té aliance vstoupí třeba 2/3 zemí. Z nichž ale většina nepovede vojenské operace proti Rusku, ale bude mohutně a masivně dodávat zbraně do války proti Rusku, a to znamená, bude čelit ruským úderům na svém území. To znamená, vojáci nebudou na frontě, ale budou padat bomby na jednotlivé země, kde budou běžet fabriky a vyrábět zbraně do války proti Rusku. To samozřejmě dlouho nevydrží. Jakmile začnou padat bomby, tak začne obrovský tlak válčených střelbů na to, aby daná země, která do té doby jenom v uvozovkách jenom pracovala na válečném úsilí a zbrojila do války a dodávala zbraně ostatním spojeneckým zemím a jinak se ale ničeho neúčastnila, tak bude obrovský tlak, aby i tato země zkrátka vstoupila do aktivního boje proti ruské armádě, aby byly mobilizovány jednotky, a to je jenom otázka jednoho, možná maximálně dvou ruských úderů na nějaké výrobní podniky v daném státě. Zkrátka tomu se nedá vyhnout. Jakmile to začne, ten eskalační žebřík, ten už válečný eskalační žebřík bude natolik rychlý, že jeden den bude premiér dané země říkat, my nebudeme vysílat vojáky, své vojáky do války proti Rusům, my budeme pouze podporovat naší alianci jinými způsoby, a to znamená vlastní zbrojní výrobou. No a tohleto, když uslyší v Moskvě, tak provedou údery na tyhle ty podniky, kde všechno prostě vyhoří, schoří, tam to lehne popolem. No a v tom okamžiku se bude jednat o útok na danou zemi. Daná země bude nucená vyvolat článek 5 sama za sebe, už sama za sebe, a nezbyde nic jiného té zemi, než jít do té otevřené války. Tomu se nedá vyhnout. To je zkrátka hra, která nemá vítězný konec. To znamená, když tuhle tu hru začnete hrát, nedostanete nikdy vítěznou kartu. Vždycky jste s kartou, která prohrává. To znamená, jestli chcete jít do války s Ruskem, neusedíte to na dvou židlích. Nemůžete říkat v době války s Ruskem, že my jsme pro mír, my nebudeme posílat své vojáky do války s Ruskem, ale současně soukromé zbrojovky na území daného státu jedou dnem i nocí a vyrábějí zbraně a munici pro Ukrajinu a pro členské země Severoatlantické aliance, které už budou ve válce s Ruskem. To je nesmysl samozřejmě. Ale víte, že někteří politici do dneška na tady ten nesmysl stále jedou, stále prostě mají tu pozici nastavenou. A ta pozice už začíná být dokonce trapná. Já nebudu jmenovat, nikoho nechci jmenovat, ale víte asi, koho mám na mysli. V téhleté chvíli zkrátka není ani jako odvaha nějak zastavit vyzbrojování Ukrajiny, protože v těch zbrojovkách jsou zájmy politiků, členů vlády, že jo, přímo někteří členové vlády mají akciové podíly v některých zbrojovkách, aniž bych někoho jmenoval, zase všichni víte, koho myslím. To znamená, nemůžete ty soukromé zbrojovky prostě zaříznout a říct, odteď nebudete nic dodávat na Ukrajinu. Nic, naprosto nic. To prostě nejde. Ten premiér to nemůže udělat. Nemůže. Rozbil by vládu svoji vlastní. Nejde to. To znamená, že mírové úsilí je jenom póza. V tom případě, když ten premiér takhle zůstane, tak je to jenom póza. Nic jiného. Póza. A to je málo ve chvíli, kdy Evropa stojí na prahu třetí světové války. Chápete? Proto znovu, politika je samozřejmě jedna z nejšpinavějších prací na světě. Je špinavější než prostituce. Já jsem to několikrát říkal. Politika je strašně špinavá. A protože jsou tam klientelistické vztahy hned od začátku, když začnete dělat politiku, tak jste v klientelistickém postavení k tolika lidem, že kdyby se o tom začalo jenom někde lehce mluvit, tak strana prostě skončí a bez peněz nejde dělat žádná politická partaj, že bez různých laskavostí nejde dělat politická partaj. Ani náhodou. Nikam se nedostanete bez laskavosti, nedostanete se do médií, nedostanete se na billboardy, nedostanete se do televize, do rozhlasu, do reklamy, nikam bez známostí a bez peněz. Proto je asi jasné, že článek 5, jakkoliv je gumový a ohebný, tak zkrátka ve chvíli, kdyby byl aktivován, tak dojde zkrátka na vyslání vojáků v nějaké instanci. A je to kvůli tomu, že žádná z těch zemí skutečně nechce usilovat o mír. Mluvím ne slovy politiků, ale autenticky. Autenticky znamená zastavit všechny dodávky zbraní na Ukrajinu. Okamžitě hned pro všechny firmy, nejenom státní, ale i polostátní a soukromé zejména. Okamžitě hned teď. A zakázat vývoz zbraní i do třetích zemí, kde by hrozilo, že zbraně budou obklikou přes třetí stranu odevzdány nebo dodány nebo prodány na Ukrajinu. Víte, že takhle to normálně funguje s dodávkami zbraní třeba do různých občanských válek na africkém kontinentu. Tam to funguje. Například, když byste chtěli jako český zbrojař nebo slovenský zbrojař vyvést peníze do severního Nigeru nebo do Mozambiku nebo podobně, tak tam všude platí zákazy, já nevím, jestli to ještě pořád platí nebo neplatí, ale různě, hned na několik afrických států jsou embarga uvalená. To znamená, kdybyste chtěli vyvést, nedostanete povolení od vlády k vyvezení zbraní. A pozor, nedokážete je vyvést ani k obchodníkovi ve třetí zemi, třeba v Turecku, kteří jsou na černé listině Evropské unie. Existuje černá listina obchodníků se zbraněmi, u kterých je známo, že přeprodávají zbraně z bezpečné země do země nebezpečné. To znamená, firma, nastačená firma nakoupí zbraně, české nebo slovenské zbraně nebo munici, zbraně, která je registrovaná ve Švýcarsku, že jo? A z toho Švýcarska to koupí turecký obchodník. Turecko je taky v pořádku, ale z toho Turecka se to potom dostane do Libie. Do občanské války. Úplně normálně. Proto funguje to, ty zabraňovací mechanismy takzvaných třetích prodejů, to znamená takovému obchodníkovi někde ve Švýcarsku ten nákup není umožněn, protože ten obchodník je označený za potenciální riziko. Ale v případě Ukrajiny tohleto nikdo nepoužije, tyhle ty ochranné mechanismy, oblokační mechanismy, aby zbrojovky nemohly vyvážet zbraně a munice. V případě Ukrajiny není dovoleno. V případě Ukrajiny je dovoleno vyvážet úplně všechno. Naprosto všechno. Chápete? A to je důkaz, že nikdo z těch zemí nechce ukončit válku na Ukrajině. Pokud mluvíme o všech zemích Evropské unie. Proč? O všech? No protože žádná země Evropské unie, žádná země ze 27, žádná z nich nezakázala vývoz zbraní do válečného konfliktu na Ukrajině. Ani jedna z nich. Tím je to dané. Nemusíte hledat další odpovědi. To znamená, že koncept války je daný a slova o míru jsou iluze a póza politiků a nedej bože výtah k dobrým volebním výsledkům a výtah k moci. Protože na slova o míru se dá stále nahnat a v budoucnu ještě více než dnes voličů do jakýchkoliv následujících voleb. Kdo začne mluvit o míru, má hlasy zajištěné. To znamená výtah po zádech takzvaných cimírů, výtah k moci, je jedna z možností, jak se dostat do vlády, jak ustanovit vládu. A potom v té vládě děláte věci, že mluvíte o míru, ale neděláte pro mír nic. Chápete? Mluvíte o míru, ale pro mír nic neděláte. Jenom mluvíte. Kdybyste chtěli dělat, tak první, co uděláte, je, že zastavíte vývoz veškerých zbraní i munice na Ukrajinu i přes třetí země. Hotovo. Takže máme 21.00. Dáme si jednu písničku, Pavel tam najde nějakou takovou překlenovací a potom se pustíme do telefonických dotazů. To bude zase rodeo. No, uvidíme, jak to dopadne.
1: Proto já jenom takový doplněk VK ještě chci doplnit a dodat, že tito převlečení gauneři jsou možná ještě větší prasata, než, a to slovo používám záměrně, aby se snaží vyhýbat a nějakým způsobem se vyjádřovat kuty, jsou ještě větší prasata než ti přímočaří chciválkové typu Fiala a spol, Rakušan a tak dále, kteří už kandidují přímo s tou agendou pro válku. A zatímco tito se vyšplhají právě po v rámci iluze té míru, toho míru a retorice o míru a tak dále, a potom v té vládě začnou dělat úplný pravý opak, než to, s čím vlastně kandidovala, co deklarovali v rámci své předvolební a volební kampaně. To znamená, že to je ještě mnohem horší v podstatě než ti přímočaří, u kterých víme od začátku, co jsou to gauneři, ale mnohem horší a řekněme protřelejší jsou ti gauneři, kteří se snaží právě na tom míru vybudovat svou politickou kariéru do doby, než se dostanou k té reálné moci. A to je právě horší.
0: To je právě ten problém, že prostě prosazování toho míru zůstává jenom u slov, krásných květnatých projevů a různých videí a různých shortů na YouTube, kde prostě jsou kliky a zhlédnutí a podobně a lajky a další věci. Jenže to nemá nic společného s prosazováním míru, to je póza. A nestačí prosazovat prostě politiku jenom slova, teda prosazovat mír prostě slovama, hezkými výroky. No míru ne. Mír se prosazuje pouze činy. Pouze činy pro mír, vedoucími k míru. A prosím vás, závěr důležitý. Dneska v pátek Evropská komise jednohlasně všichni členové a zástupci všech 27 zemí, to znamená i České republiky, i Slovenska, odsouhlasili předání dalšího balíku 6 miliard eur Ukrajině na zbrojení, zbraně a obranu. Dneska. Znova. Jak je to možné? Otázka. Tomuhle se říká budování míru na Ukrajině. Když dneska znovu poslali další peníze na válku na Ukrajině. To je tragédie. To je apel na politiky, na volené politiky, ty, které mám na mysli, ale to, jak říkám, to musí voliči. Voliči musí volat v Praze politikům, voliči musí volat politikům v Bratislavě, voliči musí volat politikům v Maďarsku i jinde a ptát se jich, jak je to možné. Proč tohle to děláte? Proč to děláte? Proč posíláte další peníze na zbrojení na Ukrajinu? Proč to děláte? A proč potom chcete naše hlasy? A proč si říkáte do voleb o naše hlasy? Jak si to dovolujete? Jak si to můžete dovolit? Tohle to je třeba říct těm politikům. Takhle jim to říct. Takže to je všechno. Teď si pustíme jednu písničku a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Tak, ok, Pavel to rozbalí.
2: Tak jo, je to na jednu novou písničku od skupiny Road King. Těm, co je dovoleno. Ale to je takový krásný. Tak jedem. Písnička dohrála, všichni jsou na místech a je tu hned první telefonát ze Slovenska. Takže prosím, jste ve vysílání. Můžete. tak ticho. Haló, slyšíme se ještě pořád? Teď mluvte, prosím.
3: Haló, no pekný večer prajem. To je Slavomír z Bratislavy. Počujem sa?
2: Áno, samozrejme, z toho vysielaní, mluvte.
3: A tak ja som znovu zrodený kresťan v službách nášho pána Ježiša Krista a ja chcem poďakovať, som veľmi rád, že môžem osobne poďakovať pánovi VK za vašu prácu aj celému tímu okolo vás, lebo robíte svoju prácu veľmi dobre, až natoľko dobre, že diabol zúri a vlastne prejavuje sa to tak, že používa svojich otrokov na to, aby vlastne zastavil vašu prácu. To je v podstate, ako aj minule, tá pani, dá sa povedať, ktorá bola zotročená, no taký klasický démonický útok, ako zastaviť vás, lebo diabol zúri, lebo v podstate robíte svoju prácu veľmi dobre. No, on má nejaký ten plán s našou zemegulou, s našou krajinou, so všetkými nami a vy mu vlastne ako keby odhalujete karty svojou prácou a vynášate na svetlo sveta to, čo vlastne on má s nami, aký má plán. Ale je tu aj plán nášho pána Ježiša Krista, ktorý teda má tiež svoj plán, lebo žijeme v podstate apokalyptickú dobu, ktorá vlastne vyvrcholí bitkou pri Armagedone a potom vlastne fyzickým príchodom Ježiša Krista na zem, ktorý vlastne bude ako keby ten, ktorý zastaví tú vojnu. Moja otázka je, že vlastne aký máte vy pohľad na plány nášho pána Ježiša Krista s našou zemou, aby sme trošku odhalili aj jeho karty, lebo v podstate tie diablové karty odhalujete veľmi dobre. Takže
1: Děkujeme moc. Já bych jenom takový trošku apel, zkusme ty reminiscence na ten minulý pohled pozdržet a nevracet se k tomu, protože zbytečně přikládáme polínku na oheň do krbu, teď už skoro, doufám, pevná paliva nebo fosilní paliva, která se velice zakáží. Tak zkusme se k tomu už nevracet, je to zbytečné znovu jak si rozmíchávat. Tak VK, povídej, můžeš odpovídat.
2: Já ještě, jestli mohu, tak ještě dodám telefonní číslo 608 12 14 19 dnes. Tak prosím.
0: No, já děkuju pánovi za dotaz, jak se na to dívám. No, podívejte se, archetyp Ježíše Krista je samozřejmě stělesněním Boha na zemi, to znamená tělo, které bylo použito k tomu, aby sejmulo hříchy z nás, z lidí, z člověka. To je velice těžké, opravdu velice těžké kanonické téma na povídání a na to bychom potřebovali opravdu několik hodin, ale roli Ježíše Krista bylo na zemi tedy poskytnout spasení celému našemu rodu, lidskému rodu. To je důležité, to je zásadní. Ale plány, které existují, které jsou, tak to jsou plány Boha. Ježíš Kristus byla tělesná schránka, která byla použita a stělesnění Boha na zemi byl Ježíš Kristus. To je třeba v tomhle tom trochu jako rozlišovat, ale plány Boha na zemi jsou odvozovány především od vývoje k lásce, který, nebo láska jako taková, je v podstatě nejvyšší harmonickou takzvaného Žehovy. To znamená, ono boží podstaty, která je v podstatě tím nejvyšším modelem v celém našem existenčním prostoru. A to je běh na dlouhou trať. Protože zlo, opak lásky, nenávist je v podstatě podepsána pod většinu věcí na tomto světě. Většina věcí na tomto světě má podpis něčeho, co bychom nazvali temnou silou, temnou stranou, něčím, čemu se říká Hereshev. To znamená technologie využívané ke špatným věcem, technologie využívané k ničení, k zabíjení. Něco se vymyslí, nějaká technologie nějaký výrobek a hned je využitý jako válečný nástroj. To je samozřejmě práce ďábla, protože každá dobrá věc je připravená k tomu a je možné ji využít pro konání zla. Jenom jedna jediná věc se nedá takto zneužít. Jenom jedna jediná. Cokoliv řeknete, může být použito nejenom k dobru, ale k páchání zla. Jenom jedna jediná věc zneužita být nemůže. A to je láska k Bohu skrze Ježíše Krista. Skrze něj. To se nedá žádným způsobem obrátit, zvrátit, jakkoliv pokřivit k tomu, aby se tím začalo páchat zlo. A tohleto vědomí, když budete mít, když ho máte a znáte, tak se nejenom posilujete ve své víře, ale jde o něco ještě jiného. Tohleto vědomí, tohleto pouto doslova dokáže tyto temné síly doslova rozzuřit okolo vás. Doslova rozzuřit. A čím pevnější je toto pouto, tím větší útoky na vás budou činěny a budete vystavováni větším zkouškám, větším obtížím ve svém životě, ve svém okolí a tak dále, a tak dále. To by bylo na velké, dlouhé povídání, na to opravdu nemáme čas, ale jenom pánovi bych tedy řekl, že tím hlavním úkolem, cílem Boha skrze Ježíše Krista je posílení onoho vztahu, oné lásky k Bohu skrze Ježíše Krista mezi co největším počtem lidí na této zemi. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Ještě jednou. Tak, doufám, že stále jste na telefonu. Haló, haló? Haló?
4: Haló?
2: Tak, jste ve vysílání, prosím, mluvte.
4: Strašně zle vás počujem. Dobrý večer. Pane Veka, nepočešil ste ma ani, ja vás nepočeším, pretože mám to z prvej ruky, lebo je to blízka rodina. Tak si predstavte, že na Slovensku rekrutujú, volá sa to nejaké také zálohy, pána Kaliňáka, už 16-ročných, ten chlapec chodí na učňák a ide na trojtýždňový výcvik. A takisto, asi to už nebude náhoda, kolegyním syn, ktorého predtým nechceli vziať do armády za žiadnu cenu, tak ho zoberú aj už teraz. Potom je tu ešte ďalší mladý chlapec a sám seba sa pýtam, či sú toto všetko náhody, alebo niekto vie, že sa bude niečo diať. To je jedna vec. A ďalšia vec, ktorá ma vyrušuje, že za mnou býva generál bývalý, bo pracoval aj v Bruseli pre NATO, takže to je veľké zviera, ktorý má svoje deti už asi tak cez rok, aj dceru, aj syna, aká náhodička vo Švajčarsku. A keďže v Švajčarsku sa vojny vždycky vyhli okruhom, tak to asi tiež nebude náhoda. Ale zároveň sa sám seba pýtam, či tá vojna, keď tie deti tam poslal, naozaj to Švajčarsku nedosiahne. A chcem sa vás pýtať ešte jednu vec. Myslíte si, keďže Rakúsko teraz bolo tiež v tej karpatskej osmičke, bude naozaj ešte neutrálne a dá sa tadiaľ to utiecť? Alebo by bolo treba utekať cez Turecko a nejako tadiaľ okľukom do Južnej Ameriky? Prajem pekný večer.
0: No, ja ďakujem za zhodnocení situácie, za informácie samozrejme, co sa deje. No, pouze to potvrdzuje onen eskalačný žebřík. Pokud se děje už tohleto, chystají se odvodové komise, chystají se takzvaní dobrovolci, nebo dobrovolníci, že chystají se, tak znamená to, že se chystají první mobilizační úderné skupiny. A teď jenom na vysvětlení, teď je to důležité, naprosto důležité, dobře poslouchejte. Jakmile to začne, tak oni budou potřebovat brát z dobrovolců, z dobrovolníků, kteří půjdou na tu frontu jako první, protože oni se chtějí té nepopulární, nucené mobilizaci vyhnout jako čert kříži, protože to bude konec jejich politických garnitur. Stejně jako za druhé světové války. Jakmile povolají vlastní obyvatelstvo, samozřejmě proti vůli obyvatel, nikdo, kdo je trošku normální, nechce jít do války. Protože kdo chce jít do války, ten se přihlásí. Po vypuknutí konfliktu se přihlásí, jako na Ukrajině jsme viděli, kde stály fronty, sice byly dlouhé ty fronty, ale v porovnání k počtu obyvatel, to byly setiny, ne setiny, promile procenta obyvatel Ukrajiny, promile. A z toho vytvoří jeden pluk, dva, tři pluky maximálně podle počtu obyvatel. Na té Ukrajině tenkrát z těch dobrovolníků byla vytvořena celá jedna brigáda. A že jo, tam měli nějakých 8 nebo 10 pluků, tam měli prostě vytvořených. To znamená, tohleto je ten model, který se bude aplikovat na začátku. A oni chtějí mít z čeho brát. Oni dostanou z Bruselu pokyn, že mají poslat nějaké vojáky. A oni řeknou, dobře, my můžeme poslat 10 tisíc. A nebo řeknou, my můžeme poslat 5 tisíc. Dobře, tak je pošlete. No a odkud budou brát? No budou brát z těchto dobrovolníků, z těchto kluků, z těchto nemocných, kteří mají problémy, mají platfus, mají skřivená záda, mají problémy vývojového charakteru, kostra nějak pokřivená nebo bolesti záda, já nevím, berou nějaké prášky, mají vrozenou, mají, že jo, tuhletu cukrovku prvního stupně, že jo, vrozenou cukrovku, znamená, mají různé problémy, normálně by je nikdy nevzali a najednou je vezmou. Najednou tam jsou, najednou se dostali do armády. Proč? No, dámy a pánové, protože tihle dobrovolci, to bude kanonen futr, ti se nevrátí. Proto berou všechny. Proto berou i ty, který nikdy nebrali. To je ten důvod. Oni potřebují do první vlny kanonen futr. Budou mít. Protože takových lidí, takových zoufalých lidí, kteří si například hráli Call of Duty a chtěli se stát profesionálními vojáky a potom se zjistilo, že mají nějaké zdravotní problémy a nevezmou je, jsou z toho úplně vyřízený. A pak najednou někdo přijde a řekne, hele, změnily se podmínky, my vás vezmeme, my tě vezmeme, ty tam budeš, budeš vojákem z povolání, máš radost, jo, mám strašnou radost. A tohleto je ten model, bohužel. Zkrátka eskalační žebřík. Jsme tam, dámy a pánové. Musíte si uvědomit, ve chvíli, kdy Severoatlantická aliance toho 15. září, 15. septembra uveřejnila ten materiál, ten dokument, tu směrnici s těmi 7 body, s 7 oblastmi, co mají jednotlivé vlády zemí na to udělat, na co se mají připravit, to nebyla náhoda. Mobilizace lidí, příprava na obranu, vidíte, už to běží. Podle pána, který volal, už to běží. To znamená, ani na tom Slovensku už se nečeká. Ta směrnice je venku a už se dělají rezervy, už se dělají zálohy. Už se berou lidi, kteří by normálně nebyli odvedeni, ale vezmou je. Protože do toho prvního konfliktu, do té první vlny, oni budou potřebovat kohokoliv posadit. Do těch vagónů a odvést je tam kohokoliv. Naprosto kohokoliv. A v takové situaci se nehledí na to, jestli ten člověk je schopný, je zdravý, je dobrý po fyzické stránce i psychické. Hledí se pouze na jedno jediné stanovisko. Jestli tam jde dobrovolně. A na začátku je opravdu hodně lidí, dá se najít dost lidí, kteří prostě ten pluk udělají. Že jo, udělají, dají ho, mají jeden pluk, pošlou ho tam a v Bruselu udělají danému státu čárku, má splněno. Čárka. Problém je v tom, že ti kluci už se nikdy nevrátí. V tom masomlíně zůstanou. Ten je semele. jako nikdo se nevrátil z toho zničeného, zlikvidovaného dobrovolnického, z té dobrovolnické brigády. Ta zanikla v listopadu roku 2023, byla rozpuštěna, protože z ní zůstalo 178 vojáků. Z původních kolika asi 40-50 tisíc. To je celý. Chápete? Tohleto čeká národy Evropy, jestli aspoň jeden z těch politiků, jestli mu nenaroste páteř, nebo se mu nenarovná, řekne ne, konec, dost, konec, už neposíláme na Ukrajinu žádné zbraně. A dokonce se to může stát, ale ve chvíli, kdy už bude pozdě, ve chvíli, kdy už bude na území Evropské unie vyhlášený válečný stav, kdy už budou dopadat rakety na jednu i na druhou stranu, naše na Rusko, ruské na nás, a už bude pozdě se sedat ze dvou židlí na jednu. Bohužel tohle to opravdu hrozí. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
2: Tak věřím, že se slyšíme, jste ve vysílání, prosím.
5: Dobrý večer, nevím, či vám počujete.
2: Ano, výborně.
5: Lebo strašně špatná odozva to telefon z vaší strany. Martin z Pošlavky. Pán Veka, chcem sa spýtať, čo si o tom myslíte. Vy väčšinou ste odsudzoval ten postup ruskej armády ako postup, ktorý je riadený a není dovolené urobiť nejaké väčšie zásahy. Tak ja si myslím skôr, keď sa na tým zamýšľam, za tie 4 roky robili chirurgickú prácu. Od začiatku, jak sa posúvali na ten front, smerom na západ, tak vlastne bolo tam veľmi husté zasídlenie ruského obyvateľstva a smerom na západ sa to riedi. A v podstate dávajú šancu každému tomu Ukrajincovi ruskej národnosti, aby sa etabloval na fronte, pretože tí lokálni ľudia poznajú tých lokálnych ľudí. Preto je to podľa mňa tá strategia boja robená tak, aby nezlikvidovali plošne ten bratský národ medzi sebou, ale aby si urobili, oslobodili sami tú svoju národnosť. A potom, keby náhodou došlo k eskalácii, tak spoliatmi to zoberú od podlahy. To si myslím ja. Takže asi z tohoto dôvodu ešte doteraz na to nešlapli a neurobili žiadny bengal, lebo nechcú tých ľudí svojich zlikvidovať. Čo si myslíte vy o tom? Ďakujem.
2: Taky ďakujem.
0: No áno, je to jeden z motivů, ale ne jediný. To, že jsou tam Rusové, na těch územích žijí Rusové a mají tam majetky, mají tam domy, které, když jim je rozmlátí, tak jim budou muset postavit nové, a když je zabijou, tak je prostě zabijou a tím v podstatě de facto zabijí své vlastní pokolení. Dalo by se to dařit, protože mají ruskou národnost, že je tam v těch oblastech. Takže nemůžou plošně bombardovat. Ale to je jenom jeden faktor. Druhým faktorem je, že ten nejdůležitější, že cílem té války je likvidace ukrajinského národa do posledního Ukrajince. A mluvíme v původním leitmotivu, je to myšleno jako válka do posledního mužského Ukrajince, mužského zástupce ukrajinské armády, takhle je to myšleno. Já bych měl obavy, aby to náhodou nebylo myšleno i do poslední Ukrajinky, protože tam začínají mobilizovat už i ženy na té Ukrajině, protože nemají muže mimochodem. Ale ten hlavní cíl je motivován samozřejmě tím okultním procesem, kterým je vytvoření takzvaného nebeského Jeruzaléma na území Ukrajiny. Na ten prostor jižní a západní Ukrajiny dříve byl domovem takzvané Chazarské říše. Geograficky to není úplně přesné. Chazarie zasahovala vysoko na sever, zasahovala do Turecka, to znamená, není to geograficky úplně jedna ku jedné, ale velká část té Chazarie byla na jižní Ukrajině a na západu, dneska je Donbas. A tahleta v podstatě historická paralela, kdy celá Chazarie byla koupena, ovládnuta židovskými obchodníky a byla ovládnuta pomocí dluhu, protože Chazarie nepřijala židovskou víru dobrovolně, což je naprosto zásadní. A to by se zasloužilo možná i nějakou přednášku, protože o Chazarech se píšou naprosté šílenosti a bludy, ale to byl národ, který měl turkické vyznání, to byly Turkové de facto, nebo vzdáleně bychom řekli. Dneska, kdybychom chtěli si představit, jak vypadali Chazaři, tak kdybyste šli do Azerbajdžánu a podívali se, jak vypadají Azerbajdžánci svým rysem, tak byste zhruba měli představu, jak vypadali Chazaři. To znamená, měli turkický původ, měli turkický charakter, ale oni nepřijali židovskou víru z nějakého rozhodnutí, že no, nám se líbí tahle ta víra, tak my ji přijmeme. Ne, tak to nebylo. Bylo to kvůli tomu, že Chazarská říše se zadlužila u židovských obchodníků, kteří přicházeli z prostoru Judeje. A jednou z podmínek poskytování dalších úvěrů bylo, že jednotlivé školy a jednotlivé takzvané úřední chanáty, které tam měly vytvořené, že budou transformovány na hebrejštinu a na židovskou víru. To znamená, bylo to podmíněno úvěry a takzvaným úvěrovým jařmem. Proto turkické kmeny, které normálně nebyly přátelské s hebrejci historicky, dokonce s nima si vedli několik válek v historii, tak byli nuceni přijmout hebrejskou víru. Kvůli dluhům. To je realita o Chazarech. Národ, který se stal obětí. Obětí dluhových úvěrů. A jestli pak vám to něco připomíná na dnešní dobu. No, nemusíme chodit daleko, že? Proto takhle bych jenom odbočil od toho, ale zásadní odbočka, zásadní přesah, zásadní věc. Takže no, dáme prostor dalšímu volajícímu, aby jsme nezdržovali.
2: Ano, už jistě čeká, ano, takže prosím.
6: Ďakujem, dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Ja by som nadviazal na ten predošlý dotaz pána zo Slovenska, že sa tam chystajú nejaký učení urobiť nejaký pluk. K tomu, keď som predpovedal pred mesiacom, že plánovači NATO majú tajný plán na začiatku dostať do konfliktu s Ruskom 6 krajín, Estonsko, Litvu, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko a Rumunsko. Takže k tomu toľko, neveril by som Ficovi ani slovo, že Slovensko sa nezapojí do nejakých príprav na vojnu, už dokázal, že mu netreba veriť. Pán Veka, ale tak ako teraz sa vedie vojna proti Rusku rukami Ukrajiny, tak tá vojna NATO proti Rusku sa podľa mňa bude viesť rukami týchto debilských štátov, ktorí sa k tomu dobrovoľne pripoja. A akékoľvek silové reči majú Nemecko alebo Anglicko, žiadny z týchto štátov sa do vojny proti Rusku nepripojí, ani napríklad Holandsko. Oni budú len v roli trénera, ktorý posiela svojho boxera do ringu. Ale toto už podľa mňa bolo zakodované, už keď sa NATO začalo rozšírovať. Tí plánovači NATO hneď od rozpadu Sovietskeho zväzu vedeli, prečo chcú prijať tieto krajiny do NATO. Ano. Už v tom 97. roku to bolo zakodované, prečo chcú prijať, prečo prijímajú postsovietské slovanské republiky do toho. Tak toľko k tomu.
0: Áno, áno. Dobře.
2: Tak jo, ďakujem.
0: No, já děkuju za tady ten postřeh. Ano, v podstatě dá se říct, že kanon and footer budou ty země, které budou země slovanského původu, pokud nepočítáme teda ugrofinské národy po Baltii. Ano, v první fázi. Zdůrazňuji v první fázi. Konflikt s Ruskem bude konflikt velkého rozsahu, velkého charakteru. A jenom pánu bych chtěl říct a upozornit ho, že po Baltii, Polsko, Slovensko, Rumunsko, to je strašně málo na vedení konfliktu s Ruskem. To je málo. To by nestačilo na udržení fronty ani na jeden měsíc. A to ještě hodně nadsazuju, možná 10 dní. A proto bude snaha mobilizovat co nejvíce zemí Evropské unie, o tom jsem přesvědčen. Protože oni musí vytvořit zhruba 2 milionovou armádu, protože Rusové nasadí 4,5 milionu lidí v první fázi, v první vlně. To je ta informace z ruského generálního štábu v případě vypuknutí konfliktu s Ruskem, NATO s Ruskem, by Moskva mobilizovala v první vlně 4,5 milionu mužů do jednoho měsíce a dalších 11 milionů do 5 měsíců. A tyhle ty počty Evropa nedokáže v rozumných intencích dát dohromady. To znamená, že by velice brzo na místo mužů, které budou Evropě chybět, přišli ke slovu jaderné zbraně, kterých Evropa nemá mnoho. Jaderné zbraně má pouze Francie a Velká Británie, dohromady mají asi 300 nebo 400 hlavic. Rusové jich mají skoro 6 tisíc. Tím by se naplnilo proroctví o zničení Edomu, o kterém tak pořád básní rabíni v synagogách izraelští, že sionističtí rabíni v Izraeli neustále o tom hovoří, že Evropa vstoupí do války s králem z severu a v tomto boji, v této válce, bude celá Evropa zničena. Zůstanou ohořelé uhlíky. A poté, co král severu jako vítěz se vyrovná s Evropou a skončí s Evropou, uzavře velké spojenectví s králem jihu. A oni dělají v podstatě úplně všechno k tomu, aby de facto k tomuto proroctví došlo. To znamená ke zničení Evropy. A dělají proto naprosto všechno a používají k tomu naše politiky. Naše všeho schopné politiky. Politiky, kteří mluví krásná slova o míru, ale pro mír nedělají vůbec nic. Politiky, kteří krásně mluví o mírovém uspořádání, ale ve skutečnosti mají podíly ve zbrojovkách. Politiky, kteří usilují o mírové urovnání konfliktu, ale ve skutečnosti mobilizují potichu vlastní kluky, které za normálních okolností by nikdy odvodové vojenské úřady odvedly. To je realita. Chápete? V takovém prostoru, v takovém čase právě žijeme. No, takže to je zase trošku s přesahem, trošku negativní, ale je to realita. Pojďme se pustit do dalšího volajícího.
2: Tak jo, taky čeká, prosím, můžete.
7: Pán, dobrý večer, ja by som sa chcel opýtať, že ja tu mám len z ústneho podania, má byť zmluva medzi Stalinom a rodinou Rothschildovcov, alebo teda tým, kto stál vtedy na čele rodiny, o tom, že po druhej svetovej vojne nebude 75 rokov vojna. Či vy viete o nejakej takéto písomnej dohode alebo zmluve? Potom, keď môžete, tak som sa už chcel dlhšiu dobu opýtať, že či nebol problém so Stalinom, že preto je taký nenávidený, že nie len to, že urobil zo Sovietského zväzu superveľmoc, ale aj to, že zaviedol systém riadenia, nad ktorým už nebol nikto. Že Stalin bol šéf. Z ohľadom teda na to, o čom hovoríte, že majú dominantný vplyv ruský židovský kongres a že teda Putin je nimi dosadený. A potom ešte možno taká tretia podotázka. Nebol náhodou aj cieľ vytvoriť Európsku úniu už v čase, keď vznikala, aby sa všetky štáty zjednotili, následne zobrali východné štáty, nakoľko v kontexte toho, že by bola teda tá zmluva medzi rodinou, alebo teda medzi Rothschildovcami a Stalinom, tak vlastne projektovali a plánovali to, že vlastne vytvoriť ten ekonomický celok, ktorý bude ako v jednom šiku a plniť nielen ekonomickú spoluprácu, ale aj následne vojenskú, nakoľko Európska únia je prepojená s NATO. Ďakujem, do počutia.
2: Také na shledanou.
0: No já děkuji za dotaz. No, jestli existovaly nějaké dohody, tak to byly mezi Leibou Bronsteinem a tehdejším hlavním guvernérem The National Bank of England, kteří zafinancovali cestu bolševiků tehdy v roce 1917 do carského Ruska, kteří měli v podstatě prvé státní převrat, svrhnout onu liberální vládu, která se ujala moci v lednu. A potom 7. listopadu 1917 v podstatě pod vedením Lenina, Stalina, Trockého, tedy Bronsteina, Leiby a Sverdlova zahájili útok na Zimní palác, svrhli dočasnou vládu, že tehdy už teda civilní, liberální, nebyla tedy šlechtická, a došlo k pozatýkání carské rodiny a k jejich odvezení do toho domečku v Jekaterinburgu, že, kde byli rok drženi, než je postříleli. Takže tam byla samozřejmě dohoda. Ale jestli byla dohoda mezi Kobou, tedy mezi Josefem Stalinem, a jestli byla dohoda mezi ním a někým z domu Rothschild, nevím. Nevím. Samozřejmě vyloučit nejde úplně nic, ale mohl dostat Stalin nějakou nabídku. A poté, co se vyrovnal a vyhnal Trockého a nakonec ho pro jistotu nechal urdělat v Mexico City Mercatorem, ale jak říkám, nemám jakoby nějaké jako důkazy nebo nějaké informace o tom, že by nějaká dohoda mezi Stalinem a Rothschildovým stolcem jako fungovala nebo že by byla někde podepsána. To nemám takové informace. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Jo, tak prosím.
8: Dobrý večer, František Morla. První rade chcem poděkovat všem za výbornou práci a taková rychlá poznámka. A nech si pan Veka z toho nic nedělá, minulý den z té paní. Jo, takže lidi jsou různí, nech si to nic nedělá, ale budu takový rychlý. Tak půl hodinu zpátky jsem četl článek na stránce Veci verejné SK a budu citovat pana Pavla, jo, co píšou Slováci. Myslím si, že přichází doba, kdy budeme muset nějaké to ruské letadlo zestřelit. Jo, to je jedna taková citace z internetu. A druhá věc, pan Veka asi to ví, a kdo žije na Severní Moravě, nebo to je jedno. Mošnovské letisko už v roku 2022, tam bylo aj nějaké referendum okolo toho letiště na tom Ostravsku v roku 2022. Vlastně to z toho letiska z Mošnova se má udělat logistický sklad. Logistický sklad, či to bude NATO nebo naše armády, to už nech pan Veka nějak rozobere. A druhý dotaz, myslím, že ten a ten druhý jsem nějak rychlosti zapomněl, omlouvám se.
2: Tak nevadí.
8: Jo, ještě už jsem si vlastně nějak teď.
2: Ne, nemůžeme dávat víc dotazů.
8: Okay.
2: Jo, tak když tak ještě čase.
8: Jasně, omlouvám se.
2: Na shledanou. Tak,
0: no, já děkuji za dotaz. Samozřejmě, že o mošnovském letišti víme, protože jsem o tom psal články velice vydatné, že jo, s informacemi, takže o tom samozřejmě vím a už v roce 2017 tam byly články o tom, jak se to chystalo, rozšíření, že jo, zvýšení kapacitance a všeho, zkrátka, aby mohli při přijímat velké objemy zboží a velké objemy materiálu a munice, aby tam mohly přistávat americká velká letadla C5 Galaxy, že jo, protože to původní letiště to neumožňovalo, tak tam rozšiřovali. Takže ano, o tom samozřejmě vím a je jako... Oni na tom pracují už delší dobu, ale to, co připravují teď v souvislosti s plánem na jakýsi konflikt s Ruskem, to je daleko větší kalibr. S tím se nedá nějaké mošnovské letiště vůbec jako srovnávat. Tohle, co teď chystají, to je opravdu snaha o nějakou přípravu na přímý konflikt s Ruskem.

0: Každý plán lidský musí být posvěcený od Boha a buď to Bůh dovolí, nebo ne. A pak jsem se ještě chtěla zeptat na Alberta Pajka, jestli ty jeho dopisy jsou pravý, nebo jestli je to falzum. Ty muzea, kde to má být údajně uložený, tak prý popírají, že tam nikdy nic takového, jako ty dopisy Pajka, neměli. A jestliže teda to falzum není, podle vás, podle vašich informací, tak jak se schoduje ta přesná předpověď první a druhé světové války s tím, co se děje teď, jako jak byste, jakou byste našel analogii mezi současným vývojem a mezi tím, co Pajk předpovídá, pokud to není falzum, v tom dopise, kde mluví o třetí světové válce. To je všechno, děkuju.
1: No, já děkuju za dotaz. Nejprve teda k té Číně. No, podívejte se. Čína samozřejmě je novým miláčkem globálního prediktora, novými spojenými státy nové doby, novou ozbrojenou pěstí velice brzy už, protože Čína obrovsky zbrojí a má největší dronovou armádu na světě. Disponuje 70 miliony drony k dnešnímu dni. Zrovna jsem četl článek, že mají 70 milionů dronů, které mohou vrhnout na své protivníky. Vyrábějí další miliony každý týden. To znamená, co se týče globálního prediktora, tak tam samozřejmě má svoje koně. A Čína je jenom jedním z dalších koní. To znamená, máte koně, kteří jsou nastaveni v takzvaném židozednářském systému. Čepce, zástěry. Že? Čepce, čepičky, zástěry. To se týká především takzvaného západního světa. To znamená Evropa, Spojené státy a země jako Nový Zéland, Austrálie, podobně, zkrátka země západního světa. Ale jiné země mají jiné řízení, jiné procesy řízení, takzvaného světského řízení, a to vypadá úplně jinak. V Číně mají hlavní řízení komunistickou stranu Číny. Ale i ta podléhá globálnímu prediktorovi. To znamená, to jsou pouze různé národnostní systémy takzvaného vysokého řízení. A v Číně komunistická strana zkrátka dělá jenom to, co určuje globální prediktor. Nic jiného nedělají. A co určil globální prediktor? No, poslal Xi Jinpinga na návštěvu do Spojených států, aby se sehnal, aby se setkal s oranžovou hlavou. A oranžová hlava se chovala velice, velice buransky. Chytala Xi Jinpinga za rameno a takhle poplacovala ze zadu. On ani nehnul ani brvou, Xi Jinping, v rozporu se všemi diplomatickými protokoly, potom v Bílém domě mu ukazoval svoje podobizny a Xi Jinping jenom provaloval v oči a říkal si to asi v duchu, to snad není možný, to je debil. Ale chápete znovu, proč Trump? Proč Trump je ve funkci prezidenta? Kontrolní otázka, mluvili jsme o tom dneska. Protože je to prezident, který je všeho schopný. Ne, že by byl kádr schopný, znalostně vybavený. Ne. Trump má jednu jedinou charakterovou vlastnost, pro kterou byl dosazen. Poprvé a hlavně i teď podruhé. Je všeho schopný. Proto tam je. A globální prediktor poslal Xi Jinpinga do Spojených států, aby dal najevo skupové hlavě, že Spojené státy končí. Zkrátka, říká se tomu přebírání žezla. A ta fotka, jak tam sedí vedle sebe Xi Jinping a Trump úplně vyvalenej, vykulenej, a Xi Jinping se usmíval. Protože když dochází k předávání žezla od jednoho k druhému, tak ten druhý se usmívá, ten první má skleslý obličej. To je přesně ta fotografie, která tam vystihla Donalda Trumpa. Taková je realita. Takže to je ten první dotaz. Co se týče Alberta Pajka, to by bylo nám strašně dlouhé povídání, bohužel to na to nemáme teď čas, já se paní omlouvám, můžeme to probrat příště. Musíme dát prostor k dalšímu volajícímu.
2: A ten tu je, takže můžete.
3: Dobrý den, pánové, zdravím. Já bych se vrátil k tomu našemu

0: Apple hrát. A můj dotaz je vlastně, jestli v tom světle aktuálních událostí vlastně nevracíme zpátky v tom, co už bylo vlastně plánováno. Takže on tam není úplně jen tak náhodou a proto tam byl ten strašný řev, aby se tam náhodou nedostal Babiš tehdy, že tohle všechno je vlastně už další ten článek do té skládačky, že my tady čirou náhodou máme vlastně gumu, vojáka, všeho schopného taky, že jo, poslušného, který vlastně bude plnit roli nejvyššího velitele ozbrojených sil České republiky. A vlastně pokud by k tomu došlo, k tomu konfliktu a nastal válečný stav, tak by vlastně předpokládám, on převzal velení na celou zemí, protože možná premiér už by v tu dobu možná ztratil tu svoji roli. Jak to vlastně by to bylo a jestli opravdu se tam dá vidět přesně toto propojení toho plánování mnoho let dozadu, kdy už oni počítali s tím, že tady ten Pepa prostě bude a bude tady za každou cenu a udělali mu všechno ty přípravy, včetně toho soudu ústavního a tak dál, aby ho tady měli prostě připraveného na místě jako tu šachovou figuru, kterou oni fakt potřebují. Jak to vidíte, pane VK? Děkuju a budu poslouchat.
1: Díky taky.
2: No, já děkuju za dotaz. No, je to poměrně pravděpodobné, protože globální projekt to přesně takhle funguje. To znamená, připravuje takzvané výchozí pozice a ty pozice jsou připravovány s předstihem mnoha dekád. To znamená, dalo by se říct, že to doslova jakoby sedí. Každopádně, pokud by tam nebyl Petr Pavel, tak by tam byl někdo jiný, který by de facto dělal úplně to samé, co bude dělat Petr Pavel, pakliže dojde ke konfliktu s Ruskem a bude vyhlášený válečný stav a on jakožto prezident se stane vrchním velitelem ozbrojených sil a bude mít pod kontrolou celou armádu. Vláda samozřejmě zůstane normálně v činnosti, civilní vláda. Ale v době válečného stavu bude mít prezident velmi významné a výjimečné pravomoci z pozice armády a válečného stavu. A v době válečného stavu jsou v podstatě zastaveny všechny civilní soudy a jsou nahrazeny soudy vojenskými. Rozhodování v různých sporech řeší armáda, nikoliv civilní soudy. Ve válečném stavu může vrchní velitel povolat jakéhokoliv člověka a takzvaně zabavit a zrekvírovat jakýkoliv majetek a soukromý majetek jakéhokoliv občana. To všechno může vrchní velitel. To znamená, pokud by se do takové pozice dostal Petr Pavel, tak to bychom mohli jenom doufat, co se bude dít a co se nebude dít, samozřejmě z hlediska lidí, kteří by potom de facto podléhali i svojí mobilizační povinností vůči Petru Pavlovi. Kam by je Petr Pavel poslal, jestli by je poslal do Uherského Brodu, že jo, do zbrojovky, nebo by je poslal na frontu, nebo by je poslal někam do nemocnice, jako lepiduchy. To je různý. Zkrátka to nikdo neví. Do chvíle, než to přijde, tak nikdo vůbec neví. Proto takhle bych na to reagoval. No a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak jo, teď můžete mluvit, prosím.
3: Já vás zdravím z Polynezie. Děkuju vám za váš pořad, je úžasný. A já jsem poslouchal Maktona v zprávách, které jsem si psal Pentley a řekl všechno a neřekl nic. A jak jste, pane VK, říkal, jakože není moc teď, že nechce moc válčit, já bych to neřekl z toho důvodu, že co se to slychá, že teď Trump nebude prodávat Evropě ropu a ve Francii nechce zlevnit ropu, tak chtějí už nasvičovat zase, aby zavřeli lidi do, jako za covidu, z toho důvodu, že budou preferovat, lidi budou dělat home office a pak ještě limitovat prodej benzínu a nafty jenom za 30 euro a budou zase všichni lidi zavření jako za covidu. A myslím si, že teď, jak jste říkal, že jsme už na předposlední příčce, tak asi to je jediná, vlastně to je poslední šance vylíst z Evropy, protože pak už zavřou hranice. Není to ani moc velký dotaz, jestli mi tohle můžete konfirmovat.
1: Za jak dlouho teda myslíte, že zavřou hranice, jo, kde to spustí? Tak jo, děkujem, nashledanou.
2: No, já děkuji za dotaz. Já jsem to už probíral asi před několika týdny, teda ten dotaz. Ve chvíli, kdy bude vyhlášený válečný stav, buď na území celé Evropské unie jako celku, anebo v některých jmenovitých členských zemích na to samostatně, protože to ještě není jisté, tak v té dané zemi, kde bude válečný stav vyhlášený, začne běžet nějaká lhuta, než se takzvaně skonzolidují mechanismy ochrany hranic. A jestliže by došlo k následujícímu scénáři, já ho ještě zopakuju ještě jednou, pokud by došlo k nějakému ruskému útoku, proběhl by z největší pravděpodobnosti v noci, v nočních hodinách, nebo z noci na ráno, dejme tomu někdy ve 3 hodiny ráno, nebo v 2 hodiny ráno a podobně. Ráno by toho byla plná média. Ráno, úplně plná. Zasedala by vláda a okamžitě by bylo svoláno zasedání Evropské rady v Bruselu, které by bylo s velkou pravděpodobností kvůli logistice a koordinačním záležitostem svoláno na nejbližší možný termín, což by byl večer daného dne, někde v 6 hodin večer. A rozhodnutí o válečném stavu na území členských států anebo dokonce na území celé Evropské unie by bylo vydáno v 8 až v 8:30 večer. To znamená, že když se ráno probudíte a uslyšíte z rádia, z televize, z internetu, z mobilního telefonu úplně odevšad, že Rusové zaútočili a že vláda teď zasedá, že premiér pojede do Bruselu na večerní jednání, tak máte přibližně 14 hodin na reakci. 14 hodin evakuovat se z Evropské unie. Utéct. 14 hodin. Protože jakmile bude vydáno rozhodnutí o válečném stavu, začnou být uzavírány hranice nejpozději do půlnoci daného dne. Nejpozději. Některé aktivistické státy budou rychlejší. Někteří premiéři uzavřou hranice ještě před odjezdem do toho Bruselu. To může být někdy v poledne. To znamená, nebudete mít 14 nebo 12 hodin, ale budete mít jenom 6 hodin. Proto je velice těžké v podstatě odhadovat, jaká bude rychlost, jaká bude uzávěra hranic. To je opravdu velice těžké odhadovat. Může se to lišit, ale v průměru se dá říct, že to bude 6 až 14 hodin. A čím dříve opustíte prostor, tím lépe. Pro vás samozřejmě. Samozřejmě se to týká jenom lidí, kteří mohou odjet, kteří mají prostředky, mají peníze, mají možnost, nemají nějaké závazky doma, že by měli nějaké závazky a kvůli závazkům nemohou odjet. Takových lidí bude strašně moc, mimochodem. A musí samozřejmě mít nějakou jazykovou výbavu, i když v případě prchání před válkou ta výbava jazyková nehraje až tak velkou roli. Váleční uprchlíci nemusí znát jazyk, jenom tak se domluvit prostě nějakýma základama angličtiny nebo němčiny nebo jakéhokoliv nějakého jazyka cizího, který jenom tak trošku poskládáte a dokážete si vzpomenout někde ze školních tříd a podobně. Asi by bylo zvláštní, kdyby někdy jako starší lidé by třeba, já nevím, utíkali, že jo, před válkou s Ruskem a někde v uprchlickém táboře v Rakousku by spustili parůzky. Že jo, na Rakušáky. Panečku, to by byl návrat do vzpomínek. 45. roku, když Sověti byli v Estrajchu, že jo. To by byla zábava, ale kdyby tam byli starší, starší, samozřejmě starší Rakušáci, tak by to bylo třeba vtipné, ale ti mladší by to nepochopili samozřejmě. Ti by se zděsili, že jo, ruský idiot, že jo, Rusové už jdou, už jsou tady. Ne, ne, ne. Zkrátka je třeba se opravdu jako na to dívat tak, že někdo bude mít možnost a někdo nebude mít možnost zkrátka se evakuovat. A většina lidí se nebude moci evakuovat kvůli různým důvodům, kvůli příčinám, kvůli tomu, že se na to necítí, že si budou myslet, že to nebude tak zlé, kvůli dětem, kvůli vnoučatům, rodině, kvůli zdravotnímu stavu, protože jsou na lécích, chodí doktorovi pravidelně na rehabilitace nebo chodí, mají ho odlaka zdravotní problémy, každou chvíli jsou v nemocnici, nemohou cestovat. To znamená spousta důvodů, proč lidé nebudou moci odjet. A takhle třeba se na to zkrátka dívat. To znamená, pokud někdo se na to připraví, tak bude připraven a bude mít na to zhruba těch 6 až 14 hodin. Co se týče samotného datumu, to nemá smysl vůbec jakkoliv odhadovat, bylo by to naprosto zbytečné. Konec konců i v projekcích se ukazuje, že mnoho věcí, které vypadají opravdu velice katastrofálně, tak se dokážou normálně zrealizovat a znormalizovat takovým způsobem, že nakonec je to zažehnáno, ale bohužel jsou tam některé jiné, které jako ukazují určité události mezi listopadem a březnem příštího roku, aniž bych to nějak vůbec jakkoliv chtěl specifikovat. Další potom mezi červnem a zářím příštího roku a rovněž kritický bude prosinec 2027. Jsou další projekce, které ukazují na určité věci, které jsou naprosto tragické a katastrofální pro budoucnost Evropy. Každopádně pro dnešek je tohleto všechno. Máme 22.02.
1: To mě mrzí, VK, protože tady čeká hrozně dlouho.
2: Aha, no ne, tak to jde na to.
4: Vy jste řekli, že to byl poslední posluchač, to je naše chyba.
2: O mě nejde. Mě jde o to, aby jsme ještě následující studio nevytlačovali.
1: Ne. Tak ho ještě vezmeme, děkujem. Takže jste ve vysílání, tak jsem to ukecal, tak prosím, povídejte rychle.
5: Dobrý, já bych som mal ještě jednu takovou rychlou otázku, že vzhledem na Velkou Moravu, čo byl vlastně pravoslavný pokus, alebo pokus jako zavěst aj pravoslavie do terajšieho územia Československa, tak či toto by mohlo nás uchrániť pred nejakými jadrovými útokmi zo strany Ruska? Že či Rusi majú k tomuto územiu nejaký sentiment ohľadom na Veľkú Moravu a pravoslavie, ktoré to vlastne priniesol Konštantín a Metod, alebo teda ten pravoslavný náboženský rituál. Ďakujem, do počutia.
1: Taky děkujeme.
2: Tak, no, já děkuju za dotaz. No, samozřejmě otázka Velké Moravy, to je velké téma, jenže problém je v tom, že celý ten koncept pravoslaví umřel v českých a moravských zemích takzvaně na konceptuální souchotě, které se vážou k událostem v dobách národního obrození a takzvaného ještě předtím osvícení v Evropě. Ono církevní schizma, že, které vycházelo z rozpadu Římské říše a rozdělení na východ, západ a následně Vatikán, který v podstatě si určil dva papeže a výklady víry, že otázky rozdílu v chápání takzvané boží svátosti a dalších vedlo k rozdělení de facto křesťanské víry na takzvané západní a takzvané východní Byzanc, že tedy dneska tedy Byzanc se nazývá pravoslaví. A Morava, Velká Morava, de facto jakýsi pilíř onoho vlivu Byzantské říše a pravoslaví v prostoru střední Evropy byl jakýsi unikát. A našli bychom v Polsku, v západním Polsku bychom našli jednu obdobu, ale jinak de facto Velká Morava byla de facto jakoby unikátem v celém prostoru. Dneska dnešní odkaz Velké Moravy snad jenom historicky, ale z hlediska procesu řízení, minimálně silových a konceptuálních procesů řízení, je naprosto zanedbatelný, protože ten spojovací pilíř pravoslaví je v prostoru dnešní České republiky, že v prostoru Čech, Moravy a Slezska je velice slabý. Okrajový, bych řekl. Samozřejmě, že v některých oblastech, regionech, místech je silný, ale z hlediska celého státu je zanedbatelný. Proto k tomuto já jsem poměrně skeptický. To je zkrátka realita, jenom konstatování toho, že celý prostor České republiky byl obrovským způsobem vlivem židozednářských struktur, které se dostaly k moci v roce 1918 okolo, že no, Masaryka, že jo, byly do značné míry jakoby odstraněny, to znamená církev byla v podstatě vytlačená, neboť národ měl velmi špatné zkušenosti po Bílé hoře s násilnou katolizací celého prostoru a vznikl odpor vůči, paradoxně, odpor vůči nejenom katolické církvi, což by jak ukázala logika věci, že? Ale ten odpor k náboženství a k církvím jako takový. To znamená, právě tohleto způsobilo, že vlastně celý ten prostor Čech a Moravy a Slezska je v podstatě takovým způsobem de facto jakoby vyčištěn a odstraněn od veškeré víry, od náboženství. Nikde jinde to jako není patrné v Evropě, ale tímhle tím zkrátka si celý prostě náš národ prostě prošel po Bílé hoře, de facto je to odkaz Bílé hory, to znamená i ty problémy se zánikem zkrátka víry v mnoha oblastech života je naprosto patrný, ale to bychom potom zacházeli do dalších diskuzí, na to nemáme čas. Takže poslední dotaz, poslední odpověď. Já se teda loučím s tebou Vítku, s tebou Pavle, díky za písničky a za support. No a samozřejmě se loučím s našimi posluchači, ti si to určitě užili. No a pokud si najdou čas, tak si nás opět naladí za týden v pátek po 19.45. Přineseme další témata z domova i ze světa. Já vám přeji teď v pátek krásný večer, vy se určitě užijete, užijte si víkend a samozřejmě i příští týden bude pracovní, takže pro tuto chvíli si to užijte, anebo pokud jdete spát, tak přeju dobrou noc.
1: Pondělí bude svátek.
4: Pondělí. Teď jsem to chtěl doplnit, teď jsem to přesně mi to vzal z úst, Pavle. Svátek svatý. Jasně. Venca, jo. Tak já se taky loučím se všemi tady, krásný večer. Tobě Pavle, tobě VK i vám, milí posluchači, my se přetahujeme, tak hodně zkrátím. Mějte všichni hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Ano, děkuji. A já vás ještě jednou pozvu na závěr na ten palouček zítra. Přijďte se mrknout. Určitě, určitě se vám tam bude líbit. Je to poslední akce. Tak jo, mějte se moc a moc krásně. Ahoj, ahoj. A já se s vámi loučím taktéž.
6: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Srdečně vás zdravím, milí přátelé svobody a hojnosti v míru. Dnes začnu trochu netradičně. Dříve než se pustíme do dalších dvou kapitol z knihy Posvátná ekonomie, bych chtěl zmínit dvě zásadní věci, které se odehrály v uplynulém týdnu, co jsme se neslyšeli. Tou důležitější je shrnutí uplynulého víkendu, kdy jsme se setkali s pár přáteli a dohodli se na spuštění série vzdělávacích kurzů na penzionu Ráj v tom Ráji v Machově kraji v HKO Kokořínsko poblíž České Lípy a Litoměřic. A zlehka začínáme už o víkendu od 24. do 26. ledna. A více informací už je v současné době na facebookových stránkách a zavěsím to i na YouTube kanál e-Koruny. No, pro informace se dá i napsat požadavek e-mailem přímo na e-koruna@email.cz nebo použít jakýkoliv kontakt přes stránky e-koruna.com. O co tam jde? No, jde o sdílení nejrůznějších znalostí a dovedností, ale především, a já to pokládám za velmi důležité, půjde také o obecné zákony vesmíru, čili ty zákony, které ať je známe nebo ne, tak jim podléháme. A vše v tomto vesmíru těmto zákonitostem podléhá. Po pochopení těchto základů se budeme ponořovat do dalších a dalších vědomostí a prakticky používat některé techniky, které pomohou člověku užívat své tělo a vůbec žít takový, dalo by se říct, plnohodnotný život. Jo, protože víme, že mozek používáme jenom z nějakého procenta. Dovídáme se, že člověk se může dožít nějakého věku a víme, že nějaký ten průměr dožití je okolo 70 až 80 let, tak kde je nějaká chyba? Někde bude. A spousta lidí ví, kde ta chyba je, nebo tak. Dělají věci, které tyhle průměry a tak a ty průměry té civilizace nějakým způsobem posouvají úplně někam jinam. A právě o tyhle věci, o tohle sdílení jde. Jo, zajištění dlouhověkosti ve zdravém a prosperujícím těle a mnoho dalšího, co zcela změní život každého jednotlivého člověka. Jo, jak si přivolat určité věci, které potřebujete ve svém životě a tak dále. I když toho samozřejmě je internet, YouTube a tak dále plný, tak ale když si to nazdílíte s lidmi, kteří to prakticky používají a doporučí vám určité věci, techniky, zdroje a knihy a tak podobně, tak vždycky je to nejlepší. Někteří si vzpomínáte, že jsem už před lety hovořil o e-vzdělávání, tehdy jsem to všechno vztahoval k tomu e, aby ta energie, ta obecná energie, která všechno rozhýbává, aby byla ve všem přítomná, tehdy jsem to nazval e-vzdělávání, jako energie vzdělávání, jako jednom ze tří pilířů moderní společnosti. Avšak jsem sám nebyl schopen svou představu nějakým způsobem začít naplňovat anebo s těma lidma, kteří zrovna v té chvíli byli a prostory, které jsme měli k dispozici. Tak se to nějak tak jako odsouvalo. No a teď, jak se naše společenství rozrůstá a poznáváme, jaké člověčenstvo se k nám připojuje, můžeme tento pilíř začít konečně stavět. Lidé, kteří svou účastí celý projekt podpoří, budou vítáni a pro ty, kteří to mají třeba daleko anebo hluboko do kapsy, budeme poskytovat materiály ke stažení. Takovým způsobem půjde dojít ke stejným výsledkům. O tom žádná, to určitě o to nám především jde. Ale žádá si to samozřejmě větší nějakou odhodlanost a člověk se o ledacos obírá, jo, to znamená o to setkání osobní setkání s těmi předávajícími ty zkušební, osobní zkušenosti a tak dále. No, a ta samotná osobní zkušenost je vždycky lepší. O tom žádná. Tím samozřejmě nechci nějak samouky schazovat. V podstatě vše, co znám, ať už z čehokoliv, z jakéhokoliv oboru, nebo věcí, které jsem vám kdy sdělil a tak dále, tak jsem se v podstatě naučil sám také z knih, videí a materiálů, které mi přátelé naposílali a tak podobně. A právě tím, že jsem si takovou cestou prošel, vím, že to není cesta z těch nejlehčích. Takže stále se něco děje, společenství svobodných lidí v hojnosti se rozrůstá a jejich vědomosti a um se sdílí v tomto roce ještě o něco více než kdy předtím. Tak a ta druhá věc je video natočené religionistou Jakubem Jáhlem. Ten označil společenství lidí okolo e-koruny nebo okolo koruny energie směny, stránky známé jako e-koruna.com, za nějakou prapodivnou sektu a že vydávám fiktivní peníze a tak podobně. Tento Jakub je tak trochu zvláštní a zřejmě mu jde více o senzaci a sledovanost než o pravdu a načerpání nějakých informací a poznání. To, co teďka jsem řekl, tak to mi vychází nějak z toho způsobu, jakým jednal. On totiž nejdříve natočil to video plné domněnek a pak mi napsal, zda mu odpovím na pár otázek. Otázky jsem mu zodpověděl, ale nikde je nezveřejnil. Na svém Facebooku má stále mou fotku s nápisem Dám vám fiktivní peníze. Jakože já dávám nějaké fiktivní peníze. I když jsem tam dal pod to otázku, zdá se mu to zdá korektní, nijak nereagoval. Samozřejmě ani Facebook nereaguje na nahlášení příspěvku. Marné. Některé entity nemají žádnou morálku. Přichází to ve chvíli, kdy studují genom bezcitných, nemorálních druhů humanoidů, kteří se vmísili mezi lidské bytosti. Ani jsem vlastně nechtěl, jo, tím, že to studuju, tak jsem je nijak nechtěl poznat, nějak v osobní rovině a tak nějak i tuším, že politická scéna je takovými typy dost přeplněná, takže nějakou představu o tomto typu humanoida mám. Zase na druhou stranu, pokud to nezažijete osobně, nemůžete o tom dost dobře mluvit. Pokud vás náhodou tohle video zasáhne, tak tam prosím dejte nějaký ten komentář. Co si myslíte o mně? Jo, já teďka neovlivňuji vás, abyste tam psali nějaké chvalospěvy nebo něco, ale můžete to nějakým způsobem narovnat do té roviny pravdivé. A pokud to jako si myslíte, že s ním souhlasíte, tak samozřejmě i to tam můžete napsat. O mně, o e-koruně a tak podobně. Mně se totiž nelíbí, že on tam v podstatě každého člověka, který nějakým způsobem podpořil vznik e-koruny, což mnohokrát vždycky a opakovaně děkuji a děkuji a děkuji a vždycky třikrát děkuji všem, kteří tak udělali a že jsme to dotáhli do tohohle stavu, v jakém v současné době jsme, tak se i do těch lidí, nejenom do mě, tak se i do těch lidí prostě nějakým způsobem naváží, že jsou to chudáci, kteří naletěli a tak podobně. Takže já o žádném člověku, který naletěl, nevím. pár lidí třeba došlo k nějakému nepochopení a ten příspěvek, který dali jako dar k tomu, aby vznikla platforma e-koruny, tak si vyžádali, že ho chtějí vrátit a to jsem udělal v několika případech. Mám dojem, že to byly dva takové případy. Jo, z jakého důvodu si to ti lidi vyžádali a tak dále, to já nevím, do těch hlav nevidím. Byl tam takový požadavek, na to jsem reagoval tímto způsobem. I když, jo, je to takové zvláštní. No. Když někomu něco darujete, tak to potom žádat zpátky. Ale říkám, nebránil jsem se ani takové věci. Posledně jsem tam u toho videa viděl přes 700 zhlédnutí. Z toho vychází, že těch, kteří mají rádi jen katastrofy a ničení, je mnohem víc než těch, kteří by chtěli něco vytvořit a hlavně pomoci změnit. No, svět se mění a solitérství nemá budoucnost. I přes snahy podobných jáhlů budu i nadále usilovat o propojení a spolupráci lidí napříč jejich vzděláním, vědomostmi a zájmy. Jo, tohle vůbec nehraje žádnou roli. Ale fakticky mi jde jen o vás, o lidi, kde jednotlivec nese jméno člověk. S těmi, kdo se spolupráci a sjednocení vysmívají, tahle planeta v budoucnosti skutečně nepočítá. Jak se zrno oddělí od plevku? Uvidíme. Uvidíme, uvidíme. A teď hurá do další kapitoly. Brzy budeme ve finále a pak je docela možné, že se na chvíli odmlčím, jelikož mě to docela vyčerpává a ubírá mi to dost času, který chci právě teďka věnovat do toho vzdělání. Ale člověk míní a pán Bůh mění. Možná, že se tyto pořady změní více ve vzdělávání a budete to tu mít trošku pestřejší. Tak a teď hurá do knihy. Hezký poslech.
1: Kapitola 20. Správné živobytí a posvátné investování. Žili jsme celý život v domnění, že co je dobré pro nás, bude dobré i pro svět. Mýlili jsme se. Musíme změnit své životy tak, aby bylo možné žít podle opačného předpokladu, že totiž co je dobré pro svět, je dobré i pro nás. A to vyžaduje snažit se poznat svět a naučit se, co je pro něj dobré. Wendell Berry. Přebytečné jmění je posvátný trust, který jeho vlastník v průběhu svého života musí spravovat pro dobro komunity. Andrew Carnegie. Dharma bohatství. Aby bylo jasno, cílem neakumulace není očista člověka od zločinu civilizace založené na penězích. To by pomohlo jen našemu egu. Za chudobu nedostáváte žádné kladné body. Neakumulace není cílem sama o sobě. Tím je užívat si skutečného bohatství, kterým je spojení s druhými lidmi a proudění darů spíše než vlastnění falešného bohatství. Co když ale máte bohatství tak velké, že ho v průběhu svého běžného života sdílet s druhými nedokážete? Pro svědomitého člověka by takové bohatství mohlo být spíše břemenem než darem. To, co jsme dostali, musíme správně využívat a těšit se z toho. Bohatství není výjimkou. Lidé, které Bůh obdařil a současně zatížil velkým bohatstvím, nemají o nic větší důvod vzdát se své zodpovědnosti než kdokoliv jiný. Kdo odmítl dary, odpovědnost a příležitost sloužit, s nimiž jsme se všichni narodili. Přemíra bohatství, ať už zděděného v rodině nebo získaného v dřívějším životě, sebou nese touhu dobře ho využívat, je to dharma, cesta povolání ke službě. Vyplýtvat ho na pošetilosti, nesmyslně se ho zbavit nebo zasvětit život jeho rozmnožování, to všechno jsou způsoby, jak toto povolání odmítnout. Cílem je darovat přemíru bohatství způsobem, který je krásný. To může trvat roky i desetiletí. Může to vyžadovat dlouhodobé plánování a vytvoření celých organizací, anebo k tomu může dojít jediným ušlechtilým činem. Ať tak, či onak, je to typ investování, který je spojený s budoucí ekonomikou, v níž společné postavení vychází z dávání, nikoli vlastnění, a v níž bezpečí nevyvěrá z akumulace, ale z toho, že jsem důležitým uzlem v síti proudících darů. To je mentalita zcela odlišná od tradičního vzoru investování, jež ztotožňujeme se zvyšováním bohatství. Původně jsem si myslel, že bychom se mohli obejít bez slova investice. I bez celé této myšlenky. Pak jsem se zamyslel nad jeho etymologií. Investovat z latinského investire znamená oblékat, jako bychom vzali nahé peníze a dali jim nové šaty, cosi skutečného v materiální či sociální oblasti. Peníze jsou nahým lidským potenciálem, tvořivou energií, jež dosud nebyla oděna do materiálních či sociálních konstruktů. Správné investování je cosi jako nastrojit peníze do posvátného oděvu, tedy použít je k výrobě, ochraně a údržbě věcí, které se pro nás dnes stávají posvátnými. Jsou to věci, jež budou tvořit páteř zítřejší ekonomiky. Správné investování je tedy jakýmsi tréninkem na nadcházející svět, psychologickým výcvikem i praktickou přípravou. Díky němu si člověk zvyká na novou mentalitu bohatství, nalézání kanálů pro užitečné dávání a investování vytváří a posiluje tyto kanály, které nejspíš přetrvají i tehdy, když se současný peněžní systém rozpadne. Peníze, jak je známe, asi zmizí, ale vztahy vděku a závazků zůstanou. Jestli dovolíte trochu básnické nadsázky, všechno, co jsem řekl v předchozím odstavci, platí také pro onen druhý přicházející svět, svět za hrobem. Abyste to pochopili, nemusíte nutně věřit v posmrtný život. Představte si sami sebe na smrtelné posteli, kde vám dojde, že sebou si nic nevezmete. Finanční investice nepřežijí ekonomický pád a stejně tak také konec života znamená konec veškeré vaší akumulace. A z čeho budete mít v ten okamžik radost? Ze vzpomínek na všechno to, co jste kdy dali druhým. Po smrti si sebou bereme jen to, co jsme darovali. To bude naše bohatství, podobně jako v kterékoliv darovací kultuře. Dáváním jsme nahromadili poklady v nebi. Když splyneme s veškerenstvem, dostaneme všechno to, co jsme lidem darovali. Pro lidi, kteří mají peněz málo, začíná nejlepší způsob jejich využití asi nakrmením sebe, svých dětí a uspokojením určitých základních životních potřeb. Avšak dokonalý způsob využití peněz, který přesahuje člověka a jeho milované, vyžaduje cosi, co bychom mohli nazvat investování. V posvátné ekonomice má investice téměř opačný význam, než jaký má dnes. Dnes lidé investují, aby si své bohatství zachovali. V posvátné ekonomice je investováním to, co děláme pro sdílení svého bohatství s druhými lidmi. Podobně jako u neakumulace jde o myšlenku tak jednoduchou, že ji pochopí i dítě. Říká, mám víc peněz, než dokážu využít, takže dovolím, aby je využil druhý člověk. to je investice nebo půjčka. A banka či jiný investiční zprostředkovatel jsou těmi, kdo umí najít druhou osobu, která peníze využije. Bankovní služba ve svém posvátném rozměru praví: pomohu vám najít někoho, kdo dokáže vaše peníze využít krásným způsobem. Jednou jsem sdělil tuto myšlenku skutečnému bankéři, kterého jsem potkal na nějaké konferenci, a jemu vyhrkly slzy. Slzy pochopení duchovní podstaty vlastního poslání. Za 1000 let, až se budou peníze od těch dnešních lišit tak, že už je ani jako peníze chápat nebudeme, základní myšlenka investování přetrvá. Protože díky základní hojnosti vesmíru a nekonečné lidské tvořivosti budeme mít často přístup k proudění darů dalece přesahujících naše bezprostřední potřeby. Peněžní prostředky, které budou časem narůstat, budeme mít vždycky k tomu, abychom díky kolektivnímu lidskému úsilí a partnerství s milovanou zemí vytvářeli zázraky. V tom nejzákladnějším významu je posvátné investování prostě cílevědomé směřování této obrovské hojnosti k nějakému tvůrčímu účelu. Začíná uspokojováním potřeb a rozvíjí se do vytváření krásy. Vytloukat klín klínem. Ve správném investování se projevuje duch daru. Současné investování má bohužel ducha opačného. Buď je motivováno vytěžením, nikoli poskytováním bohatství, nebo je oplátka daru předem určená, či posléze vynucená, případně obojí. Sděluje nám: umožním ti použít tyto peníze, ale pouze, když mi jich vrátíš víc, bez ohledu na to, zda jde o kapitálové investice nebo půjčku. Profitují z nich díky výhradnímu vlastnictví vzácných zdrojů s cílem ovládat jich ještě více. Můžeme se na to také dívat tak, že pobídkou pro oplátku daru není vděčnost. Bez ohledu na to, co hlásá předseda ve výroční zprávě, správní rada nestanovuje platby dividend v duchu vděčnosti vůči milionům anonymních investorů. Podle hlavních principů daru můžeme začít žít ještě předtím, než si ekonomika uvědomí, že již krystalizují. Správné investování, investování podle ducha a logiky daru, je možné již nyní. Myšlenky, které nabídnu, budou očividnější po přechodu do nové ekonomiky a vše zahrnující příběhy této ekonomiky. Propojené já a milovaná země je podpoří. Uplatňovat tyto myšlenky již dnes vyžaduje víru, vizionářství i odvahu. Od žádné osoby nebo instituce, které jsou stále ponořené do starého příběhu, se jejich potvrzení nedočkáte. Z jejich pohledu je to, co vám hodlám nabídnout, šílené. To, co vám chci popsat, je daleko radikálnější než sociálně uvědomělé investování nebo etické investování. Přestože tyto myšlenky kráčí správným směrem, obsahují vnitřní rozpor. Hledají pozitivní finanční návratnost a proto dál pokračují v přeměně světa na peníze. Tradiční investice, které jsou zcela oprávněné v rámci vzestupu, se snaží přispívat k rozšiřování říše peněz a jako odměnu část této říše získávat. Odvážný kapitalista rozpoznává vysoce růstové příležitosti a poskytuje peníze, aby plodily. Ve stabilní či nerůstové ekonomice už tento model vhodný není a právě proto stále více lidí v investující třídě jeho nevhodnost pociťuje. Odtud obrat k odlišnému investičnímu cíli. A sice nápravě přírodních a společenských statků, nikoli jejich stále efektivnějšímu vytěžování. Dovolte mi to říct znovu. V takové nápravě pro investory žádné peníze nejsou. Každý projekt sociálně uvědomělé investice, který slibuje normální míru návratnosti, v sobě skrývá lež, ať už vědomou či nevědomou. Pro ilustraci uvedu dva příklady. Poskytl jsem nějaký rozhovor a poté se jedná velmi chytrá a soucitná žena, která se angažovala v sociálně uvědomělém investování, ohradila. Určitě ne všechny ziskové investice přispívají k likvidaci společných statků. Co když budu investovat do nějaké firmy, která má vynikající nový vynález, třeba v oblasti přenosných fotovoltaických baterií? Pomohu této firmě s kapitálem, ta spousty těchto článků prodá, všichni vyděláme peníze a planeta z toho také bude mít užitek. Dobře. Ale co kdyby firma prodávala články za nižší cenu, například jen takovou, aby se z čisté marže financoval výzkum, vývoj a kapitálové reinvestice? Nebylo by to pak pro planetu ještě lepší, protože zařízení by bylo dostupnější? Cíl platit úrok nebo dividendu investorům, dávat jim pozitivní sazbu návratnosti, je v rozporu s cílem učinit firmu společensky nebo environmentálně uvědomělou. Aby bylo jasno, nenavrhuji, aby podnikatelé sami přestali podnikat tím, že budou prodávat za neziskové ceny. Mluvím tu o investování, nikoli o vydělávání peněz. Jednou věcí je být odměňován za to, že na světě dělám dobré věci. Zcela jiná věc je přidávat peníze k penězům jen díky tomu, že nějaké peníze vlastním. V tom výše uvedeném příkladu by bylo hezké účtovat si cenu stačící na udržení životaschopného podniku, na slušné platy zaměstnancům a na financování rozvoje, výzkumu a tak dále. Jenže kromě toho musí korporace vydělávat další peníze na úroky nebo dividendy investorů. Odkud tyto dodatečné peníze pocházejí? Ze stejného zdroje, z něhož dnes pocházejí všechny peníze. Z dluhů zatížených úrokem a přeměnou světa na peníze. Takže jestli skutečně chcete přispívat k blahu tohoto světa, nechtějte návratnost svých investic. Nepokoušejte se dávat i brát současně. Jestliže chcete brát, a můžete proto mít dobrý důvod, pak berte, ale nepředstírejte, že dáváte. Druhý příklad to ozřejmí ještě lépe. Vzpomeňte si na nejinspirativnější typy sociálně uvědomělého investování, na mikropůjčky ženám v Jižní Asii. Tyto programy byly očividně velmi úspěšné a poskytly ženám v Indii a Bangladeši novou obživu, přičemž jen nepatrná část z nich nebyla splacena. Jestli vůbec někdy existoval příklad, kdy se lidem dařilo, když konali dobro, pak je to tento případ. Půjčíte 500 dolarů nějaké indické ženě, aby si koupila dojnou krávu. Žena prodává mléko sousedům ve vesnici a vydělává dost, aby uživila rodinu. Platila úrok a splacela půjčku. Zní to ohromně. Ale na chvilku se nad tím zamyslete. Odkud pocházejí peníze na splátky? Od vesničanů. A kde vezmou peníze oni? Tím, že prodávají jiné věci či služby, jinými slovy, pomocí přeměny určité části sociálních a přírodních společných statků na peníze, jak jsem popsal ve čtvrté kapitole. Výsledek byl stejný jako v případě neblaze proslulé daně na chýši, kterou Britové a další koloniální mocnosti v době koloniální éry používali k ničení soběstačných místních ekonomik v Africe. Byla to prostě jen nevysoká roční daň, placená výhradně v místní měně, která nutila domorodce za tuto měnu prodávat svou pracovní sílu a místní komodity. Lokální ekonomiky se rychle rozpadly a přeměnili v trh pro britské zboží, na zdroje pracovních sil a surovin. Se svou krávou má ta žena daleko více mléka, než její rodina dokáže spotřebovat. Komu dá přebytek? Protože musí splácet peněžní půjčku, ať se jí to líbí nebo ne, dá mléko těm, kteří jsou ochotní a schopní jí za něj zaplatit. Kdyby dostala krávu zadarmo a neměla žádný důvod vydělávat peníze, asi by rozdělovala mléko přes kanály tradiční darovací sítě. S finančním závazkem, který visí nad hlavou, to dělat nemůže. Ani kdyby chtěla. Když budeme příběh sledovat dále, položíme si otázku, kdo jsou ti lidé ochotní a schopní jí za mléko platit? Jsou to ti, kteří sami mají příjem v hotovosti. Lidé, kteří potřebují mléko, ho získat nemohou, pokud žijí v převážně darovací ekonomice. Vstup nového podnikání postrkuje vesnici dál od tradiční reciproční sítě směrem ke světu peněz. Kdyby neexistoval úrok na půjčku, injekce $500 do komunity by nemusela být vůbec špatná. V moderních, zchudlých komunitách se často stává, že lidé mají zboží a služby na výměnu, ale postrádají prostředky k jejich směně, protože darovací kultura zanikla. Původní majitelka krávy by bývala mohla použít peníze na platby vesničanům za věci, které by potřebovala, a než by se peníze nakonec dostaly zpět k ženě, jež koupila krávu, bylo by uspokojeno mnoho jiných potřeb a nic by nepřišlo na zmar. I kdyby se všechny peníze vrátily zpět k investorovi, když nic jiného, vesnici by neopustili. Jestliže půjčka nese úrok, je to naprosto jiný příběh. Poskytnutí půjčky s úrokem této ženě se rovná vyvádění peněz z její vesnice. Představte si, že někoho napadne: vidá, v téhle vesnici je bohatství, které se ještě neproměnilo v peníze. Já si z něj něco vezmu. Udělám z vesničanů své zadlužené otroky. To přece moc lidumilný nápad není. Jedním z hlavních půvabů místních měn je, že díky nim zůstávají peníze v komunitě. Půjčka nesoucí úrok v mezinárodně konvertibilní měně dělá přesný opak. Vysává z komunity peníze. Žena prodává mléko místnímu výrobci sýra. Ten prodává sýr truhláři, který ženě postaví pro krávu chlév a tak dále. Peníze sice obíhají, ale navždy v komunitě zůstat nemohou, protože dluh je třeba splatit. Pokud jde o úrok, ten lze splatit pouze, když místní prodají něco okolnímu světu. Tlak na ženu platit úrok se přenáší dál na komunitu v podobě cen mléka. To je tlak, který žene lidi v chudých zemích do práce v továrnách a na plantážích. V peněžní ekonomii, kde se rozpadla původní darovací síť, potřebujete k životu peníze. Prodáte cokoliv, co budete moci. Svou pracovní sílu, svůj čas, své životní prostředí. Jen abyste měli peníze. Ekonomové vám řeknou, že pokud místní ekonomika roste rychleji než úrokové míry na půjčku k zakoupení do jiné krávy, či vlastně na všechny půjčky poskytnuté vesnici, vesnice může splácet dluh i úrok a pořád ještě bohatnout. Jinými slovy, jestliže celá vesnice, stejně jako ta žena s krávou, prodává nové zboží a služby za vyšší cenu, než je úroková sazba, bude vesnice schopná splácet a prosperovat. Teď však znovu přichází stejná otázka. Odkud se ty peníze berou? Na globální úrovni investování založené na úroku vyvolává konkurenci a nekonečné plenění sociálních, přírodních, kulturních a duchovních společenských statků, tedy přeměnu darovací ekonomiky na ekonomiku peněžní. Je zřejmé, že posvátné investování má jen málo společného s přeměnou v zisk. Jestliže chcete vesnici pomoct, půjčte peníze na nulový úrok, což je dar při použití peněz. Jestliže vám místo toho jde o zvyšování vašeho peněžního jmění, pak ho zvyšujte. ale odpusťte si předstírání. Pravdu má přísloví, že dvěma pánům nelze sloužit. V obou případech, které jsem uvedl, vyplavaly v určitém okamžiku na povrch rozpory a člověk si musí vybrat, buď bude sloužit Bohu, nebo mamonu. Taková volba však v posvátné ekonomice už nebude možná. Obě vůle se sjednotí, bude to součást obecného spojení protikladů, které motivuje vznik slovního obratu popisujícího nadcházející dobu jako věk opětovného spojení. Sociálně uvědomělé investice, které slibují dobrou návratnost, patří mezi situace, kdy okrádám Petra, abych zaplatil Pavlovi. Navíc s poplatkem za samotnou transakci. Doufám, že předchozí vysvětlení pro většinu mých čtenářů nebylo nutné.

je váš vkladový certifikát hrozbou, že mu bude zabaven majetek. Asi se nezachováte jako Dickensův Ebenezer vydří duch, ale zaplatíte si jiného člověka, aby se tak choval. Jestliže jsou úrok generující investice v podstatě nemorální a přispívají k plenění přírodních a sociálních společných statků, pak je zřejmé, že s úrokem bychom investovat neměli. To samé platí pro každou investici, která podporuje rozšíření oblasti zboží a služeb. Jako sociálně uvědomělí investoři přece nechcete přispívat k monetizaci života a přírody. Tomuto principu se nedá uniknout. Čas od času dostávám e-maily od lidí z finančního průmyslu, kteří čtou má díla a popisují své nápady na sociálně nebo environmentálně uvědomělé investice. Já jim navrhuji svou myšlenku, investiční nadaci, jejímž jasným cílem bude nulová návratnost investice. Z nějakého důvodu mě už žádný z finančních profíků, kterému jsem to navrhl, mě nikdy znovu nekontaktoval. I přesto, že v ekonomice se záporným úrokem by nulová návratnost investic byla považována za celkem přijatelnou. Nepřimlouvám se za altruistický věk, v němž se pro obecné blaho zřekneme osobního prospěchu. Spíše předvídám splývání osobního prospěchu s obecným blahem. Když například ve své komunitě dám lidem peníze, vytvářím pocit vděčnosti, který může motivovat k nějakému daru na oplátku pro mě či k následnému daru jiné osobě. V obou případech jsem posílil komunitu, která mě živí. Když žijeme v darovací komunitě, přirozeně směřujeme svou vděčnost nejen na nejbližší dávající, ale na celou komunitu tím, že se staráme o její nejpotřebnější členy. Dary vyhledávají potřeby. Naše touha dávat se v komunitě může projevit jako dar člověku, který sám nám nic nedal. Proto se můžeme na každý dar dívat jako na formu investice, dokonce i když přímou oplátku daru neočekáváme. Pořád bereme nahé peníze a v případě dobré investice je odíváme do něčeho pěkného. Špatná investice je oděje do něčeho ošklivého. Takhle prosté to je. Budoucí měna záporného úroku spojí ducha daru s ekonomickým osobním zájmem a půjčky s nulovým úrokem už nebudou pociťovány jako oběť. Vždyť konec konců lpění na penězích přináší menší než nulovou návratnost. V čase, který nám zbývá předtím, než takový systém převládne, je očividné, že půjčovat peníze bez úroku nebo je rozdávat jde proti racionálnímu osobnímu zájmu. Tento osobní zájem je však velmi krátkozraký, protože současný peněžní systém se v příštích pár letech nejspíš rozpadne, zatímco pouta vděčnosti, jež dary vytvářejí, každý společenský chaos přežijí. Jestli patříte k lidem, kteří se zajímají o ropný zlom nebo o některý z dalších čtenářů kolapsu, nejlepší ochranou pro vás může být zapojení se do sítě darů. Začněte s tím už nyní a staňte se tím, kdo dává. 10 milionů dolarů by za pár let mohlo být jen papírovými lístky. Je to další způsob, jak by se z toho, co dáte v tomto světě, mohl stát v tom nadcházejícím hotový poklad. Chcete-li vytvořit svět hojnosti, svět vděčnosti, svět daru, můžete začít tím, že budete používat současné peníze, dokud ještě existují, k vytvoření většího vděku. Když budeme mít dostatečné zásoby vděčnosti, vydrží naše společnost prakticky všechno. Opakuji, že žijeme ve světě základní hojnosti, z něhož jsme svými názory a zvyky učinili svět umělé chudoby.

doby. Planetu a ducha jsme poškodili natolik, že bude potřeba mohutného přívalu všemožných darů, abychom je uzdravili. Příliv darů vychází z vděčnosti. Proto je vytváření vděku tím nejlepším, do čeho můžete své peníze investovat. Nezáleží na tom, zda vás vděk uzná jako dávajícího. Konec konců nejvhodnějším objektem vděku je ten, jenž nám dává všechny naše dary, náš svět a naše životy. Abychom se připravili na tuto ekonomiku a už dnes žili v jejím duchu, místo toho, abychom investovali peníze s cílem vydělat jich ještě více, přesměrujeme investiční cíle k používání nahromaděných peněz jako daru, kterými peníze opravdu jsou. Daru ze starého světa do světa nového. Daru našich předků do budoucnosti. Podobá se to darům života, matčině mléku, jídlu a smyslovému vnímání a všem věcem, které nás dovádějí do dospělosti a které dostáváme, abychom do dospělosti vstoupili a tyto dary předali dále. Takže otázkou je, jak používat peněz při vědomí daru. A jestliže nejste investor, pak se otázka týká toho, jak si zajistit správné živobytí. Staré akumulace pro nové cíle. Otázka, co budou bohatí lidé dělat se svou hromadou peněz, vede k širšímu problému. Co budeme my jako společnost dělat s bohatstvím, jež se hromadilo po tisíciletí? Co jiného je ostatně toto bohatství než skutečná či donedávna odložená spotřeba? Připomeňme si podstatu peněz. Co přesně se to hromadí při o něch obrovských akumulacích peněz? Peníze se skládají z rituálních talismanů, jimiž koordinujeme lidské záměry a činnosti. Ti, kteří vlastní a hromadí peníze, mají k dispozici prostředky k zacílení a organizaci pracovní síly společnosti. Ke zvýšení množství peněz může dojít pouze na úkor nepeněžní říše, avšak vynakládání peněz může rovněž tuto říši obnovit, pokud výdaje nejsou investicemi usilujícími o další přeměnu sociálních a přírodních společných statků na zboží. Můžeme použít peníze na nákup zařízení na těžbu dřeva, abychom vykáceli les. Stejně tak je však můžeme použít k tomu, abychom ten les uchovali a chránili. V prvním případě peníze tvoříme, v druhém peníze ničíme, protože už negenerují žádné zboží a služby. V obou případech nahromaděné peníze umožňují ve velkém měřítku koordinovat lidskou činnost. Představa, že sedím na hromadě bohatství nastřádaného staletími vykořisťování, má zvláštní význam pro americkou generaci baby boomu narozenou po druhé světové válce, která je poslední generací, jež dospěla v průběhu vrcholící éry naší civilizace. Tato generace stojí nohama v obou světech, ve starém i v novém. Má přístup, mnozí z ní, k hromadě bohatství pocházející ze starého světa. Není však ta stará, aby její vědomí nepřipustilo, nepřistoupilo na spojení se světem novým. Moje generace, kdysi nazývaná generací X a narozená zhruba mezi lety 1965 a 1980, je jiná. Mnozí z nás dokonce ani svým vzděláním nikdy jednou nohou do starého světa nepatřili. V době, kdy jsme dospívali, byl ten svět už tak očividně zkorumpovaný, že jsme se k němu nemohli připojit, abychom v něm vydělali jmění. Někteří z těch, kteří vstupovali do dospělosti v 60. a 70. letech, pořád dokázali věřit v projekt vzestupu. Stále bylo možné účastnit se příběhu lidu, tedy podrobení si atomů, dobývání a ovládnutí vesmíru, neustálému směřování výš a dál.
Představuji si, že kdybych se narodil v roce 1957 místo 1967, nebo kdyby mi otec v dospívání nedal přečíst knihy jako Tiché jaro Rachel Carsonové, Orwellův román 1984 a Zinovy dějiny lidu Spojených států amerických, následoval bych vzdělávací program a dnes by ze mě byl profesor matematiky na nějaké univerzitě. Jenže to se stát nemělo. V čase, kdy jsem v 80. letech dospěl, náš příběh lidu už inspirující nebyl. V podstatě jsem ho odmítl a se mnou miliony podobně smýšlejících lidí. Samozřejmě, že věc ve většině ohledů zjednodušuji. Myslím ale, že je pravda, co se říká, že zatímco děti 50. a 60. let se staly milionářskými programátory pracujícími pro Microsoft, děti 70. a 80. let si hrají s Linuxem. To neznamená, že bych těm milionářům z Microsoftu přičítal nějaké morální selhání. V jejich dobách se dynamický vizionářský dvacátník stále ještě dokázal vzrušovat tím, co se dělo v komerčním softwarovém průmyslu. To samé platí pro centrální politické, umělecké, vědecké, lékařské a jiné instituce. Samozřejmě, že už tehdy lidé, kteří měli oči k vidění, stejně jako mystikové uplynulých tisíciletí viděli, že nevyhnutelný konec příběhu vzestupu přichází. Avšak pro většinu lidí byly krize příliš vzdálené a ideologie panství člověka v jejich myslích příliš hluboce zakořeněná, než aby je odvrátili od aktivní účasti na projektu vzestupu. Sociální dynamika, o níž mluvím, je částečně jev americký. Myslím však, že Američané dokázali celému světu, že ten se nachází na rozmezí mezi starým a novým věkem. Stejně jako příslušníci americké generace baby boomů sedí celý svět na obrovské hromadě bohatství, konečného produktu tisícileté kultury a techniky. Máme mocnou průmyslovou infrastrukturu, máme silnice a letadla, máme k dispozici rozsáhlý aparát technologií, který se po staletí věnuje rozšiřování lidské říše a dobývání té přírodní. Nastal čas nasměrovat nástroje oddělení, nadvlády a kontroly k cílům opětovného spojení a uzdravení světa. Bohatý baby boomer či dědic jmění pocházejícího z minulosti může toto bohatství nasměrovat k nějakému krásnému cíli a nedělat si vrásky z toho, že je svým původem tak trochu poskvrněné. A stejně tak i my máme příležitost a odpovědnost použít akumulované plody naší nadvlády nad zemí nějakým krásným způsobem. Platí to dokonce i pro ty nejohavnější vykořisťovatelské technologie, například pro genetické inženýrství a jaderné štěpení, které dovedly program kontroly k vrcholu arogance. Ve věku úroku, tedy ve věku růstu, bylo základní motivující silou každé nové technologie otevřít nové oblasti pro přeměnu přírodního či společenského bohatství v peníze. Genetické inženýrství umožnilo, aby se genom stal zneužitelným přírodním zdrojem, podobně jako když parní stroj umožnil dolovat hlubinné uhlí a železný pluh rozrušovat půdní drny. Jak budou vypadat technologie, až budou určené k opačnému účelu, k obnovení zdraví planety? Když lidstvo jako celek prochází stejnou změnou vědomí, kterou v posledních pár dekádách prošlo tolik jedinců do vyhnaných z Matrixu, kdo ví, k jakým cílům obrátíme ziskové technologie? Když lidstvo již nebude cítit nutkání rozšiřovat svou říši, obrátíme kolektivní vynalézavost a po věky shromažďované poznatky, informace a technologie k cílům spojeným a ekologickým vědomím, spropojeností a uzdravováním.
Tím neříkám, že se technologie nebudou měnit. Technologie, které dnes převládají, se uchýlí k nevýznamnému využití, zatímco okrajové technologie, včetně těch v současnosti odmítaných či zesměšňovaných, se dostanou do popředí. Ať už půjde o využívání akumulovaných technologií či akumulovaných peněz, chceme mít jistotu, že je nebudeme používat starým způsobem, tedy jako nástroje k dalšímu oddělování se od přírody či získávání finančního bohatství. To je důvod, proč navrhuji myšlenku využívání peněz ke zničení peněz. Mám tím na mysli používání peněz k obnově a ochraně přírodních, sociálních, kulturních a duchovních společných statků, z nichž byly původně vytvořeny. Výsledkem bude uspíšení kolapsu a zmírnění jeho tvrdých dopadů. Lichvářské peníze se podřizují imperativu narůstej nebo zhyň. Každá položka sociálního nebo přírodního kapitálu, kterou vytvoříme mimo komodifikaci, uspíší zánik lichvářských peněz, vyhladoví bestii. Oblast, v níž zpeněžitelné zboží a služby mohou expandovat, se zmenší. Každý les, který se díky nám nestane řezivem, každý kus půdy, který sebereme developerovi, každá osoba, kterou naučíme uzdravovat sebe a druhé, každá původní kultura, kterou zachráníme před kulturním imperialismem, to všechno jsou oblasti, jež peníze kolonizovat nemohou. Úsilí liberálů a reformátorů, i když se mu nepodařilo zastavit pokračující vývoj stroje, nebylo zbytečné. Omezení znečišťování ovzduší například způsobilo, že alespoň část oblohy se nepřeměnila v peníze. Standardizace pracovních podmínek zabránila tomu, aby se zdraví alespoň části dělníků proměnilo v peníze. Protiválečné hnutí snížilo zisky válečného biznisu. Pravicová kritika hnutí za životní prostředí, za lepší pracovní podmínky a proti válkám je oprávněná. Tato hnutí a aktivity ekonomického růstu opravdu ubližují. Když půjdu mezi příslušníky nějaké původní domorodé kultury a budu je přesvědčovat, že samozásobitelské hospodaření je ponižující a primitivní, a přemluvím je, aby místo toho pracovali v továrně a připojili se k tržní ekonomice, HDP poroste a já vytvořil investiční příležitosti. Když budu naopak inspirovat lidi k tomu, aby opustili svá dobře placená místa a vrátili se zpátky k půdě, pak HDP klesá. Když vytvořím komunitu, ve které už nebudeme platit za hlídání dětí a místo toho budeme společně pečovat o děti druhých, pak HDP klesá. A když se nám podaří uchránit Arktickou národní přírodní rezervaci na Aljašce před těžbou ropy, pak nikdy nevzniknou stovky milionů dolarů. Proto říkám, že používáme peníze, abychom peníze zničili. Stavitelovy nástroje někdy dokážou stavitelův dům také rozebrat. Můžeme se na to dívat i tak, že tyto snahy chránit části společného bohatství zvedají dno, na které musíme spadnout, než přeměna v nový svět dokáže vykrystalizovat. Záměrně používám jazyk léčby závislosti. Dynamika lichvářských peněz je dynamikou závislosti, která se dožaduje stále větších dávek společných statků, aby se udržela v normálním stavu, a tím stále větší množství základny prosperity přeměňuje v peníze na nápravu. Jestliže máte závislého přítele, nepomůžete mu, když mu poskytne obvyklou pomoc, například peníze nebo auto náhradou za to, které naboural, nebo jinou práci za tu, kterou ztratil. Všechny tyto zdroje povedou pouze dolů do černé díry závislosti. A stejné je to se snahami našich politiků prodlužovat věk růstu.
Díky úsilí generací dobrosrdečných lidí pořád máme část našeho božského odkazu. Půda stále rodí, tu a tam pořád stojí zdravé lesy, v některých částech oceánu jsou stále ještě ryby. Pořád existují lidé a kultury, které zatím neprodali své zdraví a tvořivost. Tento přetrvávající přírodní, sociální a duchovní kapitál je tím, co nás přenese přes proměnu a vytvoří základ pro uzdravení světa. Jestliže jste investorem, je čas zcela přesunout pozornost na vytváření propojenosti, generaci vděku a rekultivaci a ochranu společného bohatství. Čas uvažování, jak si uchovat své bohatství, je pryč. Uchovávání bohatství navozuje představu skupiny hemžících se krys, z nichž každá se snaží vyšplhat přes těla druhých na hlavní stěžeň potápějící se lodi. Místo toho by krysy mohly spolupracovat, pozbírat kousky dřeva a postavit dvor, který je unese. Máme před sebou dlouhou cestu. Správné živobytí. Stejná pravidla, která platí pro správné investování, platí také pro správné živobytí. Správné živobytí a správné investování jsou dvě strany jedné mince. Jestliže správné investování používá peníze jako dar, který napomáhá vytvářet krásnější svět, pak správné živobytí tento dar přijímá jako něco, co tuto práci vykonává. V tradičním zaměstnání dostáváme peníze proto, že pomáháme rozšiřovat říši peněz. Zjišťujeme, že abychom si vydělali peníze, musíme se účastnit přeměny dobra, pravdy a krásy v peníze. Příčinou je peněžní systém. Úvěr konec konců dostávají ti, kteří dokážou co nejefektivněji vytvořit nové zboží a služby, nebo je sebrat těm, kteří je vytvářejí. Peněžní systém založený na úroku vykonává systémový tlak na přeměnu veřejného bohatství v peníze a nejvíce vydělávají lidé, kteří jsou v tom nejvýkonnější. Chcete se stát bohatým? Vymyslete způsob, jak kácet stromy efektivněji. Vytvořte reklamní kampaň, která přesvědčí jiné národy, aby místo domácích nápojů pili kolu. Když tolik mladých, idealisticky založených lidí vidí, jak funguje globální ekonomika, rozhodnou se, že nechtějí být její součástí. Pořád od nich dostávám dopisy. Nechci se toho účastnit. Chci dělat to, co miluji, způsobem, který nikomu neubližuje. Jenže v tom nejsou žádné peníze. Jak přežiju? Jak přežijete ve světě, který odměňuje ničení právě těch věcí, jež vy chcete vytvářet, nemluvě o tom, že se dostanete k velkým penězům, bez nichž se významné věci dělat nedají. Naštěstí už dnes existují lidé, kteří vám dají peníze, abyste dělali věci, jež větší peníze vytvářet nebudou. To jsou právě ti lidé, nebo organizace či vlády, které následují ducha správného investování, popsaného výše. Samozřejmě, že řešením není žít z milodaru druhých, kdyby druzí v tom destruktivním podniku museli pracovat usilovněji proto, aby vydělali peníze, které pak dají vám. Avšak, jak jsem již zmínil, lidstvo vlastní obrovské zásoby mnoha forem bohatství nahromaděného během staletí vykořisťování, které může být nyní nasměrováno k jiným cílům, například na uchování a obnovu přírodního, sociálního, kulturního a duchovního kapitálu. Tyto činnosti více peněz nevytvoří, proto ať už za ně platí kdokoliv, v konečném důsledku je vlastně daruje. Jinak řečeno, klíčem ke správnému živobytí je žít z darů. Ty mohou přicházet nenápadně. Řekněme například, že prodáváte fair trade výrobky. Když někdo koupí jeden takový výrobek za několikanásobně vyšší cenu než za stejně fungující výrobek vyrobený ve sweet shopu,
Rozdíl v nákladech je v podstatě darem. Pak už za něj lidé tolik platit nemusí. Totéž platí, když vaše práce spočívá v instalaci solárního ohřevu vody nebo výstavby ubytoven pro bezdomovce. Mnoho tradičních zaměstnání v oblasti sociálních služeb, jako jsou sociální práce, vzdělávání a podobně, sdílí sílu daru, pokud nepřispívají k většímu výkonu stroje, jenž požírá zemi, třeba tím, že učí děti být výkonnými výrobci a bezduchými spotřebiteli. Peníze mohou pocházet od kupujícího, od nadace, dokonce i od nějaké korporace či vlády. Žádná instituce není monolitem. To, co z nich dělá dar, je motiv. Necílí na dosažení nejnižší ceny nebo nevytváří ještě více peněz. Tradiční zaměstnání je opačné. Platí vám mzdu a těží z produktivity prodejného zboží a služeb, která vaši mzdu převyšuje. Tradiční zaměstnání napomáhá při přeměně světa v peníze. Abych byl konkrétní, každé úsilí, které zmenšuje říši peněz, se přibližuje k daru. Jestliže nabízíte rekvalifikační kurzy, vzděláváte někoho v holistickém léčitelství nebo lidi učíte permakulturnímu zemědělství či zahradničení, v konečném důsledku zmenšujete říši zboží a služeb. Když se vydáte po stopě peněz, které jste dostali za takové činnosti až k jejich původu, kdo si někde úplně na začátku učinil špatnou investici a porušil princip, který dnes ovládá tvorbu peněz. Totiž, že peníze jdou k těm, kteří jich vydělají ještě více. Není náhoda, že obvykle se vydělá jen málo tím, že přeměnu života a světa v peníze obrátíte opačným směrem. Máte-li rádi principy, mohli byste říct, že pro správnou obživu platí dva. Při takovém živobytí používáte svůj čas, energii a další dary k něčemu, co podporuje, uchovává nebo obnovuje nějaký aspekt veřejného bohatství a peníze či jiný dar, které přicházejí na oplátku, nespůsobují přírodě a lidem žádnou škodu. Nebo, abych to řekl jednodušeji, takové peníze druhým bytostem prospívají a jiným bytostem neškodí. Já však podle principu nežiji a nedoporučuji to ani druhým. Mám se pokusit vypočítat relativní náklady a přínosy vytištění této knihy? Na jedné straně se použila buničina ze stromu, na druhé straně by kniha mohla inspirovat lidi k budování systému nezbytných pro udržitelnost země. Lidé jsou experty na promýšlení rozhodnutí spojených s principy. Jestliže je rozpojení příliš velké, své principy pozmění, ale předstírají, že jich stále drží. Proto, co se týče správného živobytí, věřím tomu, co cítím jako dobré a správné. Můžete se zeptat. A co když se mi zdá dobré a správné obchodovat se zubní pastou nebo pracovat pro hedžový fond či navrhovat jaderné zbraně? Řekl bych vám, ať to klidně děláte. Za prvé proto, že s tím, jak poroste uvědomění světa, taková práce už nebude vypadat jako blahodárná ani jako správná. Za druhé proto, že když si zvyknete důvěřovat těmto zdáním a pocitům, povedou vás, až nastane čas, tuto práci opustit a udělat něco odvážného. Za třetí proto, že odmítat naše vnitřní touhy kvůli principům je součástí příběhu o vzestupu a ovládnutí přírody. Myšlenka, že naše tužby jsou špatné, že je musíme překonat kvůli něčemu vyššímu, je vnitřním odrazem tohoto příběhu. Je to stejný postoj, který nás odrazuje od štědrosti, protože co když si ji nemohu dovolit? Sebedůvěra, za kterou se přimlouvám,
je neoddělitelná od základní premisy v této knize. Jak jsem ji vyložil v první kapitole, jsme zrození k vděčnosti, k potřebě a touze dávat. Jinými slovy, spolehněte se na to, že ve skutečnosti netoužíte podílet se na přeměně světa v peníze. Mějte důvěru v to, že se svým životem chcete nakládat krásným způsobem. Takže navrhuji, abychom se při obživě orientovali na své potřeby a touhy dávat. Navrhuji, abychom se na svět dívali s otázkami, jaké příležitosti se tu nabízejí k dávání, jak nejlépe uplatním své dary. Mějte tyto otázky na mysli a neočekávané příležitosti se dostaví. Jakákoliv situace, v níž nedáváte své životní dary něčemu, co je pro vás dobré, se rychle stává nesnesitelnou. Je v pořádku, když to, co cítíte jako dobré a správné, neslouží ničemu jinému než obživě vaší rodiny. Rozhodující je přístup ke službě. Když se pokoušíte o správnou obživu z pocitu viny, skončíte nejspíš její napodobeninou. Některé nevládní organizace nejsou ničím jiným než obrovskými samolibými projekty, umnými způsoby, jak umožnit lidem, aby sami sebe potvrzovali. To všechno je jen o egu. Cílem správného živobytí není vytvořit pozitivní obraz vlastní osoby. Lidi, kteří to z tohoto důvodu dělají, docela dobře poznáte podle jejich defenzivních postojů, lichoměrnosti a bohorovnosti. Cílem správné obživy je nasměrovat svou energii k něčemu, co milujete. Takové pojetí by mělo probouzet pocity osvobození, nikoli morálního břemene, nikoli další věci, kterou máte udělat správně, abyste byli dobří. Abyste se učili správnému živobytí, věnujte se službě každý den. Důvěřujte své touze dávat, připomínejte si, jak dobrý je to pocit. A buďte otevření příležitostem sloužit, zvláště, když na to nemáte dost odvahy. A když ji opravdu nemáte dost, netrapte se tím. Obavy, které blokují vaši ochotu dávat, nejsou vašimi nepřáteli. Jsou určitou formou bezpečnostního krunýře. Když vyrůstáme, stávají se obavy, které nás kdysi chránily, omezujícími. Už s nimi nemáme trpělivost a snažíme se jich zbavit. Ta netrpělivost přináší novou odvahu. V dnešní době se takto vyvíjí celé lidstvo. Plán vzestupu, který se kdysi jevil jako dobrý a správný, posouval hranice vědy, dobýval vesmír, triumfoval nad přírodou, se už jako správný nejeví. Jelikož důsledky těchto ambicí již déle nelze ignorovat. Společně jsme dospěli do kritického okamžiku, v němž se staré už tolerovat nedá. Ale nové se ještě neprojevilo navenek. Ne jako obecně sdílená vize, přestože pro mnoho jedinců nové už reálné je. Takže když uvažujeme o správném živobytí či správném investování, buďme umírnění, kvůli sobě i druhým spoléhejme na přirozenou touhu dávat a důvěřujme přirozenému vývoji, který nás k té touze pohání. Místo abychom se pokoušeli dostat se k ní vlastní i cizí provinilostí a nedokázali se ubránit licoměrnosti, můžeme nabízet příležitosti, odvahu dávat a také štědře oceňovat a chválit dary druhých. Můžeme na druhé pohlížet nikoli jako na sobecké, ignorantské nebo lenivé lidi, kteří to prostě nechápou, ale spíše jako na božské bytosti toužící dávat celému světu. Můžeme to vidět, můžeme o tom mluvit a můžeme to vědět s jistotou, že naše poznání slouží pro nás i pro druhé jako pozvání, abychom do této pravdy vstoupili. Kapitola 21. Práce
v kultuře daru. Naše situace tady na Zemi je zvláštní. Každý z nás sem přichází na krátkou návštěvu, neví proč, i když někdy se mu zdá, že nějaký účel tuší. Pokud však jde o každodenní život, jednu věc víme, že jsme tady pro druhé. Albert Einstein. Důvěřovat vděčnosti. Ta otázka se objevuje znovu a znovu. Jak mohu sdílet své dary v dnešní peněžní ekonomice a přitom si vydělávat na živobytí? Lidé, kteří si kladou tuto otázku, jsou povětšinou umělci, léčitelé nebo aktivisté ztrácející naději, že najdou způsob, jak být placeni za to, co dělají. Jiní mají úspěšné firmy nebo profese, ale začínají pociťovat, že na způsobu, jakým zpoplatňují své služby, není něco v pořádku. A opravdu tomu tak je. Účtovat si poplatek za službu nebo i za zboží narušuje ducha daru. Když se přesuneme do mentality daru, bereme své výtvory jako dary pro druhé lidi nebo pro svět. Předem určovat, jaký dar dostanu na oplátku, je v rozporu s povahou daru, protože pak už to není dávání, ale spíše obchod a prodej. A navíc se mnoho lidí, zvláště umělců, léčitelů a hudebníků, na svou práci dívá jako na činnost posvátnou, která čerpá z božského pramene a jejíž hodnotu ani vyčíslit nelze. Ocenit ji penězi vyvolává pocit devalvace, svatokrádeže. Jenže umělec si přece zaslouží za svou práci nějakou náhradu, že? Za slovy náhrada či kompenzace se skrývá myšlenka, že svou prací jste obětovali něco ze svého času. Ten jste strávili prací, ačkoliv jste ten čas mohli strávit něčím jiným. Dalším kontextem, v němž slovo náhrada používáme, je soudní řízení. Například, když někdo usiluje o odškodnění za zranění, bolest a utrpení. V ekonomice, která si zaslouží přívlastek posvátná, už nebude práce ztrátou času nebo marněním života. Už to nebude na záležitost bolestná a provázená utrpením. Posvátná ekonomika chápe, že lidé touží pracovat, touží využívat svou životní energii tam, kde se budou moci projevit jejich dary. V takovém pojetí není žádné místo pro náhradu. Práce je radostí, důvodem k vděčnosti. Ve svých nejlepších projevech je její cena nevyčíslitelná. Nezní vám rouhačsky mluvit, řekněme, o kompenzaci Michelangela za to, že vymaloval strop Sixtinské kaple, nebo Mozarta za to, že složil Requiem? Za něco tak božského není žádná peněžní suma dostatečná. Jediným vhodným způsobem, jak nabídnout ta nejkrásnější díla, je darovat je lidem. I když jen pár lidí má v dané chvíli genialitu Mozarta, posvátné dílo dokážeme vytvořit všichni. My všichni dokážeme předávat dál cosi, co nás přesahuje. To cosi skrze nás nachází svou formu a používá nás jako nástroj, aby se na zemi projevilo. Vidíte, jak cizí je představa kompenzace u takového druhu díla? Cítíte, jak nečestné je prodávat posvátnou tvorbu? Bez ohledu na cenu jste se prodali lacino a lacino jste prodali také pramen, z něhož dar vycházel. Rád to říkám takto. Některé věci jsou příliš dobré na to, aby se prodávaly. Můžeme je pouze darovat. Čtenář okamžitě začne přemýšlet. I přesto, co jsem právě řekl, se asi opět přistihnete při myšlence, že umělec si přece zaslouží dostat za své dílo nějakou náhradu. Tak hluboce zakořeněné je v nás myšlení věku oddělení. Takže mi dovolte
ho přeformulovat. Nezaslouží si ten, kdo daruje nádherné dary, dostávat nádherné dary na oplátku? Odpověď? Pokud má slovo zaslouží, vůbec nějaký význam zní ano. V posvátné ekonomice k tomu dojde spíše prostřednictvím vděčnosti než nutnosti. Postoj prodávajícího zní, dám ti tento dar, ale jenom, když mi za něj zaplatíš. Jenom, když mi dáš to, co já považuji za cenné. Přesto se cena bez ohledu na svou výši bude prodávajícímu vždycky zdát nízká. Postoj dárce naproti tomu zní, dám ti tento dar a důvěřuji ti, že mi dáš něco, co budeš považovat za přiměřené. Jestliže jste dali velký dar a nedočkali se vděku, je to možná znamení, že jste obdarovali špatnou osobu. Duch daru odpovídá potřebám. Vzbuzovat vděk není cílem dávání. Je to znamení, ukazatel, že dar byl darován správně, že uspokojil potřebu. To je další důvod, proč nesouhlasím s jistými duchovními naukami, které praví, že opravdu štědrá osoba si nezaslouží dostávat něco na oplátku, i kdyby to byl jen vděk. Podívejme se na to teď prakticky. Poté, co jsem nějaký čas s touto otázkou zápasil, jsem si uvědomil, že zatímco mi nedělá dobře účtovat si za svou práci peníze, mám dobrý pocit z toho, že přijmu peníze od lidí, kteří jsou vděční, že mou práci dostali. Stupeň pociťovaného vděku je u každého člověka jedinečný. Nemohu vědět dopředu, jak cenná pro vás tato kniha bude. Ani vy sami to dopředu nevíte. Proto je v rozporu s duchem daru platit za něco neznámého předem. Louis Hyde to ilustruje velmi jasně. Teď je snad jasnější, proč jsem dříve řekl, že poplatek za nějakou službu má tendenci zmenšovat účinek vděčnosti. Jde o to, že přínos většinou nemůžeme stanovit předem. Nedokážeme určit plody své práce, dokonce ani nevíme, jestli je vůbec někdy ochutnáme. Vděčnost vyžaduje nesplacený dluh a my jsme k ní motivováni jen po dobu, po kterou tento dluh pociťujeme. Když se přestaneme cítit dlužní, s vděčností končíme a děláme dobře. Proto prodávat dar, který měl něco či někoho proměnit, vztah zkresluje. Naznačuje, že k daru na oplátku došlo v době, kdy k němu vlastně ještě dojít nemělo, protože proměna ještě nebyla dokončena. Předplacený poplatek sráží váhu daru i jeho význam jako příčinu proměny. Terapie a duchovní systémy poskytované prostřednictvím trhu proto budou často energii potřebnou na změnu čerpat z odporu k bolesti spíše než z přitažlivosti dosažení nějakého vyššího stavu. A já podnikal všemožné kroky, abych svou práci dělal v souladu s duchem daru. Například jsem co nejvíce svých knih, audionahrávek a videí zpřístupnil online bez poplatku a vyzval jsem čtenáře, aby na oplátku dali dar vyjadřující jejich míru vděku. Ten dar nemusí být nutně pro mě. Jestliže například vděk čtenářů směřuje k tomu, aby se s mým dílem seznámil celý svět, možná, že vhodnějším darem bude poslat to dál. Obvykle se řídím následujícími pravidly. Když hovořím na konferenci, která přednášejícím nabízí honorář, většinou ho neodmítám, protože myšlenky, s nimiž přicházím, byly dlouhou dobu okrajované. Trvám na platbách srovnatelných s přednášejícími, kteří mají blíže k zavedeným společenským strukturám. Chci tím naznačit, že mé názory mají také svou cenu.
Navíc mi někdy nabídka platby předem napovídá, jak moc lidé chtějí to, co nabízím. Chci své dary předávat tam, kde jsou žádané, a peníze jsou jedním z několika způsobů, jak tato přání sdělit. Je důležité, aby se z života v daru nestal nějaký fetiš nebo měřítko cnosti. Nedělejte to proto, abyste byli dobří. Dělejte to proto, abyste se dobře cítili. Když zjistíte, že se radujete nad pěkným tučným šekem, jak se raduji i já, je to zcela v pořádku. Nás lidi těší dostávat velké dary. Dokonce, i když se cítíte, jak se opět občas stává i mně, jako lakomec, necita i chamtivec. Prostě i tento pocit berte v úvahu. Cesta zpátky k daru je dlouhá, protože jsme se mu velmi vzdálili. Považuji se za jednoho z mnoha průzkumníků nového a dávného území, který se učí z objevů druhých a ze svých vlastních chyb. Když pořádám nějakou výjezdní skupinu, obvykle si účtuji poplatky pouze za ubytování, stravu a drobné výdaje a výzvu účastníky k darům. A lidem poradím něco v tomto smyslu. Je to na vás. Dejte mi jakýkoliv obnos, nebo nedávejte vůbec nic. Jde o to, abyste po skončení měli pocit jasnosti, vyváženosti a patřičnosti. Dejte obnos, který odráží vaši vděčnost a význam, jaký to pro vás mělo. To není žádný recept. Je to duch, který se přizpůsobuje každé jedinečné situaci. Obvykle zjišťuji, že lidé jsou docela štědří. Trvalo mi nějakou dobu, než jsem se dostal do stavu vědomí, v němž tento model chování opravdu funguje. Když mám vztek na lidi, kteří nic nedávají, když chci vyhlašováním vznešeně znějících principů nutit lidi, aby dávali více, než jim diktuje upřímný vděk, když nenápadně vyvolávám v lidech pocity viny tím, že zmiňují své obtíže oběti nebo nároky spojené s poctivými potřebami, duchem daru vůbec nežijí. Místo toho žijí v něčem, co se podobá mazanému žebráctví, a to k daru téměř okamžitě vysychá, jako by tento stav odrážel. Nejenže jsou lidé odrazováni od dávání, ale vysychá i můj vlastní pramen daru. Když jsem prozkoumával na daru založené modely podnikání a radil ostatním, jak je realizovat, objevil jsem různé nejasné motivace, které omezují jejich úspěšnost. Včetně pochybností nad tím, co člověk nabízí, nebo touhy vypadat jako bezúhonný člověk, očisťovat se od spoluviny na tom, penězi poháněném stroji, který ničí svět, nebo se prostě jen vyhýbat spletitým lidským dramatům kolem obchodu. Můj onlineový kurz Život v daru nabízí promyšlenější způsoby, jak usilovněji pracovat na očištění autentických darovacích motivací od zvyklostí a obav, které nám tržní ekonomika vštípila. Zjišťuji, že dokud jsou mé záměry ohledně darů autentické, příliv darů odpovídá jejich odlivu, nebo ho dokonce převyšuje. Někdy je způsob šíření daru na oplátku tajemný. Nelze ho jednoznačně vystopovat, nebo jeho stopy vůbec nevedou k ničemu, co jsem daroval já sám. Ale přesto někdy příchozí dar nese cosi z ducha původního obdarovávání. Někdy dar, který jsem dostal, spojuje s darem, který jsem dal. Pouze nějaký nenápadný náznak synchronicity nebo symbolu. Racionální mysl říká, že dar na oplátku nemá vůbec nic společného s tím, co jsem dal. Stejně bych ho dostal, ale srdce ví, že je to jinak. Když se budeme živit podle principů darů, budeme určitý čas žít jen s vírou, že dary přijdou, protože dar na oplátku přichází až později.
Žádnou jistotu návratnosti daru nemáme. Takže tak to vlastně zjišťujeme, jestli to vůbec myslíme vážně. Ego bojuje a neustále omílá argumenty, jak se pokoušíme nacházet nějaké zajištěné výhody. Když už žádné peníze nepřijdou, snad bych aspoň mohl dělat reklamu své štědrosti, aby mě lidé chválili. Mohl bych si také v duchu gratulovat a cítit převahu nad těmi, kteří na rozdíl ode mě tak úplně v daru nežijí. Podle mých zkušeností nám každý krok k daru nahání hrůzu. Nechat dary odcházet musí být reálné, jinak se žádné dary na oplátku nedostaví. Podnikání v daru. Dříve než aplikuji tento model na jiné druhy podnikání, uvědomme si, že jestliže pracujeme v daru od ostatních, nás neodlišuje otázka, jak nakládáme s penězi. Důležitější je záměr. Zrodila se tato práce v mentalitě daru, tedy pro vylepšení a zkrášlení tohoto světa, nebo se jedná o prostředek k získání peněz? Není žádnou hanbou vydělávat peníze na vlastní obživu a obživu své rodiny. Když to ale srdce a okolnosti dovolují, většina lidí chce také pracovat pro větší dobro. Takový druh práce se snaží fungovat v darovací ekonomice. Jenže ve spoustě podnikání dává asi větší smysl chovat se podle modelu konvenčních placených služeb a vedle toho poskytovat slevy nebo přispívat na veřejně prospěšné činnosti. V dnešní době už existuje řada firem, které tvůrčími způsoby uplatňují darovací ekonomiku. Netvrdím, že můj model je nejlepší nebo že je to jediný způsob, jak žít v daru. Jsme průkopníky nového druhu ekonomiky a aby správně fungovala, bude nutné ji zkoušet a dopouštět se omylu. Nabízím pár příkladů lidí, kteří podnikají podle jednoho či obou klíčových principů daru, které jsem probíral. Za prvé cenu. Dar na oplátku neurčuje dávající, nýbrž přijímající. Za druhé, dar na oplátku se vybírá až poté, co byl předán prvotní dar, nikoli předem. Zdaleka nejpřirozenějším využitím darovací ekonomiky je digitální obchodování, protože bez ohledu na to, zda se jedná o píseň, film, knihu, podcast nebo software, mezní náklady na výrobu se po první kopii blíží nule. Běžná tržní dynamika se neuplatňuje, jestliže zásoby jsou v podstatě neomezené. Cena je libovolná. Proč tedy produkt nenabídnout jako dar? Nechme příjemce vybrat si cenu podle vděku, který pociťují vůči tvůrci a podle touhy jej podpořit. Já osobně i ti, kterým radím, jsme zjistili, že tento přístup funguje lépe než omezení a volné verze založené na náhodném působení reklam nebo jiné pokusy vystavět umělé platební brány. Ty se zákazníkem nevytvářejí přátelský vztah. Ve svých onlineových kurzech si dávám pozor, aby byl přístupný celý obsah bez ohledu na to, kolik nebo zda vůbec účastník platí. Pro předplatitele neexistuje žádný prémiový obsah nebo zvláštní výsady. Nevyslovené poselství zní: důvěřuji vám, že podpoříte toto dílo, jestliže jste za něj vděční. Samozřejmě, že nejsem jediný, kdo tohle na internetu dělá. Internet je plný nabídek darů. Verze většiny důležitých druhů uživatelského softwaru jsou dostupné zdarma. Rád bych povzbudil ještě více hudebníků, programátorů a jiných tvůrců, aby tento model přijali. Těm, kdo si nemohou dovolit platit, umožní přístup k hojnosti produktů, podporovaných těmi, kteří mají to štěstí, že zaplatit mohou. Čímž napomáhají rozvoji smysluplné věci
a žité realitě každého, kdo myslí na druhé. Možná namítáte, ano, ale my přece musíme platit účty. Je však třeba překonat zvyk, že lidé nebudou dávat dary, pokud k tomu nebudou přinuceni. Například tím, že jim něco odepřeme. Když je nabídka upřímná a příležitost darovat přátelská, bez postranních úmyslů a srozumitelná, výsledky nás utvrzují v pravdě, že dávání a přijímání usiluje o rovnováhu. Podobně spousta hudebních skupin nabízí svou hudbu online a zdarma. Nejznámějším průkopníkem darovacího modelu pro nahranou hudbu byla skupina Radiohead, která v roce 2007 nabídla posluchačům album In Rainbows na základě pravidla zaplať kolik chceš, i když skoro 2/3 těch, kteří si album stáhli, se rozhodlo za něj nezaplatit. Statisíce lidí za ně pár dolarů zaplatili a miliony dalších kopií se prodaly na iTunes jako CDčka nebo prostřednictvím jiných kanálů. Kritikové tento úspěch zlehčovali jako anomálii, kterou umožnilo ikonické postavení skupiny Radiohead, ale tento základní model dál vzkvétá, zvláště v hudebním průmyslu, protože tradiční distribuční kanály se pro většinu skupin stále častěji stávají málo praktickými. S nedigitálním zbožím jsou darovací biznisové modely komplikovanější a vyžadují větší míru důvěry. Přesto existuje mnoho úspěšných příkladů. Moje žena Stella provozuje léčitelskou praxi na bázi darů a totéž dělá i mnoho dalších léčitelů a léčitelských center. Darovací model se využívá také v restauracích. V prvním vydání této knihy jsem uvedl restauraci One World, jeden svět, která funguje od roku 2003 v Salt Lake City, kavárnu Same, aby se mohli najíst všichni, provozovanou od roku 2008 v Denveru a Better World Cafe, kavárna lepšího světa, otevřenou v roce 2009 v New Jersey. Karma Kitchen v Berkeley v Kalifornii a dokonce některé franšízy Panera Bread, amerického obchodního řetězce rychlého občerstvení s pekárnami a kavárnami. Nyní je jich příliš mnoho, než abych je mohl všechny vyjmenovat. Schválně si vyhledejte na internetu restaurace, kde platíte, kolik chcete. Ku podivu existuje i právní firma, která už před více než 10 lety včlenila do svého podnikání prvek zaplať kolik chceš. Valorem Law Group, firma zabývající se soudními spory se sídlem v Chicagu, přidala do svých faktur řádek úprava ceny, který se objevuje na konci faktury nad prázdným řádkem cena celkem. Klient do něj napíše kladné nebo záporné číslo a celkový poplatek podle něho upraví. Velmi tuto firmu obdivuji, protože ze striktně právního hlediska je tato část faktury poměrně bláznivá. Někdo by mohl upravit fakturu vepsáním celkové platby a nic nezaplatit a firma by se právní cestou asi bránit nemohla. Nemohu nabídnout obecný vzor pro to, jak provozovat nedigitální podnik pomocí darů. Jedním z možných přístupů je účtovat peníze pokrývající pouze přímé náklady. Ty by zahrnovaly mezní náklady a přidělené fixní náklady, ale nikoli náklady utopené. Takže kdybyste například někomu zaváděli do domu instalatérské trubky, mohli byste si účtovat materiál, benzín na dopravu a snad polovinu vašich denních nákladů na běžné platby za kapitálové vybavení, to je půjčku na váš nákladák, podnikatelskou půjčku a tak dále. Jasně byste klientovi řekli, že váš čas, práci a odbornost dostává darem. Na faktuře byste uváděli celkové náklady, dále nevyplněný řádek označený jako dar a teprve pod ním řádek cena celkem. Variantou tohoto vzoru je následovat příklad firmy Valorem a uvádět
normální cenu, jež odráží tržní cenu s řádkem navíc označeným jako úprava ceny nebo úprava dle vděku. Většina lidí pravděpodobně zaplatí jenom tržní cenu. Vy jim ale můžete vysvětlit, že ji mohou upravit,

možná mysleli. Běžnou vyjednávací taktikou dnešní doby je výrok: podívejte se, tady jsou mé náklady, níž jít nemůžu. Není však o tolik jiné říct: tady jsou mé náklady, můžete mi zaplatit více podle hodnoty, kterou jste podle vašeho přesvědčení dostal. Zákazník bude mít často velmi dobrou představu o tržní hodnotě zboží nebo služeb, které nabízíte, a pokud vůbec v obchodním vztahu existuje něco jako opravdová lidskost, pravděpodobně zaplatí cenu blízkou ceně tržní. Jestliže vám skutečně něco připlatí, můžete to interpretovat jako signál vděku. Jestliže je někdo vděčný za to, co jsem mu dal, budete toužit dávat ještě více. Jestliže někdo vděk neprojevuje, víte, že dar tak úplně nepřijal. A nejspíš si podruhé rozmyslíte znovu tuto osobu obdarovat. Přeloženo do obchodního vztahu to znamená, že se rozhodnete znovu neuzavřít obchod s někým, kdo vám zaplatil cenu jen nepatrně převyšující náklady, nebo vám nezaplatil vůbec. Dáte přednost obchodu s někým, kdo použil peníze jako symbol a kdo vám jimi projevuje vysokou míru vděčnosti. A tak by to také mělo být. Někteří lidé potřebují naše dary více než jiní. Máte-li chleba, budete ho chtít dát hladovému. Vyjádření vděčnosti nám pomáhá zaměřit se tam, kde naše dary dojdou nejlepšího uplatnění. Takže právě tak, jako dnes, bude mít podnik tendenci uzavírat obchody s těmi, kteří zaplatí nejvíce, i když určitou roli mohou hrát i nepeněžní projevy vděčnosti. To je něco jiného než motivace uzavírat obchody s těmi, kteří nabízejí nejlepší cenu. A tento rozdíl je zásadní. V souladu s duchem daru není cena nabízena předem. Nejprve je nabídnut dar a teprve poté, co byl přijat, dochází k daru na oplátku. Nemohu se ubránit poznámce týkající se podobnosti mezi tímto přístupem a různými studiemi z oblasti teorie her, které se věnují otázkám altruismu a opakujících se dilemat mezi vězni. Vzpomeňte si na princip něco za něco, abyste věděli, o čem je řeč. V podstatě jde o to, že v mnoha situacích, v nichž existují opakované interakce mezi jednotlivci, které nic nespojuje a jež různými způsoby odměňují spolupráci či zradu, se jako nejlepší ukázala strategie nejprve spolupracovat a mstít se pouze tomu, kdo nedávnou spolupráci odmítl. Podobné uvažování mě vede k myšlence, že biznisový model, který jsem naznačil, může být časem vlastně finančně úspěšnější než ten běžný. Protože mentalita daru je nám dnes tak cizí, podnikání v daru někdy vyžaduje trochu poučení. Zjistil jsem, že když nějakou akci inzeruji pod hlavičkou založeno na dárcovství, někdy se k ní lidé chovají jako k něčemu nevýznamnému, co nemá velkou cenu, a myslí si, že když se za vstup neplatí, nebude to nejspíš nic hodnotného nebo důležitého. Přijdou pozdě, nebo nepřijdou vůbec, nebo od ní moc neočekávají. Vstupné je jakýsi druh rituálu vysílajícího našemu podvědomí zprávu, že tohle je něco hodnotného, nebo já tohle beru opravdu vážně. Spolu s ostatními lidmi pořád experimentujeme, abychom našli lepší způsoby, jak platbu za službu použít správně a nespronevěřit se duchu daru. Jsme na začátku nové éry a její další vývoj bude vyžadovat určitou praxi a experimentování. Je zřejmé, že v době, kdy tohle píšu, většina korporací a vlastníků firem není připravena vstoupit do modelu podnikání založeného na daru. To je v pořádku. Vždyť je přeci můžete trochu popostrčit.

0: Jednoduše, model zaveďte tak, že budete krást jejich produkty, že budete například stahovat nebo kopírovat digitální obsah jako písně, filmy, software a tak dále. Když budete cítit vděk vůči tvůrcům stažených obsahů, pošlete jim nějaké peníze. Byl bych docela šťastný, kdybyste totéž udělali s touto knihou. Bude však těžké udělat to protiprávně, protože běžný copyright si nenárokuji. Vsadím se, že stránku s autorskými právy jste si pozorně nepřečetli, i když není tak rozvláčná jako jiné podobné stránky. A obsah je dostupný online bez poplatku. Přesto v případě, že se vám opravdu podaří tuto knihu ukrást, potěší mě, když od vás dostanu nějaký obnos jako výraz vašeho vděku. Nikoli platbu za knihu podle mých či nakladatelových představ. Zážitek každého čtenáře je jedinečný. Pro někoho může být ztrátou času, jinému možná změní život. Nebylo by absurdní dostat od každého čtenáře na oplátku úplně stejný dar? Posvátné profese. Darovací model se přirozeně uplatňuje v profesích, v nichž je předávaná hodnota něčím nepostižitelným. Hudebníci, umělci, prostitutky, léčitelé, poradci i učitelé, ti všichni nabízejí dary, které se znehodnotí, když jim přidělíte cenu. Když to, co nabízíme, je pro nás posvátné, pak jediným čestným způsobem, jak to nabídnout, je darování. Žádná cena nemůže být dost vysoká, aby vyjádřila posvátnost božského. Když si jako přednášející řeknu o nějaký poplatek, svůj dar umenším. Jestliže jste příslušníkem jedné z výše uvedených profesí, mohli byste uvažovat o experimentování s darovacím modelem podnikání. Pamatujte však, že když tento model použijete jako chytřejší způsob, jak dostat zaplaceno, nebude to fungovat. Lidé dokážou odhalit falešný dar, který není darem, ale zprostředkovatelem zisku. Ve všech výše zmíněných profesích se nehmatatelné šíří prostřednictvím čehosi hmatatelného a právě to první, to nepostižitelné, se přirozeně chce usídlit v říši darů. Vlastně to platí pro každou profesi. Vždycky je tu cosi, co se nedá kvantifikovat, co přesahuje komoditu a tudíž i cenu. Každá profese je proto potenciálně posvátná. Tak například zemědělství. Co dělá z potravin čehosi hmatatelného nástroj posvátného? Pěstuje je někdo, komu velmi záleží na výživě a estetických vlastnostech potravin. Pěstují se způsobem, který obohacuje ekosystém, půdu, vodu a obecně celý život. Jejich produkce a zpracování přispívají ke zdraví společnosti. Jinak řečeno, posvátné potraviny se zabydlely v síti přírodních a společenských vztahů. S láskou jsou pěstovány pro lidi a zemi, což není žádný abstraktní vztah, nýbrž láska k této půdě a těmto lidem. Anonymně milovat nedokážeme. Možná proto mi občas anonymní charita, která nevytváří žádné propojení, připadá chladná. Ale posvátné potraviny někdo vypěstoval právě pro mě. Když pohlížíme na svou práci jako na něco posvátného, snažíme se ji dělat dobře kvůli ní samotné, spíše než aby vyhovovala něčemu vnějšímu, například trhu, stavebnímu zákonu nebo školní známce. Stavař, který vykonává posvátnou práci, možná pomocí zvláštních technik použije materiály, kterých si nikdo nevšimne, protože zůstanou po staletí ukryté ve zdech. Nedělá to kvůli nějakému racionálnímu přístupu, pouze kvůli uspokojení, že to dělá správně. Totéž platí pro majitele firmy, který platí vyšší základní mzdy, než určuje trh, nebo pro výrobce, který dalece převyšuje environmentální standardy. nemají žádná racionální očekávání výtěžku. Přesto však zisku dosahují, občas způsoby naprosto nečekanými. Nečekané výnosy jsou naprosto v souladu s povahou daru. Jak to vyjádřil Lewis Hyde, dar mizí za rohem, vytrácí se v tajemnu a my nevíme, jak k nám docestuje zpátky. Jiným způsobem, jak pohlížet na nečekané plody, které se rodí z této tajemné oblasti, je skutečnost, že když žijeme v duchu daru, dějí se zázraky. Mentalita daru je určitým druhem víry, určitým druhem odevzdanosti, což je předpokladem pro zázrak. Díky daru jsme schopni i nemožných věcí. V Oregonu jsem potkal muže, který vlastní společnost pro správu majetku a specializuje se na domovy pro nízkopříjmové seniory. Je to naprosto nemožný biznis, říká. Jeho podnikatelské odvětví je ve stavu neustálé krize, protože se v něm prolínají vzájemně působící, ale neslučitelné činitele v podobě lékařských institucí, pojišťoven, důsledků vládních regulací, chudoby klientů a všeobecného zmatku ve financování. V týdnu, když jsem ho navštívil, mu volali dva z jeho největších konkurentů a prosili ho, aby převzal jejich ztrátová zařízení. Navzdory všemu tento muž vybudoval inspirující pracoviště a důstojné prostředí, ziskový, rozrůstající se podnik, který je pro toto odvětví vzorem. Jak to dělá? Každý den, svěřil se mi. Vejdu do kanceláře, abych čelil hromadě neřešitelných problémů. Vůbec netuším, co s nimi. Takže jediná věc, kterou mohu udělat, je oddat se službě. A pak mi jako zázrakem začnou řešení padat do klína. Ten, kdo se oddává službě, je umělcem. Chápat práci jako posvátnou znamená oddat se jí a stát se jejím nástrojem. Ať už jde o hmotný, duchovní nebo společenský výtvor, podvolujeme se pokorné službě čemusi, co existovalo již dříve, ale navenek se ještě neprojevilo. Proto umělec žasne nad svým vlastním výtvorem. Takový pocit mám, kdy čtu nahlas z knihy Vzestup lidskosti a nevěřím, že jsem něco takového dokázal napsat. Jedná se o samostatnou entitu, zrodila se skrze mě, ale mým výtvorem není o nic víc, než když rodiče stvoří dítě nebo farmář zasadí špenát. Oni vyšlou impuls k životu, poskytnou místo k růstu, ale neznají a ani nepotřebují znát detaily buněčného dělení. I já jsem vyživoval svou rostoucí knihu z každého dostupného zdroje a s občasnými potížemi ji zlů na své mysli porodil do materiální podoby. Přestože intimně znám každý její detail, neopouští mě pocit, že kniha existovala už dříve a mým schopnostem se vymyká. Stejný pocit jsem měl u svých dětí. V jistém smyslu již existovali a vyrostli do toho, do čeho vyrůst měli. Což pak si může rodič přičítat zásluhy za úspěchy svého dítěte? To je jistá forma krádeže. Ani já si nemohu přičítat zásluhy za krásu svých výtvorů. Já jim pouze sloužím. Uvádím to proto, abych ukázal, že stejná logika, kterou církevní otcové Thomas Paine a Henry George uplatňovali na půdu, je uplatnitelná na plody lidské práce. Existují sami o sobě. My jsme jejich sluhové, podobně jako jsme sluhové a nikoli vlastníci půdy. Tyto plody nám byly darovány a my je dáváme dál. Proto nás přitahuje podnikání v duchu daru. Cítíme, že je dobré a správné, protože nás spojuje s pravdou. Otevírá nás proudění bohatství, které přesahuje hranice našich představ. To je původ a zrod každé velké myšlenky nebo vynálezu. Napadly nás. Jak bychom si mohli myslet, že je vlastníme? Jediné, co můžeme udělat, je předat je dál. A udržovat tak otevřený kanál, jímž budeme skrze nějž, budeme nadále přijímat posvátné dary v různých podobách.
1: Přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače.
2: Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu první části dvoudílného pořadu Pravda o generálu Gélenovi.

Reinhard Gehlen byl zakladatelem a šéfem Bundesnachrichtendienst neboli BND, tedy spolkové tajné služby v dobách studené války. Těšil se mimořádné publicitě. V dobách své největší slávy se ale pohyboval ve stínu. Neustále nosil tmavé brýle a klobouk s ohrnutým okrajem, který zakrýval jeho tvář. Do své kanceláře vcházel a vycházel zadním vchodem. Nechával kolovat své falešné fotografie. Přes všechna tato opatření je však zřejmé, že se mu snaha o anonymitu nepodařila. Na Gehlena můžeme nahlížet dvojím způsobem. Jako na bývalého nacistu, který ve své síti zaměstnával jiné bývalé nacisty, čímž diskreditoval západoněmeckou vládu. Nebo jako na agenta naverbovaného Američany, který využíval německou vládu a bývalé nacisty k prosazování Hitlerových cílů po druhé světové válce. Obě polohy jsou v jeho případě správné. V nacistickém Německu byl Gehlen šéfem Fremde Heere Ost, sekce německého generálního štábu, která prostřednictvím Abwehru, neboli tajné služby ozbrojených sil, shromažďovala vojenské informace o zemích východní Evropy. Tuto funkci zastával od jara 1942. Neúspěch první ofenzivy proti Rusku se stal osudným jeho předchůdci. Jeho tajné informace byly téměř vždycky nepřesné. Za dva roky se zdálo, že přišla řada na Gehlena. Pak Hitler rozhodl, že selhal celý Abwehr. Propustil jeho šéfa, admirála Canarise, a nařídil Himmlerovi, aby vytvořil novou jednotnou službu pod kontrolou SS. V následujících měsících padaly hlavy v celém starém Abwehru a SS převzala velení nad rozptýlenými fragmenty jeho sborů. Není ale známo, jak Gehlen přežil. Jeho organizace na východě zůstala v rámci nového systému nedotčená a on sám se stal věrným spojencem SS. To bylo první z jeho přežití. Vytvořil tak vzorec, který se opakoval nesčetněkrát. Nakonec došlo k fantastické proměně, jakou v historii jen tak nevidíme. Z hlavního Hitlerova a Himmlerova špionážního agenta na východě v experta americké CIA pro střední Evropu a později v šéfa tajné služby Německé spolkové republiky. Heinrich Gehlen se jako bývalý nacista po válce etabloval do nejvyšších západních kruhů. To opět dává vyniknout jasným nacistickým konturám Německa, které bylo hlavním hybatelem evropského projektu. Hovořil jsem o tom v dokumentu Banka, která vládne světu. Jak tohle všechno Gehlen dokázal? Jak si navzdory všem krizím dokázal udržet své postavení? Jak přesvědčil nejprve Američany a poté spolkovou vládu Konráda Adenaura, že pouze on mohl poskytovat informace z východu? A za jakou cenu si západní vlády tyto služby kupovaly? Součástí takové ceny byla skutečnost, že Gehlen byl nacistou, o kterém se vědělo, že v Adenaurově éře pokračoval nejen v metodách, ale i v kontaktech, které využíval během služby Hitlerovi. Jak je možné, že Gehlenova moc tak vzrostla? Gehlen žil na pozadí studené války a přízně amerických a německých vlád. Dokonce mu americká tajná služba koupila dům za 250 tisíc marek ve vesnici Starnbergersee, kde bydlel v uličce v čísle 29. Jak dobře Gehlen skutečně sloužil svým západním pánům? Do jaké míry dostal značným finančním prostředkům, které dostával moci a výsadám, které ho obklopovaly? O tom všem pojednává tento pořad.

Galen. Rodina na prvním místě. Galenův příběh lze vyprávět pouze v souvislosti s vojenskou existencí, která byla jeho životem. Vyrostl v Reichswehru, 100 000 armádě. Byl vždycky čistým vojenským technokratem, který mohl sloužit prakticky jakémukoli režimu, lhostejný k téměř jakékoliv politické nebo společenské situaci. Reichswehr byl jeho domovem. V Reichswehru vstřebal ideologii absolutního služebního realismu. Reinhard Galen cítil nutkání vstoupit do Reichswehru už od školních let. Ani porážka Německa v roce 1918 ho neodradila, navzdory chmurným prognózám pro vojáky z povolání. Kolegovi se svěřil. Armáda se vrátí a já budu důstojníkem. V roce 1914 se stal důstojníkem. Na svůj vstup do Reichswehru pak vždycky vzpomínal s hrdostí. Už nikdy, řekl jedné návštěvě, nebude existovat tak skvěle vycvičená a dokonale disciplinovaná jednotka jako Reichswehr. Nic nemohlo mladému Galenovi připadat přirozenější, než hledat budoucnost ve vojenské službě. Galenové byli pruští tradicionalisté a loajální monarchisté, ale vojenská kariéra nepatřila k jejich povoláním. Z matčiny strany však rodokmen vlámských šlechticů vykazoval řadu armádních důstojníků. Jeho otec, Walter Galen, už nějakou dobu snil o velké vojenské kariéře. Stal se poručíkem 19. turínského polního dělostřeleckého pluku a byl umístěný v erfurtské posádce, když 3. dubna 1902 oznámil, že v 5 hodin ráno v jeho domě na Leberstrasse jeho manželka Katarína Margaret porodila chlapečka, který dostal křestní jméno Reinhard. Křehké zdraví však donutilo Waltra Galena službu opustit. Jeden z jeho bratrů, doktor Max Galen, který žil v Lipsku, byl společníkem v nakladatelské firmě Ferdinanda Hirta a připravil Waltru Galenovi cestu do knižního obchodu. Převzal pobočku v Breslau a v roce 1908 se tam s rodinou přestěhoval a usadil se v elegantním domě na Königsplatz 1. V jehož přízemí se nacházelo královské univerzitní knihkupectví Ferdinanda Hirta. Galenovi se brzy stali vůdčími osobnostmi breslavské společnosti. Za 3 roky Reinharda poslali na König Wilhelm College, kde na učitele zapůsobil svými matematickými schopnostmi. Byl to chladný počtář, vzpomíná jeho spolužák Herbert Urban. Měl vášeň pro čísla a vzorce. Byl plachý a učenlivý. Ve třídě byl nejlepší, ale mezi spolužáky nebyl příliš oblíbený. Získal pověst vlka samotáře, zcela odtrženého od aktivit ostatních chlapců. Jakmile se ale zapojil do nějaké diskuze, ukázal se jako bystrý oponent. Díky své mimořádně chladné hlavě si brzy uvědomil, kde byla jeho budoucnost. Chvíli uvažoval o studiu fyziky, ale brzy se rozhodl stát se vojákem.

Galen. Začátky v armádě. Galenův otec odešel z aktivní služby v hodnosti kapitána. V roce 1918 byl Reinhardt připravený vstoupit k dělostřelectvu. Po úspěšném nástupu v roce 1920 si podal žádost o přijetí za důstojníka a přijali ho. 1. ledna 1921 byl kadet Galen přidělený k jednotce ve Slezsku, k 6. lehkému dělostřeleckému pluku ve Schweidnitz. Čekala ho monotónní rutina. Kvůli porážkám, odzbrojení a inflaci ztratila armáda lesk a svým důstojníkům mohla kromě vyčerpávající služby nabídnout jen vzdálené možnosti povýšení a všeobecné utahování opasků. Stále si ale udržovala arrogantní přesvědčení, že byla elitou toho, čemu se nejasně říkalo věčné Německo. Důstojnický sbor Reichswehru, ponechaný sám sobě, se tak uchyloval k uspokojení ze samotné služby a ke kultu povinnosti. Léta plynula, aniž by armáda nabídla Galenovi nějakou reálnou šanci na povýšení. Absolvoval kurzy na pěchotní a dělostřelecké škole a 1. prosince 1923 byl jmenovaný podporučíkem. Byl přidělený ke 2. baterii 3. pruského dělostřeleckého pluku, jak se tehdy jmenoval jeho starý pluk, a od té doby vedl rutinní život plný stejných povinností, podzimních manévrů a kasárenských slavností. Když byl v roce 1928 povýšený na poručíka, musel se vrátit do své staré posádky ve Slezsku jako adjutant u 1. praporu svého pluku. Galen však neměl v úmyslu ponořit se do vojenské rutiny. 10. září 1931 se oženil s Hertou von Sedlitz-Kurzbach, dcerou husarského podplukovníka, který byl vzdáleným příbuzným slavného generála jezdectva Fridricha Velikého. Galen, spojenec staré pruské šlechty, si tak vytyčil další cíl. Chtěl opustit rutinu stájí a kasáren a nastoupit do generálního štábu.

Gehlen. Hitler a kariérní růst. Oficiálně generální štáb neexistoval. Vítězové ho zakázali, stejně jako jakoukoliv vyšší válečnou školu pro výcvik německých důstojníků. Neoficiálně ale zůstal, maskovaný pod názvem Armádní oddělení vojsk, Wehrkreis. Gehlen se podrobil zkoušce a úspěšně ji složil. Od 1. října 1933 pokračoval ve výcvikovém kurzu Wehrkreis 3 Berlín pro velitelské asistenty. Koncem června 1935 kapitán Gehlen kurz dokončil a umístil se na druhém místě. Horečná militarizace Adolfa Hitlera prolomila poslední překážky Gehlenovy kariéry. Přezbrojení mu otevřelo oblasti činnosti, o kterých se mu nikdy předtím ani nesnilo, a stejně jako většina důstojníků neviděl důvod, proč by měl nacistického převzetí moci litovat. V roce 1935 nastoupil do generálního štábu, jak se vojenské oddělení smělo opět nazývat, a za necelý rok si konečně mohl připnout na kalhoty červené pásky generálního štábu. Pak se ponořil do tajného světa mužů, kteří s pomocí map, statistik a analýz studovali obranné bitvy a útočné operace budoucnosti. 6. října 1936 dosáhl Gehlen cíle všech ambiciózních důstojníků generálního štábu a přešel do operačního sektoru generálního štábu. Ten zůstal jeho tajnou vášní, i když za rok ho převelili do sektoru opevnění. Pak se v souladu s předpisy vrátil do armády a převzal velení 8. baterie 18. dělostřeleckého pluku v Lignicu. Když vypukla druhá světová válka, byl velícím důstojníkem 213. pěší divize. Tento pluk byl slezskou záložní divizí, sformovanou v létě 1939, a jeho vrchním velitelem byl generál Lehom de Courbier. Měla být zálohou skupiny armád Jich a do Polska pronikla přes její levé křídlo. Do bitvy však dorazila pozdě. Když se 10. dne polského tažení měla divize možnost zúčastnit bojů u Bzury, polský odpor se zhroutil dříve, než Gehlen mohl svou formaci vyvést do první linie. I tak jeho nadřízení odměnili jeho úsilí prvním vyznamenáním, které obdržel. Železným křížem 2. třídy. Gehlen se pak vrátil do operačního sektoru. Jako vedoucí opevnění se Gehlen brzy zapojil do složité práce generálního štábu. Organizoval plány možné bojové linie ve Francii v rámci chystané ofenzivy na západě. Umisťoval opevnění proti Rusům v okupovaném Polsku a navrhoval protitankové příkopy. Gehlen se postupně stával nepostradatelným v této armádní divizi.

Gélenova skupina Východ. V říjnu 1940 byl Gélen povýšený. Byl jmenovaný vedoucím skupiny Východ v operačním oddělení plukovníka Adolfa Heusingera. Gélen se tak poprvé dostal do kontaktu s tím, co se mělo stát jeho celoživotním zájmem. Skupina Východ se podle oficiálního schématu zabývala otázkami všeobecné strategie ve východní oblasti a v jihovýchodní oblasti severně od Dunaje. A Rusko nakonec začalo Gélena fascinovat. Toto povýšení Gélena zblížilo s Adolfem Heusingerem, vedoucím sektoru, který ho uznával jako vysoce kvalifikovaného důstojníka. 19. února 1941 o Gélenovi v důvěrné zprávě napsal: je vším, čím by měl administrativní důstojník být. Vysoce nadprůměrný v osobnosti, schopnostech a práci. Vykazuje velké operační schopnosti a je schopen vytvářet plány. Je další tragikomedií, že Adolf Heusinger se po válce stal generálním inspektorem Bundeswehru, tedy západoněmeckých ozbrojených sil. Zatímco Reinhard Gehlen se pak stal šéfem západoněmecké tajné služby BND, kterou navíc sám založil. Dva bývalí vysocí nacisté, kteří formovali nové Německo. Jejich přátelství mělo historický význam. Heusinger nastartoval Gehlenovu kariéru v tajné službě. Po válce Gehlen poskytl Heusingerovi místo ve své organizaci. Každý z nich byl svým způsobem jedním ze zakladatelů Bundeswehru. Prostě nacističtí kámoši, kteří se navzájem podrželi. Vraťme se ale do roku 1940. V Heusingerově operačním sektoru se Gehlen stále více zabýval tématem Německo a Východ. Při plánování opevnění v okupovaném Polsku už předvídal konflikt se Sovětským svazem. Ačkoliv byl v zásadě antikomunista, při vyhlídce na rusko-německou válku se mu zvedal žaludek. Přesto Gehlen, vojenský expert, nemyslel na nic jiného než na poslušnost. Pokorně následoval vůdcovo dobyvačné tažení na rozlehlý Východ. Málo se ví, že Gehlen byl také jedním ze signatářů studie, která představovala ofenzívu proti Bosporu a Sýrii. Vypracoval operační plán pro obsazení severního Řecka. Během jediného dne vytvořil plán tažení proti Jugoslávii. Nejdůležitější ale bylo, že Gehlen hrál důležitou roli v operaci Barbarossa. Řešil problémy předsunutých záložních sil. Vytyčil dělící čáru mezi předsunutými skupinami a armádami. Řešil také počáteční problémy dopravy během invaze. Za takový výkon se mu dostalo zvláštní odměny. Válečný kříž první a druhé třídy. 1. dubna 1942 byl podplukovník Gehlen převelený k zahraničním armádám Východu a o měsíc později se oficiálně ujal vedení sektoru. Gehlenova sága začala. Toto jmenování mu zajistilo klíčovou pozici ve světě tajných služeb a vojenského zpravodajství. O tajné službě, jejich špionech, tajných stanicích a kódech toho věděl jen málo a do té doby se s problémem nepřátelské špionáže téměř nesetkal. Gehlen věděl, že se mohl vyvarovat chyb z minulosti, jen když zorganizuje vlastní tajnou službu a zvýší produktivitu zpravodajských služeb. Věděl také, že se musel stát nezávislým na konkurenci a intrikách svých rivalů na zpravodajském poli. Bylo třeba vybudovat zcela nový stroj. Právě tady se položil základ Gehlenovy moci nejen za Hitlera, ale i po druhé světové válce. Tento vliv ho vynesl až na vrchol západoněmecké, dnes německé tajné služby BND.

Gehlen, Wessel, Heere. Trojice německých tajných služeb. Gehlen byl přesvědčený, že německé zahraniční armády východu potřebovaly reorganizaci od shora dolů. Bylo třeba najít nový systém hodnocení a nahradit starý, opotřebovaný personál lepšími lidmi. Gehlen si ponechal jen velmi málo starých šéfů nebo administrativních důstojníků. Byli propouštěni jeden po druhém. Zůstat mohl pouze mladý personál nebo důstojníci, kteří nedávno vstoupili do jeho služeb. Mezi posledně jmenované patřil kapitán Gerhard Wessel, bývalý zpravodajský důstojník 1. armádní divize. Nastoupil v prosinci 1941 a ve zpravodajské službě si už udělal jméno. Wessel se narodil 24. prosince 1913 v Neumünsteru jako syn evangelického faráře, kterého gestapo dočasně zatklo za kacířské výroky z kazatelny. Stejně jako Gehlen sloužil u dělostřelectva a prošel štábní školou. Jeho kolegové ho považovali za rezervovanou a neproniknutelnou osobnost, ale Gehlen brzy pochopil, že jeho analytický mozek mohl být pro něj značně cenný. Měl také další, osobnější důvod, proč si Wessela držet na blízku. Gehlen byl osamělý člověk, špatný konverzační typ, v neformální diskuzi téměř němý. Za to Wessel, který měl naopak dobré vyjadřování a dokázal přesvědčivě podat případ, mohl svému šéfovi pomoci v mnoha nepříjemných situacích, zejména na společenských akcích. Gehlen se ale domníval, že Wessel byl ještě příliš neskušený na to, aby byl jmenovaný jeho zástupcem a zastával vysokou funkci na generálním velitelství. Potřeboval muže, který se vyznal v Rusku. Tím člověkem byl major Heinz Dankhere. Heere byl přesně tím typem důstojníka, kterého Gehlen ve svých službách chtěl. Narodil se v roce 1909 v Alsasku a byl tedy poměrně mladý. V roce 1942 mu bylo 33 let. Ve velmi mladém věku sloužil u 13. jezdeckého pluku a získal bojové zkušenosti v několika kampaních. Kromě toho znal východ. V raném věku se naučil rusky, přátelil se s ruskými emigranty a procestoval Estonsko, Karélii a Besarábii. Gehlen a Heere měli mnoho společného. Oba byli rytíři. Oba věřili v konečné vítězství Německa. Oba se stavěli proti politice nadřazené německé rasy na východě, aniž by si uvědomovali, že masové zločiny nacismu v Polsku a Rusku byly typickým a logickým projevem režimu, jemuž tak loajálně sloužili. Gehlen si majora Heereho oblíbil natolik, že ho jmenoval svým pobočníkem. Tak vznikla nejúspěšnější trojice, jaká se kdy v dějinách německé tajné služby objevila. Gehlen, Heere a Wessel. Od té doby byla jejich jména spojená s triumfy a porážkami organizace známé jako Východní zahraniční armády, která se v letech 1945 a 46 transformovala na Gehlenovu organizaci a později na západoněmeckou tajnou službu BND. Gehlenovým hlavním problémem bylo okamžité rozšíření skupin, které se zabývaly Ruskem. Neúnavně prohledával vojenské personální agentury a stále hledal dobrý lidský materiál. Nabíral důstojníky a vědce z východu, pastory a studenty, právníky a administrátory. Hlásili se mu lidé všeho druhu, které přitahovali přísné požadavky, jež Gehlen na svůj tým kladl. V Gehlenově skupině se shromáždilo mnoho nesourodých osob, od kterých získával zpravodajské informace z východu. První skupina byla rozdělená do tří sekcí, které odpovídaly třem skupinám armád na východní frontě. Každá měla tajemníka, asistenta a adjutanta, jejichž úkolem bylo zaznamenávat situaci nepřítele na frontě své skupiny armád. Čtvrtá sekce se zabývala partyzánským bojem a pátá leteckým průzkumem. V
Všechny sekce první skupiny musely denně podávat hlášení o situaci sovětských formací na své frontové linii. Museli připravovat skripta pro pozorování nepřítele, která předával náčelník sektoru, a mapy nepřátelské situace. Museli také vypracovávat výsledky leteckého průzkumu a přeskupení nepřítele. Každá informace o ruské jednotce byla ověřená a začleněná do situačního hlášení. Bojový řád musel uvádět umístění jednotky, způsob jejího zásobování, historii jejího vzniku, vybavení a personál. Pak začal složitý proces počítání, odečítání a sčítání, známý jako výpočet kapacity nepřítele. Vyhodnocovala se skutečná bojová síla sovětských jednotek, odečítaly se ztráty a odhadoval se jejich bojový potenciál. Druhá skupina prováděla ještě sofistikovanější vyhodnocování. Jedna sekce procházela hlášení s cílem získat operační záměry sovětského vrchního velení a získat přehled o ruských zálohách, jejich organizaci na nejvyšší úrovni a jejich obranném aparátu. Druhá sekce zkoumala výpovědi válečných zajatců, informace německých odposlechových služeb a články publikované v ruském tisku. Třetí se zabývala hospodářskou a zbrojní situací nepřítele. Čtvrtá připravovala memoranda o zásadách sovětské strategie. Pátá dohlížela na výslechy zajatců. Všechny tyto informace, poznámky a statistiky se nakonec shromáždily v ocelových složkách centrální sekce. Tato sekce měla ve své péči něco, co způsobilo senzaci u Rusů, Američanů i Britů, když Hitlerova říše skončila. Pořadač zahraniční armády východu. Vedoucí této centrální skupiny se jmenoval Ritter a měl dva pomocníky. Poručíka Lečerta a pokladníka Wiesemana. Vedli abecední pořadač jednotek a zvláštní abecední pořadač, který obsahoval všechno, co Němci věděli o velitelích Rudé armády a o zařízeních, organizacích, výcvikových školách a počtu stanovišť protažení. Osobní spisy byly obzvláště důležité, protože zaznamenávaly podrobnosti o sovětských generálech a všech pověřených důstojnících, počínaje veliteli divizí. Gehlenova skupina začala spolupracovat s Abwehrem, tedy tajnou službou ozbrojených sil. Jako velitel na východě byl vybraný major Hermann Baun, šéf první ruské sekce Abwehru. Hermann Baum se stal vedle Gehlena, Hereho a Vesla čtvrtým zakladatelem BND. Baun znal Rusko a Rusy jako málo který německý důstojník. Narodil se 17. prosince 1897 v Oděse, hovořil rusky a ukrajinsky, ale také anglicky a francouzsky, a po přestěhování do Lipska se o Rusko zajímal i nadále. Byl kapitánem pěchoty, povýšený v roce 1937 a v roce 1939 nastoupil do Abwehru, kde byl považovaný za nejschopnějšího ze všech expertů v Rusku. Baunova chapadla sahala až do Moskvy. Jeho tajným emisárům se podařilo proniknout do Stalinova nejbližšího okolí. Jedním z nich byl i soudruh Vladimír Minský, tajemník ústředního výboru komunistické strany Bílého Ruska, který byl v roce 1941 uvězněný a obrácený na nacistickou ideologii. Vrátil se do Moskvy jako Baunův agent v Kremlu a byl připravený kdykoliv pracovat pro Němce. Frontový průzkumný oddíl číslo 103 měl přímé spojení s Moskvou, rádiovou skupinou známou jako Flamingo, operující za zdmi Kremlu. Jeho vedoucí, muž jménem Alexandr, se stal kapitánem záložního spojovacího pluku, čímž získal přístup k tajemstvím Rudé armády. Další spojení s nejvyššími kruhy ruské armády bylo prostřednictvím ruského generála Turguta, který byl v exilu. Žil ve Vídni a pracoval v tamních kancelářích Abwehru. Udržoval radiostanice na Kavkaze a na Urale. Jejichž prostřednictvím komunikoval s antistalinisty mezi nejvyššími důstojníky Rudé armády.
Nejsenzačnější informace o ozbrojených silách však pocházely od tajemné postavy židovského obchodníka Klata, jehož krycí jméno bylo Max. Jeho informace byly tak důkladné, že skeptici často uvažovali, zda Max nebyl dvojitý agent, který Němcům dodává sfalšované ruské materiály. Nikdo neznal pravdu, že Max měl prostřednictvím Isono Kiyoshi, novináře žijícího v Sofii, přístup k japonské tajné službě, která byla o Sovětském svazu informovaná lépe než kdokoliv jiný. Díky vyhodnocování ukořistěných materiálů, tajné službě, kontrašpionáži, vyhodnocování nepřítele, výslechům zajatců a průzkumu frontové linie měl Gehlen konečně k dispozici organizaci, která mu umožňovala plnit jeho velký úkol. Zahraniční armády východu pak skutečně začaly poskytovat zpravodajské informace. Němci měli tak přesný přehled o vojenské situaci Ruska a jeho strategii, že mohli předem vypočítat, jakou akci pravděpodobně podnikne. Neexistovala žádná ruská formace, o jejímž stavu by Němci nevěděli. Žádná obecná nebo speciální zbraň, o které by nevěděli. Každý sovětský generál nebo každý velitel Rudé armády od brigádního generála výše a každý vrchní velitel od úrovně armádního sboru výše se vyskytoval v německých záznamech. Gehlenova zpravodajská mašinérie jela na plné obrátky. Abych nespomaloval spád příběhu, nebudu se zabývat pádem admirála Canarise a rozpuštěním Abwehru v únoru 1944. Tyto souvislosti není možné vynechat, ale pro nás je zbytečné je podrobně rozebírat.

Galen. Útěk a zadržení Američany. Díky svým hlubokým znalostem potenciálu nepřítele si Galen brzy uvědomil, že válka skončí porážkou Německa. Nespornými vítězi se stanou Američané. Galen byl přesvědčený, že Západ bude jednoho dne potřebovat německou podporu proti Sovětskému svazu, a proto pro Galena a jeho tým představovali zpravodajské informace o Rusku hotové terno. V polovině roku 1944 Galen předpověděl, že spojenectví mezi západními mocnostmi a Sovětským svazem se rozpadne, jakmile bude společný nepřítel poražený. Galen se mohl na přesun diskrétně připravovat již od února 1945, protože jako zástupce šéfa strategické skupiny hlavního velení armády byl pověřený plánováním přesunu všech sekcí hlavního velení po silnici. Pod touto záminkou dal přednost přesunu své organizace a jejich archivů. Galen se 4. dubna vydal se zástupcem náčelníka Veslem do Bad Elstru v Sasku, kde byl umístěný podplukovník Hermann Baun. Při zpětném pohledu mělo toto setkání historický význam. Měsíc a 4 dny před kapitulací nacistického Německa byl v Bad Elstru dohodnutý plán následného spojenectví mezi Washingtonem a Bonnem. V městském kurhotelu tito tři muži nastínili projekt, který jim měl zaručit novou kariéru. Pak přešli k naléhavějšímu problému, jak se spojit s Američany. Baun nabídl, že vyšle několik svých důstojníků, aby se dostali na americkou základnu v Durinsku, aby, jak vysvětluje ve svém deníku, mohli začít spolupracovat s Američany. Galen namítl, že američtí vojáci by každého německého důstojníka okamžitě uvrhli do zajateckého tábora. Nakonec bylo dohodnuto, že jak Galen, tak Wessel a Baun byli oprávněni individuálně využít první příznivé příležitosti a nabídnout své služby nejvýše postavenému americkému důstojníkovi a že každý z nich mohl mluvit jménem ostatních dvou. Nakonec se tři budoucí spojenci Američanů dohodli na tom, jak se budou vzájemně kontaktovat, pokud budou oddělení. Jako heslo pro operaci si zvolili písmena FHO a jako lidskou poštovní schránku doktora Rudolfa Grábera, katolického kanovníka, profesora církevních dějin a pozdějšího biskupa v Regensburgu. Sledujeme tu opět vysokou angažovanost katolické církve, která všemožně nacistům pomáhala. Hovořil jsem o tom v pořadu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA, nebo v dalším pořadu Držte si Bible. 5. dubna vydal Galen na operační základně v Zosnu svůj předposlední rozkaz. Kopie spisů, hlášení, leteckých snímků, vyhodnocení a archiválí se zabalily do 50 ocelových krabic a Galen určil určitá místa ve Wendelsteinu a Algu, která měla sloužit jako úkryty pro tuto cennou dokumentaci tajné služby o Sovětském svazu. Hitlerovo odvolání Galena 9. dubna jeho plány nezměnilo. Wessel, který ho nahradil, pokračoval ve vedení sekce stejným způsobem. Za 10 dní přišla ta správná chvíle. Berlín byl téměř obklíčený Rusy a vrchní velení armády bylo nucené evakuovat svůj tábor v Maybachu a ustoupit do neobsazeného Týlu Německa. Za pár dní se Galen připojil ke skupině v Bavorsku a převzal velení. Cestoval v jednom z jeepů Wehrmachtu, které byly koncem dubna 1945 k vidění, jak se proháněli sem a tam kolem Špicberského jezera v Bavorsku. Kolona vozidel se od jezera vzdálila a vydala se po 10-kilometrové silnici, která vedla lesem do Valepu. V Galenově autě byli i další důstojníci jeho skupiny. Protože silnice byly zablokované, Galen musel uprchnout do hor. Předvoj jeho skupiny už zakopal krabice s mikrofilmy vysoko v horách a udělal si zásoby, které by vystačily na několik měsíců. Za pár dní přijel Wessel,
který vedl zpravodajskou službu jižního velitelství v Bad Reichenhallu. On a tři štábní důstojníci se usadili v části hor vzdálené 15 až 25 kilometrů od Gehlenova úkrytu. Zatímco americké tanky projížděly Bavorskem, Gehlen stále trval na tom, že ho předsunuté jednotky sotva odvezou k americkému generálovi, ale jednoduše ho pošlou do zajateckého tábora. Čekal, až projde druhá a třetí vlna, kterou tvořila divizní a armádní komanda. Každé ráno před východem slunce Gehlen a jeho důstojníci vystupovali nahoru v domnění, že ji Američané nebudou prohledávat jinak než jeepem. Každý večer se vraceli do úkrytu s jistotou, že jeepové hlídky operují pouze ve dne. Gehlenův úkryt tak zůstal Američanům neznámý, ale nakonec ho přece jen vypátrali a zatkli. Gehlena převezli jeepem do Misbachu, kde sídlil oddíl americké kontrarozvědky CIC pod velením kapitána Mariana Portera. Generál se mu představil. Jsem vedoucím oddělení východních zahraničních armád vrchního velení německé armády. Ano, generále, odpověděl důstojník CIC. Gehlen pokračoval. Mám informace, které jsou pro vaši vládu nesmírně důležité. Na Američana to však neudělalo dojem. To říkají všichni, opáčil a nechal ho odvést do zajateckého tábora v Salzburku. Gehlen nikdy nezapomněl na své zklamání z takového přijetí. Ti, kdo ješitného generála znali, říkali, očekával, že mu Američané padnou do náruče. Človíček z Misbachu to neudělal a Gehlen se cítil uražený. Je téměř jisté, že velitel jednotky v Misbachu o existenci Gehlenovy skupiny vůbec nevěděl a proto nechápal význam jejího dopadení. V květnu 1945 měla americká kontrarozvědka v Německu pouze 7 expertů, kteří sídlili v Heidelbergu a Frankfurtu. Ve stejné době se Baun a jeho důstojníci skrývali před francouzskými okupačními jednotkami. V pravý čas se vzdali americkým týlovým jednotkám, které je také poslali do zajateckého tábora. Dnes nelze s jistotou říci, kdo se jako první dostal do kontaktu s nejvlivnějšími americkými kruhy, jak bylo dohodnuto v Bad Elstru.

Gehlen, bývalý nacisté v americkém žoldu. Gehlen se brzy dostal do kontaktu s těmi správnými Američany. K pátrání po materiálech a personálu německé tajné služby zřídili západní spojenci dozorčí komisi, v jejímž čele stál americký generál Lovell Rooks. Rusové zřídili další komisi pod vedením generálporučíka Trusova. Už 13. května si Rooks vyžádal jmenný seznam důstojníků německé tajné služby, příručky včetně služebních instrukcí, schémat a manuálů o vojenských zpravodajských kanálech. Američané se dozvěděli o ruském zájmu o Gehlenovu skupinu a okamžitě zareagovali. 19. května zatkli podplukovníka Scheibeho, Gehlenova zástupce ve Flensburgu. Ocelovou krabici s fotostatickým materiálem, kterou Scheibe vlastnil, zabavil už dva dny předtím americký podplukovník Austin. Důstojníci americké tajné služby G2 začali pátrat po Reinhardu Gehlenovi, o kterém se proslýchalo, že se nacházel někde v zóně okupované Amerikou. To se dozvěděli ve Flensburgu. Gehlena nakonec objevil plukovník G2 William Philip, velitel speciálního zajateckého tábora v Oberurflu, kam Gehlena poslala americká kontrarozvědka CIC 6 týdnů po svém zatčení. Tak se do Gehlenova života po válce dostali lidé, kteří se zasloužili o úspěch jeho budoucí kariéry. Edwin Siebert, narozený v roce 1897, se specializoval na dělostřelectvo, byl bývalým vojenským ataše a profesorem vojenských věd. Stejně jako Gehlen, vstoupil do tajné služby až v pozdním věku. Od března 1944 měl Siebert na starosti zpravodajství sil, které postupovaly do Francie. Studoval myšlenky německé armády. Zatímco v této zemi ještě probíhaly boje, byl připraven využít důstojníky Adolfa Hitlera ve prospěch americké strategie. S tímto návrhem přišel Gero von Gavernitz, Američan německého původu, který byl poradcem Elena Dallise, důstojníka americké rozvědky ve švýcarském Bernu. O bratrech Dallisových jsem natočil pořad Hořké ovoce Guatemaly, který je pro pochopení jejich role stěžejní. Následně se

Galen získal povolení k vytvoření Galenova velitelského jádra, které sídlilo nejprve v oddělení historického výzkumu a poté ve zpravodajském centru 7. armády ve Wiesbadenu. S ním i s jeho bezprostředními spolupracovníky se zacházelo jako s velmi důležitými osobami. Dokonce i američtí důstojníci byli při vstupu do ubikací jádra závislí na Siebertově výslovném povolení. Aby mohl Galen Američany plně poučit, začal psát 129-stránkovou zprávu o sobě a své práci. Začátkem srpna Galen předložil Američanům výsledky první poválečné práce německé velitelské skupiny. Umístění, sílu a složení sovětských divizí, číselný seznam výroby zbrojních závodů v Sovětském svazu, letecké snímky železničních uzlů a zprávy o morálce Rudé armády a ruského lidu. Siebert se už přesvědčil o Galenově užitečnosti. Šéfovi velení Bedlovi Smithovi vysvětlil. Od Galena chceme, aby vytvořil německou zpravodajskou službu financovanou Spojenými státy a zaměřenou proti Sovětskému svazu. Bedl Smith projektu požehnal, ale ani on, ani šéf G2 o tom neinformovali vrchního velitele Eisenhowera. Bedl Smith navíc nechtěl kompromitovat svého vrchního velitele, který jako zástupce Washingtonu vedl jednání s maršálem Žukovem, sovětským vrchním velitelem. Cítil, že by se mohl ocitnout v obtížné situaci, kdyby vyšlo najevo, že Američané a Němci spolupracovali na linii tajných služeb. V srpnu 1945 Siebert vyslal svého chráněnce Galena do Washingtonu. O této cestě se vyprávěly zvláštní historky. Galen prý cestoval v uniformě dvouhvězdičkového amerického generála se všemi vyznamenáními. Pravdou však je, že cestovali v přestrojení. Měli velké potíže se sháněním obleků a ještě větší potíže s balením věcí. Neměli žádné kufry. Například plukovník Konrad Stefanus musel jako kufr použít pouzdro na housle, takže skupina německých důstojníků vypadala jako taneční orchestr. Bylo to samozřejmě poprvé, co jim bylo dovoleno použít letadlo určené pro amerického generála. Do Washingtonu letěli oficiálním letadlem Bedla Smise, Eisenhowerova šéfa velení. Galen vzpomínal, že souhlasili, aby sebou vzal 6 členů svého týmu. 7 Němců přijelo na začátku září a zahájilo první poválečná německo-americká jednání. Němci našli ve svých amerických kolezích pozorné posluchače. S Galenem jednali mimo jiné brigádní generál John Magruder, šéf jednotky OSS, předchůdkyně CIA a generál poručík George Strong, šéf vojenské rozvědky a Siebertův nadřízený. Brzy navázali srdečné vztahy. Souhlasili téměř se vším, co Galen navrhoval. Mezitím však Galen pověřil Vesla, kterého nechal v Německu, aby prozkoumal, kde se nacházel Baun, třetí muž paktu z Bad Elstru. Galen nevěděl, že Baun už byl v Siebertových službách. Prováděl experimentální přípravy na vytvoření německé zpravodajské organizace ve službách Ameriky. Zatímco Galen vysvětloval výsledky své práce ve Washingtonu, Baun strukturoval první sekci, rozvědka, a třetí sekci, kontrarozvědka, které měly tvořit základy organizace tajných služeb zaměřené proti Sovětskému svazu. 10. října 1945 předložil Baun Siebertovi původní plán špionážní a kontrašpionážní organizace. Za 4 dny si Siebert vyžádal podrobnější program. Mezi 10. a 28. listopadem na Siebertův příkaz konclak plukovník G2 objížděl s Baunem americkou zónu a hledal důstojníky pro vytvoření týmu, jejichž jména navrhl Baun. Většina z nich byli bývalí důstojníci Abwehru admirála Canarise. Měli zaručenou ochranu před americkými okupačními silami. Mezitím Galen stále pobýval v Americe, kde nakonec zůstal téměř rok, do 1. července 1946. Galen a jeho společníci pak dorazili do Taunusu 9. července, kde se setkal s Baunem.

Baun se specializoval na shromažďování informací, Galen na posuzování jejich hodnoty. Američané požádali Galena, aby vypsal cenu za poskytování aktuálních zpráv o situaci v Sovětském svazu a ve zbytku východního bloku americké vládě. Podrobnosti dohody, uzavřené písemně v květnu 1949 s nově vzniklou CIA, se projednaly ve Washingtonu mezi Galenem a americkými důstojníky odpovídající hodnosti. Federální tajná služba jednou poskytla vodítko k obsahu celé dohody, když zveřejnila memorandum s instrukcemi v době Galenova odchodu do důchodu v roce 1968. Podle něj dohoda mezi Galenem a Američany obsahovala následující zásady. Organizace nebude pomocnou organizací americké tajné služby, ale zcela německou organizací pod výhradní kontrolou Galena, který by udržoval kontakt pouze prostřednictvím styčných důstojníků. Organizace by měla sloužit ke shromažďování zpravodajských informací o zemích východního bloku. Po ustavení suverénní německé vlády by byly všechny předchozí dohody zrušené a organizace by byla odpovědná pouze této vládě. Nemohly by být určené žádné mise ani shromažďované informace, pokud by byly v rozporu s německými zájmy. Americké ministerstvo války Galenovi podmínky přijalo. Vytvořil se poradní výbor, který měl řešit případné problémy na vysoké úrovni. Jeho členy byli dva vysocí úředníci americké tajné služby ministerstva. Právník Loftus Becker a profesor Sherman Kent, kteří později zastávali významné funkce v CIA. O finanční stránku se staral Walter Wright Wolf, bankéř z Wall Streetu. První roční rozpočet Galenovy skupiny činil 3,4 milionu dolarů. Uzavření dohody mezi Galenem a ministerstvem války by probíhalo mnohem pomaleji, kdyby Galen neměl podporu kapitána americké tajné služby Erika Waldmana, později profesora politologie a autora knihy o spolkových ozbrojených silách. Byl si jistý Galenovými schopnostmi a byl to právě on, kdo přesvědčil vojenské představitele, aby se pro něj rozhodli. Koncem června 1946 Waldman odcestoval do Německa a sdělil svému šéfovi generálu Siebertovi, že Washington oficiálně schválil vytvoření německé tajné služby za předpokladu, že za sběr a vyhodnocování informací bude zodpovědný jediný muž Reinhard Galen. Baunovi, Galenovu partnerovi, nikdo neřekl, že Galen bude stát v čele této organizace. Baun se to dozvěděl, až když se oba v srpnu podruhé sešli, aby projednali problémy s náborem zaměstnanců. Galen mu ukázal plán, podle kterého byl Baun jmenovaný vedoucím informační sekce a Vessel vedoucím hodnotící sekce. Do čela organizace jmenoval Galen sám sebe.

Gehlenova organizace. S nacisty se musí počítat. Gehlen začal skromně. Původní tým jeho organizace se ubytoval ve dvou domech v Taunusu mezi Falkensteinem a Kronbergem, v zámku Kranzberg a v loveckém zámečku, který zrekvírovali Američané a který patřil Georgovi von Oplovi, majiteli přírodního parku. V nedalekém modrém domě se nainstalovaly první radiostanice dodané americkou armádou. Baun poznamenal. Zásobování ze strany Američanů bylo velkorysé, co se týče peněz i vybavení. Kvóta benzínu byla přiměřená. Gehlen pověřil Bauna vedením jedné ze dvou sekcí, na které rozdělil svou organizaci. Baunova první sekce, akvizice, byla zodpovědná za shromažďování veškerého informačního materiálu, zatímco druhá sekce, vyhodnocení pod vedením Vesla, byla zodpovědná za analýzu a srovnávání tohoto materiálu. Gehlen se ujal celkového vedení organizace. V uzavřeném prostoru tábora Oberurfl shromáždil malou skupinu, která nastínila program budoucí činnosti organizace. Tento tábor se jmenoval Tábor King. Kdo jste poslouchali můj čtyřdílný pořad Král jedů Sidney Gottlieb, jistě vám už svítá. Tábor King byl hlavním centrem, ze kterého se rozbíhaly nitky tzv. Bezpečných domů. V těchto domech Američané prováděli brutální výslechy týrání a mučení obětí v rámci programu MK Ultra. A právě v tomto táboře King se také shromáždila první skupina Gehlenovy organizace bývalých nacistů. Jak krásně to do sebe všechno zapadá. Když Gehlen vydal první rozkazy k akci, čítal tým jeho organizace 50 mužů. To ale přirozeně nestačilo na realizaci ambiciózního programu. Bylo zapotřebí více hodnotitelů, více poslů a více informátorů. Na podzim 1946 se vyslali kvalifikovaní náboroví důstojníci, aby zorganizovali doplňovací tým, vybraný z množství nezaměstnaných bývalých důstojníků Abwehru a dalších armádních skupin. Gehlenovi emisaři ale museli být opatrní. Vzhledem k tomu, že Německo bylo okupované čtyřmi různými mocnostmi, bylo snadné vzbudit podezření kterékoliv ze spojeneckých tajných služeb. A co mohlo být podezřelejší než tajemná Gehlenova organizace? Nakonec se ale podařilo naverbovat vysoké šarže bývalých nacistů. Navíc Gehlen jako bývalý důstojník generálního štábu nacistického Německa považoval svou organizaci za něco víc než jen obyčejnou tajnou službu. Byla to pro něj líheň důstojníků, kteří přišli o svá místa, ale kterým by díky svým vztahům s Washingtonem mohl jednoho dne nabídnout možnost obnovit armádu a nový generální štáb. Za tímto účelem nabídl Gehlen svému bývalému nadřízenému Adolfu Heusingerovi místo ve své organizaci. A ke Gehlenovi se přidávali další a další.

Gehlenova organizace, ústředí v Pulachu. Postupem času se z Gehlenovy organizace stala velká oficiální instituce. Ubytovací prostory, které používala v Taunusu a které byly i tak dočasné, se staly příliš malými. Gehlen už žádal o větší prostory, kde by se mohly ubytovat rodiny jeho spolupracovníků. Jako vojáci byli už léta odloučení od svých manželek a dětí a v organizaci měli zakázaný kontakt s vnějším světem. A vždycky také hrozilo nebezpečí, že některý z rodinných příslušníků zaměstnanců bude unesený. Na podzim roku 1947 podnikl Heere spolu s americkým styčným důstojníkem plukovníkem Liebertem průzkumnou cestu po americké zóně. Oba měli poměrně jasnou představu o tom, co bude potřeba pro operační základnu tajné služby. Měla by být dostatečně velká, aby se do ní vešly všechny sekce v přilehlých budovách. Neměla by být uvnitř města, ale ani příliš daleko od něj. Chystali se vrátit ze Stuttgartu do Frankfurtu, když si Heere vzpomněl na skupinu budov, kde kdysi za války dočasně pobýval. Byla to nadace Rudolfa Hesse v Pulachu, vesnici 9 km jižně od Mnichova na břehu Isaru. Liebert a Heere našli v Pulachu přesně to, co hledali. Komplex asi 21 a dvoupodlažních domů, chatrčí a protileteckých krytů, obehnaný kilometr dlouhou zdí. Byl postavený v roce 1936 pro pomocníky vůdcova asistenta Rudolfa Hesse a nějakou dobu byl také sídlem Martina Bormana. V dubnu 1945 si tu zřídil své sídlo polní maršál Kesslering. Pak jej obsadili poštovní cenzurní orgány americké armády. Po prohlídce areálu se Liebert rozhodl, sem musíme přijít. A bylo rozhodnuto. Američtí cenzoři byli nuceni odejít a 6. prosince 1947 je nahradil Gehlen se svým sborem asistentů. Toto datum navrhlo pro tuto oblast název Tábor Nikolas. Členové týmu si přivezli své rodiny. Gehlen s manželkou Hertou, dcerami Katarinou, Hertou a Gretou a synem Felixem Kristofem se ubytovali v Bormanově bývalém domě, bílém dvoupatrovém domě uprostřed sídliště. Byl postavený v typickém nacistickém stylu. Nahoře na vstupních dveřích byla vidět německá orlice z kamene, ale s prázdnými drápy, protože americká cenzura hákový kříž rozbila a odstranila. Na hlavní stěně velké jídelny v přízemí ženy s velkými poprsími pletly kukuřičné stéblo na výrobu žlutých náhrdelníků. V zahradě se na podstavcích opírali štíhlí chlapci v gymnastických pózách. Do toho šuměla fontána. Netrvalo dlouho a z tábora v Pulachu se stalo ústředí německé tajné služby. Navzdory vlajce s hvězdami a pruhy, která vlála nad vstupní branou americkým vojákům, kteří kontrolovali propustky a misím, které určovali američtí důstojníci. Počátkem roku 1948 Gehlen do Pulachu přemístil 200 členů svého týmu. Brzy potom oznámil těm, kteří byli ženatí, že tu mohli žít jejich manželky a děti. Gehlenova organizace se stala v rámci tajné služby velkou rodinou. Gehlen, který byl rodinný typ, zařídil pro mnoho příbuzných místa v této uzavřené komunitě v Pulachu. Rád si také hrál na dohazovače a byl prostředníkem při sjednávání sňatku své sekretářky s generálem, který pracoval v tajné službě. Gehlen učinil všechna opatření, aby jeho pomocné jednotky byly nezávislé na vnějším světě. Zřídil nemocnici, takže všichni měli k dispozici lékařskou péči. Spižírna zásobená americkými příděly potravin nabízela obsluhujícímu personálu a jejich rodinám jídelníček, jaký v roce 1948 nemohl mít žádný jiný Němec. Šéf pomohl vštípit skupině Solidaritu vojenského velitelství.
atmosféra byla přívětivá. Tato politika přinesla své ovoce. Stále více mužů bylo odhodláno následovat generálovu hvězdu. Ještě důležitější byla skutečnost, že bývalí vojáci byli ochotní udělat cokoliv, aby firma, jak se organizace interně nazývala, uspěla. Nakonec Galen zahájil jednání se CIA, která nakonec předložila smlouvu v angličtině podepsanou v červnu 1949 a její ekvivalent v němčině podepsaný 23. června. Galenova organizace, původně vojenská, se ve spojenectví se CIA stále více věnovala politické, hospodářské a technické špionáži ve východním bloku.

Gehlenova organizace. Kolos prošpikovaný nacisty. Gehlenova organizace se měsíc od měsíce rozrůstala a bývalí vojáci se k němu přidávali ve stále větším počtu. A pracovali pro něj ještě lépe, když jim naznačil, že jeho záměr byl takový, že ho mohli pochopit i bojovníci Adolfa Hitlera. Cílem bylo přimět Ameriku, aby se definovala jako spojenec Němců. Tím mohli využít rozdílu mezi Washingtonem a Moskvou a ušetřit Němce nejhorších důsledků války, kterou Hitlerův režim začal a prohrál. Řadou náhod se Gehlen dostal do pozice, která mu umožňovala rozhodujícím způsobem ovlivňovat americkou politiku vůči Německu a Evropě. Protože ho ministerstvo války ve Washingtonu pověřilo, aby pokračoval ve zpravodajské práci na východě, přispěl jeho hlas k utváření názoru Ameriky na ruský vliv, který se nezadržitelně rozšiřoval po celé Evropě. Všechny tyto možnosti zajistily Gehlenově organizaci během krátké doby monopol na záležitosti tajných služeb, kterým se nemohla pochlubit žádná jiná západní špionážní organizace. Gehlenova organizace byla schopná zastínit své západní konkurenty, protože působila na vlastním dvorku. V sovětské okupační zóně v Německu. Nikde jinde nemohla shromáždit tolik spolupracovníků a vzbudit tolik vášní. Nikde jinde nebyli Němci tak odhodlaní vymazat výsledky druhé světové války. Duch nacismu jakoby se opět zhmotnil. Tentokrát už to ale nebyl Hitler, ale Amerika. Gehlen otevřel dveře své organizace do kořán bývalým příslušníkům Gestapa a SD a jeho Prahy překročilo mnoho předních osobností nacistické nadvlády. Byl mezi nimi Oberfuhrer plukovník Willy Krichbaum, přítel Reinharda Heydricha, inspektor jeho západní hranice Gestapa a jeden z nejsurovějších potlačovatelů proti hitlerovského vojenského odboje v době, kdy stál v čele generální tajné policie. Dalšími byli Sturmbannführer, major Fritz Schmidt, bývalý ředitel úřadovny Gestapa v Kielu a doktor Emil Augsburg z Ústavu pro studium nacismu. Gehlen měl pro každého z nich úkoly. Bývalý Hauptsturmführer, kapitán Kaspar, převzal vedení pod agentury 1600. Bývalý inspektor Gestapa Max Staudinger nastoupil na velitelství v Pulachu. Bývalý Hauptsturmführer Franz Göring se stal vedoucím agentury organizace nazvané TON. Agentury Gehlenovy organizace v Rakousku spadaly pod bývalého Sturmbannführera Josefa Adolfa Urbana, bývalého vedoucího úřadu SD v Budapešti, a doktora Bruna Kaušena z dalšího oddělení Gehlenovy organizace našli dokonce místo pro hanebného Obersturmführera poručíka Hanse Sommera. Na podzim 1941 plánoval vyhodit do povětří pařížské synagogy v zádech Wehrmachtu, aby podnítil Francouze k akci proti židům. Jeho manévry byly ale tak nešikovné, že ho Wehrmacht z Francie vypověděl. Sommer se stal šéfem severní oblastní agentury. V roce 1963 byla Gehlenova BND v důsledku procesu s bývalým příslušníkem SS Heinzem Felfem označená za organizaci, která byla vždycky připravená zaměstnávat bývalé členy řádu Lebky. Bývalí nacisté vnesli do Gehlenovy organizace křižáckou mentalitu honu na duchy. Byly jim vštěpované teorie SS, které považovali Slovany za podlidi. A tyto bývalé elementy SD byly posedlé záští k jejich porážce v roce 1945 a zbytky šílených rasových představ SS. Bývalí příslušníci SD a Gestapa se jako zaměstnanci Gehlenovy organizace často oddávali nenávisti ke všemu ruskému, co bylo příčinou pádu Třetí říše. Vidíme tu nádhernou paralelu se současností? Naprosto identické nacifikované procesy, které se nasouvají opět do Evropy honem na čarodějnice. Už to nejsou pochody vojenských formací, ale rafinované myšlenkové narrativy. Nacistické jádro se dále rozrůstalo.
Gehlen požádal, aby v Pulachu sídlil zvláštní tým, který by se zabýval transformací lidové policie na vojenskou sílu. Nebyl to zárodek ničeho menšího než jednotek Gladio pod zastřešením americké NATO. Tyto americké jednotky Gladio pod zastřešením NATO jsem pokryl v mém pořadu Tajná síť Gladio. Američané v tomto smyslu také zdůrazňovali roli tajných armád. Jednou z těchto tajných operací byla síť Dýšpine, neboli Pavouk. Síť Dýšpine se skládala z poválečných zbytků nacistické tajné policie a tajného zpravodajského aparátu, jehož vedoucím v Americe byl stoupenec republikánské strany Harold Keith Thompson. V období studené války se síť Dýšpine využívala v tajném duchovním tažení korporací a CIA za odvrácení železné opony. Například v rámci polovojenské operace, známé jako maďarské povstání v roce 1956. Executive Intelligence Review o operacích Dýšpine uvádí zajímavý postřeh. Z operací studené války bylo nejslavnějším počinem Dýšpine maďarské povstání v roce 1956. Speciální jednotky Gehlenovy organizace složené z bývalých kádrů Waffen-SS a divize Brandenburg tajně vpadly do Maďarska a spojily se se starými fašisty ze strany Šípových křížů, které nacisté využívali během okupace, aby provedli vlnu sabotáží a atentátů. Právě tyto elementy tvořily jádro tzv. Maďarských bojovníků za svobodu. Velitelská struktura sahala až dolů prostřednictvím tvorby scénářů a politického řízení na úrovni Americké rady národní bezpečnosti, poradního sboru pro zahraniční zpravodajství, Hudsonova institutu a Hooverova válečného institutu. Maďarské povstání jsem podrobně pokryl ve druhém díle mého pořadu Svobodná Evropa ve službách CIA. Ale to ještě poněkud předbíhám. Gehlen přeměnil operační základnu v Pulachu na generální ředitelství a osobně převzal funkci generálního ředitele. Nejdůležitější externí kanceláře a zastoupení byly organizované jako v solidních obchodních podnicích. Byly vytvořené generální agentury, okresní agentury, pobočné agentury a místní pobočky. V rámci této klasifikace se ale stále jednalo o administrativní mapu vojenské tajné služby. Gehlen rozdělil velitelství na velké množství oddělení, sekcí, skupin a archivů, které se neustále měnily a reorganizovaly. Některé sekce a oddělení však zůstaly beze změny. Patřila k nim správní sekce, která se zabývala personálními a finančními záležitostmi a měla na starosti centrální abecední archiv, centrální evidenci, školení, techniku, logistiku a ekonomiku. První oddělení se zabývalo shromažďováním a utajováním zpravodajských informací v zahraničí, druhé oddělení preventivními opatřeními v oblasti psychologické války a třetí oddělení sestavováním a vyhodnocováním domácích zpravodajských informací a obranou proti útokům tajných služeb na západní Německo. Tyto odbory se také členily na menší sekce, ale opět bych tím zapředával do přílišných technických detailů, které jsou pro náš globální pohled nepodstatné. Mezi útvary ústředí a organizacemi udržovaly kontakt různé komunikační linky. Linka 1 například spojovala oddělení v Pulachu s generálními agenturami, odpovědnými za zpravodajské informace ze zahraničí. Mnichov pro Rakousko a Československo, Darmstadt pro Polsko a Rusko a Brémy pro východní Německo.

To je všechno v prvním díle Pravda o generálu Gehlenovi, co uslyšíte ve druhé části. Podívám se podrobně na situace, ve kterých Gehlenova organizace prováděla špionáž a rozvědnou činnost v samotném Československu. Bývalí nacisté pár let po druhé světové válce k nám opět začali pronikat ve velkém. Gehlenova organizace postupně rostla a tak nebylo s podivem, že ze sebe chtěl Gehlen setřást okovy kontroly Američany. Ba co víc, chtěl dovést svou organizaci z podzemí do legality, což se mu nakonec podařilo. Z Gehlenovy organizace se stala oficiální rozvědka. Ta postupně navazovala kontakty po celém světě, tedy nejen ve východním bloku, a nabývala globálního charakteru. Pak se podívám na případ tunelů, které kopali Američané a CIA ze západního do východního Berlína. BND postupně zakládala další pobočky po světě a prostřednictvím svých rezidentů také krycí firmy. Tuto standardní část rozvědné činnosti budu popisovat v předposlední kapitole. Závěrem provedu zhodnocení toho, jak nacisté znovu obnovují Evropu a zpravodajská činnost tvoří základní stavební kámen jejich vlivu a moci v Evropě. To je všechno v první části dvoudílného pořadu Pravda o generálu Gehlenovi a se na vás budu těšit příště při poslechu druhé epizody, milí posluchači, a také mě prosím zanechte vaše komentáře, postřehy, návrhy, doplnění tady na kanále Odyssey pod pořadem v komentářích, to budu velmi rád. Stejně tak jako budu velmi rád, když mě budete sdílet na sociální média, o to vás velmi prosím, a také se nezapomeňte připojit k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček upozornění notifikace, abyste nezmeškali nejenom druhý díl, ale i ostatní pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studia Tapin Radio Svobodného vysílače. To by bylo tady všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Na podzim roku 2001, těsně po těch útocích, byl vzdušný prostor nad celými Spojenými státy hermeticky uzavřen. Prostě nikdo nelétal.
2: Přesně. Civilní lety byly naprosto uzemněny, obloha byla úplně prázdná.
1: Jenže, a to je hned na úvod strašně zvláštní detail, z americké půdy v tu samou chvíli prý startují speciální repatriační lety a na jejich palubách sedí desítky členů rodiny Usámy bin Ládina, a to s plným posvěcením americké vlády, bez nějakých jako zdlouhavých výslechů.
2: Zní to jako nějaká scéna z hollywoodského politického thrilleru, to je pravda.
1: Ale náš dnešní zdrojový materiál tvrdí, že jde o naprosto doložitelnou historickou realitu. Takže vítám všechny u dnešního hloubkového rozboru. Dnes tu máme před sebou docela tlustý fascikl textů, nějaké technické zprávy a hlavně alternativní historické analýzy, které se dívají na 11. září z úplně jiného úhlu.
2: A zpochybňují vlastně ten oficiální narrativ.
1: Naprosto ho zpochybňují. Ale, a to musím říct hned na začátek, to je takové naše závazné pravidlo pro dnešek. Dobrá, pojďme si to rozebrat, ale je důležité říct, že tenhle náš dnešní zdrojový materiál obsahuje prostě vysoce kontroverzní, politicky zabarvená a alternativní tvrzení.
2: Rozhodně, je to hodně silná káva místy.
1: Přesně tak. A naším cílem tady absolutně není stranit levici ani pravici, ani ta tvrzení jakoliv obhajovat nebo je potvrzovat jako nějakou absolutní pravdu. Jsme tu jen od toho, abychom objektivně zprostředkovali ty myšlenky a fakta přesně tak, jak je ten dokument předkládá.
2: Abychom vlastně zjistili, jakou logiku ten text vůbec nabízí, že jo?
1: Přesně, zprostředkovat to a zjistit logiku. Ale proč by to vůbec mělo člověka zajímat, i když třeba té oficiální verzi událostí plně důvěřuje?
2: No, ten analytický odstup je tady klíčový. I pro člověka, který vůbec nepochybuje, je totiž pochopení těch detailních protiargumentů hrozně důležité.
1: Pro orientaci v tom dnešním světě.
2: Přesně tak. Žijeme v době obrovského informačního přesycení. A pochopit, jak vlastně fungují ty mocenské a finanční struktury v pozadí globální politiky, jak to ty texty popisují, to je prostě užitečný nástroj.
1: Takže začneme tam, kde se, jak se v těch textech píše, láme fyzika. Protože fascinující na tom je, že ty materiály nečerpají z nějakých anonymních internetových fór od konspirátorů, že?
2: Vůbec ne. Fascinující na tom je právě to, že ta nejhlasitější kritika nevzešla od lajků, ale od lidí, kteří ty mrakodrapy projektují, a od lidí, co létají s dopravními letadly.
1: Aha, takže odborníci?
2: Vlastně ano. Dokument zmiňuje, že v roce 2006 americký architekt Richard Gage sformoval organizaci Architekti a inženýři za pravdu o 11. září.
1: A do toho se zapojil i ten fyzik, tuším, Stephen Jones.
2: Ano, Stephen Jones, ten analyzoval přímo v tom prachu a troskách nějaké chemické stopy po procesech s extrémně vysokými teplotami. A tvrdí, že běžný požár leteckého paliva takovou teplotu zkrátka nemůže vyvinout.
1: Jasně. A co mě v těch podkladech úplně praštilo do očí, bylo zapojení našich respektive českých akademiků. Přímo ze stavební fakulty VUT v Brně.
2: Jo, to je velmi specifický detail z té zprávy. Ti akademici z VUT vzali komplexní diferenciální rovnice a normálně ten pád mrakodrapů matematicky vymodelovali.
1: A na co přišli?
2: Závěr toho jejich modelování byl nekompromisní. Čistě gravitační zhroucení budov, tak jak to popisuje oficiální zpráva, je prostě v přímém rozporu se zákony mechaniky.
1: Já jsem u tohohle musela myslet na takovou analogii. Je to jako kdybyste sledovali kouzelníka, který upustí z ruky bowlingovou kouli a pírko.
2: No, to je dobrý příměr.
1: A obojí padá k zemi naprosto stejně rychle, že jo? Lajkovi to přijde jako magie, jenže fyzik hned ví, že tam je prostě něco špatně.
2: Přesně. Ta budova padala de facto rychlostí volného pádu. A fyzika říká, že padající hmota si hledá cestu nejmenšího odporu. Jenže tady to padalo přímo do té nejmasivnější ocelové konstrukce. Znamenalo by to, že ta spodní stavba nekladla žádný odpor.
1: Jakoby prostě zmizela dřív, než na ní ta patra dopadla.
2: Přesně to tvrdí ti architekti a inženýři z těch zdrojů.
1: Dobře, ale to nás přivádí k zásadní logické otázce. Pokud tady fyzika nesouhlasí s tím oficiálním vysvětlením nárazu letadel, jaký mechanismus by ale vůbec dokázal něco tak masivního a složitého zinscenovat?
2: To je přesně ta otázka, která logicky vede k hledání nějakých historických precedentů. Jestli už tu někdy byl podobný plán vojenských operací.
1: No a zdroje rovnou zmiňují další odbornou skupinu, piloti za pravdu o 11. září, a tím mluví o, a to mě zarazilo, o záměně letadel.
2: Ano, pracují s radarovými daty a tvrdí, že na určitých bodech se ty civilní stroje protnuly s něčím jiným, s nějakými bezpilotními stroji.
1: Počkejte, s bezpilotními stroji? Záměna dopravního letadla za dron zní ale fakt jako nějaký zaprášený divadelní scénář.
2: Zní, ale když si to zasadíme do širšího kontextu, tak to má historický základ. Prameny hned vytahují takzvanou operaci Northwoods z roku 1962.
1: To byl ten plán generála Lemnice Rané, ospravedlnění invaze na Kubu.
2: Přesně ten. Vedení CI a generál Lemnitzer tehdy předložili plán, který přímo navrhoval fingované teroristické útoky na americkém území.
1: Takzvané útoky pod falešnou vlajkou.
2: Ano, a to nejšílenější. Jeden bod toho plánu detailně popisoval, jak se potají nahradí reálné civilní letadlo se studenty za prázdný, dálkově řízený stroj, který následně fingovaně se střelí.
1: Aha, tady to začíná být opravdu zajímavé. Zní to, jako by někdo vzal tenhle zaprašený scénář ze 60. let, ale obsadil do něj moderní technologie. Ale co pak měly takové technologie pro dálkové řízení velkých letadel?
2: Dokumenty poukazují na testy NASA už z roku 1984. Vzali vyřazený, ale obří Boeing 720 a normálně ho dálkově řídili přes 16 hodin a pak s ním i kontrolovaně havarovali.
1: Dobře, takže ta technologie reálně existovala.
2: A to není všechno. Zdroje zmiňují ještě armádní cvičení zvané Maskal. Bylo to v říjnu 2000. A úkolem bylo simulovat náraz Boeingu 757 přímo do budovy Pentagonu.
1: Počkat, to zkoušeli necelý rok před útoky?
2: Přesně tak. A k tomu se přidává i to ranní ochromení protivzdušné obrany 11. září. Stíhačky F-16, které měly chránit z Andrewsovy základny hlavní město, byly to ráno odkloněny na cvičení stovky kilometrů daleko.
1: Takže obrana byla na druhém konci pobřeží. Ale když vidíme, že ty vojenské špičky měly tyhle plány už v 60. letech u operace Northwoods.
2: Kterou ovšem prezident Kennedy tehdy rezolutně zamítl.
1: No právě. Co se vlastně stalo, když se jim tehdy Kennedy postavil do cesty? Tady se ten materiál totiž noří do opravdu temných vod.
2: Hodně temných. Vysvětlují na tom, jak se postupně formoval takzvaný Deep State, neboli hluboký stát. Ta odmítnutá operace zjevně vytvořila pnutí. Armáda a CIA zkrátka našli neortodoxního spojence. Organizovaný zločin.
1: Ta chicagská mafie, že? V čele se samým Giancanou.
2: Přesně. Ta mafie totiž předtím rodině Kennedyů pomohla vyhrát volby v roce 60.
1: A tam dělá prostředníka. Podle těch dokumentů sám Frank Sinatra. Zpěvák Frank Sinatra. Chápete to?
2: Je to naprosto bizarní pavučina. Mafie jim pomohla, očekávala beztrestnost, jenže jakmile byli v Bílém domě, bratr prezidenta Robert Kennedy vyhlásil mafii drtivou válku.
1: Zrada. Úplná zrada. A přitom CIA v tu samou chvíli spolupracovala s Giancanou na tom, že chtěli zavraždit Fidela Castra.
2: Jo, a do toho ten dokument přidává takový ten bulvární, ale klíčový detail. Prezident Kennedy i mafiánský boss Giancana sdíleli stejnou milenku. Judith Campbell Exnerovou.
1: Takže tohle byla naprosto výbušná směs. Zhrzená mafie, rozuřené armádní velení a zpravodajci. Znamená to tedy, že v té americké politice vůbec nešlo o nějakou ideologii?
2: Podle těchto pramenů šlo o čistý a velmi brutální pragmatismus.
1: Jakoby mafie a armáda fungovaly prostě jako dceřiné společnosti téže korporace. A když se jim někdo postavil do cesty, nebo to pak prasklo?
2: Tak následovala likvidace. Dokument připomíná rok 75, těsně před senátním slyšením, kde se tohle mělo vyšetřovat. Klíčoví svědci byli prostě umlčeni. Sam Giancana byl zastřelen u sebe doma, když si smažil klobásu.
1: A ten druhý mafián, Johnny Rosselli?
2: Toho našli rozřezaného v ocelovém sudu od paliva plavat někde u Miami. Deep State prostě neváhal odstraňovat klíčové postavy na domácí půdě.
1: Dobře, ale pokud tenhle stínový aparát dokázal tak efektivně operovat na domácí půdě, jak postupoval při vytváření těch globálních nepřátel v zahraničí? Protože to nás logicky přivádí k tomu vůbec největšímu jménu z 11. září.
2: K Usáhovi Bin Ládinovi a ke vzniku Al-Kaidi.
1: Ten narrativ, který známe z médií, je skupinka radikálů kdesi v afgánských jeskyních. Ale zdroje nám tady vykreslují databázi, která vznikla pod bedlivým dohledem a hlavně s penězi CIA a Saudské Arábie.
2: Bývalý britský ministr Robin Cook totiž v roce 2005 napsal, že Al-Kaida není nic jiného než databáze bojovníků vycvičených Západem.
3: Akorát, že krátce po tomhle prohlášení měl ten samý Robin Cook náhlou smrt na infarkt.
2: No a stalo se mu to během procházky v horách, ano. Ale ta síť bojovníků pokračovala. V 90. letech se totiž ti takzvaní mudžahadové masivně přesunuli na Balkán. Usáma bin Ládin měl od roku 93 normálně bosenský pas.
3: To jako oficiální evropský pas.
2: Přesně tak. A navíc Američané na Balkáně skrytě podporovali kosovskou osvobozeneckou armádu. Němci dokonce zjistili, že zbraně, které zabavili v Kosovu a předali je USA, se pak objevily s úplně stejnými sériovými číslami u povstalců v Makedonii.
4: Jmenovalo se to víza pro Al-Káidu.
2: To byl šéf vízového oddělení americké ambasády v Saudské Arábii. A ten tvrdí, že na přímý příkaz CIA museli vydávat radikálům americká víza.
3: Že ta víza fluorovala vlastně jako takové univerzální propustky přes kontrolu na letištích po celém světě.
2: To otevírá jednu naprosto zásadní otázku, jak ty zdroje upozorňují. Představte si, že je červenec 2001. Na Usámu bin Ládina je léta vydaný mezinárodní zatykač.
3: Je to nejhledanější člověk světa.
2: A přesto 4. července údajně podstupuje léčbu v americké nemocnici v Dubaji. A podle svědectví z toho textu ho tam dokonce navštíví místní rezident CIA.
3: Je to doslova, jako kdybyste nejhledanějšímu bankovnímu lupiči na světě dali nedopatřením nebo vlastně úplně záměrně doživotní VIP kartu do všech poboček Národní banky.
2: Ukazuje to prostě to naprosté oddělení té mediální reality od té operativní.
3: Řídit ale takhle rozsáhlou mezinárodní síť si přece musí žádat obrovské finance, byrokratické krytí, prostě nějakou korporátní základnu.
2: A to je ten úzel, kde se peníze a zájmy křížily nejvíc. Carlyle Group.
3: Vítejte v klubu vyvolených, že?
2: Přesně tak. Ty materiály popisují tenhle systém formování loajálních elit přes vládní programy, jako je IVLP.
3: Tím programem prošel, tuším, i pozdější afgánský premiér, ne? Hamid Karzai v roce 87.
2: Přesně ten. Než byl v roce 2001 dosazen do čela té nové afgánské vlády. Ale samotná Carlyle Group to byla zbrojařská a investiční megakorporace.
3: A když čtete ty jména v jejím vedení, generálním ředitelem byl bývalý prezident George Bush starší, poradcem byl James Baker a nějakou dobu tam byl i George Bush mladší.
2: A mezi hlavními investory do téhle americké zbrojařské firmy?
3: Rodina Bin Ládinových a saudský princ.
2: Ano. Ty finanční vazby totiž sahaly už někam do roku 78. Tehdy George Bush mladší zakládal ropnou firmu Arbusto Energy, na kdo byl klíčový investor.
3: Salem bin Laden, tuším, starší bratr Usamy.
2: A víte, jak dopadl? Záhadný pád jeho ultralehkého letadla v roce 88, přímo do drátu vysokého napětí v Texasu.
3: Neuvěřitelné, ale tam její šilenější schůzka proběhla přímo v ten osudní den, ne?
2: Přesně, 11. září ráno. Ve washingtonském hotelu Ritz-Carlton mají schůzku George Bush starší, James Baker a Shafiq bin Laden, další z těch bratrů. A pijí u jednoho stolu kávu.
3: A hned potom, zatímco je celý ten vzdušný prostor naprosto uzavřený, se těch 140 Saudů, včetně 24 členů bin Ládinovy rodiny, naloží na ta letadla a repatriačními lety mizí pryč.
4: Bez pořádného výslechu.
3: Co to tedy všechno znamená? V televizi vidíme takový ten souboj titánů dobro proti zlu, ale v zákulisí nebo spíše ve správních radách těchhle zbrnovek ti samí lidé obědvají u jednoho stolu a pak jen počítají dividendy z válek.
2: Třeba po invazi do Iráku měla Carlyle zisky údajně $250 milionů denně.
3: $250 milionů každý den. To je prostě astronomické.
2: A ty materiály k tomu přidávají kontext petrodolaru z roku 74. Dohoda vyjednaná Kissingerem, Saudové prodávají ropu jen za dolary, peníze točí v amerických dluhopisech a USA jim dodávají zbraně a ochranu.
3: Takže stálá potřeba války k udržení tohoto kolosu. Ale tyhle rodinné vazby zjevně nebyly jen někde v Afghánistánu nebo v CIA. Ony podle těch textů sahaly přímo k těm budovám, které se tehdy zřítily na Manhattanu.
2: Tady se dostáváme k bezpečnosti letiští a dvojčat. Protože ostrahu Světového obchodního centra, ale i letiště Dulles a aerolinek United Airlines zajišťovala společnost Securacom.
1: A to firmu vedl kdo?
2: Bratranec prezidenta Bushe, Wirt Walker.
1: Aha.
2: A ve správní radě Vavíc přímo seděl prezidentův bratr, Marvin Bush.
1: Takže prezidentův bratr dohlíží na firmu, která hlídá budovy, do kterých narazí letadla letící z letišť, které hlídá ta samá firma.
2: Je to velká kumulace náhod. Ale u Marvina Bushe to nekončí, protože on byl i ve vedení pojišťovny HCC.
1: Pojišťovny, která ta dvojčata pojistila.
2: Přesně tak. Tady vstupuje do hry ten slavný developer Larry Silverstein. Ten podepsal nájem na ty věže jen 6 týdnů před útoky.
1: 6 týdnů předtím. Hned to prý masivně pojistil přímo proti terorismu a na konci dne za to díky soudům získal téměř 5 miliard dolarů.
2: A co víc, Silverstein vlastnil i takzvanou budovu číslo 7, VTC 7.
1: O té se mluví hrozně málo.
2: Budova, která měla 47 pater. Žádné letadlo do ní nenarazilo, byly tam jen požáry kanceláří a přesto se koncem dne zřítila asi za 7 sekund vlastně volným pádem.
1: A proč zrovna tahle budova ze všech okolo?
2: Třetí a úplně poslední ocelová budova v historii, co spadla kvůli požáru. A sídlila v ní CIA. Hlavně ale archivy komise SEC. Byly tam listinné důkazy k miliardovým burzovním podvodům, jako byl třeba krach Enronu. A to všechno zhořelo.
1: Tady už musím prostě reagovat s dávkou nějakého kritického skepticismu. Dá se tohle všechno vůbec ještě svést na neuvěřitelnou shodu okolností? Vždyť to ráno tam prý proběhly nějaké vyloženě osobní zázraky, ne?
5: Z analytického hlediska je to matematická nepravděpodobnost. Silverstein třeba chodil úplně každé ráno na snídání do té vrchní restaurace ve 106. patře severní věže. A zrovna poprvé v to osudné ráno nešel.
1: Protože ho manželka údajně poslala na schůzku k dermatologovi.
5: A obě jeho děti, které tam měly to ráno fungovat za něj, měly naprosto nezávislé dopravní zpoždění, takže tam nedorazili včas.
1: Prostě jaká je statistická pravděpodobnost, že celá rodina majitela budovy buď zaspí nebo má doktora přesně v to jediné ráno, kdy do jejich nové, extrémně a čerstvě pojištěné budovy narazí letadla.
5: Z čistě chladné analytiky to ukazuje na to, že o něčem museli vědět. Že to nebyly jen nešťastné náhody na jednom místě.
1: No dobře, než náš dnešní rozbor těchto materiálů uzavřeme, ať už se člověk rozhodne těmto závěrům plně věřit, nebo se k ním staví zdrženlivě, tyhle zdroje zkrátka předkládají fascinující a popravdě trochu mrazivý obraz. Obraz toho, jak dalece jsou propletené obrovské peníze, mocenské elity, zbrojní průmysl a zpravodajské služby.
5: A ukazuje to prostě na to, že to nejsou nějaké ojedinělé selhání v systému, ale je to systém sám, který generuje zisk skrze jakousi permanentní nepřetržitou krizi.
1: Přesně. Zůstává nám ale ve vzduchu viset ještě jedna, možná mnohem stínovější věc, ke které tyto zdroje odkazují v úplném závěru. Pokud totiž pochopíme ten obrovský biznis se spraněmi a s ropou, objevuje se ještě stínovější ekonomika.
5: Další finanční rozměr toho celého.
1: Ty dokumenty totiž jasně naznačují, že bezprostředně po tom roce 2001 došlo k naprosto masivnímu a prudkému nárůstu produkce heroinu přímo v Afghánistánu. A navíc se v archivech objevují stopy tajných jednání amerických energetických gigantů s Talibánem o obřím transafgánském plynovodu, a to už z roku 1997. Využívaly se tedy mezinárodní drogové trasy a zástupné války záměrně k destabilizaci celých regionů pod dohledem západních bank. O tom ale až zase někdy jindy. Takže děkuji všem za pozornost při dnešním hloubkovém zkoumání.
6: Díky moc, naslyšenou.
7: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
8: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
9: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé banery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se u nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
10: Jsme seskupení nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
11: Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
12: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
13: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
14: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naší věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
15: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a kterých si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
16: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
17: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
18: Keď v nedeľu 19. júla 1998 spadol z Jarovnického kostola kríž, predznamenalo to tragédiu, akú si nevedel nik ani len predstaviť.
19: Jak keď išla dovnútra, ja som nezozadu, ani sme tak nevideli, že tu už je tá voda blízko. Ale ja

0: Dalo sa tejto strašnej tragédii zabrániť? Čo sa vlastne stalo? 20. júla 1998 v popoludnejších hodinách sa nad obce v oblasti Šarišskej vrchoviny prihnalo nezvyčajne tmavé a rozsiahle búrkové mračno. Išlo v skutočnosti až o 4 mraky, ktoré sa prihnali od poľských hraníc. V obcoch vo výške asi 1000 metrov sa vytvárali jazierka. Keď sa preliali, voda sa v potokoch valila do doliny, stúpala hladina Torisy, Svinky a ďalších potokov. Tie potom vytvorili záplavovú vlnu bahna. Vodný tok bol v niektorých miestach až 7 metrov hlboký a 50 metrov široký. Záplavová sila sa stratila až za jarovnicami, kedy sa celá masa vody vyliala na rovinu do poľa. Keď 21. júla konečne zasvieti slnko, svet vyzerá ako po súdnom dni. Z domov sú len ruiny. Na vytrhaných cestách sa rozkladajú tony bahna, špina a uhynuté zvieratá. V nánosoch odpadkov ležia mŕtvoly ľudí. Infraštruktúra je natoľko zničená, že sa do dedín dostanú len vojenské transportéry. Vojaci zásobujú ľudí pitnou vodou a liekmi. Povodne zasiahli dohromady viac ako 10 000 ľudí. 700 osôb zostalo bez strechy nad hlavou. 3 000 ľudí museli evakuovať.
1: Prepojujeme na iné studio Svobodného vysielača CS. Prepojujeme na iné studio Svobodného vysielača CS. Prepojujeme na iné studio Svobodného vysielača CS. Prepojujeme na iné studio Svobodného vysielača CS. Prepojujeme na iné studio Svobodného vysielača CS.
2: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny Svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
3: Málo kdy by to využili, ale já si ještě pamatuju dobu, kdy to jezdil pick-up Favorit, opravdu pick-up Favorit, a měl majáky červené, jo? A měl polep LSPP, lékařská služba první pomoci. Tam sedí řidič z dopravy, ne ze záchranky, který si tam dělá brigošku, aby měl nějaké peníze navíc. A vedle něho většinou je starý vysloužilý lékař nebo lékařka z nějakého obvodu, když musí sloužit lékařskou službu první pomoci. Ano? Tak a teď se teprve dostáváme k převozu krve. Převoz krve opět, může to být soukromá služba, může to být soukromá laboratoř, může to být státní, může to být pod akciovou společností, může to být jakkoliv. A drtivá většina z nich ty majáky vůbec nemá. Nemá je prostě. Jenomže, protože doprava v Praze, v Brně a v Plzni je jaká je, tak jsou vybaveni majáky. A teď se dostáváme k jádru pudla. To, že máte maják, za maják se neschováš. To vždycky naši chlapi měli na šoférkách, za maják se neschováš. A je to pravda. Vy můžete vjet na červenou, ale nesmíte ohrozit, můžete pouze omezit. To znamená, že z těch záběrů, a vycházím z toho, co jsem viděl, z toho, co jste viděli i vy, tam vlítl jako prase a nedíval se na levo, na pravo. Z největší pravděpodobností pan Turek měl zelenou. A teď odbočovací pruh. Ano, pokud by šlo o odbočovací pruh, kde by byla takhle šipka, protože vy to vidíte na té doplňující modré tabuli. A tady, proč tohleto vím? No, protože učím zdravovědu 16 let na autoškole, ne. Tak jsem trošku taky tomu přičich, tak o tom něco vidět musím, ne. Teď bych tam byl úplně za idiota. Takže tak, takže tam je šipka takhle a šipka takhle. Bylo tam zúžení. Jezdí tudy na IP Pavlova všichni. Večer prakticky všichni. Včetně policistů. Včetně záchranek. Včetně taxikářů a tak dále. Kdyby to byl pruh jenom pro taxislužbu IZS a MHD, tak by měl také problém. Jenomže to není. Takže bude záležet, jaká tam byla doplňující značka, která z těch záběrů není vidět. To je jedna věc. A druhá věc, jestli tam byla zelená. A jestli tam byla zelená, a není tam ta doplňující tabule, tak vám garantuji, že prohrávajícím je ten řidič sanitky. Já osobně si myslím, že to dojde takzvaně 50 na 50 a že vina bude přiznána oběma, což jsem zažil mnohokrát za svoji praxi. Ale také jsem zažil, že drtivá většina našich řidičů jakýkoliv spor prohrála u soudu. Ten soud může být dlouhý, jeden ten soud jsem zažil 7 let. Jo? Došlo to až do vrchního soudu, což jsou statisíce, přátelé. A ten řidič to nakonec uhrál na 50 na 50. Přitom to bylo jasný jako facka. Jel po hlavní silnici, proti němu jelo auto, nedalo mu přednost při odbočování vlevo, měl výstrahu, houkal, měl blinker, byli oba na hlavní, odbočoval na vedlejší. No a co řekli? No, že nedal přednost tomu protijedoucímu autu. A tam jako byly obrovské škody. Na majetku, na zdraví, postižení následné, rekonvalescence a tak dále. Takže tam šlo o veliké prachy, přátelé, veliké prachy. A toho mýho kolegu mi bylo velmi líto. Nakonec toho vyšel pade na pade. Jo? Pokud máte pojistku takzvaně na blbost, tak to částečně přikryje, někdy úplně podle toho, jak je postavená, nejsem pojišťovák, abych to tady vysvětloval. To je věc, které nerozumím, jenom tak, jak jsem to zažil z praxe. To znamená, že já bych to nechal na policii České republiky, tady ty, to, co tady předvádí morální majáci, okamžitě odstupte a podobně, když se podívejte na ty politiky, tam jsou někteří politici teď v poslanecké sněmovně, kteří v minulosti pod vlivem drog zabili člověka na silnici. A teď najednou budou vyzývat k tomu, aby Turek odešel. Je to úplně trapné a směšné. Já neříkám, že se Filip nechová jako malé dítě. Podle mě ano. Podle mě se také dospělý člověk prostě chovat nemá. A já jsem to tady několikrát vysvětloval. A to je ten důvod, proč já bych ho nikdy nevolil. No ale to neznamená, že na něj budu pořádat lynč a budu dělat nějaký ty, jak s proměnutím malý parchan ze školky. Jenom proto, že se to teď zrovna někomu hodí. Ne. Tady je policie České republiky, kamerové záznamy a ti rozhodnou. Jak říkám, myslím si, že to nakonec bude pade na pade. Protože samozřejmě ty informace se doplňují. Já jsem včera vycházel z informací, které byly dopoledne. Odpoledne přišly zase úplně jiné informace, večer zase jiné informace. Filip Turek dal svoji funkci k dispozici, nevidí nejmenší důvod, proč by odcházel jako poslanec, to jako je úplně zbytečné. A to by mohl tamhle pan Výborný, když šel 92 km v obci a tak dále. Tady těch příkladů můžeme vyjmenovávat hodinu, ne? Z té minulé koalice, z nynější opozice. Ale vždycky je snaží na někoho ukázat a ukamenovat ho. No a přátelé, jinak také v neděli bude živé vysílání s Jindrou. Včera jsme se na tom dohodli, takže to tam určitě probereme. Jindra řekne nějaké příklady soudnictví z praxe, protože určitě takové lidi také zastupoval, takže budeme trošku moudřejší, ale je to neuvěřitelné. Tady z toho teď budou žít několik týdnů, celé léto o tom budou hovořit a nedej bože, když to bude tak, jak jsem říkal, že on bude úplně nevinný, Filip Turek, a dostane to ten saniťák. To uvidíte, co teprve ta koalice, teda pardon, ta opozice teď spustí. To se máme rozhodně na co těšit. Takže přátelé, pište do komentářů vaše názory, postřehy, připomínky. Já vám všem přeju, ať máte krásný zbytek dne, ať se vám daří a brzy zase na viděnou. Krásný den, vážení přátelé, a teď jenom v rychlosti se povinujeme tomu, co to je Český dům. Vy tady vidíte velmi často transparentní účet regionálního rozvojového fondu 333-88-99-002-550, což je transparentní účet regionálního rozvojového fondu, kde pomáháme znevýhodněným osobám, samoživitelkám, lidem, co se ocitnou v akutní sociální nouzi a tak dále. A protože budeme slavit s Vaškem pětileté výročí, my jsme to zakládali za tvrdého covidismu, tak jsme se rozhodli, že potřebujeme mít nějakou budovu, tak abychom se mohli setkávat, abychom mohli více pomáhat. A na rozdíl od některých neziskovek, které tady nebudu jmenovat, tak když se podíváte do našich výročních zpráv, tak my darujeme 85% a 15% jde na provoz. My to s Vaškem děláme zdarma, nemáme žádné výplaty, nic. Nepotřebujeme, aby nám někdo posílal peníze pro nás na provoz, ale rozhodli jsme se, že také by fond měl něco vlastnit, abychom nemuseli platit nájem, protože ty nájmy jdou pořád nahoru, a abychom se mohli setkávat. Tak proto je tady nahoře vždycky to číslo. Pokud nechcete být vidět, tak to číslo je 333-88-99-010-550, což je ze zákona povinný provozní účet, a mnozí lidé nechtějí být vidět, takže my to samozřejmě respektujeme a chceme vám za to s Vaškem moc poděkovat, protože když se podíváte na transparentní účet, tak se opravdu daří pomáhat lidem. Takže děkuji vám, přátelé, kdo budete chtít, můžete přispět. My potom chceme udělat takovou desku, kde budou ti největší přispěvovatelé vytesáni do kamene. Děkujeme, nashledanou.
4: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
5: V tu chvíli jsme tedy opravdu propojeni, znamená připraveni odstartovat hovory u Klábosnice. Vítám tebe VK, tebe Vítku, hezký večer, ahoj a pojďme k prvnímu tématu.
6: Ahoj Helenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače, jenom pro účely záznamu, my jsme se to zkoušeli obnovovat spojení, kolikrát měli jsme potíže s výpadky, ale všechno se naštěstí vyřešilo, máme téměř před 8:30, takže ta první část bude samozřejmě velmi krátká, stručná, ale budeme to tak asi dělat, respektive uděláme to takto do té 9. hodiny, abychom vás, milí posluchači, neochudili o tu vaši celou hodinu, díky nám a technice, která opravdu dnes si s námi hraje neskutečným způsobem. Takže to je jenom pro účely záznamu, znova vítám ti, co na to slouchají 8 hodiny, tak už to mají jistě plné zuby, ale jak říkám, pro účely záznamu. Takže vítám všechny a zdravím tebe, VK. Ahoj.
7: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, zdravím všechny naše posluchače, čtenáře, naslouchače a odposlouchávače, úplně všechny. Opravdu dneska se nám jako opravdu do toho někdo prostě jako asi montoval, nebo prostě nám to prostě vůbec nešlo, protože dneska, co se prostě děje s technikama, to je něco neuvěřitelného, takže my jsme skoro ani nevysílali, pak jsme se zase neslyšeli. No, zkusíme to stihnout teda do té půl hodiny, všechno ta témata, co má Vítek připravená a uvidíme, jestli z toho budeme mít rozum. Takže já vám přeju krásný, pěkný poslech.
6: Začneme v České republice, protože to téma je velmi důležité a týká se opravdu nás, protože ta situace, která tady byla za Fialenkovy vlády, tak přetrvává dál a nějakým způsobem vůbec není ve vzduchu cítit jakákoliv reálná změna. O co jde? Učitelka z Havířova prý šířila ruskou propagandu, když dětem přehrála video s Jakubem Zibou o tom, jak se cestuje do Ruska a jak se tam žije. Děti přitom na škole mají hodiny ruštiny a neměl to být problém. Jenomže přišlo udání, na školu skočili rozlíčení novináři z Prahy a ředitel školy to nedal a učitelku sundal. Návrat kádrování a psychologická likvidace učitelů v České republice jako z dob nástupu nacismu v Německu. Tohle je už skutečně vrchol, nicméně stejně tak by pražská havlérka měla ukřižovat v úvozovkách i Jakuba Zibu, že si vůbec dovolil natočit video a takový film o Rusku, tak je zvláštní, že skočili jenom na samotnou paní učitelku, ale to je v podstatě nepodstatné. Ale podstatné je, co se vůbec stalo, VK, že v Česku vlastně není možné uhnout od schváleného narrativu ani o milimetr. I za tu změnu, protože oni se nemohou pořád vymlouvat, že jsou jaksi, to jsme tady řešili právě minule s Láďou Vrabelem, že se tu vytváří jakýsi dojem, že ta vláda, která je teď v koalici, tak je stále opozice, že to je ta změna úžasná, nový vítr, nový směr a tak dál, ale nic se tady evidentně nemění.
7: No, je to způsobené tím, že vláda nemá vlastně prakticky vliv na takzvané institucionální změny, které probíhají na úrovni takzvaných samospráv ve všech zemích Evropské unie od roku 2014. To znamená, to bylo tak, tenkrát to bylo tak udělané, to přišlo z Bruselu. Respektive přišlo to z takzvaného římského klubu už v 90. letech. Pamatujete si, jak tam u vás se řešil ten obrovský problém takzvaných územních samospráv? Rozbití původních socialistických krajů na samosprávné územní celky. A pamatujete si, jak všechny školy u vás byly převedeny na kraje, ze státu na kraje? jak byly zřízeny školské úřady. Pamatujete si na to? No, to bylo na základě rozhodnutí Římského klubu z května roku 1991, kdy bylo rozhodnuto, že stát musí, respektive všechny státy východního bloku musí přestat mít kontrolu, přímou kontrolu nad vzděláváním nového obyvatelstva nové Evropy. To znamená, a to je velmi zásadní, to je klíčové, je jedno, jaká vláda bude u moci, protože dokud bude školství kontrolováno krajskými orgány, zemskými samosprávami, tak ta vláda nemá na to naprosto žádný vliv. Tomu se říká, to byla ta reforma, která probíhala v 90. letech, že jo, jak budou kraje rozdělený, že jo, a tak dále, zemské samosprávy, to znamená, tohle to je důsledek. Jinými slovy, vláda se klidně může změnit, ta tam klidně může mít partaje, které jsou pronárodní, ale na těch samosprávných územích zkrátka to školství si pojede pořád tu svoji školu nebo tezi, která byla ustanovena Římským klubem v roce 1991. A členové Římského klubu, to jsou všichni členové všech českých vlád, a kteří byli u moci a ještě budou u moci. Všichni podléhají Římskému klubu. To znamená, jediná změna, která by mohla nastat, je, pokud by došlo ke změně režimu v národním státě. Já jsem o tom hovořil na konci minulého pořadu minulý týden. A někteří lidé to nepochopili, jako čím by se, co by, jako proč, z jakého důvodu, co by se tím změnilo. No, problémem toho průseru všech těch národních států, které jsou v Evropě, je právě demokracie. Demokracie, která je slabá, která je bezzubá, která umožnila od počátku 90. let převést výkonné procesy národního řízení na nadnárodní subjekty do ciziny, nejenom roztunelovat republiku, ale roztunelovat procesy řízení, předat kontrolu nad státem do Bruselu, předat kontrolu do Římského klubu v Římě, předat kontrolu do nadnárodních organizací a struktur. A tohleto náprava se nedá sjednat novými volbami v demokratickém skorumpovaném systému, který nedokáže sám sebe chránit a bránit. Má to velký přesah, samozřejmě. Na to video, které natočil Uwe Boll, to je ten článek ze včera.
6: To máme druhé téma, VK, že to můžeš nemixovat.
7: Já vím, problém je v tom, že to, co probíráme, jsou mozaikové segmenty jednoho obrazu. Jednotlivé dílky, mozaiky byly vyrvány procesy řízení, obrovskou destrukcí společenských systémů v Evropě a my ty dílky dáváme zpátky do obrazu a ty dílky do sebe zapadají a když mluvíme o jedné části skládačky, automaticky dostaneme se k druhému dílku, který s ní zcela a plně souvisí. To znamená, selhávající demokracie vede k tomu, že nedokáže bránit ani vlastní obyvatelstvo před tím, aby pozvaní hosté z cizích arabských zemí nepodřezávali lidi na ulici, aby nezabíjeli malé dvouleté děti ve školkách. Že? A další věci. To znamená, nedokáže ta demokracie, a teď pozor, nejenom, že nedokáže, ona nechce. Protože cílem je výměna obyvatelstva Evropy. The Great Replacement. To je nejvyšší globalistický cíl, který je vyrytý na georgijských poradních kamenech. Na těch kamenech, kterými se řídí Progos, to znamená správci této planety vyvolený národ. Podle těch vyrytých instrukcí. A mnoho lidí se pořád ptá, komu oni slouží, Progos, vyvolený národ. No syndikátu samozřejmě. Oni slouží syndikátu. To znamená těm, kteří jsou nad procesy této planety, nad touto planetou. To znamená, tam je to všechno do těch obelisků, do těch stál v té Georgii, ty georgijské poradní kameny, i když byly vyhozeny do vzduchu, tenkrát v červenci 2022, nebo jedna ta stéla byla vyhozena, ne všechny, ty tři tam zůstaly stát a jedna byla rozmlácena. Ale zkrátka, tam to bylo napsáno, nebo ještě to tam pořád je napsáno, A de facto oni se tím naprosto řídí. To znamená depopulace obyvatelstva, genderové souručenství, zavedení neplodnosti, ale je to tam vypsáno slovy takovými básnickými, napůl básnickými, že obyčejný člověk to z toho nevyčte a nepozná. Jo, ale je to tam napsáno, to znamená všechno to, co probíhá, je zkrátka od tohoto odvozeno. A demokracie není schopná ochránit naše národy. Chápete, v jaké žijeme situaci? Vždyť je to šílené. Demokracie nás nedokáže ochránit. Když tady Němci, tady v Německu, vidí, co se děje, že Arabové chodí s nožema a bodají do břicha, do krku maminek, tady, na ulicích, tady, tak se o tom nesmí mluvit. Jinak vás zavře policie. Chápete? Co, je to pořád ještě demokracie? Ne, to není demokracie. To je v podstatě to je vyhlazovací tábor, to je Dachau, to je v podstatě Auschwitz, akorát, že na nás, na naší celou civilizaci, vyhlazovací tábor pod krycím názvem demokracie. V tomhle tom my žijeme. Proč? No protože demokracie už nedokáže nás ochránit. A ještě to řeknu jinak. Demokracie nám nedokáže dát už ani bydlení. Bydlení mladým rodinám. Komunisté to uměli dát. Uměli dát byty. Stavěli se stovky tisíc bytů. Neustále, pořád. Komunisté uměli. Demokracie neumí. Ceny nemovitostí letí through the roof, skrz střechu. A mladí lidé nezakládají rodiny, nechtějí mít děti, protože nemají do prdele kde bydlet. A politici potom s těma svýma skřivenýma ksechtami vlezou do televize a začnou říkat, my nemáme lidi, my potřebujeme migranty, aby nám pracovali. No proč klesá porodnost v západních zemích? Lidi nemají kde bydlet do prkínka práce. Nemají kde bydlet. A aby vydělávali někde nějakých půl milionu ročně v souhrnu, aby si mohli dovolit někde nějaké bydlení, nějaký předražený byt nebo nějaký barák, někde si mohli postavit. Malá hrstka lidí na to dosáhne a zbytek ten bude spoléhat na omezeném počtu nájemního bydlení, nebo jak se to bude řešit. A to má vyřešit populační krizi, to nevyřeší populační krizi. To znamená, vytvoří se kauza, vytvoří se problém. Takhle pracují globalisté, respektive globální prediktor, aby jsme byli přesnější. Vytvoří se krize. Ta krize je propad porodnosti. A vytvoří se to tak, že se vytvoří podmínky pro život, které neumožňují zvyšování porodnosti. Jestliže nemáte byty, nemůžou vznikat produkční rodiny. Nemůžou, protože to platilo vždycky. Když rodina mladý kluk, mladá holka chtějí založit rodinu, musí mít kde bydlet, nebudou se někde tlačit někde s rodičema, někde v nějakém 2+1 nebo že jo, a tak podobně, to nepřipadá v úvahu. Nebo dočasně mohou, ale dítě mít nebudou. Dítě řeknou, hele, dítě odložíme. Odložíme dítě. Až si vyděláme nějaké peníze, až v rámci kariéry dosáhneme na nějakou úroveň, aby banka, která zpřísnila hypotéky, tak aby nám dala hypotéku na nějaký směšný malý byt, tak my odložíme to dítě a budeme mít to dítě mít jenom jedno. Ta žena řekne, dobře, já počkám do 32. Nebo řekne, počkáme do 35. Že? No a může mít už jenom jedno dítě. Ta žena řekne, no druhý ve 40 dítě už mít nebudu. Nepřipadá v úvahu. To znamená, chápete, aby se udržela populace, tak to znáte jistě to číslo, aby se udržela populace, musí se v daném státě rodit 2,56. 2,56 dítěte v průměru na rodinu se musí, to znamená, to jsou skoro 3 děti. 2,5, více než 2,5, aby neklesala populace. a aby ten růst byl zaručený, zabezpečený, jo, rozumně, aby prostě fungovalo i takzvané solidární důchodové zabezpečení, protože aby fungovalo solidární důchodové zabezpečení, musí se rodit minimálně 2,56 dítěte v průměru na rodinu každý rok. A tohle to není zajištěno. To znamená, oni tenkrát říkali, nám lhali politici, že tenhle ten propad se vyrovná tím, že přivedeme a přivezeme do Evropy gastarbeitery, všechny jaderné raketové inženýry a chirurgy, že jo, někde z pralesa a oni sem přijedou do Evropy a budou prostě, vyrovnají nám ten populační prostě propad. A už jsem tenkrát říkal, ne, nevyrovnají, vytvoří zátěž. A to je to nejhorší, co může být, že chápete, máte v lodi díru, teče vám do lodě. Jo? To znamená, spodní paluby se zaplavují a představte si, že ten kapitán by řekl, ten problém vyřešíme způsobem, že prostě lidem tady budeme pomocí dotací a za dotace prodávat nafukovací čluny a plavky. Tím vyřešíme problém. A tohleto s tímhletím přišla Evropská unie. Problém propadu populace vyřešíme tím, že si přivezeme migranty, kteří nám ten problém s vyčerpáváním našich sociálních možností v Evropě ještě urychlí. Chápete? To nám nevyřeší. A celý ten systém je zkrátka nastavený tak, že namísto, aby ten politik řekl, kde je problém, tak on řekne, pojďme přivést migranty. Chápete? A ještě potom řekne, no, oni ti migranti, oni jsou šikovní, oni dobře pracují za málo peněz, přivezeme si gastarbeitery si přivezeme z Indie. Ta je teď moderní. Všichni evropští politici, všichni progresivčíky, všichni teď chtějí indické migranty. Že? No, protože ti přece jenom něco umí, oni jsou progresivní, oni moc nepotřebují. Jenže když to necháte nějakou dobu běžet, tak to dopadne jako ve Spojených státech. Jak to dopadlo ve Spojených státech, když koncem 70. let začaly Spojené státy rozdávat stovky tisíc zelených karet pro Indy, pro lidi z Indie. No, fungovalo to jednoduše. Přijeli nejprve desítky a stovky tisíc těch nejvíce vzdělaných Indů, kteří obsadili profese v oblasti IT a počítačů a softwaru a raketového vývoje amerického a tak dále a tak dále. A zdálo se, že to zpočátku funguje. Jenže problém je v tom, že indické rodiny jsou obrovsky početné, podobně jako arabské. A na jednoho, když to řeknu, raketového indického inženýra, připadá asi dalších 7 chudých dětí, ze kterých nikdy žádný raketový inženýr nebude a kteří zůstanou na sociálních dávkách amerického státu, americké společnosti. Přesně tohleto čeká Evropu. Přesně tohleto čeká tady Německo, které začalo přijímat obrovská množství Indů. Tohle, zrovna jsem četl článek, že Slovensko se rozhodlo přijímat obrovská množství Indů. Tohle to čeká samozřejmě i ostatní země, které se prostě rozhodnou pro tuhletu cestu. A slučování rodin indických inženýrů je vždycky v podstatě zakončeno tím, že jeden z nich je schopný a přiveze si sebou zátěž dalších 7, 8 nebo 12 osob, které jsou závislé na sociálním státu, na sociálním souručenství. To znamená, tohle to dělají politici, naši politici. Jsou to v podstatě vlastizrady, dá se říct vlastizrady národu, jinak se to nedá nazvat. A ten hlavní problém spočívá v tom, že politik musí říct, že pokud chceme, aby nám neklesala populace, to zásadní, tak musíme podpořit porodnost. A jsou dva jednoduché kroky, které nejsou nějak nové, které zavedl už doktor Gustav Husák po nástupu k moci. Dva jednoduché systémy. Za prvé poskytování mladým rodinám bezúročných půjček, které jsou prostě poskytovány při založení rodiny a dosažení aspoň jednoho dítěte. A druhá podpora, kterou Gustav Husák zavedl, bylo nastartování největší bytové výstavby ve všech zemích Rady vzájemné hospodářské pomoci. Ze všech zemí RVHP se v Československu stavělo nejvíce bytů. Nejvíce bytů pro nové mladé rodiny. Za toto by doktor Gustav Husák měl být svatořečen. Ve Vatikánu svatořečen. Za toto. Co udělal pro náš lid, pro náš národ. A ještě se najdou lidé, kteří na něho plivou, ještě se najdou lidé, kteří opakují takovou tu věrchušku typu, že komunisté jakože byli takovýhle a takovýhle. Co se týče Husáka, tak Husák to byl v podstatě člověk, který myslel na lidi a který nejenom na ně myslel, ale on to opravdu i pro ty lidi dělal. Chápete? A stačilo to. A dneska republika z těch lidí platí všechny důchody všem současným dnešním důchodcům. Husákovi děti dnes živí důchodce a živí celou republiku. Ta obrovská populační exploze Husákových dětí drží teď republiku nad vodou. Až půjdou do důchodu tihleti nebo tyhlety Husákovy děti, kdo je bude držet v důchodu? Kdo? Tohleto je časovaná bomba, která vybuchne v nějaké chvíli. A nedokážu, ani si nechci představit, co to bude znamenat. To znamená, společenský systém demokracie nedokáže ochraňovat už naše národy, ani naše rodiny vůbec. A proto jediná cesta je ke změně režimu ze systému nefunkční demokracie na jiný systém a je jedno, jak by se ten systém nazýval, jestli lidová demokracie nebo národní souručenství nebo jak by se to prostě nazvalo podobně, aby to nějak vystihovalo tu podstatu, ale hlavním a zásadním klíčovým bodem je, že zastupitelstvo, vláda musí zodpovídat se lidu a lid musí mít sílu a právo tu vládu odvolat kdykoliv, sundat tu vládu a dát tam lidi, kteří se budou starat o ten národ, jako se staral doktor Gustav Husák. To znamená, nedá se to zaručit parlamentní demokracií, stranickou demokracií také ne, protože všechny partaje jsou skorumpovatelné globálním nadnárodním nepřítelem. Musí být obnoveno něco, co bychom nazvali federálním shromážděním, kde budou zastoupeni lidé z jednotlivých obcí, kterých se může vytvořit 8, 10, 11 tisíc, to je jedno. Velikost jedné obce bude jedno město, pokud bude mít třeba do 5 tisíc obyvatel, bude mít jednoho zástupce v národním shromáždění. Pokud to město bude větší, tak bude rozděleno na čtvrtě, městské čtvrtě a každá ta čtvrť zhruba s 5 tisíci lidmi bude mít jednoho svého zástupce. To jsou různé návrhy, které se dají potom upravit různě a ti lidé, kteří mají podporu tam z těch svých životních prostorů, druhých kruhů, kde žijí. Protože budou to zástupci vybraní z druhých kruhů. To znamená z kruhu životního prostoru. To znamená na těch malých městech, na těch obcích, na těch čtvrtích budou vytaženi zástupci, kteří mají důvěru těch lidí, kteří tam jsou. A ta zpětná důvěra bude zajištěna přímým odvoláním. Když ti, kteří žijí v těch malých obcích nebudou spokojeni s tím svým zástupcem, budou mít právo ho i hned odvolat. A budou mít právo tam nasadit hned někoho jiného. Bez voleb. Zdůrazňuji, bez voleb. Budou vytvořeny skupiny, které budou rozhodovat o tom, jestli někdo pracuje správně pro lid, anebo pracuje proti lidu. A takový systém bude funkční. Takový jediný systém bude funkční. Protože ve chvíli, kdy začne kdokoliv přicházet a říkat, zaveďte u vás demokracii, zaveďte demokracie parlamentní strany, to bude nejlepší, tak je to vždycky nepřítel. Je to nepřítel, který se snaží rozbourat republiku, rozvrátit republiku, rozkrást republiku a nakonec zlikvidovat obyvatelstvo té dané republiky, toho daného státu. A někdo by řekl, že přeháním. Nepřeháním. Jak byste nazvali politiky, kteří zavírají lidi za to, kteří říkají pravdu na sociálních sítích, když kritizují migraci, když kritizují to, že někdo přijde a že politici nasunuli něco neuvěřitelného, když politici nasunou do Evropy 45, v průměru 45,8 milionů islamistů. V roce 2000 jich byly asi jenom 2 miliony, teď jich je skoro k 50 milionům islamistů. A tito islamisté, ti nepřijeli se začlenit do našeho evropského prostoru, ti ho přijeli rozvrátit. Oni nepřijeli se asimilovat, ne, oni přijeli rozvrátit náš evropský prostor. A o tom pojednává ten film Uwe Boll. O tom pojednává film Citizen Vigilante. To je to, čemu se teď asi dostaneme v tom další tématu, Vítku, takže ty ho uvedeš a pustíme se do toho.
6: Tak já myslím, že to není třeba uvádět, protože ty jsi to dost precizně zkombinoval, propojil, proliferoval ty dvě témata. Zkusme tady spíš rozebrat, v čem to video spočívá, proč vyvolal takový rozruch, protože přece jenom takových podobných videí bylo natočeno víc než dost. Tak proč zrovna tohle video?
7: No, především kvůli tomu narrativu, který tam je. Teď se nebavíme o takzvané scénáři, o tom střílení a o nějaké krvi, která tam prostě stříká a tak dále a tak dále. Tam jde o ten vzkaz, který byl vyslaný tím filmem. Na konci toho filmu je výzva politikům, aby zastavili migraci a aby začali v podstatě proces něčeho, čemu bychom řekli, jakési obnovy evropského prostoru, aby zůstal křesťanský, aby nebyl překreslován takzvaným hostile takeover, to znamená násilným převzetím životního prostoru těmi, které naši politici pozvali do Evropy. To je ten vzkaz, který tam je. Jsou tam i ty dialogy, které v podstatě tam na to ukazují. Ten hlavní představitel v podstatě toho ochránce, že jo, občanského ochránce, v roli teda stvárněný Armie Hammerem, on tam v podstatě má některé ty takové ty citace, ty věci, hovoří tam samozřejmě o systému ovcí, že ovce, když jako občan, když je zahnaná do kouta, tak ona plní dál své úkoly, i když je zahnaná do kouta, snaží se dál konformně plnit úkoly, i když ta ovečka je zabíjena. I když ten řezník jí ořezává nejdřív srst a potom z ní ořezává kůži a potom ji zabíjí, tak ta ovečka drží v tom koutě. To je v tom filmu. To je vzkaz, že naše prostory, naše životy jsou likvidovány. No ano, jsou likvidovány. My stojíme v koutě jako Evropa, jako evropské národy a my se nemůžeme nikam pohnout, protože kdokoliv řekne něco proti migraci, je označený za xenofoba, rasistu a tady v Německu nebo ve Velké Británii ho prostě zkrátka zavřou za xenofoby. Lidi nemohou říct, že se bojí těch které politici sem do Evropy natáhli, že se jich bojí, že se bojí vycházet po setmění ven, že se vytvářejí městská geta, kam už nejezdí ani policie, protože má strach tam jezdit. A chápete, ta společnost je tak nastavená, že v rámci té konformity není schopna

dále. Ale zkrátka platí, že obyvatelstvo se bojí nějakým způsobem projevit, vyjít třeba do ulic, vyhlásit generální stávku, dát ultimátum politikům, už žádní migranti a ti, co tu přijeli. Válka v Sýrii skončila. Okamžitě všechny syrské uprchlíky, kteří sem byli do Německa přivezeni od roku 2015, okamžitě je všechny odsuňte zpátky do Sýrie. Už tam žádná válka není. Odvezte je zpátky. Nikdo k tomu nemá odvahu. Nikdo. Zkrátka to, co zaznívá v tom filmu, že obyvatelstvo jsou ovce, ne všichni, ale většina, zkrátka to platí. A tohle to jsou vzkazy, které zaznívají v tom filmu. Zobrazují tam, jak tenhle ten ochránce tam prostě unáší soudce, skorumpované soudce, kteří pracují pro neziskový sektor. Unáší je a říká jim, co dělají prostě za svinstva a potom je zabít soudce. Jo, to v tom filmu všechno je. to je neuvěřitelně drsný film. Když si odmyslíme ty obrazové efekty typu krve a střílení z kalašníkovou a podobně, když si to odmyslíme, tak tohle to jsou vzkazy, které prostě v tom filmu jsou. A my si teď musíme dát otázku, jak to, že je povoleno, jak to, že bylo dovoleno takový film vůbec natočit a že je dostupný na různých streamovacích platformách a že dokonce Amazon Prime v Americe, v Evropě ne. Na evropském Primeu streamovací platformě to není k dispozici, ale v Americe je to na prvním místě film, dokonce i na americkém Apple TV, na evropském to taky není k dispozici, ale na americkém Apple TV je to také na prvním místě film. Vysílá vzkaz, to znamená, o co se jedná. Proč je to v Americe dovoleno, v Evropě to není dovoleno? No, protože je to součást plánu globálního prediktora na rozbití vztahů a svazků mezi Evropou a Spojenými státy. Proč je v hlavní roli Američan toho filmu? Američan, který bere do ruky zbraň a střílí migranty v Evropě. No, jednoduše, je to vzkaz. Je to vzkaz, že západní svět se rozděluje, rozlamuje a systém Pax Americana odchází z Evropy a vzniká proces takzvaného odchodu USA a najednou Američané už nejsou spojenci. Najednou stojí někde jinde, mají jiné hodnoty, jedou do Evropy a v Evropě dělají pořádky. I v tom filmu. To jste si možná všimli, pokud jste ten film viděli, jakou roli má ten ochránce, občanský ochránce v roli Armieho Hammera. Jakou má roli? No, on je majitelem nemovitostí v Chorvatsku. On je majitelem nemovitostí a on tam přijde do té kanceláře, on tam sprdne toho manažera, že má 10% nájemné, kteří neplatí nájemné a že má prostě proti ním tvrdě zakročit. To znamená, dělá pořádky v Evropě. A to je ta postava. Ta postava toho občanského ochránce je de facto vykreslována jako někdo, kdo musí přijít do Evropy a udělat v Evropě pořádky. To je model. No a proto je to tak nastavené. Proto v Evropě to nikde není. V Evropě to nikdo nestreamuje. Streamuje se to v Americe. Ale americký YouTube to umožňuje streamovat v Evropě. YouTube, protože je americký. Chápete? Takhle je to nastavené. To znamená, je to rozborka onoho systému Pax Americana, kdy Spojené státy odcházejí z Evropy, z toho přátelského souručenství. Je to ten rozkol mezi souručenstvím mezi Spojenými státy a Evropou a tenhle ten film, ten proces jenom urychluje. Jenom ho v podstatě představuje těm lidem, aby viděli ten rozdíl, že když se to bude dělat podle Trumpa, když se to bude dělat podle Ameriky, tak se to vyřeší tímhle tím způsobem. To znamená, migrace se zastaví,

0: proces vyřeší. A na závěr toho filmu tam je ta výzva těm politikům, že jo. To znamená, on tam dává příkazy tomu inspektorovi, že jo, dává mu příkazy, že musíte to takhle udělat, a on nakonec vezme telefon a volá premiérovi. A ten film potom končí. Samozřejmě, nechci tady dělat nějaký spoilery, ono ani spoilery se dělat nemusí, protože ten film nemá zase nějak hluboký scénář, tam jde spíš o ty vzkazy, které ten film vysílá, než o samotný scénář a příběh toho filmu. Takže Je to patrné, naprosto patrné, že zkrátka ten film byl nasazený a spuštěný ve chvíli, kdy v Evropě se znovu chystá tažení proti Rusku na horizontu roku 2030. Evropa je zaplavována migranty a lidé nesmí kritizovat migraci. V tom okamžiku přichází tenhle ten film a ukazuje, že Američan přichází do Evropy a dělá pořádky. To znamená, vzkaz je vyslán mnoha směry. Takže pokud jste ten film neviděli, tak se na něj určitě podívejte, už jsou k dispozici české titulky, tam máte na různých těch platformách, kde si to můžete prostě stáhnout a podívat se na to, takže dějí se neuvěřitelné věci. No a máme 21.02, Vítku, Helenko, pustíme si nějakou jednu písničku, stačí jedna, já se občerstvím a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Fajn, pustíme si jednu písničku a potom dáme šanci vám zeptat se na cokoliv, co třeba nepřišlo v té první půl hodině, kterou jsme museli takto zkrátit.
2: Dobře, dejme možnost volajícím vytočit telefon, to je také důležité. Připomínám tedy telefonní číslo 721 557 022. A než se tedy dovolá první volající, tak nabízím písničku Davida Kollera, českého rockového zpěváka, skladatele a bubeníka, Víc než slova. Tolik David Koller. My máme prvního volajícího, jsme tedy připraveni, a tak se ptám, jestli i Vítek a VK jsou připraveni. Vítku, VK.
1: Ano, já jsem tady. Jsme tady oba dva, super.
2: Můžeme tedy prvního volajícího pustit do vysílání. Hezký večer.
3: Dobrý večer, divák z východních Čech. Prosím vás, chtěl jsem mít jednu technickou poznámku, jedna, která jsem chtěl říct, že CZ24 News má úplně identické články jako Aeronet, tak pokud to není vaše, tak jenom o tom víte, ale to je jenom technická. A můj dotaz zní ohledně asijské rasy. Vy už jste několikrát naklepnul vlastně, proč je tady bílý člověk, čemu má sloužit, ale a černochy jste taky nějakým způsobem popisoval, ale nikdy jsme se nedostali na asijskou rasu, tak to je můj dotaz, jestli byste nám mohl vysvětlit, jak je účel, nebo proč máme na Zemi ještě i asijskou rasu. Děkuji, já budu poslouchat.
2: Děkujeme.
0: No dobře, děkuji za dotaz. Dobře, no co se týče přebírání článku, tak to je jednoduchý. CZ24 je agregátor, zpravodajský agregátor, který agreguje články z desítek nebo ze stovek prostě serverů, a naše články může přebírat naprosto kdokoliv, samozřejmě s tou slušností, že dole uvede odkaz na zdroj, na náš server, takže to je naprosto normální, a vlastně díky tady ty agregaci se vlastně ty naše články ještě šíří de facto ještě víc mezi lidi, takže my nemáme důvod si nějak stěžovat, naopak, když lidé přebírají naše články, tak je to dobrá věc v tom smyslu, že to má nějakou úroveň a že je zájem o ty články, takže já s tím problém rozhodně nemám. Co se týče otázek na rasu takzvanou asijskou, východní, no podívejte se, to je zásadní věc. V rámci takzvaného, mluvili jsme o tom několikrát, takzvaný eugenický vektor upravuje genom člověka na prostor, kde žije. A v podstatě podoba, že jo, vzrůst člověka, barva kůže a tak dále je do značné míry odvozená od takzvaného eugenického vektoru, to znamená, kde ten člověk žije, jestli tam hodně svítí slunce, je tam velmi intenzivní ultrafialové záření a podobně, ale rovněž tam vlastně závisí tyto tento vzhled, že jednotlivý hra samozřejmě i na tom, odkud vlastně původně geneticky vycházejí. A to, že se experimentovalo s různými genomy, že se dělaly různé pokusy, jako dneska laboratoře dělají různé pokusy, tak probíhaly pokusy tenkrát. Že pokusy Nephilim v laboratořích, kde vytvářeli svoji pracovní sílu. A tady je velký přesah, velký zásadní přesah. Co děláme my dneska lidé? Co děláme? Snažíme se vytvořit roboty, umělé inteligence. Proč? Za jakým účelem? Proč se vytváří AI? Proč se vytvářejí roboti, autonomní roboti, kteří chodí, vypadají jako lidé, nebo nevypadají, ale snaží se chodit a tvářit jako lidé a tak dále. Proč je vyrábíme? No, aby za nás dělali práci. Rovná se, nebo implikuje se, aby nám otročili. Chápete? Aby nám otročili. Proto si vyrábíme roboty, aby dělali práci za nás. Proto se vytváří AI, aby nemuseli se platit lidé na telefonických supportech a aby otázky a odpovědi, aby otázky odpovídaly automaty a automatické systémy AI, aby tam nebyla živá operátorka, kterou někdo z těch zaměstnavatelů musí platit. AI nebere zdravotní nemocenskou. AI nebere dovolenou. AI nepotřebuje přestávky. Chápete? AI zkrátka je vyřešením člověka. Jak říkal Stalin, není člověk, není problém. Ale představte si, že ten Stalinův citát teď převzali kapitalisté, protože oni přesně tohleto teď dělají. A proto i tenkrát, když vlastně vytvářeli rasu, tak oni mohli vytvořit roboty. Že mohli vytvořit roboty. Není problém vytvořit robota, že problém s robotem je v jedné věci. Každý robot potřebuje údržbáře. Jak vytvořit robota, který nepotřebuje údržbáře? No, někdo by řekl, tak vytvoříme robota, který bude opravovat další roboty, ale kdo bude opravovat toho robota, který bude údržbář? Tak ten bude mít svého vlastního údržbáře, ale kdo bude opravovat toho údržbáře, který bude opravovat toho údržbáře? Chápete? Když to bude nějaký robot. Robot bude opravovat robota, který opravuje robota. A z dlouhodobého hlediska by to nebylo udržitelné. Na povrchu kyslíkaté a velice agresivní planety. Proč agresivní planety? No, protože je tady přítomný kyslík. Velice agresivní prvek, který způsobuje velmi nepěkné věci, co se týče kovových materiálů. Dochází ke korozi, že? To znamená, kyslík i dokonce i v lidském organismu působí kyslík jako jed, že proto lidé mají brát, že jo, ty potraviny s vysokým obsahem antioxidantů, které váží kyslík, volný radikální kyslík v lidském těle, protože kyslík je to trošku zvláštní, ale opravdu působí jako jed nebo kyselina. A z tohoto důvodu tedy oni se rozhodli, že otroky vytvoří v biologickém skupenství jako biologické roboty. Na biologické bázi. Protože ti nezreznou a ti se budou množit a tím je to vyřešené. Pokud chcete dlouhodobě vytvořit nějakou populaci někde, aby vám otročila a aby nerezla, aby sloužila, tak vytvoříte humanoida na biologické bázi. Nebudete nikdy tvořit robota, protože s robotem budete mít takové údržbové náklady, že finančně to třeba utáhnete, ale tam jde o to, co se stane, když opustíte planetu na jednu cestu hyperprostorem někam do vedlejší galaxie. Ta cesta bude velice krátká na té palubě té lodi. Oni budou třeba 2,5 roku, ale kvůli teorii relativity tady na Zemi uplyne 50 nebo 70 tisíc let. a za tu dobu všechny roboty zreznou, rozpadnou se. Ale ne člověk, ne biologický sluha. Ten zemře, ale předtím, než zemře, tak se rozmnoží a bude sloužit. Chápete? No, já vím, že to je těžké na pochopení, jak se uvažuje v tak velkých vzdálenostech, jako jsou desítky a statisíce let, ale já vás ujišťuji, že to dává naprosto logický smysl. Proto i tehdy, když oni dělali pokusy, tak vytvořili několik ras na této planetě. Vytvořili černochy, vytvořili Asiaty, vytvořili árijskou rasu, vytvořili další typy jednotlivých ras, vytvořili eskimáky, kteří jsou schopni žít ve velmi nízkých teplotách, což bylo velice důležité pro doby ledové, že to znamená, aby jejich organismus byl uspůsobený. Tohle to všechno oni připravili a de facto my všichni jsme v podstatě součástí tohoto projektu, tohoto plánu. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
4: Dobrý večer, já bych mal jednu otázku, kterou jsem se pýtal už minule, že prečo má pre futbal, pre globalistov taký význam, prečo je to ich srdcová záležitosť, toto ste výslovne spomínal v jednom zo svojich vyjadrení. Napríklad na rozdiel od olympijských hier a podobne, že prečo ten futbal, lebo ja viem, že myslím, že jeden z ročov dolcov si všimol, ako si jeho sluhovia niečo prihrávajú a z toho vzniká tá myšlienka toho futbalu, ale prečo je práve futbal pre nich tá srdcová záležitosť. A keby môžem ešte druhú otázku by som mal aj v súvislosti s tým, čo ste hovoril. A prečo potom sa ľuďom dáva nejaká taká nádej, ako napríklad bol jeden film o tom, ako jeden chlapec, natočený podľa skutočnej udalosti, mal klinickú smrť a počas toho navštívil ako v nebi Ježiša a potom o tom rozprával a rozprával také veci, ktoré, neviem, 5-ročné dieťa nemôže vedieť a pochopiť, napríklad, že mal sestru, ktorá sa nenarodila, alebo ju videl v nebi s Ježišom, čo ako dáva takú nejakú akože ľuďom nádej, že je niečo po živote, kto s ohľadom teda na ten spôsob, akým človek život žil, že teda môže sa dostať do neba, že prečo to potom pripustia, alebo prečo potom sa vytvárajú právne predpisy na bezpečnosť potravín. Ja viem, že to oni musia robiť postupne, ale prečo vôbec prichádzajú s tým, že máte rôzne bezpečnostné predpisy o tom, ako toto, ako toto, ako tamto. A prečo toto pripustia, akože globalisti, keď teda cieľom je v istom časovom horizonte teda eliminácia. Tak toto by som mal tieto dve otázky. Ďakujem za počutie.
0: No, ja ďakujem za dotaz. Podívejte sa, fotbal je hrou, svetovou hrou chudých. Svetová hra chudoby, chudiny. A to je ten důvod, proč globalisté mají tak v oblibě všechny tady ty sportovní, hlavně, že jo, mundiály, fotbalový mundiál, mistrovství světa, mají tak moc v oblibě, že jo, je to tak, pro ně tak strašně důležité, protože je to hra chudiny. Nejlepší hráči světového fotbalu jsou Brazilci, jednoznačně můžeme říkat zase, že ne Brazilci, že Argentinci a tak dále, můžeme, že někdo se Španělé, ale ti Španělé, ti Argentinci, ti Brazilci, to jsou fotbalisti, kteří vyšli z get, z favel, z té největší chudoby a stali se z nich fotbalisté světového formátu. To znamená, pro globalisty je to spektákl, jak ukázat všem lidem, že chudina, že chudáci chudina se může stát slavnou. To znamená, že kdokoliv z chudiny, když bude poslouchat globalisty, podívejte se, pojďte se podívat na fotbal. Vidíte, ti kluci vyrostli ve favelách v Riu. Podívejte se a teď jsou z nich světoví fotbalisté a vydělávají takovéhle peníze. A podívejte se na ně. A my to všechno kontrolujeme. A oni si tam kopou tím míčem. A jak oni kopou? Oni mají dva týmy, že jo? A jsou tam všechno globalistická čísla. Je tam jedenáctka. Jedna jedenáctka. Proti stojí druhá jedenáctka. Hrajou, že samozřejmě dohromady 22. Že všechno vrcholová globalistická čísla. že takzvané ultimáty, tomu říkají, ultimátní čísla. To znamená, mají nad tím symbol ležaté osmičky, nekonečno, že? Ultimátní čísla. 11 a 22. 22 je takzvaná syntéza. Jedna jedenáctka je teze, druhá jedenáctka je antiteze a 22 je syntéza globálních procesů řízení populace. To je celý. Proto je pro ně fotbal tak kriticky klíčově důležitý. A ještě ten poslední dotaz, který tam byl ohledně té eliminace, respektive redukce obyvatelstva. To je uvedeno na těch georgijských nebo georgijských kamenech. To znamená redukce na 500 milionů obyvatel na povrchu této planety. To je dáno syndikátem. Syndikát nechce, aby bylo více obyvatel na povrchu této planety. A teď je důležité říct, jako proč, z jakého důvodu. Je to kvůli tomu, aby se jako populace příliš nerozmnožovala, nebo jakou to má souvislost? Souvislost je velmi jednoduchá. Protože když těch lidí je víc, je jich víc než těch 500 milionů, tak to vede k tomu, že v podstatě ta populace má takovou potřebu spotřeby, že planeta je de facto spotřebovávána a konzumována k dosahování něčeho, čemu se říká obecný růst. A oni se děsí takzvaného obecného růstu. Co je to obecný růst? General, můžu říkat anglicky general growth. General growth. Co to je? No, to znamená, že když roste ekonomika celé společnosti, rostou i chudí lidé. I ta chudina roste. Ta, která je na těch ochozech těch fotbalových zápasů. I ta chudina. Jenže problém je v jedné věci. Když chudina přestane být chudinou, už nemůže být snadno kontrolována míčem na tom hřiště. Chápete? Protože když lidé budou bohatnout společně s růstem, tak přestanou být přitahováni různými věcmi, jako jsou fotbalové hry, nebo jako chudina ve starém Římě byla rovněž přitahována jistými hrami. To byly gladiátorské hry v Římě. Úplně stejný koncept. Byly ekonomické problémy, Řím měl obrovské problémy ke konci, ale vždycky, když se pořádaly gladiátorské zápasy, všichni zapomněli na všechny problémy a chudina dostala zdarma od Cezara, dostala chleba, chléb a hry. A Cezarovi to umožňovalo gladiátorské hry kontrolovat celou populaci, celou chudinu. Kontrolovat, aby se nevzbouřila. Kontrolovat. Chápete? Proto když jsou problémy ve světě, jsou různé války, jsou různé ekonomické problémy a strádání, tak vždycky pravidelně, každé 4 roky se pořádají mundiály, protože za ty 4 roky by se lidé mohli takzvaně rozčílit, ale vždycky za ty 4 roky přijde mundiál. A všichni se vrhnou prostě do fotbalu a najednou zapomenou na starosti světa. A některé takové ty zábavy oni radši začali dělat už každý rok. To jsou různá mistrovství světa v hokeji. Místo jednou za 4 roky to dávají každý rok, aby zkrátka drželi lidi od pozornosti, od jejich vlastních problémů. Jakých problémů? No, o kterých jsem hovořil na začátku našeho pořadu. To, že někdo naváží do vaší země Indy v desítkách a stovkách tisíc. Indy, kteří v rámci slučování rodin za pár let přivezou dalších 7 svojich sester a 7 bratrů a tak dále a tak dále. Abyste nedávali pozor na to, co se děje v ulicích. Abyste nedávali pozor, co politici chystají za vašimi zády. To znamená, to je jednoduchý proces odvádění pozornosti. To znamená, když jsou někde problémy ve společnosti, tak se jim hodí přednost mistrovství světa v něčem. Že? A těchto způsobů na odvádění pozornosti je mnoho, ale žádný z nich nemá ten status, jako je mundiál, jako je mistrovství světa ve fotbale. Žádný z nich. pro ně je to de facto vlajková loď jejich globalistického řízení, procesu globalistického řízení. Takže takhle je třeba se na to dívat. No, pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak já bych to jenom zaglosoval, že chudší, jak jsi říkal s tím míčem, tak chudší lidé se zajímají o míč a ti, řekněme, bohatší, intelektově nadanější lidé, tak ti už se zajímají o ty kapříky v tom zákulisí mezi těmi funkcionáři. Tak, asi tak.
0: Ano, samozřejmě. Ano, samozřejmě.
1: To, co není vidět, jo? To, co není vidět.
0: Samozřejmě to, co není vidět, no. Jak říkám, je to úplně, jenom abyste tomu rozuměli, to, co je dneska mundiál fotbalovej, to byly gladiátorské hry v dobách Římské říše. Nic, žádný jiný rozdíl v tom není.
2: Pojďme tedy k dalšímu volajícímu. Hezký večer, můžete se ptát.
5: Dobrý večer, všetkým dobrý večer, panu VK. Pán VK, já bych se chcel spýtať, abyste se vyjadril k kritickým názorům, které hovorí, že Irán a Rusko rovnako padli do rovnakej pasce diplomacie, ktorú na nich Západ alebo USA nastražili. A my sme o tom hovorili minulý týždeň, o tej poznámke Rubia, ako na to reagoval Lavrov. A chcem to ešte rozvinúť, pretože Washington nemal nikde v úmysle, aby tie rokovania o miery nikam viedli. Práve naopak umožnilo to tie rokovania ten čas na to, aby sa Ukrajina zásobovala s dronmi s dlhým doletom. Poviem to tak, Putin chcel tie rokovanie viac ako vojenské víťazstvo. Na druhej strane Irán sa takisto dostal do tej pasce po tom, čo zabili Chomeneyho. Teraz minulý týždeň vyšiel článok, myslím, že tu bol Washington Post, kde sa to aj spomína, že Trump len chcel urobiť to memorandum o prímeri len kvôli tomu, aby si doplnili olejové zásoby ropou pre seba a potom sa niekedy koncom leta znova vrhnú pozornou inváziou na Irán. Tak to sú dosť dôležité veci, tak ďakujem za váš komentár k tomu.
2: Děkujeme.
0: No ano, děkuji, samozřejmě. Podívejte se, co se týče Spojených států, jsou v procesu rozborky, rozvalu. A každá kobyla, která je poražená, leží na zemi, kope kolem sebe, tak když zdechá kobyla, je vždycky nejnebezpečnější svému okolí za celý svůj život. Nejnebezpečnější. Přesně v této situaci jsou Spojené státy. Cokoliv teď bude spatřováno jako šance na přežití systému Pax Americana, bude použito ze strany Spojených států. Co je zásadní? Když si nepřítel, existuje takové ruské přísloví, když nepřítel dělá chybu, nepřerušujte ho. A tohleto platí v podstatě o všem, co dělají Spojené státy. Cokoliv budou Spojené státy dělat, Rusko a hlavně globální prediktor se na to jenom bude dívat a nebude klást žádné překážky. To znamená snaha o zatažení Spojených států do vyčerpávající války někde s Iránem je žádoucí z hlediska globálního prediktora. Je žádoucí. Protože povede k urychlení rozvalu Spojených států a rozvalu systému Pax Americana. A co se týče Ruska a takové té snahy, že jo, Dagavor, že oni pořád se chtějí s někým prostě dohodnout v rámci dohovorů a dohod a podobně, ale ten Západ je neakceptuje. Ten Západ akceptuje jenom jejich kapitulaci. Nic jiného. Mluvil o tom samozřejmě nedávno Karaganov, že Západ nebude akceptovat nic kromě ruské kapitulace. Žádnou dohodu nebude akceptovat, jenom ruskou kapitulaci. S tímhle tím naprosto souhlasím. Chápete? Ale pozor. V Rusku, v Kremlu jsou stovky a stovky lidí, jsou tam stovky a stovky politiků, kteří jsou na takovým způsobem zaháčkování na Západ, že oni nedovolí přerušení kontaktu se Západem, o kterém se pořád mluví v Kremlu při každé příležitosti, a my skončíme se Západem a už na Západ se nebudeme dívat. Dokonce sám Putin to říkal několikrát a zase se potom vrátí k tomu Západu. Oni se nemůžou odtrhnout od Západu, protože jednotliví představitelé strany Jednotné Rusko, jednotliví činovníci v Kremlu mají svoje syny, svoje dcery žijící na Západě, žijící ve Velké Británii, žijící v Americe, studující v Americe. Existuje dokonce takový seznam, jsem teď nedávno četl, že kolik synů a dcer ruských vysokých politiků, včetně Sergeje Lavrova, má děti v Londýně, v Paříži, ve Spojených státech, na Floridě, na školách, na Harvardu a tamhle. Člověk se na to jenom dívá a říká, no to je, no to, što je to? A chápete, lidi se na to dívají a říkají si, tak co to má znamenat? Tak jsme jako u blbejch? Jsme u blbejch? Nebo kde jsme? Chápete? Problém je v tom, že po roce 1991, po rozpadu Sovětského svazu a po rozdělení jednotlivých států na samostatné státy, teda jednotlivých republik, že Sovětského svazu na samostatné státy, došlo k tomu, že Rusko bylo obrovským způsobem, obrovským westernizováno, to znamená zezápadněno, na západní styl života. A postihlo to nejenom obyčejné Rusy, že dneska Rusové se neobejdou bez západního zboží a produktů a výrobku. Ne, ne, ne. Tam jde především o vysoké politiky v Kremlu a v politických partajích Ruska, kteří před vypuknutím specky na Ukrajině, dávno před jejím vypuknutím, vyslali své dcery a synky do západních škol na západ, tam mají západní firmy založené, mají vily, že jo, tohleto všechno, a zdá se, že se všichni tváří, že tady není nic k vidění, jděte jinam. Jo? Chápete? To znamená, jaký je to systém? No, je to systém takového trošku, bych řekl, pokrytectví. Nebo ne trošku, ale hodně trošku pokrytectví. To znamená, pokud se chcete odpoutat od Západu, proč tam posíláte své děti? To jsme u blbejch. Víte? A tenhle ten systém, pokud nebude upřímnost od těch politiků, tak jim potom nemůžete ani upřímně věřit ty věci, které z jejich úst jako vypadávají. Potom máte otazník nad tím, jestli všechny cíle stanovené k SVO na Ukrajině budou splněny. Nebo jestli vůbec kdy bylo uvažováno, že budou splněny za těchto podmínek. A proč je tak dovoleno Západu útočit na Rusko? A proč Rusko se neožene? No, ono, kdyby se třeba Rusko ohnalo, tak je třeba možné, že by se něco stalo těm dětem v těch západních státech, těm dětem těch ruských politiků. Možná, že by se jim něco stalo. Možná. Chápete? Já se na to dívám opravdu z toho pohledu, že chápete, po tom roce 91 proběhla westernizace v Rusku způsobem, až mě trošku jako mrazí, protože všimněte si, když někdy přijedete do Moskvy, kolik je tam nápisů v angličtině, v latince, jo? Na obchodech, na různých pozvánkách, že děti to mají na taškách, jdou do školy napsaný prostě všechno jako v latince. Azbuka je pomalu považovaná jako za něco měnádo a tak podobně. A chápete, že to je zkrátka ta westernizace, která vychází ze všech procesů řízení v Rusku, to znamená i z té mediální. Jo, to znamená ta mediální výchova na ty děti, že jo, všechno západní tvorba, to znamená ta westernizace probíhá na všech úrovních školy, to převzali v 90. letech obrovsky ruské školy. Vzdělávání v ruských školách bylo obrovsky westernizováno. Na to opět dohlížel Římský klub, mimochodem měli pobočku v Praze, nevím, jestli ji tam ještě pořád mají. Zkrátka Putin je přitom produktem té westernizace. On fungoval tady, že? Dlouhou dobu. A on, když byl v KGB a on byl na tom, byl na tom třetím oddělení KGB v Berlíně, tak on v podstatě už tehdy pochytil tu westernizaci už tenkrát, když byl ještě v KGB jakožto důstojník, tak on pochytil tu westernizaci, to znamená, oni si ho vybrali samozřejmě, protože byl vybraný, že jo, Levlevěv ho přivedl, jako že je nadějný samozřejmě, díky tomu, že působil prostě v prostoru jako nepřítele, že jo, tam měl zkušenosti, že jo, má všechno tohleto, takže byl dosazený, ale zkrátka měla by tam být upřímnost minimálně od těch politiků, že pokud je Západ nepřítel, potom by v zájmu korektnosti a v zájmu uvěřitelnosti měli ti politici opravdu se k tomu Západu chovat jako k nepříteli a ne, že tam budou schovávat svoje rodinné příslušníky. To je to, co naprosto jako hlava nebere. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, ptejte se.
6: Dobrý večer, chcela bych se poděkovat za všechny články a relácie, všetky mám studia a panu Veka. Chcela jsem se spýtať, komu prospívá uvolnění tohoto filmu Citizen Vigilante, keď vlastně spôsobí prebudení občanov Európy a tým pádom elity nebudú mať pekne pokoj na prácu a prípravu vojny proti Rusku. Takže tým vlastne oslabí pozície Európy, keď bude vojna voči Rusku. Kto má na tom záujem, aby to vlastne oslabil? Ďakujem pekne.
0: Děkuji za dotaz. Ano, samozřejmě oslabení pozice a kontrolních procesů řízení v Evropě, to je naprosto jasné. Pokud Evropa bude mít klid na práci, bude připravená válka s Ruskem do roku 2030. Pokud klid na práci nebude, dá se říct, že Evropa, nebo předpokládá se, že Evropa bude mít víc starostí sama se sebou, než aby chystala nějakou válku. To znamená, je to v zájmu samozřejmě Chabadu. Je to v zájmu Chabadu Lubavič, aby ta válka ne, že byla úplně zažehnána, ale aby byla odložena, aby to nebylo v roce 2030, podle mého názoru. Protože je třeba si říct, že v rámci takzvaného komplementárního řízení, to znamená, což je práce globálního prediktora, to znamená, máte Chabad Lubavič a máte Dům Sion a Dům Chabad a Dům Sion v podstatě vedou komplementární válku s cílem likvidace Edomu. A likvidace Edomitu je de facto jejich hlavním cílem, ale tady je jeden velký zásadní problém. Oni vědí jednu věc. Oni vědí, že pokud by ta válka proběhla nějakým způsobem, ona by byla z velké části byla termonukleární. A oni se bojí, že některé jejich zájmy by byly definitivně natrvalo vymazány z povrchu Evropy a oni nechtějí. Oni mají nějaké majetky, které se bojí, že by nešly takzvaně obnovit. To jsou, a většinou se jedná o okultní záležitosti. Mimochodem, je neuvěřitelně mrzí to, co provedli Američané v 45. roce, když vybombardovali v Praze Emauzy. Tam byla knihovna s hebrejskými spisy, s původními hebrejskými letopisy, okultní knížky. Zajímal se o to Heinrich Himmler, který chtěl vlastně v podstatě k tomuhle mít všemu přístup. A to bombardování, ty Emauzy úplně zničilo, zlikvidovalo, vyhořely a všechno to zmizelo, všechno pryč. Oni nechtějí riskovat to, že by se něco podobného stalo s berlínskou knihovnou, s vídeňským, tomu říkají vídeňský amfiteátr, že znova takový ty tam jsou všechno knížky, které Rakousko-Uhersko schromáždilo od, že jo, během svého panování nad střední Evropou od začátku věku, že to znamená tohleto všechno a samozřejmě, že by mohlo dojít ke zničení i toho naprosto nejcennějšího, co oni mají, a to je samozřejmě vatikánský Armín. Zničení archivů Vatikánu. Sice jsou v podzemí, ale oni by nemuseli tu termonukleární válku přežít. To znamená, oni se budou snažit v podstatě postupovat na vyšších prioritách, co se týče likvidace Edomu. Na vyšších prioritách od jedničky do pětky budou se snažit držet tady, v tomhletom prostoru. A co se týče té šesté priority, já jsem stále přesvědčený, že oni se budou snažit udržet na konvenční úrovni. Na konvenční úrovni za každou cenu. Problém je v tom, že kdyby vlezli do konfliktu s Ruskem, přímo s Ruskem, v nějaké krátké době, skutečně by to skončilo termonukleární výměnou. Ale v této chvíli se dá na ten film Citizen Vigilante dívat v podstatě z toho pohledu, že je to snaha zobrazit, že Spojené státy se budou snažit ničit klid na práci v Evropě. To znamená evropským nacistům a fašistům v rámci toho revanšismu, který byl nastartovaný, budou se snažit jim kazit přípravy na konflikt s Ruskem. To je, dokonce bych řekl, že to je velmi, velmi pravděpodobné. Takže takhle bych na to reagoval a pustím se do dalšího volající.
2: V tuto chvíli nemáme volajícího, protože volající se nemohli dovolat a zatím nevytáčí telefonní číslo, tak jej připomenu. Telefonní číslo do studia je 721 557 022. To je telefonní číslo, na které můžete telefonovat. A my už máme prvního volajícího, který se dovolal po ohlášení telefonního čísla a já jej dávám přímo do vysílání. Hezký večer.
7: Já vás zdravím, hezký večer, tady je Alena. A chtěla bych se pana VK nebo i pana Vítka zeptat, co říkají na v podstatě Tomase Paucknera. Je to na Facebooku, myslím, že během třech týdnů získal 22 tisíc sledujících a odhaluje korupci. Jestli ho pan VK pozoroval, tak bych chtěla ráda slyšet jeho názor. Děkuju.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz, ale neviděl jsem, neměl jsem šanci vidět, takže jestli Vítek.
1: Taky vůbec nevím, o co jde, ale já bych jenom ve stručnosti varoval před takovými personami, které rychle vyskočí a nazbírají tisíce lajků během jednoho týdne. My víme, a VK to taky jistě ví, jak dlouhá úmorná práce je vůbec nějakým způsobem se dostat do nějakých možností pozornosti lidí v širším kontextu nebo v širší perspektivy mezi více lidí. A že teda obrovskou práci, obrovskou dřinu a hlavně dlouholetou dřinu. To není jenom ze dne na den. A pokud někdo se vynoří a získá 1000, 2, 3, 5 tisíc lajků, respektive lajků, nejenom lajků, příspěvek, to je v pohodě, ale myslím jako stránku, když se lajkuje stránka 5 000 za týden, jo, tak to není jenom tak, prostě tam něco systém, a tam čichám prostě nějakou systémovinu, jak já vždycky říkám, protože to je velmi úmorná práce. Kor, když je to na sociálních médiích, která jsou globalistická, korporátní a která teď víc než kdy jindy mě přijde, mažou a sekají po hlavě veškeré, řekněme, nekonformní a narativně nekonformní příspěvky. Jo, takže chtěl bych jenom před tím varovat, že já tam čichám nějakou systémovinu v tom. Jo, není to jenom tak. Třeba se pletu, ale 99% vždycky se nepletu. Vždycky mi nadávají, že vždycky prokažím proti každému, co mám, ale potom vždycky za pár let stejně mi dají za pravdu, no tak asi tak. Pojďme na dalšího posluchače asi.
2: Dobře, pojďme tedy na dalšího volajícího. Hezký večer, máte slovo, můžete se ptát.
8: Dobrý večer, ja by som mal ešte len doplňujúcu otázku. Ja som sa pýtal ako na to, že prečo sa dáva zo strany globalistov nádej na nejaké pozitívne aspekty života. Ako napríklad bol ten film o chlapcovi podľa skutočnej udalosti, ktorý ako počas klinickej smrti bola jeho duša v nebi. Alebo prečo potom sú tie predpisy o bezpečnosti v potravinách alebo pri, ja neviem, v cestnej premávke alebo pri nejakých technických postupoch a podobne, že prečo a priori sa s tým prišlo a že prečo teda, ja neviem, hlavne v tom anglosaskom svete je tam, sú tam také, že dávajte pozor, lebo tieto kocky môžu byť ako zhodnuté deťmi do, neviem, 2 rokov, až niekedy ako infantilného charakteru, ale že prečo sa to robí, že prečo to, prečo sa na to nevykašľú? To
0: je, že, ja vám rozumiem.
8: Je to nejaká prezieraná forma? Áno, dobre, ďakujem.
0: Podívejte sa. Je to jednoduchý, je to naprosto jednoduchý. Proč globeste dávají naději? No, jednoduše, protože bez naděje se nedá snášet úděl. Pokud nemáte naději, nebudete snášet úděl, nebudete platit hypotéky. Nebudete chodit do práce, když nebudete mít naději na nějakou změnu. No, to se naložíte do lihu, anebo si to hodíte. Koupíte si v Hornbachu nebo v Baumaxu pro vás, jo, 2,5 metru a hodíte si to na nejbližším stromu. Bez naděje. Bez naděje neexistuje život. Bez naděje se nedá žít, nedá se pokračovat, když nebudou mít lidé naději. A navíc naděje je nejcennější deviza, která globalisty nestojí vůbec nic, to je zadarmo. Nikdo vám nedá tolik, kolik my vám dokážeme slíbit. To je hlavní měna globalismu. To znamená, vzhůru k zářným zítřkům, říkali soudruzi. Co to bylo? No, to byla naděje, samozřejmě. A co říká Evropská unie? Vzhůru k lepší Evropě. No, samozřejmě naděje. Protože bez naděje dávají lidem naději, no, protože jinak by se jim na to každý vykašlo bez naděje. Kdyby jim řekli natvrdo, za tolik a tolik let tady už nikdy nebudete, budete vyhlazeni. Protože cílem je 500 milionů, jak je uvedeno, jak je spsáno, tak je zdáno. Na kamenech georgijských, tam hleď, podívej, tak bude, tak jest za 100 let od tohoto dne. Tak tohleto, když řeknete lidem, tak se na všechno vykašlou, přestanou chodit do práce, přestanou platit hypotéky, zhroutí se systém ekonomika, proces řízení a konec. Konec společnosti, konec civilizace, když budou vědět, že nemají žádnou naději. Že jejich děti nemají žádnou naději, anebo děti jejich dětí nebudou mít žádnou naději. Chápete? Takhle to funguje. To je jednoduché. A proč jsou kontrolní, nebo takové ty nápisy na západě, že pozor, aby děti nevdechly třeba nějaký plastový, gelitový obal a tady to všechno, tady to ochrana. No, to je všechno iluze samozřejmě. To znamená snaha, aby globalisté ukázali, že se starají, ale zároveň je to ochrana před takzvanými, oni tomu říkají, class lawsuits, to znamená skupinovými žalobami. Protože když výrobce tohleto tohle napíše a nějaké dítě se udusí, nebo 2 děti se udusí, tak je z toho skupinová žaloba a ta korporace, která zabalila tu mikrovlnku do igelitu, na kterým nebyl tenhle ten kontrolní varovný nápis, tak zaplatí 3,5 miliardy na damages a na škodách způsobených, že jo, všude možně. To znamená, z tohoto důvodu se to tam píše, ale to není tak, že by globalisté měli strach o naše životy. Kvůli tomu se to tam nepíše. To je ochrana před losic, že jo, před žalobami. Takže takhle třeba se na to dívat a naděje je třeba se někam zapsat. Naděje je největší devizou globalismu. To znamená, bez naděje se nedá žít, nedá se pokračovat v žádném projektu, pokud není naděje, pokud naděje je zapřena, anebo naděje je popřena, anebo naděje není, nebo je dokonce odebrána. Že někomu. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volající.
1: Tak já mám taky naději, že někdo volá. Volá někdo.
2: No ano, super. Telefonuje. Hezký večer, máte slovo, jste ve vysílání.
9: Hezký večer, spolek. Přeji vám pěkný letní víkend. Já bych se chtěl zeptat pana VK, co vlastně židé vidí v Jahvem, co pro ně jejich Bůh znamená, a ať trošku i vysvětlí košerování, které je tady s tímhle spojeno, protože spousta lidí třeba neví, co si tady předtím má představit a kdo vlastně židům vládne. tak jenom tak v krátkosti. Děkuju a budu poslouchat.
0: No, já děkuju za dotaz. Já nevím, jestli máme čas tady rozebírat všechny tyhle ty věci o hebrejské víře, o hebrejcích, na to asi prostor není. Kdo vládne? No, podívejte se, vládne. Pokud bychom to brali skutečně podle knih hebrejských, tak všem židům vládne Chabad. Chabad Lubavič vládne všem nad všemi židy. Židé jsou nad všemi a židům vládne Chabad Lubavič. Oni jsou panští. Oni sebe označují za takzvanou panskou rasu. To znamená, samozřejmě, že kde to vzali? Odkud to vzali? No, oni víceméně měli různé proroky, kteří něco viděli, kteří něco spatřili. Ten z jejich největších proroků, kterého uctívají jakožto novodobého mesiáše, když on tvrdil, že on není mesiáš, ale oni ho de facto za něj považují, je Menachem Mendel Schneerson, že? A v podstatě on to potvrdil, tehdy on řekl, že opravdu, že Chabad je ten, který prostě je nad všemi a který prostě tvoří něco, čemu by se řekl světový management. Management na touto planetou, ti, kteří vlastně vládnou, ti, kteří kontrolují a jsou nad všemi, jsou nad židy a úplně nad všemi. To znamená, pokud bychom se ptali, kdo jim vládne, tak bychom řekli, že je to Chabad. A pokud se podíváme, co dělá Chabad, no tak Chabad dělá to, že nejprve převzal kontrolu nad Kremlem a potom v roce 2024 převzal kontrolu nad Bílým domem. Výsledkem tohoto toho procesu je, že během vlády Donalda Trumpa došlo k vyvolání války s Íránem, došlo k oslabení postavení pozice americké moci a došlo k procesům, které vidíme i na evropském kontinentu, vidíme válku na Ukrajině a v důsledku té války dochází k rozbíjení struktur celé Evropské unie, jejich ekonomiky, stability, bezpečnosti. To znamená, je to samozřejmě proces globálního prediktora, zcela jednoznačně. To znamená na eliminaci de facto řídících systémů, které byly ukotveny nad Evropou po roce 1945. Systém Pax Americana, takzvaného amerického řízení, je dneska destruovaný a ta destrojka probíhá de facto právě za asistence dvou kádrů Chabadu. Na východě je to Vladimir Putin, na západě Donald Trump. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, ptejte se, máte slovo.
10: No, dobrý večer, tady Honza Kima. Já jsem se chtěl zeptat, prosím vás pěkně, pokud jsme teda měli takový biotroci nebo bioroboti, jak na to pan VK pohlíží, co je teda duše, jestli opravdu je to nějaký boží dar nebo něco takového. Jo, a druhá otázka je, jak my jako gojím autroci můžeme tomu systému co nejvíc uškodit. Už to tady padlo, že bychom mohli taky přestat platit kartama nebo hypotéky, prostě nepodporovat tu jejich debilní hru. Asi mi to stačí takhle, jestli se rozumíme.
1: Jasně, děkujeme. Já se jenom za tom VK. Máme 7 minut do konce. Myslíš, že zvládneme ještě jeden dotaz, nebo už ohlásíme, aby nikdo nebyl?
0: Já ti nevím, Vítku, teďka. Já tady na tady to odpovím, že v podstatě jakým způsobem jako zničit ten systém nebo zrušit ten systém, já bych před tím varoval. Pozor, opravdu pozor. Je to, podívejte se, představte si, že třeba máte nějaký systém někde v nějakém baráku, žijete v nějakém baráku a jsou tam šéfové, kteří opravdu vás terorizují a vy se plánujete těch šéfů nějak zbavit, nějak je vyměnit, nějak to zlepšit. A vy byste vymysleli takovou věc, že třeba rozmístíte po celém baráku výbušniny a ten barák vyhodíte do povětří. Otázka je, jestli byste si pomohli. To by asi nebylo řešení, že? To znamená, vy jste skončili, všichni bychom skončili dohromady, že? To znamená, zničit ten systém asi úplně není to, co hledáme, protože pokud bychom se o to pokusili, je jasné, že by z toho asi bylo zničení celé Evropy. Kompletně zničení celé Evropy. Oni by nedovolili de facto nějakému vnitřnímu nepříteli rozložit systém řízení. To by asi nebylo dovoleno vůbec. Ale co se týče tedy nějakých v podstatě jakoby změn, tak ty změny musí být nastavené samozřejmě tak, že procesy řízení, které jsou nastaveny a které se chystají, tak povedou k nějaké konfrontaci mezi mocenskými silami, mezi jednotlivými rody, které kontrolují tuto planetu. No a výsledek toho konfliktu potom změní i státní hranice a změní jednotlivá mocenská ukotvení. A my asi nemáme na to příliš moc velký vliv, jakožto obyčejní lidé, přestože vznikají různé filmy, které se snaží v podstatě jako ukázat, že vezměte prostě jako spravedlnost do vlastních rukou a potom se to jako celé změní. Jako vzkaz ten film, o kterém jsme hovořili, je to myslím jasné, ale v tom zkrátka není řešení, protože pokud rozložíte nálože v domě, ve kterém sami bydlíte a sdílíte prostor s těmi, které nesnášíte a nenávidíte, no tak zničíte úplně všechno. Všechno to prostě spadne, všechno se to prostě zaroutí a ono vás to zabije. Všechny, kompletně. To by byla samozřejmě ta situace, kdyby došlo ke konfliktu s Ruskem na tom horizontu roku 2030. To je přesně to, o čem hovořím. To znamená, mimochodem, to je přesně to, o co se snaží tito eurofašisté. To znamená, oni jsou v evropském domě, který sdílí s někým, koho naprosto nesnáší. To jsou Rusové. A je nenapadne nic lepšího, ty eurofašisty, nic lepšího nenapadne, než nachystat celou Evropu do války s Ruskem, která bude nevyhnutelně termojaderná. Chápete? To je ten samý systém. To znamená, máme nějaký problém, tak to celý vyhodíme do povětří a zahyneme přitom úplně všichni. Konceptuální řešení by bylo někde úplně jinde, samozřejmě. A my ho známe, my ho víme. To řešení je bohužel tak strašně pomalé a na dlouhou trať. To je řešení na první prioritě. Vychovat novou generaci. Ta dnešní, můžeme říct, už je ztracená, ale nová generace, výchova nové generace na systémech školství, vzdělávání a médií, prostě zkrátka člověka, který by znovu nabyl nějaké normálnosti a normality a přestal by být pod kontrolou globalistů. Problém je v tom, že stejně tak, jako Rusko prošlo westernizací a těžko se bude vracet někam zpátky, stejně tak i prostor západní Evropy, anebo ne západní, celé Evropy, který po roce 89 prošel procesem westernizace, se těžko bude vracet někam zpátky. K nějakým hodnotám zpátky. Chápete? Protože mnoho těch lidí, mnoho těch uspaných lidí, ti, kteří spí, jsou zcela závislí na tom westernizovaném systému, ukotveném po roce 89 v našich životních prostorech Evropy. Jsou závislí na tom systému. I když ten systém v tom rohu, v tom koutě je zabíjí jako tu ovečku. Zabíjí, ale oni jsou na něm závislí do poslední chvíle, do posledního okamžiku. Chápete? Jak ty lidi vytrhnout z té hibernace a probudit je do té reality. Jakým způsobem? Chápete? Je to, a jsme zpátky u toho programovacího filmu Matrix, u prvního, kde v podstatě vytrhnout jednoho člověka z toho uspání, toho Matrixu, je strašně těžké. A když on se vytrhne a pozná, v čem žije, tak je mu tak špatně, že se chce radši vrátit zpátky. Radši do toho systému. Zpátky. Obávám se, že přesně tohleto čeká každého, kdo bude chtít zachraňovat naše národy před plány globalistů, před redukcí populace, jak je uvedeno na georgijských poradních kamenech. Každý na to narazí. Protože všichni ti, kteří budou osvobozeni, anebo budete chtít je osvobodit, když zjistí, jaká cena se za to osvobození bude muset zaplatit, jaký svět bude mimo systém té globalizace, bude tak těžký, že mnoho lidí řekne ne. Já radši v té globalizaci zůstanu. Já budu mít pořád to, co mám, že jo, koupím si fialovou krávu, koupím si iPhone, zase další příští rok, koupím si zase nějaký auto na nějakou elektriku, že jo, a tohleto všechno mi ta globalizace poskytne. Protože já, když půjdu nějakým jiným systémem, tak ten systém bude mimo globalizaci a my tohle všechno mít.

0: spekulovat s globalisty, obchodovat s globalisty, chce být mimo globalizaci, tak se musí rozloučit se všemi produkty globalizace, se všemi benefity globalizace, protože bez globalizace to nebude. A teď je otázka, kolik lidí bude chtít takový systém opustit. A to si dejte tu otázku sami za sebe. Kolik lidí bude chtít opustit globalizační strukturu? Za jakou cenu? A to je otázka za domácí úkol do příštího pátku, protože to je všechno. Máme 22.01, takže jsme to všechno skončili. Zvládli jsme to. Já se teda loučím s tebou, Vítku, s tebou, Helenko. Díky za support a písničky. No, doufám, že se vám to všem líbilo, nebo aspoň v rámci teda možnosti jste to přežili, když už se to moc nelíbilo. A že si najdete čas zase za týden po 19.45. Doufám, že teda už mnohem dřív než dnes a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Takže si to užijte. Přeju vám krásný víkend. Samozřejmě stejně zase skončíte u fotbalu a u pivka, tak si to užijte a pro tuto chvíli přeji krásnou dobrou noc.
1: Já se dovolím takové drobné zamyšlení nakonec VK, jak jsi hovořil o tom, že lidé, když se probudí a uvidí aspoň část střípky toho, co se kolem nás děje, že je to tak znechutí a zhnusí, že potom zpátky zalezou do té nory a budou si dál hrabat tu svoji, nebo válet tu svoji kuličku toho hovnivála systémové globalizace, tak to je takový trošku fenomén a kontrast a na to bychom se mohli třeba zaměřit někdy příště, protože to už opravdu není čas, že lidé a mnoho lidí ulítává nad různými kriminálkami, fiktivními samozřejmě kriminálkami. A nejenom vyšetřování vražd, jsou tam vraždy, sériové vraždy, nebo střílečky, honičky na auta a tak dále, krev stříká rozsekaný na cucky, všechno. Jo, to je jedna věc. A nebo další sorta uletává na hororech. Hrozně horory žerou, jo, teď zjíždí horory. A to je v pohodě. To je najednou v pohodě. Jo. A když jim vyprávíme třeba o podsvětí, o globálním podsvětí, mafie, co tady se všechno kolem nás děje, o tom nechci slyšet, ty seš moc negativní, s tím mě nechoď. Nechci, ne, nechci to slyšet. Jo. To je takový zajímavý kontrast, že horory, kriminálky, střílení, stříkající krev, to všechno jim nevadí, ale tady to hrozně, to jsou hrozně hákliví, to jako ne, jo. To o tom nechci slyšet. Jo. To je takové zajímavé, nevím, jestli k tomu chceš něco
0: Jenom to doplním, že to je fenomen. Když ještě za Rakousko-Uherska se do počátku 19. století, ale teď opravdu mě neberte za slovo, myslím si, že v roce 1828 byla poslední veřejná poprava v Rakousko-Uhersku, ale opravdu teď to datum si fakt nepamatuju. Tak to byla vždycky veřejná zábava pro široké obyvatelstvo, na které se sjížděli lidé z celého obrovského okolí ze vzdálenosti i 200 kilometrů a šli pěšky kvůli tomu několik týdnů, aby se na tu popravu podívali.
1: Vlastně to bylo v Americe ve Westernu, že jo? To bylo úplně normální.
0: No. Protože je to součást takové lidského genomu, který je přitahovaný prostě násilím, smrtí, likvidací, střílením, zabíjením. Proč? No, protože to máme v genomu. Naše rasa, já už jsem to říkal několikrát, mám to v mojich knížkách, jsem o tom psal, pořád dokola o tom píšu, znovu to zopakuji. Naše rasa byla vytvořená jako bojová, tedy válečná, a jako sloužící v otrockém postavení. To znamená rasa současně bojovníků, současně otroků. Nebo chcete-li otrockých vojáků, nebo zotročených vojáků, takto se dá na to dívat. A proto to máme v genech. Máme to v genomu, přímo zakódované. Proto nás to tak přitahuje. Chceme o tom slyšet. No, když to potom zažíváme na vlastní kůži, tak to už samozřejmě to je hnusný. Ale dívat se na to, poslouchat to, číst si o tom, to je v pohodě. To prostě lidi prostě jako rajcuje, že jo, vzrušuje, ale ne ve chvíli, když prostě někdo na ulici vrazí 30-centimetrovou kudlu do krku vaší dcery. Nějaký migrant z Afghánistánu. A u soudu řeknou, že byl psychicky rozrušený a propustí ho. Chápete? To je už jiná situace. V tom okamžiku lidé se jakoby začnou probouzet, ale

0: většinou už je pozdě. Protože najednou z té letargie jakoby se vytrhnou, ale zjistí, že de facto ten systém je tak skorumpovaný, tak prolezlý, že nevidí ani na konec tunelu a někteří z nich začnou ztrácet naději. Že tu naději, o které jsem hovořil, naději na změnu. No a ti, co úplně rezignují na cokoliv, tak ti se stávají apatickými, letargickými. Někdo se oběsí, někdo se zastřelí a někteří ti, kteří mají trošku víc síly, tak se seberou a odstěhují se. O tom byla teď reportáž, že jenom za minulý rok tady z Německa emigrovalo přes 20 000 Němců kvůli tomu, co se tady děje. Nemohli dál tady žít. 20 000 Němců. Největší exodus od konce druhé světové války. To by bylo na jinou diskuzi, na to nemáme čas. Takže jak jsem říkal, užijte si víkend a pro tuto chvíli dobrou noc.
1: Jasně, mě šlo jenom ten kontrast, že lidé nechtějí slyšet, co se děje v realitě, ať se jedná o migraci, ať se jedná cokoliv, o globální podsvětí, finanční machinace, cokoliv, ale když se jedná o fiktivní záležitosti v telce, to jo, to hrozně baště, jo, ale když se jedná o realitu, tak to ne, jo, to nechci slyšet, ty jsi moc negativní. A říkám, všichni ti spisovatelé, kteří píší horory, všichni ti spisovatelé, kteří píší knížky, kteří píší o vraždách, o kriminálkách a tak dále, tak to jsou taky přece negativisti, ne? Tak proč jenom se nadává nám, že jsme tak negativní? To jsou všichni ti spisovatelé, co píšou horory, od Agáty Christie, od Artura Conana Doyla, po Chandlera, Pošták zvoní třikrát, prostě úplně všichni byli taky přece negativisti, ne? Když píšou o vraždách a to najednou nevadí, to je v pohodě, ale my jsme ty negativisti. To je takový kontrast na závěr, aby se lidé trošku zamysleli. Fajn. Nebudeme to protahovat, přetahujeme už i tak, začali jsme pozdě, takže příště snad začneme včas. Mějte se všichni moc hezky. Helenko, moc ti děkuju za písničky a za vysílání tobě VK, taky za velmi zajímavé informace a vám, milí posluchači, vaše telefonáty, za vaši podporu, které si velmi vážíme i teď v těchto horkých letních měsících dovolených, takže na nás nezapomínáte a nějaký ten grošák nám budete přispívat i tento měsíc, budeme velmi rádi, protože přece jenom na vašich příspěvcích jsme závislí. To je všechno, mějte se všichni moc hezky, dobrý večer, případně dobrou noc, vám přeje Vítek.
2: Já se samozřejmě také loučím. Děkuji za zajímavý večer tobě VK i tobě Vítku, samozřejmě vám všem vážení posluchači, kteří nás právě posloucháte. Přeji všem pohodový zbytek večera se Svobodným vysílačem, protože Svobodný vysílač vysílá dál.
3: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Hezký večer. Vítám vás po krátké letní přestávce u sledování pořadu Jsme ve válce. Dnes se zaměříme na pět klíčových témat, která hýbou domácí i světovou bezpečnostní scénou. Ale také se dotkneme nového průzkumu agentury SANEP pod titulem Důvěra v prezidenta republiky a vnímání jeho role ve společnosti. Tak, začneme otázkou. Kdo řídí českou zahraniční politiku? Nedávný summit NATO v Ankaře otevřel zásadní otázku fungování českého státu. Jak je možné, že klíčové body programu hlavy státu vznikají mimo koordinaci s ministerstvem zahraničních věcí? Podíváme se na to, zda má Česká republika skutečně jednotnou diplomacii a rozebereme také ostrý vnitropolitický spor o financování programu PUR. Polsko a Ukrajina, aktuální vztahy na pozadí jejich historické rivality. Ještě nedávno nejbližší spojenci, dnes rostoucí rivalové o vliv ve střední Evropě, incidenty kolem odkazu UPA ukazují, že staré rány se snadno vracejí do předvolebního boje. Jde jen o symboly, nebo sledujeme reálné mocenské soupeření o budoucí pozici regionálního lídra? Dál se budeme ptát, ztratila Evropa bezpečnostní tabu? Litva zvažuje zrušení ústavního zákazu rozmístění jaderných zbraní. Krok, který byl ještě nedávno nepředstavitelný, je dnes realitou debaty. Kde však leží hranice právního státu, když se vše obhajuje bezpečnostní hrozbou, jak ukázal i nedávný rozsudek Evropského soudu pro lidská práva v kauze tajných detencí CIA? Další, čtvrté téma slouží umělá inteligence jako alibi tajných služeb. Manipulace veřejného mínění, hrozby deepfakes a bleskový nástup umělé inteligence. Stávají se tajné služby univerzální výmluvou pro naši vlastní nekompetenci a důvěřivost? Nebo čelíme sofistikované informační válce, na kterou státy ani média nestačí reagovat? A na závěr. Na závěr se dotkneme Izraele jako varování zevnitř systému. Když před radikalizací na západním břehu varuje OSN, je to politika. Když však před fenoménem židovského terorismu varují bývalí izraelští generálové, šéfové justice a zpravodajci, nelze to smést ze stolu. Mění se vnější hrozba ve vnitřní krizi izraelské státnosti? Tak, přiblížili jsme si stručným přehledem to, co nás v následující hodině čeká, naše povídání, otázky a odpovědi s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem. Já tě vítám po krátké letní pauze. Honzo, slyšíme se v Havlíčkově Brodě?
1: Slyšíme se, vidíme se. Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak půjdeme hned na to. Téma Ankara. Já bych na úvod se nejdřív ráda dotkla toho summitu jako takového. My jsme byli prakticky udržováni v tom stavu, že jde o summit nesmírně důležitý, že bude svým způsobem i výjimečný, a já bych chtěla slyšet tvůj komentář, tvůj pohled na to, co se odehrálo v Ankaře ve světle toho, že převážně se nesl ve válečném duchu, ve více zbrojení, v podpoře Ukrajiny, a samozřejmě Turecko si tam také upevnilo své postavení v rámci své pozice NATO. Takže nejdřív obecně a teprve potom se dostaneme k těm našim domácím, peripetie je slabé slovo, já bych řekla, dvojkolejnosti naší zahraniční politiky. Takže pojďme na to.
1: Co se týče té Ankary, abych pravdu řekl, já příliš nevím, co si o tom mám myslet, protože toho zjevného tam moc nebylo a to, co bylo, nebylo překvapivé, protože se tam rozhodovalo o rozdělování peněz, který vlastně se neví, kde se seberou, ale už se počujou. Tady platí prostě ten, takový to klíčový analytický téma, ten analytický klíč je sledovat stopu peněz, to znamená, kudy tekly peníze před Ankarou, kudy potečou po Ankaře. To je v podstatě asi celý. O Ukrajinu tam celkem moc nejde, protože ty Trumpovy řeči, jak k tomu se dostaneme, ještě nelze brát příliš vážně. Takže důležitější je tam spíš to, o čem se nemluví, to, co se tam odehrálo. Já si myslím, že kdyby měl Babiš dobrou tajnou službu, tak by mu ta tajná služba řekla, co tam prezident Pavel vlastně tropil, s kým mluvil, aby věděl, za co zodpovídá, protože za všechny jeho činy v zahraniční politice vlastně zodpovídá vláda, zodpovídá prezident. Čili tohle to je velice nekomfortní situace pro něj a dává to prostor prostě mnoha spekulacím a určitě se tím budeme dlouho zabývat. Co se týče toho rozdělení peněz, já jsem tedy v podstatě spokojen, že se k těm 70 miliardám Česká republika nepřihlásila, podobně jako se nepřihlásila k ručení za těch 90 miliard z Evropské unie. Nicméně tam těch 90 miliard jde vlastně i z té naší kasy, do které my přispíváme. Tady je to trošku problém jiný. A co se... Ono totiž ten manévrovací prostor české vlády je asi velice těsný. Já musím ale tady dopředu říci, že z toho, co se o tom píše, že Babiš mluvil poslední, protože jsme nejhorší v tom plnění, tak já musím říct, že to je věc, na kterou jsem svým způsobem pyšný.
0: Mě by zajímalo, protože my jsme často před tím summitem jsme probírali tu obrovskou částku 70 miliard eur, které chtěl protlačit kancléř Friedrich Merz za Německo. Já jsem spátrala, nedopátrala jsem se toho, které další státy podporují Merce, protože já si nemyslím, že to bylo tak jednotné. Zamlčují se nám tady v podstatě ty pozice těch zemí, které stále stojí v tom čele toho, že bude pokračovat ta válka na Ukrajině. Tady, víš o nějakých dalších, no?
1: Tady postrádám, že plnění slibu od prezidenta Petra Pavla, který řekl, že tam vlastně jel do té Ankary, aby sledoval, co se na konferenci děje, protože jinak by se to nedozvěděl. Čímž teda urazil novináře, média, protože vlastně nastínuje, že když to on nezjistí, tak to vlastně nezjistí nikdo. Takže já jsem teďka celý zvědav, co on nám vlastně o tom poví, co nám neřeknou veřejnoprávní média. Mohl by právě promluvit i o tomhletom tématu, jak silná byla podpora těch 70 miliard a tam je nutno dodat, že oni to chtěli ještě každoročně, takže to je prostě něco dost neuvěřitelného. Já bych tady při té příležitosti řekl, protože ono by se o tom dalo mluvit dlouho a já si myslím, že na to nemáme čas. I když se tomu budeme věnovat, tak to stejně nevyčerpáme, to téma. Tak já bych tady řekl jenom takový nějaký dva drobný body. Trump slíbil, že dá licenci Patriotu na Ukrajinu, aby nás nikdo nemohl obvinit z toho, že jsme Ukrajině nepomohli se zbraněmi. No to je opravdu, slibem neurazíš, to je věc, papír jako tu Ukrajinu neochrání. Tam ta realita je taková, že kdyby se teď začalo stavět, tak ty patrioty první by vyjeli, prostě to je v řádu.
2: Vážení posluchači, vítejte u dalšího kalendária, které věnujeme osobnostem narozeným ve znamení vah, to jest koncem měsíce září. Poslechneme si reprízu kalendária číslo 79 z roku 2024 věnovaného tomuto období a těmto osobnostem. Rupert Hein, producent, Leonard Cohen, Věra Ferbasová, herečka, Don Preston z kapely Mothers of Invention, Zdeněk Štěpánek, Nick Cave, Dean Reed, Joan Jett, Jan Nedvěd, Shel Silverstein, písničkář, Jaroslav Ježek, Don McLean, písničkář, Brian Ferry, zpěvák, Bořivoj Navrátil, George Gershwin, Záviš, kníže pornofolku a Randy Bachman z kapely Bachman Turner Overdrive. Příjemný poslech přeje Michal Kyselka. Vážení posluchači, vítejte u 79. kalendária. Je to 39. týden roku 2024. Od mikrofonu u této první části vítá Michal Kyselka. 21. září byl Leonard Cohen. Oslavil 80. narozeniny. Tento světově proslulý písničkář nahrál méně známou skladbu, Když padla dvojčata 2001 11. září v New Yorku. Píseň se jmenuje The Day They Wounded New York, den, kdy zranili New York.
3: Some people say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort. Since that day, they wounded New York.

77 roků by téhož data 21. září oslavil producent hudebník Rupert Hein, mýval kapely například Quantum Jump, hodně produkoval třeba i Kevina Ayerse a sám na svém prvním solovém albu měl takovouto zádušní gangsterskou písničku Dark Windows, tmavá okna. Aneb chceš se stát hrdinou v kufru černého Cadillacu?

0: Rovněž 21. září uběhlo 111 let
1: od narození herečky Věry Ferbasové. Tak to na ní vzpomíná její souputnice Eva Gérová.
2: Umírněná, klidná a velice milá a velice hodná ženská. Když člověk si uvědomí, že ona neměla žádnou hereckou přípravu, ona byla vlastně vyučená sekretářka, že?
3: Ano, ona měla obchodní školu.
2: Uměla těsnopis, uměla psát na stroji a nepomyšlela nikdy na to, že bude filmovou herečkou. A najednou to přišlo.
1: A že se herečkou stala, o to nemůže být pochyb. Stačí, když si přečteme filmy, ve kterých hrála, dejme tomu, od 35. do 38. Viktorka, Vdavky na Ninky Kulichovi, Studentská máma, První políbení, Pozdní láska, Klub tří, Jedna z milionů, Cácorka, Švadlenka, Uličnice, Tři muži ve sněhu, Srdce v soumraku, Sextánka, Rozkošný příběh, Na té louce zelený, Manželství na úvěr, Komediantská princezna, 37, Žena pod křížem, Vdovička spadá z nebe, Mravnost nade vše, Falešná kočička, Děvčátko z venkova, a 38, Vandiny trampoty, Slávko nedej se, Slečna Matinka, Pozor straší, Andulka vyhrála a film Panenka, ve kterém Věra Ferbasová hraje robotku.

0: robota.
1: Hráč na klávesové nástroje Don Preston
2: 21. září oslavil 94. narozeniny.
1: V 60. letech byl členem Mothers of Invention skupiny Franka Zappy, hrál například také s Yoko Ono. Invence a hráčské umění souboru byly obdivuhodné a poslechneme si písničku s netypickým vyzněním pro Franka Zappu, který často ironizoval hnutí hippies. Zde se pro změnu pozastavuje nad policejní brutalitou a ignorancí rodičů v době války ve Vietnamu.

0: 22. září, včera, uteklo již 128 let, kdy se narodil herec Zdeněk Štěpánek. Pustíme si, jak čte rezoluci po atentátu na Heydricha. V jeho hlase je, myslím, patrný tlak, který na něj byl vyvinut, když z jeho úst musela zaznít tato mrazivá slova.
1: Sloupný pane státní prezidente, české kulturní organizace shromážděné dne 18. června 1942 na manifestační schůzi zvolané Národní radou českou ujišťují vás, že zůstávají věrny politickým směrnicím, kterými jste se řídil, když jste dne 15. března 1939 ve své moudré rozvaze položil osud českého národa a české země s plnou důvěrou do rukou vůdce německé říše a uznal takto před celým světem, že naše místo v Evropě může být jedině po boku mocného souseda, který ústy svého nepřekonatelného nejvyššího představitele přijal český národ pod ochranu německé říše a slíbil zaručit autonomní vývoj národního života národa českého a jeho vlastní svébytnost.
0: 67 let oslavil 22. září
2: Australán, kdysi zlobivák, muzikant, básník, spisovatel Nick Cave, u nás velmi populární, nejen mezi ženami,

0: 86 let by rovněž 22. září oslavil
1: Dean Reed, přezdívaný Rudý Elvis. Jeho historka je známá, ať už to byl neúspěch jeho hudební kariéry v Americe, anebo ideologické přesvědčení, které ho přinutilo se z Ameriky vystěhovat nejdřív do Jižní Ameriky a potom do Evropy, byl odpůrcem a kritikem kapitalismu, alespoň se tak tvářil, takže našel ornou půdu ve východní socialistické Evropě. Chvilku žil v Itálii, pak se usadil v Německé demokratické republice, hodně točil filmy. Z našich zpěváků mu byl blízkým přítelem Václav Neckář a sám Dean Reed byl podezříván, že spolupracuje se CIA, KGB a východoněmeckou Stasi zároveň. Pravdu těžko dohledat, zrovna tak jako o konci jeho životní pouti, tragickém utonutí, které někteří považují za sebevraždu a někteří dokonce za vraždu. Poslechneme si jeho vystoupení z pražské Lucerny na podporu Chile.
2: Here's a song, l'unidad popular in Chile. Está prohibido ahora, pero nosotros lo cantamos en cada lugar en el mundo, donde hay un hombre, un ser humano que cree en la libertad.

0: Zpěvačce Joan Jett bylo včera 22. září 66 let
1: a stále bez bázně a hany brázdí svět se svojí kapelou Black Hearts. Joan je původem z Pensylvánie, od roku 1972 žila v Los Angeles, kde o 3 roky později s pomocí producenta Kima Fowleyho založila skupinu The Runaways. Skupina se rozpadla v roce 1979, kdy Joan Jett nastoupila solovou kariéru se svojí cover verzí písně I Love Rock'n'Roll, zdolala americkou hitparádu a bývá označována jako královna rock'n'rollu.
0: Toliko pro první část kalendária číslo 79. Od mikrofonu se prozatím loučí Michal Kyselka, ne na dlouho, za chvilinku tu bude páteční druhá část.

Hezký večer, vážení posluchači, dneska tady máme pátek 27. září 2024, u mikrofonu Michal Kyselka, druhá část kalendária číslo 79. Toto letí. Čtyřiadvacátého září oslavil Jan Nedvěd 78 let. Když jsme minulý týden vzpomínali nedožité narozeniny jeho bratra Františka, tak to pochopitelně svádí k tomu, abychom si poslechli jejich společnou píseň ještě z dob, kdy byli členy skupiny Brontosauři. A pravda, to bylo ještě dávno, dávno před Strahovem.

0: 94 let by 25. září oslavil
1: Shel Silverstein, americký básník, textař, spisovatel knih pro děti, skladatel, scénárista, kreslíř, zpěvák. Napsal hit pro Johnnyho Cashe o chlapci, který se jmenuje Zuzanka, Boy Named Sue, ale především skládal pro kapelu Dr. Hook and the Medicine Show. Jejich první hit z jeho pera se jmenoval Sylvia's Mother. Příběh písničky se odehrával ještě za časů telefonních budek, kdy v Americe byl na čtvrták vymezený čas a když jste chtěli volat déle, tak vám robot oznámil, že musíte vhodit další minci. No a to bylo o nervy, když na druhém konci byla pouze matka Sylvie, která ji zapírala. U nás ji naspíval Petr Spálený pod názvem Sylvie nemá čas, ale my se zaposloucháme do originálu.

0: Jedna z prvních našich písniček s Ježkem byla Tři strážníci roku 1928. Ježek sobě a nám dvěma tento titul oficiálně udělil. My tři strážníci si přece rozumíme, veď? Říkával s oblibou, kdykoliv jsme v blázinci zákulisí nebo nad jeho pianem rozřešili ve spolek nějaký zmatený a beznadějný problém, který ohrožoval premiéru. Toliko citát Jana Wericha o Jaroslavu Ježkovi. Od jehož narození 25. září uplynulo 118 let. Jaroslav Ježek zemřel ve věku 35 let v New Yorku a pustíme si z jeho dílny písničku Teď ještě ne z filmu Ze soboty na neděli, kterou naspíval Jaroslav Gradwall.
1: Páté se dívka líbí, večer oslní, při večeři leco slíbí, kdy to vyplní. Muž si myslí, na co čekám, slib je přece slib, pojďme slečno ještě někam, čím dřív, tím líp.

0: Další zmínka výroční patří Brianu McLeanovi z kapely Love, jenž by se 25. září dožil 88 let.
1: Americký skladatel, zpěvák, který spolu s Arthurem Lee působil na Los Angeleské scéně v 60. letech. S Arthurem to byly dva kohouti v jedné kapele, písničku Oranžové nebe napsal Brian McLean a zpívá jí Arthur.

0: Kdo by neznal sympatického herce Bořivoje Navrátila?
1: 26. září by býval oslavil 91. narozeniny.
0: Ano, to je ten podivný chlapík z Knoflíkářů. On je člen činohry Národního divadla, ale též divadla Na zábradlí. Hostoval v činoherním klubu divadle pod Palmovkou ve Švandově divadle i mimo Prahu a byl to také pedagog. V dobách, kdy televize teprve začínala nabírat barvy, běžel například seriál o československé armádě, kde hrál Bořivoj Navrátil strejdu kapitána. Poslechneme si jej v Zahradách samoty od Olgy Nitrové.
2: Zahradách samoty. Samota může být pokladem nedozírné ceny. Být sám znamená velmi mnoho,

V samotě totiž tajně rýžujeme své zlato. V samotě si lížeme utržené rány, znovu nabýváme sil, účtujeme a sbíráme odvahu pro nové výboje, pro nové cesty, za sny, za činy. Je jistě pravdou, že inspirace může přivodit samotu kdekoliv. Vymaže rušivé momenty, přehluší druhořadé ilustrativní dojmy. V potřebných chvílích je důležité být pánem své samoty i uprostřed davu. Paní samota je královna. Je to vznešené veličenstvo. Je dobře umět být jejím králem a ne otrokem. Královská samota je vesmírný kompas. Je to podaná ruka tajemství. Na hladinu mysli možná vplují verše a budou patřit třeba Lorenzi Ferlinghettimu. A bílé sfingy náhody dosud drží jazyk za zuby na cestách v pouštích budoucnosti.

0: Úderem 26. září uteklo 126 let,
1: kdy se narodil americký skladatel a pianista Jacob Gershwin, známý co by George Gershwin. Se svým bratrem a textařem Dibo Haywardem složili písničku Summertime pro operu Porgy and Bess v roce 1935, drahokam mezi písněmi, který si teď poslechneme v podání

Záviš vlastním jménem Milan Smrčka, zvaný též kníže pornofolku, zpěvák, písničkář a básník. Dnes, 27. září roku 2024, slaví 68. narozeniny.

0: kanadský rocker, dřevorubeckého vzezření, Randy Bachman, někdejší gitarista skupiny Guess Who, později se svým bratrem v Bachman Turner Overdrive,
1: rovněž dneska slaví 81. narozeniny.
0: Již v 70. letech jsme pořadu Větrník poslouchali tento hit You Ain't Seen Nothing Yet,

A to je pro dnešek všechno týkající se kalendária číslo 79. V pondělí naslyšenou se těší opět Michal Kyselka.

0: vysílači.
1: CS.
2: Projekt internetového svobodného rádia.
3: Hezký sváteční podvečer, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače ze studia Helen v den české státnosti, kdy si připomínáme svatého Václava, českého knížete z rodu Přemyslovců, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. Dobrý podvečer ze studia, kde právě startuje povídání s Helenou na rovinu. Dnešní pořad je vlastně takovým volebním speciálem, neboť volby jsou současným, velice aktuálním, velice obsáhlým, naléhavým a zásadním tématem. Do voleb zbývá pár dní, proto budeme mluvit o tom, zda se dočkáme změny. Koho volit? Podle čeho se rozhodnout? Proč volit do Senátu parlamentu České republiky? K čemu vlastně Senát máme? Nezapomeneme ani na zhodnocení vyhrocené nenávistné volební kampaně politických stran a hnutí. Zkrátka, budeme dnes mluvit o všem, co s volbami souvisí. Celé dnešní povídání s Helenou na rovinu s datem 28. září bude plné názorů a komentářů mých hostů, kteří odpoví i na vaše dotazy, které posíláte do studia Helen na mailovou adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo které přímo telefonujete do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022. Tolik úvodní informace, ještě zbývá pozdravit a představit dnešního hosta. Tím je česká podnikatelka, politička, aktivistka, kandidátka do Senátu v senátním obvodu číslo 69 Frýdek Místek, předsedkyně politického hnutí Nezlomní, žena s dobrým srdcem, pracovitá, spolehlivá, zodpovědná, úspěšná, silná osobnost, která umí žít naplno. Nela Lisková, hezký podvečer.
4: Hezký podvečer, zdravím všichni posluchače.
3: Spolu s dnešním hostem je ve studiu i můj kolega z Brna, komentátor a bloger Olda Duchoň. Ahoj, hezký den.
5: Ahoj a hezký den po delší pauze.
6: Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.

0: Komunální volby se uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října současně s prvním kolem voleb do Senátu. Druhé kolo senátních voleb je naplánováno o týden později na pátek 16. a sobotu 17. října. Letošní volby tedy pomalu, ale jistě klepou na dveře. Většina politických stran odstartovala poslední fázi volební kampaně, představila program i kandidáty, a na nás bude se správně rozhodnout. Možnost svobodné vůle je prý jedním ze základních principů demokratické společnosti. Samozřejmě je také možné nejít k volbám a nechat rozhodnout jiné o tom, co a jak se v okolí našeho domova, v krajích i České republice bude dít. I to je možnost. Ale věřte, že opravdu až ta poslední. Pořád přicházejí otázky, proč jít volit, když je rozhodnuto. Proč jít volit, když ani ti, které zvolíme, se do vedení obcí a měst nedostanou, a tak bych mohla pokračovat. Ptáte se, proč jít volit? Protože jde o nás. O naše životy, o naše rodiny, o naše důchodce, kteří naši zemi dali svoji sílu, schopnosti a kteří tuto zemi budovali, o naše školství, zdravotnictví, zemědělství, průmysl, o politickou kulturu, svobodu slova, o to zbavit se lhářů, manipulátorů, zbavit se neschopných i těch všeho schopných, o to nenechat se urážet, zastavit ekonomický rozvrat země. Je toho hodně, co se musí změnit, ale bez nás, bez vás, to opravdu nepůjde. Je ještě jiný důvod, proč jít volit? Nelo, přidejte svůj pohled na volební kampaň a důvod, proč vlastně vy sama jste se rozhodla kandidovat do Senátu.
1: Krásný podvečer. A já bych nejprve možná objasnila můj pohled na Senát, protože když kandiduji do Senátu, tak je to asi otázka příznačná a myslím, že otázku tam dokud

0: poslal, mám pocit. Takže já to vidím následovně. Můj pohled na Senát je dlouhodobě velice kritický a rozumím občanům, kteří jej považují za instituci, bez níž by se Česká republika dokázala obejít. Dokud ale Senát existuje a disponuje významnými a ústavními a zákonodárnými pravomocemi, tak považuji za velmi důležité, kdo v něm a sedí a jak tyto pravomoce využívá. Jo, to je přesně ten důvod, proč kandiduji, protože je potřeba, aby, když už ten Senát máme, ho spousta lidí považuje za zbytečný, ale prostě ho máme, to je holý fakt, tak aby v něm skutečně pracovali lidé pro Českou republiku a pro české občany, a ne tak, jak tomu bylo doposud ve většině případů, proti zájmům České republiky a proti zájmům občanů České republiky. To znamená, že Senát by podle mě měl být především skutečnou pojistkou při přijímání zákonů a měl by důsledně posuzovat návrhy přicházející z poslanecké sněmovny, a chránit ústavnost a základní práva a svobody, když i to je diskutabilní v České republice, o tom by mohla vyprávět, ale právě proto kandiduji do Senátu, aby se to mělo. A v případě potřeby, aby dokázal zabránit přijetí špatných anebo nedostatečně připravených zákonů. To by měl být primární cíl, primární práce těch senátorů. Samozřejmě je potřeba, aby podle mě v podstatě neměl by podle mého názoru fungovat jako instituce, která se automaticky potvrzuje politická rozhodnutí většiny. Senátor má mít odvahu rozhodovat samostatně podle svého svědomí a znalostí konkrétní problematiky, což je taky dost podstatné. Především to, co považuje za zájem občanů České republiky. A přesně tak bych se ke svému mandátu stavěla já.
1: Když zůstaneme u toho Senátu, jako senátorka byste měla zákonodárnou iniciativu. Co by byl první zákon, který byste chtěla prosadit?
0: Tak já se dlouhodobě zajímám o ochranu práv občanů, svobodu projevu, fungování právního státu, bezpečnost a České republiky, a právě těmto oblastem bych se chtěla v Senátu také věnovat. A z tohoto hlediska by mému zaměření nejvíce odpovídala třeba práce výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, případně v ústavně právním výboru. Pochopitelně, že vycházím i ze svých osobních, bohatých osobních zkušeností s politickými procesy v České republice, aktuálně čelím novému třetímu politickému procesu, to bych potom objasnila později. No a určitě bych se chtěla zajímat zejména o bezpečnostní a zahraniční politiku, což je mojí pohodobě, potom migrační politiku, trestní právo, ochranu základních práv a svobod a otázky svobody projevu. To jsou takové věci, kterými se věnuju posledních 11 let a bohužel tady ta situace v České republice nabývá obrátek, že je to tristní. Ta lidí, učitelů například a slušných lidí bezúhonných skončila před soudem za slušně kultivovaně vyřčený politický názor, který neodpovídal těm mainstreamovým nebo těm politickým, tomu politickému směru, který byl třeba za minulé vlády Petra Fialy prosazován a ražen mezi lidi. Takže já považuji za zásadní, aby byla bezpečnost České republiky vždy na prvním místě, ale současně, aby se bezpečnost nestávala univerzálním argumentem pro nepřiměřené omezování občanských práv a svobod, což se děje bohužel. Stát má své občany chránit, ale zároveň musí respektovat jejich ústavně garantovaná práva. A stejně důležité pro mě bude důsledně prosazovat rozhodnutí, která přenášejí další pravomoci České republiky na nadnárodní instituce. Že Česká republika musí být schopna rozhodovat o zásadních otázkách své bezpečnosti, zahraniční politiky a vnitřního uspořádání především podle vlastních národních zájmů. A viděli jsme za minulé vlády, že se to dělo ve všech zájmech ostatních národů, ale rozhodně ne a v zájmech České republiky. Takže to je přesně to, co mě vyprovokovalo i k tomu kandidovat do Senátu, protože je potřeba, aby konečně se ta politika změnila, aby lidé opět nabyli důvěru v politiku, protože já rozumím tomu, že jsou z ní, protože já osobně jsem taky znechucená. Pochopitelně, že opravdu ta politika je taková, jaká je, a zvulgarizuje extrémně, je agresivní, přenáší se to pochopitelně i do společnosti. A to jsou přesně ty důvody, proč tady tomu chci čelit a proč kandiduji do Senátu, protože bych chtěla opět ukázat lidem, že politik nemusí být vulgární primitiv, ale že to může být vzdělaný, kultivovaný, inteligentní člověk, který nejde pro to, aby měl zaplacené složenky každý měsíc, ale proto, aby skutečně naše země se ubírala úplně jiným směrem, než tomu je doposud. Právě proto razím i myšlenku, že do neměli vstupovat lidé příliš mladí, kteří nemají třeba osobní zkušenosti s normálními věcmi v životě, to znamená být zodpovědný, pracovat, platit si své závazky. Jako opravdu by tam měl do politiky vstupovat člověk vyzrálý, který už má za sebou všechny úspěchy a pády, aby byl potom kompetentní a mohl rozhodovat v zájmech občanů České republiky a věděl, co je to život obyčejného člověka.
1: Oldo, máš pocit, když mluvíme o Senátu, sám si byl kandidátem do Senátu také, že je možné mluvit o tom, že bychom se mohli dočkat změny?
2: Já se obávám, že ta změna bohužel ještě nepřijde, protože všechno se hodnotí zatím dle toho spotřebního košíku a ten spotřební košík zatím ještě není tak zlý, aby hlad lidí dohnal k nějakému činu a aby je dohnal k volbám, protože tak, jak řekla paní Lisková, tak spousta lidí je otrávena natolik, že k volbám nepůjde. To znamená, že si myslím, že i v tom komunále, a je to vidět v tom komunále, to vidět na těch spolcích, které kandidují, že když třeba z 12 najednou kandidují jenom 3 a když se podívá člověk do senátních obvodů, tak tam je vyprahlo úplně. Jo. Zase můžu říct, že v tom případě by mohla paní Lisková senátu překvapit, protože dneska ti velící senátoři, tak jako je pan Vystrčil třeba, tak ti získali senát s podporou 5000 hlasů. Jo, což...
0: No já osobně bych potřebovala aspoň 8000 hlasů tedy. A proti mě stojí v Senátu paní Helena Pešatová, která zastává TAN a Pirát. To znamená, že zastává politiku protinárodní. Tak já to aspoň vnímám. A už to je pro mě výzva, protože Piráti mě tahali 8 let po soudech absolutně za nic, za sdělení článku, jehož jsem nebyla ani autorkou, a který jsem odstranila. A já právě proto kandiduji, protože já miluji můj region, miluji Beskydy. Jsem holka z Podbeskydí, jak zpívá v písničce, a opravdu mi záleží na tom, aby jednou ti migranti opravdu nevzali náš dům, byt, chaty. Jo. Takže není to legrace. Měli bychom k tomu přistupovat zodpovědně. Osobně mám samozřejmě taky velice kritický postoj vůči politice jako takové, ale já si myslím, že můžu kritizovat cokoliv, ale když budu jenom kritizovat a nic nedělat, jenom lamentovat nad tím, jak to tady všechno stojí za houby, tak to není můj přístup k životu. Já samozřejmě můžu něco zkritizovat, ale zároveň cítím jako nějakou takovou povinnost těm lidem zároveň nabídnout řešení. A to takhle bychom k tomu měli přistupovat, protože všichni nadávají, jak ta Česká republika jako sjela hodně dolů, jak je to tady všechno špatně, jak od vlády minulé Petra Fialy se všechno zdraví. Zdražilo, jak jsou prostě důchodci jsou nešťastní, snivel třeba i v rámci těch sociálních dávek, které nedostávají, protože ten systém absolutně skolaboval díky Jurečkovi ministerstvu. Takže tady je tolik problémů, které bychom měli řešit. A tím, že já to každý den sleduju, natáčím denně videa a věnuju se tomu opravdu velice podrobně, tak jsem přesvědčena o tom, že jsem osoba kompetentní, napříč segmenty, fundovaně opravdu tu politiku dělat na požadované úrovni. A to bych třeba nemohla tvrdit před 10 lety. Opravdu, to bych si třeba netroufla. Takže už dneska v mých letech se opravdu si myslím vyhodnotit si ty životní priority a tu profesi tak zodpovědně. Toho nebojím a prostě jdu tvrdě do toho. A moc ráda, když si lidé v rámci těch 42 obcí a měst, které spadají do obvodu 69 Frýdek Místek, za které kandiduju, když mi dají svůj hlas, protože je potřeba, aby skutečně v tom Senátu a vůbec celkově, ono by to šlo klůček po klůčku, kdyby se dostávali skutečně do politiky pomalu a jistě pro národní lidi a nejenom takový političtí biznismeni, navázaní na různé nadnárodní korporace, kterým slouží, tak určitě bychom viděli krůček po krůčku, trvalo by to pochopitelně, ale změny, které by byly výrazné.
1: Já ještě se vrátím k té současné senátorce Heleně Pešatové. Když se setkáváte s lidmi v kampani a mluvíte s nimi, jak oni vlastně vnímají současnou senátorku? Chápou nutnost změny i tedy strany? protože je za hnutí STAN?
0: No tak za mnou chodí lidé, kteří jsou našeho politického smýšlení. Takže samozřejmě ti si uvědomují docela dobře, co tady napáchala minulá vláda, jaký zločinů se dopustila a že to budou splácet ještě další a další generace. Takže ti si to uvědomují velice dobře, ale nejsem schopná teď aktuálně vyhodnotit poměr voličů paní Pešatové a třeba potenciálních voličů mojí osoby, protože to samozřejmě uvidíme. Lidé pochopitelně i v těch regionech nejsou až tak zatíženi tím, co se konkrétně třeba děje v tom daném regionu, protože ta nadnárodní politika, ta velká politika, ta vysoká politika, to je to, co denně vidíme v mainstreamu, co vnímají a co je vlastně takovým jako hlavním i předmětem toho, o čem se bavíme. Protože samozřejmě, že to, že se někde opraví chodník nebo spraví most, je fajn, ale v konečném důsledku nás všechny ovlivňuje třeba cena pohonných hmot. Ovlivňuje nás to, že třeba prezident Bliky je proto, aby se rapidně snížily počty nemocnic v České republice. Ovlivňují nás další věci. Takže to je to, co zajímá většinu občanů. Takže opravdu pravda je to, že ta politika velká, ta senátní a parlamentní, tak ta je vždycky předmětem naší diskuzí.
1: Jak vnímají teda voliči u vás na Frýdeckém Místecku senát jako celek? Protože většina voličů podle toho, co říkají jednotlivé prognózy od různých odborníků, senát nechce, chtěli by ho zrušit, zdá se jim zbytečný. I když já mám pocit, že když si řekneme, co všechno může senát ovlivnit, že někteří názor změní, protože může ovlivnit opravdu hodně. Není to taková neškodná instituce. Ano, možná, že je zbytečná tím obsazením, ale je to složitější. Jak to vypadá u vás? My tady na Tachovsku také volíme senátora a lidé volit nechtějí a senát také nechtějí. Jak je to
0: no,
1: u vás?
0: No tak pochopitelně, já se s tím setkávám taky samozřejmě. Jsem taky kritická vůči senátu a taky jsem, dejme tomu, i pro zrušení senátu z toho důvodu, že opravdu se mi to jeví jako předražená instituce, která je možná zbytečná. Druhou stranu, prostě je to, že senát máme. Že už ho jednou máme, tak jsem proto, aby tam zkusovali lidé, jak jsem říkala, v zájmu České republiky a českých občanů a nikoli proti zájmům České republiky a českých občanů. A fakt je ten, že můžeme potom třeba následně v rámci, dejme tomu, kdyby tam vzniklo nějaké pronárodní seskupení, tak v rámci tady tohoto usilovat třeba o zrušení senátu. Já se tomu vůbec nebráním, opravdu se tomu vůbec nebráním. Na druhou stranu je potřeba se na to dívat teď realisticky, že proč bychom měli rezignovat na volby do senátu, když už ten senát jednou máme, a uvolnit tu cestu opět těm Pirátům, STANu, ODS a vůbec těm desmhnutím a politickým seskupením, která mají velice negativní vliv, ženou nás do války, preferují Ukrajinu nebo zahraniční velmoci místo České republiky a v podstatě té České republice absolutně nic nedávají. Z tohoto hlediska bych vyzvala občany České republiky, aby skutečně se nad tímto zamysleli třeba z tohoto úhlu pohledu. A výhledově můžeme samozřejmě diskutovat o tom, že třeba senát je zbytečná instituce, předražená instituce a že se může zrušit. Ale teď bych nerezignovala na opravdu k těm volbám jít a volit ty pro národní politiky, aby i v tom senátu bylo zastoupení normálních, rozumných lidí se zdravým selským rozumem, kteří nebudou jednat proti České republice.
1: Když se vrátím k tomu, co všechno může senát, tak senát například navrhuje znění zákonů s výjimkou zákona o státním rozpočtu. Spolu rozhoduje s poslaneckou sněmovnou, ale jejich hlasy jsou také platné. Zda bude v republice válečný stav, nebo zda vyšleme naše vojáky mimo území České republiky, nebo zda povolíme pobyt vojsk jiného státu na našem území. Také rozhoduje o tom, zda Česká republika ratifikuje mezinárodní smlouvy, včetně hospodářských, nebo zda se staneme členem mezinárodních organizací. Senát může také svým negativním rozhodnutím zrušit rozhodnutí vlády o vyslání našich vojáků na zahraniční mise a o pobytu cizích ozbrojených sil v České republice nebo o průjezdu cizích vojsk přes Českou republiku, včetně přeletů přes naše území. A to si myslím, že jsou velice důležitá témata, velice důležitá rozhodnutí. A tato rozhodnutí musí dělat ti, kteří chtějí hájit zájmy České republiky. Nebo se mýlím, Nelo?
0: No, pochopitelně máte pravdu. Ještě bych připomenula i to, že se nadává souhlas soudců u soudu. Taky samozřejmě velice zásadní věc. No a z tohoto hlediska pochopitelně, když už ten senát máme a má tyto pravomoci, tak je potřeba, jak jsem říkala, aby tam pracovali lidé, kteří nepoženou Českou republiku do války, budou třeba jako ani české koruny, nebudou tady schvalovat nesmysly Bruselu, těch nikým nevolných úředníků, kteří jsou prostě psychopati, absolutně nás ženou do šílených situací. Samozřejmě ten zelený terorismus, jak já říkám, tady připravují různé ty ETS 1, ETS 2 a tak dále. Jo. Takže v podstatě pochopitelně z tohoto hlediska je potřeba k tomu přistupovat tak, že ten senát máme a je třeba pracovat zodpovědně a ty pravomoci nebrat na lehkou váhu.
1: Oldo, jak vidíš ve světle těchto informací senát jako takový, protože senát tady je, nikdo ho nezruší, je nutné změnit osazenstvo senátu, nebo ne?
2: No to je odpověď, na to je velice jednoduchá. Senát je v takové podobě, jaké je, a 2/3 senátorů jsou právě opakem toho, co by chtěla druhá polovina národa. Jo. Momentálně, kdo tam trošičku bojuje, než o to zvalcuje, tak je paní Kovářová a paní, teď si vzpomenu, Zirtek Hamplová. Jo. Jinak jsou to vlastně neviditelní lidé, protože ti se nikam nederou, ti prostě berou jenom svoje prebendy, krom Tchajvance, předsedy, že, který teda, pardon, se vždycky předvádí někde nějak, hlavně mu to vyšlo. No a to, co říkala paní Lisková, tam totiž za té podoby, jaký ten senát je, tak on má a nemá spoustu věcí a možností rozhodovat a docela zásadně. Jo? Když si vezmeme, když chtěli sestřelit Miloše Zemana, tak prostě čemu by velel ten náš Tchajvanec milovaný. A to je přesně ono, jo? Že prostě ani si to lidé uvědomují, protože tu roli senátu neznají, kdo koho kdy a jak zastupuje a co může senátor vytvářet. Takový senátoři, jako je třeba tady brněnský Papoušek nebo druhý brněnský Opilec Rychlík, tak ti jde vytvořit nikdy nic. Že? Ti si dají na tričko ještě Karla, který nám umřel a budou prostě si stát za svým a dopadne to tak, že pro ně milejších těch minimálně 250 000, který tam za jedenkrát za měsíc na týden, který dostanou za vykonávání práce, no a za lehký levný peníz se v senátních kantinách naperou jak jídlem, tak alkoholem.
0: Já bych jenom připomenula, že třeba, protože já sleduju samozřejmě hlasování v Senátu a v podstatě vlastně 21. let 26 Senát se zabýval usnesením účasti České republiky v takzvané koalici ochotných a k podpoře Ukrajiny. A přijaté stanovisko mimo jiné navazovalo na pokračování České muniční iniciativy pro Ukrajinu a podporovalo kroky směřující k posilování obrany Ukrajiny. No a já bych takové stanovisko nepodpořila a hlasovala bych rozhodně proti. Protože od počátku odmítám pokračující posílání zbraní a munice na Ukrajinu a absolutně s tím ani s tím republika pokračovala ve financování vojenské pomoci Ukrajině. Takže v podstatě tady už vidíme, že opravdu jsou tam zásadní zákony, jsou tam zásadní ustanovení, ve kterých je potřeba, aby prostě byli ti pronárodní politici a postavili se k tomu zodpovědně, protože já od počátku odmítám celkově vlastně financování nejskorumpovanější země. A když potom vidíme, kam ty peníze jdou a že tady jsou obrovské korupční v řádech stovek milionů, miliard a to všechno financují daňoví poplatníci z České republiky, tak je to teda opravdu velká nezodpovědnost politiků a je to neomluvitelné. A oproti tomu, pochopitelně, vzhledem k tomu, že jsem v Donbasu pobývala 2 roky a viděla jsem ty hruzy války, tak nejsem vůbec proti tomu pomoct lidem potřebným, ale skutečně potřebným. To znamená, že těm, kteří, a potřební jsou ti, kteří se do České republiky nedostanou, pozor, takže ti, kteří potřebují naši pomoc a skutečně bychom tou ruku nabídnout, tak ti nemají ani finance na to, aby vycestovali do České republiky. Oproti tomu tady máme tisíce, desetitisíce politických migrantů, kteří tady jezdí pro sociální dávky a když jdou zpátky domů. A to je další nezodpovědnost. Takže tady vidíme jeden problém za druhým, který se neřeší. Přehlíží se to, bagatelizuje se to a ve výsledku tady pomáháme miliardářům a oligarchům a nějakým mafiánům, ale hrajeme si na to ještě, že pomáháme potřebným a ještě se kolem toho dělá taková ta psychologická, aby to vypadalo, jakým způsobem se k tomu nestavíme, ale ty peníze tečou prostě do kanálu. A to je zásadní problém, proč já se proti tomu stavím a proč bychom měli rozlišovat skutečnou realitu oproti té retorice, která je diametrálně odlišná.
2: Já si do toho vstoupím, já bych jenom doplnil paní Nelu v jedné věci. Spousta lidí si u nás neuvědomuje, že migranti z té války, kteří sem teďka přišli, tak ty si zde vytváří perfektní zázemí, protože přišli s balíkem peněz. A skupují tady české firmy a v podstatě začínají si tu budovat svoje zázemí, protože ví, jakým způsobem se Ukrajina vůbec ubírá, že to prostě dneska, za první to je sice válečné území, ale spoustu věcí tam mají poskupované nadnárodní společnosti, jako je BlackRock, a jim podobní, tam se to týká hlavně že jo, toho zemědělství v rámci, když byl tehdy za doba Sovětského svazu, když to byla obilnice Evropy, takže oni ví, proč tam vstupují. No a u nás začíná být problém s tím, že tito lidé, kteří sem přijdou a mají toto zázemí a které si tady budují, tak jednou budou chtít ovlivňovat, já už u toho asi možná nebudu, ale budou chtít ovlivňovat život v této zemi u nás. No a bohužel je vidět krásně to, že sami Ukrajinci si doma pořádek neudělali se svými představiteli, no aby jsme jim dýcháme na záda, takže aby jsme nedopadli tak nějak podobně.
0: No já tady toto popisuji ve své knize Příběh Putinovy děvky, kde vlastně popisuji své zážitky přímo z bojových pozic, z bojových linií, z oblasti těch bojových linií. Popisuji tam, jakým způsobem to ovlivnilo jako můj život, život mojí rodiny, že jsem odjela na Donbas. Popisuji tam vlastně i původ té války, i vlastně celkově ty dopady. Takže pokud mám, tak samozřejmě na mém e-shopu Nel Lalísková kniha si můžete knihu objednat, protože to je zásadní. Ta kniha je takový vlastně artefakt doby, protože odmítli mi vytisknout tiskárny v České republice, na Slovensku i v Polsku, všude se báli, takže ta kniha je tištěna daleko za hranicemi České republiky, což jsem asi ojedinili, ne asi, ale určitě ojedinili, že se bál vytisknout nějak v České republice. I když to byli třeba lidé, kteří mi dlouhodobě fandí, tak řekli, že skutečně mají tak obrovský strach z tehdejší vlády Petra Fialy a zejména z Rakušana, že budou mít různé problémy v rámci svého podnikání a zbytečné kontroly z finančních úřadů, aby se tam něco našlo, jenom proto, že sympatizují se mnou a vytisknou mi takto, jak říká někdo, kontroverzní knihu. No ta kontroverze samozřejmě je to, že jsem zažila něco a pravdivě jsem to popsala a tomu se dnes říká kontroverze. Protože pokud přijdete na veřejnost s pravdou, tak je to samozřejmě záležitost, která je označována za kontroverzi, protože je to strach té druhé strany, která odmítá tu pravdu, potlačuje pravdu a snaží se a usiluje o to, aby se lidé báli nahlas pravdu říkat. A to je další důvod, proč kandiduju do Senátu, protože to prostředí v České republice aktuálně, které se týká třeba svobodného vyjadřování a toho, že lidé se bojí v práci říct třeba před kolegy nebo před šéfem, co si myslí, jaké mají politické smíry, by nebyly vyhozeni z práce, nebo že se bojí už i v hospodách mluvit, jo? Tak to je něco absolutně šíleného. Vrátili jsme se teda v čase a pamětníci mi třeba říkají, že ani za dob minulého režimu neměli lidé až takové obavy se otevřeně bavit o politice, jako je to v dnešní době, protože opravdu ta Česká republika se stala místem rozdělím na dvě radikální skupiny. Jedna jede proti druhé, ale vidím, že ta druhá, ti lepší lidé takzvaně, kteří si přejí válku a podporují to financování, aby bombardování Ukrajiny. Ti jsou nesmírně agresivní a v podstatě kvůli tomu mě čeká třetí politický soudní proces, protože mě udal nějaký člověk, Zříčan mám pocit, že byl. A na základě toho se rozpoutala vlastně proti mně další soudní mašinerie, která mě čeká. A paradoxní na tom všem je to, že státní zástupce ve Frýdku Místku proti mě dvakrát zastavil to stíhání jako nedůvodné. To znamená, že není důvod vůbec mě stíhat. Převzala si to tedy Praha a byla během pár dnů již připravené vypracované obvinění mojej osobě. Takže budete svědky dalšího politického procesu v České republice, jenom protože jsem si údajně dovolila spochybnit to, že člověk, který vraždil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, vraždil i v Klanovickém lese. Protože pochopitelně ten člověk neměl motiv. Logisticky je to taky nesmysl, protože měl těžkou tašku se zbraněmi a neměl auto. A v podstatě, proč by jen tak někdo jel do Klanovického lesa a zabil tam muže a dítě, že jo? Takže jenom kvůli tomu budu soudem. A takže tady vidíte, že v podstatě vyjadřovat se ke jakékoliv politické problematice na sociálních sítích je dnes velké riziko. A já si myslím, že v takové zemi nikdo z nás nechceme žít. Zemi plné strachu, udavačů a agresivních vulgárních lidí, kteří absolutně neví, co to je demokracie, protože podle mého názoru je demokracie to, že vy můžete mít zcela opačný názor, než mám já, ale já budu vždycky usilovat o to, abyste ho vy mohli veřejně říkat. To je po názoru demokracie. A tady toto v České republice prostě není.
2: Já jestli bych to jenom doplnil, já si myslím, že ono, polovina národa žije v představě o slovu, kterému se říká demokracie. Demokracie to je slovo prostě normálně sprosté, protože tam neexistuje. Vždycky říkám, demokracie podle koho? Podle mě, podle paní Liskové, podle Helenky. To prostě to slovo, a je to zdiskreditované tak, jak kdysi se skoro zdiskreditovalo slovo mír, a podívejte se, je tady 40 let po nějakém kotrmelci, kdy jedna parta, která potřebovala uchopit moc a majetek, tak vytvořila převrat. On ten převrat zase přijde, z toho si nedělám iluze. A otázka je, co to bude za partu, která se toho zase ujme, toho majetkového převratu. A po těch 40 letech se dostáváme. My se dostáváme úplně tam zpátky, kdysi. Já jsem 50. léta nezažil, ale pokud tomu tak bylo, že jo, ty indicie tam jsou, že prostě nějaký problémy mezilidský tam prostě byly a byly uplatňovány represivně, no tak vlastně tady tato sebranka, která tomu vévodí a slouží někomu jinému, tak ona dělá tu stejnou roli, akorát, že dneska prostě se to nedělá tím, že výloženě skončíte jenom ve vězení, ale oni vás dokáží psychicky zdeptat, zlomit. Jestliže ukážete, že něco víte, anebo že jste rozumná, potom ty party, které dneska jsou ve sněmovně a v senátu, takže na každého z nich se něco ví a ti se toho bojí a dělají tak, jak jim nadřízený orgán píská, tak podle toho tancují, protože na ty lidi, na který nikdo nic nemá a kteří se nebojí, tak je prostě tlačeno zase tím způsobem, že se ruinují ekonomicky a psychicky. To tak prostě bohužel zase v této demokracii slavné je. No, bohužel.
0: No, tak o tom bych já mohla vyprávět. Takže no, že 8 let tahání po soudech za nic, jenom za to, že měla rozmar paní Richterová z Pirátů a vlastně byla jsem odsouzena za šíření nenávisti, tak to je naprosto neuvěřitelné, jo? Jenom proto, že jsem sdílela její rozhovor z Pirátské pravdy, že se vyjadřovali Piráti k tomu, že vlastně chtějí přednostně dávat kvantum, to dokonce v pátému v roce 2015. A za toto všechno jsem vlastně měla 8 let jako ze života peklo, protože mi tahali po soudech, to bude pokračovat teďka tou novou kauzou. A pochopitelně, že když třeba v mainstreamu na Nově nebo na Primě je moje fotka přes celou obrazovku, Nela Lísková, proruská dezinformátorka a tak dále, jo, tak to je pochopitelně taková podpásovka, protože ani ten hloupý mainstream si není schopen vyslechnout obě strany, je tendenční. Mně se ptal. Mně se nikdo nedá to, jaký mám vlastně životopis na Wikipedii, protože si ho tam někdo vytvořil, byť jsem ho opakovaně opravovala, tak ten dotyčný to tam zase dal zpátky do té vylhané podoby. A tady toto všechno se může dít v České republice slušnému člověku, tak proč bych neměla kandidovat do Senátu? Tady toto všechno může časem třeba potkat kteréhokoliv jiného člověka v České republice. A jak jste říkal ohledně třeba té demokracie, tak pochopitelně, že demokracie je jen iluze. Já jsem to popsala ve své knize zcela jasně, je to jenom fasáda pro zakrývání a organizaci vlastně, protože v podstatě za demokracií se schovává cokoliv. Jako Západ vyváží demokracii, Spojené státy vyvážejí demokracii, že jo, a teď víme, pod jakou, prostě pod čím to všechno je. Je to vlastně barevné revoluce, že jo, potom tam vlastně páchají různé ekonomické delikty v tom smyslu, že drancují země, protože to je podstata vlastně Spojených států a její ekonomiky, takže to všechno je pod rouškou demokracie, takže o jaké demokracii se tady bavíme. Opravdu za tu demokracii se dá schovat cokoliv a vždycky ta dotyčná strana potřebuje něco zlegalizovat, tak to schová pod roušku. Protože tady toto asi společnost zkousne a všichni si říkají, aha, tak to asi tak má být, je to v rámci demokracie. V rámci něčeho, co je iluzí a co v podstatě nikdy neexistovalo a neexistuje, existovat asi ani nebude.
2: Tak on je problém také v tom, že od dneska je obrovská moc ve sdělovacích prostředcích. A kdo je ovládá, bohužel, tak ten určuje tender a život. Jo? Protože podívejte se, jak je velice jednoduché. Putin si brání svoje teritorium a vznikla nějaká operace, a já se nedivím, na ukrajinském území. Ale nikdo prostě za poslední dobu neřekne, že prostě Trump čapne, unese venezuelského prezidenta. Kde to jsme? Trump vletí do Iránu. Kde to jsme? Izraelci srovnají se zemí Gazu mainstream a vůbec naše sdělovací prostředky akorát řeknou, že prostě Palestinci

0: tu kuličku, která mi akorát padá na hlavu, jo, ale jako tam se nejde o to, že by to člověk úplně vzdal, ale vidí, že to nemá smysl, tak prostě čeká na to, až si ty lidi, kteří tomu nevěří, nebo tomu nechtějí věřit, anebo to nechtějí vidět, až si ty lidi nenatlučou nos a ono je to začne zajímat, až je to tvrdě, začne je samotné ovlivňovat.
1: No, to máte pravdu, protože já jsem teď natáčela vlastně video k tomu poslednímu videu Trumpa, kdy on vyhrožuje Iránu vyhlazením. A když poslouchám tuto retoriku, tak rozdíl mezi Hitlerem a Trumpem se mi nebezpečně stírá, protože u obou vidím fanatismus, dehumanizaci, v podstatě děsivou lehkost, s jakou se mluví o likvidaci celých společností. A Trump dnes z pódia, nebo dnes, jako v posledních dnech z pódia OSN, vlastně hovoří o likvidaci Iránu. A o tom, že jeho obyvatele může zahnat do pekla. Jako, rozumíte, oni si hrajou opravdu na policii světa, oni si vzali samozřejmě nějakou moc a myslí si, že můžou zasáhnout do jakéhokoliv, na jakýkoliv kontinent, do jakékoliv země. No a když tady teda mluví o civilizaci a o barbarství, což dlouhodobě samozřejmě je téma, už z hlediska, když se bavíme třeba o Spojených státech, tak stojí za to se potom ptát, jaké dědictví po sobě skutečně zanecháváme, protože bombardování, války, nenávist a desa nejsou známkou civilizační převahy, ale jsou známkou jejím selhání. A to je potřeba takto vnímat, protože ten západ a ta západní kultura a vůbec celkově, jak se nám tady vnucují ty západní hodnoty, tak to je právě ta pravá cesta do pekel, zániku civilizace, protože opravdu za posledních zhruba 10 let se to pohnulo teda milovými kroky, ať už počínaje tím, že tady máme podle západu desítky pohlaví. A další nesmysly, které se vtloukají do hlav, ať už třeba je porodnost. Proč? No, protože logicky tady není sociální zázemí, lidé se bojí do té nejistoty mít rodiny. A tady toto všechno se vším souvisí. A bohužel Česká republika je do toho taky díky politikům ponořená a nedržíme se okrajově od těchto témat a i politické neziskové organizace, pro které já bych vždycky hlasovala pro jejich zrušení, protože je dlouhodobě odmítám a v České republice by neměla být jediná politická nezisková organizace, protože nás stojí miliardy korun a ve výsledku jsou to jenom agitátoři té strany. V podstatě je to všechno destruktivní a ta destrukce jde ruku v ruce, podporuje to škola, podporují to různé vzdělávací ústavy i vyšší stupňů a vysoké školy, univerzity. A potom ti mladí lidé jsou prostě takoví, jací dnes jsou. Jsou zmatení, nemají hranice, nemají v podstatě nějakou vidinu nějaké budoucnosti, jsou nejistí, pochopitelně jsou nejistí, protože ta nejistota, to je ten hlavní předpoklad té destrukce. V konečném důsledku opravdu tak, že neumím představit, až tady nebude ta další generace, jak ty další generace v tomto šíleném světě obstojí.
0: Oni mají jinačí žaludek, jsou jinak vypěstovaný, ale oni víceméně dopadnou tak, jak to dneska vidíme, krásně v té Americe, prostě padnou do zajetí zničujících drog. A to nikdo nebude tyhle ty...
1: A tak to zase bych neřekla tak úplně. Já bych to neřekla třeba až tak úplně natvrdo, protože... které je dva let a lidi kolem ní jsou taky rozumní, taky to vidí, jo, to nastavení mají podobné nebo stejné, jako máme my, takže nemůžu říct zase, že by všichni mladí lidé na tom byli tak špatně, protože pochopitelně, že výchozí bod je rodina, je kam je směřuje rodina, jakým způsobem přistupuje k té výchově rodina, to je prostě základní kámen, no a ale nevždy, třeba dokonce jsem měla teď případy, kdy jsem byla v chodě a přijde tam za mnou taková skupinka mladých kluků. Jepa, my vás sledujeme dlouhodobě na sociálních sítích, jo, prostě máme vaše názory, víme, že se založila politické hnutí Nezlomní, rádi bychom se přidali. A teď já jsem říkala, kluci, a kolik vám jako je? To bylo 18, 19 až 22. Jako mladí kluci. A co mě zaskočilo teda velice, tak říkali, že jejich rodiče jsou zcela opačného smýšlení. Že podporují válku, Ukrajinu, za covidu prostě očkování, že jsou úplně opační. Já říkám, a jak je to vůbec možné, jo? Že prostě se, to je zázrak, že když ti lidé prostě v rukové rodině, kde ti rodiče jsou takový v podstatě, tak jsou s nich samostatně myslící bytosti, kteří mají opravdu zdravé názory, nedestruktivní, vidí ten život zcela realisticky. Já tady toto vnímám jako obrovské. Skutečně mi to udělalo nesmírnou radost, protože jsem si říkala, že jako vidím, že třeba kolem mojí dcery, jako její kamarádi a přátelé a takhle, na to

0: jsou úplně stejně myšlenkově, ale potěší to, když prostě jste úplně v jiném městě, potkají vás takhle mladí lidi a zjistíte, že napříč republikou jsou mladí lidé, kteří jsou normální. Jo, takže to je opravdu pro mě velký dar.
1: Tak jsou to ostrůvky naděje, to je v každém systému a v každé společnosti, ale zatím bohužel tu údernější silu má ta dneska protistrana, a to tím, že má prostě v rukou zaprvé sdělovací prostředky a pak to nejhorší, co člověk kdy vymyslel, tak peníze a moc. Bohužel, jo, a to se s tím se hrozně těžko bojuje.
0: No, já vám řeknu ještě takhle. Ono nejenom, že s tím se těžko bojuje, ono i na té naší straně jsou různé skupiny, kteří mají potenciál dát prostor těm, kteří jsou pronárodně smýšlející. Já jsem je teda před volbama oslovila absolutně všechny, do jednoho absolutně všechny, a jeden jediný z nich mi nedal prostor. Ani jeden jediný z nich, všechny ty, které posloucháte, já je nebudu jmenovat, já je nebudu diskreditovat, ani jeden jediný. Všichni řekli, že nemají čas, že nemají prostor, protože i na té pronárodní scéně to mezi sebou prostě válčí a bojuje. A ti, kteří pracují třeba pro tu skupinu, tak už nedají prostor nelalískové, protože oni by se zase urazili a tak dále. Takže vlastně tady je to tak šílené v té České republice v tomto směru. A já jsem tak tím vším. Já prostě, kdybych měla, jakožto, že chystám vlastní podcast, tak tam dám opravdu prostor absolutně všem. A nejenom všem těm lidem z té pronárodní scény, ale pochopitelně i opačné straně, abych hutovat. Pro mě je důležitý rozdílný úhel pohledu. Já si myslím, že takto by se spolu lidi měli bavit na úrovni, respektovat se navzájem v názorech, a já si myslím, že ten rozdílný úhel pohledu je velice důležitý, protože i mi se stalo, že mi na sociálních sítích někdo sdělil svůj názor zcela opačný, než jsem měla já. Já jsem to vyhodnotila tak, že z velké části měl ten člověk pravdu a že já jsem to viděla třeba neobjektivně. Jo? A to je podle mě přesně ten způsob, jakým bychom měli přemýšlet a nebránit se tomu, aby být otevření těm diskuzím, protože já si myslím, že to je to, co ta společnost potřebuje nejvíc k tomu, aby prostě dozrávala, aby mentálně se udržovala v kondici. To je strašně důležité, protože když tady máme jenom jednostranné názory a nějaké tábory lidí, kteří jsou rozdělení a jsou proti sobě, tak z toho logicky nemůže vyjít nic pozitivního.
1: Máte určitě pravdu, akorát vás chci trošičku povarovat, můžete dávat prostor všem, ale každá hůl má dva konce a zase někdo jiný to vezme za ten druhý konec a budete číst palcovými titulky někde zase. Lísková dává prostor těmto nacionalistům, ona s něma souzní a máte to, co nechcete. Bohužel lidé takhle uvažují. Jo? To je jenom taková...
0: No, jako já, lidé možná ano, ale já ne. A já už za tu dobu, co si procházím vlastně posledních 10-8 let těmi soudy, vším možným, tak já už v podstatě vůbec nehodnotím, že si někdo o mě něco myslí, já si myslí kdokoliv, co chce. Pro mě je v mém životě důležité to, že je to v plném souladu se mnou, to, co dělám. A to je pro mě to zásadní. A když já cítím, že to, co dělám, je správně, tak je mi ve výsledku úplně jedno, kdo proti mě co napíše, protože to nemůžu ovlivnit. Já nemůžu ovlivnit to, jestli mě má někdo rád nebo nemá, jestli někdo se mnou souhlasí nebo nesouhlasí. Já prostě žiju svůj život, prezentuju své myšlenky, pracuji podle svých vlastních představ, si prostě ten život takový, jaký si představuji, že by mohl být. Byť samozřejmě jsou mi házeny klacky pod nohy v podobě těch politických procesů a s tím souvisí pochopitelně problémy v podnikání a tak dále. Ono to v ruku v ruce, je to dobře vymyšlené, pochopitelně od těch zadavatelů té politické zakázky, protože ono to vždycky je tak, že na začátku toho je nějaký udaváč, někdo vás udá, a pak tam je už připravená nějaká objednávka, pochopitelně to se potom prostřednictvím soudu řeší. Takže ono to vymyšlené velice dobře. Záleží jenom na tom, jestli se tomu člověk úplně poddá a zhroutí se, anebo jestli to prostě bere tak, že je to jenom další životní zkouška, a to je třeba můj postoj. Já nemám ve zvyku se hroutit, protože ve výsledku to nikomu nepomůže a ničemu to nepomůže. A mám zodpovědnost za svoji rodinu a mám zodpovědnost za různé další věci ve svém životě, které jsou pro mě velice důležité. A zároveň ale pořád jsem ráda za to, že mám opravdu takové zázemí, že si můžu dovolit tu pravdu říkat, aniž by třeba se rodina postavila proti mně, protože to nepohodlné, to se nikdy nestalo a nestane. Takže už tím, že my jsme tak prostě kompaktní jako celek, tak to je ten důvod, proč já můžu dělat to, co dělám, protože za mnou vždycky stojí lidé, kteří mě milují a které miluji já. A tím pádem mi dávají sílu v dobách, kdy je mi třeba špatně, kdy jsou dny, kdy opravdu se toho nahromadí třeba moc. A mám to zázemí, že můžu dělat to, co dělám. A za to jsem nesmírně vděčná, protože je to věc, které si vážím a nebudu dřím.
2: Pojďme k otázkám, protože během toho povídání jich přišla celá řada. Já to vezmu od začátku, seřadila jsem je ne tak, jak přicházely, ale aby postupně náš příběh měl začátek i konec. Je tady David a ten se chce zeptat, jak vypadá politické hnutí Nezlomní, co má vlastně ve svém programu, čím se zabývá a chce, abyste mu ho Nelo představila.
0: No tak, politické hnutí Nezlomní je pro národní politické hnutí a pochopitelně jsme nové hnutí. To znamená, že fungujeme nějaké 2 roky, takže jdeme krůček po krůčku, nabíráme pomalinku podporovatele a předpokládám, nebo pokud se nám to podaří, tak bych z něho chtěla postavit samozřejmě politické hnutí, které bude mít své místo v českém politickém prostoru. Stejně důležité samozřejmě potom spolupráci i s dalšími subjekty, kteří jsou pronárodní. Umím si představit některé už dneska. No a politické hnutí Nezlomní vzniklo 2 roky, protože jsem objížděla se svojí knihou Příběh Putinovy děvky, kterou jsem napsala, celou Českou republiku, kde mi lidé sami organizovali besedy, což bylo úplně úžasné. To mě velice dojímalo, protože v podstatě jsem se nemusela starat o nějaké besedy v rámci České republiky, protože na sociálních sítích mi vždycky napsali, přijela byste do Chomutova nebo přijela byste do Brna, my vám to nezvíme, přijdou tady lidi na vás. Jo? Takže to bylo naprosto úžasné, že takto to fungovalo vlastně po dobu 2 let a sbírala jsem současně podpisy na založení politického hnutí Nezlomní. No a náš program je samozřejmě, já vám řeknu zásadní programové body, které jsou pro mě třeba jako velice důležité, a to je zachování české koruny. Pochopitelně se stavíme proti válkám, pochopitelně chceme, aby Česká republika byla suverénní stát, se nebude do cizích konfliktů. A jsou tam prostě další body programu, které jsou vyloženě ryze pro české a nejsou pro cizí mocnosti. Takže to je pro mě velice důležité, aby ta Česká republika už přestala být konečně vazalem a nebyla jenom takovou šlouhou těch nadnárodních korporací a na ně navázané subjekty a vůbec celkově vlastně i těch mocností, a aby Česká republika byla zemí, která se nebude vměšovat a ukázala mi do cizích válek, protože v konečném důsledku jsme se stali třeba aktuálně pro Rusko nepřátelskou zemí, což je ta největší hloupost, co mohla vlastně i minulá vláda udělat, protože zbavit se ekonomického partnera, jednoho z nejsilnějších ekonomických partnerů a ještě si ho poštvat politicky proti sobě, to je opravdu záležitost, která je z mého pohledu řízená cíleně. A to jsou přesně ty důvody, proč jsme třeba i zakládali politické hnutí Nezlomní, protože tady máme takovou tu pronárodní sílu. Jsou tady samozřejmě subjekty, které se jako jeví, že jsou jakože pronárodní, ale potom, když dojde na třeba nějaké důležité hlasování, tak buď tam chybí, anebo laborují tak nějak mezi. A to je přesně to, co si myslím, že teď potřebujeme úplně nejméně.
2: Další otázka, ta přišla od Aleše. Ten píše, dobrý večer, paní Lisková. Sleduji vás a moc vám fandím. Mohla byste nám představit svůj senátní obvod a hlavní problémy? Jsem z Frýdku místku a moc vám fandím, můj hlas máte.
0: No tak já si myslím, že samozřejmě, že nemusím teďka jmenovat všech těch 42 obcí a měst, které jsou součástí toho senátního obvodu 69, ale každopádně já si myslím, že náš region bohužel přichází o mladé lidi, protože mladí lidi nám utíkají hodně do Prahy, to znamená, je potřeba se zaměřit na problematikanosti a podpory středních a malých firem a podnikatelů. To si myslím, že je zásadní. A další věc, kterou považuji za zásadní, je to, abychom nepřicházeli tak, jak si přeje Petr Pavel, o nemocnice, abychom nemuseli dojíždět 50-80 km do nějakého zdravotnického zařízení. Takže tady jsou problémy toho regionu v podstatě přímo navázané na to, jakým způsobem teďka prezentuje opozice své, protože pokud bychom měli tady toto všechno udělat, tak já, nebo pokud by to měli, měli bychom jít touto cestou, tak pochopitelně by to bylo ryze destruktivní. Já jsem třeba hodně příznivce třeba i různých těch farmiček a biofarem, protože mám tyto produkty nesmírně ráda, ale na ně se taky zapomíná. A mají obrovské problémy třeba získat dotace. A já si myslím, že tady toto by nemělo by být vůbec opomenuto, protože korporáty je likvidují a já jsem pro měli možnost výběru a koupit si třeba zdravé potraviny, zdravé suroviny. Takže i tady toto je pro mě důležité. Takže to jsou takové věci, které vycházejí vlastně z toho obecného života, který já sleduji kolem sebe. Ale pochopitelně tady jsou potom důležité věci, jako je hlasování pro věci, které ovlivňují celou Českou republiku a mají třeba i ten vliv z toho zahraničí a tam už je potřeba, aby ten senátor skutečně si to prostudoval a zamyslel se nad tím, jaký dopad to bude mít třeba na ten jeho daný region. A to je ten důvod, proč kandiduji do Senátu, protože miluji Beskydy, miluji prostě tady tento kraj. Narodila jsem se tady, žít tady celý život a chci tady žít celý život a proto mi to není jedno. Každopádně moc děkuji za vaši podporu, nesmírně si toho vážím.
2: Když jsme se zastavili u toho rušení nemocnic, to znamená u toho, co by si přál zřejmě náš prezident současný, tak my jsme se ve volební kampani v okrese Tachov dozvěděli, že u nás by se také samozřejmě rušily nemocnice, ale už víme víc, z nemocnic by se staly nemocnice následné péče a akutní péče by se pro celý Plzeňský kraj vlastně odehrávala pouze v Plzni a možná v Klatovech. Nejsem si jistá, jestli Plzeň, která už teď má velké problémy, aby obsloužila všechny pacienty, čekací doby jsou sáhodlouhé, zda by zvládla, aby najednou tam přibylo dalších 7 okresů. Nemám představu, jak by to vůbec chtěli udělat.
0: No, tak jako je to samozřejmě nesmysl. A jestliže Česká republika se pyšnila tím, že máme zdravotní péči na požadované úrovni oproti třeba jiným zemím, a já můžu třeba říct, že když jsem třeba pobývala v zahraničí, ať už v zemích třeba i třetího světa, tak jako potom si vážíte pochopitelně ty zdravotní péče, kterou máte doma. A snižovat úroveň ty zdravotní péče přesně tím, co se teď aktuálně hypoteticky chystá, je zase krok zpátky a nechci, aby vůbec taková politika v České republice existovala, protože každý normální člověk, a to nemusí být skutečně odborník z daného segmentu, ale každý normální člověk, který má zdravý selský rozum, přece chápe, že je to naprostý nesmysl. Že tam, že opravdu jako v té zdravotní péči v těch nějakou kritických minuty a si vůbec představit, že by pacient dojížděl třeba 2 hodiny někde do nějakého zdravotnického zařízení. To je absolutní nesmysl a myslím si, že je to krok zpátky. Takže proti tomu bych se určitě bych se proti tomu postavila, protože konec konců výroky Petra Pavla dle mého názoru jsou vlastně jenom hloupé. V podstatě já jsem mu ještě neslyšela říct nikdy něco rozumného, takže
2: tak já musím říct, že by se mohl zastavit ve svém vlastním rodišti v Plané, protože ta patří také do okresu Tachov a okres Tachov je jediným okresem v České republice, který nemá okresní nemocnici, čili nemá akutní péči a my už to zažíváme v tuto chvíli na vlastní kůži. A musím říct, že pokud nemáte protekci, pokud máte jenom běžné kontakty, tak je velký problém získat specializované vyšetření. A když, tak je to tak dlouhá čekací doba, že někdy může být i pozdě.
0: To je pravda, to je pravda. No. Takže právě proto o to méně rozumím těm výrokům, které teď z ministerstva zdravotnictví šly a které dokonce kvitoval i Petr Pavel. Takže takto, no.
2: Já
1: Já bych to
2: totiž
1: jenom doplnil.
2: jsem se o tom zmínila záměrně, dám ti slovo, Oldo, protože právě přišel dotaz z Plané, kde byla moderní nemocnice, která se zrušila daleko po převratu. A tato nemocnice tady citelně chybí, proto lidé píší, mají stejný názor, jako jsem shrnula, jen to píší trošku od srdce, jadrněji.
1: No já bych se na to podíval z jednou pohledu. Jako. Určitě by se neměly rušit ty nemocnice nějaké ty okresní minimálně, jo, aby měly nějakou kvalitu jako takovou. Že u nás za vším hledají prachy. To znamená, soustředí se kapacity a soustředí se na to finance, které půjdou do kapes jenom jedněch, protože za určité úkony bude od pojišťoven i od lidí následně jinačí finanční úhrada. To je ten problém. A to je tímto směrem, ale na druhou stranu si zase myslím, a já jsem to zažil sám ve své době se svým zdravím, kdy jsem to měl možnost porovnat. Bohužel je i pravda také to, že není zařízení jako zařízení. Když si vezmu, já jsem kdysi měl úraz, skončil jsem v úrazové nemocnici, která byla specializovaná na to, že vlastně tam byl prvotní zákrok, dneska to už není takový problém, protože dneska letí k kreativnímu prdnutí vrtulník, což je druhá chyba. Jo. Tak prostě tam, když člověk spadne někde ze střechy, nebo já nevím odkud, doláme se, propíchne si plíci a to. A když ho tam někdo řádně poskládá, což tíhleti lékaři v té úrazové nemocnici uměli, což se mohlo potom vidět následně, nebudu jmenovat, odkud kam dovezli pacienta, který ho museli tam lámat, protože ho špatně poskládali. Jo? Takže to je taková věc, ale ta nesouvisí s tím rušením nemocnic jako takových. Jo? Jako specializovaný.
0: No, to je pravda.
1: Jo? Ty specializované části, říkám, to po úrazové, protože tam to je zásadní věc, když vás špatně poskládají, když vás špatně odoperují, tak to má následky a, jo, někde jinde. No a skončíte buď to v nemocnici, kde ty ležíte, nebo na ty LDNC, která dostane za tu tvrdou práci, protože tam jsou lidé nepohybliví a tak dále, jo, dostane na ty výkony míň peněz, což nikdo jako to nezohledňuje, ale bohužel za vším hledej jenom ty zatracený prachy a to nás jednou dožene zase k tomu, že budeme potřebovat ten náraz do té betonové zdi, aby jsme se zpamatovali.
0: Jako já si zase myslím, že reforma zdravotnictví je potřebná, jo? Protože samozřejmě všechno má nějaký vývoj, ale zase neměla by zakázkou, kterou nemocnici můžeme zrušit, ale otázkou, jak zajistit kvalitní a dostupnou péči lidem v každém regionu. To si myslím, že to je to podstatné a obávám se, že právě u této otázky bohužel ti, kteří s tím nápadem přišli, nezačali. No a v podstatě úspora, která na papíře vypadá dobře, tak může být pro pacienta v konečném důsledku velmi drahá, pokud za ní třeba stojí delší cesta, přeplněná nemocnice, anebo pozdě poskytnutá. Takže to jsou všechno otázky, kterými se skutečně musí odborníci zabývat do hloubky a neplácat to názory veřejně, pokud je to národ, tak diskuse v sítích, jak se lidé zhrozili toho, že se zase budou rušit nemocnice, ale je potřeba skutečně se na to dívat třeba i z tohoto úhlu pohledu, protože jako přesně jak říkáte vy, za vším hledají peníze, nemůže to být na úkor toho, že upadat zdravotní péče jako taková.
1: Já ještě jednu větu. Podívejte se do politického dění, kolik tam je lékařů. Kolik je lékařů ve sněmovně, kolik je lékařů v senátu. Proč tam jsou? Ti mají přece plnit Hippokratovou přísahu, ne? Jsou lékaři. No a vrcholem doktoru je pan Hříb, že?
0: No tak to už asi no comment, no.
1: A o panu Svobodovi si nebudeme dělat žádné iluze, jo? Asi tak třeba k tomu lékaři. Já si myslím, že ti by měli diplom vrátit a zaplatit, aby mohl vystudovat jiný doktor, který by byl třeba v té nemocnici plané co platný.
0: Ono tady máte extrém vedle extrému, jo. Nemusíme chodit daleko. Podívejte se třeba pro ty, kteří mluví o válce s Ruskem, ale kolik z těch lidí, kteří tady hlasitě mluví o válce s Ruskem, by do ní skutečně šlo? Jo, tady máte jeden extrém vedle druhého. Ať už jsou to teďka ty nemocnice, anebo třeba tato problematika. Nebo že po nás chtějí, abychom snižovali svou uhlíkovou stopu, omezovali se a měnili způsob života, ale kolik z těch lidí, kteří nám to nařizují, je připraveno vzdát se vlastního komfortu, pohodlí, luxusu?
1: Žádné, no protože...
0: A tady to je jedna věc vedle druhé. Jo? Podle mě v činnosti znovu se aktivizovala nějaká sorta lidí, kteří si samozřejmě vzali patent na pravdu a právo rozhodovat o tom, co je ta jediná správná pravda a cesta k řešení. A chtějí nám diktovat, co si máme myslet, jak máme žít, kolik máme mít prostě, jakou máme možnost třeba lékařské péče, dostupnost, co smíme říkat, nebo co ještě můžeme, nebo naopak už nesmíme si dovolit. Jo? To je šílené. Jako celkově, když se nad tím zamyslíte, jako je to globálně teďka, tak v podstatě tady se úplně vytratil zdravý selský rozum a tady chybí politici, kteří mají zdravý selský rozum a přemýšlejí jako normální lidé. Jako opravdu v politice, české politice i celkově, v globální politice i jako šafránu. A když už takový politik se najde, tak pochopitelně okamžitě vykonstruují nějaký případ, něco si vymyslí, aby ho mohli veřejně dehonestovat a znemožnit. A proto je potřeba, aby ta pronárodní síla v té politice opravdu nabírala síle, aby se lidé začínali konečně spojovat a nešli proti sobě, aby dokázali i ti jednotliví lidé třeba kandidují potlačit své ego a dokázali lidem to, že má smysl pořád ještě se té politice věnovat. Protože až lidé úplně zanevřou na politiku, jakože myslím definitivně, a nebudou k těm volbám vůbec chodit, no tak potom Bůh s náma, že jo? Protože viděli jsme minulou vládu, jak to tady dopadlo, a to je přesně to, jak by to dopadlo i za těchto podmínek, pochopitelně. Takže je potřeba, abychom aktivizovali nějakou sílu, a ukázali těm lidem, že ta politika nemusí být jenom vyloženě o korupci, o lžích, o nenávisti, o agresi, o vulgaritách, tady nám předváděla vláda minulá, ale že může navrhovat i řešení, může se chovat s úctou a respektem k voličům, protože voliči jsou přece ti, kteří toho politika do té politiky dostali. Jsou jeho zaměstnavatele a ten politik je zaměstnanec těch voličů. Tak to je tomu potřeba tračím na tím pocit, že se ve jménu této správné pravdy, kterou tady nastolila ta minulá vláda, začíná hodně ohýbat i právo. A to je třeba další alarmující případ, protože přece, když si vezmeme od roku 89, tak tady nebývaly žádné politické procesy za názor. To tady vlastně je od dob Pirátů. Začalo to mnou od dob Pirátů, když se dostali Piráti do parlamentu a pokračovalo to pochopitelně začalo to ČSL, jo, protože jeden politický proces proti mně inicioval Martin Herman, bývalý ministr kultury za KDU ČSL. Takže tito lidé, to jsou právě ti pravdoláskaři, tak tito lidé chtějí v České republice absolutně zrušit jakýkoliv jiný názor, než mají oni sami. Oni mají tu svoji pravdu a v případě, že nezdílíte ten jejich názor, tak se snaží slušné občany kriminalizovat. Je potřeba tažně. Takže je to potřeba opravdu, aby lidi nezanevřeli na tu politiku a aby se snažili i oni sami třeba sám za sebe. Já chápu, že nemůže každý kandidovat do obcí, do zastupitelstev, do senátu, kamkoliv, ale minimálně, co můžete udělat, je to, že vám to nebude jedno. A to já vidím jako zásadní, aby vám to nebylo jedno.
1: Ono, víte, bohužel lidé se nepoučili nikdy v historii. Všechno to už tady někdy bylo. Bylo to za jiných podmínek, ale podstata byla vždycky stejná. Boj mezi lidmi, uměle rozdmíchaný a podobně. Jo? To už tady všechno bylo. A dneska u nás teda potom po Kristu, co jsme, tak v tom vévodí samozřejmě církev, že? Římskokatolická, stolec vatikánský, kterýho, když jste zmínila pana Hermana, který nevěděl, jestli byl farář nebo pod obojí, že? Nakonec se vzdal toho roucha. Láternického a našel si nějakou slečnu, dneska, když si vzpomeneme, a to lidé bohužel mají strašně krátkou paměť, že? Když vymyslel strýčka Bradleyho, kdo si dneska na strýčka Bradleyho v jeho podání vzpomene. No a to je právě to, proto jsme tam, kde jsme, že to je, že lidé jsou tak utlumení, že se nezajímají takřka o nic. Jenom prostě, kdo jim co předhodí, takhle. Ale já když to vezmu v porovnání s naším nejvyšším ústavním činitelem, což je prezident, tak já v KSČ nebyl. Já byl v KSČM, ale zabil jsem až 4 roky, než mě vyrazili, a zabil jsem Horákovu. Jo, ale on ne. On ne, on je ten dobrý. A když nic, tak on si to odčinil. Já jsem neměl jak. No, tak to je.
0: Probíhá tady prezidenta opozice, to znamená ne prezidenta České republiky, ale vyloženě prezidenta opozice, který vysílá svou choda demonstraci proti vládě, která jí vyplácí měsíčně 100 000 apanáže na její vodní přešlapy, tak to je asi zcela irrelevantní. Stejně jako irrelevantní to, že v podstatě máme prezidenta, který zaštítil sjezd sudeto německého landsmanšaftu, tedy potomku německých nacistů. Teď to je naprosto neuvěřitelné, kam se Česká republika posunula. Já jsem vlastně u soudu, přinesla jsem tam svou knihu, když jsem se obhajovala, a říkala jsem, ať si uvědomí vlastně lidé, že to, co tady přichází z Ukrajiny, ti lidé, že oni skutečně zastávají třeba hodnoty Bandery a nacismu. A ten soudce se na mě díval, vůbec nevěřil. Říkal, nic takového tady není a už vůbec nacismu za Banderu. Ale dnes a denně vidíme videa pochodů. Zrovna teďka natáčím k tomu, připravuju k tomu video pochodu banderovců na Ukrajině. A že ti taky v České republice, protože když já jsem pomáhala v Donbasu, tak lidé, kteří se dostali do České republiky, třeba z Doněcké nebo Luhanské oblasti, tak mi dnes říkají, paní Lisková, teď pro Boha, to, před čím my jsme utíkali z Donbasu, tak teď máte vy v České republice a mnohonásobně ve větším počtu. Teď to není normální, proč to děláte? Kam budeme utíkat teď? A za to všechno nese zodpovědnost vláda minulá. A já si myslím, že opravdu v budoucnu tady třeba pro nás vzniká obrovské nebezpečí, že se budou aktivizovat do skupy a že se nám vrátí třeba 50. léta, kdy budou podnikatele opět zažívat třeba výpalné a podobně. Jo. A tady toto všechno přece tomu šlo předejít. Stačilo jenom myslet a nedopustit to a nekontrolovaně pouštět na území České republiky kohokoliv. To bylo prostě podle mého názoru to nejhorší. To byl ten nejhorší zločin, který ta minulá vláda udělala, spáchala. A byl podle mého názoru mnohonásobně větší, než třeba ty různé korupční kauzy a metry a tak dále. Protože opravdu my tady máme lidi, kteří jsou pro Českou republiku bezpečnostní hrozbou, rizikem bezpečnostním.
2: Já jsem jenom chtěla doplnit toto téma, protože když jste mluvila o politických elitách a jejich pravdě, o tom, že je to jediná pravda, že si to myslí, tak v tu chvíli hned přišla SMSka od Lenky, která se ptá, vy si myslíte, že tomu opravdu věří, že nevidí, kam to vede?
0: Já si myslím, že část tomu skutečně věří, protože já jsem zveřejnila třeba v mém předposledním videu, mám pocit, dokonce i komentáře, které mi chodí, jako hrozné komentáře, jako výhružné komentáře, typu, že ví, kde bydlím, že vytáhnou z baráku za vlasy a že Ukrajinci už dobře vědí na stavbách a že mě prostě registrují a podobně, jo. A to jsou lidi, kteří mi píšou typu, že lepší je ukrajinský nacismus, než aby nám tady vládlo Rusko a podobně. Takže to jsou lidi, kteří vlastně podporují tady toto. A dokonce se mi stalo teď, když na začátku jsme nějak nadesli ty předvolební boje, takže banery, které mám různě na plotech, tak někdo pomaloval hákovým křížem a napsal tam různé vulgarity a tak dále. Já jsem to byla samozřejmě ohlásit na policii, byť si nedělám teda iluze o tom, že to bude nějakým způsobem vyšetřovat, ale je důležité, aby tyto věci byly zaznamená, že někdo maluje veřejně hákový kříž, to znamená, že podporuje a propaguje nacismus a fašismus, a to je stále v České republice trestný čin. Takže já jsem sama zvědavá, jak to policie vyhodnotí. A vadí mi to třeba o to víc, že já proti tomu bojuju dlouhé roky, protože jsem na té Ukrajině, v tom Donbasu, zažila opravdu ty hrůzy války, které popisují ve své knize Příběh Putinovy děvky, a kterou jsem takhle nazvala právě proto, že ti lepší lidi v úzovkách, když jsem napsala slušně svůj názor, co jsem tam zažila, jak mi napsali ty děvko. Tak já jsem si říkala výborně, není nic lepšího, než poukázat veřejně na to, jak jsou hloupí, agresivní a vulgární a jak prostě neumí argumentovat věcně. A proto jsem tuto moji knihu nazvala takto, abych otevřela lidem oči a aby viděli, jak se naše společnost hroutí a jakým způsobem degradovala absolutně na dno, protože já bych si třeba nedovolila ani v životě, ani jsem se to nedovolila, cizímu člověku tykat. Pro mě to je absolutné. Jo. Já si, že někomu napíšu, ty jsi taková nebo maková, já všem vykám, chovám se ke všem slušně a úplně mě prostě irituje to, jak ta společnost zhloupla a zvulgarizovala a už berou tady toto úplně jako normální věc. Jo? Že tykáme kde komu, bavíme se s kde kým, jako kdybychom s ním husy pásli. Prostě je to šílené, opravdu je to šílené, hrozně mi to vadí. A celoživotně se s tím nemůžu nějak stotožnit, ani nechci, ani se s tím nestotožním a určitě tak to chovat nikdy nebudu k nikomu. A myslím si, že český jazyk je natolik krásný, že pokud chci někomu něco vytknout a chci si ho rypnout, tak to můžu udělat inteligentně a ještě s větší grácií a silou, než když bych mu napsala nějaký vulgarismus, jakože bych se toho nikdy nedopustila. Jo? Takže takto. No. Otázka zněla ovšem, jestli oni tomu věří. Tak já na to odpovím tak, že si myslím, nebo že jsem přesvědčená, že část těch lidí určitě ano. Nevím, jestli jste viděli teď nedávno na mém Facebooku video, kde pan Michopoulos se vyjádřil, že si přejí vlastně válku s Ruskem a že by bylo úplně nejlepší, kdyby na nějaké členské státy Rusko dělo. Já jsem se k tomu teda vyjádřila, mám to na svém Facebooku a Instagramu, tak se na to když tak podívejte, jak ti lepší lidé se vyjadřují a co si všechno přejí. A teď nemusíme chodit daleko. Nevím, jestli si vzpomínáte, a vyjádření, které kolovalo hojně na sociálních sítích a propíralo se dokonce i v parlamentu, v poslanecké sněmovně, když se vyjádřil Pavel Novotný, ano, ten vulgární primitiv Pavel Novotný, že by bylo nejlepší, kdyby Čechy postihlo to, že jim v noci zapálí barák, vyženou z barák, ženu odříznou, zabijou. Když jste to přece všichni slyšeli a viděli jste, že se nic nedělo. Lidé na to dávali trestní oznámení za Dobrakušana a nedělo se absolutně nic. No a mezi tím já jsem si procházela politickým procesem za slušně kultivovaně oponentně vyjádřený politický názor. Takže tady vidíme, kam se naše společnost dostala a kdo je tady upřednostňován a naopak, kdo je tady znevýhodňován.
2: Oldo, tebe se také ptám, zda si myslíš, že politici věří tomu, co říkají, že je to jediná možná pravda, že jsou o tom přesvědčeni, o té pravdě, i oni sami, nebo je to účelové?
1: Účelová hra. Jakýkoliv takových, kteří jsou relativně o tom přesvědčení, tak to jsou ti v podstatě v uvozovkách naivní typu Lipánka, že takového trouby 30letého, i těch všech dokola pirátů, prostě, nebo té paní Sakašvili, nebo jak se jmenuje to, že vče, odkud k nám přišlo, co už je taky parlamentu a má toho hejska, myslím, toho Foltina, jo, tak jako prostě tyhle ty lidi, to jsou prostě naivní trdla, to prostě to vždycky, tato generace, ať chcem nebo nechcem, i my jsme byli nějakým způsobem naivní a zneužití, když nám staří říkali, že prostě to tak není, nebo je to tak a tak, tak jsme měli svou hlavu, no a tyhle to jsou dneska prosazovaný, jo. Pak jsou ty čtyřicátníci typu Novotného, kteří si z toho dělají job, on není hloupej, on ví, jak to má všechno zaonačit a zakamuflovat, aby pozbíral výsledky. Je. Ví, co si může dovolit, ví, kdo ho kryje, to prostě, co si budeme vykládat. Podívejme se dneska, že jo, zase na tlupu kolem Oganesiana. To je to stejný, jo, bledě modrým svým způsobem vstupuje do životu a do politiky taky dneska, dnes a denně, že jo, jo. Ale říkám, jsou takoví, kteří prostě hrají jenom tu, no, kapřík si rybník nevypustí, když je dobře krmený, jo, to je prostě ten problém a to je vidět na té politické scéně. Prostě opravdu málo kdo se v té politice změní, nebo nezmění, tak pardon, málo kdo se v té politice nezmění, protože hnedka přijdou tlaky ze všech stran a hned se zkouší, co kdo udělá. Víc se podívejte na ty veletoče i našich velkých bývalýho prezidentů, Klause, Zemana, jo, prostě najednou prostě přijde obrovský veletoč. A tam to zákulisí může být zajímavý, když jako v jejich věku, a to by mě to mohlo být ukradený, že jo, jestli co řeknu, abych si zatím stál a doposud, jo. Mohu se mýlit, to se stát může, ale to mě musí o tom někdo přesvědčit. A situace přesvědčit, ale prostě, když někdo začne měnit účelové názory, tak je to prostě jasný. A to bohužel je to, že takový lidi tam v té politice hlavně jsou a v té vrcholové o tom nemluví. No a ti, co prostě stihli za 4 roky naškudlit a naskotačit, tak ti dneska jsou někde jinde a tahají trošičku za nitky, jo, aniž by jsme o tom věděli, akorát se potom dozvíme, že prostě ho, nebudu ho jmenovat, že ho dneska honí rakovina, no bodeď by ne, když prostě předešli část života velkou, tak ničil život jiným lidem, tak bodeď by ho nedohnal. Tato jediná demokracie, která existuje na světě, že jo, a to je ta, co chodí s kosou, no. Má jednu velkou nevýhodu, že někdy přijde pozdě a někdy příliš brzo. Ale je to demokratický a nepomůže. Nepomůže rubáš plný zlata, peněz a já nevím co, Bůh ví, prostě. Tato demokracie řekne, máš se 4 dny, tak jdeme.
2: Pojďme k další otázce. Veronika z Dobratic píše, dobrý večer, vím, že kandidujete do Senátu v našem obvodě, tak bych se vás chtěla ještě před volbami zeptat. Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno, nebo se budete chtít souběžně věnovat i jiným politickým, podnikatelským a dalším aktivitám? Veronika.
0: Děkuji za dotaz, paní Veroniko. Já se určitě v případě zvolení budu věnovat naplno senátorské činnosti, politické činnosti, ale každopádně bych ještě, aby nestratila ten kontakt s realitou, chtěla alespoň na část úvazku nebo svého času věnovat i normální práci s normálními lidmi, protože to je strašně důležité. Protože já jsem si všimla jedné věci a to je přesně to, do jakého bodu já bych se v životě nechtěla dostat v politice. Že v případě, že je politik zvolen, tak se kolem něho vytvoří jak teď. Zjistila jsem osobně sama na svém případu, kdy jsem oslovila řadu politiků, v mém konkrétním případu teď té nového trestního stíhání a chtěla jsem je požádat o podporu a o to, že vlastně není možné, aby jeden státní zástupce proti mě dvakrát zastavil trestní stíhání jako nedůvodné. A vzala si to Praha a během pár dnů v rekordním čase měla proti mě vypracované obvinění a oslovila se mi z toho důvodu, že Babišova vláda se že z Babišovy vlády tady byly politické soudní procesy. A já jsem důkazem toho, že tady další politický soudní proces je. A proto jsem oslovila řadu politiků napříč, ať už to bylo z SPD, z ANO, z PRO. Ani jeden jediný politik se mu nesetkal. Řekli mi, že nemají čas, že jsou úplně zaneprázdnění, ať se nezlobím, popřáli mi hodně štěstí do života a to je všechno. A to je přesně to, co já bych nikdy neudělala. Opravdu to je něco tak neskutečného, že lidé si zvolí politika proto, aby byl za nějakou zdí, aby se k němu nemohli dostat, aby byl bez přímém kontaktu s tou realitou, to znamená s těmi lidmi, vlastně z toho prostředí, ze kterého já vycházím. Já jsem jedna z vás, já jsem normálně obyčejná žena, matka, pracující člověk a nevidím důvod, proč bych měla být za nějakou hradbou nedobytnou a přes nějaké své asistenty a další lidi jste se ke mně nemohli normálně dostat. Já mám veřejné telefonní číslo, může mi kdykoliv zavolat kdokoliv. Je zveřejněno na e-shopu mojí knihy a v podstatě lidé mi volají, já si s nima podiskutuji, beru to jako úplně normální věc a rozhodně bych se nechtěla stát do toho stavu, že si řekněte, no jo, ale jako ta Lísková, ona tam je v tom Senátu, ale my už se s ní nemůžeme ani bavit, protože jí se nedá dovolat, asistenty nepředává maily, ona nemá čas. Přece to není primárně to, proč do politiky chci vstupovat. Mě skutečně zajímá, co v naší republice děje. Nechci, aby vy jste prožívali třeba to, co prožívám já. A hodně mi na tom záleží, protože je to něco, co by neustal každý člověk. Opravdu, já nemít třeba takové zázemí v rodině, tak nevím, jak bych to zvládla všechno sama. A z toho důvodu bych částečně se věnovala třeba i své pracovní činnosti, ale z velké části nebo z té největší části pochopitelně práci v Senátu. Ale ne kvůli biznisu jako takovému, ale kvůli tomu, abych byla v kontaktu s těmi lidmi, s kterými jsem zvyklá být v kontaktu, abych poslouchala jejich názory, kritiku, podněty, protože to je pro mě nesmírně důležité. Neodpoutat se od té normální reality a nestat se tím vysokým vrcholovým politikem, který si žije v tom jiném světě. Přesně já nechci.
1: Já bych to jenom doplnil, jestli můžu, já bych vám to nelinko přál, ale já, když jsem šel do kandidatury, tak jsem nechtěl nic jiného, než mít průměrný plat, který 3/4 národa nemá. Mě, protože jsem se zabezpečil už si dávno předtím na daný poměry tady v této republice, by to v podstatě bohatě stačilo a lidé na to neslyšeli. Prohrál jsem boj s panem senátorem Beckem, který se stal ministrem zdravotnictví, a ten do toho senátu ani vůbec nechodil. Jenom si tam chodil pro peníze. Chodil si pro peníze na Masarykovu univerzitu. A těm lidem to vůbec nevadilo. A já jsem byl ochoten se vzdát, jenom si nechat prostě na to, abych mohl do ty prachy dojet a dojet zpátky a naobědvat se a jít si lehnout do ubytovny za darmigo, které mě taky ten senát a tohle platí. Nic víc jsem nechtěl. To ostatní bych si nechal z toho, co jsem kdy naškudlil za svůj život prozatím. Něco, já vždycky říkám, že já, kdybych náhodou se tam dostal, tak bych byl něco takového, jak Franta Ringo Čech prostě. Ten do nich pral těmi jejich slovy a uměl to, že jo. Jo. On říkal, někdo ty dveře musí z té druhé strany držet a pak je otvírat. Jo. A tak to je, a tak by to mělo být. Otázka. Problém je ten, že mám spoustu známých, spoustu kamarádů, mají jinačí politický názor a je zajímavý, že i ti takzvaní oponenti se shodneme na určitých věcech ne, a tím to pro nás skončí, ale to je někde to východisko. Ale jsou lidi, kterých jsem si kdysi svým způsobem jako vážil a když se z lidí stane ortodoxní zástupce něčeho, to je velice špatně. A vlastně tím, co se děje kolem nás, je to rozpoutávaný tak, aby byl někdo rozdělen na ty dvě části a hlavně ti ortodoxní. To už jsou sfanatizovaní lidé, kteří nepřipustí nic jiného a je to bohužel tam, kde by to i nemělo být, tak je to v rodinách. Dneska jsou rodiny rozmlácené. Buďme rádi, že každý máme tu svou rodinu, jakou máme, ale i v té rodině, jakou máme, tu nejbližší jako dobrý, tu trošku ještě bližší, tak tam taky prostě už člověk naráží na nějaké věci, které prostě musí člověk pochopit, až k tomu dojde věkem a rozumem a začne o takových věcech uvažovat.
0: Já souhlasím a třeba je velká chyba, že si stal třeba tak za dob první republiky politika čestná funkce. Skutečně to byla čestná funkce, bylo to něco, čeho si člověk vážil, že byl zvolen. A vlastně dneska je to skutečně o tom biznisu, o tom dělat všechno možné, jenom ne to, co je potřeba. A já si myslím, že kdyby skutečně politici měli průměrný plat českého občana, tak by v té politice nikdo nebyl. Řekněme si to na rovinu. Tam by opravdu nikdo nebyl, protože by neměl důvod. Že? A to je ten problém, že kdyby skutečně politika plnila tu funkci té politiky, vlastně toho, že ten politik má v té funkci pracovat pro občany a pro Českou republiku, a neměl by to být jenom, vlastně, jak říkají, to korytářství, no, tak bychom se divili, kolik lidí by tu politiku rychle opustilo, kolik lidí by vyplulo z té politiky. No a otázka, kdo by se tam potom hlásil. Takže celý ten systém, tak jak je postavený teď, bohužel nahrává tomu, co se děje a nahrává tomu, že jsou občané nespokojení. V podstatě ono, na tom je ta politika postavena. Teď aktuálně v tom stavu, v jakém je. A má člověk, když do té politiky vstoupí, si dokáže zachovat takovou tu normálnost. Jo? Takovou opravdu, že jsem pořád normální, obyčejný člověk, teď jsem v politice, ale třeba za pár let tam být už nemusím, budu zase normálně vykonávat tu svoji činnost, té práce, kterou třeba dělám teď. A to je potřeba si uvědomit, že není to na věky a jednou z té politiky třeba vyjde. Pokud neberu Fialovci a ty ostatní, kteří už se zabezpečili na dalších x generací dopředu, protože tu politiku dělají tak nestandardním, slušně a mírně řečeno nestandardním způsobem, že to zvedá ze židle většinu normálních lidí. Jo? Ale teď se bavím třeba o tom, že skutečně, kdyby ta politika byla o tom, o té politice, a ne o tom, o tom biznisu a těch prospěchářských záležitostech, tak by to vypadalo asi všechno možná úplně jinak. Tak, no, ale to na toho systému je takové, jaké je, a to já sama za sebe pochopitelně nezměním.
1: Jako systém je samozřejmě špatně, ale zase do té politiky je spousta lidí, s kterými nemusím souhlasit úplně, ale třeba mě napadají jména, jako je pan Březina, nebo teď mě to přesně vypadlo, že jsem na to myslel, majitel pivaru pan Bernard, pivovaru Zumpolce, když se podíváte na jejich facebookové stránky a nebo na to, co sdílí, a nebo mě třeba obrovský byle mě překvapil Bořek, no, honem, no, Slezáček, myslím, že, jo. Prostě, a to jsou lidi, kteří něco dokázali, buď to v umění, nebo prostě vybudovali nějaký firmy, že jo, Humpolec se vybudoval z nuly, vybudoval se z malé privatizace, kde se to neukradlo. Když to tady ti, co jenom kradou, no tak to je jasný, to tam to vidíme, když se podíváme na ty dynastie těch politiků, kteří tam jsou, no co pak takový Benda může dělat něco jiného, teď to je povolání politik, že? A co ti politici, a dělají to na všech úrovních, všichni tam jdou s přesvědčením, že to budou dělat dobře pro lidi a to do té doby jenom, než je tam prostě zvolí. Pak se oťukají a zjistí, je, tam se dá, to se dá, tak se dá, no jo, a co já bych najednou dělal po 4 letech, tak co dělají? Už jenom dokola kolem sebe likvidují soupeře, protože zázemí mají vybudovaný tady na tom, že budou jenom přištípkařit, že budou tamhle v komisi, tamhle budou jako statutáři v orgánech a takhle se uplácí od spora nahoru, protože a to spousta lidí neví, že to je, když je zastupitel, tak to dostane jeden úplatek nějaký. Je zastupitel na obci, ve statutárním městě je zastupitel na radnici, stane se členem dozorčí rady v komunálu a to už ti lidé a tyto takzvaní politici neřeknou, kolik breberen tam spadne. To jsou nekřesťanský peníze. Obyčejní lidi se bojí do invalidního důchodu, že budou okrádat stát, že na to nemají a budou dřít do úmoru a spadnou a tyhle ti zloději prostě prostřednictvím komunálu, tamhle to kradou, jak s bílýma limečkama, dokázat se jim to nemůže, protože systém to dovoluje, aby se děli. A teď my máme takových hrdinů, když se podíváme tady třeba v Jihomoravském kraji, nějaký pan Srha, náměstek na kraji, krajský radní, starosta Blanska, zastupitel Blanska, no měl by dostat, jo, ať to dělá všecko, ale ať si vybere jeden plat a nazdar. A to je přesně to, což se demokraticky nechce.
0: No, a to máte pravdu, ale proč to všechno je? Protože když přijdete na zastupitelstvo, když je nějaké jednání, tak tam vidíte dva lidi. Lidi na to nechodí, oni se o to nestarají, tam není kontrolní mechanismus ze strany občanů. Takže musíme sáhnout do svědomí i občanů, že na druhé straně je potřeba, když už ty politiky zvolíte, abyste je plně kontrolovali, na to máte plné právo, a chodit na to zastupitelstvo, ptát se, kritizovat, prostě chtít různé listiny, máte právo, různé smlouvy, to všechno vy můžete, ale lidé to nedělají. Skutečně to lidé nedělají a já zase na druhou stranu rozumím tomu, proč. To bychom se mohli tady bavit o tom dalších 5 hodin, protože pochopitelně, že ten systém je nastavený tak, že lidi sotva přežijou, jo, opravdu. Mnoho lidí žije od výplaty k výplatě, nebo mají 2 zaměstnání, všechno je šíleně drahé. Bohužel ta ekonomika České republiky šla hodně dolů, životní úroveň lidí taky šla hodně dolů. Takže tím pádem člověk se zaměří plně na to, aby on sám vůbec zvládl třeba senu a už nemá potenciál, sílu a energii se ještě věnovat něčemu takovému, jako je politika a chodit někde na zastupitelstvo, kontrolovat svoje politiky, které jsi tam zvolil. Takže v podstatě ono je to velice dobře všechno vymyšlené, ruku v ruce. A potom tam vzniká prostor pro korupci, proto, aby tam nebyl kontrolní mechanismus a potom se tam dějou tyhle ty věci. Takže je to vlastně začarovaný kruh, který začíná, ale i končí u toho občana. Bohužel tak to je. Spousta lidí to třeba nechce slyšet, ale skutečně pokud já sama nebudu mít v tom, podílet se třeba v té své obci i na nějaké kontrole a proč tam ta starostka koupila tohle za kolik, jestli tam bylo výběrové řízení nebo nebylo a proč nebylo, když mohlo být a podobně. A vlastně nikdo to nebude nějakým způsobem řešit, tak potom tam vzniká prostor pro to, co jste říkal vy, a to se děje od těch nejnižších patr politiky až po ty nejvyšší patra politiky. Takže až přestanou být lidé lhostejní a nebudou jenom v hospodách nadávat, a skutečně řeknou, dobře, tak máme tady jednou za měsíc třeba nějaké zastupitelstvo, pojďme se tam podívat, přijde obce, třeba tam bylo 50 lidí, tak už je to něco jiného, než přijdou dva, jo. A vím, že třeba konkrétně mi hlásili třeba z Nového Jičína, že tam mají obrovské problémy, že to zastupitelstvo nechce těm lidem dávat ani prostor, třeba se vyjádřit veřejně, omezují čas, jo, a dělají prostě na schvály. To jsou další věci. Takže jako je to šílené, že se dostane třeba starosta na post starosty a v podstatě potom třeba vytváří takový prostor pro to, aby se ti lidé nemohli ani nějakým způsobem vyjádřit, mohli třeba kontrolovat. Tady extrémy v republice, pochopitelně, ale zase je to jenom o tom, že se musí ten občan ozvat. Pokud se neozve a nechá všechno ladem a nechá všechno být, no tak nemůže očekávat nějaké změny, pochopitelně.
2: Píše Linda. Dobrý večer, paní Lisková. Věříte tomu, co říkají někteří psychologové a politologové, že třetina voličů si favorita vybere až na poslední chvíli, proto průzkumy nejsou přesné? Děkuji vám za odpověď a přeji vám ve volbách úspěch. Linda.
0: Paní Lindo, moc vám děkuji. A ano, já si to myslím taky. Já si to myslím taky, že v podstatě nemá smysl, aspoň já to tak teda teď dělám, že nemá smysl jet 2 měsíce intenzivní kampaň, protože člověk na to zapomene a v podstatě se i okouká. Jo? Takže já jsem taky vlastně začala až ty 3 týdny teď před volbama intenzivně jsem mezi lidmi a děláme vlastně všechny ty věci kolem kampaně, a už natáčím denně videa a dávám na sociální sítě nebo roznášíme letáčky, prostě takové ty standardní věci, které vás nebudu zatěžovat, co všichni znáte, ale myslím si to, ano, myslím si to, že takto je to asi z psychologického hlediska, to dává smysl, protože na poslední chvíli se skutečně lidé rozhodují už z toho důvodu, že je můžete něčím zaujmout, a když vlastně v podstatě budete 2-3 měsíce před těma volbama stále objíždět lidi a tak dále, tak je unavíte. Jo? Takže já si to myslím, tady toto taky, ano, ano.
2: Další otázka je od Karla z Frýdku Místku. Hezký večer. Víte, co je největším problémem, že si lidi myslí, že není koho volit, aby k té změně opravdu došlo? Že nejsou osobnosti, které by nás vyvedly z toho srabu. Senátory a starosty vyměnit je jedna věc, ale co dál? Jste i na tuto alternativu vy osobně připravená? Jste připravená jako nezlomní spolupracovat třeba jen na jednom bodu, ale sjednotit se na něm a spolupracovat s dalšími stranami a hnutími? Víte, já si myslím, že v jednotě je síla. Proto se tak snaží nás rozdělit v práci, doma, staré s mladými a podobně. Děkuji za váš názor a opravdu vám držím palce. Přál bych si vás v Senátu a tím i v médiích, protože tam hodně chybíte. Karel Frýdek Místek.
0: Pane Karle, moc vám děkuji za milá slova, za podporu, nesmírně si toho vážím a máte pravdu. Já nevím, co tomu dodat, prostě úplně přesně. Přesně jste zhrnul to, co se tady děje v České republice, a přesně jste zhrnul to, co je potřeba udělat. Pochopitelně, že politika je o kompromisu. To je základ politiky. Musíte vždycky dojít nějakému kompromisu, umět udělat pár kroků dozadu, jindy zas uděláte pár kroků dopředu, a je potřeba se zhodnotit té úrovni pro národní politiky mezi stranami a hnutími, kteří chtějí pracovat pro Českou republiku a ne proti České republice. A já bych tuto práci dělala opravdu s velkou láskou a s velkým respektem vůči občanům. A přála bych si, abychom došli na té národní scéně skutečně do bodu, kdy budeme schopni tady vytvořit nějaký silný kompaktní celek, který se postaví tomu zlu, kterému musíme každý den čelit. To, aby se to stalo, abychom toho docílili.
2: Co si myslíš ty, Oldo? Je možné spolupracovat? Je strašná spousta billboardů, plakátů, letáků, kde politické strany, hnutí, všichni slibují, budeme pracovat spolu, spojíme se nad problémy měst, obcí, krajů, republiky, a výsledek je ten, že se spojí, ale zase jenom s těmi, kteří to dál neposunou.
1: Bohužel,
2: a my
1: to
2: pokaždé
1: to,
2: naletíme.
1: Bohužel je toto smutné, že prostě tam to není daný, že vítěz bere vše, protože ten vítěz nebere nic a bere k sobě jenom ty, kteří mu hned v momentě tom, jak se někam dostane člověk, anebo vůbec ta parta, ta politická strana, tak hned má soupeře, hned vám někdo bude tu žíli podtrhávat. Jo, prostě to se tak nic nedá, není nic stanoveno prostě tak, jak by mělo. Že já vždycky tvrdím, že vláda, která nemá vyrovnaný rozpočet, je špatná, s výjimkou toho, že je to vidět, že se postaví atomová elektrárna, to nejde s vyrovnaným rozpočtem, ale zbytek to je prostě špatně. Jako to jsou jednoduché počty, když nemáte domácnosti vyrovnaný rozpočet, tak zákonitě dopadnete špatně. No a jak může fungovat stát? No to nefunguje, no prostě tak tohle stotok je. Druhá věc je, že já bych přál každému, aby měl zkušenosti z politické strany, protože oni jsou všechny stejný. Všechny stejný, v ledě modrým. Jo? No a vybírat lidi by se měli právě od spodu, že ti, co něco dokázali, co něco mají, a ne, co dokázali tím, že někoho zlikvidovali, zničili, ale vlastním příkladem a vlastní pílí a vlastním úsilím to prostě. Ale tak to není. No, to je prostě taková

0: tak nějak byl takový hezký příměr, že jak to na každém sloupu, že visí, že tak prostě to nic neznamená. Já potřebuji za tím člověkem něco prostě vidět, že prostě něco ten člověk dokázal. Ale bohužel ti lidé, co dokázali a mohli by, tak tam nechtějí do té politiky, protože ví, že to dneska a asi i v minulosti, že to není nic jiného, než hnusná stoka, každý na to nemá žaludek.
1: No jo, no, to je sice pravda, ale jako v konečném důsledku je potřeba ty lidi úplně neodrazovat, jo, nebýt až tak negativní, protože jestliže nebudou dělat vůbec nic a budou na to nahlížet jenom z toho pohledu, tak si myslím, že to bude stejně sebedestruktivní pro nás, jako když v podstatě budou smýšlet tímto způsobem. Je potřeba těm lidem ukázat nějakou jinou cestu. Já to třeba dělám 11 let, já se 11 let skutečně snažím. Jo, ať už jsem byla třeba v Donbasu, napsala jsem o tom knihu, ale ta kniha není jako negativní jenom o válce. Já tam samozřejmě motivuju ty lidi k tomu, že když se dostanou v životě do šílené životní situace, že vždycky z toho cesta ven. A spoustu lidí kupují moji svým dětem, tím dětem a dávají jim tu knihu přečíst, protože je potřeba, aby v sobě vždycky člověk mobilizoval nějakou energii a nějakou sílu, když je krize. A o tom to přesně je. A já si myslím, že naše republika je ve velké krizi, skutečně ve velké krizi. Podívejte se, jak vyhrožuje Německo, Evropská unie, že se chystáme na válku, jo, prostě chystají se v Německu nemocnice na tisíce zraněných a podobně. Je to všechno zastrašování občanů, protože já si myslím, že oni přesně potřebují tady toto. Vystrašit lidi, zastrašit je, vystresovat je úplně do maxima. A především vzít jim víru úplně ve všechno. A to je potřeba, co my si nesmíme vzít. Skutečně, my si nesmíme vzít víru v to, že máme právo na slušný život, že máme právo na slušné životní podmínky, na mír a máme právo na to, ještě dejme tomu volit, jo? Když si můžeme myslet samozřejmě o ovlivňování voleb a tak dále, cokoliv, ale na druhou stranu v podstatě, co by ten občan jiného už jako mohl tady, jo? Vemte si to, že máme osekaná práva, Evropská unie nás chce zostročit různou identitou a podobně a různými dalšími kroky a v konečném důsledku je ten svět celkově tak negativní, že my z toho musíme vždycky vybrat něco pozitivního, protože jinak by se člověk zbláznil. Jak chcete tím životem normálně žít, procházet? Jako jo? Takže já bych nebrala úplně víru ve všechno. Samozřejmě politika je stoka a je to špína a je to prostě opravdu jako hrůza. To neříkám, že ne. Ale pokud tam jdete připravený, a já třeba připravená jsem, protože potom, když mi 11 let někdo dělá ze života peklo a 8 let si procházím soudy, ničili mi podnik a lhali o mě nebo lžou o mě neustále v mainstreamu a podobně. A přesto všechno to nevzdávám, protože si říkám, jako proč? Jako proč bych to měla vzdávat? Já mám právo na svůj úhel pohledu, na toho veřejně říkat. Kdybych to úplně zabalila a vzdala, tak v čem by se můj život změnil v podstatě?
0: To je naprosto, naprosto v pořádku. Já to neberu ze své pozice jako negativum, já to beru jako realitu, ale s tím pozor. Vždycky každému říkám, podívejte se na film Sedm statečných. A my až těch sedm statečných, dva, tři, pět najdeme, tak pak to bude úplně jinak vypadat.
2: No a možná jednu statečnou právě máme.
0: No třeba.
2: Já tady mám ještě jednu závěrečnou otázku, to proto, aby všichni, kteří napsali, se dočkali své odpovědi. Čenda psal, hezký večer všem do studia, mám na paní Nelu otázku. Ruská hrozba je dnes jedním z posledních argumentů pro kroky proti občanům, a to jak v České republice, tak Evropské unii. Myslíte si, že současné politické elity vyslyší přání svých sponzorů a skutečně vženou Evropu do plnohodnotné války proti Rusku? Opravdu Evropa nekráčí k míru, jak nám říkají, ale daleko většímu konfliktu. Jak řekl premiér Babiš na obranném summitu v Praze, svět kráčí ke třetí světové válce. Děkuji za odpověď a držte se. Čenda, který má strach z politiků, z politiky a vůbec.
1: Pane Čendo, já vám děkuji za dotaz. A nedivím se vám, že máte strach. Ono, bohužel, jako situace je taková, že ta Evropská unie provokuje a provokuje pochopitelně z toho důvodu, že válka je vždycky výnosný biznis. No a Vladimír Putin se opakovaně vyjádřili, že vůbec nemají v úmyslu útočit na Evropu a že proč by měli chtít válku? Že Evropa už je tak zdrancovaná a tak zničená a vlastně vede tak sebedestruktivní politiku, což vidíme všichni každý den. Je to pravda, že ti nikým nevolení úředníci, kteří nám ničí životy těmi nesmyslnými nařízeními a

0: tím diktátem a ubíráním práv a svobod vedou skutečně tak sebedestruktivní politiku, že pro, co by s nás Rusko mělo, jako teďka vážně. Bavme se o tom zcela objektivně a já jsem vždycky říkala, že já nejsem straně. Teď teda mě jako vždycky přiřazují k tomu, že jsem pro Ruska, protože jsem byla v Donbasu a objektivně jsem hovořila o tom, co jsem zažila ve válce. Ale já vždycky říkám, že každá ta velmoci primárně hájí své zájmy a že ti obyčejní lidé stejně nikoho nezajímají a to je bohužel tvrdá realita. Tak to prostě je a zatím si stojím a budu stát. Ale každopádně vraťme se k tomu Rusku. Pochopitelně, že Rusko by nic nezískalo. My nemáme nic. My jsme o všechno přišli, nechali jsme se vydrancovat Ukrajinou zcela dobrovolně a submisivně v tom pokračujeme, pochopitelně. Takže je to spíš směšné a je to spíš ubohé a je to taková tragikomická ta naše situace. A pochopitelně, že ti nikým nevolení takzvaní lídři Evropské unie si potřebují, stejně jako Zelenský, si potřebují prodlužovat ten konflikt a popřípadě vyvolat další konflikt, protože to je to jediné, co je udrží u moci. Vyvolávání strachu a to, že budou, dejme tomu v nějakém, řekněme, válečném stavu moci i nadále využívat svých a svých funkcí a z toho mít privátní profit. Takže celé to je jenom o tady tomto. Já pevně věřím nebo doufám nebo modlím se za to, aby nebyla pochopitelně třetí světová válka, protože to by asi nebylo vítězů. A pevně věřím tomu, že snad si to obě strany uvědomují a že to vyvolávání strachu ze strany té Evropské unie a ta nenávistná a lživá propaganda vůči Rusku, tak je pochopitelně účelová, ale to každý inteligentní, rozumný člověk vidí, tady je to. No a z Ameriku je to pochopitelně, protože Spojené státy by z toho vytěžily nejvíce, kdyby se Evropa stala součástí válečného konfliktu, protože jako vždycky by to bylo daleko od Spojených států. No a Spojené státy by potom mohly převzít tu úlohu takzvaného ochránce nebo obránce nebo prostě toho, kdo by opravoval potom celý ten systém a vlastně ty škody a profitovali by z toho v rámci biznisu. Tak jak to dělají ve spoustě dalších zemí, v desítkách zemí, kde rozpoutali záměrně válečný konflikt a daleko od Spojených států následovat. Takže Evropa by v tomto směru nebyla v kontextu ke Spojeným státům žádnou výjimkou. Nicméně já doufám, že nedojde k další válce a že skutečně tady toto křepčení zbraněmi a to vyzbrojování a to, jakým způsobem zastrašují obyčejné lidi, nás, obyčejné lidi, je zase jenom psychologická válka. A budu moc ráda, když se ten můj scénář naplní a nestane se taková tragédie a budu doufat, že prostě nedojde k tomu velkému selhání, protože válka je dle mého názoru prostě jenom známka toho, že nejsme dostatečně civilizovaní. Protože civilizované společnosti se dokáží přece bavit na diplomatické úrovni a nepotřebují vyvolávat válečné konflikty. Ale bohužel dlouhodobě lidská společnost prokazuje, že není dostatečně civilizovaná, no a proto se prochází x desítek let tisíciletí vlastně v podstatě hodně daleko historicky do hloubky válkami a v konečném důsledku je to vždycky jenom o tom, že je to biznis. Jak tomu je na Ukrajině, jak jsme viděli prostě spousta korupčních skandálů, spousta těch lidí z toho těží a tak dále, takže je to vždycky jenom o penězích a o biznisu a já doufám, že v tomto případě se to nenaplní a nedožijeme se třetí světové války.
1: Tolik povídání s Helenou na rovinu, které se dostalo do samého závěru. Já také věřím, že půjdete volit, že si dobře rozmyslíte, komu dáte svůj hlas, protože v této době je to víc než nutné, aby se změnil poměr sil v Senátu. Ale nechme rozloučit Nelu Liskovou, naslyšenou.
0: Moji milí přátelé, moji milí občané, já vám přeji každopádně, ať jste zdraví, ať jste spokojení, opatrujte se, dávejte na sebe pozor. A vy, kteří jste z mého obvodu 69, Frýdek Místek, tak se dobře podívejte, co mám na svých banerech. Mám tam na Brunu, Bruselu, válkam. A to je přesně to, proč vstupuji do Senátu. Mějte se krásně a budu se s váma těšit, ať už třeba na našich osobních setkáních, anebo na mých sociálních sítích, nebo kdekoliv jinde. Mějte se hezky, opatrujte se, nashledanou.
1: Děkuji. Louší se s vámi Olda Duchoň.
0: Pardon, Oldo, ještě můžu na závěr, já jsem něco důležitého ještě chtěla říct, že ve středu 30. Se teď ve středu 30. září mám osobní pozvánku pro vás, pro všechny. Setkáme se, pokud budete mít od 17 hodin čas, ve Frýdku Místku v restauraci u Hučky. Takže 39. Frýdek Místek, restaurace.